0: měřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a HKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
1: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
0: Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli hnízdícím jeřičkám. 5 hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části, obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
2: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
0: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu, nahradit ji má základní škola. Demolice vyjde zhruba na 3,5 milionu korun a hotová má být na podzim. Kanadští fotbalisté porazili 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a prošli do osmifinále světového šampionátu. V nastaveném čase rozhodl záložník Stephen Estachio, který v rozhovoru pro televizi Fox Sports připomněl, že Kanada postupem v playoff znovu posunula své historické maximum.
3: Ano, cítím se šťastný, ale zároveň jsem vlastně docela klidný. Odehráli jsme dobré utkání a to navzdory tomu, že Jihoafrická republika hodně držela míč a dělala nám potíže. Nám zase vycházeli přechod do útoku a standardní situace. I proto jsme první kanadský tým, který došel takhle daleko.
0: Dnes večer se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý nad ránem pak Nizozemsko vyzve Maroko.
4: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečovou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 287 zasahují záchranáři u nehody a vozidlo skončilo mimo vozovku. Pravý pruh je uzavřený, s opatrností projedete. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a provoz je sveden do levého pruhu a jede se plynule. A na dálnici D55 z Přerova do Olomouce zbystřete za začátkem nového úseku dálnice. Na kilometru 5,5 stojí nepojízdná dodávka, blokuje tam odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak naměří většinou 31 až 630 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: 13 let nás jako zpravodaj Českého rozhlasu informoval o událostech a zajímavostech na Blízkém východě. Na Karlově univerzitě vystudoval arabštinu, později učil v Káhiře egyptské studenty češtinu a poté propadl světu reportáží a živých vstupů. Štěpán Macháček se svým postem loučí, tak si pojďme jeho éru v éteru shrnout v dnešních speciálních reportážích zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech vám přejí
7: Štěpán Macháček
6: a Lubica Bergmanová.
5: Reportáže zahraničních zpravodajů.
6: The cat sat on the mat. Pro obyvatele 20-milionové Káhiry je taková Jihlava jen malou vesnicí. Přesto se teď jméno Metropole Vysočiny učí Egypťané vyslovovat. V káhirských ulicích se na pár dní objevilo v souvislosti s filmem. Jihlavský mezinárodní festival dokumentárních filmů a Česká centra přivezly několik festivalových snímků do Káhiry. A jak říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, vybrané egyptské dokumenty naopak možná přivezou na podzim právě do Jihlavy.
7: Centrum Káhiry bývalo plné biografů, a to i letních, ve dvorech zdejších domů. Dneska z nich zbyla už jen hrstka. Kino Miami, Metro, Kosmos. Je tu ale také jedno trošku jiné a poměrně nové kino. Jmenuje se Zawiya, což arabsky znamená roh, a dějí se v něm podivuhodné věci. Právě v těchto dnech je heslem tohoto kina Jihlava. Vcházím z rušné káhirské ulice do kavárny kina Zawiya a je tady opravdu plno mladých lidí, což je obrázek, který z egyptských kin v poslední době příliš neznám.
8: V kině Zawiya promítáme nekomerční filmy, které diváci v jiných kinech neuvidí. Tento měsíc máme na programu Český jihlavský festival a příští měsíc máme program k nedožitým s tým narozeninám Jusufa Šahína.
7: Nejslavnějšího egyptského režiséra zmiňuje Nawara Shukriová, programová ředitelka kina Zawiya. Prvním jihlavským filmem v Káhiře jsou Amířiny děti. Režisérka Markéta Eckert-Válková v něm od roku 2015, tedy od uprchlické krize, sledovala osud rodiny syrských uprchlíků v Praze. Autor této reportáže si najednou uvědomil, že se stejnou rodinou natáčel ve chvíli jejího odletu z azylu Jordánsku do českého neznáma.
9: Byl to časozběr, pro mě je to teda fascinující, že znáte vlastně dřív než já. A já jsem vlastně natáčela s nima 10 let, což je jako šílená doba, když si to člověk představí v té konkrétnosti, že má prostě člověka s kamerou za zadkem 10 let a jeho život tak trochu podléhá tomu výstupu, který se někdy v budoucnu zakončí a bude střihat.
7: Markéta Eckert-Válková říká, že se k rodině Syřanky Amíry dostala skrze školu svých dětí, kam byly přiřazené právě i děti Amířiny. A chce vůbec rodina po pádu Bašára Asada po těch dlouhých letech v Česku ještě zpátky do Sýrie?
9: Trochu ten film o tom vypráví. On končí ve chvíli, kdy ten režim padl vlastně. A je pravda, že o tom vážně uvažují, že už se tam vypravili letos v létě, že začínají trošičku opravovat ten svůj dům, který je úplně na cimpr campr.
7: Těžko říct, jestli 50-tisícové české městečko udělá ve 20-milionové egyptské metropoli nějakou díru. Známý festival dokumentárních filmů tady ale stopu určitě zanechá.
6: A jak už jste v úvodu slyšeli, se mnou ve studiu je autor té úvodní reportáže, ale i těch ostatních, které si dnes ještě pustíme, náš už skoro bývalý zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Tak ještě jednou hezký den.
0: Dobrý den.
6: Štěpáne, pamatuješ si, kdy jsi poprvé vstoupil do budovy Českého rozhlasu? Co jsi tehdy myslel?
0: Nepamatuju. Bylo to před více než 13 lety, to jsem sice zpravodajem, ale už dřív jsem byl spolupracovníkem dlouhá léta, nejdřív na Balkáně, v Bosně a Hercegovině, potom už v Egyptě, takže je to opravdu dlouhá doba. A na mě nikdy velké budovy nedělaly dobrý dojem, přesto rozhlas působil už tehdy těmi lidmi velice přátelsky a příjemně a asi to byl i důvod, proč jsem tak dlouho zůstal.
6: Co ti těch 13 let na zpravodajském postu dalo a i možná něco, co ti vzalo?
0: Dalo mi to hodně, dalo mi to, že jsme já jako Štěpán Macháček a my jako rodina se adaptovali na úplně jiné prostředí a to včetně dětí. Dalo mi to, že jsem mohl dělat 13 let velice zajímavou práci. Dostal jsem se k, řekl bych, možná historickým okamžikům mnohdy a dalo mi to, že jsem pracoval pro médium, které podle mě je naprosto nejserióznější vůbec české médium a jsem za to strašně rád.
10: rád a rád bych, aby to tak také zůstalo. A co mi to vzalo? Vzalo mi to možná spoustu času pro své koníčky, pro chození po horách, to si říkám, že třeba mi trošku uniklo. Na druhou stranu to ještě stále doufám, že můžu dohnat.
6: Ty žiješ s rodinou v Káhiře. Jak se za tu dobu proměnila? Já se ptám i proto, že se za chvíli pustíme jednu z tvých reportáží, která je o zvucích Káhiry.
10: Já jsem ještě před třeba 5 lety si říkal, že na Káhiře je, že je hezké, že si uchovává ty staré věci, které na ní máme rádi. Že je tam pořád ten starý život vedle toho moderního. Pro mě bohužel v posledních pár letech už pozoruju, že se hodně mění, hodně rychle mění, že se třeba bourají celé staré čtvrti a že i ta Káhira, o které pořád máme představu, že je to ten orientální svět a tohle, že se strašně posouvá směrem k tomu modernímu světu, který je všude jinde.
6: Města můžou být znečištěná odpadky, prachem nebo smogem. Některá ale trpí znečištěním hlukovým. Jedním z nejhlučnějších měst světa je egyptská Káhira. Řidiči mají jednu ruku neustále na klaxonu, mešity přidávají hlasito s voláním k modlitbě. Přesto všechno vidí nebo slyší Štěpán Macháček ve zvukové kulise egyptské metropole určité kouzlo.
7: Totální chaos aut, taxíků, mikrobusů a oslých spřežení tady na křižovatce u mešity Saidi Aishi jasně vysvětluje, proč je hlukové znečištění Káhiry tak pekelné.
11: Já se teď ale potřebuju dostat domů a vyhledávám svůj spoj, jak jinak než po sluchu. Bílé mikrobusy jsou natlačené v jednom rohu křižovatky. Na sobě nemají jediný nápis. Takhle řidiči vykřikují své destinace a potenciální cestující tak má zrak uvolněný k hlídání, aby ho nepřejelo auto nebo osel, a k vyhledání spoje mu tak stačí jen dobře nastražené uši. Tak a jsem kousek od domova a ještě bych něco nakoupil. Stánkaři se zeleninou halekají na kolem jdoucí, jakoby nebylo vidět, že prodávají meruňky nebo cibuli. Tady za rohem je ale větší provoz aut a trhovci už přišli na to, že hlasivky mají jen jedny. Všichni si tady totiž pořídili malý čínský megafon na baterky a ten za ně dokola jako kolovrátek hlásí nabídky. V naší čtvrti jsou ulice přeci jen výrazně klidnější. I když si pak ale sednu doma ke stříhání reportáže, vyplatí se mi mít uši nastražené. I kolem našeho domu totiž procházejí neodolatelné nabídky. Kolportérské řemeslo dovedli tito pouliční prodavači k úplnému umění. Pan Ahmad ze své motorové tříkolky neboli tuktuku prodává fůl. To jsou vařené boby, tedy lidové egyptské jídlo. No ale do místního éteru už se mu nabourává konkurence. Blíží se pan Fauzi se svými artičoky. No a pan Mahmud vykupuje po domech staré harampádí. A když projíždí zelinář s hromadou rajčat a brambor na oslím vozíku, tak mu hospodyňky spouštějí z vyšších pater na provaze košík s penězi a zpátky si ho vytahujou plný zeleniny. Jediný den v týdnu, kdy si můžou uši trošku odpočinout, je volný pátek. Jenže v páteční poledne zase obsadí veřejný prostor náboženství. Ze všech stran se začnou překřikovat muezíni, kteří už dávno nevolají vlastním hrdlem, ale postupně a nenápadně přidávají hlasitost na svých zesilovačích. A když zvolají všechny pravověrné, rozlehne se ulicemi asi hodinové kázání. Život v Káhiře stojí na informacích sluchových. Možná je to zažitý zvyk z dob negramotnosti. Děsím se ale, co nastane, až tady v té hlukové inflaci nakonec všichni o sluch přijdou.
6: Štěpánem, využíváš pouliční prodejce? Kolikrát jsi třeba poslal košík s penězi a koupil si rajčata?
10: Využívám strašně rád, opravdu? Když to jde, ale pozor, ten košík jsem nepoužil ani jednou, protože jsme bydleli v 9. patře a to už nerespektují ani ti prodavači, kteří to běžně dělají. Ale obecně stále ještě pouliční prodej je i s tou zvukovou kulisou velice běžný v Káhiře, ale i tam se teď strašně mění situace, protože se hrozně rozšířil typ doručení nákupu až domů. A teď v ulicích přibyly 10 000 motocyklistů, cyklistů, kteří přivezou úplně odkudkoliv cokoliv, čili stačí naťukot mobilním telefonu a doslova za pár korun to mají lidé za dveřmi. Takže to si myslím, že je ohrožení, velké ohrožení i pro ty pouliční prodejce. Takže i v tom se Káhira asi bude teď hodně rychle měnit.
6: Ono se říká, že se člověk zvykne na všechno. Dá se zvyknout na ten všude přítomný hluk?
10: Já jsem si zvykl, musel jsem, ale třeba náš syn František, který se do toho hluku narodil před 4 měsíci, tak ten už je vidět, že to má tak nějak v krvi a že on bez toho hluku nedokáže usnout. Takže to došlo tak daleko, že jsem vzal rekordér rozhlasový a šel jsem na ulici nahrát ten pravý káhirský zvukový šum a ten mu pouštíme s tím troubením právě, tak jako se miminkům pouštějí ty hnědé a bílé šumy, tak náš František potřebuje káhirskou ulici.
6: Štěpáne, Blízký východ tak není malý. Navíc tahle oblast zažívá v poslední době turbulentní období. Jak tohle všechno vlastně můžeš ty jako jeden zpravodaj osledovat?
10: Lubko, nesouhlasím, že v poslední době, protože
6: ne, to pořád.
10: Bylo to celou dobu, co jsem

0: Mě už to reportování každodenní o tom násilí, o jednom konfliktu několik let nepřinášelo moc radost a vlastně jsem ani nemohl dělat kvůli tomu ty své oblíbené reportáže o životním stylu, o lidech, o životních příbězích a lidských příbězích z těch zemí, takže tohle to je hold také součástí, pro mě bohužel součástí té práce, že v podstatě ten nějaký konflikt ozbrojený vždy pohltí toho zpravodaje celého.
1: Říká náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček, který je hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Egyptě neznají žito ani žitnou mouku. Z okna jednoho bytu v Káhiře se přesto týden co týden linula milá vůně českého chleba. Pro krajany ho desítky let pekla paní Jarka, která si ingredience uměla obstarat. Byla nejdéle žijící Češkou v Egyptě.
3: Jsem dlužníkem.
4: Rozhodně ne.
5: Z Káhirské ulice přímo sem do bytu paní Jarky, to je jako příchod do úplně jiného světa.
4: Děkuju.
5: Povědomý nábytek, na stěnách obrázky Prahy a line se tu klasická hudba, kterou má paní Jarka tolik ráda. A za chvíli se tu bude linout i vůně českého chleba.
3: No, já dělám celý život, co jsem tady, tak dělám český chleba.
5: Paní Jarka už má na stole nachystanou mísu, připravené jsou i všechny ingredience, které ale v Egyptě k sehnání nejsou.
3: No tak já třeba si nechám posílat český kmín a někdy já třeba do mě vozí třeba egyptologové, že když tak ty věří Jára nebo pan profesor Werner, jedí co chci.
5: Paní Jarka má přehled snad o všech Češích, kteří v Egyptě v posledním půlstoletí žili a žijí, nebo do Egypta aspoň pravidelně jezdí. Těsto už je smíchané a za chvíli poputují tři bochánky do Remosek.
3: Jeden si nechám, Karim, ten dostane přijde zítra, no a ten třetí si můžete vzít.
5: Paní Jarka Ezatová je nejdéle žijící Češkou v Egyptě. Celý život učila na zdejší škole angličtinu. Je neuvěřitelným zdrojem informací a vzpomínek o československé komunitě, ale také o tom, jak Egypt vypadal o desítky let dříve.
3: Já jsem přijela 2. října v roce 62.
5: A její přílet za egyptským manželem nebyl tehdy nijak snadný.
3: Tak všichni, kdo se provdal od roku 60 do 65, jsme se museli vzdát občanství. Tenkrát byl prezident Zápotocký a všichni se museli vzdát.
5: Vrátili jí ho až po roce 1989. České Vánoce si ale nikdy vzít nenechala.
3: Vlastně rodina mého manžela je muslimská, že? Ale jelikož manžel byl v Praze 5 let, viděl, jak se Vánoce slaví. A potom, když byly děti, tak můžu říct, že pro moji rodinu i pro mého manžela nejlepší svátky byly Vánoce.
5: Dodnes se u paní Jarky scházejí její synové se svými rodinami. Její muž byl prý poctivý muslim, svou víru jí ale nenutil.
3: Nikdy manžel neřekl, že bych měla přestoupit. Jo? A potom, tak za takových asi 10-15 let, já jsem říkala Ezatovi, já pravděpodobně přestoupím, protože kdyby ty zemřel a já potom zemřela, tak by měli počíst s tím, kde mě mají pochovat.
5: Pro Čechy v Káhiře je paní Jarka takovým majákem, jako třeba pro egyptologa Miroslava Bártu.
6: Tak paní Jarka vždycky to byla taková naše maminka, která nám nosila třeba český buchty nebo český chleba. Brala nás na výlety po Káhiře.
5: A až se budu příště do Káhiry vracet, nesmím hlavně zapomenout na pár balíků žitné mouky.
1: Štěpáne, paní Jarka už bohužel nežije, ale nicméně, jak vy jste se tehdy seznámili?
0: Paní Jarka vyhledávala vždy nově příchozí krajany do Káhiry, takže jí zajímali a vždy je zvala vlastně k sobě domů právě na nějaké české jídlo, na českou hudbu, klasickou hudbu, jak bylo slyšet v reportáži, a na český chleba. Tím je pohostila a tím nás vlastně také uvítala, když jsme do Káhiry přijeli na začátku toho celého našeho pobytu a od té doby jsme byli v kontaktu. Paní Jarka byla takovým středobodem české komunity, hodně se přátelila s egyptologií, takže jednu dobu jim dokonce vařila, jako vlastně taková to byla jejich paní maminka, bych řekl až, a egyptologové na ní i proto rádi vzpomínají, takže v tomto smyslu to byla naprosto jedinečná osobnost káhirského krajanského života.
1: Podle čeho se vlastně vybíráš témata reportáží a kde jsou ty hranice? Tohle už

0: takovouhle reportáži prostě ne.
1: Já nevím, jestli mám ostré hranice, ale když si vybírám témata reportáží, tak trošku jsem rád, když mi jdou naproti, když v podstatě až v terénu potkávám lidi, kteří jsou schopní vlastně říct příběh, osobní příběh, a můžou to být lidé úplně neznámí a většinou jsou, ale příběh, na kterém se krásně ilustruje nějaká větší, nějaký událost. Větší problém, nějaká událost, nějaký konflikt, cokoliv. Takže to je asi, řekl bych, pro mě takový vzor reportáže a takové jsem vždycky vyhledával. Pokud jde o ty hranice, tak často je to složitost, protože některé konflikty jsou tak strašně složité, že jedna reportáž je nemůže nějak objektivně a vyváženě popsat a vždycky vyzní nějak jako vlastně v jeden prospěch a není to úplně pravdivá reportáž, tak tam jsem se kolikrát zarazil a říkal jsem, ne, tohle nejde ve dvou minutách zpracovat tak, aby tomu každý porozuměl a zároveň to bylo nestranné.
0: Štěpáne, jsou místa a témata, která si během těch 13 let nestihl natočit?
1: Jsou a nebylo to vždy, protože bych na to neměl čas, nebo jsou to často překážky de facto úřední. Chtěl jsem hrozně moc natočit něco z Alžírska, země obrovská, zajímavá nesmírně, africká země, ale bohužel nepouští tamní úřady cizí novináře oficiálně do země, takže to se nepodařilo. Nepodařilo se mi být ve správný čas na správném místě, bohužel někdy třeba při pádu Bašára Asada v Sýrii, to mě hodně mrzelo, prostě někdy ta situace to nedovolí.
0: Ty jsi zmínil Sýrii a my se teď vydáme do Alepa. Jeho proslavená tržiště, kupecké domy i citadelu postihla v minulých letech jedna ničivá událost za druhou. Od odzbrojených střetů mezi tehdejšími Asadovými silami a povstalci až po třeba zemětřesení. Místní mladí aktivisté se snaží obnovit válkou zpřetrhaná pouta mezi lidmi a jejich městem.
2: U antiochijské brány, jednoho z hlavních vstupů do starého alepského města, se v sobotní podvečer mezi pouličními prodavači schází asi 30 mladých žen i mužů. Tihle se ale očividně nechystají na trh pro vajíčka nebo pro olivy.
3: Tyhle akce děláme jako součást poválečného léčivého procesu. Snažíme se organizovat procházky každou sobotu.
2: Antoine Magdis je příslušník alepské křesťanské menšiny a chystá se těmhle mladým Alepanům ukázat další z aspektů života v historickém centru.
3: Na dnešní procházce potkáme místní lidi, kteří nám ukážou, jak využívali různá zákoutí starého města ke svým dětským hrám. V historických městech Blízkého východu nemáme žádná hřiště, takže lidé si vymýšleli vlastní hry.
2: Antoánovi pomáhá s organizací alepská arménka Zila Demirciánová.
4: Chceme, aby mladí Alepané lépe poznali své město. I když sem třeba chodí, tak nevědí nic o tom, kam vedou které dveře a co je čeká uvnitř. Mladí jsou zvědaví, ne že ne, ale nevědí, odkud začít. A my jim poskytujeme takový rozcestník.
2: Vyrážíme z hlavního souku do jedné postranní uličky starého města a potkáváme tady Amíra. Je to jeden ze zdejších obyvatel a Antoine ho kontaktoval právě za účelem dnešní procházky. Amir vypráví, jak na schodech v uličce s malým placem nahoře hrávali jako děti hry z dřívky zvané Tůž. Pozorně tu poslouchá i Jamil, student alepské architektury.
5: Jsem sice z Alepa, ale staré město vlastně neznám. Zvlášť moje generace, v důsledku války jsem nechodila.
2: Když začala syrská občanská válka, byl Jamil v první třídě. Dalších 14 let neměl šanci se do starého města, kde se bojovalo, podívat.
5: V roce 2008 bylo Alepo hlavním městem islámské kultury. Byla tu velká osvětová aktivita. Mou generaci už to ale nepotkalo.
2: Pocházíme dál do jiné uličky před malou mešitou. Tady rostou dva velké morušovníky a Amir dělá patou pod jedním z nich důlek. Rozdává kuličky. Kuličky. Říkám zúčastněným, že jsem jako malý v Česku také hrával kuličky. Antoine hned všem nadšeně oznamuje, že Češi také hrají kuličky. A když dodávám, že důlku říkáme skoro stejně jako Alepané, jsem jejich. Ve zdejším dialektu arabštiny se totiž důlek řekne džoura.
0: Já když jsem se probírala tvými reportážemi a že jich za ty roky nebylo málo, tak jsem zjistila, že se v Praze řídil tramvaj. Co rozhodlo o tom, že u toho nezůstalo?
1: Ještě než ti řeknu o tramvaji, tak se vrátím k těm reportážím, protože jsem si dal práci a v počítači jsem napočítal 270 zápisníků. Ale zpět tedy k těm tramvajím. Já jsem řídil tramvaj v Praze po celou dobu svých vysokoškolských studií, to znamená asi 5 let zhruba, takže jsem to měl jako brigádu a musím říct, že mě to o těch víkendech bavilo, zvláště pak linka 22, která projíždí centrem a bavilo mě radit s materiálním turistům.
0: To je prý oblíbená nejvíc.
1: Vlastně tak, hodně jezdí cizí turisté, takže mívali všetečné dotazy. A co bylo důvodem, proč jsem skončil? No vlastně, když jsem získal vysokoškolský diplom, tak mi řekli ve vozovně, že už jsem pro tu práci překvalifikovaný a že mě bohužel nemůžou dále zaměstnávat.
0: My o tobě víme, že máš vlaky, vagony rád, ostatně není tajemství, že opravuješ v Krušných horách nádraží. Přišel jsi na svém i na Blízkém východě, máš třeba projetou část železnic?
1: Tam je paradox, že na Blízkém východě se v mnoha zemích teprve staví ty železnice na arabském poloostrově, takže ty nové tratě, ty jsem si ještě neprojel, ale spíš jsem si prošel některé, které už dávno nefungují. Naopak třeba v Libanonu je celá síť tratí, které přestaly fungovat s občanskou válkou v roce 1975, ale do dneška jsou tam ty koleje, po kterých se dá chodit jako po stezkách, tunely, jsou tam opuštěná depa plná zrezavělých lokomotiv, tak jak tam zůstaly před těmi více než 50 lety a jsou tam železniční zaměstnanci, které stále ještě ministerstvo dopravy platí, přestože už 50 let žádný vlak nejel.
0: Tak třeba tam ještě zrekonstruuješ v Libanonu nějaké další nádraží.
1: Pozor, jsou takové projekty a nejsiš daleko od pravdy, protože možná se na jednom z nich budu podílet.
0: A to je jedna z mých otázek, co bude dělat Štěpán Macháček od 1. července a uslyšíme tě ještě ve vysílání.
1: No bude rekonstruovat ten nádraží. Tak to, zůstáváme v Káhiře s rodinou, každopádně a já doufám, že se vrátím k těm svým reportážím, které jsem příliš dělat teď nemohl, to znamená reportážím ze života běžného Egypta, Egypťana, nás v Káhře a podobně a že hlavně v reportážích zahraničních zpravodajů mě budou posluchači slýchat i nadále.
0: Slibuje Štěpán Macháček, který byl hostem dnešních speciálních reportáží zahraničních zpravodajů. Od mikrofonu se loučí Lubica Bergmanová, která přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
6: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Desítky tisíc lidí se tam i 4 dny po tragédii stále pohřešují. Potvrzených obětí je zatím 1450. Z Česka do Venezuely dorazily desítky členů specializovaného USAR týmu, 8 psů a humanitární vybavení. Záchranné týmy už vyslalo přes 20 zemí. Rusko podle prezidenta Vladimira Putina prochází těžkými časy. Šéf Kremlu to řekl na kongresu vládnoucí strany Jednotné Rusko před říjovými parlamentními volbami. V nich Putin straně popřál úspěch. O náročném období Putin promluvil v době, kdy Ukrajina stupňuje útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a část země kvůli tomu čelí akutnímu nedostatku benzínu. Na vyšetření mamografem můžou jít od července ženy bez žádanky jen výjimečně, třeba když jim propadne nebo ji ztratí. Mamografická centra ale nemusí pacientky bez žádanek kvůli kapacitě přijímat. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak upřesnila původní informaci o změnách z konce května. Vyšetření by měl i nadále ženám předepsat buď gynekolog nebo praktický lékař. A do běžně nepřístupné vodní elektrárny Lipno se v létě podívají návštěvníci. Prázdninové exkurze připravila pro zájemce společnost ČES. V nabídce je taky okružní jízda okolo Temelína a Hněvkovic. Lidé se virtuálně podívají přímo do útrop jaderné elektrárny Temelín. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England klubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková a dále Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. A díky reportérovi přímo na místě nabídneme živé vstupy i pozápasové ohlasy.
8: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za velkým újezdem. Na kilometru 287 vozidlo sjelo z vozovky. Na místě pracují záchranáři. Zabírají pravý pruh, s opatrností projedete levým pruhem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte s omezením za plzeňskou dálnicí. Tam je to kvůli práci na vozovce. Mezi 23. a 21. kilometrem se bude až do rána projíždět pouze levým pruhem. Je tam teď plynule. A pracuje se i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za odbočkou na Kolín a Poděbrady mezi kilometry 40 a 42,5 je uzavřený pravý pruh. Silničáři opravují trhliny ve vozovce v pravém pruhu. Aktuálně se jede plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti ráno a dopoledne bude pršet. Na západě postupně i ve zbytku republiky přibývat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 a na horách kolem 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Je současná vlna veder důsledkem klimatického rozvratu? A jak vážně bere toto extrémní počasí vláda Andreje Babiše? Vytáhne Škoda auto na výsluní Volkswagen? To jsou jen některá témata, která uslyšíte v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
9: Nadprůměrně vysoké teploty, které v těchto dnech postihly i Česko, jsou jedním z projevů oteplování klimatu. Kdo by si ale myslel, že se tak dostali do úzkých ti politici, kteří danou skutečnost popírají, ten se mýlí. I oni totiž opakují pouze to, co chtějí slyšet jejich voliči. Domnívá se publicista Jan Vávra.
10: Je známo, že zkušenost je nepřenositelná. Dokud se dítě samo nespálí o horkou plotnu, nebude věřit doporučením, že na ní nemá sahat. A my jsme teď ve stejné situaci. Současná vlna veder, jakou jsme v takové míře a délce zatím nepoznali, nám dává možnost na vlastní kůži okusit reálné důsledky změn klimatu. Málo kdo už může tvrdit, že tak vysoké teploty, trvající tak dlouho, jsou zcela normální. Počasí potvrzuje všechny vědecké studie, které varovaly, že se klimatická krize zrychluje. Evropa se otepluje zhruba dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Proto třeba ve Francii, která také zažívá vlnu veder, si dnes už nikdo nedovolí klimatické změny popírat. Naši popírači klimatických změn ale mají stále ve veřejném prostoru silné slovo. Není to tak dávno, kdy předseda motoristů Macinka, když chvíli řídil rezort životního prostředí, bez ostychu tvrdil, že klimatická krize skončila. Když zůstaneme u srovnání s Francií, národní sdružení, se kterým jsou motoristé a hnutí ANO v jedné evropské frakci, dělá teď vše proto, aby francouzská veřejnost zapomněla na jeho desetiletí popírání klimatických změn. Naši politici ale vypadají, že jsou stále ovlivněni názory nejznámějšího popírače Václava Klause a podle toho se staví k opatřením na ochranu klimatu. Green Deal se stal, ať už u konzervativců či liberálů, demokratů nebo populistů, symbolem autoritářského a byrokratického diktátu Bruselu. Jedni politici odmítají ochranu klimatu kvůli svému napojení na biznisové zájmy fosilního průmyslu, případně automobilek. Druzí jsou proti ochraně klimatu a snižování emisí z ideologických důvodů. Sem patří i příznivci Donalda Trumpa, který patří mezi největší podporovatele využívání fosilních paliv. Češi tedy zatím zůstávají věrni své tradici opatrného a pochybovačného národa. Většina populace se sice obává dopadů klimatických změn, ale když se má jakékoliv opatření dotknout jejich života, okamžitě ho odmítnou. Na naše spalovací motory si nenecháme sáhnout, stejně jako na kotle, na uhlí nebo na plyn. Ochránci přírody jsou našimi popírači klimatických změn označováni za ekoteroristy, kteří brání naší prosperitě a berou nám naši svobodu dělat si, co chceme. Popírači tvrdí, že ekoteroristé straší klimatickou změnou, protože chtějí dosáhnout na evropské granty. Koluje i mnoho konspiračních teorií o spiknutí satanistů, globalistů, ale i mimozemšťanů. Zatím se důsledky klimatického rozvratu, jako je například dlouhodobé sucho, střídající se s přívalovými dešti, vyvolávajícími lokální záplavy, týkaly spíše venkova. Lidé ve městě mohli být v klidu, voda z kohoutku teče pořád a bahno z polí na Václavské náměstí nedoteče. Úbytek života a rozmanitosti různých živočišných a rostlinných druhů v krajině většina obyvatel ani nezaregistruje. Rozpraskanou zem nemají příležitost spatřit. Teď jsou ovšem velká města vlnami veder postižena více než venkov. Vysoké teploty způsobují v Evropě více úmrtí než všechna ostatní přírodní nebezpečí dohromady. Během historicky nejteplejších červnových dnů v tomto roce bylo ve Španělsku zaznamenáno přes 200 případů úmrtí spojených s extrémními vedry. Doufejme, že tato přímá a citelná zkušenost s klimatickým rozvratem změní aspoň trochu názor české populace a že lidé začnou na naše politiky tlačit, aby proti globálnímu oteplování začali skutečně něco dělat. V opačném případě je otázkou, co víc by se mělo stát, abychom si nutnost přijmout nezbytná opatření skutečně uvědomili.
9: Dodává Jan Vávra. A o počasí a momentální extrémní vlně veder bude řeč i v následujících minutách. Jaká opatření na ochranu ohrožených občanů, a jestli vůbec, přijala současná vláda, jejíž někteří členové popírají klimatickou změnu, to je téma pro šéfredaktorku webu Page Not Found Apolenu Rychlíkovou.
11: Evropou prochází mimořádně silná vlna veder. V posledních dnech zasáhla hlavně Francii, Španělsko, Itálii, Británii, Švýcarsko, Belgii a Nizozemí. Ve Francii extrémní teploty přetížily nemocnice. Španělsko hlásí přes 200 úmrtí, v italských městech čelí nemocnice náporu lidí s kolapsy a dehydratací. V některých zemích se omezovala výuka, veřejné akce a provoz dopravy. A taková Francie musela kvůli přehrátí vody omezit provoz jaderných elektráren. Brutální vedra se nevyhnula ani Česku. Ačkoliv Česku klimatickou krizi ukončil již před časem Petr Macinka, padají teplotní rekordy. A Český hydrometeorologický úřad vůbec poprvé vydal nejvyšší výstrahu na více než jeden den. Nejen mezi odborníky přitom panuje všeobecná shoda na tom, že situace přímo souvisí s klimatickou krizí, za kterou mohou lidé. V Evropě navíc teploty rostou dvakrát rychleji než jinde. Ani život, ohrožující vedra, však české vládní politiky nepřinutily jednat. Ukázala to páteční debata ve sněmovně, kdy poslankyně opozice chtěly řešit krizovou komunikaci státu a ochranu seniorů před kolapsy. Ministr životního prostředí Igor Červený se jejich požadavkům v sále vysmál. Jeho vládní kolega Petr Macinka debatu zhodil s tím, že v létě je prostě teplo a v noci tma, a poslankyně označil za přehřáté. Takhle vypadá zájem vlády Andreje Babiše o bezpečí a zdraví obyvatel. Až přijdou třeba povodně, bude nám vládní garnitura radit, ať se naučíme líp plavat. Horko přitom není žádnou zkouškou individuální odolnosti, ale krizovou situací, která skutečně ohrožuje nejen ty nejzranitelnější. Podle lékařských dat jsou nejvíce ohroženi kardiaci a chronicky nemocní, u kterých přetížený oběhový systém spouští infarkty a mrtvice. Dále seniori, kterým stářím selhává termoregulace a ztrácejí pocit žízně, malé děti, těhotné ženy nebo lidé s postižením. Důležitou skupinou jsou ale také lidé bezdomová, lidé v nekvalitním bydlení, lidé v podkrovních bytech a na nezateplených ubytovnách, které přes tropické noci vůbec nevychladnou. Data ze studií jasně ukazují, že špatné bydlení v kombinaci s extrémními vedry může být pro lidský život nebezpečnější než zimní mrazy. Jenže pro politiky, kteří žijí v zajetí klimapopírařství a odmítají akceptovat realitu, jako by tito lidé neexistovali. Stát má přitom v rukou aparát, jak ohrožené chránit. V civilizovaném světě jde o standardní postupy. Francie v rámci programu Plán Canicule využívá registry k povinným obchůzkám seniorů. Samosprávy v jiných zemích otevírají klimatizované veřejné budovy jako azyly chladu s pitnou vodou. Barcelona jich má přes 200. Atény k tomu využívají sportovní haly. Belgie rozesílá lokalizované krizové SMS s instrukcemi a polohou nejbližšího možného úkrytu. Španělsko při nejvyšším stupni výstrahy legislativně zakazuje venkovní práce v kritických hodinách. Italské ministerstvo zdravotnictví vydává třídenní zdravotní biletiny, podle kterých mobilizuje záchranky a britský systém Heat Health Alerts řídí protokoly přímo v domovech pro seniory. Naše vládní politiky ale ani na vteřinu nenapadlo brát vážně ohrožení obyvatel Česka. Natož spustit v reakci na extrémní počasí tolik potřebnou koordinovanou komunikaci. Vláda tím odpovědnost za přežití kompletně přehodila na občany. Když vědecká data a červené výstřahy narážejí na ideologický posměch ministrů, stává se z ignorování reality přímé hazardování s lidskými životy. Zatímco se politici šklebí ve sněmovních lavicích, lidé mají obavy o zdraví sebe nebo svých blízkých. A to je opravdu situace k popukání.
9: Soudí Apolena Rychlíková. Koncern Volkswagen byl kdysi tahounem německé ekonomiky, poslední roky se ale nachází v hluboké krizi. Klesá jeho ziskovost, o jeho auta není zájem, hrozí dramatické propouštění i zavírání továren. Podrobnosti dodává zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
12: Možná si ještě někdo vzpomene, jak německý koncern Volkswagen ústy svého bývalého šéfa Martina Winterkorna vyhlašoval, že bude největší světovou automobilkou, již budou všichni konkurenti hledět na záda. Uplynulo přes 10 let a Winterkorn má na krku soud kvůli podvodům s emisemi a koncern čelí největší krizi ve své novodobé historii. Winterkorn se stal smutným hrdinou úpadku automobilky. Právě kauza známá jako Dieselgate stála na počátku krize, která ne a ne skončit. Firma totiž v klíčových časech prosperity ztratila důvěryhodnost i pozornost. Symbolicky se zadrhla a dodnes kvůli tomu kulhá. A kulhá o dost víc, než by musela. Zásadně jí klesá ziskovost. V podstatě přišla o čínský trh. V Severní Americe na ní dopadají vysoká cla a v Evropě se jí daří pod očekáváním, protože hlavně elektromobily nejdou na odbyt tak, jak si představovala. Výsledkem je, že za první kvartál letoška skupina vydělala 1,5 miliardy eur, ale před 3 roky to bylo za stejné období trojnásobek. Nynější šéf koncernu Oliver Blume proto musel akcionářům nyní znovu slíbit, že bude pokračovat restrukturalizace, aby skupinu vytáhnul na zajímavější čísla. Jenže s těmi škrty a s akcionáři je to celé složitější. Zásadní vliv v automobilce má Spolková republika Dolní Sasko, která drží 1/5 akcií. A může efektivně blokovat jakékoliv drastické kroky, které by měly dopad například na zaměstnanost. Navíc ve skupině mají velmi silné slovo odboráři, kteří si na vedení už dřív vybojovali kolektivní smlouvy, které brání propouštění. Blume nyní avizoval, že do roku 2030 Volkswagen v Německu sníží počet zaměstnanců o 50 tisíc. Je ale pravděpodobné, že žádoucí by bylo sekat ještě víc. Celkem tam firma totiž zaměstnává hodně přes 200 tisíc lidí. Paradoxně to je Škoda Auto, která dnes podává nejlepší hospodářské výkony z celé skupiny. Roste jí ziskovost, roste jí odbyt, táhne profitabilitu. Na chvostu je naopak jak mateřská značka Volkswagen, tak kdysi ultraziskové Porsche nebo Audi. Oliver Blume, který stojí v čele Volkswagenu poslední 4 roky, na valné hromadě uvedl, že do roku 2030 skupinu vytáhne opět na výsluní. A že cesta, kterou do cíle půjdou, nebude snadná. Jestli se mu to podaří, je otázka. Nicméně při pohledu na vývoj akcí se zdá, že minimálně trhy jsou skeptické. Letos už cenné papíry odepsaly 1/4 hodnoty a za posledních 5 let klesly bezmála o 65%.
9: Konstatuje Luboš Kreč.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: A v této chvíli se vrátíme k zajímavým komentářům uplynulého týdne. Nedávný vývoj na Blízkém východě a zejména snaha Spojených států dosáhnout dohody s Íránem ukázal, že kdysi neochvějné spojenectví amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua dostalo výrazné trhliny. Více už v příspěvku Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
13: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost íránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Iránce možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu Hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
9: Tolik Matěj Schneider. Kupovat si denně několikero novin, to si už dnes dovolí málo kdo. Výrazně podražili a nabídka titulů značně zúžila. Vedle toho čelí tisk, stejně jako další tradiční sdělovací prostředky, krizi důvěry. Zároveň se ale ukazuje, že informacím ze sociálních sítí nebo z nástrojů umělé inteligence věří lidi ještě méně. Kam až to může dospět, nad tím se zamýšlí šéfredaktorka webu Newstream.cz Tereza Zavadilová.
14: Médiím se říkávalo čtvrtý stav, šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné. Velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívá, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několika stupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
15: Míní Tereza Zavadilová. A v této chvíli je na řadě naše pravidelná glosa. Psát věci rukou se v současné digitální době stále víc vytrácí. Avšak podpis, obzvlášť ten vlastnoruční, je stále ještě hodně důležitý, jak vysvětluje herec a předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
16: Můj otec Jiří byl učitel matematiky. Napsal také několik učebnic pro střední školy. Jako třídní učitel vedl většinou dvě třídy a každého půl roku musel ručně, tedy na psacím stroji, vypsat dohromady asi 60 vysvědčení. Když mě bylo asi 12 let, začal jsem tatínkovi pomáhat s vyplňováním těchto dokumentů. Jen na vysvětlenou, vracíme se do 80. let minulého století. Počítače neexistovaly, nic se nedalo tisknout a každé vysvědčení byl originál. Nesměli jsme udělat chybu. Já jsem mu texty diktoval, známky žáků jsem převáděl do slov jako výborný, chvalitebný, dobrý a tatínek to vypisoval. Na konci každého vysvědčení byl jeho podpis a podpis ředitele školy. Jednou jsem se táty zeptal, jestli jeho ředitel vysvědčení čte, když je podepisuje, a také zda některé z vysvědčení nepodepsal. Bylo mně jasné, že ředitel nemůže každého žáka znát. Tatínek mi odpověděl, že už se mu to párkrát stalo, ale že je to výjimečné. Takže je to vlastně formalita, ten ředitelův podpis, vyhrkl jsem na tátu. Podpis nikdy není formalita, odpověděl mě táta a já si to od té doby pamatoval. Otec mě k tomu ještě dodal, že pokud někdo někdy chce něčí podpis, přebírá za svůj autogram zodpovědnost a vlastně tím i přebírá odpovědnost za podepsaný dokument. Tato vzpomínka z dětství mě vyplavala na povrch mysli, protože jsem zaslechl v rozhlase jakýsi komentář, že náš prezident by měl být vlastně automat na podpisy. Hluboce s tím nemohu souhlasit, popřel bych tak svoje přesvědčení i tátovu památku. Obyčejný selský rozum mě říká, že pokud chce někdo můj souhlas zvýrazněný mým podpisem, nemůže mě k tomu nutit. Pokud tedy po prezidentovi někdo chce nějaký souhlas či podpis, musí počítat s tím, že někdy také podepsat nemusí. A je úplně jedno, jestli zrovna prezidentovi fandím nebo ne. Podobně jsem to cítil i ve chvíli, kdy se u minulého prezidenta řešilo jmenování profesorů na vysokých školách. Ač jsem s jeho názorem tehdy hluboce nesouhlasil, musel jsem uznat, že na to má právo. Jestli si vzpomínáte, tehdy se to vyřešilo tím, že pravomoc přešla na ministra školství. Nebylo by lepší, kdyby tam ten podpis ředitele školy teda nebyl? Zeptal se tehdy malý Ondra Kepka svého otce a otec se zamyslel. Asi ano, ale takhle s podpisem ředitele to má větší váhu. Tehdy jsem si pomyslel svoje, ale s odstupem času musím dát tátovi za pravdu. Automaty máme třeba na kávu nebo na bagetu, ale rozhodně ne na podpisy.
15: A slova Ondřeje Kepky zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
17: Pro a proti.
18: Prezident Petr Pavel poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu. Zatím ale stále není jasné, kdo českou delegaci povede. Měl by to být prezident nebo premiér? Hosty pro a proti budou dva poslanci, Adriana Chochelová z Hnutí STAN a Radek Vondráček z Hnutí ANO.
17: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Kdo vydělává, kdo chudne. Kdo je kdo ve světě financí? Peníze stále představují moc. A proto poslouchejte Peníze a vliv. Pořad o zásadních ekonomických tématech s hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou a jejími hosty. Poslouchejte každé druhé úterý po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho i na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Evropa zaznamenala za poslední týden o 13 víc úmrtí kvůli horku, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Do Venezuely přijeli čeští záchranáři, pomáhají s pátráním po 10 000 nezvěstných po zemětřeseních. Fotbalový klub z Karviné stáhl odvolání a míří do druhé ligy. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Evropa zaznamenala minulý týden v souvislosti s horkem už 13 úmrtí, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu, blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku svůj provoz omezit také jaderná elektrárna Paks. Dunaj, který elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplý. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
13: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stéphanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Do záchranných akcích po ničivých zemětřeseních ve Venezuele se poprvé zapojili čeští záchranáři. Speciální USAR tým prohledává trosky budov v oblasti La Guaira a podle tamní vlády je oficiálně potvrzených obětí více než 1400 a jejich počet bude ještě výrazně stoupat.
19: Pátrací týmy z celého světa teď na severu Venezuely spoléhají i na těžkou techniku, určenou k odklízení trosek. Na její nedostatek si v uplynulých dnech stěžovaly rodiny 10 000 nezvěstných lidí. Češi přijeli i s 8 psy, speciálně vycvičenými na prohledávání sutin.
20: Měl by tam být, píšou tam 20 osob, co se týče nějaký bezpečnosti. Rozhodně se nebudeme dělit, budeme prostě pracovat společně.
19: Takhle se radil český USAR tým před nasazením ve městě Karabajeda. Do země už začala proudit mezinárodní humanitární pomoc z USA, ale i dalších států. Evropská unie poskytla 5 milionů eur a satelitní systém na mapování škod. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Silničáři od dneška výrazně omezí provoz na křižovatce Aviatická u pražského letiště. Řidiči přijíždějící z Kladenska, tedy z dálnice D7, budou muset jet v jednom pruhu oproti dosavadním dvěma. Silničáři křižovatku začali opravovat na konci dubna. Důvody vysvětluje ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
21: Ta křižovatka, jí chybí veškeré připojovací odbočovací pruhy, nebo jsou velmi krátké. Ty intenzity dopravy z Luzině směr na silnici 7 jsou velké.
7: Omezení potrvá do 10. srpna. Samotná rekonstrukce křižovatky by měla skončit příští rok v září. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. V tiskové zprávě to potvrdili klub i ligová fotbalová asociace. A ta zatím nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně, poté případně třetímu Artisu Brno a následně Dukle Praha, která sestoupila z nejvyšší soutěže. Judista Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Čiangtao třetí místo, podobně jako pátá příčka z Grand Slamu v Mongolsku z minulého týdne se i Grand Prix v Číně počítá do olympijské kvalifikace. Dvojnásobný olympijský šampion Krpálek popisuje svůj plán pro nadcházející týdny.
22: Chci startovat na co nejmíň turnajů a chci být na každém z těch turnajů prostě úspěšný, abych se nějakým způsobem splnil tu kvalifikaci směrem k té olympiádě. Teďkom rozhodně potřebuji nějakou chvilku odpočinku, nějakou dovolenou.
8: Zavřená D8 před tunely a překážka na D5 u Plzně. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Drážďan je uzavřená před tunely Libouchec a Panenská. Na 83. kilometru k tunelu najelo nadměrně velké vozidlo, čidla zastavila provoz. Na místo to teď jedou řešit policisté. Na dálnici D5 se vyhněte překážce u Plzně ve směru do Prahy. Za tunelem Valík na 77. kilometru něco leží v levém pruhu, jde o předmět, za tunelem raději zůstaňte vpravo. A na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za Velkou Dobrou na Kladensku. Na 20. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě, postupně i ve zbytku republiky. Přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Práce je nedílnou součástí našeho života. Je to prostředek obživě, ideálně ale také činnost, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl. Co když se ale práce stane jediným smyslem života člověka? Jaká je hranice mezi pracovitostí, posláním a workoholismem? Kdo a proč je ohrožený nejvíce? A dá se mu předcházet i skrze budování osobní odolnosti? Odpovědi budeme hledat v následující hodině v pořadu Leonardo Plus, které natáčíme s publikem na týdnu Akademie věd. Dobrý poslech vám tady v sále i našim posluchačům přeje Šárka Feniková.
17: Leonardo Plus.
3: A já jsem ráda, že pozvání přijala psycholožka a vědecká pracovnice Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, členka Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, známe ho také pod zkratkou SIRI, a v neposlední řadě také docentka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Kateřina Zábrocká. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Paní docentko, vy se zaměřujete na psychologii pracovního zdraví a mimo jiné jste zpracovávala českou část celosvětového výzkumu zaměřeného na workoholismus. Já budu používat tu českou podobu tohoto slova, tak jenom pro naše posluchače upřesňuji. Tento pojem je známý od roku 1968, jestli jsem si to dobře přečetla, byl použitý poprvé v Americe, ale asi to není takový ten bod nula, před kterým nebyli žádní lidé, kteří by byli nadměrně zaměření na práci. Tak by mě zajímalo, proč vlastně vznikla ta potřeba takto pojmenovat nezdravou závislost na práci?
4: Ta potřeba vznikla primárně z toho důvodu, že díky tomu, jak se rozvíjela psychologie a další sociální vědy, tak začalo být více patrné, jaké má to na ta nadměrná práce nebo závislost na práci negativní důsledky na psychiku a na duševní zdraví člověka. To znamená, že se vlastně začaly ukazovat tady ty negativní dopady v souvislosti s tím, jak se zkoumala více depresivita, úzkostnost lidí a obecně, jak se začalo zkoumat pracovní prostředí.
3: Čili workoholismus přinesl pokrok. No a dá se jasně odlišit z pohledu vědce, co je ještě práce, která je nutná, práce, která je důležitá a workoholismus?
4: Odlišit se to určitě dá. Máme na to i různé nástroje měření. Dá se to odlišit podle řady znaků, které odlišují vlastně zdravý vztah k práci a ten nezdravý. Ten nezdravý je vlastně definovaný několika šesti nebo sedmi různými body. Jeden z nich je třeba významnost té práce. To znamená, že lidé, kteří mají ten vztah nezdravý, jsou na práci závislí, tak ta práce vlastně dominuje jejich jako mentálnímu duševnímu prostoru, věnují se v myšlenkách té práci vlastně téměř neustále. Pak je tam řada dalších znaků, třeba ten klíčový je nutkavost. To znamená, že ta potřeba pracovat je vlastně vnímaná jako něco, co ten člověk nemůže úplně kontrolovat. Prostě cítí takové to, jako musím, i když třeba nechci, tak musím udělat maximum, musím se tomu obětovat, musím pracovat celou noc. I když třeba zvenku ten tlak není, tak je to vlastně to, co si ten člověk ten tlak na sebe sám vytváří, i když možná se dostaneme k tomu, že samozřejmě klíčovou roli hraje i to okolí, třeba ta kultura té organizace, to, jak se chovají a projevují nadřízení a kolegové. Takže je to vlastně taková souhra faktorů.
3: Já jsem narazila ještě na pojem entuziastický workoholismus, jakási silná vášeň pro profesi, která člověka současně naplňuje. Tak, a uvádí se tady, že tím jsou nejvíce postiženi umělci. Je to druh workoholismu, který bychom mohli omluvit? Nebo neléčit?
4: Tak určitě existuje entuziastický workoholismus. ten je vlastně specifický tím, že člověk teda pracuje extrémně, nadměrně, může to ho to poškozovat v nějakých oblastech života, ale zároveň ho ta práce hrozně baví a naplňuje. A tady ještě nezazněla ta důležitá věc, že u takového toho klasického workoholismu, který je vlastně nejvíc zátěžový pro člověka, tak ten člověk pracuje, ale zároveň z toho nemá žádnou velkou radost, vlastně ho to netěší. Jo, takže to je vlastně takový klíčový znak toho klasického workoholismu. Takže to je samozřejmě mnohem horší a pro toho člověka prostě více poškozující. Ale jestli bychom to mohli omluvit, tak samozřejmě omluvit to můžeme vždycky, protože to nějakým způsobem vzniká v kontextu faktorů, takže spíše důležité dívat se na to, co s tím můžeme dělat, jestli to tomu člověku vyhovuje nebo ne. U toho entuziastického workoholismu se může stát určitě, že ten člověk vlastně takhle chce žít a spíš ten negativní dopad může být na jeho okolí.
3: Čili je to i na tom člověku, aby vlastně si odpověděl na ty klíčové otázky, které jste tady nastínila, jestli ten jeho vztah k práci je ještě zdravý nebo nezdravý, jestli tomu dobře rozumím.
4: No určitě, jako u vlastně řady jiných psychologických fenoménů je hlavní nějaké sebepoznání, taková jako schopnost a ochota si sednout, strávit nějaký čas se sebou a zamyslet se, jak mám ten vztah nastavený k práci a k dalším věcem a jestli mi to vyhovuje. Za řadou těch problémů stojí vlastně takové ty automatizmy, že člověk prostě jede na ten automat, říká si, takhle se to dělá, takhle se to po mně chce, musím to plnit a může takhle vlastně fungovat třeba řadu měsíců nebo let a vlastně nezohledňovat ty svoje potřeby, hodnoty a tak.
3: Když jsem zmiňovala ten celosvětový výzkum, jak jsou na tom Češi v porovnání s jinými lidmi z jiných národností? Jsou Češi větší pracanti, větší workoholici?
4: My jsme tedy, bych měla asi zmínit, dělali výzkum, který se realizoval asi v 91 zemích. Měli jsme opravdu velký vzorek, přes 30 tisíc respondentů napříč zeměmi. A můžu říct, že obecně ten workoholismus se pohyboval mezi 15% u žen a zhruba 9% u mužů. Možná se dostaneme k tomu, že právě jedno z těch nových zjištění bylo, že v těch nových datech se ukazuje, že ženy jsou více ohrožené workoholismem než muži, což je velká změna oproti historii. Zároveň ty výskyty se vlastně jsou poměrně podobné napříč těmi zeměmi.
3: Proč to tak je, že jsou workoholismem víc ohroženy ženy?
4: No, my na to máme řadu různých vysvětlení a ta analýza byla poměrně komplikovaná, protože se zároveň zohledňovala míra nerovnosti, genderové nerovnosti v různých společnostech a ukázalo se, což bylo hodně zajímavé, že vlastně ty ženy jsou ohroženy tím workoholismem více i v těch kulturách, které jsou více tradiční a zároveň i v těch kulturách, které jsou více rovnostářské, ale domníváme se, že tam můžou fungovat různé mechanismy. V těch tradičních kulturách očekáváme, že je to proto, že ženy vlastně potřebují nebo chtějí ukázat, že na to mají, takže vlastně věnují té práci maximum proto, aby se vlastně dostaly na nějakou podobnou úroveň jako muži.
3: A promiňte, že vám do toho vstupuji, ale tady mě právě napadá, jestli to není v souvislosti i s určitými obory, protože třeba typicky asi ve vědě mají ženy trošku složitější pozici ve chvíli, kdy se třeba rozhodnou stát se pečujícími osobami, buď o děti, anebo třeba stárnoucí rodiče, tak jak se to v tradiční kultuře většinou očekává, tak jestli právě ten potom nejsou hnáni k těm větším pracovním výkonům, tak jestli to souvisí i s nějakými obory lidské činnosti.
4: No určitě to souvisí i s těmi obory, tam vlastně souvisí to s kulturou, s těmi vztahy vlastně ve společnosti z hlediska genderu a určitě i s oborem, ale zase je důležité říct, že vlastně ten workoholismus se objevuje nejčastěji v těch oborech, kde je vlastně velká míra svobody, autonomie a zároveň velká taková soutěživost, že vlastně člověk je v té práci neustále porovnáván s ostatními, což je třeba věda. Může to být určitě umění, jsou to často manažerské profese, naopak profese třeba manuální, tak tam je ten výskyt workoholismu poměrně malý.
3: To mě docela překvapilo, že v tom výzkumu vyšlo, že workoholismem jsou ohroženi více středoškoláci a vysokoškoláci. A teď jsem si říkala, patří do té kategorie lidé, kteří prošli středním odborným vzděláním, mají třeba výuční list a jsou to řemeslníci. Máme na to data? Jsme si jistí, že opravdu mezi řemeslníky bychom nenašli spoustu workoholiků?
4: No, ze zahraničí na to určitě máme data.
3: A z Česka?
4: ty výskyty, ono je teda, řekla bych, že to, ono to nebývá zase tak zásadně odlišné třeba v rámci Evropy. Jo? Jsou tam rozdíly, ale není to tak, že by v západní Evropě bylo 50% berkoholiků a u nás třeba 3. Jo? Je to vlastně docela podobné. U těch manuálních profesí je ten výskyt nějaké 3-4% odhadovan. Takže je malý a bude záviset hlavně na tom, jak ten člověk tu práci vykonává, když třeba podniká. To znamená třeba truhlář, který jezdí a sám podniká, tak tam je to riziko berkoholismu větší, než když je zaměstnan někde jinde, třeba v továrně pod někým pracuje.
3: Má český workoholismus nějaké specifikum?
4: Ne, ne, vy se ptáte hodně na ty česká specifika, ale já musím říct, že jakoby, ty vlastně psychické fenomény, jo, jako je třeba vyhoření, závislost na práci, tak oni, nebo šikana na pracovišti, oni mají ta dynamika a to, jak to vzniká, jak to funguje, vlastně docela univerzální.
3: Tak to je jaká zpráva z pohledu vědce? Dobrá, že jsme součástí západní kultury ve všem?
4: No, tak já věřím, že jsme součástí západní kultury a můžeme se na to víc zaměřit v dalším výzkumu určitě, jestli jsou nějaká česká specifika. My tady máme samozřejmě specifika v tom, jak je třeba nastaven pracovní trh. Jo? Takže třeba z hlediska žen a workoholismu u žen, tak ženy jsou v Česku v náročné pozici v tom, že máme jednu z největších zaměstnaností žen, ale zároveň jednu z nejnižších mír flexibility práce. Je tady, jsou špatně dostupné zařízení pečující o děti a tak dále, takže ty ženy se dostávají do většího tlaku a je to i z jedno vysvětlení třeba pro ten workoholismus, že vlastně mohou zažívat více nějakých negativních emocí v souvislosti s prací.
3: O velkém pracovním nasazení žen se mluvilo také v souvislosti s pandemí covidu, ale přispěl covid nějak obecně víc k workoholismu jako takovému?
4: No, jelikož jsem výzkumnice, tak musím se dívat na to, jestli jsou k tomu ty data. Určitě probíhaly výzkumy workoholismu v průběhu pandemie, ale nejsem si jistá, jestli se to sledovalo systematicky, nějak longitudinálně, že bychom mohli říct, že se to opravdu zhoršilo, zlepšilo. Jednoznačné je, že tam došlo k nějakým změnám ve vztahu k práci, třeba v tom, že ta hybridní forma práce, to, že lidi

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je workoholismus stejně nebezpečný jako jiné závislosti?
2: No tak všechny závislosti můžou být potenciálně nebezpečné. Samozřejmě workoholismus je zajímavý a odlišný od těch ostatních závislostí, jako je závislost třeba na počítačových hrách nebo zneužívání návykových látek, tak je samozřejmě nápadný tím, že je to závislost na činnosti, která je velice oceňovaná. Takže neřekla bych určitě, že to je spíše to závislost, která je asi méně nebezpečná než ty ostatní závislosti, ale může v některých případech mít tragické důsledky.
1: Právě, jestli to není zároveň i trochu nebezpečí, že závislost na práci nebo pracovitost, tak jak se to může jevit zvenku, je společností velmi oceňovaná.
2: No ano, určitě je to záludnost vlastně té závislosti, protože většina lidí, kteří jsou workoholici, tak si to nepřiznají, nepřiznají to druhým, ale ani si to nepřiznají sami a mohou mít právě ten argument, že přece je to naprosto v pořádku, že se pro tu práci obětují, že dělají důležitou činnost a tak dále. Takže určitě máte pravdu v tom, že to znesnadňuje to, aby si člověk uvědomil, že má nějaký problém a určitě to znesnadňuje to, aby vyhledal třeba nějakou psychologickou pomoc.
1: Pojďme se povinovat tomu, jak ten workoholismus vůbec vzniká. Co jsou ty základní zdroje, které k němu vedou? Uh-huh. Ať už ty vnější, nebo ty vnitřní.
2: Ty základní vlastně východiska nebo zdroje jsou pravděpodobně v rodině, ve výchově. A to tak, že vlastně ty lidé, kteří mají problém s workoholismem, tak často vyrůstali v rodině, kde ty rodiče byli hodně kritičtí, byli to perfekcionisti třeba, kteří měli vysoké nároky, takový ty rodiče, kteří vlastně očekávají samé jedničky automaticky. To znamená, že v takovémhle prostředí si to dítě se naučí, že jeho hodnota je závislá na výkonu a na perfektním výkonu. Já teďka mluvím o perfekcionismu, ale vlastně z dobrého důvodu, protože ten workoholismus je právě z perfekce perfekcionismem úzce spojený a je to jeden z těch rizikových faktorů. Většina lidí, kteří jsou závislí na práci, tak jsou zároveň perfekcionisti a mají potřebu vlastně té práci dát úplné maximum. Takže ty kořeny jsou určitě ve výchově a potom ta výchova vlastně souvisí i s tím, že jsou to často lidé, kteří třeba mají nějakou vnitřní, necítí se dostatečně sebejistě, i když to často bývá na takové neuvědomované úrovni, ten pocit nedostatečné jakoby sebedůvěry. A ta práce je vlastně prostředek, jak získat sebehodnotu, získat pocit kontroly nad životem a to je vlastně to, co toho člověka motivuje, ale ta záludnost je v tom, že většinou tyhle motivy nejsou přiznané.
1: Přesně to, na to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně ten únik do toho pracovního výkonu není to sebepotvrzování té hodnoty, kterou mám, nejenom před sebou samým, ale i před tím okolím, které je na mě dost přísné.
2: No ano, určitě.
1: Jo. A četla jsem dokonce, že už ve výzkumech se pracuje s tím, že existuje něco jako závislost na studiu. Je to nějaká nové zjištění? Nebo to právě v souvislosti s workoholismem napadlo vědce, že by se podívali ještě do těch nižších pater právě toho perfekcionismu a toho projevu toho perfekcionismu?
2: No máte pravdu, to je teďka jako takové nové téma poměrně, které zaujalo řadu lidí v psychologii a začalo se zkoumat v souvislosti s workoholismem a v souvislosti s tím, jak se právě rozvíjí ten výzkum v oblasti těch takzvaně behaviorálních závislostí, to znamená závislostí, které mají formu chování, což je vlastně docela nová myšlenka, protože pár desítek let zpátky byla ta představa, že závislost je vždycky na nějakých návykových látkách. Takže v téhle souvislosti se rozvíjí i výzkum závislosti na studiu a tam je právě zajímavé třeba to genderové hledisko, že v té závislosti na studiu jednoznačně převažují ženy, takže tam je to poměrně jasné. A jedno z těch vysvětlení je právě to, že ženy anebo dívky v tom dospívání nebo na základní škole, takže jsou citlivější většinou na ty sociální očekávání a mají strašně silnou potřebu, aby byly vlastně druhými oceněny, chváleny, což se na té základní škole nejsnáš vlastně dosahuje známkami výbornými, anebo samozřejmě nějakými dalšími aktivitami. Ale to, že ty ženy jsou vlastně citlivější než muži většinou na ta ocenění těch druhých, třeba i na kritiku, tak to je poměrně dobře prozkoumané a prokázané a určitě to zvyšuje riziko vlastně žen i pro ten workoholismus.
1: Je z toho nějaká cesta ven?
2: Ano, tak cesta ven je určitě formou vlastně výzkumu a různých intervencí, které existují. Už jenom to, že vlastně člověk ví, že něco jako workoholismus existuje, že zná nebo může si někdy

0: kde přečíst, nastudovat, jaké jsou ty znaky, to samo pomáhá.
1: To my se ještě dostaneme k tomu, jak se vymanit z workoholismu, ale já jsem teď mířila přímo na ty dívky. Jestli je to v nastavení té společnosti a opravdu třeba i podobné debaty přispějí k tomu, že se něco pohne tím směrem, aby na dívky, anebo dívky sami na sebe nekladly takové nároky.
0: No určitě, já si myslím, že to je jednoznačně prospěšné, když ta debata bude probíhat a vlastně zatím ale pořád si myslím, že té diskuze na tady ta témata je poměrně málo nebo v určitých kruzích, jenom třeba v odborných, ale bylo by samozřejmě skvělé, kdyby se o workoholismu nebo o závislosti na studiu hovořilo třeba na základních školách nebo na středních školách, což si teda myslím, že se neděje a asi bude ještě dlouho trvat, než se to bude dít, ale je to téma, které vlastně patří do nějaké takové osvěty o duševním zdraví.
1: Jestli k tomu nejsme ale tlačení trošku jako společnost, i právě tím, jakým způsobem se hodnotí naše výkony na těch školách, že když jsme oceňováni pak těmi známkami, tak ti, kteří si zase chtějí potvrzovat svoji hodnotu a chtějí ty jedničky, tak prostě musí tomu něco obětovat.
0: No, máte určitě pravdu. Tady je vlastně hrozně jako užitečné, myslím si, společnost měla více ještě informací o všech těch jako negativech a záludnostech toho workoholismu nebo závislosti na studiu. Protože třeba v oblasti výzkumu nadání víme, že děti, dívky nebo chlapci, kteří mají ty výborné známky, tak vlastně potom to je něco, co v nich vytváří takové dost rizikové nastavení dospělosti, protože se můžou stát, jako nechci říct tady úplně závislí, ale mohou si zvyknout na to, že pokaždé, když něco dělají, tak za to jsou odměněni tou známkou a nějakým jasným hodnocením. A víme, že třeba lidé, kteří jsou nadaní, tak potom mají často problémy v dospělosti to nadání dále uplatňovat, protože už právě nemají takhle jednoznačnou zpětnou vazbu ve formě těch jedniček. Jo? Takže vlastně i pro ty lidi, kteří ty jedničky dostávají, tak to vlastně není úplně ideální situace.
1: Tak tím jsme ale vlastně přešli volně k těm vnějším zdrojům workoholismu. To mohou být právě tyto pobídky lákavé, které vytváří pak tu závislost na nich a další.
0: No tak určitě tam hraje velkou, to já jsem možná vlastně nedopověděla nebo nezodpověděla plně tu vaši otázku, určitě ta naše společnost, to nastavení, které je hodně výkonově orientované, kdy vlastně jsme poměřováni neustále a kdy ten výkon je strašně jako oceňovaný. A takže ta zpráva, která se dostává k těm dětem a dospívajícím, že ta jejich hodnota je hodně závislá na tom, jestli v něčem budou excelovat nebo ne. I teď vlastně to slovo excelence třeba ve vědě se neustále opakuje. Tak to si myslím, že je určitě jeden z těch klíčových vlastně faktorů. A cesta, jak z toho ven, je určitě právě to, že se o tom bude hovořit a hlavně, že o tom budou informovat rodiče a že rodiče budou s těmi dětmi hovořit o tom, jak vlastně si udržet nějaký zdravý odstup od tady toho tlaku na ten perfektní výkon. To znamená, že vlastně ty klíčové osoby jsou teďka ty rodiče.
1: No a když se přesunu zase do toho dospělého světa a do těch firem, tak tam k rozvoji workoholismu jsou jaké faktory ty nejčastější? Tak soutěžové prostředí.
0: Těch faktorů je hodně. Tak určitě vždycky tam musí dojít k souběhu faktorů na straně toho jedince a faktorů na straně té organizace. Na straně organizace je to typicky právě ta kultura, která jako taková ta kultura, která hodně tlačí na výkon a která ty lidi hodně porovnává. Víme, že třeba některé organizace dělají to, že měří výkon těch lidí a zveřejňují někde žebříčky, s tím jsem se setkala třeba i v nějakých vědeckých institucích a to je většinou neseno dost nelibě těmi lidmi a vytváří to v nich velký stres, ale může to vést právě k tomu, že někteří lidé tomu podlehnou v tom smyslu, že začnou v té práci trávit vlastně extrémně množství času a začnou ztrácet tu kontrolu nad tím, co pro tu práci vlastně obětují. Takže určitě je to ta kultura a my jsme zjistili specificky tedy na těch českých datech, že potom jako další faktor rizikový je právě chování nadřízeného, vedoucího, toho přímého, který když sám projevuje nějaké workoholické tendence nebo sama, tak je tam vlastně souvislost s tím, že potom ten workoholismus je vyšší u těch lidí, kteří pracují pod ním v jeho nebo v jejím týmu. A to samé platí o kolezích, kteří, když mají nějakou zvýšenou míru workoholismu, tak zase vidíme souvislost s tím, jak to dopadá na ty ostatní lidi. Takže tady ta cesta je, že vlastně by se měl uzdravovat nebo nějak hledat ten zdravý vztah k práci, celý ten tým a primárně ten vedoucí.
1: Paní docentko, jak je to s věkem? Jsou mladí lidé dneska víc nastavení na to si ten work-life balance, jak se říká, hlídat? Že se nenechají v těch firmách dohnat právě k tomu workoholismu? Mluvili jsme teda samozřejmě o tom závislosti na studiu, takže úplně se to nevyhne mladým lidem, ale třeba v práci, když pak přijdou do práce, jsou zodpovědnější, že to vnímají už jako součást svého života, že si musí dobře nastavit to pracovní prostředí?
0: No, tak podle všeho jsou. Určitě jsou na to víc zaměření a myslím, že se v tom jako i více vzdělávají, více se o tom baví. Takže si myslím, že se snaží si ty hranice hlídat té práce a že kladou větší důraz na ten osobní život. Ale samozřejmě otázka je, jaké jsou potom ty jejich reálné možnosti, protože jedna třeba ze zajímavých věcí, co se řeší, jsou platové nerovnosti a často lidé, kteří jsou mladí, kteří vlastně nastupují na ten trh práce, tak mají menší platy, což vytváří obrovský tlak. To znamená, že ty mladí lidé, i když mohou mít tyhle ty záměry vlastně skvělé, tak z nutnosti, protože si potřebují zajistit prostě základní věci jako bydlení, tak můžou být nuceni pracovat vlastně mnohem více, takže vždycky jde o víc, souhru více faktorů. A řeší se i takové zajímavé nápady, jestli třeba by nebylo vhodné vlastně prohodit to, jak jsou lidé placeni, že většinou jsou placeni více ti lidé, kteří jsou tam déle v té práci a kteří jsou starší, a že by vlastně bylo praktické udělat to naopak, že by se více platili ti lidé, kteří jsou mladí a nově nastupují, protože to více potřebují.
1: Říká psycholožka Kateřina Zábrocká z Psychologického ústavu Akademie věd. Celý záznam debaty si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v archivu pořadu Leonardo Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů na Plusu přeje Šárka Feniková.
2: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Skoro 7000 zaměstnavatelů se ještě nezapsalo do systému jednotného měsíčního hlášení. To jsou zhruba 2%. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak dál chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod pracovníků. Data za květen státu elektronicky zaslalo 9 z 10 zaměstnavatelů. Jednotné měsíční hlášení od dubna nahradilo 20 formulářů pro různé úřady. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi potvrdil, že si Irán nárokuje kontrolu nad Hormuzským průlivem pouze pro sebe. Řekl to v situaci, kdy na sebe Spojené státy a Irán začaly na Blízkém východě znovu útočit, a to navzdory dohodnutému 60-dennímu příměří, které si stanovili pro dojednání konečné mírové dohody. Mezi zasažené cíle patří tanker s katarskou ropou v Hormuzském průlivu nebo americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. A pro Pardubický zámek vzniká nová přírodovědná expozice. Návštěvníkům se otevře v roce 2027 a Východočeské muzeum pro ně vytváří realistické modely rostlin, protože původní sušené exponáty postupem času ztrácely barvu i tvar. Součástí výstavy budou taky preparovaná zvířata ze sbírek muzea. Fotbalisté Kanady jsou prvním postupujícím týmem do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0. Trenér korejských fotbalistů Mong Myong po vyřazení z mistrovství světa rezignoval, zatímco prezident asijské země Lee Jae-myung nařídil vyšetřování neúspěšného vystoupení na turnaji. Informovala o tom agentura Yonhap. Korejci vyhráli na šampionátu jediný zápas, a to nad českou reprezentací.
4: Nehoda na D1 před Velkou Bíteší a omezení na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto. Narazilo do dopravního značení. Na místě už je policie, odstavní pruh je uzavřený, na vozovce se pohybují lidé tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za odbočkou na Kolín a Poděbrady. Mezi kilometry 40 a 42,5 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. A pro provoz je svedený do levého, jede se plynule. A na D8, dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je před tunely Libouchec a Panenská opět v provozu. Na 83. kilometru tunely zablokovalo nadměrně velké vozidlo. Policie už to vyřešila a opět projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne bude pršet na západě. Postupně i ve zbytku republiky přidat se můžou taky velmi silné bouřky. Nejvyšší pondělní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
6: Dnes s Janem Lukačevičem.
7: Každý protein, který v těle něco řídí, musí v naší DNA najít přesně jeden odstavec, který je určený jemu. Jak ho pozná? Jak to dokáže? Kateřina Balážová-Faltejsková je jednou z těch, kdo tento detektivní příběh rozplétá. Jako bioinformatička pracuje na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vyvíjí algoritmy, které jí pomáhají pochopit, jak proteiny čtou genetický kód. Kateřino, ahoj.
8: Zdravím.
2: Žárovky.
7: Začneme hned u toho názvu oboru. Bioinformatika. To zní jako takový vědecký kočkopes. Jak se dá zkombinovat biologie, tedy něco živého, s informatikou?
8: Myslím, že to vzniklo přirozeně, protože biologie měla otázky, se kterými si nedokázala sama poradit a potřebovala právě vstup nějakého informatika, který by jim s tím pomohl. A ono se pak hodí, když bioinformatik zná metody informatiky a zároveň ví, jak funguje živá příroda, jak fungují jednotlivé metody a na co se má třeba biologa zeptat.
7: Já jsem se na to ptal právě proto, protože když si představím informatika, tak to zpravidla není člověk v mé představě, který by se o živou přírodu zajímal nebo v ní, nedej bože, trávil čas. Je to tak nebo je to nějaký stereotyp?
8: Já myslím, že je to trochu stereotyp. Já znám hodně lidí, kteří tráví hodně času mezi stromy a zároveň to jsou informatici.
7: Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. Ale pustíme se do té tvojí práce. Já jsem se dočetl, že v lidském genomu se dá velmi zjednoduše řečeno najít asi 3 miliardy písmen. Jak si to můžeme představit na nějaké knize nebo na něčem, co máme okolo nás a možná všichni známe?
8: Když si vezmete celou trilogii Pána prstenů, tak když jsem to počítala, tak mi vyšlo, že v téhle trilogii bude zhruba 3×10^6 3 miliony znaků. Takže si představte, že v každé buňce máte tolik znaků, kolik je v tisícovce trilogii Pána prstenů. A ve většině ještě ve dvou kopiích.
7: Tak to je pořádný příděl písmenek. Jak v tom ten protein ale teda hledá to jedno konkrétní místo, ten jeden odstaveček, tedy v téhleté šílené změti písmen?
8: Složitě. Nejsme si úplně ještě jistý, jak přesně to funguje. Ono totiž v našich genomech je ta DNA zbalená na takových špulkách. DNA je vlastně jakoby nit. Při blížším pohledu ta nit má nějakou strukturu, ale i je fajn si ji představit jako nit a ona je namotaná na špulkách a když si ji protein chce přečíst, tak musí být nejdřív ta DNA trošku odmotaná a je mu přístupná. Takže je to složitý proces, na kterém se podílí spousta těch proteinů, aby jeden mohl přečíst a zapůsobit tak, jak buňka potřebuje.
7: Ty tady zmiňuješ nit a špulku. Dá se proto hledání v lidské DNA najít nějaká další metafora, která by našim posluchačům a posluchačkám pomohla?
8: Já si to trochu představuju jako knihovnu. V knihovně třeba máte na těch regálech první písmenko autora anebo barevný kódy a zkušený knihovník ví, po jaký knižce má šáhnout. Tak jako toho zkušeného knihovníka my si můžeme představit protein, který právě zajišťuje čtení z DNA.
9: Teď je to pro mě mnohem jednodušší. V knihovně jsme asi všichni byli aspoň jednou, tak tušíme, jak tohle může probíhat. My, když jsme se spolu bavili před rozhovorem, tak si zmiňovala váš nový článek, ve kterém popisujete taky něco jako takové majáky v DNA. Nebo aspoň to byla ilustrace, kterou jsem v tom článku našel. Mm-hmm. Můžeš nám prosím povědět, o čem teda ten článek je a v jaké to fázi?
8: Začnu tím, jaké je to fázi. Článek už prošel recenzním řízením a je přijatý k publikaci, takže čekáme, že ho každou chvíli vydají. Zatím je přístupný jenom na archivu preprintu. A my jsme zkoumali širší okolí vazebných míst, protože pomocí experimentu my dokážeme zjistit pro ten konkrétní protein, který čte tu DNA, kam se navázal. A my jsme se dívali na jazyk, jak vypadá v okolí toho vazebného místa. A v podstatě, co jsme zjistili, nebo co si myslíme, je, že v okolí toho vazebného místa se ten jazyk trochu mění. A má to pak nějaký vliv na to, jak vypadá ta struktura té doušroubovice, že je trošku otevřenější k tomu, aby se tam ten konkrétní protein mohl navázat, anebo ve spolupráci ještě s dalšími. Samozřejmě bude tam spousta dalších vlivů, který na to navazování bude mít nějaký efekt, ale tenhle ten vliv je přímo zapsaný do té DNA a přímo se dědí, což je strašně zajímavý.
9: Tak já použiju pro naše posluchače a posluchačky tu metaforu, kterou jsme měli s knihovníkem. Schválně si to díky tomu trošku líp pochopíme, tak se omlouvám, když tak mě opraví, jestli jsem to nepochopil už na poprvé. Ale rozumím tomu tak, že teda vazebné místo je nějaká část té knihovny, kde najednou ty knížky v tom regále mají jinou barvu, takže ten knihovník ví kam zamířit?
8: Myslím, že tak se to určitě dá představit.
9: A tady ta červená barva těch knih je teda součástí té genetické informace. Je to něco dědičného.
8: Jo.
9: Já bych se ale zeptal, k čemu nám to vlastně je?
8: To bude odpověď na dlouho. Protože v naší DNA máme něco, čemu se říká geny. Ty geny kódují různé proteiny, různé nástroje. Jedna třída těch nástrojů je na čtení v té knihovně samotné, jiná třída je třeba na zpracování látek zvenku, aby jsme z nich získali energii. Akorát, že těchto genů je v našem genomu relativně málo. Jenom 3% našeho genomu jsou tyhle geny. A dlouho se myslelo, myslím, že do roku 2012, že zbytek toho genomu je prostě balast. Říkalo se tomu junk DNA. Ale pak se zjistilo, že to není pravda, že vlastně ten zbytek pomáhá buňce určit, kdy se jaký gen má spustit, kdy se jaký gen má přečíst.
9: Takže to je takový informační systém v té knihovně.
8: Přesně. Tohle je zatím naše představa. Třeba jako za dalších 10 let zjistíme, že je to celé úplně jinak, ale tohle je naše zatím představa, jak si myslíme, že to funguje.
9: Tak to je fascinující.
6: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
9: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy si povídáme o složitosti čtení DNA. Proč nás vlastně zajímá, jak to ten protein dělá? Jaké je použití, když pochopíme, k čemu tam vlastně dochází?
8: Těch použití je relativně hodně. Nabízí se použití v medicíně, kdy my můžeme mít v našem genetickém kódu nějakou chybu. A ta může vést k tomu, že nám nějaký buněčný proces nefunguje dobře a to může vést k tomu, že jsme nějak nemocní. A v případě, že budeme dobře znát ty jednotlivé procesy, které se v buňce dějí, tak dokážeme pak lépe navrhnout nějakou možnou léčbu. Další použití se třeba nabízí v zemědělství, kdy nějakým způsobem šlechtíme rostliny, aby měly větší výnos.
9: Ono se to asi v čase postupně objeví víc, když budeme ten mechanismus dobře chápat. Ale pojďme se vrátit k té bioinformatice. Já to vnímám tak, že to je takový trošku obor na křižovatce. Když si na tuhle křižovatku přišla, kdy jsi řekla, tak tohle je ono. Jak tě vlastně napadlo tyhle disciplíny kombinovat?
8: Upřímně mě to nenapadlo. Když jsem maturovala, tak se na Univerzitě Karlově otevíral nový obor, který právě kombinoval molekulární biologii s informatikou na matfizu. A já jsem měla možnost se pobavit s Marianem Novotným, který celou tuhletu věc dal dohromady. Strašně mi zaujaly problémy, které můžou řešit. A On tam nebyl žádný jeden konkrétní moment, kdy bych si řekla, tohle je ono, ale baví mě to, co dělám.
9: Chápu, člověk asi do toho postupně proniká a říká si, tyjo, tak to je asi to, co mě může bavit a u tohohle chci zůstat. Ty se teda zabýváš hromadou dat, ale tím pádem máš pořád docela blízko k té biologii. Je to tak, že musíš absolvovat i nějaké kurzy, nebo v rámci toho studia si měla hromadu studia biologie, aby si chápala i to, co se vlastně v tom oboru děje?
8: Určitě. A určitě se snažíme třeba hledat různé mezinárodní kurzy, jakým způsobem biologie pokračuje dál, o tom, jak aplikovat nejnovější metody. Mám ty kurzy moc ráda, protože se tam člověk vždycky seznámí s zajímavýma lidma, který taky řeší podobné problémy.
9: No a myslíš, že si nějaký vztah k biologii získala tím, že si trávila hodně času v přírodě? Že přece jenom nešlo úplně utéct jenom k těm počítačům?
8: Ale jo, já jsem si teď vzpomněla na svoji maminku, která, když jsem nastoupila na tu bioinformatiku, tak zkoušela, jaký rostliny poznám a já jich nepoznala moc. Tak se mi strašně smála, že rozhodně poznat, že je to bioinformatika.
9: A zlepšila ses?
8: Ne, takže nezlepšila.
9: Naštěstí máš tam i tu informatickou část, kde můžeš zazářit a excelovat. Jaké to bylo hledat si místo na těch pracovištích, která jsou spíš biologická nebo chemická, nebo naopak spíš zaměřená na informatiku?
8: Na jednu stranu strašně obohacující, protože lidi, kteří třeba dělají biologii, tak přemýšlí úplně jinak než informatici. Biologové většinou mají přístup, že vidí jeden příklad a konstruují myšlenku ze spoda nahoru. Na druhou stranu informatici to berou zase opačným směrem, zhora dolů, že vidí velikou populaci nějakých příkladů, kterou si pak rozdělují na nějaký podproblémy. Takže tohle je strašně zajímavý. Občas nikdo neví, co od nás může čekat.
9: No na odlehčenou, jak vypadají porady, kde jsou tyhle dvě skupiny lidí?
8: Ono to není tak moc vidět. Oni se většinou ty lidi chtějí domluvit, pokud už jsou v jedné místnosti.
9: To je důležitý. Mě by ale zajímaly taky ty momenty, kdy se možná naopak nedaří. Kdy něco nefunguje, tak jak si to představuješ. Jak se s takovými záseky nebo s takovými momenty ty osobně vyrovnáváš?
8: V tu danou chvíli mám na stole plyšovou kočku a obejmu svoji plyšovou kočku. Obecně ve vědě, když pracujete, tak dost často nevidíte výsledky svojí práce. Já si to řeším tak, že vyrábím věci, že třeba peču nebo šiju nebo dělám nějakou činnost, kdy na konci je hotový výrobek, který si můžu vzít do ruky a je to takový důkaz, že to vlastně není zbytečný.
9: Někdy se ty věci dají i dodělat a je u nich vidět výsledek.
8: Ano.
9: No a máš taky nějaký recept na okamžiky, kdy naopak chceš tu vědu odložit a vůbec nemyslet na výsledky a na nějaký proces?
8: Třeba jezdíme se skautským oddílem do přírody, nebo se jdu jenom tak projít.
9: Dá se nějak vycházet z těch skautských zkušeností a kde skautuješ a co ti třeba skaut dal pro tu vědeckou kariéru?
8: Skautuju ve středisku na Žižkově, středisko Arcus. A co mi scout dal do nějakého vědeckého života? Myslím si, že hodně třeba zodpovědnost, protože mě v mojí práci, a myslím, že žádného vědce v žádný vědecký práci prostě nikdo neskontroluje. Nikdo si to po mně nepřečte a neřekne, tady máš chybu. Takže já musím tuhle práci, tuhle kontrolu sama po sobě dělat sama. A musím ji dělat poměrně upřímně a musím pak s těma výsledkama nějakým způsobem pracovat dál. Myslím si, že scout má takový dobrý nastavení k tomu se tohle naučit. Krom toho, skrz scouty jsem se setkala se spoustou moc hodných a moc chytrých lidí. Mezi vědcema je hodně scoutů. Já mám třeba na notebooku nálepku skautskou, takže na jedné české konferenci si takhle ty nálepky všimli lidi, tak jsem se seznamovala. A krom toho určitý sebepoznání, sebejistotu v tom, co zvládnu a že zvládnu trochu víc, než si myslím sama o sobě.
9: No a máš nějaké oblíbené knihy, které ráda čteš nebo ke kterým se třeba i vracíš?
8: Určitě mám. Jak jsem říkala, mám moc ráda Pána prstenů.
9: Děláš si statistiku, kolikrát ho četla?
8: Nedělám, nedělám. Krom Pána prstenů, tak si moc ráda přečtu knížky od Čapka.
9: Máš nějakou konkrétní oblíbenou? Já jsem nedávno dočetl znova Válku smloky a hrozně překvapilo, jak je to pořád hodně relevantní.
8: Já mám ráda Továrnu na absolutno. Mimo jiný proto, že část děje se odehrává v Hradci Králové, v ulici, kterou jsem jako malá strašně často projížděla.
9: Takže Továrna na absolutno, to je ona. Mm. Ještě nějaký oblíbený spisovatel do třetice?
8: Z těch modernějších má strašně zajímavý fantasy knížky. Teď, abych vyslovila správně jméno té spisovatelky. Ona se jmenuje R.F. Kuang.
9: Mm-hmm.
8: Takže mě dost bavila její trilogie Maková válka.
9: No tak děkujeme za doporučení. To se bude hodit našim posluchačům i posluchačkám.
6: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
9: S Kateřinou Balážovou Faltejskovou si povídáme o čtení DNA a taky o způsobech, jak to přibližovat lidem. A hned k tomu mám jednu takovou otázku. Máš nějaký oblíbený způsob, jak lidem přibližovat, co je DNA nebo co je gen? Nějakou metaforu, která ti běžně funguje, když vynechám tu naši knihovnickou?
8: Třeba loni na veletrhu vědy jsem lidem přibližovala DNA jako kuchařku. Ale takovou kuchařku pro každý případ. Že tam jsou návody na nástroje, které potřebujete, když jste v kuchyni, ale taky návody na nástroje, které potřebujete, když jste v autodílně anebo někde venku na kopci. Proto je ta DNA tak veliká, protože musí obsáhnout návody na všechny tyhle ty nástroje. Plus musí k tomu mít informaci o tom, kdy se jaký nástroj hodí využít.
9: Tak to je dobrá metafora, protože najednou dává mnohem větší smysl, že tam je toho tolik a jsou to ty hrozné hromady znaků. Možná, že i takovéhle metafory používáš, když máš přednášky, například pro středoškoláky. Já jsem se taky dozvěděl, že jsi nedávno jednu takovou měla. Jak jsi je přesvědčovala, že bioinformatika je cool?
8: Já myslím, že byly trošku už přesvědčení sami, protože to bylo IT gymnázium. A popisovala jsem jim právě, jak funguje ta DNA. Ukazovala jsem jim třeba veřejně přístupné databáze genomových dat, kdy si kdokoliv, kdo má přístup k internetu, může stáhnout genom třeba klíštěte, anebo člověka, anebo rybiček.
9: A pak si ho může číst, nebo s ním nějak
8: může
9: pracovat?
8: Může si ho číst, je to prostě textový soubor. Takže tam fakt vidíte to ACTG, ACTG.
9: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že jde takhle najít někde na internetu, ale prozradíš nám, jaká je tvoje statistika, kolik jsi jich zlákala ke studiu bioinformatiky?
8: To se ještě uvidí, ale potom po přednášce jsme se asi s 4 nebo 5 studenty bavili, že by se jim to možná líbilo, tak uvidíme.
9: Tak budeme držet palce.
6: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
9: Kateřino, káva nebo čaj?
8: Čaj.
9: Gauč nebo sport?
8: Asi sport.
9: Raději trávíš čas ve městě nebo v přírodě?
8: Městský park je úplně ideální.
9: Máš raději biologii nebo informatiku?
8: Těžká otázka.
9: Já jsem si říkal, že když děláš bioinformatiku, tak to bude dost složité pro tebe. Pojďme to rozčísnout.
8: Já myslím, že je to 50 na 50, možná jako 49 pro biologii a 51 pro informatiku.
9: Odpočíváš raději u knihy nebo filmu?
8: U filmu.
9: A pracuješ spíš večer jako noční sova nebo si ranní ptáče?
8: Já jsem noční sova.
9: Tak to patříš do dlouhé řady nočních sov, které už jsme tady ve vysílání měli. Vlastně si ani nevybavím, jestli jsme tady měli nějaké ranní ptáče. Ty jsi taky zároveň docela čerstvě v nové výzkumné skupině. Mě by zajímalo, jestli jsi tam taky všichni noční sovy.
8: Já myslím, že ne. Pracuju na první lékařské teďka a že jak tam je relativně hodně lékařů, tak oni jsou spíš ranní ptáčata.
9: A čemu se tam věnujete? Vy zkoumáte údajně i českou populaci. Mohla by si nám to popsat?
8: Ve skupině laboratoři onkogenetiky pod vedením profesora Kleibla zkoumáme dědičné rakoviny. A pomocí panelu, který se jmenuje Čekanka, tak máme standardizovanou baterii genů, která se testuje tady v Praze, ale stejně tak třeba v Brně anebo v Plzni. Společně s pracovišti z těchto míst se pak lékaři a biologové dohadují, jaké varianty, které v tom genomu vidíme, tak jsou ty patogenní, to znamená ty, které jakoby můžou za tu nemoc, a nebo které jsou běžnou součástí naší variability a třeba můžou za to, že někdo má tmavé vlasy, nebo někdo trošku světlé vlasy, neškodná variabilita.
9: A to děláte právě tím, že teda čtete tu DNA a v nich zase hledáte nějaké konkrétní knihy. Dá se to tak říct?
8: Čteme DNA, díváme se na konkrétní kapitoly a hledáme, jestli třeba v té kapitole není nějaký překlep, který by neměnil vyznění celý té kapitoly.
9: Super, tak to najednou mnohem víc dává smysl. Máš nějaké výzkumné téma nebo něco, co tě čeká, čemu bys tam chtěla přijít na kloub?
8: Spíš než to výzkumný téma, my máme spoustu nazbíraných dat. My nevíme, co v těch datech je. A já jsem strašně zvědavá, k čemu dospějeme a jakým způsobem, protože je to vlastně i diagnostický pracoviště, jakým způsobem tohleto dokážeme dostat zpátky do té diagnostiky a dostat přímo k těm pacientům.
9: Tak to zní, že máte před sebou roky a roky práce. Protože tím vším se probrat, to asi nebude úplně jednoduché. Kde ty vidíš v tom případě bioinformatiku jako obor za 10 let? Dají se tam pozorovat třeba nějaké trendy nebo změny v souvislosti s tím, jak se tady rozšiřuje AI?
8: Určitě. Třeba to, o čem jsem mluvila na začátku, že jsme si mysleli, že velká část naší DNA je prostě balast a nemá žádnou informaci, tak to bylo před kolika, 12 lety? Tam ty změny v našem chápání, myslím si, že jich nebude málo. AI a umělý inteligence a hluboký učení a strojový učení nám strašně moc pomáhají. Ona vlastně z bioinformatiky byla před 2 lety 2024 i Nobelova cena.
9: Tak to se máme na co těšit. První bioinformatická Nobelovka do České republiky, nezamíří
8: to
9: třeba?
8: To asi ne. To asi ne.
9: No ale tak na závěr, kde vidíš sama sebe za těch 10 let?
8: Já vlastně nevím a jsem strašně ráda, že nevím. Protože to bude tak variabilní a vlastně nikdo neví, jakým směrem to půjde. A my jsme vlastně v čase nějaký první racionalizace, první tvorbě prvního systému toho oboru.
9: Tak to je docela velké dobrodružství dělat něco takhle úplně poprvé. Popřejeme ti hodně štěstí, mockrát děkujeme, že jsi za námi dorazila. Povídali jsme si s Kateřinou Balážovou Faltejskovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mé jméno je Jan Lukačevič, loučím se s vámi u tohoto dílu Žárovek a příště zase s Pavlou Hubálkovou. Ahoj.
8: Naschledanou.
6: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Jak fungují emisní povolenky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Emisní povolenky jsou ekonomický nástroj na omezování objemu skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry při spalování uhlí, benzínu, nafty a zemního plynu, tedy takzvaných fosilních paliv. Každý, kdo tímto způsobem znečišťuje ovzduší, musí platit. Na každou tunu vypuštěných emisí musí mít zakoupenou jednu povolenku. Vzhledem k tomuto principu by bylo možné povolenky nazvat ekologickou daní. Na rozdíl od klasických daní se ale tady sazba dynamicky proměňuje, vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu.
11: Těch povolenek je v oběhu omezené množství, což znamená, že to vytváří tlak na cenu té povolenky a toto množství se navíc v čase snižuje, tedy ten tlak na růst ceny povolenky je ještě vyšší.
10: Upřesňuje Kateřina Kolouchová tento tržní mechanismus. Evropská unie zavedla systém obchodování s emisními povolenkami v roce 2005. V první fázi do něj byly zahrnuti hlavní evropští znečišťovatelé z oblasti průmyslu a dopravy, kteří vypouštějí stovky až tisíce tun emisí ročně.
11: Tedy například výroba elektřiny a tepla, výroba oceli, hliníku, cementu, nebo například i letecká doprava.
10: Vypočítává Kateřina Kolouchová. Společnostem v těchto sektorech vzrostly kvůli emisním povolenkám výrobní náklady, což musí promítat do ceny svých produktů a ztrácejí tak pozici na trhu. Z toho pro ně vzniká ekonomická pobídka k přechodu na moderní technologická opatření, která jsou šetrnější k přírodě a klimatu a s nimiž už povolenky nakupovat nemusí. Tento proces přechodu se nazývá dekarbonizace. Není to jen ekonomická teorie. Podle Kateřiny Kolouchové z Fakt o klimatu přinesl systém obchodování s emisními povolenkami už hmatatelné výsledky.
11: Od té doby se v sektorech, které tomuto systému podléhají, snížily emise o přibližně 50%.
10: Upřesňuje Kateřina Kolouchová. A plní se i další významný cíl, totiž snižovat evropskou závislost na dovozu fosilních paliv ze zahraničí. V Evropské unii se taky chystá spuštění dalšího systému obchodu s povolenkami, takzvaných ETS2. Týkat by se měl silniční dopravy, malých energetických a průmyslových provozů a také vytápění budov, pokud se přitom používá plynový kotel nebo kotel na uhlí. Tento systém tedy více pocítí i evropské domácnosti, včetně těch českých. Jak ale upozorňuje Kateřina Kolouchová, určitě to neznamená, že si budeme muset na doma kupovat emisní povolenky.
11: Ta povinnost nakupovat emisní povolenky dopadne na dodavatele paliv, nikoli na domácnosti, ale na domácnosti to samozřejmě dopadne tak, že se ta povolenka promítne do ceny paliva. Zároveň je potřeba říct, že domácnosti, které jsou připojeny na dálkové teplo, tak v podstatě za tu povolenku platí už dnes, jelikož velké teplárny spadají do obchodování s emisními povolenkami už v této době.
10: Vysvětluje Kateřina Kolouchová z organizace Fakta o klimatu. Peníze utržené z povolenek ETS2 poputují do sociálního klimatického fondu, z nějž bude možné pro domácnosti čerpat finanční podporu. Vlastní systémy obchodování s emisními povolenkami pro znečišťovatele ovzduší zavedla také Čína nebo některé části Spojených států amerických.
2: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: O roli prezidenta Pavla na summitu NATO dnes bude jednat vláda a čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po dvojici ničivých zemětřesení ve Venezuele. Nejlepší českou golfistkou turnaje Ladies European Tour v Berouně byla Kousková. A dnes čekáme slunečno, postupně bude přibývat oblačnosti, přeháněky, bouřek a teploty až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. A toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
12: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
3: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl delegaci vést on. Záchranáři apelují na rodiče, aby při venkovním koupání důsledně dohlíželi na svoje potomky. A bazény na zahradách můžou být pro malé děti při nepozornosti nebezpečné.
13: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá, a tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
14: Popisuje letošní zkušenost se 4letou dcerou Kristýna z Jihlavy. Její sestra Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna za křidélka.
15: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo v nafukovacím kruhu.
14: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni k dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
5: pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
14: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
5: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď nabídne ligové místo po Karviné nejprve Táborsku, které skončilo druhé v uplynulé druholigové sezóně. Nejlepší českou golfistkou turnaje okruhu Ladies European Tour v Berouně byla Sára Kousková a česká jednička zahrála celkově 12 ran pod par a skončila na děleném 20. místě. A Kousková byla horší o 6 úderů než vítězná Finka Komulajninová a Kouskovou po vyčerpávajícím víkendu ve vysokých teplotách čekají v následujících týdnech dva turnaje nejvyšší světové kategorie Major ve Francii a Velké Británii.
15: Ty síly budou potřeba doplnit i tím, že si nechávám teďka týden volno, tak jsem ráda, že na ten odpočinek budu moc klást dobrý důraz. Připravovala jsem se, myslím si, že celý tento rok zkoušela si všechny ty věci poskládat dohromady a věřím, že když budeme dělat v přípravě to stejný, tak by to mohlo být fajn.
4: Nehody na D1 před Velkou Bíteší i na D35 před Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 policie vyšetřuje nehodu nákladního auta, které narazilo do dopravního značení. Je v odstavném pruhu už o označené kužely, na místě také policie. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce vyšetřují nehodu za velkým újezdem. Na kilometru 287 sjelo vozidlo z vozovky, na místě pracovali i záchranáři. Pravý pruh je uzavřený, s opatrností projedete levým pruhem. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 počítejte stále ještě s omezením za plzeňskou dálnicí. Je to tam kvůli práci na vozovce uzavřený pravý pruh mezi 23. a 21. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: A během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Jedním z nejfrekventovanějších slov v období komunistického režimu bylo slovo družba. Je převzaté z ruštiny, kde znamená přátelství. U nás se jeho smysl trochu posunul. Družba znamenala spíš partnerství a spolupráci. Ať už mezi podniky, školami, městy nebo státy. Ovšem pouze těmi socialistickými. Ale co se také družba jmenovalo? Ropovod, obchodní domy, důl, několik bytových družstev, cigarety, vojenské cvičení nebo stanice metra. No a pak také byly vlaky družby. A právě o nich budou následující minuty. Z archivních nahrávek vybírala, od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.

0: Černá nad Tisou. Je niečo po 5. hodine a na železničnú stanicu vchádza mimoriadný rýchlik z Moskvy. Je to vlak družby, ktorý prináša na návštevu do našej vlasti 300 sovietských odborárov zo všetkých republik veľkej socialistickej vlasti. Prichádzajú k nám priatelia, bratia. Vlak zastavil a hostia vystupujú. Sme svedkami srdečného zvítania s úprimnými stiskmi rúk, vrúcne objatia boskov. Atmosféra je sviatočná. Stanica je slávnostne vyzdobená, nechýbajú ani dychovky, súbor potravinár a malá tribúna, kde našich milých hostí privítajú politické odborárske činitelia ústredia, kraja i samotného Trebišovského okresu.
1: Vysílali rozhlasové noviny 18. září 1972. Vlaky družby byly nepravidelné vlakové spoje, dnes bychom řekli čártrové, které vozily obyvatele Sovětského svazu na zájezdy do sousedních socialistických zemí a naopak. Ovšem šlo o zájezdy velmi angažované, které měly posílit přátelství, tedy družbu, mezi jednotlivými národy a upevnit víru v socialismus.
2: S vedoucí delegace sovětských odborářů, která přijela vlakem družby na návštěvu do Československa, tajemnicí Ústřední rady sovětských odborů soudružkou Ludmilou Zemljaníkovou, hovoří náš redaktor Lambert Ježek.
3: Soudružko tajemnice, vlakem družby přijelo do Československa více než 300 sovětských odborářů. Jaké je složení této početné delegace?
4: Sestav je velmi zajímavý. Je to 130 člověk, pracovníků i představitelů našeho kolchozního křesťanství. Pracovníci z samých různých profesí i různých.
5: Složení naší delegace je skutečně pestré. 130 dělníků a zemědělců nejrůznějších profesí ze všech odvětví našeho národního hospodářství. Přijelo také 41 hrdinů socialistické práce a 17 poslanců nejvyšších sovětů svazových republik. Pochopitelně nechybí ani zástupci sovětské inteligence, vědy, zdravotnictví a kulturního života naší země. V naší delegaci je také 120 žen.
3: Jaký je program pobytu delegace v Československu a jaké jsou jeho hlavní cíle?
4: Program, který nám představili для проведения всех встреч чехословацкие профсоюзы, Центральный совет очень интересные. Но нам кажется, что самое главное.
5: Программа, который є připravený, є скутечне богатий, але вůbec nejdůležitější jsou на ньому setkání с представителями вашей дільницької тріди, с вашими працюючими. Navštívíme řadu měst, krajů a okresů. V Praze se setkáme s dělníky závodu Tesla, nakladně zase s pracujícími SONP. A všude budou zcela jistě probíhat zajímavé rozhovory a besedy spojené s naším životem, s naší prací.
1: Výpravy vlaků družby organizovaly jednak odbory, jak jsme právě slyšeli, a pak také Svaz mládeže na československé a mládežnická organizace Komsomol na sovětské straně.
6: Mladé tváře, úsměvy, veselí a vojenská hudba. To je atmosféra dnešního rána na Smíchovském nádraží, kam přišli představitelé Socialistického svazu mládeže přivítat své přátele 300 mladých lidí, členů přesvazového leninského komsomolu ze všech koutů Sovětského svazu.
1: Tento vlak družby přijel v prosinci 1972 a jeho účastníci ještě na peróně ukázali, že to umějí pořádně rozbalit.
6: Jak vy čustujete z těch prvních minutách Prahy?
7: A já думаю, že za mě už odpovídá вот эта песня, которая сейчас здесь звучит. Мы чувствуем себя как на родине, среди настоящих и верных друзей. Не как среди друзей, а действительно с друзьями. Вот это чувство у нас очень и очень сильное.
6: Спасибо.
3: Mladí sovětští hosté se tedy na návštěvu v Československu těšili a cítí se u nás jako doma. To jste ostatně jistě sami vyrozuměli z našeho reportážního záběru a z rozhovoru s Vladimírem Andrejevičem Žitěněvem, tajemníkem Ústředního výboru Všesvazového leninského komsomolu.
1: Jen pro ilustraci dodám, že v roce 1972, kdy sovětští komsomolci na Smíchovském nádraží váleli Kaťušu, na prohnilém západě vydali Deep Purple své slavné album Machine Head. U nás jezdily vlaky družby. Sovětské mládežníky, jak uslyšíte v další ukázce, čekal v Československu zajímavý program. Redaktorka hovoří s Jurajem Varholíkem, předsedou Socialistického svazu mládeže.
8: A zatímco se tu na peroně ozývají první slova radosti, radosti ze shledání, zeptám se soudruha Juraje Varholíka, jaký program jste pro mladé sovětské hosty připravili?
9: Program je velmi bohatý. Je velmi dobré to, že především všetké akcie budou prebiehať priamo na závodoch, v dedinách, učilišťach, na stredných školách, v jednotkách našich ozbrojených síl. Budú rôzne večery priateľstva, diskúzie, rôzne súťaže, budú mítingy. Prichádzajú pravda k nám aj dve súbory sovietské, jeden Rižského rozhlasu a televízie a druhý súbor, štátny súbor Litevskej zvazovej republiky. Prichádzajú k nám aj prední sovietskí olympionici, takže si myslím skutočne, že aj ten zostav, s ktorým prišli komzomolci k nám, nám umožňuje, aby sme skutočne urobili veľmi pestrý, veľmi bohatý program.
1: Vlaky družby přijížděly také u příležitosti významných dnů. Jejich pasažéři bývali o něco významnější než v jiných vlacích. Jako například 7. května 1979, tedy dva dny před oslavami konce druhé světové války. Vysvětlení pro ty mladší, východní blok tehdy slavil konec války až 9. května.

0: Tak to zvučilo v odpoledních hodinách první nástupiště hlavního nádraží v Praze, kam krátce po 13. přijel vlak družby z Moskvy. V něm aktivisté společnosti sovětsko-československého přátelství, veteráni velké vlastenecké války, váleční hrdinové i hrdinové práce, generálové a důstojníci i vojáci v záloze, čestní občané mnoha měst v obou našich bratrských zemích.
1: Hlásil z hlavního nádraží Ilja Jenča, který posluchačům s jedním z nich přinesl rozhovor.
0: Nebylo snadné najít na přeplněném nástupišti velitele, který tenkrát své vojáky přivedl do Prahy, dvojnásobného hrdinu Sovětského svazu Michaila Fomičova, ale podařilo se to a toto je záznam našeho krátkého rozhovoru.
2: Československého rádia věšťania. Můžete skazat čtoto-nibuď o tom, s jakými čustvami přijíždějete? В Прагу.
3: Очень с хорошими чувствами приехал я в Прагу. С большим желанием. Потому что это все люди.
0: Přijíždím do Prahy s velmi dobrými pocity i s velkým přáním. Tito lidé, ukázal soudruh Fomičov na své spolucestující, kteří přijeli, osvobozovali československé území a také město Prahu. Šli jsme ze severozápadu, my vojáci 4. tankové armády.
1: Na podzim 1979 přijel vlak družby na Dny Moskvy, které se konaly u příležitosti výročí bolševické revoluce.
4: Květinami, hudbou a přátelskými stisky rukou jsou vítáni zástupci více než 120 podniků, organizací a institucí hlavního města Sovětského svazu. Mezi 360 předními pracovníky moskevských závodů a obvodů, členy společnosti Sovětsko-československého přátelství, přijeli novátoři výroby, iniciátoři komunistických subotníků a socialistického soutěžení na počest 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K mikrofonu jsem pozval Sergeje Jackovova, strojvedoucího depa Iljiče hlavního města Moskvy, hrdinu socialistické práce a poslance nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik.
5: Depo, naše lokomotivní depo Iljiče v Moskvě, my družím s depo Vršovice, Praga Vršovice.
6: Naše železniční depo Moskvě má dlouholetou družbu s depem Praha Vršovice. Jsme přesvědčeni, že si odtud opět odvezeme mnoho pěkných zážitků, že si vyměníme mnoho užitečných a potřebných poznatků, které využijeme v naší práci. A tak jsem šťasten, že se toto setkání uskutečňuje. Lidé, kteří nás vítali, nám připravili velkou radost.
7: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
1: Jak už bylo řečeno, vlaky družby, které k nám přivážely na návštěvu sovětské občany, neodjížděly domů prázdné. Na oplátku vozili zase Čechy a Slováky do Sovětského svazu.
8: Z Plzně dnes odjel do Sovětského svazu vlak družby s 330 členy Socialistického svazu mládeže Západočeského kraje. Kromě funkcionářů Socialistického svazu mládeže v Západočeském kraji jsou mezi účastníky také nejlepší z kolektivů, které se zúčastnili soutěže k 50. výročí Komunistické strany Československa. Před odjezdem vlaku družby se v Plzni konal meeting, na kterém byla slavnostně vyhodnocena soutěž 50 konkrétních svazáckých činů.
1: A doplním, že to bylo v roce 1971. Výpravy vlakem družby trvaly kolem 10 dnů, z toho významnou část trávili cestovatelé ve vlaku. Jak to tam vypadalo, to si můžete poslechnout v reportáži z roku 1966. Ta není sice přímo z vlaku družby, ale z turistického zájezdu. Ovšem zážitky jsou podobné.
9: Jaké dojmy jste měli hned na tom nádraží, abychom začali? Bylo to v noci, že? Skoro v půlnoci.
10: Tak jsme byli rozespalí takový a tak jsme nejdřív scháněli, kde se ubytujem, no a pak jsme dostali ten lůžkový vůz, tak se nám to tam teda moc líbí. Je tam přepichově zařízený, je tam umyvadlo a voda teplá, studená, bar je tam a všecko je tam jako komfort.
1: Pamětníci, kteří jeli

0: máte cestující, že jsou zlatý, někdy jsou všelijaké takové šrvátky mezi nimi, obzvláště kvůli lůžkům. Každý chce mít spodní lůžko a nahoru nikdo nechce jít na Oříši.
1: Vy se taky dostanete do Moskvy z toho vlaku?
0: Do Moskvy to chodíme někdy večer, někdy ráno, to je různo. To my už Moskvu známe skoro lepší jak Prahu.
2: Zatímco český průvodčí prodával pivo, tak sovětský čaj. Ve vagónech byly instalovány samovary, ze kterých průvodčí za pár kopiejek čepovali cestujícím, jak opět pamětníci vzpomínají, velice dobrý černý čaj. Prodával se v tradičních ruských skleničkách, usazených v ozdobených kovových držáčcích s ouškem. Rusky se jim říká podstakánník. Pojďme se ještě zastavit na československo-sovětských hranicích. Ty se přejížděly v Černé nad Tisou. Na sovětské straně leželo a dodnes leží ukrajinské město Čop. Tady vlak nějakou dobu stál. Jednak kvůli celním kontrolám a pak také proto, že se tu vlakové soupravy musely přeložit z československých kolejí, které měly užší rozchod, na ty sovětské.
3: Nás překvapilo hlavně ten způsob, jakým vysunujou ty koleje dole. Já jsem byl toho názoru, že se budeme přestěhovávat z jednoho vagónu do druhého, přičemž oni nadzvedávají přímo ten vagón, což jsem vůbec tam nepředpokládal, že takovýmhle způsobem a tak rychlým způsobem to budou provádět.
4: Tomu by snad bylo třeba nějaké menší vysvětlení. Kdo to neviděl, tak aby si mohl představit zhruba, jak se asi přemisťují vagóny z užšího rozchodu na širší. Vyměňuje se u nich podvozek tím způsobem, že se vagóny zdvihnou takovými zdviháky do výše asi 1,5 metru a pracovníci vejdou pod vagóny, odmontují všechny kabely a spoje. Potom veliký jeřáb mostový přetáhne podvozky, vtáhne tam ty širší po druhé koleji, která tam souběžně je postavena, a pracovníci zase sešroubují, smontují tyto podvozky k vagónům. Cestující může klidně spát ve vlaku přitom, nebo se dívat z okna, nebo

0: Každý vlak družby měl svého vedoucího. Vlak, který Sovětský svaz navštívil v květnu 1979, měl za vedoucí Marii Kabrhelovou, bez přehánění legendární funkcionářku svazu žen, ale také tajemnici ústřední rady odborů. A jako taková tehdy Kabrhelová vlakem družby jela. O jeho pasažérech a programu vyprávěla Československému rozhlasu.
1: Vlakem družby jede z celého Československa 300 odborářů. Mezi účastníky je 118 žen. Je to daleko více, než tomu bylo v minulých vlacích družby. Velký počet nejlepších pracovníků, členů brigád socialistické práce, zlepšovatelů a nositelů různých státních a odborových vyznamenání.
2: Jaká je trasa zájezdu?
1: Vlak družby během 16 dnů projede téměř 7000 kilometrů. Trasa je dlouhá, ale krásná a zajímavá. Navštívíme konkrétně 4 sovětské socialistické republiky. Navštívíme města Kyjev, Minsk, Rigu, Leningrad a Moskvu.
2: Mohla byste nás ještě seznámit s celkovým programem vlaku družby?
1: Ano, velmi ráda. Naši hostitelé, odboráři Sovětského svazu, nám připravili velmi pěkný, bohatý, ale i náročný program. Chceme ještě hlouběji poznat, jak sovětští lidé žijí a pracují a navázat s nimi další upřímné přátelské styky. Sovětští odboráři nám umožní navštívit kolem 40 důležitých závodů, škol, institucí a jiných pracovišť. Jsou mezi nimi například v Kyjevě strojírenský závod Krásný, exkavátor, v Minsku kolchoz Nový život a republikové výpočetní středisko, ústřední obchodní dům v Leningradě a podobně.
0: A jak to vypadalo, když v říjnu 1973 vyrazili vlakem družby do Sovětského svazu českoslovenští svazáci?
3: 330 účastníků mládežnického vlaku družby věnovalo dnešní druhý den svého pobytu v sovětské metropoli prohlídce města. Nejprve si středoškoláci a vysokoškoláci z celé naší vlasti prohlédli mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina na Rudém náměstí a položili také věnce ke hrobu neznámého bojovníka. Většina svazáků je v Moskvě poprvé. A když jsem pak

0: s některými z nich hovořila o jejich dosavadních dojmech, všichni se shodli na tom, že na dnešní den nikdy nezapomenou. Jejich dojmy zůstanou po celý život v jejich srdcích. Ani večer však pro účastníky vlaku družby není nezajímavý, spíše naopak. Od 7:30 moskevského času probíhá zde v Moskvě v klubu Vladimíra Iljiče Lenina přátelské setkání se sovětskými komsomolci.
1: V Moskvě si účastníci vlaku družby prohlédli zpravidla mauzoleum s vycpaným Leninem, Kreml, Lomonosovu univerzitu, v Leningradě, dnes Petrohradě, samozřejmě zimní palác s aurorou. Pro mladší ročníky dodám, že to byla klíčová místa bolševické revoluce. A v Kyjevě si zas prohlédli 100-metrovou sochu Mať rodina. Ale samozřejmě si našli čas navštívit i obchody. I ty tehdy měly své zvláštnosti. Popsali je turisté z roku 1966.
2: Já jsem říkala, kdyby to bylo podle mě, tak já bych myslím ani neuvařila, protože ten nákup to je tak opravdu obtížný, že strašně moc lidu a ti lidé jsou takoví, že prostě se docpou všude.
3: Oni v tom už umějí chodit, ovšem my když tam přijdem, tak prvně se musíte podívat po ceně, pak zaplatit, ovšem nevíte, co kupujete. Tam jsou, řekněme, zatím půltenci prodavači, kteří vlastně čekají, až někdo donese ten lístek, aby vydali to zboží. Či za půlten jsou vydavači, ano, prodavači jsou vlastně pokladny, kde dostanete ten bilet, ten lístek, s kterým potom jdete vybrat to zboží. Ovšem, já si myslím, že to dobrý není, tak jsme o tom uvažovali prostě, že to zdržuje ten nákup.
4: Když se na to díváte jako hospodyně, která by měla chodit tam nakupovat, tak řekněte to, posluchači nevědí, jak se nakupuje v Moskvě, v Leningradě, v krámech, je to trochu jiné než u nás, že?
5: No, tak musíte nejdřív zaplatit a pak teprve jdete si vybírat, co chcete. Tak já nevím, no, pro cizince to je dost obtížný.
4: Je to tam vystavené?
5: Je to vystavené, co tam ceny a musíte si to všechno spočítat a je to zaplatit nejdřív a pak to bude jít pro to, no. Není to prakticky, no, tak mně se to teda nelíbilo. Je to zvyk, no. Já myslím, že to u nás lepší, no.
1: Smíšené pocity měli tito cestovatelé i z restaurací.
6: Jsem byl překvapený po stránce rychlosti. My jsme jako skupina byli všude velmi rychle odbaveni. A k tomu je třeba říct, že na druhé straně neodborně odbavený. Tam řekněme, jak čišník, tak servírka, nikdo neumí pořádně vzít 3 talíře do ruky. Ale ta rychlost, to bychom se zase mohli od nich naučit. To by se tady měl každý vrchní čišník přijít podívat, jak to tady rychle dělají. A přitom, když to říkám pro odborníky, představte si, že ta servírka vám přijde obsloužit a unese 2 talíře, pak je ponese zase 2 zpátky. A když zase sklízí, oni neumějí si srovnat vidličky a pod to nože nebo tak, oni si neumějí srovnat do ruky 5-6 talířů, oni to bylo po 2, po 3, nebo to nahromadě takhle pohromadě, jako by to dělal muž, který poprvně sebere 3-4 talíře do ruky.
1: V rozhlasovém archivu se dochovala také reportáž o vlaku družby, který jel do Sovětského svazu v srpnu roku 1969, tedy přesně rok po invazi sovětských vojsk. Vztek byl ještě živý, oběti invaze ještě nebyly zapomenuty, v zemi se konaly demonstrace k prvnímu výročí, při kterých bylo zastřeleno 5 lidí a desítky dalších byly zraněny. A do toho se 28. srpna 1969 vrátil ze Sovětského svazu vlak družby.
7: Dnes dopoledne za velkého jásotu mladých lidí přijel na hlavní nádraží vlak družby. Mladí členové SČSP a Svazu mladých nadšeně vyprávěli své dojmy z cesty po Sovětském svazu. Navštívili řadu míst v Sovětském svazu, odkud si podle vlastních slov přivážejí silné zážitky. Když dozněly poslední tóny písně Kaťuša, přivítal účastníky zájezdu představitel sovětského velvyslanectví soudruh Igor Čerkasov a tajemnice SČSP soudružka Kudrnová.
1: Vedoucí vlaku soudružka Tichá jen překypovala dobrými dojmy a dojetím, se kterými se neváhala svěřit rozhlasovým posluchačům. Jak uslyšíte, za to, že do Sovětského svazu jela právě rok po invazi, se vůbec nestyděla. Naopak.
8: My při našem odjezdu jsme si dali takový jako závazek, tak nějak každý v duchu. A sice, že v Sovětském svazu budeme reprezentovat naši československou mládež. Tento svůj úkol jsme splnili. Byli jsme velice rádi, že to bylo právě v srpnových dnech, kdy jsme sovětským soudruhům ukázali, jaká naše mládež je. A že za přátelství, za které zahynulo, jak u nás, tak v Sovětském svazu, příliš mnoho lidí, že se budeme bít, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Na nádraží v Moskvě, kdy jsme se loučili a odjížděli, tak jsme křičeli všichni společně družba, družba. Dávali jsme si slib, že socialismus si budeme budovat společně, že se budeme navzájem od sebe učit. A já si myslím, že toto přání nás mladých rozhodně podpoří i starší soudruzi, kteří znají daleko víc než my, kteří si svůj život prožili a vědí, co je to hoře, hoře matek.
1: Co k tomu dodat? Možná snad nahrávku z roku 1973, kdy naši zem navštívil ten, kdo k nám tanky poslal, Leonid Brežněv. Jel k nám tehdy také vlakem a po cestě se zastavoval ve velkých městech. Takhle ho vítali na nádraží v Ostravě.
9: Ať je družba, družba, družba.

0: Здравствуй, трудовой народ Чехословакии.
1: Tak to by asi stačilo. I za technika Jana Braunera se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
4: On ji poslal vlakem na dvě místa, co nejdál od sebe. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte.
3: Český rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl čtvrtý. Pomníky a jejich vyšetřování aneb Otýlie Vranská. V dalším pokračování se vrátíme do minulosti, zejména do 30. let 20. století. Jmenuji se Kateřina Radhouská a mým dnešním hostem je ředitel Muzea policie České republiky Radek Galaš, který se společně se svým týmem věnoval objasnění vraždy Otýlie Vranské. O případu napsal také knihu nazvanou Otýlie Vranská, jak to bylo doopravdy s její vraždou. Jméno pravděpodobného vraha známe. Je to rotmistr Josef Pěkný, přičemž zřejmě vraždil za přispění Antonie Koklesové. Jak ale Radka Galaše vůbec napadlo případ znovu otevřít?
4: Já jsem se k němu dostal v okamžiku, kdy jsem se stal správcem sbírkového fondu v muzeu, kde ten spis byl uložený. A Otýlie Vranská byl vždycky známý případ. Tak si říkám, no to si musím přečíst, to je zajímavý. Tak jsem si to začal procházet a najednou si řeknete, dobrý, tak já si k tomu ještě něco přečtu. Ono té literatury k tomu moc nebylo. Ona je specifická mimo jiné tím, že o jejím případě se nedočtete nikde v žádné odborné literatuře. Ani dobové, ani pozdější. Takže jsem si načet, co se dalo a začal jsem si ten případ číst a tam je možná ten okamžik, kdy vy se na to začnete dívat trošičku jinak, protože publicisté, kteří ten případ zpracovávali, tak byli zpravidla, ono to bude znít namachrovaně, ale laici. Prostě nebyli to policisté. A jako policista se koukáte na spoustu věcí trošku jinak. Ono je to taková trošku paranoia, protože vy za něčím furt něco hledáte. A věčná otázka policisty, proč? A proč je nevyslechli? A proč ho vyslechli takhle? A proč je tamhle to? A teď na to začnete koukat úplně jinak. Ono se to může, a taky se to občas děje, u starých případů. V historii je to prokázané mnohokrát, že vlastně případ, s kterým dlouho nemohli hnout, tak nakonec ten nový směr tomu dal úplně nový člověk, který netrpěl tou provozní slepotou. Když s tím spisem pracujete denně, tak se vám po 5 letech může stát, že už ho vlastně ani pořádně nevnímáte. A přijde někdo novej, přečte si to a řekne, no jo, hele, a co kdybychom to udělali takhle? A to byl možná ten okamžik, protože my jsme s Milošem Maničkem začali ten spis pročítat velmi intenzivně a najednou tam vidíte nevysvětlitelné věci. Proč nevyslechli tohohle člověka? Proč nevěnoval nikdo pozornost rozporům ve výpovědi? To normálního laika vlastně ani nenapadne. A to byl ten okamžik, kdy jsem si říkal, no a jdeme na to, jdu se na to podívat. No ale ono to samozřejmě nějaký pátek trvalo.
3: No vyslechnout už jste nikoho nemohli.
4: Bohužel nemohli, no i když měl jsem očitého svědka.
3: Opravdu?
4: Fakt, v roce 2018 se točil seriál se stoletými lidmi. A přivezli nám tam, já jsem ho prováděl, na vozíčku starého pána, pana Laváčka. Jeho tatínek byl policista za první republika za Rakouska-Uherska. Panu Laváčkovi v té době bylo 100 let, 101 už mu táhlo. My jsme ho vozili po té expozici. On sice nemohl chodit, ale mu to úžasně myslelo. A povídá, počkejte, vraťte mě zpátky kousek, tak jsme ho popovezli, tam máme fotografii u antropometrie, kdy profesor Protivenský s nějakým pánem tam měří zločince těma mírama, které zavedl Bertillon. A říkal, no to je táta na té fotce. Pak se otočil, popojíždíme dál, tam je ta kubická vitrína veprostřed, tam jsou kufry. A říká, no jo, to jsou ty kufry Vranský, že jo, tu já jsem viděl v Šantánu. A říkám ještě jednou. No a teď jsem si to počítal, protože on byl ročník 1918, no a v roce 1933 Ono to vycházelo. Já říkám, počkejte, jak je to možný? Říká, no, já vám to vysvětlím. Víte, ono dřív byl takový zvyk. Ty otcové brali své syny, aby jim ukázali, co je život. No a tak mě tatínek takhle párkrát vedl po různých zapadácích. Tam jsem tu vranskou viděl. Jsem na ně koukal a v duchu si říká to jo, jo, jo. Na druhé straně není to nereálné, ale je to krásná jakási vzpomínka toho starého pána, protože v té chvíli, kdy ji viděl, nemohl tušit, kdo je to vranská, kdy ti nikdo neznal. A jestli si ji potom spojil, tuhle vzpomínku s fotkou, kterou viděl v novinách, ale v každém případě to bylo hezké, takže já vždycky říkám ano. Měl jsem jednoho svědka, který viděl Otýlii vranskou, ale je pravda, že jsme nemohli vyslechnout vůbec nikoho. Otýlie Vranská v podstatě byla dívka, která přišla v roce 33 z Brezna sem do Prahy. Ona původně se živila tak po různu, dokonce byla trestně stíhaná soudem pro mladistvé, pro potulku, proto také byla daktyloskopována a byla tady v evidenci. Ale tady v Praze podle všeho to vypadá, že chtěla vlastně začít nový život. Jenomže to narazilo na několik úskalí. Jednak byla celkem naivní, i když byla velmi hezká na svoji dobu, a jednak narazila na špatné kamarádky. Jednou z nich byla skutečná prostitutka, ta jí začala ukazovat ten život Prahy trošku jinak. A navíc, jestli znáte Brezno, jak vypadá dneska, to není kdo ví, jaké velkoměsto. Ale tenkrát to musela být úplná, s prominutím, díra pomalu v horách. A teď ona přijde do velkoměsta a najednou se jí otevřou úplně nové obzory. A začala žít trošičku jinak, docela nezodpovědně. To ovšem neznamená, že byla fakt plánovanou prostitutkou. Sex měla velmi ráda. Podle svědků, ona si za něj mnohdy nenechala ani zaplatit. Když jí zákazník chtěl platit, no tak co já ti to dám nic, tak mi kup snídani. Takže to bylo prokázané. No nicméně, ona se seznámila s rotmistrem Československé armády a ten jí sliboval hory doly. Tenhle rotmistr v podstatě mimo jiné si jí vzal několikrát domů, proč asi je na bílední. Samozřejmě jí dal i peníze a sliboval jí, že jí najde práci a že by si jí i vzal. Už jenom tohle samo o sobě, tenhle příslib, v té době mohl být trestným činem. Příslib sňatku a pak si ji nevezme. To si myslím, že nakonec bylo vlastně ten problém, který vyústil v celou vraždu, která nebyla podle všeho plánovaná, ale spíš nahodilá, náhodná, a k likvidaci mrtvoly tím způsobem, jakým byla zlikvidována, on ji poslal vlakem na dvě místa, co nejdál od sebe. Cílem bylo ne se zbavit úplně mrtvoly, to byl taky cíl, ale znemožnit identifikaci nebo ji aspoň oddálit, protože on s ní byl viděn mockrát, takže potřeboval zlikvidovat místo činu a zajistit si alibi. To se mu nakonec bohužel podařilo až do okamžiku promlčení v roce 1953, tak ten případ vůbec nebyl objasněn. Byla tam řada podezřelých, dokonce byl jeden obviněný, nicméně tam se potom ukázalo, policie musela prokazovat jeho alibi, to bylo taky vtipné, ale zavřeli ho zase za jiné podvody, to bylo kouzelné. Takže celá řada lidí prošla tím vyšetřováním, byly to desítky svědků, podezřelých, no nicméně ten skutečný pachatel, ten se vlastně nikdy neobjevil. A ty zkazky o tom, jak se přiznal policistovi na smrtelné posteli a podobně, tak já vždycky říkám, no to víte, že oni tenkrát stejně jako dneska policisté nemají co dělat jinýho na práci, než sedět u umírajícího zločince a poslouchat, co se přizná, že jo. To je nesmysl. Zadokumentovaný žádný přiznání rozhodně nebylo. No a v podstatě to hold muselo počkat tu chvíli až do té doby, než jsme to trošku dali dokupy, a tak jako tak stejně to není a nikdy nebude stoprocentní. Za mě je to 80%.
3: A jak se postupuje při vyšetřování takhle starého případu?
4: To už je badatelská práce, to už není čistě policejní práce, ale když tomu používáte policejní postupy, tak je to samozřejmě plus. Vy musíte vytěžit ten spis, jak to nejvíc jde, udělat si analýzu spisu, zdrojů, ale nejenom tohle, musíte nastudovat dobovou literaturu, dobový tisk, ale i dobovou odbornou literaturu, protože tenkrát soudní lékařství se dělalo třeba trošku jinak než dneska. A tohle všechno si musíte dát dohromady. Problém přijde v okamžiku, kdy zjistíte, že vlastně dvě ohledačky, ty základní a vlastně jediné, tak byly udělané na Slovensku, to už je dneska zahraničí. Mezitím vám prošla druhá světová válka, která třeba v Košicích zlikvidovala kompletně archiv. Záznam o pitvě tam vlastně neexistuje. On je možná někde v Maďarsku. Takže vy musíte vytěžit ten zdroj, co nejvíc to jde, Samozřejmě používat selský rozum a pokud máte možnost, a my jsme tu možnost měli, tak použít nejmodernější technologie. A v tomhle případě to byla expertíza DNA, protože v tom spise zůstaly dochovány biologické vzorky, to byly konkrétně vlasy, které byly nalezeny na těle a vlasy Otýlie Vranské, které byly zajištěny pro porovnávací materiál. No a my jsme vlastně mohli dneska použít metodu identifikace podle DNA.
3: Když byste srovnal tehdejší vyšetřovací metody, tedy řekněme v těch 30. letech a dnešní, v čem byl ten nejzásadnější rozdíl?
4: To je asi těžké říct, v čem by rozdíl, protože ti policisté tenkrát stejně jako dneska mají 7 základních kriminalistických otázek. Kdy, kde, kdo, co, jak, čím, proč. Do dneška se je člověk pamatuje a podle toho fungují. A na každou otázku oni musí odpovědět, pokud na ní odpoví, tak vlastně v závěru toho pachatele mají, pokud se jim ta odpověď podaří. Postupovali úplně stejně. Měli tým soudních lékařů, odborníků, znalců, včetně grafologie, která se tam používala v tomto případě. Měli samozřejmě ne operativce, dneska to jsou operativci, detektivy, kteří to museli odšlápnout. Ti policisté, stejně jako dneska poctivý policista, si to prostě musí odšlápnout. Tuška, blok, paměť, selský rozum, analytický myšlení. To ti, kteří se podílejí na objasňování jakýchkoliv skutků, tak vlastně používají dodnes a na tom se nic nemění. To, co se zásadně mění, tak jsou metody, které jsou vázány na vědu, nejnovější vědecké poznatky a samozřejmě technologie. Oni tenkrát uměli určit krevní skupinu, rozlišit lidskou krev a zvířecí, i když, třeba tuším, že je to kuna zrovna, tak tam to teda moc neuměli a to bylo všechno. Oni nedokázali DNA, oni vzali vlasy Otýlie Vranské a ty vzorky a v podstatě konstatovali pod mikroskopem, ano, to jsou vlasy Otýlie Vranské. A teprve po desítkách let genetika řekla, no to ani náhodou, to jsou vlasy úplně jiné osoby. Ale na první pohled pod tím mikroskopem, který oni mohli použít, tak ty vlasy vypadaly stejně. Takže v tom se to dramaticky změnilo. Ale postupy jsou pořád stejné, si myslím.
3: Na vyšetřování starého případu se kromě Radka Galaše podíleli i další policisté ve výslužbě. Už zmíněný Miloš Vaněček, Josef Lotés a forenzní genetik Daniel Vaněk.
4: Všechno ano, vysloužili policisté, takový klub důstojníků v záloze. Ty postupy měli pořád v sobě a mají pořád. A ono upřímně na těch běžných postupech toho příliš nezměníte. Změníte, jak říkám, některé drobnosti a možnosti, které vám dává vymoženost doby a technika, ale ta podstata věci, to přemýšlení a ta analýza, ta vždycky bude jenom na tom člověku. A oni v tomhle byli úplně úžasní.
3: Možná byste mohli ještě říct, jak třeba se ten tým dal dohromady, nebo jak jste vůbec fungovali. Nějak funguje, řekněme, to policejní oddělení, tak jak jste fungovali vy, to vysloužile v uvozovkách policejní oddělení?
4: No, úplně jinak. Tak úplně nejdýl jsem se znal s Milošem Vaněčkem. To jsem byl ještě na základním útvaru, on nám bydlel v revíru a to si pamatuju, já to vždycky dávám dobru. To je více jak 20 let teda. On vždycky přišel ke mně do kanceláře, já už si nespomenu, kde jsem k němu přišel, k tomu člověku. On je takový celkem nevýrazný, má asi 2 metry a asi 130 kilo, bílý dlouhý vlas. A ten mi vždycky seděl v kanceláři, kouřil doutníky, vypil mi všechno kafe, sněd mi všechny zákusky. Já jsem u toho kouřil dýmku, protože v té době jsem kouřil dýmku. No a probírali jsme tam, jak se říkalo, nesmrtelnost chrousta. Ale úžasně jsme si sedli a založili jsme takovou krásnou tradici, která se jmenuje Konference policejních historiků a ti se schází dodnes už 20 let. Vlastně v policejním muzeu a je to třídenní mezinárodní konference. Přes něj pravděpodobně jsem se možná dostal právě k Pepovi Lotésovi. A on potom také docházel do muzea, tak vždycky slovo dalo slovo a když si potom ti lidé rozumí, no a ten dohodil právě Dana Vaňka, s kterým spolupracoval už v těch 90. letech. A jak jsme pracovali potom, no tak jednak dneska to je ta technická vymoženost. Si to posíláte různě mailem, což je bezva, taky mobil je úžasná věc v tomhle směru, no ale nebylo nad to teplé lidské slovo, jak říká kolega Vaněček. Když jsme sedli, dávali jsme dohromady, kdo co má, na co kdo přišel a dávali jsme si nové směry. Navzájem jsme si posílali texty a co kdo k tomu může říct a každý měl ten svůj segment. Dan Vaněk logicky se zasloužil o tu genetickou expertízu, což byla úplná fantazie. Pepa Lotés zase svým operativním pátráním zkušeností pomohl zajistit genetický vzorek od potomků jednoho z aktérů toho případu. No a Miloš Vaněček, to je zase specialista na detektivy první republiky a na jejich postupy. Takže takhle jsme to krásně dali dokupy.
3: Pomohla vám ta genetika?
4: Pomohla. Ona totiž nevyšla. Ale i negativní výsledek u policie je výsledek. Normální badatel by zazoufal a řekl, no tak to je špatně prostě. No ale my ne, že jo. My jsme nadšeně přivítali, že to nevyšlo. V úvozovkách to víte, že by to bylo krásné, kdyby to vyšlo. Pořád vám to říká dobrý, tak tudy ne, musíme jít jinudy. První, co jsme zjistili, že ty vlasy, které neměly folikuly, což byl trošku problém, tak se sice genetika dala udělat, ale pouze mitochondriální DNA. To je řeč kmene, který se nikde nevyučuje, to vám potom vysvětlí odborník. Nicméně jsme zjistili, že ty vlasy jsou ženské. Takže my jsme věděli, že vůbec nemáme jít po potomcích pachatele, ale spolupachatelky. Díky tomuhle poznatku nastoupil Pepa Loté se svojí vynikající operativní činností, až se nám podařilo identifikovat pozůstalé po spolupachatelce, a zase další odbornou činností na místě je přesvědčit o tom, že by bylo fajn, kdyby nám ten vzorek dali. Což nám dali. A to, že to nevyšlo, sice vyvrátilo, že ty vlasy jsou spolupachatelky, nicméně pak jsme taky ale zjistili další expertízou, že ty vlasy nebyly od jedné ženy, ale od dvou žen. Když jsem potom ještě získal materiály z Košic, kde jsem viděl, jak to tam s prominutím policie zvrzala celý to místo činu, tak i znalec typu Dan Vaněk, který s tímhle pracuje a pracoval velmi dlouho, tak říká, hele, to je kontaminace. Není možné, aby tam byly dvě ženský u toho, to je prostě nesmysl. A vlastně tam ani žádná jiná podezřelá víceméně nebyla. I když dneska už máme zase malinko nový směr, který nám ještě potvrdí ty staré směry, protože příběh Otilie Vranské, to je never ending story, jo? Jedeme dál. Takže ta genetika ještě možná promluví, uvidíme, ale v každém případě on říká, hele, to je prostě kontaminace z těch Košic při pitvě, protože tak, jak oni tam postupovali, tak oni tam skutečně udělali strašnou spoustu chyb a tohle může být jedna z nich.
3: A jak se tedy podařilo pachatele usvědčit?
4: To je ucelený řetěz nepřímých důkazů. Když jsme to konzultovali i s právníky, tak říká, jasně, tohle by nebylo problém zažalovat vůbec. Nepřímých důkazů je skutečně celá řada. A to, že se jim ale věnovali i ti detektivové za první republiky, to je z toho spisu úplně jasně vysvítající. Akorát, že oni to nikdy nedotáhli k závěru. Oni prostě nikdy nekonstatovali, a já jsem přesvědčený o tom, že neměli možnost konstatovat, on je tím vrahem. Ale pracovali na něm, ne na žádném jiném rotmistrovi. Oni tady měli v Praze řadu rotmistrů, které museli identifikovat a nikoho neprověřovali tolik jako jeho. Prověřovali okolí jeho bydliště a podobné věci. My jsme zjistili potom, že byl ženatý, byl v rozvodovém řízení, měl dítě, těch nepřímých důkazů byla skutečně celá řada. Další vlastně vyplynuli v okamžiku, kdy jsme zjistili, kde bydlel. Vlastně my jsme našli místo činu, které ale bohužel už od 80. let neexistuje, protože ten dům byl zbouraný. A pak jsme podle sčítacích archů a dalších materiálů zjistili, kdo všechno bydlel v tom domě s ním. No a tam potom zjistíte, že tam s ním bydlela jeho sestra se svým švagrem a další věci. A teď si to skládáte takhle dohromady a nakonec vám z toho vypadne ten nejpravděpodobnější průběh celé té věci a hlavně i toho, jaký měl možnosti ten skutek spáchat úplně v klidu a v tichosti a jak se zbavit těla. Tam je velmi zajímavé to, že nikdo z detektivů neprověřoval jeho bydliště přímo konkrétně tam. Oni ho tam zatkli a potom údajně prověřili jeho alibi a pustili ho. Druhý den se vrátil, vypovídal jinak, no nicméně ani to ty detektivy nepřimělo k tomu, aby navštívili jeho byt. Otázka je, co by tam mohli zjistit. Oni mohli zjistit maximálně krevní stopy. Neudělali to, takže ta možnost potom byla, že zjistíme, kde bydlel, uděláme to my. No, my jsme zjistili, kde bydlel, ale pak jsme zjistili, že ten muž nestojí. Takže tam těch nepřímých důkazů bylo tolik, ani jeden z nich nebyl přímý. Přímý by bylo doznání, genetika, krevní stopy, které by byly jasné a podobné věci, nebo udání. No nicméně ten řetěz byl úplně tak ucelený, že můžete přemýšlet, jak chcete, a nenajdete tam jiného podezřelého.
3: Kufry, ve kterých byla Otilie Vranská, jsou u vás v muzeu. A kde leží Otilie Vranská?
4: To jsme taky zjistili. A díky badatelům, protože já si pamatuju, že před vydáním knihy tak jsem měl poslední přednášku v Národní knihovně. Povídal jsem o Tilly Vranské a že bohužel nevíme, kde je pochována, že prostě to nemůžeme fakt najít, protože ta zpráva, kterou jsme našli, tak říkala, že je pohřbená na společném pohřebišti na Olšanském hřbitově. Tak jsem říkal, fajn, to najdem. To společné pohřebiště podle vedení, tehdejšího vedení hřbitova, bylo 14 šachtových hrobů, kam se ukládaly ostatky ze zrušených hrobů. My jsme všechny otevřeli a všechny ostatky jsme vyskládali, protože se to mělo rekonstruovat díky nám. Já jsem si připadal jak Hamlet, tolik lebek v ruce člověk jen tak nemá. Ani jedna nebyla otýlá. Teď jsme říkali, no ale kde teda je? A všichni nás tenkrát přesvědčovali, že neexistovalo jiné společné pohřebiště. Jenomže pak se ukázalo, že to nebylo společné pohřebiště, ale pohřebiště chudých a nemajetných. A to leželo úplně v zadní části hřbitova směrem k takzvanému Červenému dvoru. Ten už dneska neexistuje, tam je nákladové nádraží. Nicméně už není potom problém vzít staré mapy. A tenhle badatel, který byl na té přednášce, tak mi poslal výstřižek z novin. Tam byla fotografie hrobu, ale to byly noviny z roku 1934. A zde leží pochována nešťastná Otýlie Vranská v hrobě číslo a popsaný kde. Tak jsem říkal, výborně. Taky jsme zjistili v průběhu hledání hrobu, že zrovna z roku 33 žádné hřbitovní záznamy nejsou. Prostě nejsou. No jo, ale díky tomu, že jsme měli tu fotku, ve který vzadu byl vidět ten Červený dvůr, tak jsme použili staré mapy, překryli jste to s novými mapami, zjistíte přibližně, kde to je, uděláte si různý ty trajektorie a pohledy a podobné věci, nafotíte si místo, abyste nakonec zjistila, že ta idea, aby Otýlie Vranská konečně měla svůj označený hrob, protože si ho zaslouží, teď co provedla, pane bože, nic, no tak nikdy mít nebude, protože leží na čestném pohřebišti pohřbených hrdinů Pražského povstání. Tenkrát v roce 45 se tohle pohřebiště zrušilo a začali se tam pohřbívat vlastně padlí hrdinové, jsou tam zahraniční vojáci, myslím, že bulharští, a jsou tam barikádníci. A ona je tam v té dobré společnosti někde mezi nimi. Takže bohužel exhumaci už nikdy neprovedeme, protože to už se prostě nedá, ale aspoň víme, kde je.
3: Otevřeli jste ten případ v roce 2012 a trvalo to zhruba 10 let?
4: No, zhruba 10 let. To trvalo skoro 11, ale v tom byl covid taky. A třeba ty expertízy strašně zbrzdil, protože ty expertízy se ověřovaly i v zahraničí, aby to opravdu dělala to tady nezávislá agentura, vůbec ne kriminalistický ústav, protože my jsme se báli, myslím si, že je oprávněně toho, že první, co bude, tak někdo napadne, no jo, oni si to objednali u kriminalistického ústavu. Takže dělala to nezávislá agentura, která se tím zabývá, a dělali to ověřování i v zahraničí. Tohle všechno vám to prodlužuje a samozřejmě i do toho vstoupil covid, no a to máte 2 roky sem, 2 roky tam. Ale zase na druhé straně, my jsme to dělali při práci. Takže práce nejdřív a pak ten zbytek. A jo, já myslím, že těch 10 let se vyplatilo.
3: Obecně u těch odložených případů nebo pomníků, z vaší zkušenosti, jak s nimi začít při tom otvírání, na co se třeba zaměřit a co je tedy to nejdůležitější, jaká je vaše taková celková zkušenost po pátrání po vrahovi Otýlie Vranské?
4: Vy se především musíte dostat k tomu spisu, pokud existuje. Pokud ten spis neexistuje, tak už s tím nikdy podle všeho nic neuděláte. A samozřejmě, jak začít? Materiály, prameny, studium materiálu, vytěžit archivy, co to prostě jenom jde. Miloš Vaněček v novinách v dobových, třeba z první republiky, najde případ. A tenkrát je nějaký GDPR vůbec nezajímalo, takže oni tam popíšou případ, jména, příjmení, data narození, všechno. Zjistí, že to byla vražda, plácnu ve Vršovicích, no a začne obcházet archivy a hledat soudní spis. To je ten úplný začátek. Otázka je, na jakou dobu jste zaměřeni. Samozřejmě období, s kterým nehnete, prostě nehnete. Vemte si, že budete mít vraždu z 60. let, tam neuděláte, pokud jste laik a obyčejný badatel, tak neuděláte vůbec nic, protože vás k těm spisům logicky vlastně nikdo nepustí. Když byste chtěla takhle třeba popisovat případ, i když už je mnohokrát popsaný, ale to neznamená, že je řečeno všechno sériového rámrázka z 50. let, no tak dobře, najdete spis, který existuje, a celý ten spis si musíte nastudovat. Podotýkám, že existují spisy a máme tam třeba jeden takový pěkný, je to vražda ze 74. roku a ten má přes 30 000 stránek. Takže je to časově náročné, Je to náročné i celkově, protože se matláte furt v jednom případu, ale je to nezbytné. A u těch starých případů je to jednodušší o to, že naši předkové byli velmi úsporní. Máte rozsudek trestu smrti nad vrahem Bočkem, který v roce 1907 zavraždil detektiva pětiletého na Žižkově při přestřelce. On dostal teda milost, ale ten rozsudek, který je ručně psaný, tak on má 3 stránky. Ze vším všudy, včetně zdůvodnění. Tam to máte o to jednodušší, ale složitější je ten spis najít. Takže dobový prameny a potom mít krok číslo 2. Samozřejmě do materiálů, které jsou v archivech, v soudech. A když už máte tohle, tak je bezva některého z aktérů mít třeba i toho detektiva. Tak mít příbuzné. Tam už přicházejí ke slovu, to jsme v týmu taky měli, paní Friedrichovou, genealožku. A to je neuvěřitelné, co oni dokážou najít. Takže i genealogie vlastně vám do tohohle bádání může vstupovat.
3: Všechny možné příbuzenské vazby.
4: Pachatelů, poškozených, detektivů. Čím víc těch informací získáváte, tím je to lepší. Když byste měla obrovské štěstí, no tak třeba na vás někde vypadne deník detektiva, že jo? No kéžby. Myslím si, že se nám to ještě nestalo. Takže prameny u těch starých a čím starší, tak tím ty prameny jsou složitější. U těch novějších je to další problém, protože tam to naráží na regulativy právní. Tam už vás do těch spisů nikdo moc nepustí. Vy se můžete dostat k rozsudku, které jsou veřejné, ale ty budou anonymizované. To znamená, že i to může být problém, ale zase v době internetu vy na spoustu věcí můžete najít dobové články, třeba z 90. let a roku 2000, kdy vlastně ty regulativy ještě nebyly takové a některé deníky si servítky moc nebrali, takže zveřejňovali fotografie, jména, příjmení, prostě všechno. Ale taky musíte koukat na to, co je bulvár a co není, což bývá taky složité, ale to, že je to bulvární zpráva, neznamená, že pro vás nemá nějakou hodnotu. Takže hledat. No. Jak já vždycky říkám, ono to je o hlavě, ale hodně o zadku. Vydržet u toho sedět.
3: Končí 4. díl a i příště zůstaneme u historie, protože nás čeká prohlídka Muzea policie České republiky. Naslyšenou za týden.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Margaréta Chertrauda Celeová. To bylo pravé jméno ženy, která svého času uchvátila Paříž jako exotická tanečnice, aby skončila v roce 1917 před popravčí četou jako špionka. Připomeneme si jednu z nejslavnějších femme fatale, Matu Hari, v malajštině Oko dne.
6: Okolo svého života Mata Hari sama splétala řadu mýtů, například, že je dceru vznešeného indického brahmána nebo jávská princezna, která byla zasvěcena do tajů posvátných chrámových tanců. Ve skutečnosti to byla dcera nizozemského zbankrotovaného prodavače klobouků. V 18 letech se provdala za kapitána Rudolfa McLeoda. S ním odjela do tehdejší nizozemské východní Indie, která zahrnovala mimo jiné ostrovy Jáva a Sumatra. Po tragické smrti prvorozeného syna a po rozvodu nefunkčního manželství se ocitá Mata Hari bez prostředků a nakonec odjíždí do svého vysněného města, do Paříže.
5: Nejprve se vydává za vdovu po válečném hrdinovi, nakonec ale zužitkuje svoji zálibu v orientálních tancích. Velmi rychle se stane populární, i když není úplně jasné, jestli za to vděčí hlavně svému umění nebo velmi sporým kostýmům. V roce 1905 je už vyhlášenou exotickou tanečnicí, inspirující se Asií, ale i Egyptem. Ale také vyhledávanou kurtizánou se slabostí pro vojenské uniformy.
6: S tančením však začala pozdě a její věk na ní začal doléhat. V roce 1915 měla své poslední vystoupení. Mezitím ale vypukla první světová válka. Není jasné, jak se zapletla do špionážních her, určitě ale zaujala její možnost pohybovat se jako občanka neutrálního Holandska volně mezi evropskými státy. První nabídka ke spolupráci přišla údajně od Němců, později také spolupracovala s Francouzi. Jak se ale zdá, ani jedna ze stran jí příliš nevěřila. Francouzská tajná služba nakonec zachytila šifrovanou německou zprávu o jisté agentce s označením H21 a spojila si to s Matou Hari. V roce 1917 byla zatčena, v neveřejném procesu odsouzena k trestu smrti a ještě v říjnu téhož roku byla popravena za špionáž, kvůli níž prý zemřelo až 50 tisíc vojáků. Až v roce 1970 bylo díky německým archivům potvrzeno, že Mata Hari byla placena jako německá špionka.
5: Nakolik byla profesionální špionka, či pouze naivní tanečnice, se bohužel říct nedá. Stejně ale jako mýtem začal její život, tak i skončil. Traduje se, že před popravčí četou prohlásila: smrt není nic, je to jen součást života. A pak si rozepla kabát a naposledy ukázala vojákům své nahé tělo.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených obětí. V Evropě bylo kvůli horku za poslední týden o 1300 víc úmrtí než obvykle, potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si vylepšila osobní rekord a v diamantové lize skončila opět druhá. A bude slunečno, postupně přehánky a bouřky i velmi silné a teploty na západě 29 stupňů, jinde až 36 a na Moravě a ve Slezsku až 39.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele je podle tamních úřadů už 1450. Desítky tisíc dalších lidí stále pohřešují. Podle svědka, kterého cituje stanice BBC, jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončila doba, během které je podle odborníků největší šance najít v troskách živé lidi. Do záchranných akcí se zapojily stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. Evropa zaznamenala tento týden v souvislosti s horkem už 1300 úmrtí. Potvrdila to Mezinárodní zdravotnická organizace. Teplotní rekordy padly v Polsku nebo v Německu. Blížily se 42 stupňům. V Maďarsku musela kvůli horku omezit provoz jaderná elektrárna Paks. Voda z Dunaje, kterou elektrárna používá k chlazení, je totiž příliš teplá. Francouzské úřady zveřejnily první oficiální data o dopadech na občany.
8: Francie registruje od středy o zhruba 1000 víc úmrtí než v předchozích měsících. Ministryně zdravotnictví Stephanie Ristová zdůraznila, že je potřeba vyčkat na detailnější bilanci. V následujících dnech by podle ní mělo dorazit do nemocnic na 30 000 klimatizací, které vláda objednala. Národní pohřební federace francouzské televizi a rozhlasu potvrdila zaplnění dvou pařížských pohřebních ústavů. Podobná situace nastala v lednu při chřipkové epidemii, ale dosud ne v červnu. Francouzská pohřební federace se snaží využít kapacity dalších zařízení na pařížském předměstí. Po vlně veder do Francie dorazily silné bouřky, kvůli kterým byly desítky tisíc domácností bez proudu. Z Paříže Martin Balucha, Radio Journal.
7: Na hlavním tahu z Liberce do Polska začíná omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
9: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
7: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila i po třetí v sezóně diamantové ligy druhé místo. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Paulinovou z Dominikánské republiky. 20-letá Manuel si navíc výkonem 49,37 sekundy znovu vylepšila osobní rekord, tentokrát téměř o 0,4.
10: Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky a po 200 metrech jsem viděla jenom lidi před sebou a říkala jsem si, kde jsou ostatní. Jsem ráda, že jsem na konci ještě mohla zabojovat o co nejlepší čas.
7: Fotbalisté Kanady prošli jako první tým do osmifinále mistrovství světa. V Los Angeles zvítězili nad týmem Jihoafrické republiky 1-0. Dnes večer a zítra ráno našeho času šampionát nabídne zápasy Brazílie, Japonsko, Německo, Paraguay a Nizozemsko, Maroko.
11: Nehody na D1 před vlakou Bíteší a na D35 před Olomoucí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za odbočkou na Tasov. Na kilometru 160 havarovalo nákladní auto. Narazilo tam do dopravního značení. Na místě je policie, odstavný pruh je uzavřený. Na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce opatrně za velkým újezdem. Na kilometru 187 je uzavřený pravý pruh po noční nehodě. Vozidlo při ní skončilo mimo vozovku. S opatrností ale projedete bez zdržení. Ve Znojmě vyšetřují nehodu na silnici 38 do Rakouska. V ulici Dukelských bojovníků se u odbočky ke Kauflandu střetlo osobní auto s nákladním. I tam s opatrností projedete. A na silnici 9 z České Lípy do Romburku pozor v úseku mezi Svorem a Jiřetínem pod Jedlovou. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude jasno nebo polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti. Ráno a dopoledne v západní polovině Čech přehánky a bouřky i velmi silné. Odpoledne a večer pak budou i jinde. Teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách 28, na západě a severozápadě kolem 20. Bouřky může provázet silný vítr, přívalové srážky nebo i kroupy. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Spor Navrockého a Zelenského může pohřbít bratrské vztahy Polska a Ukrajiny.
13: Proč Ukrajina přitvrzuje ve vztazích s Běloruskem?
12: Bývalý ruský politický vězeň Ilja Jašin založil v exilu politickou stranu.
13: Nájemní vojáci z Jižní Ameriky bojují na straně Ukrajiny proti Rusku.
12: Proč Bulharsko blokuje uvalení sankcí na patriarchu Kirila?
13: Taková jsou témata následujícího pořadu.
12: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
13: Od mikrofonu vás vítají
12: Šárka Feniková
13: a Lukáš Matoška.
2: Svět ve 20 minutách.
12: Polský prezident Karol Navrocký minulý pátek oznámil, že odebere Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, řád Bílé orlice. Byla to odpověď na skutečnost, že ukrajinský prezident nazval jednu z elitních jednotek ukrajinských speciálních sil po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války dopouštila masakru civilního polského obyvatelstva na Volyni, píše v komentáři na stránkách deníku Řeč Pospolita Michal Šuldřínsky.
13: V projevu doprovázejícím své rozhodnutí polský prezident mimo jiné prohlásil, že se Polsko nesmí zpronevěřit paměti a rezignovat na důstojnost svých obětí. Autor komentáře uznává, že Navrockého historické argumenty jsou místy sformulované trefně. S odebráním vyznamenání ukrajinskému lídrovi však nemají žádnou logickou spojitost.
12: Krok Navrockého totiž v žádném případě nepřiblíží uctění památky obětí volyňského masakru. Zelenského gesto sice skutečně poškodilo polsko-ukrajinské vztahy a Varšava musí vhodným způsobem vyjádřit svůj protest. Ale uštědřit ráno samotnému ukrajinskému prezidentovi může vést jen k eskalaci sporu.
13: V zápětí poté, co Navrocký oznámil svoje rozhodnutí, vrátil řád za zásluhy Polské republiky ukrajinský ministr zahraničních věcí Andrij Sybiha. Po něm se řádu Bílé orlice vzdali hned tři bývalí ukrajinští prezidenti. Leonid Kučma, Viktor Juščenko a Petro Porošenko.
12: Spor tedy zjevně eskaluje a nebylo by divu, kdyby se práce na hledání, exhumaci a důstojném pohřbívání ostatků obětí z Volyně definitivně zastavilo. Dá se totiž očekávat, že konflikt znemožní pokračovat ve výzkumné práci polských historiků na místech masových poprav.
13: Pokud se práce na připomínání obětí ukrajinské povstalecké armády zastaví, vinu za to ponese Navrocky. V tomto směru se sám zpronevěří tomu, co říkal, když rozhodoval o odebrání vyznamenání Zelenskému, totiž že paměť na oběti je morální povinností polského státu.
12: Krok Navrockého má také reálný mezinárodní kontext. Vybral pro oznámení svého rozhodnutí ten nejhorší možný okamžik. Po útoku na Kyjevo-Pečerskou lávru provedla Ukrajina bravurní útok na Moskvu a okolí, který zničil důležité rafinérie a zahalil ruské hlavní město dýmem. Reakcí polského prezidenta na tento spektakulární úspěch je pokárání Zelenského.
13: Taky podle dalšího komentátora deníku Řeč pospolita Boguslava Chraboty bylo rozhodnutí Navrockého motivované především vnitropoliticky. Zahraniční politika podle něj pro polského prezidenta nehraje roli.
12: Od chvíle, kdy zmizel ze scény jeho spřízněnec Viktor Orbán, se Navrocký spoléhá jen na Washington. Pohled na Evropskou unii má stejný jako americký viceprezident J.D. Vance a jeho šéf v Bílém domě. 27 je pro něj hnízdo levičáků a nemá smysl se jí zabývat. Už vůbec ho pak nezajímají negativní reakce Paříže, Berlína či Londýna na to, že podněcuje politickou konfrontaci mezi Varšavou a Kyjevem.
13: Navrocky se řídí heslem Polsko a Poláci především. Pro Evropskou unii Západ ani zbytek světa v jeho úvahách nezbývá místo. Zároveň se však opírá o to, že tento pohled s ním sdílí většina Poláků. Odebrání vyznamenání Zelenskému podpořila v průzkumech víc než polovina respondentů. Proti jich bylo jen 35%. O pohledu na státní zájem průzkumy nic neříkají.
12: Důsledky aféry mohou být přitom pro Polsko katastrofální. Nejspíš budou znamenat konec snah proměnit evropskou skupinu E3 v E4. Paříž, Londýn a Berlín totiž své postoje vůči Kyjevu nezmění. Zdá se tak, že se Varšava z proukrajinské evropské čtyřky sama dobrovolně vyloučila.
13: Potvrzuje to fakt, že Zelenský zrušil svou účast na konferenci o obnově Ukrajiny v Gdaňsku. To je zjevná odveta Navrockému, ale zároveň totální fiasko celého projektu. Nemůže tomu zabránit ani přítomnost ukrajinské premiérky a poloviny ukrajinské vlády.
12: Komentátor Chrabota přitom zdůrazňuje, že část viny je na straně ukrajinského prezidenta. Zelenský podle něj hned dvakrát podcenil Polsko a Poláky. Poprvé, když nazval speciální jednotku jménem hrdinů ukrajinské povstalecké armády, musel moc dobře vědět, jak to bude přijato za Vyslou, ale nepřikládal tomu význam.
13: Po druhé to udělal, když obdržel jasné a četné signály, že Polsko očekává nějaké drobné vstřícné gesto, které by situaci uklidnilo. Nikdo ve Varšavě neměl velká očekávání, ale Zelenský se nezmohl ani na to.
12: Zelenský tedy nese svůj díl viny na tom, co se nyní zdá nevyhnutelné, a to je zhroucení vztahů mezi Kyjevem a Varšavou. Pokud si ukrajinský prezident myslí, že na tom nezáleží, je to z jeho strany velký omyl. Válka totiž jednou skončí a i jemu bude vyčítáno rozhodnutí, v jehož důsledku ztratil srdce Poláků a úplně zbytečně postavil mezi dva velké národy kámen. Uzavírá na stránkách polského deníku Řeč pospolita Boguslav Chrabota.
13: Volodymyr Zelenský dal minulý týden Alexandru Lukašenkovi ultimátum. Běloruské vedení musí do týdne demontovat retranslátory, které pomáhají uskutečňovat útoky ruských dronů na ukrajinské území. Pokud tak neučiní, postará se o to ukrajinská armáda, píše v analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik a odborník na východní Evropu Baláš Jarábik.
12: Prohlášení následovalo po setkání Zelenského s lídriní běloruské opozice Světlanou Cichanovskou a je dalším důkazem toho, že Ukrajina ve vztahu k Bělorusku hodlá přitvrdit. Jestliže v prvních letech války se ukrajinské vedení vyhýbalo prudkým gestům, aby se vztahy s Minskem nevyhrotily, teď se objevilo hned několik faktorů, které nutí Kyjev změnit pozici.
13: Ukrajina stále považuje Bělorusko za část ruské vojenské infrastruktury a jeden z nástrojů ruského nátlaku. Kromě jiného Kyjev Minsku vyčítá, že umožňuje ruským operátorům dronů využívat zařízení poblíž ukrajinské hranice.
12: Tyto obavy ještě narostly po rusko-běloruských květnových manévrech, v nichž byly použity prvky ruských strategických ozbrojených sil a jaderné výzbroje. Není vyloučené, že ruské taktické jaderné zbraně byly v Bělorusku umístěny natrvalo, což by zemi ještě více připoutalo k vojenské politice Ruska.
13: Riziko eskalace válečného konfliktu mimo území Ukrajiny tedy narůstá. Čím dál víc dronů překračuje hranice zemí sousedících s Ukrajinou, včetně Běloruska a zemí Severoatlantické aliance. Nic na tom nemění tvrzení Minsku, že drony na běloruské území záměrně posílá Kyjev, upřesňuje Jarábik.
12: Přitvrzení ukrajinské politiky vůči Kyjevu však podle něj není jen odpovědí na bezprostřední hrozbu. V Kyjevě totiž také rostou obavy z rodící se spolupráce mezi Spojenými státy a Běloruskem a z pokračující vojenské integrace Moskvy a Minsku.
13: Stále zjevnější dialog mezi Minskem a Washingtonem může časem vést k normalizaci vztahů obou zemí. Důvodem změny americké politiky byla skutečnost, že sankce uvalené na Bělorusko po roce 2020 nespůsobily kýžené politické změny. Trumpova administrativa začala hledat nové cesty, jak osvobodit politické vězně, získat zpravodajské informace a snížit ruský vliv na Bělorusko.
12: Do budoucna nelze vyloučit ani osobní setkání Donalda Trumpa s Alexandrem Lukašenkem. Mohlo by ho doprovázet propuštění 600 politických vězňů, kteří jsou doposud za mřížemi. Přesto proces obnovy americko-běloruských vztahů zůstává vratký, především vzhledem k závislosti Minsku na Moskvě a sankcích uvaleným na Bělorusko v souvislosti s válkou na Ukrajině.
13: Evoluce ukrajinské politiky vůči Bělorusku je taky důsledkem nárůstu sebevědomí Kyjeva. Jestliže dřív se spoléhal především na ochranu Západu, dnes se sám stává subjektem regionální bezpečnosti.
12: Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, ukrajinská společnost tento posun podporuje. Celých 40% Ukrajinců považuje svou zemi za jednu z nejvýznamnějších v Evropě. Téměř 3/4 se domnívají, že ukrajinská armáda nebrání jen vlastní zemi, ale celou Evropu. Většina dotázaných je také proto, aby Ukrajina poskytla pomoc svým sousedům v případě napadení ze strany Ruska.
13: Takové nálady posilují přání Kyjeva podílet se na formování nové architektury regionální bezpečnosti. A to i přes všechna strukturní omezení, která představuje především závislost na západní finanční a vojenské pomoci, narůstající únava společnosti či nejistota v otázce evropské integrace.
12: Tvrdší linii ve vztahu k Bělorusku Ukrajina zaujala také proto, že chce mít vliv na budoucí vztahy Evropské unie s Moskvou a Minskem. Obává se, že individuální zbližování Evropy s Běloruskem by se do budoucna mohlo stát prologem přehodnocení vztahu s Ruskem v kontextu širšího regionálního uspořádání.
13: Kyjev si zkrátka s Běloruskem spojuje daleko širší strategickou otázku ohledně toho, co se stane základem budoucího evropského uspořádání. Může to být jak zadržování Ruska, tak řízená koexistence s ním. Bělorusko se už dnes stává cvičištěm, kde se budou tyto možné strategie v nejbližší době testovat. Uzavírá svou analýzu na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír politický analytik Baláš Jarábik.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Před 2 týdny se v Berlíně odehrál ustavující sjezd nové politické strany Mírové Rusko, založené představitelem ruského exilu. Její zakladatel, bývalý moskevský zastupitel a politický vězeň Ilja Jašin, v úvodním projevu prohlásil, že strana sice vzniká v zahraničí, ale nejedná se o emigrantský projekt. Jejím skutečným cílem je totiž převzít vládu v Rusku. Uvádí v reportáži na svých stránkách ruská redakce německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
13: Na ustavujícím sjezdu strany Mírové Rusko, kterého se zúčastnilo víc než 100 delegátů, byly přijaty stanovy strany a stranický manifest a byl taky zvolen její první předseda, jímž se stal právě Jašin. V důsledku celé řady pozměňovacích návrhů a živých diskusí při tom hlasování probíhalo až do ranních hodin.
12: Chtěl bych uklidnit ty, kdo mají dojem, že se děje něco nesprávného. Právě takovéto spory představují živý politický proces. To, že se objevilo místo, kde se ruští občané mohou svobodně přijít a hlasovat, je skvělé a musíme si toho vážit. Cituje Deutsche Welle Leonida Volkova z Fondu boje s korupcí, který byl na sjezd nově založené partaje přizván jako host.
13: Za návrat politiky v běžném slova smyslu označil založení strany Mírové Rusko taky další z delegátů sjezdu, Alexander Menjukov. V lidech, kteří se nuceně ocitli v exilu, se podle něj probudil hlad po politických debatách a běžné stranické práci. Právě navrhování kandidátů do předsednictva strany, spory o podobu hlasovacího lístku a další zdánlivě podružné formality dodali ustavujícímu sjezdu punc návratu k reálné politice.
12: Podstatným a přitom reálným cílem nově založené strany se podle Jašina má stát pomoc protiválečně smýšlejícím Rusům, kteří se ocitli v zahraničí. Další metou je navázání kontaktu se západními zeměmi a vznik politického zastoupení, jež by hájilo zájmy těchto ruských emigrantů.
13: Jašin chce docílit toho, aby představitelé strany na různých úrovních získali postavení, které by jim umožnilo tento základní program uskutečňovat. Jako příklad uvádí možnost integrovat stranické představitele do parlamentu evropských stran na úrovni konzultantů a expertů parlamentních skupin.
12: Strana by podle Jašina neměla fungovat jako nějaký klub nebo výbor, který se zabývá osvětou. Její zakladatel chce vytvořit skutečnou politickou sílu, která bude bojovat o moc. Dnešní ruskou

0: bude probíhat jen v přísné ilegalitě. Jak ale upozorňuje Jašin, z dějin známe nejeden případ, kdy se politické strany disidentského typu zakládané v zahraničí časem stávaly vládnoucí silou.
1: Podle Olgy Prokopjevové, místopředsedkyně strany z francouzské exilové organizace Rusy Liberté, se už dnes hlásí spousta lidí z Ruska, kteří by se stranou rádi spolupracovali. Zdůrazňuje ale, že na prvním místě bude potřeba dbát o jejich bezpečnost. Bude nutné zvolit takovou formu spolupráce a vzájemných vztahů, která by straníky nevystavovala zbytečným rizikům.
0: Práce s budováním strany bude podle Jašina v nejbližší době dost. Je třeba vybudovat a uvést do pohybu stranickou strukturu, začít nabírat nové členy a promyslet bezpečnostní protokoly, které by pomohly ochránit ty, kdo s nově založenou partají spolupracují.
1: Především se ale musíme pustit do veřejné politické práce, která by dokázala citelně poškodit zájmy Vladimira Putina a pomohla ukončit ruskou agresi na Ukrajině. Uzavírá Deutsche Welle svou reportáž slovy bývalého politického vězně a dnešního předsedy nové exilové strany Mírové Rusko Ilji Jašina.
0: Úřad ukrajinského prezidenta a ministerstvo obrany vyhlásili v polovině června dlouho očekávanou reformu ukrajinské armády, která by měla vyřešit především dlouhodobý nedostatek bojeschopného mužstva. Jejím nejambicióznějším aspektem je možnost verbování dobrovolníků ze zahraničí, píše francouzský deník Le Monde.
1: Podle ukrajinského ministra obrany Michaila Fjodorova by počet cizinců v armádě měl v dlouhodobé perspektivě dosáhnout 30 až 50% příslušníků pěchoty a útočných jednotek.
0: O tom, že se nejedná jen o vzdálené cíle, svědčí mimo jiné i španělsky mluvící prapor ukrajinské armády Bolívar. Ten má dnes 300 mužů, z nichž 50 prochází výcvikem. Všichni jsou nájemní vojáci, většinou z Kolumbie, Chile, Brazílie, Venezuely, Španělska, Portugalska a Spojených států.
1: Počátek historie praporu je spojený ještě s invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022. José David Chaparro, venezuelský emigrant, který žil od roku 1989 v Moskvě a Kyjevě, tehdy založil dobrovolnickou jednotku v rámci Mezinárodní legie teritoriální obrany. To byl útvar zahraničních vojáků, kteří z vlastní vůle přijeli na pomoc Ukrajině.
0: Chaparro jako politický exulant a kritik Nicolase Madura i jeho kubánských kmotrů odmítal spojenectví mezi Moskvou a Caracasem i přítomnost žoldáků z Wagnerovy skupiny na území Venezuely. Zapojil se do boje po boku Ukrajinců, zvolil si vojenskou přezdívku Bolívar a jménem tohoto venezuelského revolucionáře nazval i svou jednotku.
1: Jeden z jeho mužů, chilský voják, který si zvolil vojenskou přezdívku Glock, má dojem, že zvolil dobře a že je na svém místě. Už v dětství snil o vojenské kariéře, jako mladík prošel několika soukromými vojenskými společnostmi a 2 roky si odsloužil v chilské národní armádě. Dnes je mu 21 let a chce přispět k záchraně Ukrajiny a Evropy.
0: Zatímco Mezinárodní legie fungovala až do svého rozpuštění na konci roku 2025 jen s velkými obtížemi, nejlepší zahraniční bojovníci byli v prvních letech konfliktu přijímáni do řad ukrajinské vojenské rozvědky, kterou v té době řídil dnešní šéf administrativy prezidenta Zelenského Kiril Budanov.
1: Taky jednotka Bolívar přešla v roce 2024 pod velení vojenské rozvědky a stala se jejím prvním zahraničním praporem. Předchozí dobrá pověst umožnila jejímu veliteli nalákat desítky profesionálních vojáků z Latinské Ameriky. V roce 2025 byl prapor Bolívar znovu přeřazen, tentokrát k útvaru Alfa spadajícímu pod SBU, ukrajinskou vnitřní tajnou službu.
0: S Alfou není náš prapor nějak omezený, pokud jde o podporu, prostředky a výzbroj. Pochvaluje si plukovník, který stojí v jeho čele již 5. rokem. Spochybňuje přitom zjednodušený obrázek, podle nějž by měli být všichni vojáci z Latinské Ameriky obyčejní žoldáci, kterým jde jen o peníze. Plat, který dosahuje 3800 eur, je podle něj jistě také důležitý, ale u mnohých prý převažují jiné motivy.
1: Někteří skutečně přicházejí, aby mohli posílat peníze svým rodinám. Ale je tu i řada starých zkušených vojáků, příliš závislých na adrenalinu, než aby se vrátili do civilního života, dodává Chaparro. To se prý týká především některých Kolumbijců, kteří si doma prošli občanskou válkou. Pak jsou podle něj v praporu i tací, kteří milují Ukrajinu a nenávidí Rusko. K téhle kategorii se řadí voják s přezdívkou Glock.
0: S mou vojenskou zkušeností jsem mohl jako řada mých přátel odjet do Afriky, pracovat pro soukromé vojenské organizace a brát.

0: 5x víc než tady, ale na Ukrajině mám cíl. Cítím, že jsem tu užitečný a tak se spokojuji s normálním platem. Vysvětluje legionář z Chile.
1: Jako svůj cíl vidí zachránit Ukrajinu a zabránit tomu, aby Rusko rozšířilo válku do dalších evropských zemí. Ostatně nájemným vojákem nechce zůstat až do konce života.
0: Pokud tuto válku přežiju, moc rád bych si tu koupil kousek země a založil si na Ukrajině rodinu. Vysvětluje Glock v závěru reportáže francouzského deníku Le Monde.
1: Ursula von der Leyenová představila začátkem června v pořadí 21. balík sankcí proti ruským fyzickým a právnickým osobám. Server Euronews záhy s odkazem na svoje zdroje oznámil, že na seznamu je i patriarcha ruské pravoslavné církve Kiril, připomíná na stránkách ruského nezávislého portálu Novaja Gazeta Jeveropa religionistka Lera Furmanova.
0: Čáru přes rozpočet podle ní evropským politikům udělal bruselský premiér Rumen Radev. Když koncem minulého týdne přicestoval do Bruselu na unijní summit, kde měly být nové sankce přijaty, oznámil, že doba křížových tažení skončila a že samotná osoba patriarchy nemůže být předmětem jeho zájmu.
1: Zajímá mě jen to, že stojí v čele ruské pravoslavné církve a taky osudy milionů lidí, kteří se k téhle církvi hlásí, cituje Furmanová z prohlášení bulharského premiéra.
0: Patriarcha vší Rusy se už nachází na sankčních seznamech Ukrajiny, Velké Británie, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, České republiky či Estonska. Uvalit na něj celoevropské sankce se ale nedařilo. Tyto pokusy totiž soustavně blokoval bývalý maďarský premiér Viktor Orbán.
1: Nyní jeho postoj převzal právě Radev, který stojí v čele bulharské vlády od května. Tohoto profesionálního vojáka, který byl do ledna prezidentem, navrhla po parlamentních volbách do premiérského křesla vítězná koalice Progresivní Bulharsko. Ta v předvolební kampani kritizovala Evropskou unii i Západ a prosazovala zblížení Bulharska s Ruskem.
0: Radev má v Rusku a obzvláště v ruské pravoslavné církvi dlouhodobě dobrou pověst. Patriarcha Kiril, který v roce 2018 navštívil Bulharsko, našel pro tehdejšího prezidenta jen slova chvály. Označil Radeva za inteligentního člověka, který má rád svou vlast a zdá se být otevřený dialogu a vzájemným vztahům s Ruskem.
1: Radevovo nedávné bruselské prohlášení rozvinula ministryně zahraničních věcí jeho vlády, podle které nemají podobné symbolické sankce ekonomický dopad a jsou kontraproduktivní. Jen by podle ní otevřeli prostor pro obvinění, že se Evropská unie vměšuje do církevních záležitostí. Dílo dokonali bulharští poslanci, kteří ztotožnili církevního hodnostáře sloužícího putinovské propagandě s předrevoluční pravoslavnou církví, jež se zasloužila o vysvobození Bulharska z 500leté osmanské poroby.
0: Když bulharská ministryně zahraničí formulovala svou pozici vylučující patriarchu Kirila ze sankčního seznamu, odvolala se přímo na autoritu bulharského patriarchátu, především na patriarchu Danila, který se svého úřadu ujal před 2 lety.
1: Bulharští úředníci se tak podle autorky komentáře pokusili svalit odpovědnost za své proruské výroky na církev. Takové metody jsou podle ní obecně charakteristické pro balkánskou politiku a svědčí o setrvačnosti byzantských a osmanských tradic.
0: Pozice Radeva však není až tak jednoznačná. Premiér se zastal patriarchy Kirila a vystoupil dokonce za zrušení sankcí proti ruskému ropnému gigantu Lukoil na druhé straně, ale podpořil zahájení procesu vyjednávání s Ukrajinou o vstupu do Evropské unie. To ukazuje Radeva jako klasického populistu. Jeho hlasitá veřejná prohlášení jsou určená proruským voličům, zatímco jeho podstatné a právně závazné kroky jsou v souladu s evropskou reálnou politikou. Uzavírá svůj komentář na stránkách nezávislého ruského portálu Novaja Gazeta Evropa religionistka Lera Furmanovová.
2: Svět ve 20 minutách.
1: Dnešní vydání připravil Jan Machonin, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje
0: Šárka Feniková
1: a Lukáš Matoška.
2: Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne.
3: A Židům vstup zakázán. Bylo mi 8, když právě tahle cedule na cukrárně definitivně ukončila moje dětství. Najednou jsem pochopila, že už nejsme normální rodina jako ostatní, vzpomíná spisovatelka Eva Erbenová, přeživší holokaustu, která žije už 77 let v Izraeli a dodává, když se někde vraždí, tak má svět křičet. Co říká na nárůst antisemitismu po celém světě a jak moc se jí život změnil po útoku Hamasu ze 7. října 2023? Dobrý den, paní Erbenová.
4: Dobrý den.
3: Děkujeme, že jste přišla.
4: Děkuji za pozvání.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
3: Letos oslavíte 96. narozeniny. Jak se vám daří?
4: Děkuji, dobře, obdivuhodně dobře. Ani nemůžu věřit, že jsem tak stará. A jsem vděčná za to, protože člověk v tomhle stáří nějak vidí a váží si života jinak. Mohlo to být všechno úplně jiný. A nakonec
3: je to
4: dopadlo to dobře. Jsou tu děti, jsou tu vnuci.
3: Přestože žijete v Izraeli už 77 let, pořád říkáte, že jste Češka.
4: Určitě.
3: Spíš než Izraelka. Jak to mají vaše děti, vnoučata a pravnoučata?
4: Moje děti jsou Izraelci. Moje dcera ještě rozumí česky, ale nemluví, protože mateřština je česká. Ale co bylo to hlavní? Podívejte, Židi jsou hosti na celém světě. A my v Čechách, můj dědeček, pradědeček, všechno byli Češi. Češi, Masarykovi, lidi, který, že jsme byli Židi, to nám nevadilo. Tak nebyl takový antisemitismus.
3: A mimochodem, kolik máte vnoučat a pravnoučat?
4: Vnoučat mám 9 a pravnoučat mám 16.
3: 16, to je velká rodina, když se sejdete. Co se vám jako první vybaví, když řeknu Děčín?
4: Skály, Hřensko, dělečková továrna na konzervování ryb, celý ten ta vůně, Labe a krásný život, který jsme měli. Já si vzpomínám do 5 let, že to byla taková pohoda. V Děčíně krásné okolí. My jsme nebyli nějak chudí, ani ne tak bohatí, ale nebyli jsme chudí. Dělo se krásně.
3: A první vzpomínka na Prahu?
4: První vzpomínka na Prahu je úplně tak divná Slavín. Já vím, že jsme užívali Prahu, taky rodiče, jo? Že Hradčany, Slavín, že jsme stáli u těch hrobů a maminka mě říkala, kdo je Dvořák a všechny ty lidi. Praha pro nás byla poklad a taky jsme tam byla ve Strašnicích a ještě jsme měli naši Boženku a naše auto, tatínek měl svou firmu a mysleli jsme, že jako Čechy, Češi to vydrží a my to vydržíme s nima.
3: A když řeknu Terezín a Osvětim?
4: Když řeknu Terezín a Osvětim, podívejte, když jsme dostali předvolání, když jsem nesměla už do školy a když do Terezína, tak tatínek tak řekl, dobře, všechno nám sebrali. S 50-kilovým kufrem jsme odešli z ty krásné vily, když se otočím a vidím tam ty moje hračky a moju postýlku a moje obrázky a moje knížky, všechno. A jste pryč a nevíte kam a nevíte na jak dlouho. Ale táta řekl, nevadí, ta obluda Hitler nebude věčně, my to přežijeme, vrátíme se, budeme pracovat. Optimismus, a to nebyl jenom můj táta, to byli český Židi. A já, než jsem teďko jela do Prahy, tak jsem si vzala hovorit s TG Masarykem od Čapka, abych se trochu vrátila. Já jsem ještě Masaryka viděla na koni, jako malá holčička. A celá jeho filozofie životní, co on si myslel o Židech, on se taky zastával Dreyfus, tu aféru, jak tenkrát, tak ta jeho filozofie je tak humanistická, tak demokratická, tak lidská, že kdyby dneska se na lidi vrátili k desatero přikázání, rabin byl věřící.
3: A co pro vás znamená Postřekov na Domažlicku?
4: A domov, úplný domov. To je rodina. Teď jsem tam byla taky. To je rodina, tam přijdu, prostě já jsem jejich teta. To je moje rodina prostě, no.
3: A Aškalon?
4: Aškalon byly naše začátky. My jsme přišli do Izraele s jedním kufrem a s příškem a protože se nám narodila holčička a neměli jsme nic, ne rodinu, ne peníze, ne byt. A lidi se k nám nechovali nějak. Víte, izraelská společnost, ta, která žila a nezažila válku, tak říkala, no, jak jste se nechali vraždit, šli jste jako dobytek na jatka. No a to mě strašně, strašně rvalo.
3: Když se zastavím u Osvětimi, kde vás podle vašich slov zachránila vaše teta dobrou radou, co vám tehdy řekla?
4: Ne, v Osvětimi mě nezachránila teta. My jsme přijeli do Osvětina a vyklopili nás z těch vagónů a vůbec nevíte, kde jste, že Osvětin je vůbec na této planetě. Co je to za místo? To je tak něco strašného.
3: Ale vy jste někde říkala, že jste musela říct, že je vám víc let než...
4: Přijeli a najednou maminčina přítelkyně, která byla v Terezíně, už dřív se byla v Osvětině a to byla taková herdek ženská, měla ode, že jako něco dělá. Chytla mě od maminky a řekla, když se budou se zeptat, jak si stará, řekni 18. No a jsem neviděla proč a jak, jenom jsem pořád koukala, kde je maminka, protože Mengele se viděl dítě, jo, když se zeptal, tak malý a 14-letý neměli velkou šanci zůstat naživu.
3: Takže to vám zachránilo život?
4: Ale ne, já vůbec nevím, jestli se mě něco ptal. Já jsem viděla ten naleštěný holinky a já jsem si jenom pořád dívala, kde je maminka. Ale v dokladech po válce Jad Vašem vidím Eva Levitová Auschwitz, ročník 1927. Tak jak na to přišli, nevím. Ale jestli jsem to řekla nebo ne, na to si už nevzpomínám.
3: Důležitým místem vašeho života je právě Postřekov na Domažlicku, kam jste došla během pochodu smrti, během kterého bohužel vaše maminka zemřela. Ale vám se podařilo přežít díky rodině, o které teď mluvíte jako o svojí rodině. Kdo vás tehdy zachránil a jak?
4: Podívejte, já jsem usnula. To nebyla žádná moudrost, žádný to, že jsem se zachránila. Maminka umřela a já jsem byla víc mrtvá než živá. A nachránil nás ten večer do stodoly a mě byla hrozná zima. A ve stodole to bylo takový, lidi se začali rvát, kde, kdo, místečko. A já jsem někde viděla v rohu krávu, ale já nevím, jestli tam byla kráva, nebo tam byl jenom honoj. Ale kouřilo to tam a bylo tam teplo. A já jsem si prostě do toho žuchla a usnula jsem. A když jsem se probudila, tak jsem byla sama. Tak nikdo tam nebyl. A najednou se objevil vedle mě nějaký mladý kluk, asi tam 25, nevím. A takhle mě mačkal tady na krku a říkal, já nevím, jestli se živá nebo jestli ještě mrtvá, ale že to tady tukalo, tak se rozhodl, že jsem živá, přinesl mě něco pít a řekl, že musím jít ven, že mě tam zabijou. No dobře. A mluvil polsky. Polsky, česky, člověk rozumí trochu. A jsem vyšla ven a nikde nebylo nic. Les, luka a nic. Nějaký domeček, když jsem viděla malej, tak jsem se bála tam přijít. Špinavá, zavšivená. Ne, bála jsem se lidí. A pod sněhem byly sněženky. A to mě tak upoutaly, ty sněženky. Já jsem se tak někam do toho sněhu zabalila a začala jsem ty sněženky vytahovat a dělala jsem mamince hrobeček. A tak jsem tam nějak usnula. A když jsem otevřela oči, tak se zleknutím se na mě díval německý voják a taky mladý kluk. A povídá, co tu děláš německé, a německy mluvím, co tu děláš. Jsem mu řekla, Osvětin a tak dále. Co je to Osvětin? No jako mladý kluk, dneska, když ho vidím, to můj pravnuk, to může být 25, 20 letý kluk. Posadil se vedle mě, dal mě kus chleba a napít jeho termosky a řekl, že je 17. dubna. Tak jsem viděla, kdy maminka umřela a odešel. Je dezertér, konec.
3: A pak vás někdo našel?
4: A odešel a nechal mě. A to bylo přátelské setkání. Člověk s člověkem.
3: A ta rodina, která vás potom...
4: Šla jsem kousek dál. Druhý den, já jsem spala v noci sama. Druhý den jsem šli okolo mě, naproti mě dva kluci a mluvili česky a ten jeden povídá, já jdu tak a ten kluk jeden povídá, podívej, potkali jsme mrtvolu. No a tak jsem se zasmála, řekla jsem, že jako nejsem mrtvá. Úplně se na mě dívali, jako kdybych přišla, já nevím, odkud. a řekli, pojď s námi, my ti pomůžeme, tady dole je vesnice, všechno Češi. A pojď. A já jsem s nima nemohla jít, já jsem byla strašně slabá, nemohla. Tak mi řekli, ti tady tudy a tady dole a tady je do potok a my tě na tebe budeme čekat. No tak já jsem šla a najednou slyším halt. A z budky, které tam hlídali, vyskočil německý voják a mířil na mě. A už takhle
0: natáhl
4: pušku. No a už jsem viděla to konec. V tom okamžiku vyskočil druhý voják a chytil ho takhle za ruku, za páži a říkal německy Lass gehen die Krepiert von allein. To znamená, nech jít, ona chcípne sama. A tak mě strčili. No a to jsem pomodlila už. A probudila jsem se v posteli, čistá, okolo mě samý krásný malovaný hrnečky, lidi mluví česky a jedna paní povídá, ta potřebuje doktora, ta umře. Ta druhá povídá, nemůžeme doktora, on je taky pro Němce, protože oni se spojou pijo. A Němci ne všichni byli vrahové, to byli taky děti, vojáci, kteří prostě byli Němci, no tak byli na vojně. A v Postřekově, byli v Postřekově, no taky to byli lidi. Tak ne, doktora ne. Tak co uděláme, ona umírá. To jsem jenom slyšela, nemohla jsem mluvit vůbec, tak jsem ani se nehlásila k životu, protože jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje. Jsem si říkala, pane Bože, jestli tohle je nebe, jsem se dostala do nebe. A přišla nějaká babka a přinesla hrneček s něčím, co mě strkali do pusy jako lžičkou a bylo to moc špatný. Ale polikala jsem to, přinesla mateřské mlíko od nějaký rodičky, co tam byla. A tak mě krmili několik dní. A když se mě potom udělali takové místo taky ve světnici. Celý Postřekov věděl, že tam mají. Já jsem neřekla, že jsem židovka. Jsem řekla, že se jmenuji Eva Králová. Mm-hmm. Ale oni věděli, protože kdo jiný byl v koncentráku. Ne? Jako, ale nechtěla jsem říct.
0: Takže to byla vaše další rodina.
4: Úplně. Pak jsem byla Eva Jánuc, poněvadž to byli Jánovi. A teta zadělával se chleba, nebo tak, se nekupovalo. A ten chleba jsem dostala do nůže a z nůži jsem šla k pekaři. No, tak Jánuc Eva tady přinesla chleb.
0: Vy jste říkala v jednom rozhovoru, že vám dětství skončilo v 8, když jste v cukrárně viděla ten nápis psům a židům vstup zakázán. To vám bylo 8. Co taková 8letá holčička si v tu chvíli pomyslí?
4: Já jsem myslela, že to vtip. Já jsem to nebrala vážně.
0: A jak vám to vysvětlili rodiče?
4: No, já nevím, jestli mě to vysvětlili. Já myslím, že jsem to pochopila, jo? Protože rádio, tenkrát nebyla televize a byla, to bylo v době, kdy pálili, no, Kristallnacht, jak se to řekne česky, Kristallová
0: noc
4: v Berlíně a pálili Kafku a Goethe a to všechno, ten křik, byl slyšet v rádiu. Já vím, že táta seděl u rádia a řekl, no to není možný. Německý národ, historicky vzdělaný a tak nepálí knihy. To jsou nějaký raudis, se tomu říkalo. A Německo udělá pořádek. Víte, ta naivita těch mých rodičů, jako toho pokolení. Člověk si vůbec nemohl představit, že existují takový lidi.
0: Vy jste při uvedení svojí knihy Vzpomínek Cesta řekla, teď cituju, čím jsem starší, tím si víc uvědomuju, jak katastrofálně a rychle se to zničilo, rozbilo, ztratilo. Mojí touhou bylo to zaznamenat a sdělit nejen mým dětem, ale taky světu. Jakou zprávu tu jako přeživší holokaustu světu chcete nechat?
4: Abych to řekla, vědomí, vědět věci, jak byly, fakta, rozum, jsou krev života. Protože podívejte, celá nenávist vůči židům je tisíciletá pořád. Proč se říká, že potřebujeme krev, aby jsme udělali macesy? Proč se říká, když se někde něco stane, v Gaze nějak měli zkaženou vodu, protože tam měli pod tím nějaký zmí a já vím, jaký hnůj, no tak řekli, že to udělali Izrael. Ale že se nechají potom operovat v našich nemocnicích, Krán Husein, protože nechal udělat katarax. Žena od Abu Mazena dostala srdeční záchvat, tak přišla do nemocnice. Tak to, o tom se nemluví. Proč? To je taková nemoc. Dneska není antisemitismus, dneska je antiizraelismus. A nikdo nevidí ten malinký stát, že my jsme z těch trosek, co nám zůstalo, postavili domy, nemocnice, školy, porodili děti.
5: A jak jste si jako dospělá vysvětlovala to, co dopustilo lidstvo během druhé světové války? Že nechalo nacisty dojít až tak daleko, že začali stavět továrny na smrt?
4: Víte, když jsem četla Božskou komedii Danteho, tak tam stojí na konci nebo na začátku, že ten, kdo se dívá, jak se křivdí a dějou bezpráva lidem a mlčí, je největší hřích. A že svět se provinil strašně na nás. Ne každý židovský člověk je pomilování hodný. Ne s každým chci pít kafe. Rozhodně ne. Ale nezabiju ho kvůli tomu. Nechám ho žít ve svým bordílku, ať si žije, jak tě chce. Ale, a to je na celém světě. Ne s každým Čechem chci jít na výlet nebo chraň pán Bůh do postele.
5: No a přesto, že jste přišla o oba rodiče, máte za sebou Terezín, Osvětim, Pochod smrti, máte v sobě pořád spoustu síly a optimismu.
4: Já myslím, že
5: vy pořád máte víru v lidstvo?
4: Ano, mám. Protože jsem měla neobyčejné štěstí s lidma. Maminka vždycky říkala, jak se do lesa volá, tak se z lesa uzývá. Já ještě si řídím svoje auto a víte, stará ženská řídí auto, tak nějaký takový mlad mi přijde a tak má se. No a já se usměju, pošlu mu pusinku, zamávám ho, děk čertu. Prostě brát život a hodně mě pomohla více filozofie, nežli psychologie nebo vůbec, že věc je tak hrozná, kolik jí dáváte důležitost. A Shoa je důležitost, když vám zavraždí rodiče, když všechno ztratíte, no tak je to těžké to brát na lehkou váhu, tak to je katastrofa. Ale na druhé straně z Postřekova jsem se dostala k tetičce. Jsem byla rok ve Žonově městci, tam jsem ještě chodila do školy rok a tam jsem našla naše album, co maminka dala tetičce, než jsme odjeli do Terezína, taky dala album. Vlastně tetička mě ho dala. A najednou jsem viděla ty naše výlety a kde Hřensko pod Ralskem a já v Krkonoších lyžuju a maminku a tatínka, všechny tyhle fotky tady máte, to zůstalo v Čechách. Tak jsem říkala, takový život, já chci zpátky.
5: A čím si vysvětlujete, že pořád jsou na světě lidi, kteří holokaust třeba zpochybňují?
4: No, protože jsou blbí. Kde je rozum? Proboha, jak člověk může? Řeknu, že jsme si to vymysleli, aby nám bylo lépe. A já se taky ptám, já vidím tisíce dětí ve školách v Německu hlavně, tak se ptám, jestli život se stal lepší po tom, co 6 milionů Židů, jestli někdo je zdravější, šťastnější. No, tak nic dobrého to světu nedalo.
5: Na co se vás děti ptají v Německu?
4: Děti v Německu, musím říct, jsou úžasný. Jeden kluk mě skočí a povídá, co byste dělala, kdybyste potkala Hitlera? Mám, no co bych, já bych ho pozvala domů a ukázala bych mu domov a ukázala bych mu třeba fotky a pak bych ho vzala na procházku. Ukázala bych mu třeba, jak u nás sad kvete, jak obilí a řekl, to všechno byla poušť. A to jsme udělali, voda a tak. Pak bych ho vzala do Tel Avivu, ukázala bych mu naše univerzity a naše nemocnice. Taky bych ho vzala k vojsku, ukázala bych mu naše kanony a naše letadla a naše vojáky. No a všechno takhle. Pak bych ho vzala k moři a děti už se tak vrtějí, co dělám s Hitlerem. A objednala bych mu dobré jídlo, takový ryby, izraelský. A řekla bych mu, podívejte, pane Hitler, vy jste se tak namáhal tenhle národ vyhubit, že se vám to podařilo 6 milionů zabít. To není maličkost, to je moje rodiče nežijou kvůli vám. Moje děti neměly nikdy babičku. Ale ten malý zbytek, který přežil, udělal všechno to, co jste teď viděl. Vy máte třeba taky telefon, máte Waze, máte WhatsApp a víte, tam to všecko izraelský muzik. A já vám přeju teďko dobrou chuť. A tady je náš bed a ten se o vás už postará.
5: Říká Eva Erbenová, spisovatelka, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: V Izraeli bydlíte v Aškalonu, což je kousek od pásma Gazy. Nad vámi letejí dost často rakety. Jak se vám tam žije?
4: Víte, já už jsem tolik válek a tolik racht. Je to něco, člověk si nějak zvykne se nebát, protože nemůžete lítat pořád do krytu. Já nemám kryt, absolutně ne, nejsem ochotná. Petr vždycky říkal, mu manžel říkal, že rakety nezná naši adresu. Tak jsme klidně seděli, ale 600 raket, když vám přiletí přes barák a dokonce jedna spadla do zahrady vzadu a okna vyletěly, no a v tom okamžiku volalo české vyslanectví, že tady letadlo a že abych jako, že mě by mohl být.
5: To bylo v roce 23, ano, po útoku Hamasu.
4: Ano, to bylo. A já jsem říkal, nechci, protože jsou děti, a to, tak můj syn telefonoval, mámi, prosím tě, odjeď, bude o jednu starost míň. No tak jsem přiletěla do Prahy. A to je snad dobré poděkovat se České republice, jak se chová k Izraeli a jak neopouští nás Čechy, že taky víme, že sem patříme trošku.
5: Já jsem četla, že když nad vámi létají rakety, tak vy, kromě toho, že nechodíte do krytu, protože žádný nemáte, tak třeba pečete vanilkové rohlíčky.
4: Ano. Měli jsme narozeniny, můj syn se narodil, máme stejný den a já jsem pekla vanilkové rohlíčky, který se elektrika na elektrách nebyla, zhaslo to všechno. Ale dopekli se a pak jsem to všechno sebrala z trouby a přinesla to do Ludu a seděli jsme tam s českou vlajkou a izraelskou vlajkou a jedli jsme vanilkové rohlíčky.
5: Vy říkáte, že nemáte strach, ale obavy o děti máte.
4: Ano.
5: A z čeho máte ty obavy?
4: Podívej, já říkám tak, že Izrael musí existovat. To malé místečko, které tam můžou kritizovat vládu, která je teďko strašná a kterou my nechceme a doufáme, že padne. A bude zase, ta vláda nereprezentuje Izrael. Když přijde do Tel Avivu, tak si myslíte, že jste někde. No to je Amerika plus. Všecko tam je, dobré jídlo, kultura, hudba, všechno.
5: A myslíte si, že předčasné volky, ke kterým možná Izrael míří?
4: Teďko bych se jenom chtěla vrátit. Ano. Ty rakety, že jsou poslaný, ty místa, odkud to posílají rakety, jsou pod školama, pod nemocnicema. A my to víme, ale celý svět to ví. A teďko já mám v rodině tolik pilotů a já vím, že Izrael posílá letáky. Evakuujete tu nemocnici, evakuovat tu školu. My to napadneme, protože se musí zničit to místo, odkud se to posílí.
5: No vy se na tu současnou vládu ale hodně zlobíte. A co byste chtěla, aby se změnilo?
4: Aby ta ultraortodoxní a ta nenávistná taková, víte, Arabové a Palestinanci, no dobře, tam jsou taky úplně normální lidi, kteří jsou inteligentní a kteří chtějí žít. My jsme měli hodně přátel a hodně lidí a oni sami se bojí toho hamaského režimu, jo? Takže to není, a ta nenávist těch ultraortodoxních a těch, jakože řeknou, že každý Arab je špatný. No to nereprezentuje Izrael. Protože v Izraeli žijou 2 miliony Arabů. Já mám arabského lékaře, chodím do lékárny a jsme v nejlepším tom. Ty mezilidský vztahy by mohly být výborný, kdyby nebyla politika. A Gaza už mohla být Singapur 3x. To byl nejdřív Arafat, pak Abu Mazen a teďko nevím, kdo ještě, dokud žil rabin, tak jsme byli na cestě k míru. A co je ta katastrofa? Kdo zabil rabina? Právě tahle ultraortodoxní, super pobožná, to nejsou Izraelci, to jsou prostě Židi.
5: Po útoku Hamasu 7. října roku 23 se po celém světě zvedla antisemitská vlna.
4: Ano.
5: Jakou zkušenost máte s antisemitismem po druhé světové válce vy? Osobně?
4: Já žádnou. Ale víte, to je tak něco nepochopitelného. Já jsem měla Zoom s studentama z Oxfordu a to nejsou blbí lidi, když někdo studuje na Oxfordu, že kde, jak můžete se natchnout tady pro lidi, kteří sami hlásají jenom smrt. Víte, všecko, kdo nevěří, kdo není s nima, nesmí žít. A kde zůstal ten intelekt? Proč to nerozumíme, jaký je tady konflikt šílený? Co je to From the River to the Sea? Víte, já jsem byla teďko v Německu a na Vánoce. A šla jsem na takové, a vždycky se ptám těch dětí, těch muslimských dětí, jak se jim líbí Vánoce, ty všechny hvězdičky a svíčičky a dárečky. Tak oni mě řeknou, nám se to líbí, ale my to nesmíme říct, poněvadž Hamas to nelegitimizuje. No tak jsem šla na trh a viděla jsem tam takový stánek, taky arabský, který tam prodává různý tretky. No a tak jsem tam šla, jsem si myslela, jako Izraelka, tam něco koupím, udělám dobrý takový to relationship. No a tak si tam vybírám a to a najednou boom, někdo začne křičet From the River to the Sea, zapálej izraelskou vlajku. No a jsem šla pryč, tak to nepotřebuji být. Ale víte, že já myslím, že se musí světová organizace jít do škol, vidět, jak ty děti, já jsem ošetřovatelka byla v Aškalonu a v porodnici. Každý porod, který byl nějak komplikovaný v Gaze, přišel do Aškalonu. Porodili se děti stejně hezký, stejně milý, stejně jako naše, vaše, ty arabský. Spřátelili jsme se, telefony jsme si vyměnili. V okamžiku, jak ty lidi se vrátí do Gazy, tak mají taky strach z toho Hamasu a stanou se anti.
5: Říká spisovatelka Eva Erbenová, která byla hostem Osobnosti Plus. Moc vám za to děkuju a přeju vám pevné zdraví.
4: Děkuju a já přeju republice na věky, aby byla taková, jaká je, a díky.
5: Od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
6: Za druhé světové války docházelo k neuvěřitelným zločinům. Patřilo k nim například také nacistické rozkrádání uměleckých děl. Kdyby nebylo tehdejšího ředitele Louvru, Jacques'a Jožarda, mohli jsme ztratit i takové skvosty jako například Monu Lízu či sochu egyptského sedícího písaře.
0: Nacisté kradli umění z muzeí, galerií a soukromých sbírek a jedním z jejich největších cílů byl samozřejmě Louvre. Tyto krádeže měl pod svou kompetencí Hermann Göring, který během trvání války dokázal shromáždit větší sbírku výtvarného umění, než měly tak zavedené instituce jako Metropolitní muzeum v New Yorku, Britské muzeum v Londýně, Treťakovská galerie v Moskvě či právě Louvre v Paříži. Ale díky pohotovosti a šikovnosti ředitele Louvru, Jacques'a Jožarda, byly poklady jeho muzea před nacisty úspěšně ubráněny.
6: Už před vypuknutím války se Jacques rozhodl jednat a 25. srpna 1939, tedy týden před invazí Německa do Polska, uzavřel Louvre na 3 dny kvůli údajným sezónním opravám. Místo toho však dal do pohybu plán, který měl za cíl převést přes 4 000 uměleckých děl na bezpečná místa po celé Francii. První den bylo převezeno 800 nejvzácnějších děl, včetně Da Vinciho Mony Lízy, a další dny byla většina kolekce odvezena na hrady a zámky v nejodlehlejších koutech v té době ještě svobodné Francie. O akci nevěděl skoro nikdo a ani někteří řidiči nákladních vozidel nevěděli, co vlastně převážejí.
0: Akce se zúčastnilo 203 osobních aut, nákladních aut, dodávek, ale také sanitek a taxíků. Sám Jacques Jožard se přidal po pádu Francie k odporu a s dalšími specialisty na různé druhy umění dohlížel na kulturní poklady, které byly za války v jejich péči. Také se pokoušel dohledávat kradené obrazy, sochy a další umělecké předměty a zmapovat jejich polohu. Tyto informace po osvobození předal spojeneckým jednotkám, které měly za úkol hledat ukradená umělecká díla a získat je předtím, než se definitivně ztratí z povrchu zemského. Někdy totiž nacisté ničili celé sbírky, jenom aby nepadly do rukou spojeneckých vojsk, anebo se je pokoušeli ukrýt v naději, že si pro ně budou moci někdy v budoucnu zase přijít.
6: Nebyli však všichni nacisté takto bezcitní. Například hrabě Franz Wolf Metternich porušoval nařízení svých nadřízených a pomáhal Jacquesu Jožardovi udržet sbírku Louvru mimo dosah chamtivého Göringa. Za záchranu celé pařížské sbírky dostali po válce jak hrabě Franz Wolf Metternich, tak hlavně Jacques Jožard francouzský řád čestné legie.
7: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místočinu.
8: Místočinu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místočinu, tak ten případ jde do háje.
7: říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu. Každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu. A také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Interview Plus. Co říkají řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuse? Nebo na sledování politiky rezignujeme? Petr Vizina se zeptá zakladatele výzkumného ústavu STEM, sociologa Jana Hartla.
10: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
11: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
10: Český rozhlas Plus.
11: Zemětřesení ve Venezuele má 1450 potvrzených ubytí. Vláda se sejde, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře. A Česko má nový absolutní teplotní rekord. V Doksanech bylo skoro 42 stupňů. Zprávy a Martin Matějka. Venezuelské úřady aktualizovaly počet obětí středečního zemětřesení na 1450. Je to o 20 potvrzených obětí víc, než uváděl poslední zveřejněný údaj. Desítky tisíc dalších lidí se stále pohřešují. Podle svědka citovaného britskou stanicí BBC jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Už navíc skončilo časové okno, během kterého je podle odborníků největší šance živé osoby v troskách nalézt. Do záchranných akcí jsou zapojené stovky záchranářů ze zahraničí, včetně českého USAR týmu. Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře a kabinet už dřív schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
12: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
11: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: V Česku v neděli padl nový absolutní teplotní rekord. Stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila 41,9 stupně Celsia. Na sociální síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Stanice překonala i dosavadní rekord. Teploměry tam v sobotu ukazovaly přesně o stupeň méně. Vůbec poprvé v historii taky naměřil Český hydrometeorologický ústav teplotu nad 41 stupňů. Meteorologové upozorňují, že na ověření nového absolutního rekordu je ještě potřeba počkat. Majitelé psů v Česku budou mít od středy znovu povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství a provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti ho bude mít komora veterinárních lékařů, říká jí prezidentka Petra Šínová.
13: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
11: Zápis do registru podle ní bude stát nižší stovky korun, veterináře na to má 7 dní. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zhruba čtvrtina Čechů má za to, že nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukázal to projekt Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů a dotazování prováděla agentura Median. Součástí byl i experiment, ve kterém respondenti hodnotili kontroverzní výrok, popisuje analytik Akademie věd Matyáš Marek.
14: Ten kontroverzní výrok je konkrétně, že Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Ptali jsme se na to, jestli si myslí, že lidé, kteří s tímhletím výrokem souhlasí, by byli ochotní říct ho veřejně. Na jedné straně to obecné téma soužití s Romy je vnímané jako citlivé, ale na druhé straně ten jako konkrétní kontroverzní výrok o Romech už je považován za veřejně vyslovitelný.
11: Podle Marka jsou výsledky paradoxní a poukazují na přetrvávající stereotypy a předpojatosti ve společnosti vůči Romům a kompletní výsledky výzkumu najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli hnízdícím jiřičkám. A 5 hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části, obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
15: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
11: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu. Nahradit jí má základní škola. Demolice vyjde zhruba na 3,5 milionu korun a hotová má být na podzim. A při jezdu do Brna po dálnici D2 čekejte kolonu u cizdu na Modřice ze 3. kilometru k nájezdu na dálnici D1. Zdržení je zatím 10 minut a na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se několik minut zdržíte u Rudné v koloně z 5. kilometru na 2. A v odstavném pruhu stojí nepojízdný kamion. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty od 28 do 39 stupňů. Tolik zprávy, na řadě epizoda z podcastu Chyba systému.
16: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
17: Já to považuji za velmi nešťastné.
18: Víte, co je to pasy?
19: Naše země nevzkvétá.
20: To jsou všechno lži.
21: Slibuji věrnost České republice.
22: Že nikdy neodstoupím.
23: Nikdy.
24: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
25: Ve Spojených státech nadále je hluboce zakořeněná představa svobody, v tom smyslu negativní svobody.
26: A to, jak se Česká republika chová, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku.
27: No to ukazuje, jak moc se staráme o Donalda Trumpa a málo o nás.
26: A zároveň vlastně on se přece jako vměšuje do toho evropského působení.
25: Doufám, že to nebude Graham Plattner z Mainu. Znamenalo by to, že už i demokraté se vstupují dolů do toho sklepa s tím Donaldem Trumpem.
24: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
28: Spojené státy slaví 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti. Podle stávajícího prezidenta země zažívá zlaté časy. Zároveň se ozývají varování, že demokratický systém brzd a protivách slábne. Klesá zahraniční prestiž USA, stoupá domácí inflace a sílí rozladění z nesplněných slibů. Jak Spojené státy změnil Donald Trump, kdo přijde po něm a jak se nás to v Česku všechno tohle týká. Naším speciálním hostem je politolog se zaměřením na mezinárodní vztahy, vysokoškolský pedagog s dlouhou zkušeností z prestižních amerických univerzit a bývalý ředitel knihovny Václava Havla Milan Babík. Dobrý den.
29: Dobrý den, děkuji za pozvání.
28: Vítám tu i Apolenu Rychlíkovou a Davida Klimeše. Dobrý den.
30: Krásný den.
29: Dobrý den.
28: Já se jmenuji Petr Vizina a dnes výjimečně v systému zastupuji Jana Pokorného. Historik Timothy Snyder mi na téhleté stanici v Interview Plus nedávno vyčetl, že jsem nebyl dost pozorný v Trumpově prvním prezidentském období. Snyder psal tehdy o nástupu tyranie a fašismu ve Spojených státech. Mně to přišlo přehnané. Souhlasili byste dneska se Snyderem? Přijdou vám slova jako tyranie nebo despocie pro dnešní Ameriku adekvátní? Pane Babíku.
29: Jsou to slova, která rezonují. Jsou to slova, která si spojíme s určitými obrazy, především ve střední Evropě. Fašismus je ještě úplně něco jiného než ve Spojených státech. Tam se to té společnosti tak napřímo jako nedotklo. Historickou zkušenost s ním takovou nemají. Zde si vybavujeme Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera a tak dál. V tom smyslu, pokud to slovo vnímáme v našem kontextu, mně to přijde lehce přehnané. Ale na druhou stranu, pokud se zamyslíme nad tím, co profesor Snyder v jeho dílech rozpracovává, jak tyranii a fašismus rozebírá na ty různé složky, tak to zas tak přehnané není.
0: Čili vy jste mi dal proti Snyderovi trochu zapravdu, ale pak jste tam malinko zmírnil, on uvedl vaši knihu, takže jste za dobře. Co David A. Polena? Slova tyranie, despocie, současné Spojené státy, není to silné?
1: On vám to ale vyčítal v kontextu toho jeho prvního období a tam si myslím, že to do jisté míry trošku přehnané je. My se na to samozřejmě zpětně koukáme trochu jinak. Můžeme to vnímat jako takový první pokus Donalda Trumpa o nějaký rozklad té americké demokracie a těch základů jejího fungování. Ale přece jenom, když to porovnáme s tím, jak raketově začal Donald Trump působit a nejenom v té vnitrostátní, ale i v té jakoby geopolitické politice, tak jsou to podle mě dva opravdu hodně jiné příběhy. Já bych tu současnou situaci v Americe označila vlastně za nějaký jakoby protofašismus nebo nějaký jako nastupující fašismus. Nevím, jestli bych říkala slovo jako tyranie nebo despocie, přijde mi to takové jako orientální. Je to rozhodně nějaká forma až vlastně z našeho pohledu možná evropského, jako těžko pochopitelného kultu osobnosti, který Donald Trump sám buduje a nějakého jako silného posilování nebo prostě důrazného posilování nějaké autokracie. To určitě souhlasím, ale asi jsem takový ten typ člověka, který určitá slova, a myslím, že tyranie nebo despocie mezi ně patří, spíš používá s větší rozvahou. Ale pokud se máme bavit o tomto období, ve kterém nyní Donald Trump vládne, tak za mě to rozhodně nějaká protofašistická vláda nebo protofašistické vládnutí určitě je a můžeme se potom bavit, jak se to projevuje.
0: Já to pro Davida Klimeše ještě trochu posunu. Ta slova tyranie a despocie totiž pocházejí z té deklarace nezávislosti. Tam se ta slova objevují, čili každý Američan, a to nám řekne Milan Babík, jako zbystří, protože to zná z toho zakládajícího dokumentu. Otcové zakladatelé tvrdí v té listině, že lidé mají tendenci si na nesvobodu postupně zvykat. Na co si Američané, podle vás, Davide, v posledních letech museli zvykat?
27: No, já tady před expertem nechci být prozkušován deklarace nezávislosti, ale tak je třeba to vnímat jako nějaký dobový dokument plný ideálů, a který je to neustále work in progress. A konec konců, kdybychom chtěli udělat tu nejklasičtější kritiku deklarace, tak samozřejmě to začíná, že pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovně dobře, takže ne černoši, ne ženy, a teď můžeme jako dávat někam stranu určité skupiny a pak nám z té deklarace moc nezbyde. Takže já se s dovolením do té vaší pasti jako nenechám chytit. Ty dokumenty právě jsou o tom, aby ukazovaly nějaké ideální typy a pak je nějakým způsobem konkrétně naplňujeme. A tím se vlastně dostávám asi i k té své krátké a vlastně asi úplně stejné odpovědi na ty velká slova jako fašismus, tyranie. Mně to přišlo i tehdy přehnané a po všech těch tragédiích, co se staly v Americe, tak vlastně možná nepřehnané, ale neproduktivní. Není to pro mě jako analytické, neumím se tím nic moc představit, nekonečná debata, co si myslel Benito Mussolini, co si myslí Donald Trump, mně přijde, že nikam moc nevedou, takže bavme se třeba o nějakém jiném rozdělení, já nemám rád takové to buď je demokracie, nebo je fašismus, což mám pocit, že pan profesor Snyder občas k tomu tíhne a chápu, že z toho je ta popularita, ale třeba se ještě k tomu dostaneme, já mám rád takové to dělení v Democracy Reportu, to je nějaká mezinárodní národní konzorcium, které se jmenuje Výdem, a to neříká jako buď nebo, ale říká, máme tu liberální demokracii, pak máme nějakou volební demokracii, pak máme nějakou volební autokracii a pak máme uzavřenou autokracii. Tak třeba o tomhle už bych se dokázal bavit. Ale na to, co si mysleli otcové zakladatelé, když psali to do deklarace, to se asi nenechám chytit.
0: Milan Babík kýval, když jste mluvil. Já začnu nejdřív na to, na co si Američané museli zvykat za dobu Trumpovy éry, protože zdá se, a David to naznačuje, že věci jsou jako v niancích, že to není buď a nebo.
29: Určitě s tím, jednak teda ještě chci zareagovat na to, co říkala paní Rychlíková. To první a druhé období opravdu jsou jakoby jiné šálky čaje. I mezi Američany na lokální místní úrovni je to zřejmé, že to první období byla spíš taková příprava, takové oťukávání toho systému. Pak přišla ta snaha ukrást ty druhé prezidentské volby a fakt, že po 4 letech ta velká lež vlastně pomohla a dopomohla Donaldu Trumpovi dostat se opět k moci, za mne je i pro něj jasnou známkou, že lze fungovat na základě dezinformací, že lze používat média k podrývání té americké společnosti, k posilování toho kultu osobnosti. To určitě. A co se týče zahraniční politiky, jednoznačně v tom obrovský rozdíl. Tady se bavíme o pomalém rozkladu dlouho zavedených institucí, aliancí jako NATO. Tak to za prvé. Za druhé, ještě bych něco řekl k tomu, k té tyranii. Tyranie je často spojovaná s tyranem jako osobou, která ten systém vlastně určuje, která jemu vládne. Je to forma moci koncentrované do lidské bytosti, která je jakoby na vrcholu té hierarchie. To si myslím, že vůbec nezachycuje dění ve Spojených státech. Tam sice je výrazná osobnost, která je jakoby na hrotu toho systému, Donald Trump, ale měli bychom se opravdu bavit o podmínkách společenských, politických, ekonomických, které vlastně umožnily tuto osobnost katapultovat sebe k moci a ten systém potom posouvat dál.
0: Když se vrátím k té otázce, na co se Američani museli zvyknout, tak to, že někdo vyloženě lže, přehání a bere se to jako hyperbola, tak na tohle už jsou Američané zvyklí?
29: Na tohle jsou zvyklí. Oni si museli už před Donaldem Trumpem zvyknout na mnoho věcí, které pro nás zde v České republice nebo ve střední Evropě by byly naprosto vlastně nezvyklé až absurdní. A nebavím se jen například o tom, že tam nemáme mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, že tam nemáme systém vlastně zdravotního pojištění, že je to tam považováno za komoditu, kterou si člověk musí kupovat. Na to jsou už zvyklí dlouho. Ale nyní si musí zvykat i na popírání věcí v přímém přenosu, které ještě o 24 hodin dříve byly pravdivé, nebo byly vykládány jako pravdivé. Doslova lhaní v přímém přenosu a stal se z toho takový vzorec.
0: Já mám otázku pro vás všechny tři, jestli dobře čteme Spojené státy dnešní, jestli jsme se nenechali vlákat do pasti toho, že vidíme toho velkého Trumpa, který si uzurpuje veškerou pozornost. A uniká nám to, o čem teď mluví Milan Babík, třeba sociální aspekt Spojených států.
1: No tak ono je to těžké tady z té druhé strany zeměkoule se soustředit na všechny ty problémy, které Amerika má. Já jsem tam naposledy teda byla před rokem a myslím si, že vlastně kdokoliv, kdo z Evropy poměrně vlastně bezpečného prostoru nebo tak, jak my sami sebe vnímáme konkrétně z České republiky, jedné z vůbec nejbezpečnějších zemí na světě, vstoupí třeba do nějakých amerických měst, kde opravdu je nějaká jako forma sociální segregace, extrémního sociálního vyloučení, na to napojení nějaké jako patologické společenské jevy a kriminalita a násilí, tak si myslím, že to je vlastně pro mnohé lidi, nebo mohlo by to být pro mnohé lidi, kteří třeba vnímají Ameriku spíš jako nějakou takovou tu popkulturní vzpomínku, jako náročné to přijmout. Já se přiznávám, že pro mě pokaždé to je náročné přijmout, protože prostě je to něco, na co v tom evropském prostoru nejsem zvyklá, ale možná právě proto je pro mě ještě méně pochopitelné to jednání Donalda Trumpa, ať už se jedná jako o ty jeho intervence geopolitické anebo o tu vnitřní politiku, protože on sám sebe vlastně po nějakou dobu a myslím si, že jako součástí toho MAGA hnutí byl i takový ten klasický mýtus, který se často opakuje u řekněme krajně pravicových politiků, takové to předstírání toho, my jsme tady pro vás, pro obyčejné lidi, my nejsme ty odtržené elity, které vystudovaly těch tisíce univerzit a rodově fungují v té politice prostě de facto na nějakém zásluhovém systému. Tak to do nějaké chvíle Trump dokázal prodávat. Vzpomínám si na dokument HBO, který točila dcera Nancy Pelosi, ona je dokumentaristka, a ona tam vlastně jezdila po Americe s 10 základníma otázkama, jaký je vztah třeba k zbraním, k potratům, k zelené politice. A bylo vlastně zajímavé sledovat, jak třeba ty nízkopříjmové skupiny velmi přitakají Donaldu Trumpovi a říkají ano, ale on aspoň na rovinu říká, že třeba ty doly nezruší. To, že to potom udělal, už byla jiná věc.
0: Zároveň promiňte, no. U nás přece rezonuje trumpismus. Ta představa, že kdo má sílu, tak rozhoduje a kdo tu sílu nemá, se musí podřídit, musí snést to, co ten silný rozhodne. Tak to je působivé i v Česku.
1: No pro nějaké politiky určitě, myslím si, že Andrej Babiš s čepičkou Mega je opravdu už takový mem, nebo je to tak už jako legendární, ale jako je opravdu síla v podstatě buranství, je opravdu síla jako způsob chování, které jako v nějakém klasickém kánonu slušné společnosti vlastně vůbec nemá co dělat, je jako síla omilostňování lidí, kteří zaútočili na Kapitol ve velmi vlastně násilném protestu, je to jako lhaní, je to manipulace, je to zastrašování svých takzvaných nepřátel skrz vlastně úplně hraniční věci typu jaderná válka. Nevím, nejsem si úplně jistá, jestli tohle někdo vykládá za sílu, mně to spíš přijde, jako kdybych měla být úplně upřímná, jako projev absolutní jako absence sebereflexe ve vztahu ke svému egu.
24: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Myslel jsem na Davida Klimeše, když jsem slyšel slovo buranství nebo slušná společnost. Vy byste to nepoužil určitě. To nepatří do vašeho slovníku.

0: myslel, že Kamala Harris pomůže teda to, že je tam ty demokraté dlouho nevědí co a jak, pak teda nastupuje žena a je tam to velké téma, na které ten tábor vsadil, že tuším rok, dva předtím nejvyšší soud zrušil tu celofederální regulaci potratu a nechal to na argumentaci jednotlivých států. A to jsem si říkal, to asi na sebe pěkně nasedne, to by jí mohlo nějakým způsobem pomoct. Nepomohlo? Ale to, co je ještě možná na tom důležitější a proč to říkám, pro toho Trumpa to vůbec se měl pocit, nebylo téma. On si říkal, ano, dal jsem tam nějaké ty konzervativní soudce a proto to teda takhle dopadlo, já jsem rád, ale určitě to třeba nebylo v prvních 10 bodech toho, co slibuje. A za mě vlastně tohle je důležité, že on jako pochopil, co ty lidé primárně chtějí a jenom to, z čeho my teď jako nevěříme, je, že on to téma je ochoten nastolit úplně jakýmikoliv způsoby. A je schopen ho třeba i nastolit během 24 hodin, i když předtím říkal přesně, jak tady kolega říkal něco úplně jiného. Tohle je podle mě jako to zásadní poučení. Já využiju úplně všechno, abych teď totálním frontovým útokem vlastně do té společnosti dal to téma. A jenom, abychom se Donaldu Trumpovi, respektive přesně tak, není to tyran, je to, my tady vidíme jenom to MAGA, ale prostě to je asi 8 dalších skupin, které jsou v nějaké takové nesvaté koalici a podporují ten současný Bílý dům, tak vlastně, abychom jako nespadli do toho, že je nějakým způsobem jako hloupý, on jako ví, jaké jsou ty témata. A teď jsem čet v Ekonomistu hezké porovnání, jak se třeba změnila ikonická věc na Americe, to jsou ty suburbs, ty předměstí. Jestli v roce 1990 bylo jenom 5% předměstí, kde lidí 65+, tam bylo více než lidí 15-, tak teď je to polovina. Jo, on jako chápe demografii, chápe vlastně ekonomické problémy, to bylo, jo, jakým způsobem se přes Detroit a další dostal k nějakým demokratickým voličům, to chápe. Ano, ty recepty jsou špatné a nejenom, že jsou špatné, jsou lživé. Ale abychom dělali z Donalda Trumpa, že nedokáže odhadnout, co ta společnost v téhle chvíli řeší, to bych se neodvážil.
1: Milane Babíku, my se vyhneme té pasti, na kterou upozorňuje David Klima, že nebudeme psychologizovat nebo moralizovat Trumpa, tak co ty checks and balances, ty brzdy a protiváhy, ke kterým jsme vždycky tak zhlíželi? Tohle by se nemohlo stát přece, i když ten prezident bude tvrdit zítra něco jiného, tak existují systémy, jak tomu zabránit, když se chová jako císař.
2: No, existují alespoň na papíře. Ale v praxi, a co se týče různých precedentů, tak exekutivní moc ve Spojených státech má hodně způsobů, ústavních dokonce, právních, jak se vyhnout vlastně těm checks and balances a jak si dělat, co chce. Víme například, že Spojené státy se od druhé světové války zapojily do mnoha ozbrojených konfliktů. Válka s Íránem, jenom poslední příklad. Ale často lidé zapomínají na to, že ve Spojených státech z ústavního hlediska je to kongres, který vyhlašuje válku, a že to se naposledy stalo v roce 1942. Od té doby pokaždé vlastně docházelo k zapojení ozbrojených složek Spojených států v zahraničí na popud exekutivní moci. Existuje něco jako exekutivní privilegium. Jo, je tam prostě jistá představa zažitá, že prezident je nadstranický, že dokáže chápat zájmy země, zájmy nebo otázky národní bezpečnosti lépe než strany nebo straničtí vůdci. To bychom samozřejmě mohli dlouho rozporovat. Nicméně to je takový ten filozofický základ toho exekutivního privilegia. Takže pokud se bavíme o těch checks and balances, my je na papíře máme.
1: Můžeme to použít, ale zrovna teď náš prezident to používat nechce.
2: Ano, a pokud jsme v situaci, kdy je ohrožena národní bezpečnost a ta situace se dá krásně vyvolat, To není pouze záležitost Donalda Trumpa, tady to warmongering nebo fearmongering, snaha vzbudit obavy v tom obyvatelstvu, v té společnosti, to není něco, čeho se dopouští pouze on, s tím jsme se setkali v minulosti. Tak to potom dává nebo nabíjí tomu prezidentovi, aby zapojil tu zemi v konfliktech po celém světě.
1: Není tedy tou chybou amerického systému, že pořád počítá s tím, že prezident ve funkci se bude chovat jako prezident a ne jako císař?
2: No, moc brz tam není. A musím říct, že nejvyšší soud, obzvlášť pokud 3 z 9 ústavních soudců byli vlastně nominováni Donaldem Trumpem a schváleni senátem v reakci na jeho nominaci, tak je to velice, velice náročné.
1: Davide a Poleno, promiňte mi teďka, český můstek, kroky, které česká vláda nekonzultuje s nikým a jedná jako suverén.

0: třeba tom přesunu té agendy z úřadu vlády na ministerstva. Tak David teďka má oči v sloup, protože to je příliš možná divoká analogie. Ale natáčíme ráno 22.6., první den stávky České televize a Českého rozhlasu. Dali by se označit tyhle kroky za lokální verzi trumpismu?
1: Jako tomu samozřejmě rozumím, stejně tak jako jsem byl šťastný za předchozí vlády, když paní ministryně obrany Černochová náhodně tweetovala, že třeba nemáme jako jadernou bombu nebo něco takové, co by reálně mohlo mít dopad na tento svět, tak jsem u této vlády jako rád, že vlastně to, co provádí, je smutné, ale je to opravdu toho lokálního rozměru. Je to, ale zároveň jako rozumím té otázce, ten příměr podle mě, který v téhle debatě jako musí zaznít, a vy už jste to zmiňovali, že ta Amerika byla logicky v tom postkomunistickém období nějaký náš vzor, jo, takový samozřejmě trošku schematizovaný, vy se tady třeba bavíte o té síle té exekutivy, tak já myslím si, že to, že v těch dějinách Ameriky bylo to neustále, jestli bude silnější prezident, někdo jiný, bude to více republikánské, bude to více federalistické, tak myslím, že do té doby, než někdo možná z posluchačů viděl muzikál Hamilton, tak vůbec nevěděl, že taková jako historie vůbec v Americe je, takže rozumím, ale celkově vlastně těch 30 let tady byla ta Amerika vzor mimo jiné i těmi check and balances, možná ještě Británie, myslím, že tady byla jako takový jako nějaký mýtizovaný typ. Takže já to vlastně, tam ta logika je, jestliže v té Americe, v té America First s tou silnou exekutivní mocí se vlastně tohle hroutí, tak vlastně ti, kteřím to přijde zajímavé, nasazují si ty čepičky, tak vlastně proč by to neopakovali v tom z globálního hlediska nepříliš podstatném českém kontextu.
0: Vy jste, Apollo, to zmínila tu čepičku jako první, jestli se nepletu v té
2: mega čepičku. Oni mají make Europe great again, mají patrioti pro Evropu. Poprvé to představili, myslím, na svém kongresu v Madridu.
0: Přiznal jsem to, když jsem udělal tuto analogii.
2: No, já myslím, že to je velká inspirace minimálně pro lidi, jako je Andrej Babiš, anebo býval Viktor Orbán, konec konců, tak říkalo se svého času, že je to právě Maďarsko, které tvoří ten hlavní most mezi Amerikou a Evropou a do jisté míry to tak samozřejmě bylo. Připomeňme si návštěvu J.D. Vance právě před maďarskými volbami, a nebo i takovou podporu ze strany Donalda Trumpa, která byla taková trumpovská, nevím, jestli úplně si dokázal v ten moment představit, s kým vlastně mluví nebo koho podporuje. Čímž trochu narážím na to, že já si fakt opravdu nemyslím, že on tohle z toho období přesně ví, co dělá a co chtějí američtí občané a občanky. Jo. To bych dost rozporovala, protože minimálně jak v oblasti jako sociální politiky, cel, anebo těch zahraničních intervencí jde z mého hlediska 100% proti tomu, co od něj ti voliči očekávali. Nicméně, myslím si, že se dnes v téhle době hraje o to, kdo bude tvořit ten nový most mezi Evropou a Amerikou, a je vidět velká snaha českého ministra zahraničí Petra Macinky, který samozřejmě se Donaldu Trumpovi také zhlídnul, o to utvářet ty vztahy. A ono to není podle mě dobré brát na lehkou váhu, protože po pádu toho Maďarska, kde si nikdo nedokázal představit, že po 16 letech opravdu ten Orbánův režim spadne nebo padne, bude samozřejmě pro ty americké konzervativní a nebo řekněme jakoby krajně pravicové síly důležité najít si nějakého nového evropského spojence. A to, jak se Česká republika chová, nejenom dovnitř, ale i ven, dává jasné signály pro to, že se může stát, že právě my budeme tím novým spojenectvím pro tu MAGA Ameriku. A nejsem si jistá, jestli Babiš dělá tahle rozhodnutí, která dělá i proto, aby se zalíbil Donaldu Trumpovi, to si myslím, že ne, ale cítím tam nějakou formu inspirace minimálně v tom, a Andrej Babiš to říkal opakovaně před volbami, ho myslím do nějaké míry fascinovala rychlost, kterou Donald Trump dokázal vydávat ty nekonečné množství zahlcujících dekretů, kde každý den vlastně vydal kolik 17-20 zákonů podepisoval. A Andrej Babiš několikrát říkal, ano, to je vlastně forma vládnutí, která se mi líbí, to bych chtěl udělat v Česku.
0: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, co pro Američany znamená takzvaná negativní svoboda, a taky o důsledcích spolupráce Donalda Trumpa a Tech Bros ze Silicon Valley.
3: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.

0: Dobré ráno, bylo 6:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO minulý týden schválil složení delegace, prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. A Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on a podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. A po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů a dotazovala se jich agentura Median. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme pálium. Jedná se o součást liturgického oděvu, který se nosí kolem krku. Papež ho uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Bílý pruh z tence tkané vlny má připomínat ovci, kterou si nese pastýř na ramenou. Zároveň je symbolem jednoty katolické církve. Vedle Přibyla přijmou štoly i duchovní ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. V České republice má dosud jen jednoho nositele, olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. Povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. A podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru až k odbočce na Bratislavu na 196. Celý úsek pojedete 20 až 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 vyjedete do kolony už zhruba 2 kilometry před sjezdem na Zdiby. Pomalu se jede až do Cínovecké k nájezdu od Březiněvsi, kde pracují silničáři. Zdržení je kolem 15 minut. Provoz vázne na Pražském okruhu a Štěrboholské spojce od dálnice D11 k Průmyslové se zdržíte až 20 minut, opatrně pak v Evropské ulici směrem z centra za Vítězným náměstím se u tramvajové zastávky Davidské srazilo osobní auto s dodávkou v pravém pruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty od 28 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza nedělních názorů a argumentů.
2: Je současná vlna veder důsledkem klimatického rozvratu? A jak vážně bere toto extrémní počasí vláda Andreje Babiše? Vytáhne Škoda auto na výsluní Volkswagen? To jsou jen některá témata, která uslyšíte v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
1: Názory a argumenty.
2: Nadprůměrně vysoké teploty, které v těchto dnech postihly i Česko, jsou jedním z projevů oteplování klimatu. Kdo by si ale myslel, že se tak dostali do úzkých ti politici, kteří danou skutečnost popírají, ten se mýlí. I oni totiž opakují pouze to, co chtějí slyšet jejich voliči. Domnívá se publicista Jan Vávra.
3: Je známo, že zkušenost je nepřenositelná. Dokud se dítě samo nespálí o horkou plotnu, nebude věřit doporučením, že na ní nemá sahat. A my jsme teď ve stejné situaci. Současná vlna veder, jakou jsme v takové míře a délce zatím nepoznali, nám dává možnost na vlastní kůži okusit reálné důsledky změn klimatu. Málo kdo už může tvrdit, že tak vysoké teploty, trvající tak dlouho, jsou zcela normální. Počasí potvrzuje všechny vědecké studie, které varovaly, že se klimatická krize zrychluje. Evropa se otepluje zhruba dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Proto třeba ve Francii, která také zažívá vlnu veder, si dnes už nikdo nedovolí klimatické změny popírat. Naši popírači klimatických změn ale mají stále ve veřejném prostoru silné slovo. Není to tak dávno, kdy předseda motoristů Macinka, když chvíli řídil rezort životního prostředí, bez ostychu tvrdil, že klimatická krize skončila. Když zůstaneme u srovnání s Francií, národní sdružení, se kterým jsou motoristé a hnutí ANO v jedné evropské frakci, dělá teď vše proto, aby francouzská veřejnost zapomněla na jeho desetiletí popírání klimatických změn. Naši politici ale vypadají, že jsou stále ovlivněni názory nejznámějšího popírače Václava Klause a podle toho se staví k opatřením na ochranu klimatu. Green Deal se stal, ať už u konzervativců či liberálů, demokratů nebo populistů, symbolem autoritářského a byrokratického diktátu Bruselu. Jedni politici odmítají ochranu klimatu kvůli svému napojení na biznisové zájmy fosilního průmyslu, případně automobilek. Druzí jsou proti ochraně klimatu a snižování emisí z ideologických důvodů. Sem patří i příznivci Donalda Trumpa, který patří mezi největší podporovatele využívání fosilních paliv. Češi tedy zatím zůstávají věrni své tradici opatrného a pochybovačného národa. Většina populace se sice obává dopadů klimatických změn, ale když se má jakékoliv opatření dotknout jejich života, okamžitě ho odmítnou. Na naše spalovací motory si nenecháme sáhnout, stejně jako na kotle, na uhlí nebo na plyn. Ochránci přírody jsou našimi popírači klimatických změn označováni za ekoteroristy, kteří brání naší prosperitě a berou nám naši svobodu dělat si, co chceme. Popírači tvrdí, že ekoteroristé straší klimatickou změnou, protože chtějí dosáhnout na evropské granty. Koluje i mnoho konspiračních teorií o spiknutí satanistů, globalistů, ale i mimozemšťanů. Zatím se důsledky klimatického rozvratu, jako je například dlouhodobé sucho, střídající se s přívalovými dešti, vyvolávajícími lokální záplavy, týkaly spíše venkova. Lidé ve městě mohli být v klidu, voda z kohoutku teče pořád a bahno z polí na Václavské náměstí nedoteče. Úbytek života a rozmanitosti různých živočišných a rostlinných druhů v krajině většina obyvatel ani nezaregistruje. Rozpraskanou zem nemají příležitost spatřit. Teď jsou ovšem velká města vlnami veder postižena více než venkov. Vysoké teploty způsobují v Evropě více úmrtí než všechna ostatní přírodní nebezpečí dohromady. Během historicky nejteplejších červnových dnů v tomto roce bylo ve Španělsku zaznamenáno přes 200 případů úmrtí spojených s extrémními vedry. Doufejme, že tato přímá a citelná zkušenost s klimatickým rozvratem změní aspoň trochu názor české populace a že lidé začnou na naše politiky tlačit, aby proti globálnímu oteplování začali skutečně něco dělat. V opačném případě je otázkou, co víc by se mělo stát, abychom si nutnost přijmout nezbytná opatření skutečně uvědomili.
2: Dodává Jan Vávra. A o počasí a momentální extrémní vlně veder bude řeč i v následujících minutách. Jaká opatření na ochranu ohrožených občanů a jestli vůbec přijala současná vláda, jejíž někteří členové popírají klimatickou změnu, to je téma pro šéfredaktorku webu Page Not Found Apolenu Rychlíkovou.
4: Evropou prochází mimořádně silná vlna veder. V posledních dnech zasáhla hlavně Francii, Španělsko, Itálii, Británii, Švýcarsko, Belgii a Nizozemí. Ve Francii extrémní teploty přetížily nemocnice, Španělsko hlásí přes 200 úmrtí, v italských městech čelí nemocnice náporu lidí s kolapsy a dehydratací. V některých zemích se omezovala výuka, veřejné akce a provoz dopravy. A taková Francie musela kvůli přehrátí vody omezit provoz jaderných elektráren. Brutální vedra se nevyhnula ani Česku. Ačkoliv Česku klimatickou krizi ukončil již před časem Petr Macinka, padají teplotní rekordy. A Český hydrometeorologický úřad vůbec poprvé vydal nejvyšší výstrahu na více než jeden den. Nejen mezi odborníky přitom panuje všeobecná shoda na tom, že situace přímo souvisí s klimatickou krizí, za kterou mohou lidé. V Evropě navíc teploty rostou dvakrát rychleji než jinde. Ani život ohrožující vedra však české vládní politiky nepřinutily jednat. Ukázala to páteční debata ve sněmovně, kdy poslankyně opozice chtěly řešit krizovou komunikaci státu a ochranu seniorů před kolapsy. Ministr životního prostředí Igor Červený se jejich požadavkům v sále vysmál. Jeho vládní kolega Petr Macinka debatu shodil s tím, že v létě je prostě teplo a v noci tma, a poslankyně označil za přehřáté. Takhle vypadá zájem vlády Andreje Babiše o bezpečí a zdraví obyvatel. Až přijdou třeba povodně, bude nám vládní garnitura radit, ať se naučíme líp plavat. Horko přitom není žádnou zkouškou individuální odolnosti, ale krizovou situací, která skutečně ohrožuje nejen ty nejzranitelnější. Podle lékařských dat jsou nejvíce ohroženi kardiaci a chronicky nemocní, u kterých přetížený oběhový systém spouští infarkty a mrtvice. Dále seniori, kterým stářím selhává termoregulace a ztrácejí pocit žízně, malé děti, těhotné ženy nebo lidé s postižením. Důležitou skupinou jsou ale také lidé bezdomová, lidé v kvalitním bydlení, lidé v podkrovních bytech a na nezateplených ubytovnách, které přes tropické noci vůbec nevychladnou. Data ze studií jasně ukazují, že špatné bydlení v kombinaci s extrémními vedry může být pro lidský život nebezpečnější než zimní mrazy. Jenže pro politiky, kteří žijí v zajetí klimapopírařství a odmítají akceptovat realitu, jako by tito lidé neexistovali. Stát má přitom v rukou aparát, jak ohrožené chránit. V civilizovaném světě jde o standardní postupy. Francie v rámci programu Plán Canicul využívá registry k povinným obchůzkám seniorů. Samosprávy v jiných zemích otevírají klimatizované veřejné budovy jako azyly chladu s pitnou vodou. Barcelona jich má přes 200. Atény k tomu využívají sportovní haly. Belgie rozesílá lokalizované krizové SMS s instrukcemi a polohou nejbližšího možného úkrytu. Španělsko při nejvyšším stupni výstrahy legislativně zakazuje venkovní práce v kritických hodinách. Italské ministerstvo zdravotnictví vydává třídenní zdravotní biletiny, podle kterých mobilizuje záchranky, a britský systém Heat Health Alerts řídí protokoly přímo v domovech pro seniory. Naše vládní politiky ale ani na vteřinu nenapadlo brát vážně ohrožení obyvatel Česka. Natož spustit v reakci na extrémní počasí tolik potřebnou koordinovanou komunikaci. Vláda tím odpovědnost za přežití kompletně přehodila na občany. Když vědecká data a červené výstřahy narážejí na ideologický posměch ministrů, stává se z ignorování reality přímé hazardování s lidskými životy. Zatímco se politici šklebí ve sněmovních lavicích, lidé mají obavy o zdraví sebe nebo svých blízkých. A to je opravdu situace k popukání.
2: Soudí Apolena Rychlíková. Koncern Volkswagen byl kdysi tahounem německé ekonomiky, poslední roky se ale nachází v hluboké krizi. Klesá jeho ziskovost, o jeho auta není zájem, hrozí dramatické propouštění i zavírání továren. Podrobnosti dodává zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
5: Možná si ještě někdo vzpomene, jak německý koncern Volkswagen ústy svého bývalého šéfa Martina Winterkorna vyhlašoval, že bude největší světovou automobilkou, již budou všichni konkurenti hledět na záda. Uplynulo přes 10 let a Winterkorn má na krku soud kvůli podvodům s emisemi a koncern čelí největší krizi ve své novodobé historii. Winterkorn se stal smutným hrdinou úpadku automobilky. Právě kauza známá jako Dieselgate stála na počátku krize, která ne a ne skončit. Firma totiž v klíčových časech prosperity ztratila důvěryhodnost i pozornost. Symbolicky se zadrhla a dodnes kvůli tomu kulhá. A kulhá o dost víc, než by musela. Zásadně jí klesá ziskovost. V podstatě přišla o čínský trh. V Severní Americe na ní dopadají vysoká cla a v Evropě se jí daří pod očekáváním, protože hlavně elektromobily nejdou na odbyt tak, jak si představovala. Výsledkem je, že za první kvartál letoška skupina vydělala 1,5 miliardy eur, ale před 3 roky to bylo za stejné období trojnásobek. Nynější šéf koncernu Oliver Blume proto musel akcionářům nyní znovu slíbit, že bude pokračovat restrukturalizace, aby skupinu vytáhnul na zajímavější čísla. Jenže s těmi škrty a s akcionáři je to celé složitější. Zásadní vliv v automobilce má Spolková republika Dolní Sasko, která drží 1/5 akcií. a může efektivně blokovat jakékoliv drastické kroky, které by měly dopad například na zaměstnanost. Navíc ve skupině mají velmi silné slovo odboráři, kteří si na vedení už dřív vybojovali kolektivní smlouvy, které brání propouštění. Blume nyní avizoval, že do roku 2030 Volkswagen v Německu sníží počet zaměstnanců o 50 tisíc. Je ale pravděpodobné, že žádoucí by bylo sekat ještě víc. Celkem tam firma totiž zaměstnává hodně přes 200 tisíc lidí. Paradoxně to je Škoda Auto, která dnes podává nejlepší hospodářské výkony z celé skupiny. Roste jí ziskovost, roste jí odbyt, táhne profitabilitu. Na chvostu je naopak jak mateřská značka Volkswagen, tak kdysi ultraziskové Porsche nebo Audi. Oliver Blume, který stojí v čele Volkswagenu poslední 4 roky, na valné hromadě uvedl, že do roku 2030 skupinu vytáhne opět na výsluní. A že cesta, kterou do cíle půjdou, nebude snadná. Jestli se mu to podaří, je otázka. Nicméně při pohledu na vývoj akcí se zdá, že minimálně trhy jsou skeptické. Letos už cenné papíry odepsaly čtvrtinu hodnoty a za posledních 5 let klesly bezmála o 65%.
2: Konstatuje Luboš Kreč.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: A v této chvíli se vrátíme k zajímavým komentářům uplynulého týdne. Nedávný vývoj na Blízkém východě a zejména snaha Spojených států dosáhnout dohody s Íránem ukázal, že kdysi neochvějné spojenectví amerického prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanyahua dostalo výrazné trhliny. Více už v příspěvku Matěje Schneidera ze serveru Voxpod.cz.
6: Když Donald Trump oznámil, že mírová dohoda s Íránem je na spadnutí, dalo se čekat, že nepůjde o nic bůh ví jak stabilního. Postupně se na veřejnost dostaly hlavní body dohody a bylo jasné, odkud pramení i hlavní problémy. Jsou to v zásadě ty samé jako od začátku války. Stejně jako před válkou je stále nejasná budoucnost iránského jaderného programu. Problém s blokádou Hormuzu začal až Trumpovou válkou, ale ani ten zatím vyřešený není. Americká strana se tváří, že průliv se prostě vrátí k bezproblémovému provozu. Ale Irán se možnosti kasírovat lodě asi jen tak nevzdá. Pro Trumpa, který by se zjevně této nepopulární války rád konečně zbavil, ale představuje zásadní problém jeho údajný největší spojenec, Izrael v čele s Benjaminem Netanyahuem. První bod dohody se totiž netýká přímo Iránu, řeší probíhající boje v Libanonu. S počátkem války s Iránem sem totiž izraelská armáda provedla invazi. A právě Trumpovy snahy válku ukončit v kontrastu s Netanyahuovým expanzivním přístupem jasně ukazují, jak rozdílné mají v téhleté společné válce oba lídři zájmy. Už od začátku téhle dohody bylo jasné, že právě zastavení libanonské fronty bude nejméně stabilní částí křehkého míru. Izraelští politici v uplynulých měsících opakovaně vyjadřovali přesvědčení, že na jejich libanonské výboje se žádné mírové dohody nevztahují. Trumpova administrativa o tomto problému moc dobře ví. Bílý dům proto vyslal viceprezidenta J.D. Vance, který právě obráží média a propaguje svou knihu o konverzi ke katolicismu, aby v sérii rozhovorů a tiskových konferencí vyslal Izraeli jasný vzkaz. Vance tak za posledních několik dní varoval Izrael před kritikou Trumpa. Izraelci by si podle Vance měli uvědomit, že Trump je jediným světovým lídrem, který má k Izraeli ještě sympatie. Kdybych byl členem izraelské vlády, znovu bych zvážil útok na jediného významného spojence, který mi na světě zbývá, řekl napřímo Vance během tiskovky v Bílém domě. Izraelce také varoval, že jejich ozbrojené složky jsou závislé na dodávkách amerických zbraní. V rozhovoru pro New York Times pak řekl, že se Izrael jakožto 9milionová země nemůže prozabíjet k vyřešení všech národně bezpečnostních problémů. Varování nezabrala. Konflikt v Libanonu pokračuje. Během víkendu po podepsání dohody pak na to Irán reagoval a uzavřel kvůli tomu znovu hormuzský průliv. Bílý dům se rozhodl prostě popírat, že je Hormuz uzavřený. Prý je nadále průjezdný. Ze všech zmíněných rozkolů se ale Trump a Vance nemohou prolhat o nic víc, než se z nich mohou prozabíjet. V následujících týdnech budou muset ukázat, jestli svá ostrá slova na účet Izraele jsou ochotni doplnit odpovídajícími činy. Ještě před několika měsíci by něco takového bylo nepředstavitelné. Podpora pro Izrael mezi americkou veřejností ale prudce klesá. Zároveň je ale ve Washingtonu hlasitá, dobře financovaná i zorganizovaná menšina, která na Bílý dům tlačí, aby nekritickou podporu pro Izrael zachoval. Před volbami mohl Trump slibovat oběma skupinám něco jiného. Teď se bude muset rozhodnout.
2: Tolik Matěj Schneider. Kupovat si denně několikero novin, to si už dnes dovolí málo kdo. Výrazně podražili a nabídka titulů značně zúžila. Vedle toho čelí tisk, stejně jako další tradiční sdělovací prostředky, krizi důvěry. Zároveň se ale ukazuje, že informacím ze sociálních sítí nebo z nástrojů umělé inteligence věří lidi ještě méně. Kam až to může dospět, nad tím se zamýšlí šéfredaktorka webu Newstream.cz Tereza Zavadilová.
7: Médiím se říkávalo čtvrtý stav. Šlechta, duchovenstvo, měšťané a novináři. A nebo také sedmá velmoc, i to je stará metafora z dob napoleonských válek, kdy média byla považována za sílu srovnatelnou s tehdejšími mocnostmi, jako byla Francie, Prusko či Británie. Ale pozor, média nikdy neměla být nositelem moci ve smyslu peněz a vlastního vlivu. Výlučná kategorie pramenila z opaku. Nezávislá zpravodajská média jsou loajální nikoli k moci či politice, ale k veřejnosti a občanům. Přirovnání hlídací pes demokracie může v počínající postdemokratické éře znít jako anachronické klišé, ale zatím nic jiného jako kontrola zneužití moci nefunguje. Média všude na světě jsou pod velkým tlakem. Politika i svět velkých peněz chce ovládat média, nebo na ně alespoň tlačit, aby sloužila jejich zájmům, či aspoň nepřekážela. Tlak dobře znají veřejnoprávní i soukromá média. Dokud si na sebe noviny dokázaly vydělat pomocí předplatného či inzerce, hranice proti tlaku se nastavovala lépe. První velkou ránu tradičnímu světu médií dal internet. Publikace se začala přesouvat na síť a dosavadní obchodní model se začal trhat. Ještě to bylo hratelné, velcí vydavatelé přišli o část příjmů ve prospěch nově vzniklých internetových médií, ale pro čtenáře to bylo fajn, zvětšila se konkurence. Co přinesly sociální sítě a velké vyhledavače, to už byla disrupce. Novináři píší články, ale inzertní platformy ovládá Facebook, Google a spol a tito hráči kasírují. Vydavatelé dostávají jen zlomek peněz. Teď přišla třetí rána, umělá inteligence. Finančně brutálně oslabená média se stávají hřištěm různých zájmů. Obchodní oddělení tlačí novináře, aby psali pro inzerenty. Média si levně kupují různé podnikatelské skupiny a miliardáři, z nichž někteří si do nich promítají vlastní politické pohledy na svět či přímo své cíle. Jistě soukromé médium musí mít nějakého vydavatele, ale když je redakce přímo závislá na dotacích vlastníka, nastavit hradbu proti tlaku ve stylu koho chleba jíš, toho píseň zpívej, je těžké, i když výhruška nemusí být přímo řečena. Novináři, kteří si vybudovali jméno ve velkých vydavatelstvích, se přesouvají na sociální sítě, stávají se influencery. Ovšem bez odpovědnosti, kterou v redakcích nese několikastupňová kontrola výstupů, etická a redakční pravidla. Podle poslední analýzy Reuters Institute, média zažívají druhou platformizační krizi. Přímá návštěvnost médií znovu klesá, protože jejich obsah přežvíkávají AI chaty a vyhledavače. Důvěra v média klesla na globální minimum na 37%, ale není to špatnou prací novinářů. Lidé podle Reuters uvádějí, že média jsou pod nepatřičným tlakem korporátních vlastníků a vlád či politiků. Nemalý díl viny na tom mají politici či veřejné figury typu Elon Musk, kteří práci novinářů trvale schazují. Je to paradox, důvěra v média klesá, ale obsahu ze sociálních sítí či AI věří jen pětina lidí. Rolí médií, kromě kontroly moci, je vyrábět veřejně ověřitelnou realitu, ve které se společnost může rozhodovat, soudit moc a rozumět sama sobě. Není to tak, že by redakce věděla vše, ale správná novinařina je objektivizující procedura s mnoha formálními pravidly na ověřování zdrojů. Má hlídat politiku, podnikatele, inzerenty i sama sebe. Bez toho zůstane jako v případě influencerů jen zábava bez záruky. Zpráva Reuters ještě píše, že část lidí se cíleně vyhýbá konzumaci zpráv, protože jim nevěří. V éře fake news je to pochopitelné, ale pozor, autory fake news nejsou a nebyla tradiční zpravodajská média, ta jsou proti naopak zatím nejlepší známou ochranou. Lživé zprávy šíří jiné subjekty než rozhlas či televize. Sliby, že AI bude kontrolovat pravost zpráv, jsou mimo, protože umělá inteligence vychází i z temných zákoutí internetu a samotná data nedokáží postihnout celou šíři reality. Internet není férové tržiště informací a názorů. Některé hlasy mají víc peněz, víc podpory algoritmů, víc trolích armád, vyvolávají více emocí. Tradiční média možná přišla o svou pozici v historickém žebříčku velmocí, ale stále jsou jediným mechanismem, který se umí probrat křikem dne a oddělit zrno od plev. A cynicky řečeno, když nic jiného, tak do budoucna aspoň kvalitním krmivem pro AI chatboty.
8: Míní Tereza Zavadilová. A v této chvíli je na řadě naše pravidelná glosa. Psát věci rukou se v současné digitální době stále víc vytrácí. Avšak podpis, obzvlášť ten vlastnoruční, je stále ještě hodně důležitý, jak vysvětluje herec a předseda herecké asociace Ondřej Kepka.
9: Můj otec Jiří byl učitel matematiky. Napsal také několik učebnic pro střední školy. Jako třídní učitel vedl většinou dvě třídy a každého půl roku musel ručně, tedy na psacím stroji, vypsat dohromady asi 60 vysvědčení. Když mě bylo asi 12 let, začal jsem tatínkovi pomáhat s vyplňováním těchto dokumentů. Jen na vysvětlenou vracíme se do 80. let minulého století. Počítače neexistovaly, nic se nedalo tisknout a každé vysvědčení byl originál. Nesměli jsme udělat chybu. Já jsem mu texty diktoval, známky žáků jsem převáděl do slov jako výborný, chvalitebný, dobrý a tatínek to vypisoval. Na konci každého vysvědčení byl jeho podpis a podpis ředitele školy. Jednou jsem se táty zeptal, jestli jeho ředitel vysvědčení čte, když je podepisuje, a také zda některé z vysvědčení nepodepsal. Bylo mně jasné, že ředitel nemůže každého žáka znát. Tatínek mě odpověděl, že už se mu to párkrát stalo, ale že je to výjimečné. Takže je to vlastně formalita, ten ředitelův podpis, vyhrkl jsem na tátu. Podpis nikdy není formalita, odpověděl mě táta a já si to od té doby pamatoval. Otec mě k tomu ještě dodal, že pokud někdo někdy chce něčí podpis, přebírá za svůj autogram zodpovědnost a vlastně tím i přebírá odpovědnost za podepsaný dokument. Tato vzpomínka z dětství mě vyplavala na povrch mysli, protože jsem zaslechl v rozhlase jakýsi komentář, že náš prezident by měl být vlastně automat na podpisy. Hluboce s tím nemohu souhlasit, popřel bych tak svoje přesvědčení i tátovu památku. Obyčejný selský rozum mě říká, že pokud chce někdo můj souhlas zvýrazněný mým podpisem, nemůže mě k tomu nutit. Pokud tedy po prezidentovi někdo chce nějaký souhlas či podpis, musí počítat s tím, že někdy také podepsat nemusí. A je úplně jedno, jestli zrovna prezidentovi fandím nebo ne. Podobně jsem to cítil i ve chvíli, kdy se u minulého prezidenta řešilo jmenování profesorů na vysokých školách. Ač jsem s jeho názorem tehdy hluboce nesouhlasil, musel jsem uznat, že na to má právo. Jestli si vzpomínáte, tehdy se to vyřešilo tím, že pravomoc přešla na ministra školství. Nebylo by lepší, kdyby tam ten podpis ředitele školy teda nebyl? Zeptal se tehdy malý Ondra Kepka svého otce a otec se zamyslel. Asi ano, ale takhle s podpisem ředitele to má větší váhu. Tehdy jsem si pomyslel svoje, ale s odstupem času musím dát tátovi za pravdu. Automaty máme třeba na kávu nebo na bagetu, ale rozhodně ne na podpisy.
8: A slova Ondřeje Kepky zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
10: Pro a proti.
11: Prezident Petr Pavel poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu. Zatím ale stále není jasné, kdo českou delegaci povede. Měl by to být prezident nebo premiér? Hosty pro a proti budou dva poslanci, Adriana Chochelová z Hnutí STAN a Radek Vondráček z Hnutí ANO.
10: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 14:30 odpoledne a v repríze po 19:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Je 7 hodin, pondělí 29. června, začíná letní ranní plus. Hezký den vám z něj přeji Žárka Feniková.
13: A Tomáš Pavlíček.
10: Český rozhlas plus.
13: A jaká je naše úvodní nabídka témat? Co může znamenat, že ministr zahraničí Petr Macinka zatím veřejně nepotvrdil akreditaci prezidenta Pavla na summit NATO v Ankaře?
12: Jak spolehlivě zjistit, jaké počasí budete mít na dovolené?
13: A nezhatí víkendové vzájemné útoky Spojených států a Iránu pokračující vyjednávání o mírové dohodě?
12: Čerstvé zprávy má pro vás Martin Matějka.
0: Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou 3 týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. A podle zástupce velitele speciálního úřadu Jiřího Němčíka je situace v místě velmi nepřehledná. A v některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
14: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
0: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí je ale stále pohřešovaných. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. A toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
15: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
0: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl delegaci vést on. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. A bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo od dosavadního lídra kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa a politik oznámil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak. Prokop v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
16: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Pákistánské bezpečnostní síly provedly pozemní operaci podél hranice s Afghánistánem. Při následných úderech zabili 29 ozbrojenců z pákistánské odnože Talibánu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na představitele pákistánské vlády. Tamní ministr informací Atalullah Tarar na síti X oznámil, že nejnovější operace reagovala na útoky ozbrojenců po celé zemi. Zaměřila se podle něj na jejich úkryty v příhraničních oblastech. Mluvčí afgánského vládnoucího hnutí Talibán bez bližších informací uvedl, že po pákistánských úderech jsou v pohraničních oblastech desítky mrtvých. V Pákistánu se v posledních letech množí útoky radikálů proti policii a bezpečnostním složkám. Většinu z nich Pákistán přičítá tamní odnoži Talibánu, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve kterém hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let, po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
17: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k něm připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru až k odbočce na Bratislavu na 196. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona od Zbraslavy před sjezd na Ořechy, to asi na 20 až 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A přes den čekáme jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty od 29 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Posloucháte Ranní plus.
12: A my vám přejeme dobré ráno, 7 minut po 7 hodině. Před týdnem vláda rozhodla, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Dnes bude naopak řešit, jakou roli na summitu bude hlava státu mít. Za posledních 7 dní stihl totiž prezident proti rozhodnutí vlády podat kompetenční žalobu a ústavní soud vydal předběžné opatření, že kabinet na summit musí prezidenta akreditovat. A s dalšími detaily je ve studiu Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
18: Hezké ráno.
12: Akreditoval tedy rezort zahraničí prezident Petra Pavla, jak mu nařídil soud, nebo ne?
18: Ministerstvo i jeho šéf Petr Macinka z motoristů to odmítli přímo říct. V televizi CNN Prima News ale Macinka řekl, že se snažil najít cesty, jak se rozhodnutí soudu vzepřít.
15: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat, nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
18: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale předpokládá, že prezident akreditovaný je. A i podle vicepremiérky Aleny Schillerové z hnutí ANO se v pondělí, tedy dnes, veřejnost bez pochyby dozví, že Pavel má akreditaci. Rozhodnutí ústavního soudu musí být podle ní respektováno.
12: No a jakou roli na summitu na to by tedy prezident měl mít?
18: On sám si myslí, že by měl být jejím vedoucím. Opírá se o protokol Aliance, jak řekl novinářům ve čtvrtek.
19: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
18: Reagoval tak na slova ministra zahraničí Macinky, který řekl, že se Pavel nezúčastní neformální večeře hlav států a že delegaci povede předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO. To, že vedoucím delegace bude Babiš, zopakoval Macinka i včera. Podle něj totiž ústavní soud ve svém předběžném opatření nezrušil platné usnesení vlády, ve kterém o složení delegace už rozhodl, ale jen přikázal do ní začlenit i Pavla.
20: A jak se k tomu staví právě premiér Andrej Babiš?
18: Podle něj celý spor povede k poškození reputace Česka v zahraničí.
21: Je to směšné, je to trapné, budeme zase světoví a teď pokud pan prezident se rvá do nějakou židli v Ankaře, tak je to jeho výběr. Sliboval před volbami, že bude spojovat tu společnost, dělá všechno pro to, aby ještě více rozděloval.
18: Pavel ale oponuje tím, že se posledního půl roku snažil o kompromis. Ministr Macinka a vláda ale podle něj neprojevili žádnou vůli se dohodnout. Argumentovali tím, že zahraniční politika je kompetencí vlády a že k účasti prezidenta nevidí důvod. Pavel zase tvrdí, že podle ústavy má reprezentovat stát navenek. O tom, kdo má pravdu, rozhodne ústavní soud. O čem si ale budou muset politici rozhodnout sami, je právě rozdělení rolí na summitu.
20: No a jak to tedy je? Kdo má podle zákona stát v čele delegace?
18: Tradičně to opravdu bývá prezident. Jelikož se s ním ale původně v delegaci nepočítalo a jediný důvod, proč jede, je to, že to nařídil soud, nedá se úplně počítat s tím, že to tak bude i v tomto případě. Mandát totiž náleží vládě a ta podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody nebude k prezidentovi vstřícná.
22: Platí to, že mandát určuje vláda a vláda dokonce může prezidentovi napsat projev, může mu schválit usnesením a řekne, tohle to, pane prezidente, přečtete, nic víc neřeknete, protože my schvalujeme mandát.
18: Vládě soud přikázal prezidenta do delegace začlenit, ale ne výslovně do jejího čela.
20: Tak to ještě bude docela zajímavé sledovat. Pro tuhle chvíli všechno, co víme, tak nám shrnula Josefína Báčová z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
20: No a teď si to okomentujeme s komentátorem serveru Seznam zprávy Martinem Čabanem. Dobrý den. Pane Čabene, jsme spolu ve spojení.
23: Dobré ráno.
20: A výborně. Tak jak rozumíte tomu, že ministr zahraničí Petr Macinka ještě...
23: Já vás slyším. Dobré ráno.
20: Já vás taky. Dobré ráno. A teď už se pokusím položit otázku. Doufám, že slyšíte i vy mě. Jak rozumíte tomu, že ministr zahraničí Petr Macinka ještě veřejně nepotvrdil jednoznačně, že akreditoval prezidenta na summit NATO?
23: Já si myslím, že to je tím, že Petr Macinka se snaží prostě do poslední chvíle vzdorovat tomu usnesení ústavního soudu o předběžném opatření a odmítá jaksi nadtlčí porážku, kterou...
20: Tak zatím se nám s Martinem Čabanem ztratilo spojení, ale my se k tomu zkusíme vrátit a do té doby se podíváme do zahraničního tisku, Vyčárko.
24: Ano, podíváme se na to, co píší zahraniční noviny, například web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle píše o nové maďarské vládě premiéra Pétera Maďara a o její rozsáhlé protikorupční akci nazvané Očistec. Cílem tohoto plánu je kompletně rozebrat systém bývalého premiéra Viktora Orbána, který Maďar označil za mafiánský.
20: Podle Deutsche Welle bývalá Orbánova vláda pro případ volební prohry dala stranou miliardy na pokračující financování Orbánovy sítě. Taky zajistila, aby obtížně nahraditelní státní úředníci sabotovali práci nové vlády. Německý server uvádí, že nelegálně získaný majetek bude zabavený a navrácený státu.
24: Maďarova strana TISA má nyní v parlamentu dvoutřetinovou většinu, což jí podle Deutsche Welle dává dostatečnou sílu k urychleným změnám. Hlavním pilířem reform je úprava 47 zákonů, které vytvoří právní základy pro vznik Národního úřadu pro ochranu a vymáhání majetku. Nový státní orgán bude vyšetřovat finanční podvody a korupční zločiny bývalých vlád, vysvětluje Deutsche Welle.
20: Dalším krokem je také snaha o odvolání současného prezidenta Tamáše Šujoka, kterého premiér Maďar viní z podpory starého systému. Maďarsko čekají i reformy veřejnoprávních médií nebo hluboká reorganizace justice, která která má na podzim začít komplexní revizí ústavy spojenou s celonárodním referendem, dodává Deutsche Welle.
24: Ještě se podíváme do britského deníku Guardian, ten řeší krizi systému sociální péče. Denní zařízení pro dospělé se zdravotním postižením v Británii totiž čelí masivnímu rušení a prodejům. Deník to ilustruje na příkladu centra Wellington House v Brinktonu, kterému jako poslednímu stacionáři v tomto městě hrozí uzavření. Podle Guardianu má krok město ušetřit 400 000 liber ročně. Negativně však dopadne na lidi s autismem nebo poruchami učení.
20: Podobná omezení služeb se navíc podle britského listu dějí napříč celou zemí v naprosté tichosti. Odvolává se na dřívější statistiky, podle kterých počet denních stacionářů v zemi klesl od roku 2010 o 41%. Guardian upozorňuje na kritiku ze strany rodin a pečovatelů a dodává, že ztráta stabilního prostředí může lidi s komplexními potřebami uvrhnout do izolace anebo je donutit k odchodu do mnohem dražší ústavní péče.
24: Situace se tak podle Guardianu stává klíčovou zkouškou pro pravděpodobného nového premiéra Andyho Burnhama. Ten například dlouhodobě prosazuje vznik národní pečovatelské služby, která by fungovala na podobném principu jako NHS, britská národní zdravotní služba. Ale i ta nutně potřebuje vyřešit spoustu problémů, takže priority pro nového premiéra jsou jasné, uzavírá Guardian.
20: No ještě se podíváme do americké agentury Bloomberg. Tam se píše, že přibližně 350 000 Haiťanů a přes 6 000 Syřanů může ve Spojených státech přijít o status dočasné ochrany. Rozhodl o tom tamní nejvyšší soud. Federálním úřadům to umožní zahájit masivní deportace. Legální haičtí a syrští pracovníci totiž ztratí do konce července možnost žít a pracovat ve Spojených státech.
24: Ztráta statusu je přinutí k návratu do zemí, které americké ministerstvo zahraničí samo označuje za extrémně nebezpečné. Agentura Bloomberg analyzuje, že se situace dotkne mnoha kvalifikovaných odborníků, kteří si ve Spojených státech vybudovali zázemí, platí hypotéky a vychovávají děti.
20: Nejsilnější dopady rozhodnutí soudu přitom pocítí stát Florida, kde žije nejpočetnější haitská komunita Spojených států. Odchod těchto migrantů podle Bloombergu vyvolá kritický nedostatek personálu ve zdravotnictví a v péči o seniory. Držitelé statusu dočasné ochrany totiž tvoří 15% všech cizinců pracujících v americkém zdravotním sektoru.
24: Sněmovnou reprezentantů už prošel návrh zákona, který by prodloužil status dočasné ochrany pro lidi z Haiti o další 3 roky. Senát ale zatím návrh nepřijal a snahy o změnu narážují na odpor řady republikánů i dezinformační kampaň Trumpovy administrativy. Uzavírá agentura Bloomberg a s tím také odkládáme zahraniční tisk.
20: A vracíme se k tomu, co už bylo řečeno, co jsme načali. Naším hostem teď je, doufám, že už po dobré lince, komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čaban. Dobrý den ještě jednou.
1: Dobré ráno ještě jednou.
20: Tak ono nebylo úplně dobře slyšet to, jak jste odpovídal na moji první otázku, tak já ji položím ještě jednou. Jak tedy rozumíte tomu, že minister zahraničí Petr Macinka ještě veřejně nepotvrdil, že akreditoval prezidenta na summit NATO?
1: Já tomu rozumím, takže Petru Macinkovi se nechce ten verdikt o tom předběžném opatření ze strany ústavního soudu přijmout úplně snadno, nedělá se mu to snadno, chce se vůči tomu co nejvíce vymezit a odmítá jak si připustit nějakou porážku, řekněme, byť tedy jenom dílčí zatím v tom sporu. Ale já tedy předpokládám, že prezident na summit akreditován je, protože přece jenom rozhodnutí ústavního soudu je třeba respektovat, i když se nám třeba nemusí líbit.
20: Ano, ona opravdu koalice nepřijala rozhodnutí ústavního soudu příznivě. Nakolik může minister zahraničí, ale případně i premiér Petru Pavlovi tu cestu na summit a roli prezidenta na místě znepříjemnit?
1: To je velmi správná otázka. Já nejsem znalcem protokolu summitů NATO, ale vůbec nemám pochybnost o tom, že jestli vláda a premiér a zejména ministr zahraničí může prezidentovi tu cestu a ten tu účast na summitu nějak znepříjemnit, tak proto vyvinou skutečně veškeré možné úsilí. Takhle myslím, že jsou v tuhle chvíli bohužel vztahy mezi Strakou akademií a Pražským hradem nastaveny. Takže se můžeme dočkat prostě skutečně sporů o podobu třeba toho vystoupení. Ostatně vláda bude schvalovat ještě ten mandát dneska během dnešního jednání někdy odpoledne, takže uvidíme, čeho se dočkáme. Mohou prezidenta svázat skutečně jako nepříjemnými pravidly a tak. Takže ve chvíli, kdy je ten vztah nastaven takhle jako skutečně jako s vykopanou válečnou sekerou, tak nepochybuju o tom, že ty strany si navzájem mohou velmi škodit.
20: No, mezi prezidentem a panem Macinkou, ale možná celou vládou, panuje spor o to, kdo delegaci povede. Je někdo autoritativní, kdo by o tom mohl rozhodnout a říct, je to tak a tak?
1: Pravděpodobně je to nakonec vláda, která schvaluje to složení té delegace, byť tedy teď ústavní soud řekl, že tam musí vepsat hlavu státu, nicméně jí neřekl, že ji nutně musí vepsat na první místo, ale pokud by ta delegace byla schválena jinak než s prezidentem v čele, tak se dostane do konfliktu s těmi protokolárními pravidly toho summitu, kde prostě jednoznačně hlavy státu mají nejvyšší postavení a premiéři jsou až jaksi na nižších příčkách. Takže a jak se tenhle ten konflikt vyřeší, já skutečně jako nedokážu předjímat, protože myslím, že se to jako dosud nestalo, aspoň ne v českých poměrech, a skutečně nevím, jak to může dopadnout, ale hezké to rozhodně nebude.
20: No a když jsme tady mluvili o nějakých možných organizačních kolizích, může dojít i na nějaké nepříjemnosti obsahově? Prezident sice slíbil respektovat mandát vlády, ale vzhledem k tomu, že má od kabinetu odlišný názor na obranné výdaje, tak nemohl

0: protože v té důležitosti posilování obrany, posilování armády a budování těch obranných schopností se Petr Pavel s Andrejem Babišem a zřejmě i s Petrem Matzinkou vlastně jako shodnou. Myslím si, že ten souboj, který se teď odehrává, je spíš soubojem jako ek a osobností, ale ne úplně jaksi věcných, soubojem nějakých jako zásadně odlišných názorů na tu věc samotnou. Čili tohle já bych se úplně nebál. Je pravda, že může, vláda může ten prezidentův projev jako svázat tím mandátem, ale myslím si, že Petr Pavel má dost jaksi důstojnosti a fištrónu a diplomatické
1: kultury
0: na to, aby prostě neprosazoval jako úplný opak, řekněme, v těch neformálnějších rozhovorech, které tam může být. Tak jako může asi vyjádřit nějaký svůj dílčí názor, který může být trochu odlišný, ale není to, že by jako tlačil úplně odlišné stanovisko, to si myslím, že není pravděpodobné.
2: Komentátor serveru Seznam zprávy Martin Čaban byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
0: Díky moc a hezký den všem.
2: A ještě o této otázce budeme mluvit po 8 hodině s Liborem Vondráčkem, zástupcem koalice a také s externím poradcem prezidenta Jiřím Pehe.
3: Je 7 hodin téměř 22 minut, posloucháte Ranní plus a přidáme další informace. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Spojené státy a Irán se dohodly na oboustranném přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Doha s odvoláním na vysokého představitele americké administrativy. To v neděli uvedl server Axios. A čeští záchranáři se v neděli ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit a kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Kritice z řad opozice a koalice čelí politici vládních motoristů, a to kvůli dění na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Lidé tam vypískali předsedu strany a ministra zahraničí Petra Matzinku a taky ministra kultury Otu Klempíře. Ti chování publika odsoudili a ze strany zazněly i úvahy, že by festival mohl přijít o dotace. Ve studiu je Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Motoristy včera zkritizoval i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Co přesně jí vadí?
4: Schillerová v debatě na CNN Prima News řekla, že s projevy motoristů nesouhlasí. Zdůraznila, že festival je apolitický.
5: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé tam povětšinou přišli si poslechnout to kulturní bohatství, no a prostě neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického.
4: Tím reagovala na slova Petra Matzinky. Když na něj totiž v sobotu návštěvníci festivalu začali pískat, tak je právě z politizace obvinil.
6: Ani za bolševika to nebylo. Za bolševika byl festival politické písně někde jinde, ale nikdy ne tady. A vy to z toho děláte teď. Vy si ničíte svůj vlastní festival.
4: Schillerová zároveň odmítla, že by akce příště mohla přijít o dotace. O tom totiž v reakci na pískání svých kolegů totiž mluvil ministr pro sport z motoristů Boris Šťastný.
3: Jak ministr Petr Matzinka vysvětlil ta svá slova? Připomeňme, že kromě obvinění z politizace taky lidem ve Strážnici řekl, že se zbláznili.
4: On uvedl, že tam dostal pozvání jako vicepremiér a původně neplánoval vystoupit na pódiu. Promluvit se nakonec rozhodl kvůli vypískání ministra Klempíře den předtím. Takhle to včera vysvětlil v televizi Prima.
7: Já když to tak sleduju, tak prostě přicházet si pro frenetický potlesk před publikum, které je tvořeno fanatickými podporovateli, to prostě dokáže každý, ale občas také je třeba přijít před nějaký dav, který s vámi úplně nesouzní, já se toho nebojím.
4: Stejně jako Schillerová řekl, že festival o státní podporu určitě nepřijde.
3: A jak na to reaguje pořadatel festivalu, tedy Národní ústav lidové kultury?
4: Ten se distancoval od všech politických projevů, které na letošním ročníku zazněly. Pořadatelé taky napsali, že záměrně dali v pátek při zahájení prostor ministrovi kultury Klempířovi. Jeho rezort je totiž významným partnerem akce. Klempířovo vystoupení pak vypadalo takhle.
8: Názor z médií a já jsem rád, že razantní a stejně razantní budeme v podpoře Strážnického festivalu pokračovat i my. Ministerstvo kultury.

0: Klempíř následně chování lidí zkritizoval. Napsal mimo jiné, že byli ovlivněni vedrem a alkoholem.
1: Jaké další reakce přicházejí v nadění ve Strážnici?
0: Chování motoristů odsoudil v debatě na CNN Prima News i předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Vy se snažíte utlačovat lidi, kteří mají prostě jiný názor. A třeba ho nějak jako projeví v momentě, kdy tam vystrčí nos ministr kultury, který bohužel je prostě krajně neoblíben s ohledem na to, co dělá, za to si můžete sami, tak vy řeknete, že prostě těm lidem budete škodit.
0: A politolog Jan Kubáček v našem vysílání připomněl, že politici musí snést větší kritiku.
3: Tady se hlavně ukazuje to, o čem my se opakovaně už několik měsíců společně bavíme, že prostě českou společnost politika postavená čistě na konfrontaci, popichování, silných prohlášeních, které vlastně nepřináší nějakou novou kvalitu nebo posun pro společnost, neskultivují politickou kulturu, no tak už to zkrátka nebaví.
0: A právě to lidé podle Kubáčka dali ve Strážnici otevřeně najevo.
1: Dění ve Strážnici jsme shrnuli společně s Anou Marií Huškovou z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: A teď už krize dovolenkovému tématu. Pas, letenka, zbalení kufr a informace o počasí. Asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené, ale když si otevřete třeba 3 aplikace, tak každá může ukazovat trochu něco jiného. Máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
5: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
6: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
5: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
6: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
5: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
6: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
5: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
6: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
7: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
6: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
7: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
6: Eva Kézrová, Český rozhlas. Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
5: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
6: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km2, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Venezuela zažila před 4 dny nejsilnější zemětřesení za víc než 100 let. Celé 4 dny strávily některé oběti uvězněné pod sutinami a podařilo se je živé vyprostit až včera. Víc si řekneme také v příští půlhodině našeho vysílání.
4: Evropská unie musí pracovat na tom, že bude mít vlastní firmy provozující umělou inteligenci a pracuje se na tom, říká v nejnovějším díle našeho pořadu bruselské chrabičky eurokomisařka Hena Virkkunen. Evropská unie by se podle ní měla zaměřit i na podporu technologických startupů.
1: Je 7:30 a zprávy má pro vás Martin Matějka.
8: Český rozhlas Plus.
9: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů počítá s tím, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér. Vláda podle něj dnes bude jednat o tom, jakou roli bude na summitu mít prezident Petr Pavel. Kabinet s jeho účastí původně nepočítal, ústavní soud ale předběžným opatřením vládě nařídil, aby prezidenta do delegace přidala. A Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO přísluší vedení delegace prezidentovi. V tureckém Istanbulu se dnes sejdou parlamentní lídři členských států NATO. Zasedání se koná týden před klíčovým summitem v Ankaře. Předsedové parlamentu budou diskutovat o bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany i parlamentní diplomacii. Česko zastupuje předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb a podle místopředsedy hnutí a ministra průmyslu Karla Havlíčka by se mělo vedení ANO zabývat i tím, kdo povede pražskou kandidátku. Až do minulého týdne byl jejím lídrem Ondřej Prokop. Dosavadní zastupitel ale kvůli mediálnímu tlaku oznámil konec v politice a v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Ruský prezident Vladimír Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, až skončí napjatá situace s Íránem. A podle ruských agentur to řekl v nejnovějším rozhovoru. Putin tak reagoval na otázku ohledně rusko-amerických vztahů po nedávném summitu zemí G7 ve Francii. Na něm americký prezident Donald Trump vyjádřil podporu Ukrajině. Řekl, že by Rusko mělo uzavřít s Ukrajinou dohodu a naznačil, že by Washington mohl obnovit protiruské sankce. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky poukazují taky na přetrvávající stereotypy, které si česká většinová společnost s romskou menšinou spojuje. Podle výzkumníků taky Češi nevnímají šíření stereotypů o Romech jako tabu. Dotazování na přelomu dubna a května provedla agentura Median. Výzkumu se zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 212. kilometru až k odbočce na Bratislavu na 196. A celý úsek pojedete až půl hodiny. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu se popojíždí od sjezdu na Chocerady z 30. kilometru až do omezení na Šmejkalce na 23. A zdržíte se 15 až 20 minut. A na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové opatrně kolem 13. kilometru, kde začíná kolona, pomalu se jede na 15. do omezení, kde se projíždí jen levým pruhem. Zdržení je asi do 10 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona od Zbraslavy přes jezd na Ořech. Je to asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty na západě a severozápadě kolem 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
1: A to 3,5 minuty po půl osmé. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Navzdory všem nedávno vyjednaným dohodám, ať už memorandu o porozumění uzavřenému mezi USA a Íránem 17. června, nebo ještě čerstvé rámcové dohodě mezi Izraelem a Libanonem, se o víkendu na Blízkém východě opět útočilo. Spojené státy vyslaly svoje střely na cíle poblíž Hormuzského průlivu, údajně v odvetě za čtvrteční dronový útok Íránu na jednu z proplouvajících lodí. Tehrán následně zaútočil na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. V neděli večer ale obě strany oznámily, že se dohodly na přerušení vzájemných úderů a sejdou se v úterý k jednání v katarském Dauha. Do vysílání teď zvu Evu Taterovou z Ústavu pro soudobé dějiny. Dobré ráno.
10: Dobré ráno i vám.
1: Co to víkendové dění vypovídá o už uzavřených dohodách? Nezneplatňuje je?
10: To si tak úplně nemyslím, protože ty nejčastější informace ohledně těch plánovaných jednání v Dauha ukázaly, že nějaká snaha o vyjednávání tam stále je. Takže já bych to víkendové dění vnímala spíš jako takovou demonstraci síly z obou stran, kdy obě strany ukazují, že v případě nutnosti jsou ochotné znovu sáhnout ke zbraním a znovu tu situaci eskalovat, byť stále zároveň deklarují tu vůli jednat u pomocí diplomacie.
1: No, původně se mělo jednat ve Švýcarsku a předmětem jednání měl být íránský jaderný program. Teď to tady vypadá, že v Dauha se bude mluvit hlavně o Hormuzském průlivu. Ukazuje se, že je to aktuálně nejkomplikovanější část dohody, tady ten průliv.
10: Já si myslím, že z dlouhodobého hlediska jsou tam asi komplikovanější věci. Ať už je to ten jaderný program, nebo ať už je to celkové uspořádání mocenské a bezpečnostní situace v oblasti. Ale máte pravdu, že v tuhle chvíli svět velmi úzce a velmi detailně sleduje právě to, co se děje v Hormuzu, protože to má samozřejmě obrovské dopady na světovou ekonomiku. A je to zároveň něco, čeho si je velmi dobře vědom Irán, který se vlastně prostřednictvím těch svých pozic v Hormuzu snaží získat nějakou strategickou výhodu, kterou by mohlo využít i do budoucna.
1: Iránské revoluční gardy se na memorandum odvolávají a tvrdí, že na jeho základě má Irán právo kontrolovat plavbu průlivem. V textu, který zveřejnila média, se ale v bodu 5 píše, a teď cituji, Iránská islámská republika vynaloží veškeré úsilí na bezpečný průjezd obchodních plavidel bez poplatků po dobu 60 dnů. Ono to samozřejmě pokračuje, ale napadá mě, proč vlastně vůbec došlo k tomu útoku na loď plující pod panamskou vlajkou. Víme to?
10: Tak úplně přesné důvody asi nevíme, ale pravděpodobně se tam jedná o spory ohledně toho, kudy přesně by ta trasa pro ty tankery měla vést, kdy se tam objevují nějaké jako alternativy mezi cestou, kterou kontroluje vyloženě Irán a mezi cestou, která spadá do ománských námořních vod. Takže tohle je něco, co se Irán asi určitým způsobem snaží posunout, protože on se v podstatě ohledně Hormuzu snaží dostat do lepší pozice, než ve které byl před začátkem toho konfliktu se Spojenými státy a Izraelem, kdy se to netýká jenom toho vymáhání mýta, což je určitě něco, co by si asi Irán přál, protože by mu to výrazně navýšilo zisky, ale obecně vlastně mít naprostou kontrolu nad tím, kdo tam pluje, aby případně schopen i zasáhnout, protože to se ukázalo, že je opravdu jako velká případná geostrategická výhoda.
1: Tady ten incident se stal ve čtvrtek, tuším. Spojené státy ale útočily až o víkendu. Byla to odpověď na tento incident nebo jenom záminka?
10: To opravdu vypadá, že byla odpověď přímo na ten incident. My tady bychom ještě měli říci, že ten iránský útok tanker nepoškodil nějak zásadně, že to byla spíš taková asi jako demonstrativní akce. Nicméně Spojené státy americké určitě chtěly ukázat, že na podobné incidenty budou reagovat, protože teď je to opravdu takové jako velmi velké poměřování sil. Je to de facto snaha nakreslit novou strategickou rovnováhu v téhle oblasti a Spojené státy americké chtějí ukázat, že navzdory tomu, že Iránu nabídli poměrně jako vstřícné podmínky pro mír, asi jako vstřícnější, než kdokoliv předpokládal, tak pořád drží v rukou poměrně velkou sílu a dokáží Iránu tady tyhle útoky vrátit.
1: Součástí budoucí mírové dohody, a je to zmíněno i v memorandu o porozumění, má být i Libanon. Tam se podařilo dosáhnout rámcové dohody v pátek, ale Hizballáh ji vůbec neuznal a Iránu se to vlastně taky nelíbí. Tak jakou relevanci tato dohoda vlastně má? Ta páteční.
10: Za mě je ta dohoda mezi Izraelem a Libanonem stěžejní v tom smyslu, že dochází k jednoznačnému potvrzení té jednací linie mezi Izraelem a mezi tou oficiální vládou v Bejrutu. Kdy Izrael byl de facto v rámci téhle dohody Libanonem uznán, což samo o sobě představuje určitý historický krok. A byť je to dohoda, která byla zatím uzavřena na úrovni velvyslanců obou zemí ve Spojených státech a nedošlo k tomu nejvyššímu setkání izraelských politických představitelů jako premiéra Netanyahu a libanonského prezidenta Auna. Tak v tomhle ohledu je to určitě jako symbolicky a diplomaticky velká věc. Ale máte pravdu, že tam je celá řada překážek. A ta hlavní se týká zejména případného pozice Hizballáhu a jeho ozbrojení, protože to má být součástí té dohody, kdy za ozbrojení Hizballáhu má být zodpovědný právě Libanon. A A to do budoucna ještě může přinést samozřejmě celou řadu problémů, protože Hizballáh, potažmo Irán s tím nesouhlasí. V nejstarším případě by ta situace mohla eskalovat nejen do obnovení války mezi tímto hnutím a Izraelem, ale případně i do rozpoutání občanské války v Libanonu, což by si asi samozřejmě nikdo tak úplně nepřál.
1: Libanon je nyní nejvíc ve své historii odhodlaný převzít kontrolu nad jižní částí země a vypořádat se s vojenskou větví hnutí Hizballáh. To nám řekl na Plusu nedávno Petr Hladík z ministerstva zahraničí, který má Blízký východ na starosti a zrovna se vrátil z Libanonu. Jak moc je to reálné podle vás? I s ohledem na to, že politické křídlo Hizballáhu je stále součástí vedení země.
10: Je to velmi těžký úkol a do budoucna se vlastně jako na základě téhle otázky ukáže, kam dál bude Libanon jako země směřovat. Na druhou stranu se zdá, že vedení libanonského státu, které teda jednak si konečně zvolilo prezidenta, který se doopravdy jako snaží s těmito otázkami vypořádat, tak vedení Libanonu se vlastně snaží využít takového okna příležitosti, kdy po těch předchozích měsících a těch předchozích střetech Hizballáh, stejně tak jeho ochránce Irán, jsou nepochopně oslabeni a jsou vlastně nejslabší za několik posledních let. Takže libanonský prezident Aoun tohle zjevně vidí jako určitou příležitost, jak vlastně obnovit suverenitu země a jak obnovit tu centrální roli libanonské vlády, která právě kvůli Hizballáhu byla v posledních letech velmi výrazně oslabená. Ale jestli se mu to podaří, to je opravdu jako velmi těžká otázka.
1: Eva Taterová z Ústavu pro soudobé dějiny byla hostem Ranního plusu. Děkuji za to, naslyšenou.
10: Já moc děkuji za pozvání. Pěkný den.
4: Rozhovor dozněl 3 minuty a nějakých 10 vteřin před 7:45 v Ranním plusu. Záchranáři z různých částí světa ve Venezuele i 4 dny po silném zemětřesení vyprošťují z trosek živé lidi. Nejhůř zasaženou oblast pobřežní stát La Guaira se zároveň daří opět připojovat k elektřině. Úřady v zemi zatím potvrdily nejméně 1450 mrtvých. Na specializovaném neoficiálním webu ale Venezuelané hlásí asi 50 tisíc pohřešovaných. Ve studiu je Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
11: Dobré ráno.
4: Opravdu se ještě daří zachraňovat živé lidi po tom, co strávili takovou dobu sutina?
11: Ano, jeden z případů natočili i čeští specialisté z USAR týmu, který v zasažené oblasti taky včera začal s pracemi. Na videu, které hasiči poslali, je dokonce zavalený mladý muž natolik v pořádku, že po vyproštění sám slezl ze zítky po žebříku. Z trosek mu zjevně pomohli záchranáři z Peru a Salvadoru. V tomhle směru se dařilo i francouzským a americkým záchranářům. Ze zřícené budovy vytáhli otce a syna. Velmi zesláblé je vynášeli na improvizovaných látkových nosítkách směrem k sanitce. Zachránit se je údajně podařilo potom, co tým 12 hodin opatrně prohledával trosky se speciálními kamerami. Jiným týmům se včera podařilo z trosek zachránit na 2 různých místech 2 11-leté chlapce. Celkem se podle prozatímní prezidentky Venezuely Delcy Rodriguezové povedlo během víkendu zachránit 33 živých lidí.
4: Tak to se skoro blíží zázraku, ale jak jsem zmínil, tak pohřešovaných jsou přitom desítky tisíc.
11: Zřejmě ano, vycházíme tedy z neoficiální webové stránky, kterou zřídila venezuelská opozice speciálně pro nahlašování a hledání nezvěstných po zemětřesení. V tuhle chvíli je tam odhadem nahlášeno přes 62 tisíc pohřešovaných. Odhadem, protože server odhaduje, kolik lidí je tam nahlášených víckrát a odečítá je. Z toho tedy 15 tisíc se povedlo najít lidi, kteří pohřešované nahlašují jako lokalizované. Tam často třeba píšou, že je ten člověk v určité nemocnici se zraněními. Asi 48 tisíc lidí je tedy ale označeno jako bez kontaktu, tedy jsou pohřešovaní. Odborníci upozorňují, že zavalení přeživší se dají nacházet hlavně v prvních 2 až 3 dnech, pak jejich šance na přežití razantně klesají.
4: Ty jsi v jedné z odpovědí říkal, že čeští specialisté z USAR týmu natočili jeden z případů. Jsou tedy na místě, co tam dělají?
11: Většina týmů dorazila do Caracasu včera brzy ráno, část tedy zatím musela z kapacitních důvodů zůstat na ostrově Curaçao. Kvůli vedrům kolem 30 stupňů se v terénu často střídají 3 týmy o 10 záchranářích se 4 psovody a statiky. Situaci na místě zhodnotil Jiří Němčík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
12: Situace je místy velmi nepřehledná, v určitých částech města jsou zřícené budovy, poškozené budovy, budovy, které jsou opravdu na hraně toho, jestli ještě spadnou při nějakém dotřesu. Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
11: Přeživší specialisté hledali pomocí dronů i psů. Podle Němčíka si dávají prioritu místům, kde by ještě mohly být právě zasypaní živí lidé. Na vytipovaných místech už ale třeba působily jiné týmy a opravdu se jim dařilo tedy vyprošťovat živé. Práce čeští hasiči koordinují s místními záchrannými a bezpečnostními složkami. Komunikaci jim prý velmi urychluje policejní tlumočnice a místní dobrovolníci, uvedla to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
4: Já jsem zmínil, že se tu oblast Lagvajra daří znovu připojovat k elektřině. To samé se prý povedlo i s největší rafinerií ve Venezuele. Může k tomu říct víc?
11: Ano, rafinerie Amuay, která před zemětřesením zpracovávala 137 tisíc barelů ropy denně, musela bez elektřiny přerušit provoz. Teď má tedy elektřinu zpět. Obrovská rafinerie je údajně klíčová pro produkci paliva pro domácí trh, ale ve státě Falcon, severozápadně od postižené oblasti, je taky provoz elektráren a průmyslových podniků zkomplikovaný nedostatkem vody. Těžba a vývoz ropy podle venezuelské vlády zůstaly zemětřesením nedotčené.
4: Tak to všechno shrnul Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
11: Pěkný den.
1: A my v zahraničí zůstáváme. Stále pokročilejší modely umělé inteligence slibují pokrok na poli vědy a technologie a ekonomický růst. S pokrokem se ale násobí i rizika, která přinášejí. Podle eurokomisařky pro technologie a bezpečnost Hny Virkunenové se Evropská unie dobře připravuje i na ochranu spotřebitelů, například při užívání chytrých vybavení domácnosti.
13: Máme zavedená velmi přísná pravidla GDPR, ale aspekty kybernetické bezpečnosti je samozřejmě třeba brát v úvahu a brát je velmi vážně. Náš akt o kybernetické odolnosti vstoupí v platnost v nadcházejících měsících a je to poprvé, co budeme mít legislativu, která se týká těchto produktů připojených k internetu. A samozřejmě je velmi důležité, aby produkty, které používáme, kyberneticky bezpečné byly. Doposud taková legislativa v Evropské unii ani nikde jinde na světě neexistovala. Je tedy velmi důležité, aby i v produktech, které používáme v každodenním životě, byly silné systémy, které budou kyberneticky odolné. Ale musíme neustále úzce spolupracovat s průmyslem a s členskými státy, protože víme, že v online prostředí dochází k čím dál většímu počtu různých trestných činů.
14: A máte vy nějaké osobní hranice, pokud jde o umělou inteligenci, konkrétně etické hranice, například oblasti, kam bychom podle vašeho názoru umělou inteligenci neměli vpouštět, jako například při výběru zaměstnání, do soudního systému, rozpoznávání obličejů nebo do armády, třeba používání umělé inteligence k hledání cílů?
13: Myslím, že k tomu máme v Evropské unii dobrý přístup, protože máme akt o umělé inteligenci, který nyní postupně vstupuje v platnost. Náš přístup je založený na posuzování rizika a ve většině případů vidíme, že neexistuje žádné riziko anebo je velmi nízké. Neexistují tedy žádná specifická pravidla, ale některá užití stran uživatelů jsme v Evropě zcela zakázali. Jedním z nich skutečně je rozpoznávání obličeje v reálném čase, které v Evropě není povoleno používat na ulicích, skenovat tam lidi a používat rozpoznávání obličeje, protože to soukromí lidí narušuje. Dalšími příklady jsou, když umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane práci, kdo dostane bankovní úvěr, nebo když umělá inteligence řídí dopravní systém nebo provozuje nemocnici.
14: Říká eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Hena Virkunenová. Celý díl bruselských chlebíčků i s dalším hostem si poslechněte po 11. hodině na Plusu, v podcastových aplikacích či na webu iRozhlas.cz. Vojtěch Dvořáček, Český rozhlas.
4: Teď máme přesně za 11 minut 8 hodin. Před cestou do zahraničí je několik věcí, které by člověk měl mít dopředu zkontrolované a zařízené. Kromě platných dokladů nebo cestovního pojištění se to týká třeba i mobilního tarifu a dat. A právě vhodné nastavení mobilu i tarifu při zahraničních cestách teď probereme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobrý den znovu.
15: Dobré ráno.
4: Čím bych tedy měl začít, aby používání mobilu a internetu v něm bylo na zahraniční dovolené v pohodě?
15: Základ je si zkontrolovat, že mám aktivní roaming a potom i ideálně na webu svého operátora zjistit jeho podmínky. Také je dobré dopředu vědět, do jaké zóny destinace, kam cestuji, patří. Operátoři taky doporučují si nastavit finanční limit a případně si ještě doma aktivovat vhodný balíček nebo tarif.
4: Tak důležité je znát rozdíl mezi roamingem a voláním do zahraničí neboli mezinárodním voláním. Jak to přesně je?
15: Roaming znamená, že jste se svým českým číslem v zahraničí a využíváte tam síť místního operátora pro volání, SMS zprávy nebo mobilní data. Volání do zahraničí je naopak situace, kdy voláte z Česka na zahraniční telefonní číslo. Tyto hovory i SMSky se obvykle účtují zvlášť, pokud je nemáte zahrnuté v tarifu, jak vysvětluje Tereza Merava z Českého telekomunikačního úřadu.
16: Zatímco ten roaming, vlastně roaming like home je princip, to znamená, že když vyjedeme do zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, tak datujeme a voláme za ceny jako doma takzvaně. Má to určité omezení, ale to mezinárodní volání je trošku jinak. Když my jsme v České republice a voláme, tak záleží na tom, kam voláme. Jestli voláme do zemí EU a Evropského hospodářského prostoru nebo úplně mimo tyto země.
15: Doplním, že Merava zmiňovala princip roam like home, který platí v zemích Evropské unie, tedy volně přeloženo volej jako doma.
4: Nebo jako homer. Na co si tedy při volání do zahraničí dát pozor?
15: Hlavně na to, když volám ze zemí mimo Evropskou unii. Ale pozor, jsou i země, na které se evropská pravidla nevztahují, i přesto, že v Evropě jsou. Je to Švýcarsko, Monako nebo Turecko. Ceny jsou tam tím pádem vyšší, vysvětluje Lenka Do z Vodafone.
17: Další důležitá věc je hlídat si, na jakou síť je telefon připojený. Na palubě letadla nebo lodi se může zařízení připojit na satelitní síť, kde už evropská pravidla neplatí a ceny bývají výrazně vyšší.
15: Vždy se proto podle operátorů vyplatí věnovat pozornost uvítací SMS zprávě, kterou lidé dostávají do mobilu hned poté, co se poprvé připojí do sítě operátora v jiném státu. Díky ní se dozvědí důležité informace o podmínkách využívání roamingu, včetně cen, které pro danou zemi platí.
4: Na mě to vždycky přišlo takové otravné, ale teď tomu budu věnovat víc pozornosti, ale v kterých případech zaplatí člověk nejvíc?
15: Nejvíc lidé zaplatí, když jsou mimo Evropskou unii a používají mobil bez k tomu přizpůsobenému tarifu nebo balíčku. Pro cesty do vzdálených exotických zemí se vyplatí pořídit lokální SIM kartu. Tereza Merava z telekomunikačního úřadu ještě připomíná situace, kdy se člověk pohybuje v pohraničí a mobil se může připojit k nějaké síti úplně automaticky.
16: Typické stížnosti, které často řešíme a v podstatě nemůžeme vyřešit ke spokojenosti lidí, je omyl, kdy se pohybují v nějakých hraničních oblastech. Typicky prostě země, která je v Evropské unii a země, která v Evropské unii není. A ten telefon se připojí do sítě toho nečlenského státu automaticky a bohužel začnou nabíhat ty zvýšené poplatky.
15: Merava doporučuje na telefonu nastavit manuální výběr operátora, tedy tak nějak přinutit telefon zůstat na operátorovi té mé dané sítě a možné je i vypnout datový roaming.
4: Tak velmi šikovné informace nám donesla do studia Josefína Páčová z domácí redakce. Děkuji a ta už se teď teleportuje. Naslyšenou.
15: Díky, naslyšenou.
1: A já mám informace pro ty, kteří se letos rozhodli, že třeba nepojedou z jakéhokoliv důvodu do zahraničí, ale přesto by chtěli zažít něco exotického. Tak představte si, že Národní muzeum v Praze získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců z Nové Gvineje. Na tropickém ostrově během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmelka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Gvineje.
18: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba. To je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat taky zhruba velikosti naší ondatry.
19: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
18: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti.
19: Cítíme, že to je naložené v lihu.
18: Je to v 70% roztoku alkoholu.
19: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kg, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
18: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
19: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
18: Ale tady už máme místní krysu, je to mnohem menší zvířátko, které žije v pralese. které tu naší krysu připomíná, ale je asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
19: Doslova pokladem ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
20: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
19: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními papuánci, kteří znali terén i zvířata.
20: Já jsem o nich odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
19: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají papuánci jako posvátné předměty.
18: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
19: Připomínáme to trošku ježuru.
18: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyúzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších.
19: Říká Petr Benda, takto rozsáhlý a cenný dar za svou kariéru nepamatuje.
18: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
19: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: A nyní přichází na řadu ranní komentář. Dnes z pera šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Zabývá se v něm stranou motoristé sobě a jejich voličským preferencím.
21: Nepochopitelné útoky ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta, ústavní soud a další demokratické instituce jsou z pohledu motoristů vlastně pochopitelné. Jejich reakce na předběžné opatření ústavního soudu, který nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO, jsou totiž to jediné, co se mohou pokusit prodat svým příznivcům. Je velmi nezodpovědné pěstovat neustálý konflikt ve společnosti, útočit na ústavní instituce a otravovat veřejný prostor. A není ani vůbec jisté, zda to bude motoristům stačit. Jsou nejslabší koaliční stranou, jejich členové vlády jsou málo kompetentní a kabinet dělá opak toho, co slibovali svým voličům. Petr Macinka je sice ministrem zahraničí, ale zahraniční politiku vlády obstarává premiér, jak Andrej Babiš několikrát výslovně zdůraznil. Otak Lempíř, co by ministr kultury, dostal na starosti zrušení koncesionářských poplatků. Nejenže motoristé mají v programu jejich zachování, takže si udělali ze svých voličů dobrý den, ale ministr předvedl při přípravě zákona vrchol nekompetentnosti. Macinku i Klempíře teď vypískali návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ani tahák posledních voleb Filip Turek a lidé kolem Ministerstva životního prostředí motoristy nezachrání. Vždyť seriózněji a inteligentněji než oni už dnes vypadají i největší extrémisté a minulí politici na jedno použití typu Miroslava Sládka a Víta Bárty. Pro ministra Borise Šťastného, který sleduje především vlastní zájmy, je důležitý premiér Babiš, nikoli šéf motoristů Macinka. Ve volebním programu kladli motoristé důraz především na veřejné finance. Slíbili do 4 let vyrovnané nebo přebytkové státní rozpočty. Už vládní program je u snižování zadlužení opatrnější a skutečnost se od představ motoristů výrazně vzdaluje. Na letošní rok mají ve svém předvolebním programu zapsaný schodek 225 miliard. Koalice schválila 310 miliard. Na rok 2027 by se rádi dostali na mínus 165 miliard. Vláda míří nejméně na 350 miliard, víc než na dvojnásobek. Příští rok už také chtěli kvůli úsporám rušit či slučovat některé státní instituce a úřady, ale žádné zákony k tomu se nepřipravují. Motoristé také vyloučili účast ve vládě, v jejímž programu nebude okamžité ukončení inkluze ve školách. Ministr školství Robert Plaga je s rušením vyhodil a pustil se do rozumné revize vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Stojí také v motoristickém programu a to dnes už vzbuzuje jen úsměv. Volební preference motoristů se pohybují stále kolem 5%, tedy na hraně vstupu do sněmovny. Už nejmenování Filipa Turka ministrem označovali politologové za jasnou porážku a začátek motoristického konce. Teď si došel pro další prohru kolem reprezentace Česka na summitu NATO předseda Macinka. A nejen voliči, ale i premiér si logicky položí otázku, na co vlastně ta strana je. Motoristé nemají pevné voličské jádro. Polovina z 380 tisíc lidí, kteří jim dali hlas v loňských volbách, se rozhodovala na poslední chvíli. Podle podrobných průzkumů odcházeli od stran vládní koalice Hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Mají se tedy kam vrátit a čas pracuje proti motoristům.
4: Petr Šabata.
8: Interview Plus.
2: Co říkají řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuse? Nebo na sledování politiky rezignujeme? Petr Vizina se zeptá zakladatele výzkumného ústavu STEM, sociologa Jana Hartla.
8: Interview Plus. Dnes půl hodinu předpolednem na Plusu.
1: Je 8 hodin, první prázdninové pondělí má datum 29. června a z ranního Plusu vám do něj hodně sil přejí Tomáš Pavlíček
4: a Šárka Feniková.
8: Český rozhlas Plus.
4: A čemu budeme věnovat pozornost dál? Kdo by měl vést delegaci na summitu NATO v Ankaře?
1: Jak se Německo vyrovnává s historicky nejvyššími teplotami?
4: A podle každého čtvrtého Čecha není možné svobodně mluvit o soužití s Romy, co způsobuje neustále společenské napětí mezi většinovou společností a touto minoritou.
1: I to prozradíme, teď ale ještě zprávy, které má pro vás Martin Matějka.
9: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 16-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 tisíce, potvrzených obětí 1450. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedů parlamentů NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pokračuje Tomio Okamura.
3: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
9: Fankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. A téma podrobně rozebereme v ranním Plusu hned po zprávách. Spojené státy a Irán se shodly na přerušení vzájemných útoků. Zítra se mají jejich představitelé setkat na jednání v katarském Dauha a s odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to uvedl server Axios. Teherán a Washington se na příměří dohodli teprve před 11 dny. V poslední době ale údery obnovily kvůli rozdílným výkladům memoranda o porozumění, které země podepsaly. Rozcházely se hlavně v pohledu na plavbu přes Hormuzský průliv.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
22: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
9: Na špatný stav hangáru přitom podle Kadečkové kontrolní úřad upozornil už v roce 2006. Vyjádření ministerstva vnitra zjišťujeme. Nový absolutní teplotní rekord v neděli kromě Česka padl taky v Německu a Polsku. Nejvyšší teplotu v obou zemích naměřili poblíž společné hranice. V Německu to bylo 41,7 a v Polsku 40,5 stupně Celsia. Světová zdravotnická organizace na sociálních sítích připomněla, že Evropa je v současnosti nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Otepluje se dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. A podle jejich dat už v souvislosti s extrémním horkem zemřelo v Evropě přes 1300 lidí. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že se nemůže svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd o svobodě projevu. Na přelomu dubna a května se ho zúčastnili zhruba 2000 respondentů, dotazování prováděla agentura Median. Zároveň Češi podle respondentů neměli problém mluvit o Romech kontroverzně. Podle analytika Akademie věd Matyáše Marka jsou výsledky výzkumu paradoxní.
0: Nám připadá, že je to vlastně o to víc to ukazuje na to, že tady existuje pořád nějaká ta stereotypizace právě jako konkrétně té romské populace. A ten spor možná není jako jenom obecně o svobodě slova, ale o nějaké hranici mezi tím, co někteří lidé považují za legitimní kritiku a etnickou nenávistí.
9: Úplné výsledky výzkumu jsou na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. V druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů Celsia. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost, místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami. Přidá se k nim vítr s nárazy až 90 km za hodinu, můžou taky padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Vedení Mnichovic u Prahy varuje před aktivitami firmy Viagem ve městě. Společnost podle radnice tlačí obyvatele do prodeje částí pozemků za nízkou cenu, a Viagem to ale odmítá.
5: Přesdělební výzva, musíme to vyřešit.
7: Pavel Šimerda přečítá z dopisu, ve kterém společnost Viagem vyzývá jeho rodinu k prodeji podílu na pozemku v Mnichovicích u Prahy.
5: Berte na vědomí, prosím, že náklady soudního řízení často převýší samotnou cenu nemovitosti. To si myslím, že je strašení a nátlak docela jako dost, ne?
7: Někteří obyvatelé Mnichovic, kterým od společnosti přišla předžalobní výzva, se obrátili na městský úřad, popisuje nezávislá starostka Margita Valentová.
23: Z našeho pohledu pod tlakem, požadují odkup toho pozemku za nízkou cenu.
7: Ředitel společnosti Viagem Přemysl Kubáň s kritikou města nesouhlasí.
24: Nejedná se o nátlak, to je pouze jejich jako neznalost zákona, je to standardní výkon majetkového práva.
7: Kubáň také odmítá, že by firma nabízela odkup pozemků za výrazně nižší ceny. Josef Beneda, Český rozhlas.
9: A voda v některých přehradách v Pardubickém kraji se rychle kazí, za nepříznivý vývoj upozorňuje Povodí Labe. Velmi vysoké teploty urychlily rozvoj zelených řas a sinic. Vysoké koncentrace jsou naměřené na vodárenské nádrži Křižanovice, stoupají i v Hamrech, ale také třeba i v Seči, kde je přehrada využívaná k rekreaci. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru k odbočce na Bratislavu na 196. a celý úsek pojedete až půl hodiny. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu se popojíždí od sjezdu na Choceradi z 28. kilometru až do omezení na Šmejkalce na 23. a zdržíte se 15 až 20 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 dejte pozor za průhonicemi. Na 5. kilometru blokuje část levého pruhu porouchání auto. Kolona z 9. kilometru je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36, na Moravě ve Slezsku i 39 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
8: Posloucháte Ranní plus.
25: Přesný čas 8 minut po 8 hodině. Ústavní soud sice minulý týden rozhodl o tom, že prezident Petr Pavel navzdory původnímu nesouhlasu vlády pojede na summit NATO v Turecku, ale bitva o průběh cesty je tím nekončí. Dnes se bude rolí prezidenta zabývat vláda. Ministr zahraničí Petr Macinka jí má předložit definitivní složení delegace. Ministr včera prohlásil v televizi Prima, že ji povede premiér Andrej Babiš. Prezident Petr Pavel přitom před několika dny uvedl, že v čele delegace automaticky stane on. Ministr Macinka přitom ještě ani veřejně neoznámil, zda prezidenta podle vůle ústavního soudu na vrcholnou schůzku Aliance akreditoval. My jsme ve spojení se členem sněmovního výboru pro evropské záležitosti za SPD, předsedou strany Svobodných Liborem Vondráčkem. Dobrý den.
6: Dobrý den.
25: Víte, jak je to s tou akreditací, jestli už ministr Macinka vyřídil?
6: Tak já předpokládám, že vzhledem k tomu, že ten poslední termín byl do pátku, takže i podle jeho veřejných vyjádření všechny akreditace on už vyřídil v pátek.
25: A proč si podle vás pan ministr s tím oznámením dává na čas?
6: Ono zřejmě jde i o to, že požadavky a představy pana prezidenta, co se týče složení a počtu členů té delegace, byly poměrně jaksi velké. A já si myslím, že předmětem toho, co on by rád oznámil po jednání vlády, je oznámení toho celkového složení nebo počtu lidí, kteří pojedou na tu delegaci, protože pokud z úst pana premiéra zaznělo, že původním plánem bylo, že ta delegace bude mít 12 členů a pan prezident chtěl, aby s ním přišlo dalších 35 lidí, tak tohle je asi také věc, která bude veřejnost zajímat, takže myslím, že v tomto duchu asi pan ministr chtěl ty věci oznamovat nějak oficiálně a ne uprostřed debaty na Primě.
25: A čím si vysvětlujete, že na summit nepoletí nejvyšší ústavní činitelé v jednom letounu, ale ve dvou?
6: Tak pokud tomu tak bude, je to zřejmě z toho důvodu, že ty změny přišly na poslední chvíli, nebo i z toho důvodu, že by se tam případně s tou celou delegací nevešly. Ale já neznám konečný počet lidí, kteří do Ankary pojedou, kteří opravdu budou mít zajištěnou tu cestu. Takže neumím teďka posoudit, jestli to je z důvodu počtu nebo z důvodu toho, že ty změny byly na poslední chvíli.
25: No a myslíte si, že by měl vést delegaci na summit premiér nebo prezident?
6: Tak vzhledem k rozhodnutí vlády povede tu delegaci premiér, co se týče nějakého protokolu, který právě byl něčím, o co se opíral pan prezident, když říkal, když jedu, tak to vedu, automaticky to vedu vždycky já, tak ten protokol je otázka ceremoniálních záležitostí, tedy že opravdu hlava státu, ať už je to král, královna či prezident, jsou těmi, kteří jsou prezentováni s tou největší pompou, kteří opravdu jsou na tom žebříčku v té tabulce, jsou nejvýš, což ale neznamená, že vždycky tito lidé, když jsou přítomní v místnosti, tak automaticky potom za ten stát také jednají. Tohle to je věc, která nemá nikde vysvětlení v ústavě, která určitě nemůže být brána, takže protokolární tabulka na to je něčím, co by mělo oporu právní. To je skutečně záležitost protokolární, diplomatická, nikoliv však záležitost jakkoliv právně vymahatelná.
25: No, to znamená, že i kdyby třeba ten protokol, ono třeba i Jindřich Forejt, bývalý šéf hradního protokolu, který tuhle funkci zastával za prezidentským Václava Klause i Miloše Zemana, tak připouští, že to pořadí, kdo vede tu delegaci, tak je odvozeno z vídeňského kongresu, že v čele delegace má stanout automaticky hlava státu, tak tohle, i když to nebude třeba případně dodrženo, tak proti tomu není nějaká možnost opravy?
6: Tak já nevím, jestli třeba i na to, co by se pokoušel pan prezident ptát ústavního soudu v rámci předběžného opatření, nepředpokládám to. Myslím si, že skutečně tak, jak zodpovědnost za zahraniční politiku nese v první řadě vláda, tak že vláda bude vybírat toho jednoho člověka, který bude buď to na té neformální večeři, anebo na tom formálním jednání. A já si myslím, že v tomhle duchu se trvá na tom svém pondělním stanovisku a tak jako třeba před těmi 3 týdny schválila a souhlasila s cestou pana prezidenta s tím, že povede delegaci na OSN, tak tady sice neschválila, že by pan prezident jel spolu s vládou, což teda je to, do čeho zasáhl ústavní soud, ale schválila, že ji povede premiér, a předpokládám, že na tomto stanovisku skutečně se trvá.
25: Koalice se obávala, že Petr Pavel nebude na schůzce na to postupovat v souladu s mandátem vlády. Je nějak stanovené nebo máte nějakou předběžnou představu, jaký ten mandát bude?
6: Mandát bude v duchu programového prohlášení, mandát bude v duchu schváleného rozpočtu a zřejmě už bude i v duchu toho rozpočtu příštího, protože vláda samozřejmě pracuje na rozpočtu příštím, který ještě není úplně ve fázi, tak aby mohl být zveřejněn, tak aby mohl být prezentován, ale rozhodně ty obrysy jsou zřejmé a bude určitě vláda, respektive premiér, ten, kdo bude hovořit v souladu s tím, jak se právě chystají ty bližší a další rozpočty. A vzhledem k tomu, že my jsme nedodrželi 2% HDP v roce 2024 ani 2025, tak myslím, že i tohle je věc, kterou bude muset vysvětlovat pan premiér, přestože to bylo tedy za minulé vlády, ale v duchu tedy té naší aktuální pozice a v duchu toho, že ty 2% přeci jenom by měly být v roce 2027 naplánovány, tak bude postupovat teda premiér, ale nebude hovořit o něčem absolutně nerealistickém, což jsou teda ty 3,5%, které jsou velmi vzdálené možnostem České republiky a nakonec velmi vzdálené i tomu, co plnila ta minulá vláda.
25: Tak tolik Libor Vondráček, člen sněmovního výboru pro evropské záležitosti za SPD, předseda strany Svobodných. Děkuji vám za čas i za rozhovor. Naslyšenou.
6: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
25: No a teď je naším dalším hostem externí zahraničně politický poradce prezidenta Jiří Pehe. Dobrý den.
10: Dobrý den.
25: Už je potvrzené, že minister zahraničí prezidenta na summit v Ankaře oficiálně akreditoval?
10: Nemám takové zprávy, Petr Macinka s tím dělá velké tajnosti a proč to dělá, to samozřejmě může být i z těch důvodů, které tady zmínil pan Vondráček, ale každopádně zatím to potvrzené není.
25: Kabinet uvádí a teď jsme to měli částečně potvrzeno od pana Vondráčka, že prezident nepoletí stejným letadlem jako členové vládní delegace. Jak se tedy prezident do Ankary dopraví a jak početný bude jeho doprovod?
10: Kolik lidí bude v doprovodu prezidenta, to zatím přesně nevím. Každopádně prezident nemůže letět ve stejném letadle jako premiér už z bezpečnostních důvodů. To nemá v celku s protokolem nic společného. Prostě tady je zejména potom, co se stalo s polskou delegací ve Smolensku, kde zahynula celá řada představitelů státu, nejenom prezident, tak se prostě prezident a premiér nepřepravují stejným letadlem, takže...
25: I když v roce 2010 se to stalo, ale to bylo...
10: Ano, ale od té doby se hodně změnilo, takže samozřejmě si myslím, že ani z bezpečnostních důvodů už by to nebylo možné.
25: A teď klíčová otázka. Prezident je přesvědčen, že delegaci na summitu povede on, ale ministr zahraničí tvrdí, že z výroku ústavního soudu to nevyplývá, takže delegaci podle něj povede předseda vlády Babiš. Jak tomu rozumíte vy?
10: Tak z výroku ústavního soudu to nevyplývá, možná také proto, že ústavní soud automaticky předpokládal, že vláda bude respektovat, že vedoucím delegace podle jich zmíněných vídeňských konvencí je hlava státu a také podle protokolu NATO, takže pokud vláda bude trvat na tom ve svém usnesení, že vedoucím delegace je premiér, tak samozřejmě to může ještě vést dalšímu nějakému sporu mezi prezidentem a vládou, jakým způsobem to pak prezident chtěl řešit, to uvidíme, ale samozřejmě nejprve si musí počkat na to dnešní rozhodnutí vlády a na znění toho usnesení.
25: No ale zase je pravda, že teď už to celá koalice unisono říká jasně, že tu delegaci povede premiér, to znamená, jakým způsobem by to vůbec mohl prezident řešit, jaké jsou jeho možnosti?
10: Tak před týdnem celá koalice unisono říkala, že prezident na summit nepojede a víme, jaký je výsledek dnes po rozhodnutí ústavního soudu.
25: Ale nepředpokládáte, že by tuto otázku chtěl řešit prezident teď ještě s ústavním soudem, ne?
10: Já nevylučuji vůbec nic, bude to záležet na prezidentovi. Samozřejmě pokud ústavní soud v tom svém předběžném usnesení toto nezmínil a vláda toho využívá k tomu, aby tu věc nějakým způsobem zamlžila a tvrdila, že tady vedoucím delegace bude premiér, tak samozřejmě nedá si vyloučit ani krajní možnost, že by se prezident obrátil opět na ústavní soud.
25: No a jak by to mohl ústavní soud v takhle už naprosto šibeniční lhůtě zvládnout? Není to ani technicky nemožné?
10: To samozřejmě nevím. On samozřejmě by se mohl na ústavní soud rozhodnout, mohl by se na ně obrátit s nějakým doplněním té žádosti o doplnění buď toho předběžného opatření, anebo aspoň té kompetenční žaloby, takže by se to rozhodlo aspoň v tom rozhodnutí o kompetenční žalobě směrem do budoucnosti, tak aby v tomto konkrétním bodě nevznikaly zbytečné pochybnosti. Ale já nic nepředjímám, ani nevím, jak se prezident rozhodne. Samozřejmě prezident a jeho lidé na hradě čekají na to rozhodnutí vlády a podle toho se také rozhodnou.
25: A proč je to vedení delegace důležité? Co z něj vyplývá? Jak to třeba určuje praktické otázky ohledně organizace té cesty?
10: Pokud jde o organizaci cesty, tak nějak samozřejmě prezident sám poznamenal, že jelikož má být on automaticky hlavou té delegace, tak také jako hlava delegace si má určovat, jakých jednání se on účastní, takže má to praktické dopady v tom, že pokud vláda se usnese, že vedoucím té delegace Andrej Babiš, tak se také může teoreticky usnést, že prezident se může účastnit pouze těch a těch jednání. A v podstatě tím pádem prezident bude třeba odsunut do nějaké vedlejší role, ačkoliv na tom summitu bude. Takže je to z hlediska protokolu, svým způsobem se to může zdát spoustě lidí jako nepodstatné, ale z hlediska protokolu a vůbec toho, jak funguje náš ústavní systém s tím, že prezident je nejvyšší ústavní činitel, zatímco premiér je až čtvrtý nejvyšší ústavní činitel, tak je to důležité. A z mého hlediska, a to říkám jako politolog, nikoliv jako prezidentův poradce, by bylo dost divné, kdyby

0: jasně řekl, že on se toho mandátu bude držet, že nebude, pokud bude na summitu a pokud tedy bude v čele delegace, tak se při těch jednáních bude držet samozřejmě vládního mandátu. To konec konců vyplývá z článku 63 ústavy, on nemůže mluvit jenom sám za sebe, ale musí se držet toho mandátu.
1: Takže... A může, promiňte, že vás přeruším, ale může vůbec Petr Pavel hájit to, že kabinet nevydává na obranu slíbená 2% HDP, přestože to hlava státu osobně kritizovala?
0: Prezident nemusí nic hájit. Prezident může jednoduše zopakovat argumenty vlády, které mu vláda, tak říkajíc, v tom mandátu předepíše, čili vláda určitě má připraveno nějaké vysvětlení, proč ty výdaje na obranu nejsou takové, jaké by měly být, a prezident samozřejmě může říci, že co by hlava státu České republiky, která na tom summitu vede delegaci, tak že argumenty vlády České republiky pro neplnění těch závazků jsou takové a takové. Zároveň samozřejmě tam zřejmě budou nějaké sliby do budoucnosti týkající se toho, jak se ty výdaje navýší, takže to samozřejmě prezident klidně může všechno zopakovat a každý rozumí tomu, že protože ti představitelé jiných států sledují českou politiku, tak vědí, že prezident s tím asi vnitřně nesouhlasí, ale samozřejmě je součástí nějakého ústavního systému a bude se držet mandátu.
1: Externí zahraničně politický poradce prezidenta Jiří Pehe byl naším hostem. Děkuji. Naslyšenou.
0: Děkuji, naschledanou.
2: V 8 hodin 22 a půl minuty přidáme další informace. USA a Irán se dohodli na obou stranem přerušení vzájemných úderů a obě strany se sejdou v úterý k jednání v katarské metropoli Doha. S odvoláním na vysokého představitele americké administrativy to v neděli uvedl server Axios. Kvůli výpadku elektřiny následkem dvou silných zemětřesení ve Venezuele musela být v neděli odstavena největší rafinerie v zemi, informovala v noci na dnešek agentura Reuters s odvoláním na zaměstnance podniku a místní obyvatele. A po historicky nejteplejším víkendu se v týdnu v Česku postupně ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Informoval o tom týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou rekordních hodnot a hrozí také silné bouřky s kroupami a větrem. A extrémní vedra trápila v minulých dnech i Německo a také tam by se měly vrátit na úroveň teploty, tedy které odpovídají normálu v tomto ročním období. Ochlazení ale provází silné bouřky. Jedna z nich zasáhla i dopravu mezi Českem a Německem. A víc si o tom řekneme s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jak tedy bouřky zasáhly dopravu?
3: No, ten případ, který ovlivnili to spojení s Českem, ten už byl vlastně v sobotu večera. Nebylo to zas tak blízko u českých hranic, bylo to někde na půl cesty mezi Berlínem a Hamburkem, kde vyvrácený strom v bouři spadl na vedení železniční trati a vlastně tak zastavil vlak Českých drah, který mířil z Hamburku do Prahy. V tom vlaku cestovalo přes 600 lidí. Přestala, kromě toho, že se tedy zastavil, tak v něm přestala jít klimatizace, taky dveře se zablokovaly, museli je otevřít záchranáři, kteří potom evakuovali z vlaku, ale jenom ty nejzranitelnější, to znamená seniory, těhotné ženy, děti, vím, že 3 lidé potom museli být převezeni do nemocnice a další cestující, kteří v tom vlaku zůstávali, tak ty museli čekat několik hodin na odtah náhradní lokomotivou. A nebyly to vlastně jediné problémy v dopravě v Německu související s těmi extrémními teplotami. V posledních dnech byly taky uzavřené části dálnic A2 a A6. Zejména to byly takové starší úseky, které se vlivem tepla deformovaly, vzdouvaly a nakonec na nich i pukal betonový povrch.
2: V Česku padl 2 dny po sobě absolutní teplotní rekord. Jak je to v Německu?
3: V Německu dokonce 3x po sobě, aspoň to anoncovala německá meteorologická služba, která tedy zatím neprezentuje nějaké definitivní výsledky, mluví o předběžných měřeních. Podle nich padl teplotní tedy rekord v Německu 3x po sobě. V pátek byl ten rekord ještě 41,3 stupně Celsia a včera už to bylo 41,7. Tolik naměřili meteorologové v Braniborsku u hranic s Polskem. I na tom je vidět, že se ta horka vlna postupně stěhovala směrem na východ, jak jsme pocítili i v Česku. No a zajímavé byly v Německu i noční teploty. U Budyšína, to znamená taky na východě, v noci na neděli neklesla teplota pod 29,4 stupňů Celsia a bylo to vlastně dost razantní překročení dosavadního rekordu, protože dosud nejteplejší noc byla naměřena, a to je už víc než 20 let v Porýní Falci, ale ta byla skoro o 2,5 stupně Celsia chladnější.

0: Celkově meteorolog veřejnoprávní stanice ARD Tim Steger, například ale další experti opakovali, že takové teploty by stěží byly dosažitelné bez klimatické změny a že bezprecedentní je i délka trvání té horké vlny. 10 nebo 12 dní nepřetržitého vedra v červnu, to je nevídaný jev, ale může být čím dál častější a taky intenzivnější.
1: Já k tomu doplním, že v Česku jsme měli nejteplejší noc ze včerejška na dnešek. Teploty neklesly pod 25 stupňů, ale kam se hrabeme, na Německo. No a je tedy na obzoru nějaká další vlna veder v Německu?
0: Podle toho zmíněného meteorologa televize ARD Tima Stegra teď bezprostředně ne. A teploty by se měly vrátit na úroveň, která odpovídá tomu, co je pro konec června dlouhodobě normální, nějakých 25-30 stupňů. Ale výměny mas vzduchu, které navodí to ochlazení v Evropě, mají doprovázet silné bouřky i za doprovodu silného vichru nebo krupobytí. I to je vlna, která stejně jako horko přijde od západu a možná v Německu přináší určitou naději nebo úlevu hasičům, kteří teď v těch posledních dnech museli na několika místech Německa zasahovat proti lesním požárům a vlastně včera kvůli jednomu takovému požáru v Porýní Falci na západě země museli taky evakuovat jednu menší obec s více než 600 obyvateli.
1: A všechno tohle sleduje náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Díky za to, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
2: Já bych se v tomhle směru ani nechtěl na Německo hrabat, upřímně řečeno, v těch vysokých teplotách v noci, ale teď k tomu, jak se chladit, jak přitom postupovat, když se ozývá z bazénu dětský smích, křik a hlasy, je to dobré znamení. Ticho totiž může znamenat, že se dítě topí. Záchranáři už letos takové případy řešili. Apelují proto, aby se malé děti koupaly pod dohledem dospělého člověka.
3: Tak, druhá ruka. Tak, výborně, no paráda.
4: A teď, Vojta, dívej.
3: A víš, proč máš ty rukávky?
5: No, aby jsem si nepotopil.
6: A pojď se, Vej, co ptáš?
3: Já jsem zvědavá.
7: Já mám tady koupat rolu.
8: Zátka, Vojta má Spidermana, to nemá.
9: Bartoloměj, Antonie a Vojtěch už dovádí ve vodě na zahradě Jihlavského domu. Jejich matky, sestry Terezie a Kristýna, na ně dohlíží hned z okraje bazénu. Kristýně už se čtyřletá Tonička jednou topila.
3: Jednou se mi stalo, že dcera zapomněla, že na sobě rukávky nemá a v zápalu nadšení, že přišla návštěva a chtěla ukázat, jak umí krásně plavat do bazénu, tak se vrhla do bazénu bez těch rukávků, tak pochopila, že to bez toho nefunguje.
9: Terezie vyměnila nafukovací kruh pro syna Vojtu taky za křidélka.
10: Myslím si, že v tomhle je třeba výhoda sociálních sítí, protože konkrétně loňské léto obletěl Facebook video, kde se právě malé dítě topilo kvůli tomu, že uvízlo na fukovacím kruhu. Takže už se to tak nějak asi dostalo do podvědomí, že to není nejlepší pomůcka.
9: Vůbec nejlepší prevencí jsou oči a uši dospělého, vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
11: Myslete na to, že svěřujete život svého dítěte pomůcce za 50 korun z tržnice. A i ceně odpovídá i ta ochrana, kterou to tomu dítěti poskytuje, čili to je prakticky žádná a musíte na to prostě myslet a aktivně s tím pracovat. Takže velmi opatrně, jasně, křidelka nebo i kruh jsou pomůcka, kterou je možné využít při nějakých vodních radovánkách, ale je tam prostě nezbytná přítomnost dospělé osoby a naprostá kontrola nad tím dítětem.
9: K prvním případům už letos vzlétal.
11: A za poslední týden máme po České republice tuším 8 nebo 9 vzletů vrtulníků k tonutí, kde to jsou jako šílená čísla.
9: Krajští záchranáři na Vysočině vyjížděli loni ke dvěma případům dětí, které se topily. Obě byly dvouleté. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Bylo 8:30 a zprávy má Martin Matějka.
12: Český rozhlas Plus.
13: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO minulý týden schválil složení delegace, prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on a podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor jednat odpoledne. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů, dotazovala se jich agentura Median. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme pálium. Jedná se o součást liturgického oděvu, který se nosí kolem krku. Papež ho uděluje nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Bílý pruh stence tkané vlny má připomínat ovci, kterou si nese pastýř na ramenou. Zároveň je symbolem jednoty katolické církve. Vedle Přibyla přijmou štoly i duchovní ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. V České republice má dosud jen jednoho nositele, olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině. A povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. A podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru a k odbočce na Bratislavu na 196. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 stojí za průhonicemi. Na 5. kilometru blokuje část levého pruhu. Auto odtahové služby s poruchou, kolona z 9. kilometru je asi na 15 minut. A na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové opatrně kolem 12. kilometru, kde začíná kolona v obou pruzích. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, od západu ale přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty od 29 do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Posloucháte Ranní plus.
1: A to 3,5 minuty po půl deváté. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Soužití s Romy je ze strany většinové české populace vnímáno jako méně svobodné téma k hovoru. Češi přitom souhlasí s částečným omezováním svobody slova v otázkách rasově nebo etnicky podmíněné nenávistné rétoriky. I to jsou zjištění projektu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova, který dali dohromady Český rozhlas s výzkumníky z Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Další část unikátních dat představí redaktor našeho zpravodajského webu i rozhlas Jakub Grimm. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
1: Jakube, vezměte nás více do detailu toho, co tato nová data říkají o soužití Romů s většinovou českou populací.
14: Data nám dávají obrázek o soužití plném napětí, stereotypů a možná i vzájemném neporozumění. Asi hlavním zjištěním je, že podle každého čtvrtého Čecha se o tématu soužití Romů a české většiny nemůže ve společnosti svobodně mluvit. Z 21 zkoumaných témat je právě toto, u kterého Češi cítí nejmenší volnost se veřejně vyjadřovat. Na druhou stranu je třeba upozornit, že pro více než polovinu respondentů je to téma zcela svobodně diskutovatelné.
1: Jenže v tom textu na webu iRozhlas.cz píšete i o tom, že nejde o jednoznačný obrázek, že by Češi měli tendenci mít téma soužití s Romy zatabuizované. V čem je ten háček?
14: Ano, z dat nám totiž vyšlo i trochu paradoxní zjištění. Součástí výzkumu byl i experiment, kdy výzkumníci respondentům předložili konkrétní výroky. U tématu soužití s Romy to byl konkrétně tento výrok. Cituji, Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Konec citace. 3/4 respondentů tento výrok posoudili jako ten, který je možné svobodně říkat na veřejnosti. Z toho tak plyne, že i kontroverzní sdělení, zavánějící možná stereotypizací, pro většinu Čechů nejsou tabu. a že je soužití Romů s českou většinovou populací plné problémů a nedorozumění, není nové zjištění jen tohoto průzkumu. Potvrzují to starší data, například z loňského šetření CVVM, zaměřeného trochu obecněji, tak vyplynulo, že jako špatné hodnotí soužití s Romy 3/5 dotázaných Čechů. Zatímco jen asi třetina ho vnímá pozitivně.
1: Romská agenda se aktuálně řeší i v souvislosti s přesunem některých agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva. Je to tak?
14: Je to tak. Agenda romské menšiny se svého dřívějšího nadrezortního postavení, které měla na úřadě vlády, od 1. července přesouvá na ministerstvo práce a sociálních věcí. Bude to však již s novou vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny. Tou byla dosud Lucie Fuková kvůli nesouhlasu s přesunem této agendy pod rezort práce, ale před 2 týdny rezignovala na tuto pozici. Nahradila ji náměstkyně na tomto ministerstvu Edita Stejskalová. Fuková i další romští zástupci z rady vlády kritizují přesun této agendy i kvůli tomu, že to podle nich zredukuje romskou otázku na čistě sociální téma a jen to posílí stereotypy, které Romům škodí. Ministerstvo práce má totiž primárně na starosti dávkový systém nebo zaměstnanost.
1: Říká Jakub Grimm ze zpravodajského serveru iRozhlas.cz. Děkuji, naslyšenou.
14: Díky, naslyšenou.
1: A ještě dodám, že veškerá další data k projektu Společnost nedůvěry hranice svobody slova právě najdete na našem zpravodajském webu. A my teď ještě budeme pokračovat v pohledu Čechů na Romy. Rozebereme ho ještě s Kristianem Sinajem z organizace Romea. Dobré ráno i vám.
15: Dobré ráno.
1: Proměnilo se vnímání Romů v Česku a to, jak o nich majorita mluví v porovnání s minulostí, řekněme třeba před 10 lety?
15: Tak záleží, jak bychom se na to dívali. Pokud bychom vycházeli z dat Centra pro výzkum veřejného mínění, tak se to vnímání soužití od posledního a prvního měření zlepšilo. A zároveň ale většina lidí soužití pořád hodnotí spíše negativně.
1: A máte pocit, že si lidé opravdu dávají větší pozor na to, co o Romech říkají?
15: No, pokud bych na to měl odpovědět nějak z mýho osobního života jako Rom, tak se přiznám, že jako tu změnu vyloženě nevidím. A vnímám to tak, že často ta majorita třeba některé věci třeba řekne jako ve srandě, tak aby to nějakým způsobem zlehčila. Ale význam nebo obsah je pořád stejný.
1: Průzkum podle jeho autorů CVVM ukazuje, že spor se nevede jen o svobodu slova obecně, ale také o hranici mezi legitimní kritikou a etnickou nenávistí. Co by podle vás pomohlo k tomu, aby lidé lépe vnímali, co je stereotyp a ne tedy objektivní pravda?
15: Já si myslím, že to je o tom asi spolu víc komunikovat, tak abychom vlastně žili tady dohromady a ne vedle sebe, jak to bylo v minulosti.
1: No a třeba když tam byl ten citovaný výrok, na který lidé měli odpovídat, kolega Grimm ho říkal, zopakuji ho, ale je to pouze citace prostě z toho průzkumu, Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. 3/4 respondentů to posoudili jako výrok, který je možné svobodně říkat na veřejnosti. Tohle zrovna není to právě ten stereotyp, na který neustále narážíte v praxi?
15: Určitě to ten stereotyp je a myslím si, že to bude mít i trošku delší historický kořeny, protože když bychom se třeba podívali, jak minulý režim vlastně přistupoval k Romům, kde vlastně na ně nekoukal jako na národnostní menšinu, ale spíše jako na sociální problém, který je potřeba převychovat, tak si myslím, že tohle tak trošku jako souvisí s tím, jak se dneska na ty Romy majorita dívá, tedy na někoho, kdo je vlastně na okraji společnosti, je někde z nějaký nižší sociální vrstvy a dneska využívá třeba nějakýho blahobytu té společnosti. Každopádně, ale jako samozřejmě to jako není jako vyloženě pravda, jo, není to objektivní a jak bych na to asi odpověděl těm lidem, kteří si to myslí, no, tak asi bych jim řekl, ať se třeba podívají kolem sebe, protože dneska my můžeme vidět, že jsou zaměstnaný v různých jako sférách a kolikrát člověk ani třeba neví, že to jsou Romové.
1: Jak tomu vnímání Romů pomáhá pozice vládní zmocněnkyně, kterou teď převzala Edita Stejskalová, jak už zazněl?
15: No, ten přesun byl určitě rychlý. Když bychom se podívali, jak se na to třeba dívají rezignující členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, tak ty vlastně se obávají, že se tím vlastně oslabí ten nadrezortní charakter té romské politiky a že se právě Romové budou, že budou vnímaní čistě jenom jako sociální problém, tedy prizmatem sociálních dávek, chudoby a sociálního vyloučení. A Edita Stejskalová zatím vlastně rámuje ten přesun romské agendy pod MPSV jako příležitost k nějakému praktičtějšímu prosazování konkrétních opatření a prvním takovým konkrétním tématem, které se objevuje, je například diskriminace na trhu práce u Romů. Takže za mě asi je to, asi je brzo něco nějak hodnotit a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
1: Ale z toho, co říkáte, tedy chápu to správně, že nová zmocněnkyně nemá pocit, že by ten přesun mohl romské agendě výrazně uškodit?
15: Zatím se tak k tomu nevyjadřovala, takže lze usuzovat, že to tak zatím nevnímá.
1: Říká Kristian Sinaj z organizace Romea, který byl hostem ve vysílání Ranního plusu. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: A teď připomínka podstatných událostí. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 1450, poškozeno bylo 774 budov, uvedly tamní úřady. Do pátrání po lidech uvězněných pod sutinami se zapojila řada záchranářských týmů ze zahraničí, včetně Česka. Vláda bude na dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že ji povede premiér Andrej Babiš, s tím hlava státu nesouhlasí. Jak Českému rozhlasu Plus řekl prezidentův externí poradce Jiří Pehe, není vyloučeno, že v případě neschody Petr Pavel požádá ústavní soud, aby tuto otázku vyjasnil. A letecká služba policie České republiky měla už 8 let používat minimálně 3 nové lehké vrtulníky a nejméně 2 velkokapacitní vrtulníky, ještě loni v prosinci, ale nemělo ministerstvo vnitra tyto vrtulníky k dispozici, zjistil Nejvyšší kontrolní úřad.
1: V 8 hodin a 43 minuty se podíváme dnes podruhé na stránky zahraničního tisku. Podle britského deníku Financial Times vyvolala vlna veder v Evropě debatu o cenách chlazení. Přestože teplotní rekordy prudce zvýšily ceny elektřiny a přetížily sítě, obavy z problémů jsou podle listu neopodstatněné. V novém systému čistě energie, který se Evropa snaží vybudovat, je totiž chlazení vzduchu pro evropské domácnosti prakticky bez dodatečných nákladů.
2: Deník Financial Times se odvolává na vysvětlení mezinárodního think tanku Energy Transitions Commission, podle kterého vzroste zimní špička spotřeby energie v Británii ze 60 na více než 100 gigawattů. Celá evropská infrastruktura se tak musí předimenzovat pro zimní vytápění, což nakonec určuje výslednou obří kapacitu sítě.
1: Letní měsíce jsou tak naopak snadno zvládnutelné, protože špičková poptávka je o polovinu nižší než v zimě, zdůrazňují Financial Times. Solární elektrárny navíc právě v létě mohou pracovat na maximum. Intenzivní využívání klimatizace sice zvýší letní maximum spotřeby o 8 gigawattů, avšak bez nutnosti dalších investic. Domácnosti tak sice ve výsledku spotřebují více elektřiny, ale podle listu nebudou platit víc.
2: Deník přesto připouští, že určitá rizika zůstávají, jelikož systém bývá v extrémních vedrech zranitelný. Britské plynové elektrárny minulý týden hlásily výpadky a francouzské jaderné elektrárny měly potíže s chlazením reaktorů, takže museli snížit výkon. Problémem pro Evropu bývá i bezvětří. Podle Financial Times ale sítě zvládají na problémy reagovat větší flexibilitou, zapojením velkokapacitních baterií a novými projekty pro dlouhodobé ukládání energie.
1: Tolik tedy Financial Times a teďkom španělský deník El País, který popisuje masivní rozruch trumpismu, rozmach.
2: Možná to potom činí rozruch.
1: Trumpistů v Latinské Americe. Za klíčové projevy označuje zvolení krajně pravicového Abelarda de la Esprieji prezidentem v Kolumbii a v Peru zvítězil Keiko Fujimotové, dcery bývalého autoritářského prezidenta.
2: Podle El País, tak Latinská Amerika jde ve stopách amerického prezidenta Donalda Trumpa, charakteristické proto jsou například sliby na obnovení pořádku prostřednictvím posílení exekutivní moci na úkor ostatních institucí a otevřené nepřátelství vůči demokratickým brzdám a protivahám. Španělský deník dodává, že noví lídři využívají kulturní války jako hlavního politického nástroje, revidují dříve vydobytá práva a jakýkoliv nesouhlas označují za překážku pro vůli lidu.
1: Podle deníku Latinská Amerika potřebuje vlády schopné reagovat na požadavky v oblasti bezpečnosti a hospodářského růstu, aniž by obětovaly demokratické principy. Hledání návodu za vlastními hranicemi totiž může vést ke ztrátě národní suverenity, píše El País. Latinská Amerika tak stojí na rozcestí a další zkouškou budou říjnové volby v Brazílii. V nich se syn bývalého prezidenta Fávio Bolsonaro pokusí získat moc zpět pro svou rodinu a krajní pravici, uzavírá El País.
2: A web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle píše o nové maďarské vládě Petera Maďara a o její rozsáhlé protikorupční akci nazvané Očistec. Cílem tohoto plánu je kompletně rozebrat systém bývalého premiéra Viktora Orbána, který Maďar označil za mafiánský.
1: Podle Deutsche Welle bývalá Orbánova vláda pro případ volební prohry dala stranou miliardy na pokračující financování Orbánovy sítě. Taky zajistila, aby obtížně nahraditelní státní úředníci sabotovali práci nové vlády. Německý server uvádí, že nelegálně získaný majetek bude zabavený a navrácený státu.
2: Maďarova strana TISA má nyní v parlamentu dvoutřetinovou většinu, což jí podle Deutsche Welle dává dostatečnou sílu k rychlým změnám. Hlavním pilířem reform je úprava 47 zákonů, které vytvoří právní základy pro vznik Národního úřadu pro ochranu a vymáhání majetku. Nový státní orgán bude vyšetřovat finanční podvody a korupční zločiny bývalých vlád, vysvětluje Deutsche Welle.
1: Dalším krokem je také snaha o odvolání současného prezidenta Tamáše Šujoka, kterého premiér Maďar viní z podpory starého systému. Maďarsko čekají i reformy veřejnoprávních médií nebo hluboká reorganizace justice, která má na podzim začít komplexní revizí ústavy spojenou s centra s celonárodním referendem, dodává Deutsche Welle a s tím odkládáme zahraniční tisk.
2: A to 2,5 minuty po 9:15 v Ranním plusu. Studenti i absolventi teď přes letní prázdniny nastupují na brigády nebo se o to snaží, aby si přivydělali pro firmy, ale taková výpomoc znamená taky řadu administrativních povinností. Od července například budou muset evidovat všechny brigádníky v jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů a to ještě před jejich nástupem. Jsou na to firmy připravené, ve vysílání je teď ředitelka personální společnosti Hoffmann Personal Gabriela Hrbáčková. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
2: Co všechno to nové pravidlo obnáší? Jaké informace musí zaměstnavatelé o nastupujících brigádnicích evidovat a kam je zadávají nebo komu je posílají?
16: V podstatě to pro zaměstnavatele znamená to samé jako s každým jiným zaměstnancem. Nelíší se to nijak, to znamená, musí opravdu evidovat jméno, příjmení, všechna rodná čísla, datum a místo narození, adresu trvalého pobytu a všechny ty další kroky, které je potřeba udělat s každým jiným zaměstnancem.
2: Ano, cílem je zajistit, aby bylo zaměstnávání transparentnější, aby se zamezilo nelegálnímu zaměstnávání. Může to být ale pro firmy přece jenom komplikace. Zvlášť pro ty menší?
16: Bohužel je to tak. Pro ty firmy je to komplikace a je to samozřejmě i zvýšená administrativa a hlavně čas na to zadávání, protože když jim přijdou ty brigádníci, tak opravdu je musí zaregistrovat všechny, lze tam udělat předregistraci, což je, dejme tomu, administrativní a časově o něco méně náročnější, ale musí se to v podstatě všechno udělat jako s každým jiným zaměstnancem. Na druhou stranu je potřeba říct, že ten stát neměl úplně jinou možnost, protože to nelegální zaměstnávání se nám opravdu v České republice velice rozmáhalo a bohužel ty inspektoři neměli možnost, když přišli na to pracoviště, dokázat tomu zaměstnavateli, že ten zaměstnanec už tam klidně měsíc nebo třeba půl roku pracuje, protože ten zaměstnavatel tvrdil, že přišel zrovna dneska ráno.
2: Takže tohle opatření opravdu to může zlepšit, že ti inspektoři pak opravdu budou vědět, kdo tam je a přesně si to zkontrolovat, jestli za to platí třeba i odvody a tak dále.
16: Přesně tak. Teď se to bude počítat tak, že pokud ten zaměstnanec nebude nahlášený před tím notovým nástupu, přijde ten inspektor k tomu zaměstnavateli a zjistí, že jsou tam zaměstnanci, kteří nejsou nahlášení, tak se to automaticky bude brát jako nenahlášená práce, docela s velkými pokutami. V případě, že tam budou i cizinci, tak to může být nelegální zaměstnávání a v podstatě ten zaměstnavatel nebude mít možnost už se z toho jakkoliv vyvázat.
2: No a když přejdu o kousek dál, tematicky, jaký je teď zájem o brigády a najdou lidé ještě volná místa nebo už se schání přivýdělek přes léto složitě?
16: Je to opravdu složitější. Ten zájem o brigády je každoročně velký. I tím, že se povolila ta hranice nižší, tak se snaží i v podstatě lidi v těch 14-15 letech hledat ty brigády, protože je to samozřejmě daleko komplikovanější. Daleko větší šance mají ti 18-letí a výš. Každopádně není určitě nemožné sehnat brigádu i v tuhletu dobu.
2: No, třeba můžu říct vlastní zkušenost, můj syn se o to pokoušel na mnoha místech, ale zatím se mu to nepodařilo. Třeba u práce v lese ho odmítli, protože mu právě ještě není těch 18 a nemůže pracovat s těmi stroji, aby se mu něco nestalo.
16: Je to tak, zaměstnavatelé mají opravdu obavy, protože ta administrativa a všechno to, co leží na nich, je ještě daleko komplikovanější, takže samozřejmě pokud mohou, tak si určitě vybírají 18+.
2: No a v kterých oblastech tedy ještě teď třeba místo může být?
16: V tuhletu chvíli určitě pořád ty sezónní práce v zemědělství, určitě v gastronomii, maloobchodu, ve skladech, v logistice, ve výrobních provozech, tam určitě se brigády dají ještě sehnat. Studenti by naopak samozřejmě rádi chtěli spíš brigádu na kancelářských pozicích, administrativu a podobně, ale tam je ta nabídka omezenější.
2: A dá se nějak obecně říct, kolik se na té brigádě dá vydělat, jestli třeba postupně roste hodinová mzda?
16: Roste postupně hodinová mzda. V tohletu chvíli se to pohybuje někde mezi 140 až 200 korunami, ale narazili jsme na brigády, které jsou klidně i okolo 240-250 korun na hodinu.
2: Tak tolik ředitelka personální společnosti Hofmann Personal Gabriela Hrbáčková. Já vám děkuji, že jste si našla čas. Mějte se hezky.
16: Také hezký den, nashledanou.
12: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas plus.
1: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech a jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí chovatelům a majitelům psů pokuty od 50 000 do 300 000 korun.
17: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve dvou registrech.
18: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
17: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
18: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
19: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
18: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
19: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. A štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
18: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let a pomoct by mohla třeba se ztracenými nebo nalezenými psy. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Přesnou částku ale zákon nestanovil. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
20: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
18: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerád.
0: Někdo už tu povinnost bude mít, řekněme po prvním sedmí, někdo nemá. To znamená, běžný chovatel tam dojde, veterinář mu to nabídne. Neděláme žádný akce, že bychom chodili po chovatelích.
18: Majitele psů bude podle něj kontrolovat jen policie při pochůzkách. Jinak to bude u takzvaných psích množíren, proti kterým by státní databáze mohla pomoct, říká Zbyněk Semerád.
0: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel, a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
18: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou pochovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu převezme pálium. Jedná se o součást slavnostního oděvu, kterou papež uděluje arcibiskupům metropolitům. V Česku má v současnosti pálium pouze jednoho nositele. Podrobnosti přidáme s redaktorem Dominikem Tesárem. Vítej.
21: Dobrý den.
2: Tak co přesně pálium vlastně je? Ono by to mohlo evokovat nějaký prvek radioaktivní, ale je to něco samozřejmě to jiného.
21: Tak. Je to ale pruh tencetkané bílé látky, která se nosí kolem krku a symbolizuje roli pastýře. Má připomínat ovci, kterou starostlivý pastýř nese na ramenou. Pálium je proto utkané z ovčí vlny, a to ne ledajaké. Než se vlna ocitne na ramenou vysokého církevního představitele, projde několika rituály. Nejprve podle tradice papež v lednu na svátek svaté Anežky požehná beránky, o ně pak až do Velikonoc pečují benediktinky v římské bazilice svaté Cecílie. No a během svatého týdne beránky ostříhají, následně z jejich vlny pália ručně upředou a uší a přinesou je do Vatikánu, a pália pak papež tradičně předává právě 29. června na svátek svatých Petra a Pavla. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl na svém kanálu na YouTube popsal převzetí pália jako velký závazek.
22: Já si to nedovedu představit, protože to je něco, co jsem v životě na sobě neměl. Tak uvidíme, jaká to bude tíha. Fyzická asi veškerá žádná, ale patrně ten symbol bude jako, řekněme, závažný.
21: Přibyl pálium s rukou papeže převezme na slavnostní bohoslužbě společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
2: No, ty beránky určitě moc dobře krmí, tak to určitě na tom páliu bude znát. Ale kdo všechno smí pálium nosit?
21: V raném středověku oblékali pálium všichni biskupové, což je zvyk, který se ve východních církvích zachoval do dnes. Na západě ho už ale nosí pouze sám papež a pak arcibiskupové metropolité, tedy ti, kteří stojí v čele církevních provincií. Na území Česka jsou to tedy dvě provincie, Česká a Moravská, se sídly v Praze a v Olomouci. Tím zmíněným jediným současným nositelem pália v Česku je tedy olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Stanislav Přibyl pálium dostává dnes, protože je pražským arcibiskupem teprve od února. Na převzetí pália se Přibyl těší, uvědomuje si ale i, jakou zodpovědnost společně s ním přijme.
22: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti, a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky, a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
21: Doplním, že arcibiskup může pálium oblékat pouze při bohoslužbách.
2: Tak asi nosí ty ovce jenom duchovně, bych řekl. Tak tolik redaktor Dominik Tesár a jeho pálium. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
23: Ahoj. Zajedeme dnes na ty trosky?
24: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
23: Že bych vyrazil za váma?
24: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
25: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
26: www.lfs.cz.
25: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
12: Pro a proti.
13: Prezident Petr Pavel poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu. Zatím ale stále není jasné, kdo českou delegaci povede. Měl by to být prezident nebo premiér? Hosty pro a proti budou dva poslanci, Adriana Chochelová z Hnutí STAN a Radek Vondráček z Hnutí ANO.
12: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
1: A po desáté bude hostem Vinohradské 12 Jiří Hynek ze serveru odkryto.cz. Mluvit se bude o Radovanu Krejčířovi, který chce do Česka. VAR mu ale hrozí do životí, proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí. I na to se bude ptát Matěj Skalický.
2: Ale teď stále v 9 hodin posloucháte Ranní plus, je pondělí 29. června. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
1: A jaká žhavá témata pro vás máme dál? S čím přijeli na zasedání parlamentních lídrů členských států NATO do Istanbulu předseda Senátu Miloš Vystrčil a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura?
2: Jak zvládají zemědělci začínající žně v tropických teplotách?
1: A také poradíme, kam letos v létě vyrazit za kulturou.
2: Ale ještě předtím vám nabídne čerstvé zprávy Martin Matějka.
4: Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou 3 týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
5: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů. Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční, anebo jsou to dobrovolníci, kteří se snaží pomoci.
4: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Jde zřejmě o nejničivější katastrofu svého druhu, která stát za posledních 100 let zasáhla. Místní úřady zatím hlásí 1450 obětí, dalších skoro 69 tisíc lidí, ale stále pohřešovaných. Vláda se dnes sejde, aby projednala, jakou roli bude mít prezident Petr Pavel na summitu NATO v Ankaře. Toho se má zúčastnit po předběžném opatření ústavního soudu, se kterým vláda nesouhlasí. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v televizi CNN Prima News řekl, že sice rozhodnutí soudu respektuje, ale že počítá s tím, že delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
6: Nás ústavní soud odsoudil k tomu, abychom něco učinili, takže jsme to řešili. Docela jsem i chvíli přemýšlel nějakou dobu nad tím, jestli řešili jsme to s experty, jestli je nutné to udělat nebo se zkusit nějak tomu ústavnímu soudu zepřít, ale s definitivním složením té delegace seznámím v pondělí nejprve vládu a potom veřejnost.
4: Prezident Petr Pavel tvrdí, že by podle protokolu NATO měl delegaci vést on. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Oslavy 250. výročí amerického dne nezávislosti provázely v Bruselu protesty obyvatel a ekologických organizací. A kvůli velkolepé soukromé akci jen prozvané se v neděli pro veřejnost uzavřel jeden z největších bruselských parků a Saint-Cantener. Oslav se zúčastnila taky předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová nebo generální tajemník NATO Mark Rutte.
7: Na pořádání akce americké velvyslanectví v Bruselu vybralo přes 3 miliony eur ze soukromých darů. Pozvání dostalo 7 tisíc hostů. Místní občanské organizace v Bruselu ovšem protestovaly proti uzavření parku v době největších veder. Proti akci se vymezily také ekologické organizace, včetně Greenpeace. Aktivisté v historickém centru Bruselu na náměstí Grand Place rozvinuli v neděli transparent o velikosti 600 metrů čtverečních, odsuzující konání amerických oslav, které podle nich slouží k propagaci politiky šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Leva 14. takzvané pálium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovního nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
22: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
4: Přibyl pálium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě, a to společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb. Informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo o dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa a politiku známil, že končí jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11 a na podzim nebude kandidovat. Jako důvod uvedl mediální tlak a Prokopa v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika pražských bytů. Podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše Prokop hnutí poškozuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni. I dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Čech během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. V pražském Sasazu dnes vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let. Po 20-leté pauze se znovu dala dohromady v roce 2022 a o dva roky později poprvé koncertovala v Česku na festivalu Rock for People.
8: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k ním připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru k odbočce na Bratislavu na 196. Na začátku kolony u Holubic navíc dejte pozor na nehodu dvou aut v levém pruhu, před kterou je jen krátká kolona, celkové zdržení je ale až půl hodiny. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové opatrně kolem 13. kilometru, kde začíná kolona v obou pruzích, pomalu se jede do omezení na 15. kilometru, kde se projíždí pouze levým pruhem, zdržení 10 až 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona před sjezdem na Ořech, auta se zastavují u sjezdu na Vestec. Celkové zdržení je až 25 minut a silný provoz je i na pražském okruhu a Štěrboholské spojce. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, od západu ale přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
9: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 8 minut po 9 hodině. Dobré ráno vám od mikrofonu stále přejí Tomáš Pavliček a Šárka Feniková. Turecko dnes hostí zasedání parlamentních lídrů členských států Severoatlantické aliance. Týden před klíčovým summitem v Ankaře dnes v Istanbulu diskutují předsedové parlamentů o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomacii. Česko zastupují jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. S nimi je v Istanbulu i kolegyně Daniela Brichtová, kterou už na dálku zdravím. Dobrý den.
10: Krásné dopoledne.
1: S čím tedy oba čeští představitelé, předsedové na zasedání do Istanbulu vyrazili? Bude Česká republika i přesto, že ji reprezentují dva politici a každý z jiné strany politického spektra vystupovat jednotně?
10: Stejně jako se oba předsedové neshodnou na stejných politických názorech, tak ani na tomhle se neshodli. Už včera při odletu do Istanbulu jsem se na to obou ptala a nejdřív předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS mluvil o tom, že předpokládá, že nejdůležitějším cílem pro Česko je vystupovat jako silný spojenec Severoatlantické aliance. Na jednání vyrazil s tím, že předpokládá, že budou prezentovat základní směry obsažené v programovém prohlášení vlády, kde je právě pevné zakotvení Česka v NATO. Podle Vystrčil navíc měli dostat podobné podklady z ministerstva zahraničí.
11: Všechny ty věci, které byly v těch podkladech, konvenují s tím, co jsem tady říkal, a to, že musíme posilovat NATO a jeho jednotu, to, že bychom měli posílit evropský pilíř NATO, to, že bychom měli zvyšovat naše výdaje na obranu, to všechno bylo i v těch podkladových materiálech a to všechno já si dlouhodobě myslím.
10: Tomio Okamura krátce před odletem mluvil o tom, že postup s Milošem Vystrčilem nějak neladili. Zároveň uvedl, že vzhledem k tomu, že je šéf Senátu opoziční politik, tak bude mluvit stejně jako sněmovní opozice, mezi kterou patří právě i ODS.
14: Já vůbec nevím, s jakými názory tam jede pan Vystrčil. Vím, že to budou opoziční názory, ale s námi to nekonzultoval.
10: Vystoupit z projevy mají na zasedání oba.
1: Parlamentní zasedání se koná krátce před summitem NATO v Ankaře. Přibliž nám témata zasedání. Jsou podobná a nebudou muset už samotní předsedové vysvětlovat spor mezi prezidentem a premiérem o to, kdo poletí, respektive kdo povede delegaci?
10: Ta témata by měla být samozřejmě podobná i vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci ve světě, do které se promítá nejen válka na Ukrajině, ale také na Blízkém východě. Předsedové parlamentu by měli probírat výdaje na obranu a jejich postupné zvyšování. Na summitu v Ankaře mají členské státy mluvit například o tom, jak chtějí dosáhnout v následujících letech cíle, který byl stanoven v Hágu, a to 3,5% HDP přímých výdajů na obranu a 1,5% na související výdaje. A co se týče sporu o to, kdo povede českou delegaci a kdo bude součástí, tak to Miloš Vystrčil označil za vnitropolitický spor.
11: Setkání předsedů parlamentu bude zejména o tom, abychom se navzájem informovali, jaký je ten náš směr z hlediska posilování NATO. Může se stát, že neformálně padnou i dotazy na to, na co vy se ptáte. Já samozřejmě nepředpokládám, že by to bylo nějaké hlavní téma.
10: K tomu doplním, že dnes by měla česká vláda rozhodnout o roli prezidenta Petra Pavla v delegaci na summit. Mandát české delegace přiblížil Tomio Okamura už teď.
14: My jsme si v mandátu odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce. A my v tom našem mandátu také říkáme, že se týče souvisejících výdajů, takže bychom chtěli naplňovat těch 1,5%.
10: Podle rozpočtu na letošní rok, ale zatím Česko 2% závazek neplní.
1: Zmínili jsme zasedání parlamentních lídrů. Jaký další program předsedy v Turecku dnes čeká?
10: Po dopoledním zasedání čeká účastníky slavnostní oběd, kterého se má účastnit i turecký prezident Erdogan. Během oběda má vystoupit se svým projevem. Oba předsedové mají dnes ještě na programu prohlídku Národního technologického centra. No a večer by měla celá delegace opět přistát v Pražských Belích.
1: A s nimi i naše kolegyně Daniela Brichtová. Děkujeme, naslyšenou.
10: Hezký den.
2: Teď máme 12,5 minuty po 9. hodině, kolik je přesně teď stupňů, to nevím, ale určitě už to roste. A o víkendu se přepisovaly tabulky teplotních rekordů. Poskočily nejdřív v sobotu a v neděli byly znovu překonané. Nová nejvyšší teplota dosáhla v Doksanech na Litoměřicku bez jedné desetiny 42 stupňů. Zatímco se běžná populace ukrývá před zdrcujícími horky ve stínu nebo na koupališti, zemědělci tráví tenhle čas na polích. Minulý týden jim začaly žně. Extrémní teploty jim nejenom komplikují práci, ale mají vliv i na sklizeň a dopadají také na zvířata. Na lince je Václav Koutný, farmář a předseda olomoucké sekce Asociace soukromého zemědělství. Dobrý den.
15: Já vás zdravím, ale jako všichni posluchači, dobrý den.
2: Už jste také zahájil sklizeň?
15: Právě jsem byl odvést, protože dělám krmenovou sklizeň, tak jsme byli na Jižní Moravě, kde jsme se dívali i na porosty, čekáme, že agronom zavelí a vjedeme do polí.
2: No a čím budete začínat? Jakými plodinami?
15: Plodinami. První to bude ozim ječmen, které tam mají. Díváme se i na ostatní, potom zejména samozřejmě řepku ozimou. Uvidíme, jak ty porosty, samozřejmě vnímáme na to, že se tam to extrémní sucho letošním roce velmi, velmi podepisuje, čili uvidíme, jaká vůbec bude hodnota a kvalita té sklizně letošní.
2: A na čem závisí, kdy začnete?
15: Pravděpodobně to budou ty ozimé ječmeny, které už budou zralé během dnes a zítra vyrazíme. To je věc jedna. Je otázka stavu. U těch ozimých ječmenů se mi zdá, že ta kvalita nebude špatná, ale obávám se například u jarního ječmene, tam se to mnohde velmi projeví negativně, především tady toto sucho.
2: No a když musíte vyjet na pole v tak extrémním horku, tak je to asi v klimatizovaném traktoru nebo kombajnu, ne? To by asi jinak nešlo.
15: Samozřejmě ano, je to ale velmi, velmi velká zátěž na tu techniku, která prostě tím extrémním teplem trpí, ale prostě musí se to zvládnout, musí se jet.
2: A jak trpí například?
15: Ano, máme tam tu klimatizaci.
2: Co se s ní například děje s tou technikou v tomhle počasí?
15: Ta technika v tom extrémním teple je velmi namáhaná, prostě je to samozřejmě mnohem větší spotřeba pohonných hmot, co se týče toho provozu, leda, kde rozpálené vozovky a tak dále, tak dále. To je prostě, je to extrém a extrémně náročné po všech stránkách.
2: No a komplikuje to i třeba to, jak se na polích práší a potom třeba při tom ukládání sklizně.
15: Ta prašnost je tam a jde v podstatě po celé té ploše a zároveň k té vysoké teplotě je tam mnohem větší riziko, respektive pravděpodobnost vzniku požáru. Na to prostě dbáme, tedy každý stroj musí mít hasicí přístroj a tak dále, tak dále. Všetci pracovníci to musí vnímat, kde se prostě cokoliv projeví, okamžitě musí dávat pozor, protože při té vysoké teplotě cokoliv může nějaká sláma nebo něco vletět na výfuk a je to prostě daleko blíž tady té nebezpečné situaci než za normálních běžných okolností.
2: No ale může být na druhou stranu to suché počasí aktuální příznivých výhoda, protože kdyby bylo všechno podmáčené, polehlé, tak by se asi nedalo sekat, ne?
15: Samozřejmě k té sklizni samotné je to určitě mnohem lepší, než kdyby to bylo podmáčené, ale tak jak říkám, vnímám tady, že tady především velmi vysoké riziko požáru.
2: No a vy sám nechováte zvířata, ale jezdíte s kolegy kontrolovat, jak se jim daří, jak to vedro snáší?
15: Byl jsem se včera podívat v Jeseníkách na pastvách, tam v podstatě jsme to procházeli porosty. Zaprvé vysychají vodní zdroje, to znamená prameny a tak dále, to znamená, že zvířata jsou nervózní. Pro všechny chovatele psal jsem jim zprávu, aby si dávali pozor na to, aby zvířata měly dostatek kvalitní vody, to znamená, že napaječky, které musí vozit na pastvu, musí hlídat, musí čistit, musí se kontrolovat, nemůže tam být voda delší dobu, čili po této stránce je to mnohem náročnější než za normálních okolností. Navíc ty trávy, ta pastva podesychá, to znamená, že se zhoršuje kvalita, čili i tady na těch pastvách je to velmi náročné na všechny chovatele.
2: No, my jsme na začátku žní a vy už jste něco na začátku říkal, ale podle toho, co kolem sebe vidíte, tak dá se trochu usuzovat na to, jaká to ta úroda bude a jak se na výsledku to letošní počasí, tedy od zimy, jara až do teď, může podepsat?
15: Může se to podepsat na zhoršené kvalitě, když jsem se díval u jarních ječmenů, protože jsem viděl u některých podniků, že to jakoby podesychá, čili nenechá to dozrát, ale podeschne to, co se projeví na menším zrnu a zhoršené kvalitě. Tady jsem to viděl jako první riziko. Problém trošku mají i ti, co jsou ovocnáři u stromků, že v podstatě i tam ta vláha, to znamená jabka, to, co zbylo po těch jarních mrazech, může se to i tam projevit do kvality. Zhoršené samozřejmě.
2: No a teď předpokládám, že se modlíte, aby nepřišly nějaké extrémní bouřky, ne?
15: Pokud teď přijde velká bouřka, všechno lehne, no tak potom to všechno vyjde na zmar.
2: Tak tolik doufám, že to nenastane. Přeju vám, ať ty žněvě dopadnou dobře. Tolik Václav Koutný, farmář a předseda Olomoucké sekce Asociace soukromého zemědělství. Děkuji vám, naslyšenou.
15: Děkuji a co nejpříjemnější přežití tady těch horek přeji všem. Mějte se pěkně.
2: Taky děkujeme.
1: Je 9 hodin 18 minut, posloucháte Ranní plus. A přidáme další informace. Současná klimatická změna je podle Českého hydrometeorologického ústavu mimořádně rychlá a lidé se na ní musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Českou republiku o 1,5 stupně Celsia, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. ČHMÚ to v neděli večer uvedl na síti X. Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 1450 a poškozeno bylo 774 budov, uvedl podle AFP předseda parlamentu. Do pátrání po lidech uvězněných pod sutinami se zapojila řada záchranných týmů ze zahraničí, včetně Česka. A česká vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Ministr zahraničí Petr Macinka trvá na tom, že ji povede premiér Andrej Babiš. S tím hlava státu nesouhlasí. Jak Českému rozhlasu Plus řekl prezidentův externí poradce Jiří Pehe, není vyloučeno, že v případě neshody Petr Pavel požádá ústavní soud, aby tuto otázku vyjasnil.
2: Když to nejde dlouhé roky po dobrém, je potřeba na silnicích občas použít přísnost. Sklidnit dopravu na hlavních silničních tazích dokáže na řadě míst až stále měření rychlosti. Například na příjezdu do východní části Krkonoš ubylo po zavedení měření nebezpečně jedoucích aut až o 2/3. U silnice u Mladých Buků mezi Trutnovem a Svobodou nad Úpou, kde především v čase prázdnin výrazně sílí provoz, je reportér David Macháček. Dobrý den, Davide.
0: Dobré dopoledne, tak já popíšu ten úsek, u kterého jsem. Je to 2-kilometrová rovinka, kterou se jede od Trutnova směrem na Krkonoše a řidič má po levé ruce dlouhou obec Mladé Buky, ale nejede v obci, takže je tady povolená 90. A na konci té rovinky je přechod pro chodce, kterým se z obce Mladé Buky chodí na železniční zastávku, která je napravo od silnice. Pak tam jsou ještě veřejná sportoviště, takže to je místo, kde dlouho řidiči ohrožovali chodce, protože jezdili 90. tam, kde je potřeba přecházet silnici. A jenom aby si mohl posluchač představit ten provoz, denně projede tady tím úsekem až 8000 aut. A proto tady od roku 2015 hlídá to snížení rychlosti na povolenou 50 pevný radar.
2: Tak popsal jste to tak, jako kdybych byl přímo na místě, úplně jsem se tam rovnýma nohama ocitl. No a to radarové měření pomohlo sklidnit dopravu?
0: Řeknu to v číslech, abych to nehodnotil slovy. Když se začalo měřit první rok v roce 2015, tak tu rychlost překročil.

0: Jezdu do Krkonoš a reportér David Macháček. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A o dopravě a ukázněnosti řidičů na dálnici D8 před německou hranicí má přehled reportérka Gabriela Hauptvoglová. Dobrý den.
2: Hezký den. Tady vlastně pár kilometrů před hranicí jsou hned dva tunely, Panenská a Libouchec. Ta dálnice je tam do kopce ve směru do Německa a rychlost měří radary. Ústecký magistrát potvrdil, že vlastně během letních prázdnin je na té dálnici mnohem větší provoz a také víc přestupků oproti jiným měsícům. O 2 až 3 tisíce. Když se tam smělo jezdit 60, tak loni podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče úřad poslal pokutu řidiči třeba za to, že tam jel rychlostí 134 km za hodinu. Potom se to změnilo ještě právě během loňska a ta povolená rychlost je tam tedy 100 km za hodinu. Ale i tak už tam loni někdo jel 160, a letos radary naměřily dokonce rychlost 177 km za hodinu. Magistrát města Ústí nad Labem vyřizuje přestupky z těchto dálničních tunelů od poloviny roku 2019, takže kdybychom se podívali na tu statistiku celých kalendářních roků, tak třeba v roce 2020 tam zaznamenali skoro 39 tisíc řidičů, kteří porušili rychlost. V roce 2024 už to bylo přes 65 tisíc. Nepočítám loňský rok, protože ten ovlivnila rekonstrukce tunelu Panenská, tím pádem byl uzavřený a nedá se to počítat jako klasický kalendářní rok.
0: Tak zde osmičky před německou hranicí se nám přihlásila reportérka Gabriela Hauptvoglová. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: No a pokud jste dnes, tedy v 9 hodin, téměř 24 minut ještě neotevřeli domácí noviny, tak se zaposlouchejte teď do toho, co jsme pro vás vybrali my. Na titulních stranách českých novin dominuje téma rekordních teplot z víkendu. Třeba deník Právo se ale nahorka dívá z pohledu holštínského skotu, světově nejrozšířenějšího plemene krav chovaných na mléko.
0: No zrovna o skotu jsme teď mluvili před chviličkou a tak si to doplníme tím, co píšou v Právu. Dříve klesala produkce mléka kvůli horkům třeba o 15 až 20%. Cituje Právo ekonoma podniku Agras Bogdalov Marka Vomelu. Od té doby, co dostájí zavedli moderní technologie, je v kravíně i při venkovních teplotách na 30 stupňů příjemné klima a vánek. A množství nadojeného mléka u průměrné krávy tak klesá za den pouze o 2 litry a ne o 5, jak tomu bylo dřív, říká ekonom pro deník Právo.
3: Novou stáj pro krávy postavili v Bohdalově na Vysočině před 6 lety. Jak píše Právo, mysleli třeba na to, aby co nejlépe fungovala přirozená ventilace, takže kravín stojí kolmo k převládajícímu směru větru. Tomu uvnitř pomáhají obří větráky po celé délce stáje a zvenku ji chrání rolety nebo odizolovaná střecha a jižní stěna. Holštínské krávy tak nezažívají tepelný stres a s chutí si boří hlavy do krmení, píše Právo.
0: No to jim trošku už závidím v tuhle dobu. No, taky bych si rád bořil za těhle okolnosti hlavu do krmení. No ale pojďme dál. Česká ekonomika a energetika stojí před zásadní proměnou, píše v rozhovoru Mladé fronty dnes, píše se v rozhovoru Mladé fronty dnes s ředitelem Svazu energetiky České republiky a nově také členem dozorčí rady ČES Josefem Kotrbou. Podle něj nedává smysl zavrhovat zemní plyn a spoléhat pouze na obnovitelné zdroje.
3: Jak v Mladé frontě ředitel Svazu energetiky vysvětluje, dodávky energie by byly bez plynu v době, kdy odstavujeme uhlí nespolehlivé. Může totiž zaskakovat v okamžicích, kdy nefouká a ani nesvítí. Ukončit využívání zemního plynu tak z dnešního pohledu považuje Josef Kotrba za absurdní. Píše se v Mladé frontě dnes.
0: V rozhovoru se vyjadřuje také k nové tarifní struktuře, podle které by každý odběratel měl nést náklady, které svým využíváním elektrické soustavy skutečně vytváří. Šéf Svazu energetiky připouští, že detaily návrhu je ještě potřeba doladit, základní směr ale podporuje. Nakonec pro Mladou frontu dnes se říká, že energetická soběstačnost není samozřejmost a lidé by tak sami měli myslet na snížení své spotřeby.
3: A ještě se podíváme do Hospodářských novin. Ty se věnují návrhu na snížení věkové hranice u komunálních voleb na 16 let, což minulý týden oznámila TOP 09 a hned po ní Starostové. Jak píší Hospodářské noviny, inspirovat se můžeme v Rakousku.
0: Podle tamního aktivisty a místopředsedy Evropského hnutí Davida Koka po zavedení změny v roce 2007 posílilo Rakousko výuku občanské výchovy a otevřelo ve školách prostor pro diskuzi o aktuální politice. Výsledek byl podle Hospodářských novin jasný. Mladí se začali více angažovat a také zajímat o politiku.
3: Argument, že se mladí dají snáze manipulovat, vyvrací v článku Hospodářských novin politolog Petr Jupner z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Podle něj je ovlivněný každý volič a nikde v zahraničí, kde už se hranice pro volební právo snížila,

0: nezaznamenali žádné problémy, píší Hospodářské noviny a s tím je odkládáme.
1: A můžeme se podívat dále. Léto je obdobím, kdy kultura opouští své budovy, koncertní sály střídají festivalová pódia, divadelní jeviště, zámecká nádvoří a kina, promítání pod širým nebem. Co letošní kulturní léto nabídne, ví Alžběta Havlová z kulturní redakce. Vítej.
2: Hezké ráno.
1: Tak asi největší událostí bude kulatý 60. ročník festivalu v Karlových Varech. Je to tak, víš?
2: Je to tak, ale festival letos symbolicky začne ještě před svým oficiálním zahájením. 1. července se v Mariánských lázních mimořádná předpremiéra nového filmu Pedra Almodovara Hořké svátky. Festival tím připomene své začátky, kdy se konal střídavě právě v Karlových Varech a Mariánských lázních. Samotné Vary pak odstartují 3. července a na 9 dní se znovu stanou centrem světového filmu. In fact, she was so terrified that she would that the baby daughter would bear the stigma of illegitimacy that she decided to change. Nejspíš jste poznali hlas. Tucí pro cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii si totiž přijede dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman a také Juliette Binoche, dorazí i Harvey Keitel, Kevin Bacon nebo Jeffrey Wright. No a na místě samozřejmě budeme mít tým reportérů a vše uslyšíte ve vysílání Plusu.
1: No mě by zajímalo, kdyby si mluvila ty hlasem tucí, jak by to znělo.
2: Ale nechceme slyšet, ne?
1: Ano, dobře, zkusíme se to povysílat. No, ale ten festival tedy končí 11. července. Bude se dít něco jiného, významného?
2: Určitě, třeba 6. července v Pardubicích vystoupí legendární ZZ Top a o 4 dny později vydají Rolling Stones své nové studiové album. Tak ta první ochutnávka je z tohoto singlu, ze singlu s názvem In the Stars a 25. studiové album se bude jmenovat Foreign Tongues, teda cizí jazykové. Stouním navážou na úspěšnou desku z roku 2023 Hackney Diamonds a přizvali na to album řadu výrazných hostů. Je tam Paul McCartney, Robert Smith, The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
1: No, jak jsme slyšeli, tak jim to pořád opravdu šlape, musím říct. No, ale v polovině července začne jedna z nejsilnějších festivalových sérií roku, je to tak?
2: Je to tak, v Ostravě odstartuje Beats for Love, největší festival elektronické hudby ve střední Evropě a jen o pár dní později navážou Colors of Ostrava, tam dorazí americké duo 21 Pilots, novozélandská zpěvačka Lot nebo průkopník elektronické hudby Moby, kterého teď slyšíme.
1: Pohyboval tady tolik, který Richard Melville Hall a alias Moby. No a vrátíme se k filmu. Jeho fanoušci si přijdou na své i po Varech. Jaký film považuješ v létě za nejočekávanější?
2: Tak už 16. července vstoupí do kin dlouho očekávaná Odyssea Christophera Nolana, režisér, který natočil například Oppenheimera nebo trilogii o Batmanovi, tentokrát převádí na plátno Homérův antický epos.
3: Pomoz mi se vrátit domů. Tento dům potřebuje pána.
2: V hlavní roli se představí Matt Damon jako Odysseus, dále hrají Tom Holland, Robert Pattinson nebo Zendaya.
1: No a divadlo a literatura, to bychom vynechat neměli.
2: Tak už tradičně běží letní Shakespeareovské slavnosti, hrají se na Pražském hradě, na Špilberku nebo na Slezsko-Ostravském hradě a řada dalších divadel se na celé léto stěhuje pod čiré nebe. No a co se týče knih, tak už ve středu začne měsíc autorského čtení, největší literární festival ve střední Evropě. Každý den nabídne setkání s českými i zahraničními autory, nejen v Brně, ale i v dalších městech. Víc ostatně uslyší posluchači Plusu už zítra touto dobou, kdy hostem váš bude organizátor.
1: Tak už mi úplně tečou sliny na tu kulturní nabídku. Tolik Alžběta Halová z kulturní redakce. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Já si vždycky říkám, proč my na Plusu víc nehrajeme. No asi proto, že víc mluvíme a teď už jsme domluvili a budou mluvit jiní. Za pozornost
1: můžeme
0: děkuji Šárka Feniková.
1: A Tomáš Pavlíček.
0: Naslyšenou.
4: A bylo 9:30.
5: Český rozhlas Plus. Právě.
4: Ministr zahraničí Petr Mancinka z motoristů počítá s tím, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér a vláda podle něj dnes bude jednat o tom, jakou roli bude na summitu mít prezident Petr Pavel. Kabinet jeho účastní původně nepočítal. Ústavní soud ale předběžným opatřením vládě nařídil, aby prezidenta do delegace přidala a Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO přísluší vedení delegace prezidentovi. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a senátních voleb a podle místopředsedy hnutí a ministra průmyslu Karla Havlíčka by se mělo vedení ANO zabývat i tím, kdo povede pražskou kandidátku. Až do minulého týdne byl jím lídrem Ondřej Prokop, dosavadní zastupitel, ale kvůli mediálnímu tlaku oznámil konec v politice a v posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Hasiči dostali pod kontrolu požár v domově pro seniory v Brněnské ulici Kociánka. Oheň se rozšířil z rozvodny, kouř se dostal až do ubytovací části. Jednotky teď objekt odvětrávají a Českému rozhlasu to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška a požár nikoho nezranil, záchranáři na místě ale preventivně vyšetřují evakuované seniory. Na místě původně zasahovalo 10 jednotek hasičů, platil tam druhý stupeň požárního poplachu, teď už část záchranných složek odjela.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ruský prezident Vladimír Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů k obnovení jednání o Ukrajině, až skončí napjatá situace s Íránem. A podle ruských agentur to řekl v nejnovějším rozhovoru. Putin tak reagoval na otázku ohledně rusko-amerických vztahů po nedávném summitu zemí G7 ve Francii. Na něm americký prezident Donald Trump vyjádřil podporu Ukrajině. Řekl, že by Rusko mělo uzavřít s Ukrajinou dohodu a naznačil, že by Washington mohl obnovit protiruské sankce. Zhruba 25% Čechů se domnívá, že není možné svobodně mluvit o soužití s Romy. Ukazují to data společného projektu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky poukazují taky na přetrvávající stereotypy, které si česká většinová společnost s romskou menšinou spojuje. Podle výzkumníků taky Češi nevnímají šíření stereotypů o Romech jako tabu. Dotazování na přelomu dubna a května provedla agentura Median. Výzkumu se zúčastnili zhruba 2000 respondentů. Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun. Jihočeští hygienici zakázali koupání u Podolska na Orlické přehradě. Ve vodě se tam přemnožily synice. Kromě toho část hladiny přehrady kvete. Vyplývá to z informací hygieniků. Zákaz koupání už platí od poloviny června taky v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Druhý nejhorší stupeň z pěti pak platí na domanínském rybníku u Nového Města na Moravě nebo stříbrném rybníku v Hradci Králové. Koupání je tam na vlastní nebezpečí, jinak je voda ve většině sledovaných rybníků a nádrží v Česku dobrá. A záchranáři letos evidují první výjezdy k tonoucím dětem v zahradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou třeba kruh nebo křidelka. Nejdůležitější je totiž přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, jak vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
6: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý a který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
4: Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí kolona od sjezdu na Svitavy z 203. kilometru do omezení na 196. Zdržení je asi 15 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové brzdí provoz omezení za sjezdem na Jarny na 15. kilometru. Projíždí se jen levým pruhem a před omezením v koloně se navíc na 13. kilometru srazila dodávka s kamionem. Kolona z 11. kilometru je na 15 až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny. A dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, od západu ale přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty od 29 stupňů do 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už začíná pořad Pro a proti, ptát se bude Lukáš Matuška.
7: Po minulém týdnu je jasné, že prezident Petr Pavel poletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Otázkou zůstává, kdo českou delegaci povede. Měl by to být automaticky prezident, jak předpokládá Pražský hrad? A nebo premiér Andrej Babiš, jak tvrdí ministr zahraničních věcí Petr Macinka? A proč vlastně je pro politiky tak složité dohodnout se na tom, kdo bude zemi na aliančním summitu reprezentovat?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty jsou tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech členka sněmovního ústavně právního výboru, poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: A místopředseda ústavně právního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den, vás zdravím po linkách.
9: Dobrý den, skromně říže.
7: A začněme od vás, pane poslanče. Kdo by měl vést českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
9: Já myslím, že tu odpověď v podstatě známe, protože se nezměnilo usnesení vlády a ani ústavní soud vlastně nerozhodoval o vedení delegace. Takže vedoucím delegace bude premiér Andrej Babiš. Teď je otázka, v jakém režimu, protože samozřejmě je to něco, co možná v tom svém bleskovém rozhodnutí trochu nedomýšlel ani ústavní soud, který mluví pouze o účasti v delegaci. Nicméně protokolárně a podle nějakých zvyklostí je vždy jako hlava delegace považován ten, kdo je protokolárně nejvýše postavený, což je prezident republiky. A je otázka, jestli se to týká jenom takových drobností, kdo první vstupuje do místnosti, kdo kde sedí, nebo jestli to bude mít ještě nějaké další důsledky. Tady se setkávají dva principy. Já už jsem o tom někde mluvil v televizi, takže hlavou delegace, kterou povede premiér, bude prezident. To je věta, která je v podstatě pravdivá a o to víc je to v podstatě neúsměvné, ono je to trochu absurdní.
7: Paní poslankyně, kdo by měl tu českou delegaci na summitu NATO v Ankaře vést podle vás?
10: Tak my souhlasíme s tím, že tak, jak to bylo vždy doposud a tak, jak je to nastaveno protokolárně, by jí měl vést pan prezident Pavel, ale přesně jak uvedl kolega Vondráček, ta situace je taková, že z toho původního usnesení vyplývá, že je to premiérova delegace. Takže se shoduju s tím, že s tím zhodnocením, že je situace lehce absurdní. Na druhou stranu, z mého pohledu, je v této situaci absolutně nejjednodušší, aby opravdu vedl delegaci prezident i z toho důvodu, že je to zahraniční fórum a nikdo jiný vlastně nemá ani potřebu se takhle zajímat o naše interní tady rozpory mezi našimi ústavními činiteli a dávalo by smysl, abychom byli zahraničně co nejčitelnější.
7: Minister zahraničních věcí Petr Macinka by měl to definitivní složení delegace oznámit dnes po jednání vlády. Nebylo by, pane poslanče, jednodušší vzhledem k tomu, co teď řekla vaše paní kolegyně, kdyby tu delegaci oficiálně vedl nejvýše postavený ústavní činitel, tedy prezident Pavel?
9: Nevždy je to nejjednodušší řešení to správné. A dobré, tady je ještě druhý pohled na věc, že se vláda jako nejvyšší exekutivní orgán, kolektivní orgán v čele s premiérem rozhodla, že zájmy České republiky vzhledem k těm specifickým okolnostem a důležitosti summitu by měl reprezentovat přímo premiér a že by tam měl přímo obhajovat politiku téhle vlády.
7: No což, přišel... což může, i když nebude vedoucí delegace, nebo ne?
9: Ne, to prostě není podstatné v tuto chvíli, kdo a jak je vedoucím delegace, ale že tady byl úmysl vlády, že do té Ankary pojede vláda a bude si přímo obhajovat svou pozici a do toho se prostřednictvím ústavního soudu vlomil pan prezident, který tam prostě chce jet. Na druhou stranu dopředu deklaruje, že bude vlastně říkat to samé. Tak dobře, já jsem v podstatě rád, že česká politika nemá jiné starosti než tyhle starosti, ale teď už se jenom v podstatě modlím za to, aby z toho nebyla nějaká mezinárodní blamáž. Už by bylo trošku na čase, aby pan prezident opravdu začal vnímat a respektovat, že ta vláda tady vládne, má důvěru poslanecké sněmovny a chtěla by tam napřímo říkat své své pozice, své
11: názory. A to podle vás, pane poslanče, nebude moc za toho stávajícího složení delegace, ve které nakonec po tom rozhodnutí ústavního soudu bude i pan prezident?
9: Ne, já jsem odpovídal na otázku, že co by bylo, že by bylo nejlepší a nejjednodušší, kdyby to celé vedl prezident. A já vám vysvětlu principiálně, proč je důležité pro vládu a tím pádem ale prostě i to rozložení politických sil a vůbec dělení moci v České republice, aby si také všichni uvědomili tu výraznou pozici vlády, která je tímhletím tak trochu zpochybněna.
11: A tedy, oslabená. Aby tu delegaci vedl premiér Babiš, to je tedy, ten váš postoj.
9: Dobře. Že to má racionální důvod, naopak trochu nemůžu najít racionální důvod.
11: K tomu se ještě dostaneme, pane poslanče. Pokud dovolíte, nechal bych teď reagovat vaši kolegyni, paní poslankyni Chochilovou. Nedává to smysl, aby delegaci do Ankary vedl premiér Babiš právě vzhledem k tomu důvodu, který teď zmínil Radek Vondráček, že si tam chce vláda obhájit určité věci, pokud se nepletu, tak třeba právě i výdaje na obranu?
10: Já souhlasím s tím, že by tam vláda určitě měla jet a měla by obhajovat právě ten svůj pohled, ale přesně jak tady padlo, tak já nevidím důvod, proč by je v tom přítomnost prezidenta omezovala. Přijde mi důležité zde říct, že vláda vždycky měla důvěru sněmovny a fungovala, byla zvolená ve volbách a vždycky na tento summit jezdil dříve prezident a nějaký to v jejich pravomocích neomezovalo. V aktuálním případě ta situace celá zavání tím, že prostě se Petr Macinka rozhodl vyhrožovat prezidentovi a v důsledku toho se tady stala tady ta naše vnitrostátní blamáž, přesně jak to nazval kolega Vondráček.
11: Premiér Babiš nicméně popírá, že by to byl nějaký truc, tak to se přímo vyjádřil na tiskové konferenci minulý týden, když původně vláda rozhodla, že prezident na summit nepojede.
10: Ano, s tím souhlasím, ale z celé té situace, když sledujeme tu komunikaci nejen premiéra Babiše, ale právě i dalších členů vlády, je jasné, že ty emoce tam nejsou úplně klidné a že to jednání není pouze a čistě jenom racionálně o tom, kdo bude co obhajovat a kdo bude co říkat na tom summitu. A bohužel to vedlo až tady k té situaci, kdy bylo potřeba podat kompetenční žalobu. Na druhou stranu já jsem ráda, že se situace konečně nějakým způsobem posouvá a doufám, že se do budoucna vyřeší a již tuto diskuzi příští rok ohledně summitu na to mít nebudeme.
11: Dobře, ale když teď ještě zůstaneme u té otázky, kdo tu delegaci českou v Ankaře povede, tak máme tady, jak připomínal Radek Vondráček, to stále platné ústavním soudem nezrušené usnesení vlády z minulého týdne, že delegaci by měl vést premiér Babiš. Tak nemělo by zůstat u toho, paní poslankyně?
10: Já osobně nemám preferenci o tom, jak by to nakonec mělo dopadnout. Já jenom doufám, že pan premiér i pan prezident jsou dospělí lidé, schopní dohody a schopní jednání a že se spolu dohodnou na tom, jak ta delegace bude vypadat, kdo se které části programu jakým způsobem zúčastní a budou nás tam reprezentovat v zájmu České republiky.
11: Pane poslanče Vondráčku, vy jakožto současně předseda zahraničního výboru máte informaci o tom, jak definitivně ta česká delegace v Ankaře bude vypadat, jak bude složena, tedy co dnes oznámí ministr zahraničních věcí Petr Macinka?
9: Takovou informaci budete muset požadovat po některém z členů vlády nebo po panu premiérovi. Já myslím, že o tom budou dneska jednat. Je otázka, jestli nějakým způsobem ještě třeba rozšíří stanovisko vlády, co se týče vůbec prezentace České republiky na tom summitu. A dostáváme se k tomu obsahu, co tam teda vlastně pan prezident chce tak nutně projednávat. Co bylo tak strašně nutné, že byla v podstatě narušena nějaká rovnováha sil a ústavní soud vstoupil do toho politického boje.
11: Pane poslanče, čím přesně byla narušena rovnováha sil?
9: Jestliže ústavní soud jako představitel moci soudní vstupuje do politického boje vlastně představitelů moci výkonné, tak tím nějakým způsobem může potenciálně narušit i do budoucna další rozhodovací praxi. To já myslím, cítíte úplně stejně. Tam každý spíš řeší, co bude příště. Tady si můžete říct, je to jenom hloupá návštěva Ankary někdo. Ale v podstatě zasahuje vládě do ryze exekutivního rozhodnutí, kdo a kam pojede. A co bude příště? Jaké rozhodnutí vlády ve smyslu článku 63 ústavy by to mohlo být příště? To je ta otázka, kterou si klademe. Pro mě jako člena parlamentu je prostě zásadní, že podle toho článku 63 je, podle toho odstavce 4, za celou tu zahraniční politiku odpovědná vláda.
11: Ano.
9: Za všechno, co se děje. Ten prezident prostě není odpovědný z výkonu své
11: ale funkce. Velmi dobře víte, pane poslanče, velmi dobře víte, pane poslanče, že na druhé straně Pražský hrad argumentuje ústavní kompetencí prezidenta zastupovat stát navenek.
9: No, já ji nespochybňuji, ale tohle je opravdu stoušit exekutivní výkonné rozhodnutí. Kdo bude, já v které delegaci. Nemyslím si, že by tady automaticky
11: nezlobte se, pane poslanče,
9: protože
11: to, že
9: prostě
11: má prezident,
9: byla dohoda.
11: Pane poslanče, to, že má prezident podle ústavy kompetenci zastupovat stát navenek, to přece není otázkou rozhodnutí vlády, to je dané ústavou.
9: Ano, a to, že to je napsáno vyloženě v tom článku 63, není náhoda. Tam jsou přesně vymezené kompetence, ke kterým je potřeba vláda. Vlastně není možné, aby si prezident někde jezdil, jak by chtěl. Stejně jak mu vláda nemůže nakázat, tak mu nemůže teda ani zabránit, ale musí tam být ta dohoda. To není nic špatného na tom, že ta ústava předpokládá dohodu ústavních představitelů. Ta kompetenční žaloba, ta prostě odevzdává z části klíče do rukou ústavního soudu a ten se vyjádřil, jak se vyjádřil. Nejsem z toho nadšený, nelíbí se mi to a já myslím, že se mi nikdo nemůže ani divit.
11: Paní poslankyně, ať můžete zareagovat na to, co zaznělo. Není to v jistém ohledu prohra všech? Ta kompetenční žaloba, kterou minulý týden kvůli postupu vlády ve věci sestavení delegace na summit NATO podal prezident Pavel?
10: Já to tak určitě vnímám. Kompetenční žaloba je nějakým nejzazším nástrojem, který my máme používat v situacích, kde opravdu není možné dojít k dohodě, což se bohužel v této situaci stalo. K jednáním docházelo, pan prezident nabízel i nějakou kompromisní variantu, která nebyla přijata a nakonec to teda dopadlo takto. Já se tu ale musím rozhodně vymezit proti tomu, že pan Vondráček tvrdí, že se tu nějak moc soudí vměšuje do moci výkonné. Tohle je normálně aktivita, tedy kompetenční žaloba, která vychází z ústavy a z ústavních zákonů. Ústava ji předpokládá právě proto, že není úplně jasně vždycky napsané, kdo přesně konkrétní úkony může dělat a jak to přesně má vypadat. A v situaci, kdy přesně dojde k tomu, že usnesení vlády nějak může zasahovat, či opravdu zasahuje do pravomocí jiných orgánů, jako je například prezident, tak je jeho právem tuto kompetenční žalobu podat a bránit se. A pro mě je hlavně důležité to, že se na to právě pan prezident, řekněme, jakoby nevykašlal a nenechal to být jenom, že on to jakoby nemá zapotřebí, protože naše demokracie je pořád relativně mladá a každý takový precedent je hrozně důležitý do budoucna. A i on to sám avizoval, že to dělá pro budoucí prezidenty a prezidentky, aby v takových situacích měli jasno.
11: Pan poslanec Vondráček ale současně proti tomu postupu prezidenta namítal, že z jeho pohledu se pan prezident, tak říkajíc, vměšoval do exekutivního rozhodnutí vlády.
10: On se nevměšuje do toho rozhodování do jiné míry než do té, kde ho ta vláda omezuje. Ta kompetenční žaloba funguje pouze tak, že vy se můžete vymezit, pokud máte pocit, že vám někdo ubírá vaši pravomoc, anebo ji naopak nevykonává. A v tomto případě se vláda pokusila omezit právě možnost prezidenta reprezentovat Českou republiku navenek a proto on se brání.
11: Pane poslanče Vondráčku, nejsou kompetenční žaloby v našem ústavním systému právě od toho, aby když se političtí aktéři jako prezident a jako vláda nedokážou dohodnout, tak aby právě rozhodl ústavní soud a nevnese to do budoucna do věci jasno?
9: Já bych dokonce řekl, že tady nebude sporu mezi námi. Opravdu kompetenční žaloba by se měla týkat prezidentství a prezidentů do budoucna. A to je spor kompetenční o objektivní právo. Nicméně tady právě došlo k vynesení toho předběžného opatření, které se týká čistě jenom Ankary, jedné účasti, složení jedné delegace. Těžko se mi hodnotí, nebo respektive odkázal bych na ta dezidentní stanoviska dvou soudců. Já tam nevidím bezprostřední závažnou hrozící újmu, která by hrozila prezidentskému úřadu a kompetencím prezidenta do budoucnosti, když by teďka na tomto summitu pan prezident nebyl. Mm-hmm. On je ten hlad. My v podstatě teď tu hladinu nejvíc stěžilo to rozhodnutí ústavního soudu, to předběžné.
11: Rozumím.
9: Protože kompetenční žaloba je opravdu spor o něco jiného tam.
11: Dovolte mi, abych se právě na toto vaší kolegyně zeptal, v čem přesně by byla újma pro prezidenta Petra Pavla, kdyby nemohl Česko reprezentovat na tom blížícím se summitu v Ankaře? Proč bylo nutné vydat toto předběžné rozhodnutí ústavním soudem?
10: Já to osobně vnímám tak, že vlastně doteď fungoval nějaký systém, byl nějak nastavený, prezident vždy Českou republiku reprezentoval, nikdy to nebyl problém. V aktuální situaci pan prezident nedává úplně nějaké zásadní záminky k tomu, že by se předpokládalo, že se bude odklánět od vládních stanovisek, či že by Českou republiku nereprezentoval tak, jak je třeba. Proto ústavní soud přistoupil k tomu, že právě ten aktuální stav tedy zakonzervuje v tomto vlastně předběžném opatření. A protože nebyl dostatek času pro to, aby vlastně finálně rozhodnul v této věci, protože vláda rozhodnutí velmi odkládala a došlo k němu až absolutně na poslední chvíli. A to vlastně i donutilo prezidenta podat návrh nejenom právě na ústavní stížnost, ale i na to předběžné opatření, které rozhodlo právě o té delegaci do Ankary.
11: Pane poslanče, chcete stručně reagovat?
9: No ne, já vlastně nemám na to, jak reagovat, já opravdu nevím, proč to bylo tak nezbytně nutné, proč vlastně byl vyvolán ten zmatek, že teďka se přemýšlí a bude se řešit protokolárně, kdo je hlava, kdo je vedoucí, kdo je protokolárně víc. Buď je to úmyslné, anebo nechtěné, nedomyšlené kvůli rychlosti, že vlastně to předběžné opatření mluví jenom o účasti pana prezidenta. Tak je tam spousta otazníků, to rozhodnutí bylo super rychlé a samozřejmě má i svoje negativní dopady. Tak já už bych to s dovolením přeskočil a znovu bych se zeptal teda na ten obsah. Protože pořád tady řešíme dobře, tak pan prezident pojede, ale co tam bude říkat?
11: Pokud dovolíte,
9: co tam bude takového zásadního říkat, aby to musel říkat on osobně a nikoli premiér sám, protože je to jeho odpovědnost.
11: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: K tomu, co bude na summitu na to říkat prezident Pavel a co vládní představitelé, konkrétně premiér Babiš, bych se, dámo a pane, ještě závěrem dostal, ale teď, jestli dovolíte, zůstaňme ještě na chviličku u vás, pane poslanče Vondráčku. Zajímalo by mě, když ústavní soud tím předběžným opatřením, o kterém tady hovoříme, rozhodl, že prezident Pavel na summit poletí, jak jste se díval na slova ministra Macinky, že to byl pokus o ústavní puč?
9: Já nepotřebuji komentovat pana Macinku, on nepotřebuje mě jako obhájce svých slov, on používá svůj slovník a dokáže být velmi, já nevím, jak bych to řekl, ostrý, radikální. Já jsem i v minulosti zažil o jiných politických představitelů různé nálepkování, různá ostrá slova.
11: Nezlobte se, je vhodné, pane poslanče, je vhodné, když se vládní představitel takto vyjadřuje na adresu ústavního soudu?
9: Je to zkratka, je to politická zkratka, jak vidíte, vzbudil zájem. Váš dotaz potvrzuje panu Macinkovi, že když to řekne takhle, tak si ho každý všimne a že to každý řečí. Já jsem kdysi označil za ústavní puč demonstrace na Letné, když se pokoušeli nebo chtěli po panu premiérovi, aby odstoupil ze své funkce.
11: Což se ale netýkalo konání ústavního soudu, takže v tom je asi ten rozdíl.
9: Já jsem slovo puč nepoužil ani jednou, nesouhlasím s tím postupem. Myslím si, že ústavní soud vystoupil ze své, řekněme, komfortní zóny a vystoupil z toho, co bych od ústavního soudu očekával. Ale když řeknete puč, tak okamžitě média zbystří a řešíme to. To je prostě doba, ve které žijeme, doba zkratek a nálepek.
11: Paní poslankyně, není možné ten vzkaz ministra Macinky vnímat jako zkratku a nebude nakonec to nejdůležitější, aby ministr Macinka se zachoval podle toho rozhodnutí ústavního soudu? Zatím nemáme důvod domnívat se, že by se tak nestalo?
10: Tak mně osobně přijde hlavně nepřijatelné, aby se politici vyjadřovali tímto způsobem o demokratických institucích, které u nás máme. Mrzí mě, že to ostatní vládní, vlastně koaliční kolegové omlouvají a že se vůči tomu nevymezí více.
11: Promiňte, jako omluvu ze strany pana poslance, protože on říkal, že tady není od toho, aby obhajoval slova ministra Macinky.
10: Vnímám to jako lehký alibismus, když jste s někým v koalici a zároveň se nechcete vyjádřit k tomu, jak ten člověk funguje, komunikuje a že zpochybňuje demokratické demokratické instituce této země, které jsou tu pro to fungování demokracie, opravdu důležité. A není to poprvé, co oni takovým způsobem komunikují, a nejsou to pouze oni, ale například i poslanci z SPD. Ale abych se k tomu vyjádřila, pan Macinka je prostě tímto slovníkem známý, očividně nějaká míra exhibice a viditelňování se takovými výrazy ho v nějaké formě baví. Mně to přijde naprosto nevhodné, naprosto zbytečné a zejména v postavení vlastně vedoucího diplomata ministra zahraničí je takový slovník absolutně mimo a nepřijatelný.
11: Vy sám, pane poslanče Vondráčku, jste v návaznosti na to rozhodnutí ústavního soudu řekl, že se jedná o stravenku pro pana prezidenta. Není i to určité zpochybňování ústavního soudu tohoto důležitého pilíře naší demokracie?
9: Doufám, že tam jsme se ještě nedostali v České republice, aby jsme už opravdu už nemohli ani nic říct z nadsázku, aby to nebylo zpochybňování nějaké autority. Já jenom ještě jednu větu. Já taky přece nepožaduji po paní kolegyni, aby se tady omlouvala nebo přijela nějaké stanovisko k těm někdy nehorázným urážkám pana Hřiba, které přednáší v poslanecké sněmovně. Mě, ačkoliv v minulosti teda tvořili nějakou koalici, jsou tam spolu...
11: Jsou samostatný koalici, subjekt, prostě, hnutí stan, tak prostě nevím,
9: přesně,
11: jestli
9: tak,
11: tato výhrada no, ale, je SPD, na paní poslankyni.
9: Ne, ale taky to bude jako příklad, prostě to ne, snad nikdo po nikomu nepožaduje. A to, já jsem to dokonce v tom příspěvku říkal, nevím, jestli to z toho vyplývá, že ta situace je na jednu stranu velmi vážná, protože se tady opravdu bavíme o bezprecedentním zásahu do kompetencí moci výkonné. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že je to až taková titěrná věc, nebo ne, malicherná, prostě já z toho cítím určitou malost, tak je taky potřeba ten český humor a trošku si z toho dělat.
11: Ale nemáte tedy pocit, že by tady docházelo ke zpochybňování demokratických institucí státu?
9: Určitě si nemyslím, ani na vteřinu. Má to, že s tím bude mít, má a bude mít ústavní soud reputační problém, to nezávisí na komentářích politiků, to, do toho se vystavil do té situace ústavní soud sám.
11: Bude mít ústavní soud reputační problém, paní poslankyně?
10: Já to tak nevnímám. Osobně mi přijde, že spíše právě reputaci ústavního soudu vadí a škodí dlouhodobé vyjadřování politiků, jako je například Petr Macinka, který právě směrem k ústavnímu soudu měl i jiné naprosto nepřijatelné komentáře, například právě ve vztahu k tomu, kdy se řešila kompetenční žaloba ohledně vlastně účasti Filipa Turka ve vládě. Bohužel už si na to nějakým způsobem asi zvykáme, ale po každé, zejména mě jako právničku, to vždycky trošku drásá na duši, když takhle někdo mluví, zejména v takhle vysoké funkci, protože mi přijde důležité tady tu demokracii chránit a oni to prostě nedělají.
11: Tak právníci jste oba v té dnešní diskusi, takže každý právník to vnímá asi trochu jiným způsobem, ale na závěr, jak jsem sliboval, dostaňme se ještě k tomu, co bude pan prezident nebo pan premiér na tom summitu v Ankaře prosazovat. Očekáváte, pane poslanče Vondráčku, že se vůbec dohodnou na tom, co tam budou říkat?
9: Já očekávám, že se ještě nějak vyjádří vláda po tom dnešním zasedání a že by to teda pan prezident měl 100% dodržovat, jestliže respektuje, že odpovědnost nese vláda a tvoří tu zahraniční politiku. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. A budu velice zvědavý na každé slovo, které pan prezident v Ankaře řekne, abych věděl teda, co bylo tak zásadního za A. A samozřejmě bude mě zajímat i složení delegace a co tam teda budou říkat případně jednotliví poradci pana prezidenta. Co tam budou dělat. A měli bychom se ptát a měla by se ptát i opozice.
11: Tak, paní poslankyně, očekáváte, že se pan prezident a pan premiér dohodnou a že budou Českou republiku v Ankaře zastupovat důstojně, že nebude každý mluvit jiným hlasem a že pan prezident bude respektovat pozici vlády? Prosím stručně.
10: A já rozhodně očekávám shodu a očekávám, že prezident bude respektovat usnesení vlády tak, jak bude vytvořené, protože i zejména od rozhovoru s panem Rutem, který měl pan premiér, se jejich názory vlastně shodují.
11: Tolik poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová diskutovala s poslancem hnutí ano, Radkem Vondráčkem. Dáma, pane, díky oběma.
10: Děkujeme.
9: Naschranou.
11: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: 10 hodin.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Za Záchranáři ve Venezuele vyprostili o víkendu z trosek po zemětřesení nejméně 33 přeživších. Vláda se schází, aby projednala delegaci na summit NATO v Ankaře a obyvatelé Maletína na Šumpersku odmítli v referendu výstavbu dalších větrných elektráren. Zprávy a Martin Matějka. Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 12-letým synem. A podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. A pohřešovaných jsou 10 000 potvrzených obětí 1450. Vláda dnes jedná o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dřív schválil složení delegace s prezidentem, v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
12: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne minister zahraničí.
4: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu přijal běloruského vůdce Alexandra Lukašenka a řekl mu, že Čína podporuje Bělorusko v ochraně jeho národní suverenity, nezávislosti a územní celistvosti. Lukašenkovi podporu vyjádřil v době zvýšeného napětí mezi Běloruskem a Ukrajinou. A podle Kyjeva se totiž ruský prezident Vladimír Putin snaží přimět Bělorusko k větší podpoře ruské války proti Ukrajině. Moskva i Minsk to popírají. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
13: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Hasiči dnes likvidovali požár v domově pro seniory v Brně na Kociánce. V jeho rozvodně tam začalo hořet krátce před 7:30. Jednotky z budovy evakuovaly 24 lidí, které následně zkontrolovali záchranáři. Podle hasičů se událost obešla bez zraněných a podle jejich mluvčího Jaroslava Mikošky už mají požár pod kontrolou.
14: My jsme požár zlikvidovali pomocí přenosných hasičích přístrojů. V tuto chvíli probíhá odvětrání objektu. A jednotky se vrací na základny a požár je zlikvidován. Vzhledem k charakteru objektu jsme na místo vyslali 10 jednotek a vyhlásili druhý stupeň poplachu. Vyšetřovatel bude zjišťovat příčinu vzniku požáru a vzniklou škodu.
4: Vedení Maletína na Šumpersku by mělo zabránit stavbě dalších větrných elektráren na území obce. Rozhodli o tom obyvatelé vesnice v místním referendu, uvedl to starosta Miroslav Flášar ze strany Zelených. Na teplou Vltavu na Šumavě se zatím moc vodáků nedostalo. Řeka se smí splouvat jen v případě, že je hladina vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezóna tak je zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka to ukazuje, jaký deficit vody příroda dlouhodobě má.
15: Sezona 2025 byla opravdu tristní, co se týče splouvání, protože tam bylo asi 260 lodí, které splulo. Sezona 2024 byla přesný opak. Tam splulo 3300 lidí. Tam naopak se nesplouvaly asi dohromady možná tak 3 nebo 4 dny v průběhu celé sezony. Do rok 2025 propad, rok 2026 to vypadá ještě možná hůř, než to bylo loni.
4: Neprůjezdná je dálnice D11 za Prahou směrem na Hradec Králové. Na 13. kilometru se řeší srážka dodávky s kamionem a kolona je už z 8. kilometru a stále narůstá. Na dálnici je tak lepší z Pražského okruhu vůbec nenajíždět, protože sjezd na Jarny je uzavřený. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je u letiště nové omezení také směrem do Prahy. Silničáři uzavřeli levý pruh a kolona ze 4. kilometru je zatím zhruba na 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Auta se zastavují u sjezdu na Vestec. Celkové zdržení je až 25 minut, následně je kolona také před sjezdem na letiště. O Tebrovské je to na čtvrt hodiny. A nové omezení je ve Belské ulici směrem na Hloubětín. Za nájezdem z Cínovecké je uzavřen levý pruh a kolona začíná v Cínovecké za sjezdem na Zdiby. Zdržení 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne ale od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, jinak většinou 31 až 36 a na Moravě a Beslezku i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka? VR mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
17: Hezký den a děkuji za pozvání.
16: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
17: Ty soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého. Ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují. To je na denním pořádku. Já když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, soud běží. A ta vražda například toho Sáma Isi, tak ta se stala...
16: To je ten vůdce právě,
17: to je
16: ten drogový boss.
17: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
16: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
17: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je, novináři o ničem nevěděli.
16: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni?
17: Já byl vlastně sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni ty nebezpečné odsouzence tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
16: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
17: No já, on vyšel z těch schodů.
16: Na co jste se ho ptal?
17: Byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně. A já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy, a nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
18: Jo.
17: A jsem se ho ptal vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny. On říkal, že ne, a jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice. On mi říkal, jo, to je možný. No, možný to není, jo, tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni. A
18: to je v Johannesburgu, nebo?
17: Je to v Pretorii. Dříve tam dokonce byly vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma, samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavej. On tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat a to vypadalo jako úplné sci-fi a nakonec ten soud vyhrál a dokonce ten ředitel věznice, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
18: Takže vládl podsvětí a teď vládne věznici, jo?
17: A internetu zřejmě
18: věznickému. Možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
17: No, tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigoriev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. A byla to jeho pravá ruka. A stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigoriev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl takový jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigoriev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní. A vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba tři lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, 2 hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedfordview, což je taková luxusní čtvrť, vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstříleli ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
18: Takže ho nezastřelil, ale rozstříleli.
17: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Cafe.
18: Ten ISA,
17: kde se jako velmi hádali podle svědků právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla. Nechal si to na své náklady udělat v Harbor Cafe v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat. Ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a říkali, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet. Tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petice proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se přistěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
18: Tyjo, jak se hájí? Jak to vysvětluje, jak o tom mluví?
17: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta a u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
18: měl na ně peníze.
17: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z Kapského města, jmenoval se Kec, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože je to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni a dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Hmm. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat. A v této fázi on se snažil upozorňovat na jeho naprosto špatný zdravotní stav, kdy on říká, že má psychické problémy takového rázu, že vůbec není schopen pokračovat v tom soudu, že mu věznice neposkytuje potřebnou lékařskou péči, tam argumentoval. Dokonce říkal, že když šel za ředitelem té vězeňské nemocnice, tak ten mu řekl, že nemám vůbec žádnou vaši dokumentaci, vůbec vás nemůžu ošetřit. A ten soudce mu na to říkal, no ale co já jako s tím mám dělat, to si musíte řešit v té věznici, takže pojďme k věci. A Krejčíř říkal, ne, prosím vás, můžete mi udělat laskavost, pane soudce, zavolejte do té věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla 2 hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy no, zničil.
18: Samozřejmě, taky mu je kolem 60, teď už
17: bude mu 60.
18: No. Ale na druhou stranu tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je, do hlavy mu nikdo nevidí. Na druhou stranu má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže.
17: On tvrdí, že mu ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku. A že prostě požaduje léky. No tak ono na druhou stranu pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém. To jako chápu.
18: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
17: Ne, to není. Ale on teď to začal řešit, ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku. A on říká, hleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený a může jednat o vydání do Česka, že to tady byl uzavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnoha člena, která by se na tom musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Jo. Tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel a čekají ho tam minimálně ještě 2 další soudy a hrozí
18: a navíc
17: mu tam
18: má těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, přesně za které byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
17: Držení drog.
18: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
17: Může to být taktika.
18: Jo, schánění si papíru na hlavu.
17: Je to taktika.
18: Není
17: to
18: poprvé, co se mimochodem o posudcích...
17: České know-how.
18: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem třeba, to je přesně, hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
17: To je pravda, dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
18: Tunelování té společnosti.
17: Tunelování té společnosti a musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
18: Před 20 lety, to jsou motáky, teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
17: V Česku, protože jo, on byl ve vazbě v roce 2002 a tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nespůsobilosti být ve vazbě. a dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi, ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. On tam píše v jednom tom.
18: Oni se znali skrz otce, ne?
17: No jo, jo, on je seznámil otec vlastně a předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
18: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i v JAR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
17: Zajímavá otázka, protože on je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
18: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
17: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když k tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív a byl jsem u jednoho ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marian Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že trpí rakovinou. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marian Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem, dokonce dostal nějakou snad podmínku

0: tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
1: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
0: Přesně tak, takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
1: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
0: aby byl vydán,
1: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
2: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
1: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší?
0: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl, a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
1: ministryně
0: spravedlnosti, byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi, ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř. A tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký deal o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílají. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
1: Aha.
0: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc. Ale druhá věc je Jižní Afrika. A jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my jsme vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
1: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrnný trest asi 15 let za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel technology leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
0: taky únos,
1: je to spousta. Sleduje české posvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
0: No děje, no teda sleduje, no, protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době, takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super, ale většina toho podsvětí ho nechce.
1: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v JAR libanonského původu hrozí Krejčířovi asi do životí, ne?
0: Hrozí mu tam až do životí, takže nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
1: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let? Nebo
0: přesně tak. Možná, no. A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděnci a oni se mě rádi zbaví. Ta Jižní Afrika a pošlo mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři, s nimi, tak říkají, no to je na omylu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my se ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
1: Scénář B, C, D má nějaký?
0: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
1: Tvrdí, že nic prostě neprovede, že nic neudělá.

0: a na tom to staví.
1: Tak to určitě, no. A on je stále, jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. A má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Sejšely, že by třeba mohli i Sejšely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Sejšelech. Ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude. On tam je údajně nějaký ostrov na Sejšelech, kde je jako vězení. Mm-hmm. Jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct. No. Tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně. A to by mu jako nevyšlo. Takže si myslím, že ještě další plán může být a uvažuje o tom obnova těch procesů, že řekne, že to bylo zmanipulovaný, že se objevily nové důkazy a že se objeví svědci, kteří říkají, že falešně svědčili. Jo. Už tam nějaké náznaky byly, že někdo z těch svědků řekl, že ho policie nutila nebo že mu zaplatila nějaké peníze. Aha. To se už u jednoho soudu objevilo. Vím, že tehdy Krejčířova rodina to hrozně akcentovala, že mi volali a řekli, hele, to je zajímavý, co se tam to, o tom byste měli napsat. Takže je v pořadí to, že by on řekl, že to je celé konspirace, kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
2: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v JAR a že jste mohl přinést tyhle informace.
1: Také děkuji za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru odkryto.cz, který byl před nějakým časem ve Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus, pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte, nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků, to všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.
3: Půl jedenácté.
4: Český rozhlas Plus.
3: Vláda dnes jedná o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO minulý týden schválil složení delegace, prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později před běžným opatřením Ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Vedení hnutí ANO by dnes mělo oznámit další postup ohledně vedení pražské kandidátky, řekl to místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Do minulého týdne byl lídrem pražské kandidátky dosavadní zastupitel hlavního města a Prahy 11 Ondřej Prokop. Po kritice kvůli nepřiznaným pražským bytům oznámil odchod z politiky. O nominacích do říjnových senátních a komunálních voleb bude výbor na to odpoledne. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů, dotazovala se jich agentura Median. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence psů, a to nejpozději při příštím přeočkování proti vzteklině a povinnost začne platit od středy. Zápis na žádost majitele provede veterinář, který na něj bude mít 7 dní. Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD není potřeba vše vyřídit hned po spuštění registru. Ve Washingtonu se dnes před soudem objeví muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Incident se stal během večeře korespondentů Bílého domu na konci dubna. Jen za atentát hrozí muži podle americké televizní stanice NBC doživotní vězení. 31letý učitel a herní vývojář z Kalifornie je obviněný taky z útoku na federálního agenta. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku postupně ochladí. Ve druhé polovině týdne se budou nejvyšší teploty pohybovat okolo 24 stupňů Celsia, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes ale ještě teploty dosáhnou tropických hodnot, a to hlavně na východě republiky. Na jihu Moravy a ve Slezsku může být až 39 stupňů. Od západu ale bude během dne přibývat oblačnost, místy se budou tvořit i velmi silné bouřky s přeháňkami a přidá se k ním vítr s nárazy až 90 km za hodinu. Můžou taky padat kroupy s průměrem kolem 2 cm. Dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové je po srážce dodávky s kamionem opět průjezdná, a to jedním pruhem. V koloně z 8. kilometru ale čekejte zdržení více než půl hodiny. Nehoda se řeší také na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Na 6. kilometru havarovalo osobní auto, projíždí se jedním pruhem, a v koloně od Brandýsa nad Labem z 10. kilometru se zdržíte asi 15 minut. Kolony čekejte kvůli omezení před sjezdem na letiště v obou směrech. Směrem z Prahy je kolona už před Obrovskou na 20 minut, směrem do Prahy je kolona ze 4. kilometru na 10 až 15 minut. Nové omezení je ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Za nájezdem z Cínovecké je uzavřen levý pruh a kolona začíná v Cínovecké za sjezdem na Zdiby. Zdržení je kolem 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, od západu ale přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Tachecí, začíná pořad Osobnost Plus.
5: Dnešní doba má v různých ohledech blíž k naší komunistické minulosti, než bychom si kdy přáli, prohlásil Václav Klaus v rámci svého projevu na konferenci AFD koncem minulého týdne. A dodal, nepředvídali jsme, že se dnešní postdemokratická, politicky korektní, arrogantní, samolibá a povýšená liberální demokracie může vyvinout v ještě většího nepřítele lidské svobody. Konec citace. V Berlíně mu tleskali ve stoje. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer. Vítejte, dobrý den.
6: Dobrý den, přeju, děkuji za pozvání.
5: Prosíme, a hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
5: Má AFD podle vašeho názoru silnějšího, vlivnějšího kamaráda, než je Václav Klaus?
6: No, je otázka, jestli Václav Klaus je nějak vlivný a silný ještě v této době, ale jako pokud je třeba o veřejnou rozpravu v České republice, tak zcela určitě. Na to mezinárodní polisy úplně nejsem jistý, ale ano. Já zatím tam nevidím nějakou osobu z bývalých nebo i současných politiků, kteří by tímto způsobem dlouhodobě vlastně velmi intenzivně podporovali alternativu pro Německo, respektive všechny proudy, které směřují k nějaké dekonstrukci nebo rozboru, rozebrání toho systému, v kterém Německo politicky v současné době funguje.
5: Možná v téhle souvislosti stojí za připomenutí, že německá civilní kontrarozvědka loni označila za AFD za prokazatelně pravicově extremistickou, leč strana se proti tomu brání soudní cestou a zatím verdikt toho soudu definitivně neznáme. Václav Klaus tam přijel do Berlína ještě s šéfem České sněmovny Tomiem Okamurou a ten údajně z toho, co bylo napsáno v Česku, měl výrazně slabší přijetí než Václav Klaus. Je to tak?
6: Ano, no už v tom pozvání vlastně byl zmíněn především Václav Klaus jako hlavní řečník toho prvního dne dopoledne. Potom vlastně Tomio Okamura v té oficiální pozvánce už ani zmíněn nebyl. Byl až v tom programu. Takže já myslím, že ho vlastně jako nějakou silnou osobnost, která by AFD na německé scéně pomáhala, určitě neberou. Navíc Tomio Okamura není intelektuál. A já myslím, že na ně i působí to, že Václav Klaus se profiluje jako intelektuál a také jako ekonomická veličina, řekněme člověk, který přemýšlí ekonomicky dlouhodobě, a to je něco, co alternativě pro Německo určitě chybí, nebo chtěla by, aby tento rozměr měla také.
5: Na druhou stranu, ale Tomio Okamura je ústavním činitelem, je to šéf poslanecké sněmovny, a tak se jenom tážu, jestli měla AFD v posledních letech takhle vysoce postaveného sympatizanta, jako je šéf sněmovny.
6: Pokud vím, ne, ale i na této demokratii kongresu, jak se to jmenovalo, demokratickém kongresu, vystoupila tuším Susan Fürstová, což je vlastně zástupkyně, řekněme, po Česku poslaneckého klubu, tedy frakce svobodných v rakouském parlamentu, takže to je vlastně do jisté míry jako někdo, kdo tam pohání v parlamentu stranu svobodných FPE, takže to byla asi největší šajba, ale úplně největší šajba, řekněme, byla ta německá, to znamená, byl to Hans-Georg Maaßen, což je bývalý šéf té rozvědky, která označila alternativu pro Německo za extrémně pravicovou, nebo za pravicový extrém. A to bylo zajímavé, protože Maaßen byl svého času vlastně po různých kontroverzích odvolán a pak se přimknul k velkým kritikům současné německé politiky, a velmi vlastně, on byl členem CDU, z té vystoupil, a vlastně to jeho vystoupení bylo velmi kritické. On začal velmi ironicky, možná až v takovém mancinkovském stylu, jako že vítá všechny špicly, špiony a tak dále, ať si to teda poslechnou, aby zjistili, že alternativa je vlastně rozkladný element demokracie a podobně. Dělal si z toho vlastně trochu jako ironickou legraci, ale potom vlastně vyzval i kancléře Merce k tomu, aby odstoupil, protože dělá špatnou politiku, která ničí Německo a podobně. Čili pro mě byl nejzajímavější tento projev, toto vystoupení, protože jako kdyby bývalý člen nebo bývalý šéf BISKY vystupoval ku příkladu na semináři SPD v parlamentu a mluvil tímto způsobem, tak si to představme.
5: No, já myslím, že něco, co jsme, jsme si neuměli dříve představit, už se docela...
6: Asi bychom si to představili, ale asi by se to nesetkalo s velkým nadšením.
5: Řekněte mi, když, a pak už půjdu pryč od kauzy Okamury, ale jaký signál vlastně vysílá Tomio Okamura, když jako český ústavní činitel, byť nebyl napsán na té pozvánce, jak říkáte, jaký signál vysílá tahle účast směrem do Česka a do zahraničí?
6: No, máme přátelé v České republice, kteří se podílejí na podobné vlně pravicové politiky jako my, Alternativa pro Německo, a tudíž je vlastně velká šance, že pokud se dostaneme k vládě, tak budeme mít na vládní úrovni spolupracovníky, někoho, kdo s námi silně rezonuje v těch nejdůležitějších otázkách. Toto je, myslím, pro Alternativu důležité. Pro Česko je jasné, že SPD naznačuje, že to, co oni dělají tady, dělají i v Německu, i když ne na vládní úrovni, ale že je to zase, že jsou součástí nějakého silnějšího proudu, který proměňuje politiku a který bude proměňovat i nadále.
5: Víte, mně jako takhle, není důvodem kritiky AFD to, že je pravicová. Pravicové strany fungují celkem bez problému a patří pravicové strany do toho spektra všech partají, které jsou. Je tam něco navíc, a to je to, co vadí. Co to je?
6: No, úplně nejvíce asi vadí to nastavení vůči imigrantům, a to z jednoho prostého důvodu. Alternativa pro Německo vlastně vznikla z takzvané Pegidy, což je vlastně zkratka, která říká vlastenci, evropští vlastenci proti islamizaci západu. A to vzniklo, to je hnutí, které vzniklo v roce 2014-15 v Drážďanech a bylo vlastně intenzivně proti přílivu migrantů do Německa. Alternativa pro Německo potom z toho udělala vlastně svůj programový základ a dodnes je to to nejsilnější, co je s ní spojováno. To znamená, jsme radikálně proti migraci, jsme proti takzvaným pasdojčen, co znamená lidi, kteří když přijdou do Německa po nějaké době dostanou pas, i když jsou úplně odinut. A oni jsou zkrátka radikálně proti migraci. A
5: ale to... takhle, ne, pardon, že vám do toho vstupu, Petře, ale není to tak, že proti migraci už dneska jako dávno ale není oni... výjimečné ani trestné, prostě to není to jádro pudla, že jsou
6: ale proti migraci. Ale je, protože oni začali s tím větrem, řekněme, foukat do těch plachet ty protimigrační politiky daleko nejintenzivněji hned na začátku a vydrželo jim to. A pozor, německá ústava má v prvním článku napsáno Die Würde des Menschen ist untastbar. Jo? Důstojnost člověka je nedotknutelná. A to je něco,
5: ale co... oni definují, kdo je člověk.
6: Ano, oni definují, kdo je člověk a vlastně říkají, někteří lidé nejsou tak úplně lidé, nebo někteří Němci nejsou tak úplně Němci. A to je diskuze, kterou velká část německé společnosti a zejména tedy současné německé politiky parlamentní odmítá. Prostě zkrátka nemůžete ponižovat některé lidi tím způsobem, jako to děláte. A pak už samozřejmě ta debata o migraci může být velmi otevřená a velmi striktní a přísná, jak to vidíme. Ale vlastně tohle základní východisko je dokonce i tím hlavním argumentem, proč už několik takových studií nebo posudků vydaných, které říkají, ale alternativa pro Německo není jenom extrémně pravicová, ona je přímo protiústavní. Teď nedávno byl vydávno, pardon, nedávno byl podobný posudek vydala Společnost pro ochranu svobodných práv nebo svobodného práva a ta společnost asi na 1500 stránkách vlastně chtěla doložit nebo dokládá, že alternativa pro Německo je protiústavní a ten hlavní důvod je právě v tomhle, v tom ponižování určitých lidí.
5: Tak, totiž opravdu mě, jestli se mýlím, ale já jsem nabyla pocitu, že touha alternativy pro Německo je postavit v Německu etnický stát, stát na etnických základech, což samo o sobě, ve kterém samozřejmě někdo je nahoře s německými kořeny, Bůh ví kam dozadu, a ten, kdo má občanství, ale nemá ty německé kořeny, tak to je ten, který zapláče. Rozumím tomu dobře.
6: Ano, říkáte to naprosto přesně, ten etnický kořen, to znamená skuteční praví Němci by měli vládnout Německu, to je, myslím, jako velmi silné gesto, ale ono to vlastně bude poměrně komplikované, protože když se podíváte na statistiky, tak takzvanou migrantskou minulost nebo ten background, jak se dneska říká, tak má dneska přes 20 milionů Němců. V podstatě každý čtvrtý, pátý Němec má nějaké buď rodiče, prarodiče, někoho prostě v minulosti, kdo je neněmeckého původu. Jo? A takže by se to týkalo poměrně velkého počtu lidí v Německu, kteří by se stali druhořadými občany. Ale ano. To by byl asi jen začátek, ale jde o to prostě zvednout Německo, udělat z něj zase velké Německo. Teď neříkám jako ve 30. letech nebo za Hitlera, ale samozřejmě i s touto kartou se nějakým způsobem hraje. Prostě osvobodíme se od té tíhy minulosti, přestaňme se v tom vrtat, jak to tehdy bylo, a pozvedněme zase prapor Německa, ať se stane zase silným národem, který povládne Evropě, ne v tom smyslu, že by bylo vůči jako silou Evropské unie, ale vlastně vůči silou toho kontinentu, to znamená nejlepším, nejbohatším, nejsilnějším národem.
5: Totiž, když AfD mluví o tímhle směrem, tak potom nelze úplně abstrahovat od takových možná drobností, možná zásadních věcí, jako je to, že prostě relativizuje pojmy spojené s nacistickou minulostí, jako kdyby se ji snažila tak trošku očistit od nefér nálepek. Jo?
6: Je to tak? Je to tak a těch případů je řada. Naposledy asi nejviditelnější byl v kampani do Evropského parlamentu, kdy Maximilian Kahn Krách, který vlastně byl lídrem kandidátky AfD, tak použil výroku, že ne všichni členové SS byli zločinci. Jo, to je vlastně velmi podobná retorika, jakou jsme znali třeba od Jörga Haidera nebo lidí ze svobodných už v 80. letech. Taková ta reminiscence na to, že my jsme tehdy prostě bojovali za národ, ale ne nutně jsme museli se dopouštět zločinů. Zkrátka jsme jenom stáli na této straně barikády a hrdě jsme bránili jako zájmy našeho národa. Takže ale on pod tlakem vlastně té veřejné debaty musel potom odstoupit z té kandidátky, takže ten tlak veřejnosti je ještě poměrně
5: ale
6: silný.
5: Ale tenhle duch jinak tam žije docela silně dál, protože AFD plánuje týden po této konferenci a AFD v Erfurtu. A přičemž ten termín toho sjezdu si AFD vybrala tak, že to bude přesně 100 let po říšském sjezdu NSDAP, tedy Hitlerovy partaje, který proběhl ve Výmaru. Tohle už jsou přece hrozně jakoby okaté indicie, že s tím dědictvím něco společného chtějí mít, že?
6: Oni se s tím nějakým způsobem hrají právě proto, aby napadli tu, řekněme, ten centrální výklad státu, který to považuje vlastně to období za největší ostudu Německa a za období, s kterým se musí Německo neustále vyrovnávat. Oni jako kdyby chtěli udělat ostrý řez, ale zároveň oživují určité resentimenty s tou dobou spojené. Ono je zajímavé, že třeba Alice Weidlová, která je v současnosti šéfka, jedna ze dvou šéfů s panem Krupalou Alternativy pro Německo, tak při oslavách nevítězství, kde se slaví vítězství, tak ona nechtěla vlastně konec války slavit, protože to vlastně Německo bylo poraženo. To byla porážka a navíc spojenci si dali záležet na tom, aby destruovali Německo co nejvíc. A takhle všechny tyhle ty podobné úvahy vlastně vedou k tomu, spíš neříkám oživovat tu dobu, kdy jako pro někoho za Hitlera bylo dobře, nebo Německo bylo silné, nejvýznamnější zemí jako Evropy a tak dále, ale ano, nějakým způsobem vlastně se zbavit toho nánosu té minulosti a říct, ale to, že chceme silné Německo dnes, neznamená nutně to samé, že se zase bude dít to samé. A zase, nebylo všechno špatně, jo?
5: Takže ano, stavěli.
6: Známe tu debatu i z České
5: stavěli
6: republiky.
5: Stavěli se silnice.
6: Ano, stavěli se silnice, lidi vlastně měli co jíst, to bylo to fajn.
5: Ne, ale jenom řekněte, když vlastně to, co probíhá, je u AFD vědomé flirtování, ano, řekněme, s tou nacistickou minulostí. Tyhle termíny, různé sjezdu a tak dále, to koncentrují a potom ten plán prostě mít jednoho skutečného člověka tam a jednoho podčlověka. Tak tohle všechno, když dáte dohromady, tak vy sám, protože znáte, z toho máte obavy?
6: Já z toho obavy mám, protože si myslím, že platí to, co vždycky říkal Vladimír Špidla, když ti lidé něco říkají, tak to skutečně chtějí dělat. Jo, takže i v politice, že to je jeho zkušenost. A to mi přijde hodně důležité. Takže já věřím tomu, že to není jenom volební strategie, že ty lidi jsou o tom přesvědčení, že tímhle způsobem by se ta společnost pak dala proměňovat. A toho se opravdu bojím. A bojím se toho i z toho důvodu, že třeba ekonomický program Alternativy pro Německo jasně naznačuje, že tato politická strana by se znovu spolehla na levné energie z Ruska, že by neměla problém se zase napojit na ty ropovody, plynovody a podobně. A vlastně ten program je tak neuvěřitelně jako, jak bych to řekl, socialisticky státní, jo, že bych z toho trochu měl obavu, protože to by samozřejmě rozhodilo celou Evropu, včetně České republiky, která je ekonomicky na Německo napojená.
5: Víte, ještě mě napadá tahle záležitost. Je všeobecně známo, že AFD má dneska nejsilnější preference, které ze všech stran v Německu, že kráčí k tomu skutečně vládnout v té zemi a zároveň s tím zdědí armádu, která se uplynala léta kvůli Ukrajině, ale nejen, mohutně jako vzchopila, běží tam do toho miliardy, desítky miliard eur, takže se ptám jenom, jestli ta kombinace téhle strany s těmito plány jako AFD a ovládání armády, ve které mají cíl, aby byla nejsilnější v Evropě, to tedy je poněkud chůze na tenkém ledě.
6: Zdá se to tak, ale možná, že tam je jako drobný posun. Alternativa pro Německo je zároveň v tom proudu protiválečném. To znamená, oni nesouhlasí s tím zbrojením. Oni jsou proti němu. Oni samozřejmě si myslí, že by jako bránit se měli, nebo měli by být schopni, ale rozhodně nejsou ti, kteří by lili ty stovky miliard eur do zbrojení. Čili oni by jako spíše ty peníze přetočili někam jinam. Takže možná z tohohle pohledu by to byla velká obava, protože německá armáda má být tím tahounem společné evropské obrany, na které se nějakým způsobem tak jako tak pracuje. A zároveň je zajímavé ovšem, že některé vládní strany, jako jsou třeba svobodní, projevují velký strach a obavu z toho podobného, co říkáte, ovšem v souvislosti se současnou vládní koalicí, to znamená s lidmi, kteří dnes vládnou, jako je CDU a podobně. A už dokonce na sociálních sítích projevili strach z toho, že jako silné Německo nás zase bude ohrožovat svou vojenskou silou. Jo? Takže,
5: Dobře, ale jako střízlivý pohled historický praví, že této koalice těch předešlých zdaleka není třeba se tolik obávat.
6: Určitě.
5: AFD.
6: Já jenom říkám, že některé strany v České republice to interpretují úplně naopak, že mají strach z Německa už vůbec jako takového, ale nemají strach z Alternativy pro Německo, přestože je to strana, která je poměrně radikální, asi právě proto, že ona vede ten, řekněme, ten mírový diskurs, jo, tu mírovou rozpravu, což je vlastně paradoxní v tom, že mírová rozprava a naprostá otevřenost vůči Rusku jako obchodnímu partneru, který zase zajistí náš ekonomický růst, neboť od něj budeme mít
5: rozbití současné Evropy, jo? Chápala
6: bych to? V podstatě ano,
5: dobře.
6: Ano. Alternativa pro Německo, kdyby vládla v Německu, tak si myslím, že by došlo k nějaké určité osekání pro propojení Německa s Evropou. Nevím, jak by to bylo možné udělat prakticky, protože to je vlastně neuvěřitelně silné, ale zároveň je tam tlak.
5: No ne, stačí to udělat tím, že se otevřete tomu Rusku, že jo?
6: Ano, to by samozřejmě bylo jako ale bylo by to i proti společné politice, která je teď v Evropské unii prosazována. Tož by bylo jako radikální zlom a je tam ještě jedna věc. Já pořád vlastně nechápu, proč se teda nikdo nebojí Alternativy pro Německo, která se snaží a řada těch členů skutečně třeba v Bavorsku tlačí na to, aby se otevřely Benešovy dekrety v jednání s Českou republikou, protože je potřeba ty vztahy narovnat a říct, že jsou to zločinné dekrety a podobně. A vůbec nechápu, jak Tomio Okamura mohl odjet prostě na kongres této strany. On říká, on potom to vysvětloval někde, že jako to jsou vlastně marginální věci a že ho ty šéfové, i pan Chrupala, i paní Vajdlová ubezpečili, že to problém není, ale ta bavorská větev Alternativy pro Německo velmi důležitá, protože je v silné zemi docela lidnaté, 13 milionů lidí a tam oni jsou velká síla, oni tam uspěli, mají tam 18% a možná budou mít i více, takže já vůbec nechápu, jak jako někdo, kdo brojil proti sjezdu Landsmannschaftu v České republice, může jako navazovat intenzivní spolupráci stranou, která teda
5: Rozumím, ale oba dobře víme, že i v Česku, nebo možná především v Česku, jsou lidé i partaje, které popírají, co chtěli a říkají, že pravý opak je vlastně výhodný, viz Macinka a svobodná veřejnoprávní média například, že jo.
6: To je
5: takových
6: pravda.
5: Příkladů je fůra, ale víte, s tím, jak jste říkal, že by za následek měly některé ty diskutované kroky to, že prostě by se zpřetrhaly ty vazby s Evropou a v momentu, kdy paní Weidl vidí v AFD, jak řekla, opozici k liberální demokracii, tak já mám pocit, že teď vidí opozici k Evropě, ale že tyhle jakoby velké systémové změny není to, čeho by se bála. Rozumíte mi?
6: Ne, ona by se toho určitě nebála, ale nebál by se toho ani Václav Klaus, kterým jsme začali tu debatu. To bylo v tom jeho projevu vlastně jasně řečeno, že liberální demokracie nejvíce ohrožuje svobodu, to je takový jeho evergreen. Ale vlastně on vždycky říkal, ale já chci demokracii bez přívlastků, ale jak to bude vypadat? Jo, že se zbavíme základní listiny práv a svobod, nebo že z německé ústavy se teda o té důstojnosti člověka to se vyškrtne, vyškrtnou se i paragrafy, které které mluví o tom, že jestliže se někdo intenzivně podílí na tom, že podrývá vlastně veřejnou debatu otevřenou a snaží se dezinformovat, takže vlastně koná proti ústavě, všechny tyhle věci vyškrtneme a pak to bude ta demokracie, která bude stát na tom, že jednou za 4 roky nahážeme do těch uren ty naše hlasy, pak se sečtou a tím se to všechno zařídí a pak už si politici budou dělat, co chce. Já nevím, jak si to vlastně představují.
7: No, to je totiž další věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli má vůbec někdo v Německu nebo v Česku nebo vy nebo někdo jiný představu o tom, jak doopravdy může vládnutí případné AfD v Německu vypadat.
6: No, já myslím, že oni podobně jako některé politické strany v České republice v poslední době třeba ano, hodně se snaží aspoň v té retorice kopírovat to, co se děje v Americe, ale jako z hlediska třeba odbourávání některých podle nich jako škodlivých nánosů na státu. Jo, to znamená přesně ty neziskové organizace nalepené na stát.
7: To je oblíbené i v AfD.
6: Ano, ale myslím, že to převzal i Václav Klaus, že má pocit, že tímhle způsobem se vlastně uzurpovala veřejná rozprava, že se stala zelenou, ostře zelenou, radikalizovanou a podobně a vlastně příliš politicky korektní, že je tudíž nesvobodná. A tohle je směr, kterým by to asi Alternativa pro Německo dělala. Konec konců jednou z těch hesel Pegidy bylo, které potom Alternativa velmi často přebírala i na vlastních demonstracích to bylo slyšet, tak Pegida měla heslo Lügen Presse, Halt die Fresse. Jo? Lživá média, zavřete hubu. Jo? To se řvalo na těch demonstracích, které probíhaly každé pondělí pravidelně v Drážďanech proti migraci. A tohle je trend, který začal už v tom roce 2015 a vlastně trvá do dneška. My to vidíme i tady. Jo? Tady vlastně veřejnoprávní média nebo klasická média jsou považovaná za lživá, za šiřitele nějaké jako zelené nebo i různobarevně evropsky zabarvené propagandy a proti tomu se staví svobodná média, kde tedy vystupují ti správní politici, kteří říkají ty správná hesla a ještě se to celé zabalí do Klausova tvrzení, že je to nesvoboda, ale on by vlastně chtěl, aby se mluvilo teda jenom tím jedním hlasem, ale tím druhým, ne tím, který teď převládá. Rozumíte, jo? Takže vlastně jednu svobodu bychom vyměnili za nesvobodu, bychom vyměnili za druhou nesvobodu.
7: Ale to jsem chtěl říct právě, že vlastně v tuhle chvíli a tyhle síly narazí jako cestu k... já chci říct lepší, ale vyspělejší svobodě a podobně a demokracii. Oni hledají cestu k redefinici toho, co je svoboda, toho, co je demokracie. Pochopila jsem to dobře?
6: No, oni vlastně nemají žádnou svoji vlastní definici. Když se na to zeptáte Václava Klause, tak vám řekne prostě, aby se jednou za 4 roky volilo, aby mi nikdo neříkal, co si mám myslet a aby nebyl ten správný jakoby státní názor nebo prostě způsob, jak máme jednat. Ale my máme přece taky ústavu a v té ústavě jsou třeba základní lidská práva a třeba to, co bylo řečeno v té německé ústavě o té důstojnosti, ta se přece vztahuje třeba i na lidi, kteří jsou jinak sexuálně orientovaní a podobně. Ta debata je samozřejmě daleko pestřejší a my se přece nemůžeme zbavit tady toho liberálního základu ústavy. Znamenalo by to mít jinou ústavu a mít tudíž jinou republiku, jinak vymezenou.
7: Ale tam to jde přece. Tam ano, to jde nové systémy.
6: Prosím. Ano, o to jde, ale znamenalo by to odbourat tohle, co jsme tady zažívali vlastně řekněme 70 let po válce, 80 let po válce jako svobodnou společnost evropskou.
7: Petr Fischer, filozof a znalec německá publicista, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
6: Taky děkuju, nashledanou.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
3: V Istanbulu jednají předsedové parlamentu členských států NATO. Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodalo policistům vrtulníky ani neopravil hangár v Praze. A dnešní noc byla podle meteorologů z této vlny veder nejteplejší. Zprávy a Martin Matějka. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států. Na to reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazil jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale i parlamentní diplomaci. Na schůzku předsedů parlamentů NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře a pokračuje Tomio Okamura.
8: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
3: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit taky naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% HDP na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety, upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé, kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
9: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
3: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický ústav. A třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni. I dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režiséru Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení také 6-dílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Na dálnici D1 směrem z Brna na Prahu stojí na Šmejkalce v omezení na 24. kilometru nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. Kolona z 26. kilometru je asi na 10 minut. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Celý úsek pojedete asi 25 minut. Dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové je po srážce dodávky s kamionem na 13. kilometru průjezdná stále jen jedním pruhem a v koloně z 8. kilometru se zdržíte až půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno až polojasno, během dne od západu ale přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy a vysílání Plusu, teď pokračuje pořadem Bruselské chlebíčky.
10: Turning to AI. We have seen impressive advances in frontier models that will drive progress in science and technology. At the same time, these models also multiply the risks. The key question of today is how to introduce new models safely.
4: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
11: Umělá inteligence a kyberbezpečnost nepřestávají být jedními z hlavních témat světové politiky, ba naopak. Stále pokročilejší modely umělé inteligence slibují pokrok na poli vědy a technologie a ekonomický růst. S pokrokem se ale násobí i rizika, která přinášejí. O tom všem bude tento díl Bruselských chlebíčků, tentokrát se dvěma různými hosty. Mé jméno je Vojtěch Dvořáček a s kolegou Jakubem Luckým jsme pro vás natočili rozhovory s mužem a ženou, kteří mají hodně co mluvit do toho, jak bude kolem AI vypadat politika Evropy. Na mezinárodním fóru Globsec v Praze jsme mluvili s eurokomisařkou pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henou Virkunenovou a výkonným ředitelem agentury EU pro kybernetickou bezpečnost Johanem Lepasárem. Oba rozhovory teď postupně uslyšíte. Přejeme příjemný poslech. Paní eurokomisařko, vaše portfolio v komisi je poměrně široké. Technologická suverenita, bezpečnost a demokracie. A já bych rád využil toho, že máme možnost spolu dnes mluvit a alespoň se dotkl všech těch oblastí. Vezmeme to s dovolením od konce. Letos jsme měli v Maďarsku důležité volby. V nich po dlouhé době prohrál Viktor Orbán, kterého nejen v Bruselu, ale i mimo něj mnoho lidí vnímalo jako hrozbu pro demokracii. Vidíte s ním nějaké další hrozby pro evropskou demokracii zevnitř?
12: Můžeme říci, že evropská demokracie je samozřejmě již mnoho let pod útokem. Čelíme velkému tlaku zvenčí, ale samozřejmě i uvnitř Evropy existují hnutí, která demokracii nerespektují. A zároveň demokracie, respektující právní stát, svoboda projevu, lidská práva, to jsou základní principy Evropské unie. A je velmi důležité, aby se všechny naše členské státy zavázaly k těmto základním hodnotám. A Evropská komise tato pravidla také vymáhá a dbá na to, aby všichni respektovali naše společné hodnoty.
11: Pojďme k umělé inteligenci a technologiím, když se podíváme na USA a Čínu a jejich pokrok v této oblasti. Myslíte si, že bychom se jako Evropa měli skutečně snažit o konkurenceschopnost nebo hledat výhody v jiných odvětvích?
12: Myslím si, že zejména pokud jde o technologie, je velmi důležité, aby Evropa budovala vlastní kapacity. Máme taky velmi jasná pravidla, že každý, kdo působí v Evropské unii, musí naše pravidla respektovat, pokud jde o technologie a digitalizaci. Zároveň však nemůžeme být závislí na těch modelech a technologiích, které pocházejí pouze ze třetích zemí. A zejména v tomto ohledu se musíme zaměřit na kritická odvětví, jako je umělá inteligence, kvantové technologie, kybernetická bezpečnost a taky polovodiče, pro které musíme mít vlastní kapacity. V dnešní době jde o rizikové závislosti. Pokud jsme zcela závislí na technologiích, které mají původ mimo Evropu, ta závislost proti nám může být použita jako zbraň. A proto je důležité, abychom na to byli připraveni a abychom měli odolnou ekonomiku. Ale konkurence je nyní velmi tvrdá, pokud jde o technologie. A propojení mezi technologiemi a bezpečností je také velmi, velmi úzké.
11: Když jste zmínila kapacity, pokud je o lidské kapacity, myslím, že v souvislosti s umělou inteligencí v Evropě panuje určitý paradox. My na jednu stranu říkáme, že máme více vědců a odborníků na umělou inteligenci než USA, ale i letos řada titulků v médiích hlásá, že odborníci na umělou inteligenci se stěhují z Evropy a že v oboru AI dochází k odlivu inteligence. Jak se na to díváte?
12: To je pro Evropu vždycky výzva, že máme skvělý výzkum a vědu a také velký potenciál v našich startupech. Například jen v oblasti umělé inteligence máme 8000 startupů, které vytvářejí a trénují umělou inteligenci. Teď se ale musíme skutečně ujistit, že i tyto skvělé inovace mohou vstoupit v Evropské unii na trh. Často inovace v Evropě vytváříme, ale podnikání se děje mimo Evropu. A zjevnými překážkami je, že pro naše podniky je stále obtížné v Evropě růst kvůli roztříštěným pravidlům, překážkám mezi členskými státy a také potížím s rizikovým kapitálem. A na tom pracujeme, protože chceme Evropu pro firmy zjednodušit a zrychlit. A skutečně chceme vytvořit prostředí, ve kterém naše startupy mohou své podnikání rozšiřovat.
11: V souvislosti s AI mě zajímají ještě datová centra, protože zejména v USA probíhá velká debata o tom, jakou daň si AI vybírá na infrastruktuře, zejména na vodě a elektřině. Máme cesty, jak těmto problémům v Evropě možná ne zcela předejít, ale zmírnit je?
12: Je velmi důležité, abychom tyhle investice prováděli udržitelným způsobem. A to je přesně důvod, proč 3. června v Evropské komisi přijmeme balíček pro technologickou suverenitu. A jednou z jeho velmi důležitých součástí bude akt pro rozvoj cloudu a umělé inteligence. A týká se to zejména datových center, abychom zajistili, že investice do nich v Evropě budou prováděny energeticky efektivním způsobem a tak, aby šetřili přírodní zdroje. funguje. Odhadujeme, že v příštích 5-7 letech budeme v Evropské unii potřebovat 3x víc datových center, než kolik jich máme teď. A samozřejmě musíme zajistit, aby naši občané mohli tento vývoj podpořit, aby mohli skutečně věřit, že je dostatek energie a že systém je udržitelný i s ohledem na environmentální aspekty.
11: Někteří kritici, zejména na liberální straně politického spektra, se ale domnívají, že EU je příliš mírná, pokud jde o vymáhání těchto pravidel, jako je akt o digitálních službách, hlavně pokud jde o velké technologické společnosti. A taky v kontextu současných, řekněme, křehkých vztahů mezi EU a USA, myslíte si, že v tomhle smyslu děláme dost?
12: Děláme hodně, pokud jde o digitální služby. Samozřejmě ta legislativa je stále poměrně nová, vstoupila v platnost před o něco víc než 2 lety a komise už na samém začátku zahájila rozsáhlá vyšetřování velkých online platform. A během jednoho roku jsme některá z vyšetřování dokončili a zveřejnili řadu předběžných zjištění. Takže si myslím, že v oblasti vymáhání teď postupujeme velmi dobře. A zejména se zaměřujeme na oblasti jako ochrana nezletilých, ochrana našich demokracií a volebních procesů a také na online nakupování, abychom zajistili, že se v Evropské unii neprodávají nelegální produkty. Novou a neustále se rozvíjející oblastí jsou různé podvody a podobné trestné činy. Zaměřujeme se na to, jaká opatření online platformy přijímají, abychom skutečně posoudili a zmírnili rizika, která představují.
11: A dovedete si představit, že bychom třeba zcela uzavřeli evropské dveře některým společnostem mimo EU, třeba v případě, kdyby porušili nějaká konkrétní pravidla, anebo když bychom usoudili, že jejich podnikání není v souladu s demokratickými hodnotami?
12: Pokud existuje společnost, která nerespektuje naše pravidla a která nedodržuje naše nařízení, je samozřejmě krajní možností, že můžeme těmto společnostem zcela zakázat působení v Evropské unii. A samozřejmě také mohou být bezpečnostní důvody, pro které určité společnosti nesmí v EU působit. Bezpečnost je v dnešní době něco, na co musíme stále upozorňovat. Tradičně jsme však velmi otevření světovému podnikání a očekáváme, že všichni, kteří působí v Evropě, budou respektovat naše pravidla.
11: Já jsem tou poslední otázkou nemířil jen na politický nebo ekonomický aspekt umělé inteligence a technologií, ale taky na soukromí, které do bezpečnosti spadá. Napadá mě třeba riziko narušování soukromých životů a úniku dat z chytrých domácností, kde útočníci mohou snadno zneužít přístup k domácím kamerám nebo obecně Wi-Fi. Máte za to, že občané jsou dostatečně chráněni před těmito druhy hrozeb, které se tak rychle vyvíjejí?
12: Máme zavedená velmi přísná pravidla GDPR, ale aspekty kybernetické bezpečnosti je samozřejmě třeba brát v úvahu a brát je velmi vážně. Náš akt o kybernetické odolnosti vstoupí v platnost v nadcházejících měsících a je to poprvé, co budeme mít legislativu, která se týká těchto produktů připojených k internetu. A samozřejmě je velmi důležité, aby produkty, které používáme, kyberneticky bezpečné byly. Doposud taková legislativa v Evropské unii ani nikde jinde na světě neexistovala. Je tedy velmi důležité, aby i v produktech, které používáme v každodenním životě, byly silné systémy, které budou kyberneticky odolné. Ale musíme neustále úzce spolupracovat s průmyslem a s členskými státy, protože víme, že v online prostředí dochází k čím dál většímu počtu různých trestných činů.
11: A máte vy nějaké osobní hranice, pokud jde o umělou inteligenci, konkrétně etické hranice, například oblasti, kam bychom podle vašeho názoru umělou inteligenci neměli vpouštět, jako například při výběru zaměstnání, do soudního systému, rozpoznávání obličejů nebo do armády, třeba používání umělé inteligence k hledání cílů?
12: Myslím, že k tomu máme v Evropské unii dobrý přístup, protože máme akt o umělé inteligenci, který nyní postupně vstupuje v platnost. Náš přístup je založený na posuzování rizika a ve většině případů vidíme, že neexistuje žádné riziko anebo je velmi nízké. Neexistují tedy žádná specifická pravidla, ale některá užití stran uživatelů jsme v Evropě zcela zakázali. Jedním z nich skutečně je rozpoznávání obličeje v reálném čase, které v Evropě není povoleno používat na ulicích, skenovat tam lidi a používat rozpoznávání obličeje, protože to soukromí lidí narušuje. Dalšími příklady jsou, když umělá inteligence rozhoduje o tom, kdo dostane práci, kdo dostane bankovní úvěr, nebo když umělá inteligence řídí dopravní systém nebo provozuje nemocnici.
11: O tom byly před 20 lety točené sci-fi filmy a teď to téměř prožíváme.
12: Ano, a u těchto případů vidíme, že jsou stran uživatelů vysoce rizikové a proto musí být takové systémy testované, než vstoupí na trh. A právě tento týden jsme o nich zveřejnili pokyny a čekáme na připomínky zainteresovaných stran, abychom definovali největší uživatelská rizika. Legislativa, která se jimi bude zabývat, vejde v platnost asi za rok, dva. Ale bez pochyby existují sféry, kde AI dělá důležitá rozhodnutí, která mají dopady na každodenní životy lidí. A v Evropě chceme zajistit, aby byly tyhle systémy testované, než vejdou na trh. Protože chceme, aby jim naši občané mohli věřit. To je podle nás dobrý základ pro inovace.
4: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
11: To byla Hena Virkunenová, finská eurokomisařka pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii. A na fóru Globsec jsme natáčeli i s Johanem Lepasárem, ředitelem agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost.
13: Head of ENISA, welcome.
14: Thank you.
11: V posledních měsících je velkým tématem závislost evropských firem a také různých úřadů a organizací na amerických technologických firmách, například na různých službách jako Azure, AWS a podobně. Je tohle bezpečnostní riziko, když uvážíme, že americká administrativa je poněkud nepředvídatelná?
15: To, že jsme závislí na technologiích, které nám poskytují nějaké třetí země, to není nic nového. Tohle už tu máme dlouhou dobu. Asi nejlepším příkladem jsou 5G sítě. Bezpečnostní analýza, kterou si Evropa udělala, ukazuje, jaké kroky jde podniknout, aby Evropa pomalu, ale jistě zabezpečila právě takovéto sítě. Od té doby Evropská unie udělala další vyhodnocování rizik, pokud jde o podmořské kabely, zdravotnické přístroje, ve spoustě dalších sektorů, které jsou považovány za kritické. A úkolem není to zaměřit se na nějaké konkrétní země nebo konkrétní poskytovatele služeb. Děláme to proto, abychom objevili příslušná rizika, jestli jsme na něčem závislí a jak z dlouhodobého hlediska nastavit opatření, která povedou k tomu, že jsou naše technologie odolné, že nejsou závislé jen na jednom dodavateli. A taky, že si dokážeme zajistit dlouhodobou udržitelnost naší digitální ekonomiky. To je přístup, který jsme si zvolili. Samozřejmě můžeme být rychlejší a proto myslím, komise navrhuje revizi aktu o kyberbezpečnosti, aby Unie měla mechanismy, jak se s těmito problémy vypořádat dostatečně rychle.
11: Taky se vedla debata o budování vlastní infrastruktury, aby vznikl, řekněme, nějaký unijní cloud. Je to něco, co se děje?
15: V Evropské unii existuje spousta poskytovatelů cloudových služeb, kteří jsou evropští. Některé z nich jsem i osobně potkal a jsem hrdý, že skutečně odvádí skvělou práci nejen při budování té infrastruktury, ale také při budování dovedností a znalostí, jak vytvořit ty nejkvalitnější cloudové služby. Je ale zároveň taky zřejmé, že náš trh je zatím ovládán firmami ze třetích zemí, takže musíme našim evropským hráčům dát čas a prostor na to růst, což se myslím děje. Nejde o to, zda si vybereme jednoho nebo druhého. Potřebujeme cloudové služby, potřebujeme různé poskytovatele, potřebujeme také zdravou soutěž, což je dobré pro bezpečnost, ale především potřebujeme mít možnost volby, což je, myslím, důležitý aspekt toho všeho.
11: Rozumím. A máme tedy tyhle služby dotovat? Máme je zvýhodňovat ve státních zakázkách?
15: To je velmi dobrá otázka na politiky a proto se musíte ptát politiků.
11: A nějaká data, kolik vlád, kolik institucí závisí na cloudových službách třetích stran máte? Hledal jsem nějaká celounijní data, ale ta jsem nenašel.
15: V oblastech, ve kterých se dělá celounijní vyhodnocování rizik, máme trochu lepší data, ale bojím se, že většina těchto dat není určena pro veřejnost. Určitě jsou ale oblasti, ve kterých jsme dělali průzkumy, kde víme, jaké technologie firmy a organizace používají, víme, co je na trhu, ale v oblastech, které jsme zatím neskoumali, tak tam toho mnoho nevíme. To je ale dobrý důvod dělat více vyhodnocování rizik v kritických oblastech a sítích, abychom věděli víc.
11: Chápu, já bych se teď rád dotkl také velkých jazykových modelů. Představují ty pro EU nějaká rizika? Co jsou hlavní oblasti, na které bychom se měli zaměřit?
15: Co za posledních pár let pozorujeme, je, že nové modely umělé inteligence už našly uplatnění v kyberbezpečnosti a různé pochybné subjekty je už použili k tomu, aby generovali phishingové kampaně. Rok 2025 byl, myslím, prvním, kdy byla většina podvodných kampaní podpořena umělou inteligencí. Takže AI v kyberbezpečnosti není úplně novinkou. Přesnost těchto modelů se ohromně zvýšila v mnoha směrech. A to znamená, že čas, který v našem prostředí vynakládáme na zvládání rizik, na identifikaci zranitelností, na posouzení jejich důležitosti, tak ten čas se ohromně zkrátil právě kvůli těmto modelům. Což také znamená, že i když se základy kyberbezpečnosti nemění, rychlost jejich procesů je teď, a v budoucnu to bude ještě horší, stále větší. To znamená také, že lidé už na některé věci jednoduše nejsou dost rychlí. To je, myslím, to hlavní. Z dlouhodobého hlediska myslím, že tyhle modely také pomohou dostat na trh bezpečnější produkty, protože umožní výrobcům poměrně levně je otestovat dříve, než je nasadí. Takže z dlouhodobého hlediska je to, myslím, dobrý nástroj. Z toho krátkodobého teď zažíváme přechodné období, ve kterém máme více zranitelností. Ty se dají díky AI snáze odhalit, ale i snáze zneužít. Takže to samozřejmě vytváří velký tlak na pracovníky informační bezpečnosti a všechny kritické subjekty, ať už jsou to nemocnice nebo dopravní společnosti. Je tedy zásadní, aby každý, kdo se zabývá kyberbezpečností a ví, co je to správa zraniteľností, bral svou práci velmi vážně a přijímal nezbytná opatření a co nejvíce zranitelností opravil, včetně těch nekritických. Myslím si, že toto je jedno z poselství, které mohu předat. Neměli bychom se také soustředit pouze na jednotlivé modely. V tomto ekosystému působí celá řada aktérů, včetně evropských vývojářů, průkopnických modelů. Samozřejmě modely se v průběhu času mění, ale pro evropské aktéry se otvírají nové příležitosti. A myslím si, že máme také příležitost podporovat a motivovat evropský ekosystém k využívání těchto modelů ve prospěch kyberbezpečnosti.
13: Takže co jsou konkrétní kroky, které můžeme udělat?
15: Díval bych se na to ze tří úhlů. První je, co výrobci mohou dělat a co by, myslím, měli dělat. A to je využívat tyto modely k předběžnému testování, ještě než své produkty umístí na trh. A stejně tak k testování produktů, co už na trhu jsou. Protože samozřejmě, pokud jste výrobcem nějakého produktu, máte odpovědnost za zajištění bezpečnosti po celou dobu jeho životnosti. Takže je důležité vrátit se i k vašim starším produktům a zajistit, že jsou bezpečné i v tomto novém prostředí. Pak tu máme provozovatele sítí, poskytovatele

0: společnosti. A to je něco, co my můžeme zprostředkovat a organizovat. Zorganizovat můžeme například soutěž mezi předními AI developery v Evropě, aby byli motivováni užívat své modely ku prospěchu kyberbezpečnosti. A to tak, aby kritický sektor a členské státy a jejich národní úřady pro kybernetickou bezpečnost zjistili, které evropské modely jsou nejlepší a nejlépe fungují. Tam, myslím, ENISA a Evropa jako celek může pomoct.
1: Já bych teď rád reagoval na to, co jste říkal o soukromém sektoru, že by se měl najít partnery. Stále jsou některé základní kameny naší celé softwarové architektury, které spravují v podstatě dobrovolníci. Existuje hodně kritických knihoven, které jsou open source, otevřený software, a jsou tu jasné případy, kdy se tyto knihovny nebo aplikace někdo snažil infiltrovat a vytvořit v nich úmyslně bezpečnostní díry. Co s tím děláme?
0: Ano, to je, myslím, dobrá otázka, protože otevřený software není něco, co můžete snadno vymítit ze svých systémů. Mnoho patentovaných produktů také zahrnuje prvky open source. Takže je důležité, abychom s komunitním přístupem, který nezbytně musí být celosvětový, navazovali kontakt a koordinovali pomoc a podporu, kterou můžeme těmto komunitám poskytnout. A mohu pyšně říct, že v tomto úzce spolupracujeme se Spojenými státy a jejich bezpečnostními úřady. A v Evropě tohle musíme nakopnout a sdílet a synchronizovat naše aktivní schopnosti, abychom se zaměřili prvně na ty, řekněme, kritické vrstvy open source a zajistili, že jsou zabezpečené. To je něco, co si v hlavě připomínám často.
1: A existuje nějaký posudek ohledně těchto klíčových knihoven, které máme podpořit a zabezpečovat, abychom chránili sami sebe?
0: Rozhodně máme experty, kteří na tom pracují. To vás mohu ujistit.
1: Co se velkých jazykových modelů týče, zmínil jste phishing a koncové uživatele. Myslím, že většina z lidí teď nepoužívá velké jazykové modely z Evropy, pravděpodobně spíš ty americké. Může to být riziko? Nevidíme do toho, jak fungují uvnitř, státní aktéři je mohou použít jako vlivové nástroje, protože mnoho lidí to v podstatě používá jako velký stroj na odpovědi. A tak neměli bychom usilovat, abychom měli víc evropských jazykových modelů, kde bychom měli větší kontrolu?
0: Už jsem, myslím, několikrát zmínil, že máme evropské vývojáře a měli bychom to vnímat ne jako problém jedné společnosti, ale jako systémovou změnu. A také víme, že první veřejný velký jazykový model byl vydaný 30. listopadu 2022, takže méně než 4 roky zpátky. A za tyhle 4 roky, kolik se toho změnilo, kolik dalších hráčů se objevilo a pokořilo ten předchozí model? Takže vidíme, že je to velmi dynamické a měnící se prostředí. V skutku, teď můžete říct, že jsou schopnější modely, které nejsou evropské. Ale to není něco, co je vytesané do kamene. Pochopitelně očekáváme, že se objeví evropské modely, které budou schopné konkurovat na tomhle trhu.
1: Takže hodně věříme evropským vývojářům.
0: Hodně tlačíme, aby se evropští vývojáři prokázali, ano.
1: Já bych teď chtěl mluvit o některých nedávných snahách protlačit určitá opatření na evropské úrovni. Měli jsme debatu o chat control, o omezování služeb VPN, a tak se chci zeptat, kde je ta hranice, protože z pohledu kyberbezpečnosti řada z těchto rozhodnutí jako prolomení koncového šifrování, to byla největší debata kolem chat control, v zájmu odhalování zneužívání dětí, tak to jsou rozhodnutí s extrémně zásadními dopady, a to právě na kyberbezpečnost. Takže kde vy vidíte tu hranici, když nařídíme velkým poskytovatelům, aby koncové šifrování prolomili? Neuškodí nám to po kyberbezpečnostní stránce?
0: Já zastupuji kyberbezpečnostní úřad, který má technickou odbornost. A pochopitelně naše názory se odráží v tom, co vidíme na technické úrovni. Nicméně bezpečnost má vždy účel něco chránit. Je zatím nějaké vyšší dobro. A je to vždy o vážení různých hodnot a chápání následků různých akcí. A proto máme politiky. Takže velmi rád na tuhle otázku neodpovím.
1: No, ale tohle rozhodnutí bude dělat i řada evropských poslanců. Co když za vámi přijdou ti a zeptají se?
0: No, pak jim odpovím.
1: Chci se zeptat také na projekty ENISA směrem k občanům EU, kterých jsem mnoho neviděl, ačkoliv jste byli v posledních letech velmi aktivní. Proč nemáte více vzdělávacího obsahu pro evropské publikum?
0: Funguje to tak, že v Evropě máme národní kyberbezpečnostní úřady, které se starají o svoji národní bezpečnost. A občané se samozřejmě nejprve obracejí k nim a ke svým vlastním vládám, spíše než na evropskou úroveň, když potřebují pomoc. Úkolem ENISA je pomoci těmto národním úřadům dělat jejich práci, podporovat je a pomáhat jim. Do toho spadá i vzdělávání, šíření povědomí. NISA také

0: Je sdílí celou řadu nástrojů, metodologie a různé praktické vychytávky, co mohou členské státy užívat. Máme samozřejmě své publikace veřejné, takže pokud vás to jako občana zajímá, dostanete se ke všem zprávám a pokynům, to není problém. Ale skutečně nepotřebujeme přímo interagovat s občany. Jednáme skrze národní kyberbezpečnostní úřady, protože věříme, že to je nejlepší způsob, jak může být NISA hodnotná.
1: A na závěr ještě pár zpráv, které by vás z evropského dění za minulý týden neměly minout. V4 je zpět, pronesl v úterý oslavně stále čerstvý premiér Maďarska Peter Maďar. Schůzku premiérů dříve zpřátelených a teď spíše vzájemně skeptických zemí uspořádal poprvé po 2 letech. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko by teď mohli začít opět jednat pravidelněji. Sjezd v Budapešti minulý týden si všichni 4 pochvalovali. Shodnou se třeba v opatrném přístupu k rozšiřování EU, migraci i ambiciozním zeleným politikám. A na čem se neshodnou, to podle premiéra Slovenska Roberta Fica raději řešit nebudou. Britský liberistický premiér Keir Starmer oznámil svoji rezignaci. A co to znamená pro EU? Starmerův pravděpodobný nástupce Andy Burnham podle serveru Politico se Starmerem sdílí názor, že Británie by měla vztahy s EU utužit. Zatím na neurčito se ale odsouvá summit plánovaný na 22. července. EU a Británie na něm měly schválit dohody, které mají usnadnit vývoz a dovoz zemědělských produktů, propojit systémy obchodování s emisemi a usnadnit mladým lidem cesty do zahraničí. A na závěr zpráva příhodná k tématu dnešních bruselských chlebíčků. Americký prezident Donald Trump opět hrozí cly, a to 100% na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. O tom uvažují některé evropské země a některé, jako Francie nebo Španělsko, už takovou daň mají. Evropská komise reagovala prohlášením, že daně nejsou diskriminační vůči USA a platí rovně na všechny společnosti, nehledě na zemi původu. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků opravdu vše. Od mikrofonu se loučí Vojtěch Dvořáček. Díky, že nás posloucháte a budeme se těšit zase za týden.
2: Hodin 30 minut. Český rozhlas Plus.
3: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších, oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i 2 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 16-letým synem. A podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000 potvrzených obětí 1450. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů počítá s tím, že českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér. Vláda podle něj dnes jedná o tom, jakou roli bude na summitu mít prezident Petr Pavel. Kabinet jeho účastí původně nepočítal. Ústavní soud ale předběžným opatřením vládě nařídil, aby prezidenta do delegace přidala. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO přísluší vedení delegace prezidentovi. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstráha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu Česka mezi 11. dopoledne a půlnocí. Bouře zasáhnou celé Čechy a část Moravy a Slezska. Lidé by měli zajistit volné předměty venku, zavřít okna, dveře a zabezpečit skleníky a pergoly. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívalovými povodněmi. Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. Skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. Šlo hlavně o spuštění nové rozvodny v Milíně na Příbramsku nebo modernizace starších vedení. ČEPS je výhradní provozovatel elektrické přenosové soustavy v Česku. Od roku 2023 vlastní i plynárenské podniky Net4Gas a GasStorage.cz. Loni v červenci skupina zaznamenala rozsáhlý výpadek elektřiny, který postihl 1 000 000 odběratelů. Podle vyšetřování šlo o souběh několika nezávislých komplikací. Na dálnici D1 směrem z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. Celý úsek pojedete asi 25 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D11 směrem na Hradec Králové se po nehodě dodávky s kamionem na 13. kilometru projíždí jen jedním pruhem. Kolona z 8. kilometru vás zdrží až 25 minut. Bouralo se také na příjezdu do Prahy po dálnici D10. Na 6. kilometru havarovalo osobní auto a projíždí se pouze levým pruhem. V koloně od Brandýsa nad Labem z 10. kilometru pojedete asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti, dopoledne ještě prší na západě, postupně i ve zbytku republiky přidávají se taky velmi silné bouřky. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech kolem 29, na Moravě a ve Slezsku naměří i 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad Interview plus Petra Viziny.
4: Co říkají časové řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuze nebo následování politiky raději rezignujeme? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
4: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Česko zažívá vlnu veder a já k tomu ocituji z vašeho nedávného výzkumu ve STEMu. Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Zároveň se ale lidé bojí, že odvratem od fosilních paliv schudneme. Co to podle vás říká, že dotazovaní na jednu stranu chtějí zastavit klimatickou změnu, ale zároveň to vylučují?
5: Tak jako u mnoha dalších klíčových problémů naší společnosti je dobré vždycky odlišit podstatu věci, to znamená probíhá klimatická změna a způsoby jejího řešení. A právě to napětí mezi tím samotným problémem a formou a cestami řešení je velmi rozporuplné. A tady je klíčová role politiků, aby uměli tyhle ty dvě stránky věci skloubit, vysvětlit, no a aby se také zajímali o to, čemu lidé případně nerozumějí, o čem mají pochybnosti a pokusit se nějakým způsobem s touto informací pracovat. Od toho máme sociologické výzkumy, není potřeba dvakrát improvizovat, zejména ne nad složitými strategickými problémy.
4: Promiňte,
5: a můžeme si zjistit, jak to vlastně
4: jak to je.
5: Je.
4: No dobře, tak mluvíte o podstatě věci. Řeší podle vás tenhle klimatický rébus a tu podstatu věci současná vláda správně a řeší ho vůbec?
5: To je otázka, na kterou my prostřednictvím sociologických výzkumů úplně přímou odpověď nedáme. Víme jenom z toho napětí, kterým jsme začali, že tady je zásadní úkol, priorita, kterou stanovila Evropská unie a takový jako polovičatý vyhýbavý postoj, který v podstatě řeší jenom část nebo menší část těch problémů a nechává řadu otazníků. A tady právě nastupuje potřeba na tom pracovat. Lidé nejsou hloupí, jak víme z výzkumu veřejného mínění. Neumějí hovořit ve vzletných termínech, ale jsou poměrně praktičtí, chápou, že věci, zejména ty zásadní a strategické, se nevyřeší hned, že je potřeba narýsovat nějakou cestu k tomu řešení. My tady máme vytyčeny nějaké roky, kdy máme dosáhnout určitých cílů. Ale co to prakticky znamená? Lidé chtějí vědět, že politické vedení státu má jasno v hlavě a má jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A tady ta pochybnost je obrovská.
4: Když na tu pochybnost navážu, tak zdá se mi, že část toho rebusu je úzkost. Je to úzkost toho, že schudneme, že ty klimatická opatření, že budou přehnaná, že nás budou příliš mnoho stát. Tak já se ptám vlastně, jestli nemáte dojem, že ten strach z přehnané reakce, za kterou draze zaplatíme, se dá vlastně využít jako politický nástroj. Jestli to není ta podstata věci.
5: Ano, a já bych ještě na tu vaši otázku podotknul úzkost a strach tady a teď. Pokud nevěřím, že tady existuje dlouhodobá rozmyšlená strategie, která se uskutečňuje v dílčích postupných krocích, že je v jednotlivých krocích zabudována solidní zpětná vazba, abychom uměli vyhodnotit, čeho jsme dosáhli, jaké nezamýšlené důsledky ty jednotlivé kroky měly, tak v podstatě v takové malodušnosti lidé sice nerozumějí většinou té odborné stránce věci, ale chtějí mít alespoň pocit, že ti, jak oni by řekli nahoře, vědí, co dělají a mají to rozmyšlené. A pokud tu důvěru nemají, tak zároveň prostě nemají důvěru v budoucnost. Kdyby měli, dejme tomu, důvěru v budoucnost, tak si řeknou dobře, omezí to životní úroveň tady a teď pro nás, ale pro naše děti to bude prostě podstatné. Umožní to žít v situaci, ve které bez toho, té zelené strategie by naše děti žili divný život, ale oni tu důvěru nemají, že to je rozmyšlené. Takže ta touha po jistotách je vlastně jiným slovem výraz bezradnosti. Nevěřím-li v budoucnost, chci jistoty radši tady a teď, protože nevěřím tomu, že ta věc je dobře vymyšlená a pokud je dobře vymyšlená, nechápu, proč mě ji nevysvětlí.
4: No, vy jste několikrát zmínil slovo důvěra. Je to pojem, s kterým sociologie pracuje, předpokládám.
5: No, samozřejmě.
4: No a není součást toho problému, že se u nás, podobně jako ve Spojených státech, lidi odklánění od mínění odborníků, prostě někdo jim vysvětlí, že to, co říkají odborníci, je pravděpodobně nějaké cinklé, zaplacené, a ať už jde o očkování nebo klimatickou krizi?
5: No, pokud ty názory odborníků jsou zahaleny do takového vědeckého metajazyka, případně v pojetí politiku je tam takový ten úřední žargon, tak ti lidé si pod tím nedovedou nic představit. A solidní politik, zejména když chce prosadit něco, o čem ví, že a priori k tomu důvěra není, jako je například k té zelené strategii, tak musím hledat cesty, jak to těm lidem přiblížit. A to, co zjišťujeme a pomáhají k tomu sítě, ale do toho sociální sítě a do toho nechci zabředat, v té povrchnosti se vlastně ztrácí pro ty lidi ten smysl. Oni si potřebují i ty obecné strategické dlouhodobé cíle přeložit do své každodennosti.
4: A když se dostanu přímo k vám, tak když slyšíte politiky mluvit o zeleném šílenství v souvislosti s klimatickou změnou, co to ve vás vyvolává, úzkost nebo důvěru?
5: Vyvolává to ve mně pocit nechuti, bych řekl. Jo? Protože jakmile něčemu dáte takové nálepky, jakmile vypustíte do prostoru něco, co je propagandisticky velmi snadno zneužité, tak v té situaci nejistoty, něčemu nerozumím, se jako tonoucí stébla chytám takových těch hutných, silných vyjádření, zelené šílenství. Já sice úplně přesně nevím, co to je, ale je to takový šťavnatý a vlastně mě to umožňuje nepřemýšlet do hloubky o té věci, protože se ani nikdo nesnaží mi to vysvětlit.
4: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
4: Jsme svědky sporu mezi prezidentem a vládou, do něhož zasáhl ústavní soud. Má v téhle souvislosti význam, jakou znovu důvěru k prezidentovi, vládě nebo ústavnímu soudu lidé mají?
5: Určitě. Já bych to dokonce posunul do obecnější roviny. Důvěra v instituce a prezident a vláda je prostě jako instituce, to není osoba Petra Pavla, ale to je the presidency institut, instituce prezidentství a bohužel v celém polistopadovém vývoji neblaze neseme to dědictví bolševického režimu a desetiletí totalitních režimů v tom, že instituce obecně jsou vnímány jako něco vnějšího, nepřátelského, co člověka v podstatě omezuje. Je to jakási vrchnost, kterou tam někdo nasadil a cíl jejího působení je vlastně nějakým způsobem prosazovat tu specifickou vůli těch lidí, kteří za tou institucí stojí. Přitom samozřejmě z hlediska sociologie je důvěra v instituce obecně velmi důležitá, protože tam, kde člověk nestačí sám svými silami a nestačí v okruhu svých přátel, své rodiny prosadit věci, tak potřebuje prostě nějakou institucionální pomoc. Ta instituce je vlastně lidský výtvor, který umožňuje řešit věci, na který by člověk z té běžné perspektivy nedosáhnul. A nedůvěra v klíčové instituce je v podstatě svazující. Já to dám na příkladu prostě z naší polistopadové historie. Vláda nebývá dvakrát populární, premiéři také nebývají nějak oslnivě populární, ale když vlivem okolností, třeba zvládnutými povodněmi, a popularita premiéra vzroste, tak v našem případě až na 80%, tak mám takové okénko příležitosti, kdy můžu prosadit i složitý, nepopulární věc.
4: Dostanete kredit důvěry a ten pak proměním.
5: Ano, a ten pak proměním v pokles té důvěry posléze, protože se jedná o nepopulární opatření, ale když neudělám nic, to znamená, nebudu dělat věci nepopulární, popularita poklesne stejně.
4: No a jak si tedy vysvětlujete, že vláda útočí na instituce a s poměrně vysokou důvěrou veřejnosti, kromě ústavního soudu, je to Česká národní banka nebo veřejnoprávní média, ale vládní podpoře to neubírá důvěru voličů?
5: To jsou dvě různé věci. Já bych, jedna věc je, že je potřeba, aby mezi jednotlivými institucemi existoval určitý soulad.
4: No ten tady není.
5: Ten tady zjevně není a navíc v podstatě to odporuje vidění politiky běžných lidí. My si ze svých daní platíme politiky, to jsou, Angličan by řekl, veřejní služebníci, a jejich povinností je vzájemně se domluvit. Za to si je platíme. A pokud oni nám v médiích, v přímém přenosu a na sociálních sítích dávají ostentativně najevo, jak vzájemně se nesnášejí.
4: To mluvíte o současné situaci?
5: Tak mluvím o současné situaci, ale ona to není jenom současná situace, to už se s náma táhne řadu let, tak je to něco, jak podle lidí ta politika vypadat nemá. Takže to je zásadní problém. A je to vlastně zpronevěření se smyslu a cíli veřejné správy, veřejné politiky, fungování státu a tak dále. No a otázka, jestli se jednotlivé rozpory projevují bezprostředně v postavení vlády a popularitě vlády.
4: Co myslíte vy v současné situaci?
5: To veřejné mínění není zbrklé. Ta představa taková populární, že se něco stane, my to známe například z Ameriky, kdy před projevem prezidenta, po projevu prezidenta se provedou výzkumy a tam se ta čísla výrazně hýbají nahoru a dolů, protože ten dopad je bezprostřední, krátkodobý. U nás je veřejné mínění ostražité. Nic není tak horké, jak se to uvaří. Oni se neshodnou. První skeptická námitka je, Bůh ví, co zatím všechno je. Nebudu dělat zbrklé soudy, počkám si, až tomu trošku jako porozumím. A takže ta reakce není během dnů, ale spíš během měsíců. Oni ty mlýny melou, ale melou velmi pomalu.
4: Čili když vláda antagonizuje, rozporuje to, co dělá ústavní soud nebo prezident, tak vy nespráskněte ruce, neřeknete si, že to je pohroma, řeknete si, to veřejné mínění je stabilnější než to, co vidíme v médiích?
5: Ano, stoprocentně. Ta pěna dní, která uvádí vlastně celý ten mediální proces, tak potřebujete ze všeho udělat sled jednotlivostí, sled jednotlivých událostí. A lidé by to sice mnohdy neuměli nazvat, ale to důležité je, jaké procesy, to soustavné působení probíhá za těmi jednotlivými událostmi. A nemluvím o rozhlase nebo televizi, ale na těch sítích. To jsou střípky jednotlivostí, které se skládají a pokud někdo je umný manipulátor, tak z těchto těch prvků a výkřiků sestaví tu pěnu dní.
4: Já mám pro vás příklad pěny dní. Hned se k ní dostaneme, jenom ještě řekněte prosím, jestli zjišťují průzkumy v posledních letech nějakou tendenci, která vás vysloveně, vás osobně zneklidňuje, znepokojuje.
5: Mě zneklidňuje už řadu let to, že proměny naší společnosti ztratily dynamiku. Když vezmu celý polistopadový vývoj těch 35 let, tak my těch posledních 15 let v zásadě dost bezradně přešlapujeme na místě. Jakoby jsme ztratili úběžník, jako bychom ztratili cíl. A podporují to výroky politiků, kteří budou říkat, že se politika bude řídit jenom pragmatickými zřeteli, že hodnotová politika sem nepatří. A já se domnívám, hluboce jsem přesvědčen, že do solidní politiky hodnoty patří a musí být toho konstitutivní, tedy základní součástí. A mě takové to zpovrchnění debaty veřejné nebo dokonce absence jakékoliv veřejné debaty o důležitých věcech, když už se debatuje, tak velmi povrchně, klouže to po povrchu a vlastně se to dostává mimo ten hlavní mediální proud. Vy samozřejmě dobře víte, že složité problémy se mnohdy nedají ani nastolit v médiích, protože než vysvětlíte, jak ta složitá věc
4: tak
5: je.
4: Tak už je zase nová pěna dní.
5: Tak
4: nová
5: je,
4: věc na hraní.
5: Ano, a hlavně nemáte ten dlouhý formát. Pořád se všechno zkracuje, dělají se z toho klipy, dělají se z toho takový jako krátký vstupy a to je vše.
4: Tak já vám nabídnu něco, co asi označíte za pěnu dní. Abychom pochopili, jak děláte sociologické průzkumy, včetně bleskových, tak si vezmeme za příklad vypískání Oty Klempíře a Petra Macinky z motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici, to jste asi slyšel. Ta zřejmá námitka je, že motoristům jde o upoutání pozornosti, takže se méně mluví o střetu s prezidentem nebo o tom, co se děje na ministerstvu životního prostředí. Přesto je to pro vás jako pro sociologa, tahle, řekněme, pěna dní, jak jste to nazval, něčím zajímavé?
5: Zajímavé, ale hlavně varovné, protože zakrajete to důležité a podstatné těmi jednotlivostmi. Budeme se bavit o tom, diváci byli pod vlivem alkoholu, co udělalo vedro a prostě svádím na cestí celou interpretaci té věci.
4: Čili bavíme se o nepodstatných věcech, zatímco společnost přešlapuje na místě, jak jste řekl, těch 15 let.
5: Ano. Jo, to je takové šidítko, které umožňuje, to je taková invalidní berlička, kterou někteří politikové intuitivně a jiní zcela cíleně a záměrně prostě jako dávají tomu běžnému člověku takovou každodenní hru a zítra to zase překryje něco jiného a vlastně to umožní, abychom mohli nerušeně vládnout a aby nám do toho nikdo zbytečně nemluvil. Lidi se baví těmi hloupostmi, které jí předestřeme.
4: No jak to může pokračovat podle vás?
5: No, to je otázka. Pokud se jako veřejnost nevschopíme a pokud nezjistíme, že zásadní proměny ve společnosti, v postojovém zázemí, v hodnotovém zakotvení se nerealizují hned, ale krůček po krůčku, takovou postupnou salámovou metodou, tak jako když té žábě ohříváte tu lázeň, takže lidi si zvyknou na hrubá slova, úhybná vyjádření, různé zavádějící detaily a tak dále.
4: Dal byste mi příklad něčeho, co vás zneklidňuje jako signál toho, že tohle to se děje s českou společností? Měl byste něco po ruce?
5: Teď přemýšlím, co by bylo takový výrazný. No, vezměme si například, a teď úplně odbočím, postoj Čechů k euru. Kdo pak by si vzpomněl, že v letech 2005-2006 pro zavedení eura bylo přes 50%, 51% naší veřejnosti. Byl to náš závazek po vstupu do Evropské unie. A pak systematickými dílčími kroky jsme se dostali do takové zabetonované situace, že pro euro stabilně v posledních letech je nějaký 17-19% prostě obyvatel, nikam se to nehejbe, odborníci si můžou říkat, co chtějí, biznis a podnikatelé si také mohou říkat, co chtějí, no ale my máme naši korunu rádi.
4: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Pane Hartle, říkám si, to, jak popisujete dnešní dobu, že na to sociologie tak nějak musí reagovat. Třeba Andrej Babiš má jenom na Facebooku 600 tisíc sledujících. Dá se říct, že to je taky rychlý sociologický průzkum podle toho, kolik mu tam dají lidé lajků nebo takzvaných, nebo o čem debatují pod těmi jeho příspěvky?
5: Já bych rád řekl, že to je hledisko zcela zavádějící. A dám příklad z minulosti, kdy si mi jeden redaktor z rozhlasu položil otázku, jak výrazné vítězství zaznamenají protievropské strany. A já jsem říkal, to je velmi jednoduché, pohoří, protože nebudou mít vůbec nic. A z druhé strany se ozvalo, a vy už to takový starší člověk, vy asi nesledujete sociální sítě, protože byste věděl, že ten protievropský tón je zcela jednoznačný a dominující. A já jsem říkal, ano, ale týká se to na sítích a ve skutečnosti to bude jinak. Bylo to přesně tak, jak jsem říkal, protievropské strany pohořely, ale rád bych si představoval, že to je tak jako v začátku sítí, ale ten problém je, že i ta hlavní mainstreamová média čerpají z těch sítí svoji inspiraci. Pokládají to za jakési, třeba pokřivené, ale přesto zrcadlo, a než vyrazit mezi lidi a namáhavě se jich ptát, tak si sjedu, co je prostě na síti.
4: Snažíme se v Českém rozhlase jinak.
5: Ano, to je dobře. Já taky mám Český rozhlas rád, ale vlastně takhle se ten tón nepřímo přenáší i do těch hlavních médií, protože alespoň to nastoluje tu agendu a vlastně nikdo si nedovolí ten hlavní proud té agendy nějakým způsobem popřít. A to, kam jsem chtěl dospět, je, že jsem byl rád, že takzvaný zdravý selský rozum se nedá opít těmi sociálními sítěmi. A teď je mi z toho trochu úzko, protože si myslím, že krůček po krůčku ty sociální sítě získávají na relevanci. A v názorech politiků a těch různých politických marketérů, kterých se objevilo jako hub po dešti, tak ty mají sociální sítě za alfu omegu všeho.
4: Hostem Interview Plus byl zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Já vám za to mnohokrát děkuji.
5: Ano, těšilo mě.
4: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: O roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO jedná vláda.

0: Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice. Pohřešují se tam desítky lidí.
1: Všude po ulicích se pohybuje už i těžká technika, která se snaží odstraňovat už sutiny z těch spadlých domů.
0: Začíná tenisový Wimbledon. Na úvod se představí 6 českých tenistů. Na dálnici D7 popojíždějí kolony na příjezdu k letišti v Praze v obou směrech. A počasí čekáme zpočátku slunečno. Od západu se bude zatahovat, přidají se přehánky, místy bouřky i velmi silné. A teploty na západě kolem 28, na východě až 39 stupňů. Je pondělí 29. června. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda by právě teď měla rozhodovat o podobě české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Znovu se tím musí zabývat potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Ve Strakově akademii je taky reportér Vojtěch Tomášek.
3: Po dnešním jednání vlády bychom se měli například definitivně dozvědět, kdo českou delegaci na summit povede. Motoristé stále počítají s tím, že to bude podle původního plánu premiér. Včera to zopakoval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Prezident Petr Pavel si naopak stojí za tím, že to má být z pozice nejvyššího ústavního činitele on sám. Poradce prezidenta Jiří Pehe dnes v ranním Plusu na dotaz nedokázal vyloučit, že by se kvůli tomu prezident mohl znovu obrátit na ústavní soud.
4: Pokud ústavní soud v tom svém předběžném usnesení toto nezmínil a vláda toho využívá k tomu, aby tu věc nějakým způsobem zamlžila.
3: Vláda jedná zhruba hodinu, čas tiskové konference zatím neznáme. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
0: Po historicky nejteplejším víkendu se tento týden v Česku postupně ochladí. Dnešek bude ale ještě horký. Na východě Česka můžou teploty dosáhnout až 39 stupňů. Víc práce mají kvůli horku záchranáři. Například ti jihočeští měli od pátku do neděle o čtvrtinu případů víc než obvykle. Na operačním středisku jihočeské záchranné služby v Českých Budějovicích je teď reportérka Eva Dubská-Petrová.
5: Od dnešního rána operátoři vyslali přes 120 sanitek. Dlouhodobý denní průměr přitom přesahuje 180 výjezdů. Nápor volajících neustává ani teď, kdy se venkovní teplota pohybuje kolem 32 stupňů Celsia. Kvůli přetrvávajícímu horku potřebují ošetřit hlavně lidi v kolapsu. Operátoři prvotně radí přesun do stínu, dostatečný příjem tekutin nebo přiložení studených obkladů. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
0: Vrchol vlny veder a teploty kolem 40 stupňů Celsia dnes očekávají na Slovensku a ve východním Polsku. Teplotní rekordy v západní Evropě zvýšily i počty hovorů na tísňové linky. Francouzská agentura pro veřejné zdraví registruje od minulé středy přibližně o 1000 úmrtí navíc oproti dlouhodobému průměru.
6: Viděli jsme lidi, kteří umírali v chudobě, lidi, kteří žili pod střechami v hrozných podmínkách a neměli možnost se přestěhovat nebo odjet.
7: Popsal v televizi BFM lékař Wilfried Samu z nemocnice ve Versailles. Pacienti i rodící ženy si stěžovali na to, že v pokojích bylo často výrazně přes 30 stupňů. Teploty ve Francii sice v uplynulých hodinách klesly, ale premiér Sebastian Lecornu varoval před dalším tlakem na nemocnice. Národní pohřební federace potvrdila zaplnění dvou pohřebních ústavů v Paříži. Podobná situace podle ní nastává v zimě při chřipkové epidemii. Meteorologové navíc předpovídají, že další vlna veder může přijít už za týden. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Meteorologové varují taky před silnými bouřkami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci. Bouře zasáhnou Čechy a část Moravy a Slezska. Dají se očekávat komplikace v dopravě způsobené silným větrem a lokálními přívaly vody. Dopoledne přešel pás bouřek nad Krušnými horami.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisti.
8: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
1: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
8: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežili. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: Někteří klienti domova pro seniory v brněnské ulici Kocianka se budou zřejmě ještě dnes muset přestěhovat. Po ranním požáru rozvodny je domov bez elektřiny a na místě zůstává reportérka Aneška Hlávková.
9: Během odpoledne bude potřeba přesunout 72 klientů z celkových 300, kteří v domově seniorů žijí. Jeden ze 4 pavilonů zařízení totiž zůstává po ranním požáru elektrické rozvodny bez proudu. Brněnský magistrát proto teď hledá náhradní ubytování v dalších sociálních zařízeních ve městě. Část klientů taky půjde na čas zpět do svých rodin. Podle předpokladů bude opatření a omezení provozu trvat několik dní. Z Brna Aneška Hlávková, Radiožurnál.
0: Zatímco většině žáků a studentů už prázdniny začaly minulý týden, některým školní rok teprve končí. O prodloužení výuky požádala ministerstvo školství třeba taneční konzervatoř v Brně. Vysvědčení je rozdávala dnes dopoledne, protože ještě v pátek večer měli studenti absolventský koncert.
10: Pro diplom si přišla do malého amfiteátru konzervatoře například studentka Madlen Moravcová, která si ho převzala i díky tomu, že zvládla páteční absolventský koncert v Mahenově divadle.
11: Tím vlastně jsme nejenom uzavřeli studium jako posledním představením úplně, ale také jsme za to byli známkováni a dle toho dostali diplomy.
10: To potvrzuje ředitelka taneční konzervatoře Hana Literová.
12: My jsme opravdu potom celý ten víkend pracovali na tom, že jsme tiskli ta jejich vysvědčení závěrečná, která jsme jim dneska mohli předat.
10: Část mimo brněnských tanečníků z nižších ročníků si vyzvedla vysvědčení v pátek. Ti místní si pro ně přišli dnes. Z Brna Alena Hysová, Radiožurnál.
8: Fotbalisté Kanady porazili na mistrovství světa Jihoafrickou republiku 1-0 a jako první tým postoupili do osmifinále. V programu dnešního hracího dne se v 19 hodin českého času utká Brazílie s Japonskem, ve 22:30 nastoupí Německo proti Paraguaji a ve 3 ráno následuje zápas Nizozemska s Marokem. Všechna utkání odvysílá živě Radiožurnál Sport. Začal třetí tenisový Grand Slam sezóny Wimbledon. Hned na úvod travnatého londýnského turnaje hrají zápasy singlu Češi Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina. V All England Clubu je sleduje reportér Jaroslav Plašil.
13: Oba 23-letí čeští tenisté už jsou na kurtech, stejně jako favorizovaní soupeři shodou okolností ze Spojených států. Darja Vidmanová, rodačka z Moskvy, která od útlého dětství vyrůstala v Česku, hraje poprvé hlavní soutěž na Grand Slamu a bude čelit nasazené 4 turnaje Pegulové. Dalibor Svrčina, ten je pro změnu poprvé v hlavní soutěži Wimbledonu a utká se s Tienem. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
8: Odpoledne nastoupí ještě další Češi Muchová, Bartůňková, Krejčíková a Syňaková.
14: Ucpaná Hradecká za Prahou a nehoda u Neratovic na silnici 9. Dálnice D11 stále ucpaná za Prahou směrem do Hradce Králové. Na 13. kilometru se po nehodě projíždí pouze jedním pruhem. Kolona od 9. kilometru zabere asi 25 minut. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zpomalte u Berouna. Na 20. kilometru vytekla nafta z nákladního auta. Uklízejí to hasiči a brzdí se před kratší kolonou. Dálnice D7 je ucpaná obou směrně před sjezdem na letiště v Praze. Je to v souvislosti s opravami u letiště. Směrem do Prahy je kolona asi na 15 minut, ve směru z Prahy na letiště až na půl hodiny. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka čekejte kolony u Neratovic. V Biškovicích se srazila 2 auta a zdržíte se 10 až 15 minut. Ještě silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. U Velkého Rybníka za Komorovicemi nové omezení, tam jsou kolony až na půl hodiny obou směrně. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme jasno až polojasno, postupně se začne od západu zatahovat a přidají se přehánky, místy bouřky, a to i velmi silné. Nejvyšší teploty na západě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
15: Kdy se dočkáme ochlazení na celém území Česka a jak rychle se může vlna veder zase vrátit? Jak Romové vnímají nenávistnost a stereotypní výroky namířené proti nim? A jak hustá je síť odlehčovacích služeb pro lidi pečující o potomky s autismem? Noc na dnešek byla v Česku pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na Facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Tropickou noc zaznamenala téměř polovina měřících míst. Tam teplota nešla pod 20 stupňů. Včera meteorologové zaznamenali nové historické maximum. V Doksanech na Litoměřicku vystoupila teplota na 41,9 stupně Celsia. A my už jsme ve spojení s Markem Riedrem, ředitelem Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
16: Krásné poledne.
15: V Praze je stále vedro, aktuálně 32 stupňů, ale některé části republiky už se ochlazují. Kde už je chladněji a kdy se nižších teplot dočká i zbytek Česka?
16: Chladněji je v tuto chvíli především na západě České republiky, protože od západu k nám postupuje zvlněná studená fronta, konec konců tak, jak říkala vaše kolegyně v předpovědi počasí. A v druhé polovině týdne bychom se měli dočkat příjemného počasí, které odpovídá konci června, začátku července v druhé polovině tohoto týdne, takže někde mezi 23 až 27 stupni.
15: Spolu s ochlazením mají přijít silné bouřky. Kde jsou a budou nejsilnější?
16: V tuto chvíli jsme vydali druhý nejvyšší stupeň výstrahy na silné a velmi silné bouřky, především na Čechy. Očekáváme, že v průběhu dneška, dnešního odpoledne a konec konců i zítřka by měly přecházet, jak už jsem říkal, od západu ty velmi silné bouřky, takže lze očekávat, protože je velké množství dostupné energie, lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru, s downbursty a s dalšími doprovodnými jevy.
15: Když se vrátíme k uplynulému víkendu, v Doksanech na Litoměřicku jste 2 dny po sobě naměřili nové absolutní teplotní maximum v české historii. Včera to bylo 41,9 stupně, ale dodávali jste, že to je předběžná informace, že se ještě musí ověřit. Už je to potvrzené?
16: Já si nejsem úplně jistý, jestli v tuto chvíli už je to zcela formálně potvrzené. Na druhou stranu nemyslím si, že by se ta hodnota po té, co to potvrdíme, měla nějakým způsobem lišit. Myslím si, že to maximum zůstane na těch bezmála 42 stupních.
15: Pokud se to tedy i oficiálně potvrdí, znamená to překonání historického rekordu, který platil do posledního víkendu o 1,5 stupně. To jste už včera označili za bezprecedentní. Čím to je?
16: Je to tím, že obecně stoupá teplota v Evropě a stoupá teplota i v České republice, protože v tuto chvíli máme průměrné teploty zhruba, roční průměrné teploty o 1,5 stupně vyšší, než odpovídá dlouhodobým hodnotám. To je jeden z důvodů, že obecně se ten kontinent ohřívá. Věc druhá je, že ten vpád toho horkého vzduchu z afrického kontinentu, on nastával i v minulosti a zpravidla končil ve Španělsku, ve Francii a moc dál na východ nepostupoval. Tentokrát se stala situace, že tento horký vzduch přišel až k nám.
15: Do tohoto víkendu drželi teplotní rekord středočeské Dobřichovice, v sobotu i v neděli ho překonali Doksany na Litoměřicku. Mají právě tyhle oblasti něco společného, nebo dá se říci, které oblasti Česka jsou náchylnější k takto rekordním vedrům?
16: Jsou to obecně místa s nízkou nadmořskou výškou, s terénem, kde vlastně není velké proudění vzduchu, kde vlastně se ten horký vzduch může držet, takže kromě Dobřichovic, kromě Doksan, které jsou teď rekordmanem, to je třeba taky středočeská Řeš, ale nesmíme zapomínat vlastně na Jižní Moravu a uvidíme, jaké teploty budeme zaznamenávat v průběhu dneška na Jižní Moravě.
15: Pocitově jsou ta vedra velmi špatně snesitelná ve městech, kde to teplo navíc akumulují silnice, chodníky a budovy. Není zvláštní, že ty rekordní teploty nenaměříte v Praze nebo v jiném velkém městě? Ne.
16: My se snažíme ty naše stanice umisťovat takovým způsobem, aby byly pokud možno co nejméně ovlivněny právě těmito jevy, jako že se rozpálí silnice, nebo že vedle je komín, když se zaobíráme kvalitou ovzduší. Takže my se snažíme ty stanice měřit skutečně tak, jak teplý ten vzduch je, a ne ty sekundární projevy. Nicméně máme stanici v Klementínu, kde částečně to měření je ovlivněno, a tam bylo, taky byl zaznamenán historický rekord v Klementínu bezmála 40 stupňů. Takže máte pravdu, je to v tom městě ještě daleko nepříjemnější a je to právě způsobeno vyzařováním toho tepla z těch pevných povrchů, které to teplo naakumulují.
15: Jednu vlnu veder tedy máme už skoro za sebou. Na jak dlouho se schladíme, kdy máme čekat další vedra?
16: Tak v tuto chvíli podle výhledu si myslím, že ty teploty, které odpovídají datumům, by měly vlastně trvat po dobu 10-11 dnů a vlastně dál už jaksi nevidíme s vysokou spolehlivostí. Nedokážeme vyloučit, že nepřijdou podobné vlny veder za 14 dní, za 3 neděle, ale tam ještě nejsme schopni tak daleko předpovídat. Ale v průběhu těch následujících 10-11 dnů aby ty teploty měly poklesnout, jak už jsem říkal, někde mezi těch 23 až 27 stupňů Celsia.
15: To znamená, na spekulace, jestli v průběhu léta může být ještě tepleji, než bylo teď o víkendu, jestli ten aktuální rekord Doksan vydrží do konce léta, tak na to je ještě brzy.
16: Na to je ještě brzy, samozřejmě vyloučit nemůžeme vůbec nic, stejně jako nemůžeme vyloučit i to, že naopak zbytek léta bude podprůměrně teplý, takže tam bohužel nebo naštěstí ještě nevidíme.
15: V minulých dnech jsme vysílali informace o tom, že roste zájem o klimatizace. Z vašeho pohledu je to rozumná reakce? Považujete investici do klimatizace za moudrou?
16: Tak z hlediska nějaké pohody a z hlediska zdravotního stavu chápu, že můžou být lidé, kteří prostě mají zdravotní problémy související s těmito horky, tak je to investice jistě rozumná. Z hlediska toho, že naopak oni to teplo, řekl bych, emitují v těch výměnících ven, tak tu situaci v těch městech, na ulicích, jak už jsme se bavili, ještě zhoršují. Takže ono je nám líp v tom bytě, ale ještě o to hůř vlastně v tom exteriéru.
15: Říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder. Díky, naslyšenou.
16: Já vám děkuji, hezký den.
15: A pokud vás zajímá, jak se na podobné extrémy připravit do budoucna a jak už to také v některých městech dělají, tak se můžete vrátit k páteční epizodě našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Hostem byla odbornice na adaptaci budov Kateřina Eklová z ČVUT. Každý čtvrtý obyvatel Česka si myslí, že u nás není možné svobodně vyjadřovat názory o soužití s Romy. Ukazují to výsledky výzkumu v rámci projektu webu iRozhlas.cz a radiožurnálu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Z 21 zkoumaných témat je právě téma soužití s Romy tím, u kterého Češi vnímají nejmenší volnost se veřejně vyjadřovat. Naopak největší volnost cítí u témat změny klimatu, rovnosti žen a mužů nebo kritiky vládní koalice. Výzkum Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění provedla společnost Median, ta se na přelomu letošního dubna a května ptala 2025 lidí. A naším dalším hostem je Alica Sigmund-Heráková, spoluzakladatelka romské online televize Tuke, což v češtině znamená tobě nebo pro tebe. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Překvapuje vás výsledek toho výzkumu?
17: Nikoli, nepřekvapuje.
15: V tom výzkumu lidé reagovali i na konkrétní výroky. V případě Romů to byl výrok: Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají výhod sociálního systému. Podle 3/4 dotázaných by lidé bez problémů tuto větu řekli veřejně. Jen 17% dotázaných si myslí, že by raději tento názor lidé nevyslovili. O čem to podle vás svědčí?
17: Svědčí to podle mě v prvé řadě o tom, že v české společnosti, nejenom v té české, ale bavme se tedy o české společnosti pro tenhle ten rozhovor, velmi rozšířené a velmi společensky běžné a akceptované šířit stereotypy, předsudky, někdy i vyloženě jako rasistické postoje ve vztahu k Romům. Sama jsem se s tím setkala mnohokrát, je to prostě společné téma do debaty, něco, na čem se často mluvčí společně shodnou. Má to samozřejmě velmi negativní dopady, jak do české, tak i do romské společnosti, především do té oblasti toho soužití samotného. Těch příčin je několik, můžu je buď rovnou rozvést, anebo dát prostor vaší otázky.
15: Samozřejmě už jsem se nadechoval, že se zeptám, čím to je, tak čím to podle vás je?
17: Je to samozřejmě kombinace více věcí, snad se podaří to vystihnout nějak krátce tady v tomto našem rozhovoru. Každopádně jedna z těch zásadních věcí je role a vliv vzdělávání, a to jak na romskou společnost, tak i na tu celou českou společnost, již jsou Romové integrální součástí. A tady je to velmi zajímavé, protože Romové žijí v České republice, takzvaně na území dřívějších Čech a Moravy, po stovky let, jsme občané této republiky, ale přesto z nějakých důvodů neustále toto téma vlastně se otvírá a ty předsudky neustále máme a musíme se s nimi neustále konfrontovat. A je to z velké části právě proto, že v tom vzdělávacím systému, přestože došlo k revizím rámcových vzdělávacích programů pro základní školství, to povinné penzum informací o Romech, o jejich historii, o jejich kultuře, o tom, proč se vůbec Romové označují Romové a nemá se používat slovo nace, které je stále úplně běžné a lidi nerozumí tomu, v čem je problém při tom používání. Tyto informace prostě zadané do těch rámcových vzdělávacích programů nejsou a tudíž vlastně velmi jako chybí tyhle informace. Zatímco se třeba už dnes opravdu i ve školách běžně mluví obecně třeba o holokaustu, obecně třeba o rasismu, tak ve spojení s Romy tyhle ty věci prostě nemáme, neznáme je a nezná je jak vzdělaná část společnosti, tak ta méně vzdělaná. Týká se to samozřejmě také toho, že tyhle informace nejsou ani součástí toho, jak se vzdělávají pedagogičtí pracovníci. Takže i pedagogičtí pracovníci, ti, kteří učí sami, často nemají vlastně nástroje ani znalosti, které by mohli svým žákům samotní, jako oni samotní předat. Takže to je taky problém. Druhá věc, která s tím souvisí, je to, že řekněme dneska demograficky prostě část romské populace, která je řekněme dneska kolem těch 50 let věku, která prošla tím školským vzdělávacím systémem ještě za komunismu, velká řada z nich zkrátka nemá, nedostala ty příležitosti ve vzdělávání a pořád na to ta generace dojíždí. Ty generace mladší jsou dneska často v segregovaných školách, to znamená, že jsou to školy, kde je 90 a více procent Romů. Co z toho vyplývá? Už jenom to, že se česká společnost s romskou částí české společnosti potkává velmi málo. A z toho i na těch individuálních, konkrétních jako úrovní těch jednotlivých lidí vzniká zvláštní pocit nějakého opojení, nějaké odpojení, nějaké neznalosti. Že zkrátka, když se nic nedozvím o tom člověku ve škole a jenom ho někde vidím na ulici a nic o něho nevím, tak jsem velmi citlivý a nechráněný vůči všem formám předsudků a stereotypů a tohle je vlastně důsledek toho. To, co bohužel i po těch 30 letech stále žijeme a má to vlastně negativní dopady do naší jako společnosti, které, jak znovu říkám, jsou Romové integrální součástí postovky let.

0: bych nebyla jediná Romka nebo Rom, který by něco podobného uvítal, protože s tím vlastně narážíme na to ve svých každodenních zkušenostech a ve svých žitých životech velmi běžně ve všech oblastech vlastně života, které prostě prožíváme. Tady je asi zase jako důvodů víc. Je to nějakým způsobem normalizovaný přístup, nejenom v té české společnosti. Máme zároveň i pojem, který vyloženě popisuje specifickou formu rasismu, jako protiromský rasismus. Je to zakotveno i v rámci jako dokumentu Evropské unie. Je to bohužel proces, který se netýká jenom České republiky. Je na to ošklivé slovo, které já nerada používám, ale řeknu ho. Anticikanismus, který označuje specifickou formu rasové nenávisti vůči Romu. A je to historicky daná věc, která skutečně existuje. A osvěta v tomto směru je velmi důležitá, veřejná debata na tuto téma je velmi důležitá a já ještě osobně můžu říct ze své zkušenosti, často dělám různé přednášky, besedy, diskuze, jak se studenty, tak třeba s lidmi, kteří pracují s romskou menšinou. Jsou to většinou Češi nebo řekněme lidi prostě z neromské společnosti. Snažím se vždycky vytvářet nějaký bezpečný prostor, kde se lidi můžou ptát i na otázky, na které se normálně třeba stydí nebo mají nějakou vlastní obranu se na ně zeptat. A vlastně vždycky dojdeme k tomu stejnému, že ti lidi zkrátka nemají informace, netušili nic o romské historii, nevěděli, jako z čeho vychází to slovo Rom, o čem romská kultura je, jaké jsou etnické skupiny Romů u nás žijí a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Naprosto základní věci, které se dají podle mě velmi dobře odkomunikovat v občanské výuce někdy mezi 5. a 9. ročníkem.
1: Říká Alica Sigmund-Heráková, spoluzakladatelka romské online televize Tuke. Díky, naslyšenou.
0: Díky, mějte se hezky, nashledanou.
1: V Česku je nedostatek pobytových a odlehčovacích služeb pro lidi s autismem, kteří potřebují neustálou péči. Nevládní organizace Národní ústav pro autismus Nautis dnes otevírá v Kamenném zboží na Nymbursku ve středních Čechách nové zařízení. To nabídne dětem i dospělým s autismem a jejich rodinám krátkodobé pobyty. Ty pečující mimo jiné umožní vyřídit si potřebné věci nebo si odpočinout. Dnes odpoledne od 16 hodin se v centru zároveň koná den otevřených dveří. A u telefonu už je výkonná ředitelka Nautis Magdalena Schubert-Torová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak velké to nové centrum je a jaké konkrétní služby nabízí?
2: To konkrétní centrum je, co se týče do rozlohy, opravdu velkorysé, velké, ale nabídne ten pobyt v jednom okamžiku 5 lidem, ať už dospělým nebo dětem s autismem. Ta kapacita je nastavená takhle zejména proto, že našimi klienty jsou lidé s náročným chováním, to znamená děti nebo dospělí, kteří potřebují vyšší míru podpory ze strany personálu. Nicméně konečně my se vlastně dostáváme do prostor, které z pohledu toho materiálně technického vybavení jsou velmi velkorysé a moc se těšíme na to, že i náš vlastně personál, naši asistenti budou pracovat v hezkém prostředí s velkou zahradou, s velkým prostorem pro využití.
1: Komu ty služby budete poskytovat? Musí ti, kteří budou ty služby chtít využít, splňovat nějaké podmínky, musí mít třeba nějaké doporučení?
2: Nemusí, naší cílovou skupinou jsou lidé s autismem, to znamená, ty služby poskytujeme pouze a jen lidem s touto diagnózou, ale přijímáme do služeb i lidi, kteří mají důvodné podezření, že by se u nich autismus mohlo jednat. Není to úplně striktně dané, že tedy ten autismus už musí mít potvrzený, protože právě proto, že někdy se na potvrzení diagnózy čeká dlouhou dobu, ale ty rodiny už potřebují odlehčení tady a teď. Samozřejmě problém jsou objednací lhůty, čekačky, pro všechna ta naše respitní zařízení, která provozujeme, využívá kolem 300 klientů, řada z nich opakovaně a přesto ta poptávka je mnohem, mnohem vyšší.
1: Nové centrum na Nymbursku vzniklo přestavbou penzionu. Jak náročné bylo ho vybavit tak, aby mohlo sloužit dětem i dospělým s autismem?
2: Ono to vybavení není tak rozdílné od běžné domácnosti. I to je náš cíl, aby se tam děti cítili dobře, tak jako doma, aby to nevypadalo jako nějaké specifické zařízení. Ale samozřejmě řešíme věci, které jsou pro bezpečnost důležité, jako jsou například folie na okna, aby byla nerozbitná, respektive pokud se rozbijou, aby se to sklo nevysypalo. Je tam nějaké zabezpečení vodních ploch, protože tam budeme mít i jezírko, nebo je tam jezírko. Jsou tam jako specifické i třeba nábytek, specificky odolný nábytek proti tomu zničení, ale to, že ten nábytek, to vybavení bude třeba obnovovat, s tím samozřejmě počítáme, děje se to tak na všech těch našich pobočkách.
1: Kolik to nové centrum stálo a pomohly vám třeba nějaké dotace?
2: Určitě.

0: Bez nich bychom to rozhodně nezvládli. My jsme využili příležitosti Národního plánu obnovy, který se zaměřoval právě na investiční vstupy do zařízení sociálních služeb. Využili jsme tu výzvu a měli jsme možnost koupit objekt toho penzionu, který stál 21 milionů přibližně, a potom už jsme dělali jenom drobné rekonstrukce v hodnotě 5 až 6 milionů s tím, že celkový teda náklady jsou kolem těch 26-27 milionů korun a bez našich dárců bychom to určitě nezvládli. Už jenom to, že než ten oběd koupíte, musíte mít vlastně peníze k dispozici, protože Evropská unie vám je proplatí až po vyúčtování, a tady nám velmi pomohli naši dárci a partneři. Za všechny bych jmenovala Ungeld Group, společnost, která vlastně nám půjčila i peníze bezúročně na to předfinancování toho nákupu. Slíbila uhradit veškeré neuznatelné náklady, jako je třeba v téhle výzvě bylo DPH.
1: Říká výkonná ředitelka nevládní organizace Národní ústav pro autismu Nautis Magdalena Schubert-Torová. Připomínám, že dnes odpoledne v novém centru, o kterém jsme mluvili na Nymbursku, bude den otevřených dveří, takže se každý může přijít podívat. Za rozhovor vám děkuji. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, taky děkuju.
1: A to už je z polední publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
2: Je půl jedné.
3: Český rozhlas Plus.
2: Čtyři dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté. Státní energetická skupina ČEPS loni měla čistý zisk přes 6 miliard a 800 milionů korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o třetinu. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti za loňský rok. Skupina taky loni navýšila investice na rekordních skoro 11 miliard korun. V Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států Severoatlantické aliance. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale taky parlamentní diplomacii. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Leva 14. pálium, symbol služby věřícím. Pruh tenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Karlovarský festival uvede v premiéře další dva české projekty. Prvním je celovečerní film Bojovník režisérů Vojtěcha Friče a Tomáše Dňanišky. Společně natočili příběh o boxerovi, který chce po letech uspět mezi bojovníky MMA. Na filmové přehlídce bude mít zvláštní uvedení taky šestidílná minisérie Filtr o dospívání a hledání svého místa ve světě. Seriál připravil pro Českou televizi režisér David Semler. Tady jsou dopravní informace v odpoledním vysílání Plusu. Na D11 z Prahy do Hradce Králové po pojíždí kolona za Prahou na 13. kilometru dořešují nehodu dodávky s kamionem. Pomalu se jede od sjezdu na Úvaly z 8. kilometru. Zdržení teď asi 15 minut. Na D5 z Prahy do Plzně u Berouna na 20. kilometru z kamionu tam vytekla nafta, projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona ze 17. kilometru je teď asi na 4 hodiny. Kolony jsou taky na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení obousměrně a kolony jsou od Karlovarské D6 a taky od Středokluk. Vždy je to na 20 minut. Na D1 směrem z Vyškova na Brno po pojíždí nesouvislá kolona od Holubic z 210. kilometru do omezení u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Celý úsek pojedete asi 25 minut. A v Kbelské ulici směrem na D8 stojí před sjezdem na Cínoveckou nepojízdné auto. Projíždí se jedním pruhem. Opatrně. Dobře dojďte. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, čekáme přehánky, místy bouřky, které budou i velmi silné. Večer se budou srážky rozšiřovat i na Moravu a taky do Slezska. Teploty na západě kolem 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady jsou názory a argumenty.
3: Do vedení armády nastupuje Miroslav Hlaváč. Předseda motoristů útočí na ústavní soud nebo prezidenta, protože strana nic jiného nemá. Firmy tiše redukují plány na náhradu zaměstnanců umělou inteligencí, ostrý vzkaz Putinovi od ruské armády anebo jiskření mezi Polskem a Ukrajinou. To jsou náměty, anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v pondělí 29. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrad. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
3: Zítra, tedy v úterý, jmenuje prezident Petr Pavel nového náčelníka generálního štábu, a to generálporučíka Miroslava Hlaváče, kterého do funkce prosadil premiér Andrej Babiš ku překvapení ministra obrany Zuny, který totiž měl vyhlédnuté jiné kandidáty. A Hlaváč ve funkci šéfa armády střídá Karla Řehku. No a ve studiu je k tématu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
3: Karel Řehka končí po 4 letech, skoro přesně, a to je vlastně ale obvyklé u náčelníka generálního štábu u nás. Proč tomu tak je, když přitom není určen žádný zákonný časový limit?
5: Hovoří se o tom, že rotace je důležitá, potřebná, aby nedocházelo k nějakému zkostnatění vedení armády, aby tam přicházeli noví lidé, s nimi patrně nové pohledy, nové myšlenky. Je to zavedená praxe nejenom v armádě České republiky, ale je to i ve standardách NATO, kdy oni právě vyžadují určitou rotaci. V České republice, když se podíváme do historie, tak náčelníci generálního štábu pobývali ve funkci v rozmezí od 3 do 5 let, takže většinou ten mandát bývá 4letý, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, a pokud byl prodloužen, tak byl prodloužen vždy maximálně o rok. Možná je to náhoda, je to dáno také tím, že se pochopitelně střídají vlády, střídají se ministři a ti mohou mít různé představy, i když samozřejmě náčelníka generálního štábu na návrh vlády jmenuje prezident a ten ho také odvolává.
3: Říkal jsi, že ministři obrany mají různé představy. Já už jsem zmiňoval v tom úvodu, že jinou představu o náčelníkovi generálního štábu měl právě i ministr, současný ministr obrany Jaromír Zuna, ale byl překvapen, když najednou Andrej Babiš vytáhl úplně jiné jméno.
5: Tak to byl zajímavý vývoj, protože ta výměna na postu náčelníka generálního štábu se pochopitelně připravovala delší dobu. Vybírali se vhodní adepti a ministr obrany na tom spolupracoval se současným stále ještě náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, vybrali 4 jména, která předložili jak premiérovi, tak také na konzultaci prezidentovi. Všichni tvrdili, že jsou to osobnosti, které mohou být tím náčelníkem generálního štábu, že s tím není žádný problém. No a pak zasedala vláda a po vládě se objevilo jméno Miroslava Hlaváče a ten na tom původním seznamu 4 adeptů nebyl, takže to bylo velké překvapení. A ještě větší překvapení bylo v tom, že de facto vláda přehlasovala ministra obrany, protože ministr obrany byl jediným členem Babišova kabinetu, který pro pana Hlaváče nehlasoval, což je poměrně neobvyklé, protože většinou právě ministr obrany je přímým nadřízeným náčelníka generálního štábu a předpokládá se, že by měl on hrát tu hlavní roli při tom výběru. Lze si těžko představit, že by do toho výběru nějak aktivně zasahovali ministři, já nevím, školství, zdravotnictví a podobně, ale ukázalo se, že zkrátka silnější byl postoj a názor premiéra, který sáhl po panu Hlaváčovi, který do této doby byl právě zástupcem náčelníka generálního štábu, takže je tam určitá kontinuita.
3: Byl to tedy naschvál od pana premiéra?
5: Já nevím, zda to byl naschvál, co hrálo při tom rozhodování hlavní roli, jaká byla motivace, ale vzhledem k tomu, že s tímto jménem nemá problém pochopitelně jak Karel Řehka, odcházející náčelník, který měl právě pana Hlaváče jako svého zástupce, tak s tím nemá problém ani prezident, tak nevím, v čem byl ten zásadní zlom, že tedy nebyl vybrán nikdo z toho původního seznamu. Minister Zuna svůj postoj zdůvodňoval mimo jiné tím, že armáda by měla procházet modernizací, že i na konfliktu na Ukrajině se ukazuje, jak důležitou roli hraje protivzdušná obrana, jakou roli sehrávají drony a podobně. A tak měl představu, že by to měl být někdo, kdo je spjat s letectvím, s protivzdušnou obranou a tak dále. A jeden z kandidátů na tom seznamu byl, takže z toho lze vyvodit, kdo byl asi favoritem současného ministra obrany, ale jak se ukázalo, neuspěl a bude muset s novým náčelníkem generálního štábu nějak vycházet tak, aby nedocházelo k velkým sporům a aby armáda skutečně fungovala.
3: Říká Petr Hartman, díky mnohokrát.
5: Naslyšenou.
3: Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Tak přesně to stojí ve volebním programu strany Motoristé sobě, což, jak říká autor následujícího příspěvku, Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, už dnes buzuje pouze úsměv.
6: Nepochopitelné útoky ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta, ústavní soud a další demokratické instituce jsou z pohledu motoristů vlastně pochopitelné. Jejich reakce na předběžné opatření ústavního soudu, který nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO, jsou totiž to jediné, co se mohou pokusit prodat svým příznivcům. Je velmi nezodpovědné pěstovat neustálý konflikt ve společnosti, útočit na ústavní instituce a otravovat veřejný prostor. A není ani vůbec jisté, zda to bude motoristům stačit. Jsou nejslabší koaliční stranou, jejich členové vlády jsou málo kompetentní a kabinet dělá opak toho, co slibovali svým voličům. Petr Macinka je sice ministrem zahraničí, ale zahraniční politiku vlády obstarává premiér. Jak Andrej Babiš několikrát výslovně zdůraznil. Otak Lempíř, co by ministr kultury dostal na starosti, zrušení koncesionářských poplatků. Nejenže motoristé mají v programu jejich zachování, takže si udělali ze svých voličů dobrý den. Ale ministr předvedl při přípravě zákona vrchol nekompetentnosti. Macinku i Klempíře teď vypískali návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ani tahák posledních voleb Filip Turek a lidé kolem Ministerstva životního prostředí motoristy nezachrání. Vždyť seriózněji a inteligentněji než oni už dnes vypadají i největší extrémisté a minulí politici na jedno použití typu Miroslava Sládka a Víta Bárty. Pro ministra Borise Šťastného, který sleduje především vlastní zájmy, je důležitý premiér Babiš, nikoli šéf motoristů Macinka. Ve volebním programu kladli motoristé důraz především na veřejné finance. Slíbili do 4 let vyrovnané nebo přebytkové státní rozpočty. Už vládní program je u snižování zadlužení opatrnější a skutečnost se od představ motoristů výrazně vzdaluje. Na letošní rok mají ve svém předvolebním programu zapsaný schodek 225 miliard. Koalice schválila 310 miliard. Na rok 2027 by se rádi dostali na mínus 165 miliard. Vláda míří nejméně na 350 miliard, víc než na dvojnásobek. Příští rok už také chtěli kvůli úsporám rušit či slučovat některé státní instituce a úřady, ale žádné zákony k tomu se nepřipravují. Motoristé také vyloučili účast ve vládě, v jejímž programu nebude okamžité ukončení inkluze ve školách. Ministr školství Robert Plaga je s rušením vyhodil a pustil se do rozumné revize vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Stojí také v motoristickém programu a to dnes už vzbuzuje jen úsměv. Volební preference motoristů se pohybují stále kolem 5%, tedy na hraně vstupu do sněmovny. Už nejmenování Filipa Turka ministrem označovali politologové za jasnou porážku a začátek motoristického konce. Teď si došel pro další prohru kolem reprezentace Česka na summitu NATO předseda Macinka. A nejen voliči, ale i premiér si logicky položí otázku, na co vlastně ta strana je. Motoristé nemají pevné voličské jádro. Polovina z 380 tisíc lidí, kteří jim dali hlas v loňských volbách, se rozhodovala na poslední chvíli. Podle podrobných průzkumů odcházeli od stran vládní koalice, hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Mají se tedy kam vrátit. A čas, pracuje proti motoristům.
3: U mikrofonu byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. AI zničí do 5 let vyšší desítky milionů pracovních míst. Největší dopad má už nyní na absolventy vysokých škol, v případě České republiky pak na ty nejmladší. To aspoň říkají předpovědi i poslední výsledky pracovního trhu. Ale má to háček a více už komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
7: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustily zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice, jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na nichž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nějak tragicky. Problém je, že umělá inteligence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
3: Tolik Julie Hrstková z Hospodářských novin.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Bývalý ruský voják Alexandr Lunin zveřejnil videovzkaz adresovaný Vladimíru Putinovi. V něm prohlašuje, že pokud se s ním ruský prezident osobně nesejde a nevystoupí společně v přímém TV přenosu, může armáda, cituji, obrátit zbraně proti Kremlu. Téma specialisty na dění v bývalém SSSR Libora Dvořáka.
8: Ve videu adresovaném Putinovi někdejší velitel výzvědné roty a zasloužilý veterán řady ruských tažení ještě před ukrajinskou válkou doslova říká: přesně v tomto okamžiku sedí desítky, stovky, ba tisíce lidí v hlubokých vězeňských jamách, kam je za trest uvrhli jejich velitelé. Doslova tam hnijí a jsou vystaveni a mučeni ze strany lidí, jímž řadoví vojáci říkají gestapo. Často jen za to, že odmítli plnit tupohlavé sebevražedné rozkazy. Za to, že se nenechali připravit o peníze. Nakonec je takzvaně vynulují, tedy zabijí a učiní z nich nezvěstné. Tolik z děsivého svědectví bývalého ruského rozvědčíka Lunina. Ten mimo jiné tvrdí, že ho o podobnou akci požádali anonymní vysocí představitelé ruských ministerstev obrany a vnitra. Ke čtvrtečnímu prohlášení v pátek Lunin připojil další, kde už se jednoznačně domáhá setkání s Putinem. Reakce úřadů byly vcelku očekávatelné. Policie provedla v jeho bydlišti domovní prohlídku, při níž zajistila veškerou elektroniku. Pak na Lunina uvalila zatím 11-denní vazbu. Zajímavé je, že poměrně rychle reagoval i Kreml, který v podobných případech buď mlčí, anebo si s reakcí dá přinejmenším na čas. Tentokrát Putinův mluvčí Peskov reagoval skoro okamžitě, ovšem po osvědčeném způsobu chytrého rákyně. Připustil, že Kreml vzal existenci videa na vědomí, ale že s konkrétními kroky přijde až ve chvíli, kdy se s jeho obsahem podrobně seznámí. Velká ruská státní média až do pátečního poledne na Luninovo opovážlivé prohlášení nereagovala vůbec. Zajímavé jsou ohlasy v ruské vlastenecké blogosféře, od ostře odmítavých až po nadšené. Ač se vše odehrává přesně 3 roky po nezdařené vzpouře Prigožinových Wagnerovců, nezávislý politolog Abbas Galyamov se domnívá, že tohle vše není ani tolik důkaz chystané revolty, ale především potvrzení nespokojenosti mezi ruskými vojáky. Galyamov tvrdí, že podle tajných průzkumů veřejného mínění jsou nejurputnější právě vojáci. Citujme, je to nejvrblavější vrstva celé společnosti. Nadávají jak na státní moc obecně, tak na Putina obzvlášť, protože ten podle nich armádu rozvrátil a odsoudil ji k zaostalosti a nemohoucnosti, říká politolog. A co na to všechno Putin sám? Ten hlavně mlčí. Mlčí k palivové krizi, k situaci na Krymu i k aktuálnímu vývoji přímo na frontě. Asi to považuje za nejrozumnější. Možná tuší, že vše by nakonec mohlo vyvrcholit jeho přinejmenším politickým finále, kterému by stejně nedokázal zabránit.
3: To byl Libor Dvořák. V polském Gdaňsku se konala další konference o poválečné obnově Ukrajiny. Hovoří o ní Petr Janiška, který si je zároveň ale vědom toho, že mezi Polskem a Ukrajinou to momentálně politicky jiskří.
9: Ukázalo, že Polsko není jen Varšava, ale že tam jsou i jiná města, která mají moderní kongresové haly, letiště, dostatek hotelů i dobře upravené historické centrum. Tohle všechno se v Gdaňsku postavilo nebo zrekonstruovalo za posledních 10-20 let a z velké části za evropské peníze. A byl to taky velký úspěch pro premiéra Donalda Tuska, který z Gdaňska pochází a byl teď hostitelem konference. To díky jeho vlivu v Evropě se konala v jeho městě. Nepřijel mu ale ukrajinský prezident Zelenský, ač s ním má dobré vztahy. Proč? Mezi Polskem a Ukrajinou to v téhle chvíli jiskří a ještě nejspíš bude. Mezi oběma státy a částí obyvatel nepanuje jen porozumění a solidarita. Ten rozpor nám doposud překrývala ruská invaze. Zodpovědnost za konflikt je na polském prezidentovi Karlu Nawrockém. Před pár dny oznámil, že odebere Zelenskému nejvyšší polský řád. To bylo skoro jako vyhlášení války. Zelenský nelenil a řád mu obratem poslal poštou. Přidali se k němu všichni předchozí ukrajinští prezidenti a pár dalších politiků se svými polskými vyznamenáními a z polské strany se na to ozval Jaroslav Kaczyński, že vrátí zase on svá ukrajinská vyznamenání. Putin by si nemohl přát nic lepšího než takový polsko-ukrajinský rozkol. Co se za tím konfliktem skrývá? Prezident Nawrocký je radikálem, člověkem krajní pravice, která je silně antiukrajinská. To díky mimo jiné jedním hlasům byl zvolen a vychází jí vstříc. Za rok svého prezidentování nebyl na Ukrajině ani jednou. Se Zelenským se sešel, jen když ten za ním přijel do Varšavy. Nic vřelého. Nawrocký teď nafoukl do rozměru mezinárodního konfliktu něco, o čem by jinak nikdo nevěděl. Zelenský totiž podepsal mezi mnoha jinými dokumenty dekret o jmenování jedné jednotky hrdiny ukrajinské povstalecké armády UPA. Už více jak 4 roky nese Zelenský na svých ramenou nesmírnou tíhu války a dělá denně desítky závažných rozhodnutí. Lze předpokládat, že takový dekret mohl být pod jeho rozlišovací schopností. Byla to chyba. Někdo mu měl poradit, ať nepodepisuje, ale stalo se. UPA je totiž něco, co Poláky a Ukrajince nesměřitelně rozděluje. Pro Poláky to jsou vrazy, kteří během války na území západní Ukrajiny zavraždili možná až 100 000 polských obyvatel. Pro část Ukrajinců to jsou zase hrdinové bojů za samostatnou Ukrajinu, včetně proti Sovětům ještě po válce. To všechno je ale minulost a tu mají zpracovávat historici. Nelze na ní stavět současnou politiku. Polsko a Ukrajina se vzájemně potřebují a všichni dosavadní polští politici od roku 1990 dělali vše proto, aby Ukrajina byla nezávislý demokratický stát, který Polsko odcloní od imperiálního Ruska. Pro Ukrajinu je Polsko zase branou do Evropy i jeho druhým největším obchodním partnerem. Nawrocký tak zažehl požár, který bude muset být časem uhašen a vztahy obnoveny. Zdá se ale, že už nebudou tak vřele jako dřív, ale spíš racionálně transakční a často i konkurenční.
10: To byl Petr Janiška. No a úplně na závěr glosu inspirovanou momentální meteorologickou situací, ale pojednávající nejen o až smrtelném vedru, čte její autor, spisovatel a žurnalista Ondřej Neff.
11: Máme za sebou týden teplotních rekordů, završený pořádně horkou nedělí. 40 stupňů, tak to je fakt docela hicna. Dovolím si použít brněnský hantec. Myslím si tedy, že je vhodné zavzpomínat na teplotní rekordy. Nejdřív se zastavím u rekordní zimy. V minulosti jich bylo jistě mnoho, konec konců byla i doba ledová. Má paměť ale sahá do roku 1978. O Silvestra tenkrát padla teplota o 30 stupňů. Odpoledne jsem ještě v košili s krátkými rukávy, dělal něco na zahrádce a večer jsme šli s mou první ženou Michaelou do Karlínského divadla na Golema, Voskovce a Wericha v podání Jitky Mlavcové a Jiřího Suchého. O pauze jsme vyšli na chodník se nadýchat. Padal mokrý sníh, veliké vločky. Po představení už byl všude jenom led. Taky naše auto bylo v kouli ledu. Musel jsem sirkou rozhřát zámek, pak ohřát klíč a teprve pak jsem se prorval dovnitř. Doklouzali jsme až domů. Jenže cesta hned za brankou se lomila do pravého úhlu a přímo proti vjezdu byla dodnes je patník. Michaela tedy běžela domů, srolovala koberec a takhle pěkně o půlnoci mi ustlala cestu, abych mohl vjet po ledu na pozemek. Následující den jsme šli na novoroční čočku na hrad do Vikárky, to už bylo minus 20. Nějak tam tenkrát nešli pořádně zavřít dveře. Topilo se, což o to, ale u země se držela vrstva ledového vzduchu, takže bylo třeba mít nohy opřené o trnož stolu. Následovala celostátní katastrofa, skolabovala doprava, elektrárny haprovaly, protože se nedalo vyložit uhlí z vagónů. Však taky sebou soudruzi tenkrát hodili a už v únoru schválili stavbu Temelína, protože i oni pochopili, že elektřinu potřebujeme. Stavbu pak pěkně popohánili, takže začala o 7 let později a od roku 2002 jadernou elektrárnu máme, tedy půlku. Od té doby se dohadujeme o dostavbě a bohužel žádná taková zima jako v 78. nebyla, jenom horko. Jaké největší jsem zažil? V údolí smrti v Kalifornii. Tam se pohybujete v klimatizovaném autě, pak rychle přeběhnete do klimatizované hospody na oběd. Těch 45 stupňů venkovní teploty se dá přežít, když parkoviště není moc daleko. Pak už jsem seděl u okna a koukal ven. Měli tam takovou tu ohradu jako z kovbojky, stlučené trámy a prkna. Pozoroval jsem v ránu, jak kráčí ve stínu jednoho toho vodorovného prkna. Pěkně opatrně, ani o centimetr vlevo, o centimetr pravo, pořádně ve stínu. Však jsem na ní vzpomínal včera taky ve stínu, když horko lámalo rekordy a útočilo na normu údolí smrti.
10: Pravidelnou pondělní glosou Ondřeje Nefa končí toto vydání Názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.
12: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávají trosky zřícené nemocnice, pohřešují se tam desítky lidí. Ministerstvo vnitra podle nejvyššího kontrolního úřadu nedodalo policistům vrtulníky ani neopravilo hangár v Praze. A meteorologové varují před silnými bouřkami. Tady jsou zprávy pondělního Plusu. Dobré odpoledne vám přeje Ondřej Látala. Čtyři dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisti.
13: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
14: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
13: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po čtyřech dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohradilo. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
15: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
2: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Veřejnou zakázku na stavbu chce rezort vyhlásit ještě letos.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být totiž až 39 stupňů. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Marek Rieder.
16: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
2: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a přes noc. Na D5 z Prahy do Plzně jsou kolony u Berouna na 20. kilometru. Z kamionu tam vytekla nafta, projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona je od Loděnice z 12. kilometru asi na 20 minut. Kolony jsou na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení obousměrně a kolony jsou od karlovarské D6 a taky od Středokluk. Vždy je to na 20 minut. Zdržení čekejte na Pražském okruhu, tam jsou kolony směrem z D1 na letiště, a to od Lochkovského tunelu za sjezd na Barrandov. Čekejte v koloně asi 20 minut navíc. Pomalu se jede na příjezdech do centra po magistrále. Ve Vilznově asi 10 minut naberete od Bulhara k muzeu a podobnou dobu se zdržíte i na Nuselském mostě směrem do centra. A komplikace jsou v Karlovarské z centra. Kousek za Bílou horou se srazila dvě auta, kolony začínají před Vypichem, zdržení 20 minut. Dobře dojďte. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti, zpočátku na západě Čech, během odpoledne i jinde v Čechách přehánky, místy bouřky, které budou i velmi silné. Večer se budou srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Teploty až 36 stupňů. Tolik zprávy.
17: Dobrý den a dobrý také celý nový, snad už méně tropický týden. Od pátku až do pátku vám o tomto čase budu nabízet rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dnes to bude Lukáš Jelínek, politický analytik. Já vás vítám, dobrý den.
18: Pěkný den vám i posluchačům.
17: Pozornost zaměříme především na klimatickou politiku státu, mandát české vlády na nadcházející summit Severoatlantické aliance a motoristy na folklorním festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslední.
19: Jak to vidí?
17: Teplotně rekordní noc i rekordně extrémně horký a suchý celý víkend. Pane Jelínku, co vám pomohlo ochladit se?
18: Zalézt doma, schovat se mezi čtyři stěny, pro jistotu nikde do toho pařáku nevycházet, a protože v současnosti se nemůžu ani venku koupat, tak jediné moje rozptýlení bylo, když jsem zajel do nějakého nákupního centra, což člověk sice obvykle nedělá moc rád, ale zase tam mají funkční klimatizaci, takže jsem si tam stihl napsat komentáře, najíst se, nakoupit a pak se zase vrátit mezi čtyři stěny. Já pevně doufám, že už ty teploty trošku poleví a že už se bude moct žít i normálně.
17: Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu se ochlazení blíží, přinese i bouřky. Nadprůměrné tropické teploty přes den i v noci jsou v posledních letech nejenom častější, ale jejich čím dál více, trvají déle. Klimatická krize evidentně neskončila, jak prohlásil nedávno Petr Macinka, původně tedy adept na post šéfa rezortu životního prostředí. Jinak možná, abychom byli objektivní, motoristé nemají rádi slovo krize, ale hovoří o klimatické změně.
18: Ano, a taky se nás snaží přesvědčit, že se zase nic až tak moc dramatického neděje, protože, jak řekl pan Macinka minulý týden v poslanecké sněmovně, v létě je teplo, v zimě je zima a v noci je tma a na tom se nic nemění, takže není potřeba podle jeho názoru, aby třeba ani poslanecká sněmovna projednávala dopady tady těchto extrémních veder na Česko. Ale to já si myslím, že to je docela chyba, protože ne každý má to štěstí, aby měl dům dokonale vybavený klimatizací nebo mohl odjet do horského apartmánu někde pod ledovci a tam se chladit.
17: Jako a ty navíc ještě tají.
18: Ty navíc ještě tají. Takže já si myslím, že stojí za to uvažovat o tom, jak prostě zjednodušit nebo změnit život tady u nás, abychom se dokázali vyrovnávat s těmi extrémními výkyvy počasí. No a zároveň možná nás to vedro taky přiměje je k tomu, abychom uvažovali o tom, co se děje s planetou jako takovou, protože my ve Středozemí si moc nevšímáme třeba toho, že tají ledovce, že stoupají hladiny oceánů, že nás se to až tak úplně netýká, ale v okamžiku, kdy přijdou nějaké extrémní povodně, masivní vedra nebo požáry, což teda nemám tady kde zaklepat, ale naštěstí jsem jich nezaznamenal za toho horka tolik, ale to se ještě může samozřejmě během sezóny změnit a takovéto situace nás potom možná jako přimějí k tomu, abychom uvažovali taky o tom, co ve svém chování změnit, ale hlavně taky, co změnit ve fungování české ekonomiky.
7: Pane Jelínku, ostatně pokud pomineme ty dopady veder, sucha na lidský organismus od kolapsu, dehydratace, zhoršení chronických onemocnění až po bohužel případy úmrtí, tak ty horké, suché dny se propisují do ekonomiky, energetiky, dopadají nejenom na domácnosti, na lidi, na organismus, ale i na firmy, na zemědělce, dopravce a tak dále.
18: To určitě není to jenom vedro, slyšeli jsme o ozónu, který byl naměřený především ve městech teď o víkendu. No a samozřejmě ruku v ruce s tím jdou oxidy uhlíku, které nás prostě trápí soustavně a mě proto moc mrzí, že nejenom, že současná česká politická reprezentace sází na jádro, tak o tom by se ještě dalo diskutovat, ale že je tady určitá tendence rehabilitovat fosilní energetické zdroje, fosilní paliva, zachraňovat ještě na poslední chvíli hnědouhelné elektrárny, což si myslím, že je velké neštěstí v situaci, kdy my tady v této zemi prakticky zápasíme o každý větrník za každou vesnicí, což je sice možná estetický problém, ale rozhodně to není problém, který by dopadal na naše životy tak, jako všechny ty nemoderní, zastaralé prostě elektrárny, kterých se stále ještě nejsme schopni zbavit. Ale ono to samozřejmě souvisí s tím pohodlím, protože často politici raději sází na takové cesty, kterým lidé příliš nevěří, nebo kterým lidé příliš nerozumí, ale zároveň se jich nějak bytostně nedotýkají, jako třeba ty nešťastné větrníky, ale myslím si, že i tady po těchto vedrech by se měla znovu rozpoutat debata o alternativních energetických zdrojích, o jejich mixu a o tom, jak taky třeba předcházet tomu, aby ta vedra ničila naše města, protože ne každé město je postavené tak, aby tam bylo dostatek zeleně, ať už v centrech nebo na sídlištích. Vidíme často developery, kteří sází baráky jeden na druhý a na zelené plochy moc nemyslí, když náhodou se něco zbourá v centru města, tak v proluce často vyroste nový dům nebo nějaký objekt místo toho, aby se tam zasadil strom nebo nějaký vodní prvek. Proto já si myslím, že bychom na to současné počasí neměli zapomenout ani na podzim u komunálních voleb, protože až budou strany sepisovat svoje programy, tak tady tohleto by podle mě měl být jeden ze zásadních bodů. Prostě udržitelné město, udržitelné obce, ať už v centru nebo na okraji, včetně tak citlivých otázek, jako je, kolik si vpustíme do center měst aut, abychom tu situaci ještě zhoršovali či nezhoršovali.
7: Když jste, pane Jelínku, citoval slova Petra Macinky, že v létě je horko, v zimě zima, v noci tma, tak to byla jeho reakce na návrh poslankyně Ireny Ferčíkové Konečné za Zelené Piráty, chtěla na pátečním jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal krizové komunikace státu v souvislosti právě s vlnami veder. Tak jaká je připravenost státu a jaká je komunikace? Jakou klimatickou strategii prosazuje stát?
18: Nechci nikomu křivdit, ale mám pocit, že je to strategie zavřených očí, nebo jinak bych to asi pojmenovat nedokázal. Já si vlastně neuvědomuju, co by stát v tuto chvíli nějak zásadně dělal pro to, aby se s tou situací vyrovnal. Sice jsme zaznamenali nejrůznější dotační programy, které se týkají třeba energetické náročnosti bytů nebo zateplování bytů, což samozřejmě zároveň potom může vést tomu, že ty byty slouží nebo fungují lépe za takovýchto extrémních veder, ale i od těchto dotačních politik často, nebo programů, často má tendenci vláda ustupovat. Víme, že na ministerstvu životního prostředí se udělal velký průvan ve všech těch odborech, které se zabývaly klimatickou změnou nebo Green Dealem. Takže já mám pocit, že v tuto chvíli jsme spíš na té cestě jakoby přivírání očí, než abychom si uvědomovali ty dopady. To se skutečně asi musí něco zásadního stát, musí se vytvořit nějaký zásadní tlak ze strany veřejnosti. Mě otázka, jestli k tomu postačí 4 horké dny, které jsme absolvovali, nebo jestli toho budeme muset zažít mnohem víc a třeba i horšího.
7: Pohled Lukáš Jelinka, politického analytika.
12: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
7: Horké hlavy některých politiků nevychladly ani po předběžném opatření ústavního soudu, který vládě minulý týden nařídil, že musí umožnit prezidentovi cestu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Spor mezi vládou a Hradem píše další kapitolu, kdo bude šéfem české delegace v Turecku, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel. Hrad to vidí jasně, že to bude automaticky prezident. Šéf diplomacie chce roli hlavy státu v sestavě co nejvíce potlačit a říká, že ji povede premiér. Co je ještě důležitější, je to, že vláda řekne nejenom, jak se změnily to složení delegace, ale vlastně s jakým mandátem ta delegace do Ankary pojede.
18: My tady vlastně zažíváme dvě roviny tohoto příběhu. Ta jedna je vnitropolitická, na kterou se zdá se v tuto chvíli všichni aktéři soustředí především. A to je pochopitelně věc nebo linka, která vychází už z toho měsíce starého sporu motoristů s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování nebo nejmenování Filipa Turka ministrem, protože když potom Petr Macinka jako předseda motoristů a ministr zahraničí spustil tu extrémní kohabitaci s prezidentem, kterou vyhrožoval, tak to pochopitelně vyústilo v to, že vláda se rozhodla, že zatrhne účast Petru Pavlovi v Ankaře, ale nejenom to, všimli jsme si třeba i toho, že ministerstvo zahraničí omezilo servis, informační diplomatický servis, který poskytuje Pražskému hradu a podobně. Takže tady toto je ta první linka a já se vlastně nedivím Petru Pavlovi, že se v určitém okamžiku rozhodl, že na sobě dříví štípat nebude, nenechá a že se nakonec rozhodl obrátit na ústavní soud, byť z mého pohledu toto je skutečně problém, který by měli politici být schopni vyřešit mezi sebou a domnívám se, že i autoři ústavy psali právě s vědomím toho, aby se vytvořil nějaký prostor pro politický dialog, ale když prostor není, nebo když prezident už cítí, že by byl směšný, kdyby si nechal všechny ty naschvály dělat, které dostává od motoristů, takže se ozval. Jak nakonec ten případ dopadne, nevíme, ale my ani nevíme v tuto chvíli, jak se vláda nakonec vypořádá vůbec s tou rolí prezidenta republiky v Ankaře. A ten mandát s tím samozřejmě souvisí, protože v rámci toho mandátu by mělo být známo nejenom, co si Česká republika myslí k těm zásadním tématům, jako je budoucnost financování naší obrany a partnerské závazky v NATO, ale samozřejmě, že ten mandát by se měl týkat i toho, kdo, kde, který politik zasedne na jaké akci v Ankaře, kdo zasedne na slavnostní večeři, kdo zasedne u toho oficiálního jednání a to nakonec možná skutečně podstatné bude. Ale mě na tom všem vlastně nejvíc mrzí to a já trošku i vládní koalici podezřívám z toho, že se jí tady tato hádka nebo tady tento spor hodí, protože oč více se hádáme o prezidenta Pavla a o pana Macinku, tak míň se věnujeme tomu samotné podstatě a sice těm obranným výdajům, se kterým má Česká republika dlouhodobě problém, měla s ním problém s naplněním těch 2% HDP vláda Petra Fialy. Stejný problém zdá se bude mít vláda Andreje Babiše. My sice od politiků slýcháme, že není tak důležité soustředit se na procenta jako na připravenost nebo vybavenost české armády, ale mám pocit, že i tam mají v tuto chvíli stále ještě velké dluhy a že se snaží chytračit, koukat, co by se ještě dalo zakamuflovat, překrýt nějakou kaky barvou jako armádní výdaj, ať už rekonstrukce letišť nebo nová pražská nemocnice a ono to všechno skutečně působí jako taková kličkovaná, jako taková snaha prostě nepostavit se čelem k tomu nejdůležitějšímu, to znamená k výstavbě nebo k budování skutečně těch silných pilířů české armády, což by měla být jak pozemní brigáda, ale měla by to být i schopnost obránit náš vzdušný prostor. Proto já si myslím, že by se měla omezit ta debata o těch osobách a obsazení a o všech těch personálních a vztahových věcech, ale že bychom se měli přinejmenším do té doby, do summitu v Ankaře bavit o té podstatě, to znamená o tom, jak si stojíme v plnění našich závazků.
7: A jak je možné, pane Jelínku, že vlastně to plnění, kolik budeme schopni, ochotni dát na HDP vlastně v rámci toho závazku v horizontu 10 let do roku 2035, že vlastně pořád to není jasné, nebo není to čitelné, tak čemu to připisujete?
18: Nevím, já si myslím, že možná, kdybychom měli po ruce jasné analýzy psané černé na bílém ze struktur na to, z českých ministerstev, takže bychom se v tom třeba trošku vyznali. Problém je, že my ten příběh známe vždycky jenom převyprávěný politiky a jejich výklad toho, co oni mají pocit, že by se dalo zahrnout v současnosti do těch 2%, v budoucnu tedy do těch 3,5% na ty tvrdé armádní výdaje a 1,5% na ty infrastrukturní, což má být do roku 2035. Já vlastně nedokážu sám rozeznat to, co by mělo být uznáno, co by nemělo být uznáno, a dokonce i samotná ta debata, jestli procenta, anebo jestli spíš konkrétní výdaje na konkrétní věci, i ta mně přijde zástupná, protože já si samozřejmě uvědomuju, že o armádě, stejně tak jako o zdravotnictví, se u nás dlouhá léta hovoří jako o černé díře na peníze a víme o celé řadě velmi kontroverzních armádních nákupů v budoucnosti a trochu se bojím, že když se teďka nasype do armády příliš mnoho peněz, tak jestli dokáží na armádní nákupčí nakoupit všechny ty věci tak řádně, abychom byli spokojeni a abychom se vyhnuli těm problémům z těch předchozích let. Tady toto všechno samozřejmě má být podrobeno nějaké vnitropolitické debatě, ale skutečně mám pocit, že právě proto, že politici se té debatě vyhýbají nebo že se jí bojí, že tu řeč odvádějí někam jinam, takže se jí úplně nedočkáme a ani my jako běžní občané nebudeme mít úplně jasno v tom, kolik, ze jakých okolností a v kterém období na obranné výdaje poslat.
7: Jak se podle vás, pane Jelínku, vláda obecně vypořádá s rolí prezidenta?
18: Myslím si, že je velmi nepřipravená na to, že by tady prezident začal být skutečně aktivní. My jsme tady zaznamenali sice aktivní prezidenty už Václava Klause a Miloše Zemana. Od Petra Pavla se očekávalo, že bude spíše takovým tím klidnějším, umírněnějším prezidentem už proto, že nemá předchozí politické zkušenosti, že je teprve musí získávat, ale možná právě toto na druhé straně dokázalo svým způsobem Petra Pavla nastartovat, protože on není žádným velkým spisovatelem textů, článků, žádným velkým řečníkem velkých projevů, ale je to člověk, který dokáže velmi dobře nasávat a analyzovat atmosféru, ať už při svých výjezdech napříč republikou nebo při svých zahraničních cestách, a to potom nějakým způsobem transformuje do té své prezidentské praxe, a mám pocit, že měsíc od měsíce, týden od týdne je při výkonu té funkce sebevědomější až tak, že možná i někteří z těch politiků, kteří nám dlouhá léta prosazovali přímou volbu nebo snažili se zalíbit veřejnému mínění, tak dneska mají trochu problém s tím, že tady je prezident jako autonomní hráč, jehož pozice se neodvíjí od parlamentní většiny, že je to navíc ještě prezident, který skutečně umí nakládat s tím, o čem hovořil Miloš Zeman. To znamená, ta legitimita daná tou přímou volbou, ono to nikde v ústavě napsané není, ale vždycky záleží na tom, jak se s tím vypořádá samotná ta hlava státu. A protože v tomhletom okamžiku podle mě, nebo tady s touto věcí, vládní koalice příliš nepočítala, že se bude Petr Pavel takhle osamostatňovat, tak proto já předpokládám, že těch konfliktních situací zažijeme ještě mnohem více. Celkem poklidné bylo období po sněmovní sněmovních volbách, kdy se skládala vláda, kdy se snažil Petr Pavel s Andrejem Babišem navázat takovou komunikaci, která by dokázala překlenout ty rozdíly mezi nimi a která by dokázala vlastně naplnit jejich poslání v jejich ústavních funkcích. Ale v tuto chvíli, kdy přinejmenším ty radikálnější proudy ve vládní koalici se rozhodly, že si vyberou prezidenta za terč, že si vůči němu budou vymezovat za všech okolností, což je jednak věc motoristů, ale do jisté míry SPD, tak najednou Andrej Babiš jako premiér neví, co s tím, protože on není ten urovnávač konfliktu, on není ten mediátor, on konflikty dokonce nemá rád, nejradši je vysedí nebo se raději někde ztratí, což tady v této situaci nemůže. A v takovém okamžiku podle mě se může opravdu klidně stát, že když tady máme na jedné straně velmi silnou a sebevědomou vládu a na straně druhé prakticky neviditelnou opozici, tak v tom okamžiku se opravdu může stát, že prezident republiky bude vnímaný jako protiváha té vlády a jako člověk, který bude v tom okamžiku prostě přitahovat pozornost veřejnosti.
7: Myslíte, že opozice je neviditelná, pane Jelínku?
18: Obávám se, že ano, nebo respektive je viditelná stejně, jako byla viditelná před měsícem, před půl rokem. Vlastně ty strany, které v ní jsou, často opakují věci, které jsme od nich slyšeli, když měli vládní odpovědnost, nebo i když předtím ještě seděli v opozici. Mám pocit, že se nemění ani styl práce, ani rétorika, ani programy.

0: Strážnici. Diváci vypískali ministry Otu Klempíře a o den později i Petra Macinku. Pan Klempíř, který na festivalu vystupoval z pozice rezortního ministra, obvinil návštěvníky, kteří dali najevo svůj názor z buranství, z prostoty a zášti. Naznačil, že jejich projevy byly ovlivněny vedrem a alkoholem. Tak jak se díváte, pane Jelínku, na tuto situaci?
1: Věda, tak motoristé si mohli všimnout té klimatické krize nebo změny i ve strážnici, pokud obvinují publikum, že bylo ovlivněno horkem nebo postiženo horkem. Asi je celkem přirozené, že ministr kultury, když má čas, takže dorazí do strážnice, protože je to akce, kterou pořádá příspěvková organizace nebo podřízená organizace v rámci jeho rezortu. Ale v okamžiku, kdy máte ministra kultury, který je prakticky od svého počátku neoblíbený v té kulturní obci, v té umělecké obci, za ním jdou stíny minulosti a který nedokáže sepsat ani řádnou legislativu týkající se veřejnoprávních médií, ale myslím si, že to není ani první, ani poslední příležitost vidět vlastně tu neschopnost pana Klempíře vypořádat se s posláním nebo s úkoly ministra kultury, tak potom takový politik se nesmí divit, že může být vypískán a jsem rád, že to připomněla i ministryně financí paní Schiller, že prostě kde jakému politikovi se stane, že bude v určitém okamžiku vypískán a měl by to nést pokud možno statečně a ne se pokoušet schazovat publikum, urážet publikum, hledat si nějaké zástupné argumenty. No a to, co potom předvedl ten druhý den ve strážnici pan Macinka, který tam si přijel skutečně jenom už zaprovokovat, tak to si myslím, že bylo skutečně za hranicí. Sice motoristé hovoří o spolitizovaném festivalu, ale bylo vidět, že se jí pokusili spolitizovat především sami, ale protože lidé nemají rádi, když se politici příliš moc vmontují do jejich pozornosti, zvlášť u takových příležitostí, které si chtějí užít jinak než z politiky, tak se ani pan Macinka nemůže té reakci divit. Zajímavé na tom je, že oni, jak pan Klempíř, tak pan Macinka hovoří o tom, že plují na jakési národní vlně, tak být vypískán zrovna na folklorním festivalu, kde se setkávají příznivci tradic a vlastně všeho toho, co nám tady zbylo sympatického z minulosti, tak si myslím, že pro takovéto politiky je to dvojnásobně nepříjemná událost.
0: Naopak ovace ve stoje si vysloužil ex-prezident Václav Klaus, který se společně s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou účastnili akce Alternativy pro Německo, německé politické strany. Její poslanecký klub uspořádal v parlamentu svůj první kongres o demokracii, kde diskutoval o svobodě slova a právním státě. Václav Klaus i Tomio Okamura a AfD popřáli, aby konečně vyhrála volby. Pan Klaus odsoudil demonizaci strany, kterou loni německá civilní tajná služba označila za pravicově extremistickou. Podle pana Okamury čelí Alternativa pro Německo v Německu diskriminaci. Tak jak to hodnotíte?
1: Je zajímavé, že když se u nás v Brně sešlo sudetoněmecké krajanské sdružení, tak pro ně měli Václav Klaus nebo Tomio Okamura jen ta nejošklivější slova. A místo toho se vydají na konferenci AfD, skutečně politické strany, která je vnímaná jako pravicově extremistická, jejíž někteří členové mají přímou linku na moskevskou propagandu, další zase jsou známi tím, že hájí nacistické tradice. Nemluvě samozřejmě o příklonu velké části AfD k podpoře nebo respektive k podpoře zrušení Benešových dekretů, což je právě něco, vůči čemuž se vyhraňovali na pozadí toho sudetoněmeckého sjezdu, jak pan Klaus, tak pan Okamura. Je vidět, že zkrátka jiná slova mají pro české publikum, jiná slova mají pro své evropské spojence. To, že si našli právě tady tyto spojence, to mě nepřekvapuje, protože jakási spolupráce těch národně suverenistických stran napříč Evropou je patrná a stále silnější. Ovšem, myslím si, že je to přesně ten typ spolupráce, který nemá dlouhodobější perspektivu, protože jsou to politické síly, které staví na vyhraňování se vůči ostatním, na tom my a oni, a v okamžiku, kdy budou potřebovat jakoukoliv podporu nebo jakoukoliv sílu doma, tak na všechny své partnery v zahraničí samozřejmě zapomenou. Ta jejich spolupráce nebo ta vznikající, jak já tomu říkám, nacionální internacionála, je zajímavá jenom v tom, že v tom souboji s liberální demokracií v tuto chvíli tady tyto síly se snaží být co nejvíc aktivní, co nejvíc na koni. Možná, že se nám tady skutečně blíží nějaký velký konflikt. A je pravda, že Václav Klaus

0: jeden z těch politiků, kteří na tyto věci mysleli už zavčasu, on už rozjížděl ty nacionální a do jisté míry antiněmecké kampaně, což je zajímavé, na sklonku 90. let, v 96., v 98. v kampani. On je vlastně průkopníkem nacionalizace české politiky a i když v současnosti už žádnou oficiální funkci nemá, tak musí být asi velmi spokojený nejenom s tím potleskem, kterého se dočkal u AFD, ale i třeba z medailí od pana Macinky nebo z toho, že ta současná politická reprezentace jde v jeho šlépějích, ale já osobně se nedomnívám, že bychom to měli nějak zvlášť slavit, spíš bychom měli co nejrychleji hledat nějakou perspektivnější cestu.
1: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika. Já vám děkuji za vaše komentáře, za váš čas a přeji vše dobré.
0: Já děkuji za pozvání a hezký zbytek pondělí.
1: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Dobré odpoledne, v půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek než plánovala, a to zhruba 16 miliard korun. Je to o 3 miliardy míň, než byl původní předpoklad. Hospodaření zlepšil podle ředitele VZP mimo jiné větší výběr na pojistném. Do schodku pojišťovna zahrnuje i přerozdělení asi 8 miliard korun menším pojišťovnám. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Do Česka by měly dorazit odpoledne. Podle Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky nejintenzivnější v jižních a východních Čechách a taky na Českomoravské vrchovině. Doprovodí je silný vítr, přívalové srážky a kroupy. Nejméně 3 lidé, včetně 8letého chlapce, zemřeli po izraelském leteckém útoku na centrální část pásma Gazy. Úder zasáhl stan v oblasti města Dair al-Balah, kde se ukrývali vysídlení lidé. Izraelská armáda tvrdí, že cílila na člena palestinského hnutí Islámský džihád. Podle Izraele se dotyčný podílel na útoku na Izrael ze 7. října 2023. Belgické úřady zaznamenaly v uplynulých dnech prudký nárůst volání na nouzovou linku. Kvůli extrémním horkům se počet hovorů zdvojnásobil. Pod tlakem je podle belgického deníku Le Soir i celý nemocniční systém. Některá oddělení urgentního příjmu musela kvůli přetížení během vlny veder dočasně odmítat nové pacienty. Historie Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro nově uchovává Národní archiv. Český festival s 80-letou historií mu dnes daroval tištěné programy koncertů, plakáty, novinové výstřižky, smlouvy i výroční zprávy. Podle šéfa Pražského jara Roberta Hanče to pomůže k snadnému a profesionálnímu zpřístupnění historie akce budoucím generacím. Chystaná je taky doprava v odpoledním plusu. Na D5 z Prahy do Plzně jsou kolony u Berouna na 20. kilometru. Z kamionu tam vytekla nafta, projíždí se jenom jedním pruhem. Kolona je od Loděnice z 12. kilometru, teď asi na 20 minut. Kolony jsou na D7 na příjezdu a výjezdu z Prahy do Chomutova. U letiště je omezení obousměrně a kolony jsou od karlovarské D6 a taky od Středokluk, vždy na 20 minut. Na D1 směrem z Vyškova na Brno po pojíždí nesouvislá kolona na příjezdu do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, pomalu se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 212. Zdržení čekejte taky na příjezdech do centra po magistrále. Ve Vilznově asi 10 minut naberete od Bulhara k muzeu a podobnou dobu se zdržíte i na Nuselském mostě směrem do centra hlavního města. Pomalý provoz je taky na jižní a štěrboholské spojce, obousměrně před Průmyslovou ulicí. Kolony jsou z Černého i z Lanového mostu směrem do centra, zdržení delší asi na 15 minut. Dobře dojďte. Během dne bude od západu přibývat oblačnost, odpoledne čekáme přeháňky, místy bouřky, které budou i velmi silné, večer se budou srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Teploty dnes na západě kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Dobré pondělní odpoledne. I dnešní Věda Plus s datem 29. června bude hodně o počasí a současné vlně veder. Český hydrometeorologický ústav totiž začne od středy nově upozorňovat na extrémy počasí, které ovlivňují náš organismus. Jak konkrétně to bude vypadat? Jaké zásady musí dodržovat lidé s kardiovaskulárním onemocněním v horku, které dosahuje i 40 stupňů Celsia? A zapomenutý internační tábor v Jižní Africe znovu po 80 letech ožil díky českým archeologům, co o osudech vězněných Němců odhalil. To jsou naše témata pro následující půlhodinku. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda plus.
4: Pás, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Kdo by nechtěl vědět, jak bude během jeho dovolené? Jenže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
5: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
6: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
5: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo?
6: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
5: Vidíme, že teď v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
6: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
5: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená s příjemnýma teplotama.
6: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
7: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. A když jsou to srážky jakékoliv bouřkové přehánky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
6: Vysvětluje Monika Hlavcová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
7: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
6: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
5: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou, nebo na srážkovou a bezesrážkovou. A pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, a tak, jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
6: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
5: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok. rok té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
6: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český numerický model se jmenuje Aladin a je základem předpovědí počasí Českého hydrometeorologického ústavu. Ten bude od 1. července na svém webu i v aplikaci nově upozorňovat také na vlny veder, nebo přesněji na extrémy počasí, které mají vliv na náš organismus. Biometeorologii má v Českém hydrometeorologickém ústavu na starosti Martin Novák, který je teď hostem Vědy Plus. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Jaké musí být počasí, abyste vyhlásili upozornění na zvýšenou biometeorologickou zátěž?
8: To se těžko řekne, tak jednoduše. V podstatě hlavní změna je v tom, že doteďka byly veškeré výstrahy vydávány čistě na základě teploty vzduchu. Ve skutečnosti ale na člověka má vliv vlastně ten stav atmosféry, která ho obklopuje, to znamená nejenom teplota, ale třeba vlhkost vzduchu, rychlost větru, jestli máme přímé sluneční záření nebo nemáme a tak dál. A my zavádíme do výstražného systému nově vlastně pojem tepelný komfort, vyjádřený indexem, takzvaným univerzálním tepelným klimatickým indexem, UTCI. A na základě hodnot, předpovídaných hodnot toho indexu UTCI potom definujeme vlastně míru zátěže, zejména co se týče termoregulačního systému organismu. A vstupuje tam ještě délka trvání té situace, to znamená, jako, jestli očekáváme jeden takový den, nebo 3 nebo 5, pokud očekáváme delší trvání, to znamená opravdu tu podobu vlastně té vlny veder, tak se ten stupeň předpovídané zátěže zvyšuje.
4: No, my teď slyšíme, že bio je na jedničce, dvojce nebo trojce, vyšší být nemůže, jestli se nemýlím. Co konkrétně to znamená, jak jsou ty stupně rozdělené?
8: Tak to je zase něco trošku jiného, protože biometeorologická předpověď je vlastně každodenní výstup Českého hydrometeorologického ústavu a je vlastně určená jako taková součást primární prevence, kdy každý má možnost na základě toho údaje trošičku upravovat třeba svůj denní program a podobně. S tím, že do té biometeorologické předpovědi toho vstupuje ještě víc, tam vstupuje nejenom ta teplota vzduchu, vlhkost, vítr, ale vstupuje tam třeba to, jestli máme nebo nemáme teplotní inverzi, jestli se očekává výskyt bouřek, jestli očekáváme přechod atmosférické fronty, případně jaký druh té atmosférické fronty a tak dál. A to všechno vlastně, tyto všechny faktory jsou obodované a podle součtu bodů potom vlastně dostáváme ten stupeň zátěže číslo 1, to znamená mírnou zátěž, 2 střední zátěž nebo 3 vysokou zátěž.
4: A vy teď chystáte tady k tomu ještě něco navíc, pokud půjde o nějaké extrémní počasí?
8: Ani ne tak jakože něco navíc, ale vlastně tak, jak provozujeme jako ČHM už dlouho výstražný systém, takzvaný systém integrované výstražné služby, který mnoho lidí zná jak ze svých aplikací nebo z našich webových stránek, nebo konec konců i z vysílání Českého rozhlasu nebo České televize, tak do tohoto výstražného systému byly právě přidány ty výstrahy na tepelný diskomfort člověka, protože ono to není jenom na léto, ale my vlastně jsme připravili i verzi na zimu, protože i když se o tom méně mluví, tak nějaké výrazné vlny mrazů mohou způsobit velmi, velmi podobné problémy jako vlny veder.
4: Ano. Takže vy jste tam ale k tomu ještě připravili i doporučení, co můžeme udělat, abychom právě tyhle, dejme tomu vlny veder nebo vlny mrazů, dobře zvládli. Takže dejte nějaký příklad, co tam třeba najdeme.
8: Tak já si myslím, že to, co asi známe všichni velmi dobře, už to znamená zejména snažit se omezit zbytečnou velkou fyzickou nebo psychickou zátěž, dodržovat pitný režim s tím, že teda jako pokud možno vyhýbat se alkoholickým nápojům, nezapomínat na to, že v těch nápojích by taky měly být nějaké minerály, snažit se pohybovat, když už musím ven v těch vedrech největších, tak se pohybovat ve stínech nebo v chladnějších lokalitách města, jako jsou třeba parky a podobně. Takže to jsou taková ta, dá se říct, notoricky známá doporučení, která ale vždycky je lepší trošku zopakovat.
9: Ano. No a může to být i nějaké vlastně, nějaký signál pro úřady, jak se zachovat v těch situacích, které mají nastat, třeba začnou se kropit ulice nebo něco takového mě napadá.
8: My bychom byli velmi rádi, aby tomu tak bylo, ale není to v naší moci, ale už i probíhala nějaká jednání například s ministerstvem zdravotnictví, kde vlastně se snažíme vyvolat to, aby vznikl nějaký národní akční plán, který by vlastně koordinoval opatření do všech možných rezortů, ať už to je zdravotnictví, školství, sociální péče a tak dál, aby vlastně hned po vydání výstrahy se automaticky spouštěly ty nastavené systémy do všech těch rezortů, protože si myslíme, že právě ta koordinovanost je velmi důležitá. Takže, ale tady musím říct, že na té národní úrovni jsou ta jednání spíš tak trošku v plenkách a momentálně vím, že jistou aktivitu vyvíjejí taková, řekněme, osvícená města, která takové akční plány v té své působnosti chtějí vyhlásit, aniž by čekali už na ten národní akční plán.
9: Tolik meteorolog Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
8: Já taky děkuju, naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Přestože teploty mají v tomto týdnu podle předpovědí spíše už klesat, horka se úplně nezbavíme. A navíc s dovolenými a pobyty u moře nebo třeba na hudebních festivalech, které se konají pod širým nebem, potřeba chránit se před žárem a teplem neklesá. Tak si připomeňme, jak vysoké teploty zvládat, protože opakování, jak známo, je matka moudrosti. Řekneme si více s kardiologem Alešem Linhartem, místopředsedou České kardiologické společnosti. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Jaké jsou ty obecné zásady pro režim v horku, co považujete za nejzásadnější, aby lidé měli na paměti?
10: Samozřejmě většina těch rad je velmi dobře známá, ale překvapivě mnoho z nás na ně nedbá, tak připomeňme si, že je potřeba se chránit před tím přímým žárem. Minimálně chránit hlavu a krk a pokud opravdu svítí, tak vyhledávat především stín, protože ani sebelepší pokrývka hlavy vám nezabrání od toho, abyste se nepřehráli pod ní a riskujete potom, že se dočkáte úžehu, což samozřejmě není úplně dobré. No a pak přichází na řadu ten již zmiňovaný pitný režim a tady je potřeba se říct, že pár dní horkých zvládáme bez toho, abychom například sáhli po jontovém nápoji, ale stejně tak, jako už jsme opakovaně o tom hovořili, je potřeba dbát na to, že ztrácíme nejenom vodu tím, co cením, ale ztrácíme soli, takže pokud chceme vykonávat nějakou intenzivnější aktivitu, ale i pokud horka trvají déle, tak je na místě minerálka nebo případně jontové nápoje naředěné na hypotonickou koncentraci. To jsou takové obecné věci, které bychom měli všichni dodržovat.
9: A co třeba takový alkohol, který kam patří i pivo, které se rádo v těch horkých dnech pije, chlazené, anebo naopak horká káva, jak se doporučuje?
10: Je velice zajímavé, že řada lidí má pocit, že pivem se dá docela dobře se zavodnit, ale to neplatí. Velmi často ten mýtus potom vede k tomu, že člověk trochu přebere a navíc takhle koncentrovaný alkohol, jako máme třeba ve 12-stupňových pivech, už nevede k žádnému nahrazení těch tekutin. Slabší pivo možná ano, ale i tam je to trošku problematické. Takže my si myslíme, že opravdu alkohol není dobrým způsobem k doplňování tekutin a už vůbec ne, pokud jde o koncentrovanější typy alkoholu, tam je to vysloveně na škodu věci a vede to k opačnému fenoménu, vede to naopak ke ztrátám tekutin. Bohužel alkohol se často kombinuje s jinými nápoji a to s vysoce třeba energetickými nápoji, které v sobě obsahují velké množství kofeinu a dalších stimulancí a to potom může mít ještě daleko horší následky. Pokud je o kávu, tak tou se rozhodně nelze úplně zavodnit, ale my nezatracujeme ani v horku, ale samozřejmě platí, že ta konzumace by měla být umírněna.
9: Vy jste kardiolog, tak se podívejme speciálně na tuhletu skupinu lidí s kardiovaskulárními onemocněními, na co by si měli dát oni speciální pozor v tomhle horku.
10: Je potřeba říct, že naši pacienti jsou ohroženi tím horkem velmi výrazně, protože pokud máte nemocné srdce, tak ty nároky, které na ně klade horké počasí, jsou často neadekvátně vysoké. Ono je to celkem jednoduché. My potřebujeme ten organismus uchladit, potřebujeme prokrvit svoji kůži a zbavit se toho přebytečného tepla a to samozřejmě to srdce zatěžuje. Takže každý, kdo má to srdce nemocné, by měl dávat obzvlášť pozor na to, aby zůstával dobře zavodněn, aby byl v chladu, aby se nevystavoval přímému slunci anebo přehrátým prostorám, špatně větraným prostorám. Jsou to někdy královské rady, které dáváme, ale v řadě případů je lze dodržet a čím více, tím lépe, tím méně riskujeme, že se u pacienta objeví nějaké zhoršení.
9: Dá se třeba z pohledu kardiologa nějak dočasně upravit léčba u pacientů a těchto kardiaků vlastně, aby horka lépe zvládali?
10: Určitě ano, někdy vidíme, že například v tom horkém počasí o něco více klesá krevní tlak a pacientům se nedaří úplně a pak je možné třeba některé ty léky snížit, jejich dávkování nebo je modifikovat. Je potřeba se vždycky poradit s lékařem, protože některé ty léky jsou opravdu klíčové v tom, aby pacient zůstal dlouhodobě stabilizován, ale je pravda, že někdy saháme k úpravě dávkování anebo dokonce vyřazujeme dočasně některé léky. Není to tak úplně jednoduché a je potřeba opravdu té konzultace s ošetřujícím lékařem.
9: Chybí vám ve veřejném prostoru nějaké větší informování, to, aby měli vlastně lidé na každém rohu, na paměti, na očích tyhle ty zásady, jak se chovat v horku, nebo si myslíte, že je to na každém z nás, abychom vlastně byli zodpovědní za své zdraví?
10: Já myslím, že média v této vlně horka odvedla dobrou práci a že těch informací bylo hodně a byly poměrně komplexní a byly i dobré rady, jak se ochladit a jak si třeba stínit byt a jak větrat. Viděl jsem těch informací poměrně hodně a myslím si, že kdo chtěl, tak určitě se k relevantním informacím dostal.
9: Říká kardiolog, místopředseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart, který byl hostem Vědy Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Děkuji krásně.
9: Teď se v našem vysílání také schladíme, a to v klimatizovaných prostorách Národního muzea v Praze, které získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců v Nové Guineji. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
11: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat, tak je zhruba velikosti naší Ondatry, možná i o něco větší.
12: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
11: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti. Doktor Vejmělka, když to chytil, tak měl teda docela velké štěstí.
13: Cítíme, že to je naložené v lihu.
11: Je to v 70% roztoku alkoholu. V tom alkoholu zůstanou akorát ti z nich, kteří nemají výmuté lebky, tak ty lebky se budou preparovat.
12: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kilogramy, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
11: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
13: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
11: Ale tady už máme místní krysu, je to mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
12: Doslova pokladem, ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
14: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
12: K odchytu mu pomohla jednoduchá metoda.
14: Jsem začal používat padací pasti, což není nic jiného než kyblíky zahrabaný v zemi a mezi nimi natažený plůtek.
15: Okay,
13: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními Papuánci, kteří znali terén i zvířata.
14: Jsme spolu vlastně lovili. Já jsem od nich odkupoval jich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
13: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyuzené lebky, které mají Papuánci jako posvátné předměty.
11: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
13: Připomínáme to trošku ježuru.
11: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších, plní funkci zahaněče zlých duchů nebo nějakou podobnou.
13: Říká Petr Benda. Teď odborníky v Národním muzeu čeká čištění lebek nejen od sazí.
11: Asi namočit na nějakou chvíli, na několik dní, potom jí dát larvám kožojedů, což jsou larvy brouků, kteří nám pomáhají čistit drobné předměty od zbytku svaloviny a jiných částí.
13: Práce to podle Bendy bude na roky. Takto rozsáhlý a cenný dar, ale za svou kariéru nepamatuje.
11: No, já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
13: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Posloucháte stále Vědu plus. Čeští a jihoafričtí archeologové objevili přesnou polohu zapomenutého internačního tábora v Jihoafrické republice. Za druhé světové války v něm britské úřady vězněly asi 12 Němců. Pomocí dronů a moderních geodetických metod teď vědci vytvářejí detailní 3D model celé lokality. Co tábor prozrazuje o osudech afrických Němců za druhé světové války a proč je jeho výzkum důležitý i dnes? To si řekneme s vedoucím expedice z Archeologického ústavu Akademie věd Janem Hasilem. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
4: Kdo byli vlastně lidé internovaní v tom táboře Andaluzia v Jihoafrické republice? Proč se do něj dostali?
15: Byly to v podstatě osoby německé národnosti nebo německého občanství, kteří se v okamžiku vypuknutí druhé světové války nacházeli, řekněme, v teritoriích na jih od Rovníku. Byly to tedy například posádky německých obchodních lodí, byly to například zaměstnanci německých firem, ale tu největší skupinu tvořili němečtí osadníci, kteří ještě před první světovou válkou osidlovali německé kolonie, které v důsledku porážky Německa v první světové válce připadly potom Britům.
4: Jak se vám po těch více než 80 letech podařilo určit přesnou polohu toho tábora?
15: My jsme museli udělat takovou cestu v čase zpět tím, že jsme udělali důkladnou rešerši jednak historických leteckých snímků a jednak tedy různých třeba plánků a schémat, které vytvořili právě ti internovaní Němci, a tím, jak jsme v podstatě poskládali v rámci těch geografických informačních systémů do sebe, tak jsme vytvořili takovou hypotézu, kde ten tábor by se přesně mohl nacházet. A pak už jsme museli vyrazit do terénu a tam skutečně ověřit, že tedy část toho tábora je dneska překrytá takovým golfovým hřištěm a zbytek, že se vlastně rozkládá a je krásně povrchově patrný i v takové jakoby lehké savaně, lehké buši.
4: A když jste tam tedy přijeli, tak co ty samotné pozůstatky tábora prozradily o každodenním životě internovaných? Co z nich lze vyčíst?
15: Tak my jsme se museli ty relikty těch staveb, které prošly složitou transformací, cílenou demontáží, rabováním potom železa, naučit číst. To nám samozřejmě nějakou dobu trvalo, ale po určité době už jsme tam skutečně byli schopni rozlišovat takové, řekl bych, přísně utilitární vojenské struktury, zejména takové pole velkého množství vojenských bungalovů, kdy vždycky obývali je 6 mužů. Ale zároveň je to takový kontrapunkt proti tomu strohému vojenskému stylu. Téměř u každého z nich jsme nalezli vlastně individuálně vytvořený takový květinový záhonek a to pak koresponduje i s poznatky, které známe, řekněme, z písemných pramenů, že ti internovaní se snažili to svoje životní prostředí vylepšovat třeba tím, že si pěstovali zeleninu anebo třeba okrasné rostliny.
4: No, jaký osud čekal vězně po skončení druhé světové války ti, kteří byli v tomhle táboře internovaní?
15: Tak ten konec války, respektive zejména konec války v Evropě, pro jejich tedy každodennost neznamenal žádnou zásadní změnu. Oni v té internaci zůstali až do roku 1947, mnozí z nich. protože jihoafrická vláda chtěla nejprve demobilizovat a přivést ze zámoří svoje vojáky, kteří naopak bojovali proti nacistům, tak, aby si mohli najít civilní uplatnění. Nicméně potom v roce 1947 přišlo rozhodnutí, že vlastně tam neustále trvá nějaký aspekt nebo riziko nějaké, řekněme, státní nebo národní nespolehlivosti. Takže velká část těch internovaných byla posléze tedy odeslána do Evropy, do Německa.
9: Vy v tom výzkumu využíváte moderní technologie, drony, geodetická měření i 3D modelování. Co díky nim dokážete zjistit, co by dříve nebylo možné?
15: My bychom asi dříve byli schopni tu dokumentaci těch zbytků tábora, tak jak jsme letos dělali, udělat také nějakými konvenčnějšími postupy, ale v podstatě bychom na to potřebovali řádově více lidí a více dní. Takže by to asi bylo mimo naše tedy možnosti vůbec takovou expedici provést, nebo nedávalo by to žádný smysl. My jsme vlastně vytvořili detailní ortoplán a 3D modely těch nejzajímavějších situací, takže můžeme vlastně říct, že jsme si v podobě nějakých asi 80 GB dat ty zbytky toho tábora přivezli sebou do Evropy pro další výzkum.
9: Proč je podle vás důležité zkoumat a popisovat právě internační tábory 20. století? Už jenom stačí krátce.
15: Tak pro můj obor, pro archeologii, je pochopitelně důležité nastavovat aktuální agendu, to znamená řešit témata, jako je třeba právě zacházení s německými minoritami ve 20. století, ke kterým se právě třeba vztahuje aktuální veřejný, politický, mediální diskurs.
9: Tolik Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd, se kterým jsme mluvili o zapomenutém internačním táboře, kde byly za druhé světové války v Jihoafrické republice vězněni Němci. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
15: Děkuju. Naschledanou.
9: A to byl závěrečný rozhovor, který přinesla dnešní Věda Plus s datem 29. června. Pokud vás nějaký rozhovor zaujal, že byste se k němu chtěli vrátit, anebo jste ho úplně neslyšeli, tak můžete nás najít v našich aplikacích nebo na stránce můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková. Bylo 14 hodin a začíná odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. A tady jsou naše témata.
3: Český rozhlas Plus.
9: Současná vlna veder je podle vědců ve střední Evropě jednou z největších a má negativní vliv na fungování společnosti. Jak se na to dá adaptovat? Německý průmysl plánuje další propouštění. Už letos může zmizet dalších 100 000 pracovních míst. Masivní škrty chystá nejen Volkswagen, ale i další firmy. A v Polsku má být navzdory předpovědím dnes ještě hůř než o víkendu, co se týče vysokých teplot. Už včera nakonec nevyjelo asi 20 vlaků. Jaké dopravní důsledky má počasí na svědomí? To jsou naše témata, před nimi ale ještě zprávy s Ondřejem Látelem.
2: Uklidné pondělí. Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek, než plánovala, a to zhruba 16 miliard korun. Je to o 3 miliardy méně, než byl původní předpoklad. Hospodaření zlepšil mimo jiné větší výběr na pojistném, říká ředitel VZP Ivan Duškov.
16: A ten druhý trend spočívá v tom, že je nižší produkce u ambulantních specialistů, než byla plánována, a tam nejvíc zasahuje segment stomatologie, protože kolegové předpokládali, že v oblasti hrazení bílých plomb to bude mít razantnější dopad do našeho rozpočtu, než mělo.
2: Do schodku pojišťovna zahrnuje taky přerozdělení asi 8 miliard korun menším pojišťovnám. Platbu VZP podle Duškova odeslala na začátku tohoto měsíce. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Na Moravě můžou odpolední maxima překročit i 37 stupňů Celsia. Odpoledne navíc hrozí v Čechách a na Vysočině velmi silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru až 90 km za hodinu. Smogová situace kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu dál platí pro Prahu a střední Čechy.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Turecku je dnes parlamentní zasedání členských států NATO. Reprezentovat Česko do Istanbulu vyrazili jak předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, tak šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat mají o klíčových bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblasti obrany, ale taky parlamentní diplomacii. Na schůzku předsedu parlamentu NATO bude navazovat za týden summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pokračuje Tomio Okamura.
17: Diskuze bude samozřejmě o mandátu České republiky na tento summit. My jsme si v mandátu, který odsouhlasila naše vládní koalice, odsouhlasili, že se budeme snažit o naplnění výdajů 2% v letošním roce.
2: V Ankaře by měly jednotlivé členské státy řešit i naplňování závazku, který si odsouhlasili loni v Hágu, tedy v roce 2035 vydávat 3,5% hrubého domácího produktu na přímé obranné výdaje a 1,5% na související výdaje. Soudní spor mezi americkým prezidentem a britskou veřejnoprávní televizí se dál vyostřuje. BBC chce, aby Donald Trump předložil telefonní seznamy, kalendáře a osobní deníky z období útoku na Kapitol před 5 lety. Trump televizi žaluje o odškodné za to, že před loňskými prezidentskými volbami odvysílala jeho sestříhaný projev právě z 6. ledna 2021. Televize se hájí, že Trumpovi tím nevznikla žádná újma.
18: Žalobu za 10 miliard dolarů v přepočtu přes 200 miliard korun podal Donald Trump v loni na podzim kvůli tomu, jak televize BBC sestříhala jeho projev. Televize se omluvila, odškodnění ale nenabídla. Její právníci teď argumentují, že Trump újmu neutrpěl, protože prezidentské volby vyhrál a Floridu získal s 13-bodovým náskokem. Trumpův tábor dosud nepředložil žádné dokumenty, BBC naopak přes 45 tisíc. Ze Spojených států je na cykle Český rozhlas.
2: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Leva 14. takzvané palium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovního nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
19: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
2: Přibyl pálium od papeže převzal na slavnostní bohoslužby a to společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska a nebo Rakouska. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku zasahuje 8 jednotek hasičů u požáru autodílny a přilehlé haly. Hořet začalo předpolednem, zasažený je podle mluvčí krajského ředitelství Petra Svobody prostor 20x10 metrů.
20: Nasazeny jsou 4 útočné proudy a ustavuje se výšková technika, která bude v případě potřeby využita také k hašení. V tuto chvíli probíhá odvětrávání objektu tak, abychom se dostali dovnitř a zjistili jsme, jak situace skutečně v tuto chvíli vypadá.
2: Zákaz koupání platí ve vodní nádrži Orlík u Podolska. Voda tam neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Na 5stupňové škále ji hygienici hodnotili číslem 5. Kvalita vody se zhoršila na stupeň 3 taky na Orlíku na Radavě. Rekreační rybníky Hejtmana, Staňkovský na Třeboňsku mají zatím jedničku. Výsledky odběrů z vodní nádrže Lipno má ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
21: Voda u pláže v Černé Pošumaví dostala tentokrát 3. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou byla hodnocena stupněm 2. Dle výsledků rozboru je voda vhodná ke koupání. Zcela shodné hodnocení obdržela i voda u pláže v Horní Plané.
2: Tady jsou taky dopravní informace. V odpoledním vysílání Plusu na D5 z Prahy do Plzně je velké zdržení u Berouna na 20. kilometru. Uklízí z dálnice vyteklou naftu, projíždí se jenom jedním pruhem, kolona je od Loděnice z 12. kilometru asi na 25 minut. Na D7 se ucpává výjezd z Prahy do Chomutova. U letiště pracují silničáři obousměrně a kolony jsou hlavně z Prahy od Evropské asi na 25 minut. Na D1 ve směru z Vyškova na Brno popojíždí nesouvislá kolona na příjezdu do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 212. Komplikace jsou na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici. U nájezdu z Hradecké D11 je nehoda osobního auta s kamionem a menší kolona na 5 minut. Silný provoz pak pokračuje i za nehodou k Průmyslové ulici. Zdržení asi 15 minut. Dobře dojďte. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti, zpočátku na západě Čech, během odpoledne i jinde v Čechách přehánky, místy to budou i bouřky, můžou být podle Českého hydrometeorologického ústavu velmi silné. Večer se budou srážky rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. Teploty na západě kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední plus.
9: 8 minut po 14. hodině vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Kvůli současné vlně veder v Evropě zemřeli nejspíš tisíce lidí. Světová zdravotnická organizace WHO proto vyzvala hlavně evropské země k zavedení národních akčních plánů na ochranu zdraví. Detaily má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne.
9: Co tedy přesně WHO uvedla?
0: S tou výzvou přišel šéf WHO Tedros Ghebreyesus. Na síť X napsal, že WHO za poslední týden té vlny veder zaznamenala v Evropě víc než 1300 nadměrných úmrtí. A to není konečné číslo. Francouzský národní úřad veřejného zdraví včera oznámil, že jen ve Francii zemřelo o 1000 lidí víc, než by odpovídalo normálu. Šéf Světové zdravotnické organizace taky uvedl, že Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů, dvakrát rychleji, než je světový průměr.
9: Co z toho vyplývá?
0: Budovy v Evropě nejsou na extrémní teploty stavěné. Generální ředitel WHO v této souvislosti zmínil tepelný stres, kterému se někdy říká tichý zabiják, a upozornil, že teď žije v podmínkách extrémních veder v Evropě na 150 milionů lidí. Takže nejen dopad na zdraví, ale i na infrastrukturu. Podle WHO je ta současná vlna veder jednoznačně důsledkem klimatických změn. Ke stejnému závěru došla minulý týden mezinárodní iniciativa World Weather Attribution. Na základě své analýzy uvedla, že současné teploty by byly ještě před 50 lety téměř nemožné. Podobná vlna veder by tehdy byla o 3,5 stupně chladnější.
9: V Česku včera taky a vlastně i v sobotu a nejenom tedy u nás, ale i dalších evropských zemích padaly teplotní rekordy. Překvapilo to vědce?
0: Ne ty, co se změnou klimatu zabývají už přes 30 let, jako je německý klimatolog Moji Platýv z Centra pro výzkum oceánu Geomar v německém Kielu. Stanici Deutsche Welle řekl, že se naplňují jejich odhady z 90. let.
1: Začíná to pomalým zrychlováním a jeho tempo je časem čím dál větší. Známe to z pandemie koronaviru, ale je to i rys globálního oteplování.
0: Podle klimatologa Latifa bychom se měli připravit na to, co přijde.
1: Musíme se adaptovat v mnoha směrech. Na víc období sucha, víc vln veder, ale taky na víc vydatných dešťových srážek a víc záplav.
9: Jak by na to státy měly zareagovat?
0: Světová zdravotnická organizace teď vyzývá k zavádění těch národních akčních plánů na ochranu zdraví. Šéf WHO uvedl, že jeho organizace spolupracuje s členskými státy a zaměřuje se na připravenost a posílení reakcí zdravotnických systémů. A německý klimatolog Latif upozornil, že vlády by na tu současnou situaci měly zareagovat co nejrychleji.
1: Musíme tomu přizpůsobit nemocnice, domovy seniorů, školy a mateřské školky. A pořád se nic neděje.
0: Řekl stanici Deutsche Welle klimatolog Latif z Centra pro výzkum oceánu Geomar v německém Kielu.
9: Uzavírá svůj příspěvek Helena Berková ze zahraniční redakce. Děkuji, že jsi byla ve studiu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
9: I podle Českého hydrometeorologického ústavu je současná klimatická změna mimořádně rychlá a lidé se na ně musí adaptovat. Překonání teplotního maxima pro Česko o 0,5 stupně, jako se to stalo tento víkend, je podle meteorologů naprosto bezprecedentní. Já už teď ve vysílání vítám Ondráše Přibyla, zakladatele a ředitele Faktu o klimatu. Dobrý den.
22: Dobrý den, přeju.
9: Je zřejmé z té současné vlny veder, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě a že je potřeba skutečně vytvořit nebo mít připraven nějaký národní akční plán na ochranu zdraví?
15: Těch otázek, které jsou tady okolo té vlny veder, je více. Abych předně upozorňoval na to, že to, co se děje teď, tedy to, že zaznamenáváme rekordní dny a rekordně teplé dny, a je projevem klimatické změny, která tady je dlouho a která tady bude s námi ještě dlouho, a pokud ji nezastavíme, tak vlastně povede do situací, které jsou neadaptovatelné. A to znamená, to důležité nejsou rekordy, to důležité je oteplující se trend. Česko se otepluje asi o nějakých 0,3 stupně za dekádu a další rekordy budeme zaznamenávat v dalších letech. To znamená, ta vlna veder, která je teď, bude za 20-30 let poměrně běžná a naopak budou intenzivnější. Hmm. Takže to je celý ten nehezký výhled klimatické změny. A volání po adaptaci jsou vlastně volání potom, pojďme se připravit, co nejlépe to jde, ať už se to týká architektury měst, hospodaření s vodou nebo zemědělství, a jsou nutná. A zároveň, pokud chceme jaksi nenarazit na limity adaptace, tak je potřeba se snažit i tu klimatickou změnu zbrzdit nebo zastavit, což prakticky znamená přestat spalovat fosilní paliva, přejít v podstatě na energetiku, která je z obnovitelných zdrojů, a přestat vypouštět emise oxidu uhličitého do atmosféry. To je ten základní rámec toho, co se s tím dá dělat. A to má právě dvě složky. Jedna je zpomalit nebo zastavit tu klimatickou změnu a adaptovat se na klimatickou změnu, která již probíhá.
9: No a když bychom se zastavili u té adaptace, no tak je to podle vás politické téma? Protože třeba v pátek o tom chtěli diskutovat ve sněmovně pirátské poslankyně, jak je na to stát, na tu vlnu veder, která měla o víkendu přijít a přišla připraven, ale třeba koaliční motoristé se jen vysmáli.
15: Tak možná to souvisí s jejich představou, tedy s představou motoristů, že klimatická krize se zruší prostě tím, že se prohlásí, že je zrušená. Nevím, nezaznamenal jsem, že by to bylo v Česku politické téma, ale zároveň...
9: Jestli by to mělo být, se ptám, pardon, jestli by to třeba povýšilo to téma, aby ho jsme brali dostatečně vážně.
15: Já bych si přál, aby to politické téma bylo, protože to... zachraňuje nejenom životy lidí, kteří si nemůžou jaksi skrýt. A teď zase si můžeme říkat, co to přesně znamená politické téma. Jo? Hmm. Vlastně, když to budou politici pouze diskutovat, tak se vlastně nic praktického nestane. Potřebujeme, aby ta politika se promítla do nějakých konkrétních opatření, ať už jsou to adaptační opatření, jako například nějaké klimatizované zóny ve městech, kam se lidi můžou schovat, když nemají doma klimatizaci, anebo do konkrétního snižování emisí. To znamená, přál bych si, aby to bylo politické téma, ale přál bych si, aby se to zejména promítalo do akcí, které děláme, ať už pro adaptaci pro lidi, nebo pro to snižování emisí.
9: V některých městech, třeba podle Českého hydrometeorologického ústavu, už se adaptační opatření dělají. V čem spočívají? Jak zásadní roli právě ve městech třeba hrají stromy a zeleň jako taková?
15: Hrají dost zásadní roli minimálně v tom, že když je ve městě, řekněme, prázdné náměstí bez stromů, kde vlastně není stín, kde není vegetace, tak se taková plocha vyhřeje na tak vysoké teploty, že se tam prakticky nedá chodit. Jo. To prostranství přestane být veřejným prostorem efektivně. Když máte stromy, tak to znamená jednak zástín, ale jednak odpařování, a tím odpařováním se odpařování z těch listů stromů. A odpařování ochlazuje. To znamená, když jsou ve městě stromy, tak je tam výrazně příjemnější prostor, než když tam stromy nejsou. Z druhé strany, ani stromy nejsou schopny zabránit tomu, když je ve stínu 40, tak aby tam bylo méně. Prostě vysoké teploty, rekordní teploty budou pořád nepříjemné i s těmi stromy, ale je to o hodně lepší než vybetonované plochy. Jiné opatření, taky jsem moc nezaznamenal, že by se o tom v Česku mluvilo, jsou ochlazovací zóny. To znamená nějaké prostory, které jsou klimatizované, kam lidi můžou přijít a vlastně se tam skrýt před tím vedrem, pokud nemají doma klimatizaci. Domácností s klimatizací je v Česku nebo obecně v Evropě poměrně málo, takže mít, ať už jsou to radnice, nebo školy, nebo
5: nějaké takové prostory, které umožňují lidem vlastně si chvíli odpočinout od toho vedra, tak to jsou jako významná pomoc.
7: Ano, já jsem četla i údaje, když jste zmínil ty klimatizace, že v Evropě jen asi 20% domácností je vybaveno klimatizací, zatímco třeba ve Spojených státech je to 90%, že vůbec celkově Evropa v těch opatřeních zaostává. Souhlasil byste s tím?
5: Zaostává, dalo by se to tak říct, ale to je technologický pohled na adaptaci. A my bychom mohli vybavit všechny domácnosti klimatizacemi, ale pořád, když si to představíme a podíváme se někdy do budoucnosti za 20, 30, 40 let, kdy je pravděpodobné, že budou poměrně dlouhé období vln veder, a teď mluvíme fakt o desítkách dnů ročně, 20, 30, 40 dní ročně, tak to znamená, že by byl člověk vázaný na to, že musí zůstávat doma, nemůže prakticky vycházet, nemůže sportovat, nebo může, ale musí se si pak jako zvykat na to vedro. Takže my se sice můžeme bavit o té technologii, vybavit domácnosti klimatizacemi, ale pořád jaksi nejsme společnost, která by byla jaksi zvyklá na to žít v takovýchhle vedrech. A to má jednak rozměr ten společenský, jak se nám žije v takových vedrech jako lidem, ale zároveň to má rozměr, řekněme, zemědělství, lesy, příroda, které nemají klimatizaci. Nemůžeme vybavit les s klimatizacemi, to znamená, ty lesy budou muset přežít ty vedra a sucha, která s tím souvisí. A tohle bude pro českou krajinu velký problém, bude to velmi náročné.
7: O tom někdy příště. Pro tuto chvíli děkuji. To byl Ondráš Přibyla, zakladatel a ředitel Fakta o klimatu. Naslyšenou.
5: Krásný den přeju.
7: 14 hodin 19 minut, teď se podívejme na zprávy z ekonomiky. Česká ekonomika letos prognózy Hospodářské komory vzroste o 2,1%, tedy o 0,2 bodu méně, než očekávala v predikci loni v listopadu. Podrobněji se u toho zastavíme po 16. hodině v odpoledním plusu. Vládní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot podle analytiků zabránila extrémním cenovým šokům na tuzemském trhu s palivy. Nešlo ale o hlavní důvod následného zlevňování nafty a benzínu, ceny by klesaly i tak byť později. Další prodlužování cenových stropů už ale podle analytiků nemá smysl. Evropská investiční banka se zavázala poskytnout 3 miliardy eur výrobci letadel Airbus. Je to první významný úvěr podepsaný v rámci největšího korporátního úvěrového balíku, jaký kdy skupina schválila. A Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii, zatímco loni to bylo ve Španělsku. Meziročně poptávka po italských bytech ze strany Čechů vzrostla v období od března do května o 18%, zatímco o španělské bydlení zájem klesl o 7%. Teď se podíváme do Německa, které pořád patří k nejbohatším zemím na světě, ale jeho ekonomika v posledních dvou letech stagnuje. Některé firmy, a není jich málo, už proto spřádají únikové plány. Rozhodují se o tom, jestli propustí zaměstnance v Německu a zda se přestěhují jinam. O trendu, který by dopadl nepochybně taky na české podniky, informuje deník Handelsblatt. My si o něm více řekneme s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Vítej, dobrý den.
22: Pěkné odpoledne.
7: Tak co přesně zjistil deník Handelsblatt?
22: V Německu se třeba, bylo to někdy koncem minulého týdne, objevila zpráva, že koncern Volkswagen, tedy největší německá automobilka, chce propouštět ještě víc, než se dosud myslelo. V následujících letech by podle těch zpráv mělo zaniknout asi 100 000 pracovních míst ve Volkswagenu a je to takový záměr, o kterém by se dozorčí rada koncernů měla radit asi tak za 2 týdny. A deník Handelsblatt zveřejnil informace, podle kterých tyto úvahy Volkswagenu zdaleka nejsou ojedinělé. Ekonomický deník ve spolupráci s poradenskou firmou Horváth se ptal u zhruba 1000 německých firem. No a podle tohoto průzkumu to vypadá, že 100 000 pracovních míst může zaniknout v Německu už v tomto roce. A to zejména právě v automobilovém průmyslu, ale kromě toho taky ve strojírenství nebo stavebnictví. A možná bych dodal, že až takové překvapení to asi není, protože z kraje letošního roku jiná poradenská společnost EY mluvila o zániku 124 pracovních míst v těchto oborech za loňský rok, takže pokud se teď mluví o tom, že by mohlo zaniknout 100 000 míst v tomto roce, tak jde spíš o pokračování nastoleného trendu, a to o očekávané pokračování. Jak celkově od roku 2019, čili za posledních 7 let, zaniklo v německém průmyslu přes 340 000 míst, neboli zhruba každé 17.
7: A z jakých důvodů chtějí firmy šetřit?
22: No, zajímavé mi přišlo, že podle Handelsblattu německé firmy i v tomto roce plánují nebo očekávají zvýšení obratu v průměru kolem 4%, ale pokud by měli vytvářet nová pracovní místa, tak tam jsou velmi zdrženlivé a spíš sázejí na automatizaci nebo na umělou inteligenci. Popřípadě investují do vytváření pracovních míst jinde. Nejvíc atraktivní je pro ně Indie a naopak nejméně přitažlivým kontinentem potom Evropa, přičemž v milosti ještě zůstávají země jako Slovensko nebo Rumunsko, tedy státy, kde je ve srovnání s Německem výrazně levnější, ale zároveň srovnatelně kvalifikovaná pracovní síla. Deník Handelsblatt tvrdí, že v Německu je sice rozšířený názor, že německé firmy podniky vyhání ze země zejména rozsáhlá byrokracie nebo nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, ale v průzkumu tohoto ekonomického deníku se hodně firem stěžovalo právě na vysokou cenu práce v mezinárodním srovnání. V Německu jsou náklady na práci o 22% nad průměrem Evropské unie.
7: No a jak reaguje německá vláda na to, že německé průmyslové podniky propouštějí a poohlížejí se po stěhování do zahraničí za levnější prací?
22: Ona je určitě pod politickým tlakem, a to třeba i kvůli tomu, že právě v těch oblastech, kde továrny propouštějí, zavírají, přesouvají se jinam, tak tam roste podpora stran z okrajů politického spektra, zejména tedy Alternativy pro Německo, což tedy můžeme sledovat. V příštím týdnu by vláda, která celkově čelí kritice, že vlastně není schopna vládnout efektivně a dělat žádné výrazné rozhodné kroky, tak by chtěla schválit některé reformy, které považuje za klíčové, ale jestli

0: To dává náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Děkuji, hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
0: No a vlnou veder jsme tuto půlhodinku zahájili a taky i ukončíme, zatímco Českou už má vrchol teplotní za sebou, Polsko ho čeká teprve dnes. Meteorologové varují, že teploty vystoupají ke 40 stupňům Celsia. Už od minulého týdne města přijímají speciální opatření, aby předcházely kolapsům. Otevírají například takzvaná místa chladu. My jsme ve spojení se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Vítej, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Ty jsi, Katko, ve Varšavě. Jaká opatření platí tam?
2: Tak já třeba teď stojím na Jagiellońské ulici u takového rosítka sloupu, který vypadá jako nižší lampa, ze kterého vlastně jde vodní mlha. Spousta lidí, kteří tudy prochází z práce, možná do práce, tak se tu zastavují třeba na chviličku, jenom aby si svlažili vlasy, hlavu, nebo aby jim trošku nasáklo oblečení tou vodou, než dojdou k dalšímu tomu rosítku. O pár desítek kroků dál je zase ve stínu cisterna s pitnou vodou, jsou tam i kelímky, aby si každý mohl nabrat vodu, aby lidé mohli dodržovat pitný režim, protože na to teď úřady, ale třeba i záchranná služba ve velkém apelují. Pár set metrů odsud je také právě to jedno z míst chladu, a sice na úřadu městské čtvrti Praha Půlnoc. Takových míst jsou nyní desítky po celém městě. Většinou jsou to třeba knihovny, galerie, úřady nebo centra sociální pomoci a péče. Na různých místech jsou také přistavená tapítka. Některé restaurace a kavárny takovými transparenty vlastně informují na svých dveřích, že také poskytují pitnou vodu, že se tam zkrátka každý může zastavit. Zároveň ale některé gastronomické podniky zkrátily provozní dobu a otevírají například až v podvečer kolem 17. hodiny, kdy už není to vedro takové. Varšava je zároveň plná různých brouzdališť a chodníkových fontán, proto je dnes třeba jedním z nejvyhledávanějších míst multimediální park Fontán pod Starým městě. To je takový rozlehlý park, kterým právě prochází jedna obrovská kašna. V ní samotné se sice návštěvníci schladit nemůžou, je to zakázané, ale tamní trysky vyrábí také tu vodní mlhu, podobně jako ta rosítka, takže je tam skutečně příjemně, je tam i rozsáhlá travní plocha, vysoké stromy, které nabízí stín. Ona všechna ta místa, kde se lze ve městě schladit, tak lze nalézt v aplikaci občana nebo na magistrátem spravované veřejné dostupné mapě, a takovou mapu má většina polských měst.
0: Taky přibývá varování před extrémním počasím. Jak ten informační systém v Polsku funguje?
2: Ano, na každý telefon, a to bez ohledu na to, jestli funguje s polským číslem nebo se zahraničním, tak přichází už od minulého týdne varování, varovné zprávy, takzvané RCB alerty, vydává je vládní bezpečnostní centrum. No a ta varování se týkala v minulosti povodní, smogové situace, mrazů. V těchto dnech se týká veder, ale i bouřek. To poslední varování, které třeba přišlo mně dnes ráno, informuje o tom, že ta vedra zvyšují nebezpečí otravy oxidem uhelnatého. A lidé, kteří například doma používají plynové sporáky, tak by měli určitě větrat. Dopravní policie zase prostřednictvím médií a sociálních sítí doporučuje, pokud se někdo chystá na silnice, aby lidé dali vědět svým známým, že se někam chystají a kdy plánují dorazit na místo nebo kdy se chtějí vrátit domů. Doporučují také mít dostatečnou zásobu tekutin. No a s varováním se přidávají třeba i dobrovolní vodní záchranáři.
0: Právě u té vody se ještě zastavíme, protože vedra v Polsku panovala i o víkendu a právě vzhledem k vodním plochám byl víkend hodně tragický. Proč?
2: Je to tak, jenom v neděli, to znamená včera, v Polsku utonulo 17 lidí od začátku června, tak zemřelo ve vodě utonutím 56 lidí. Velmi často je přitom za tou bilancí nepozornost, přecenění svých sil nebo i třeba příliš prudké schlazení rozpáleného těla tím, že někdo třeba do bazénu nebo do řeky, do jezera skočí hned poté, co několik desítek minut byl přímo na sluníčku. Já se na toto téma loni bavila s vodní záchranářkou v Gdyni Joannou Schulz.
3: Plážoví záchranáři často vzpomínají, že z vody vytahují tonoucí děti, které se topí jen 2 metry od rodičů, a ti jsou překvapeni. Vždyť to dítě nekřičelo. A to je ono. Tonoucí člověk se tak soustředí na dýchání, že není schopný dát znát, že potřebuje pomoc. Takzvaně leze po žebříku. To je takový pohyb rukama i nohama, kdy se tonoucí chápe vody. Pokud k němu v takovém stavu někdo připlave, aby ho zachránil, tonoucí ho utopí.
4: Zostane utopiony.
2: To byl pravděpodobně i případ nedělní tragédie v Mezivodí, kde při záchraně vlastních

0: dětí utonul jejich otec. Jednou z rad, kterou teď záchranáři dávají, je, aby člověk, který jde do vody, tak měl vždy na břehu někoho, kdo bude dohlížet z toho břehu nebo s kým se aspoň domluví, za jak dlouhou dobu z té vody vyleze.
1: Připomíná zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková, platí to i pro české plavce. Díky moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Bylo 14:30 a teď jsou na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.
3: Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Roxanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně. Potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Kriminalita v Česku neroste. Loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Podle zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí. Tedy násilné chování dětí, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice, anebo získat adrenalinový pocit. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 000 lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisti. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Na teplou Šumavu na Šumavě se zatím moc vodáků nedostalo. Řeka se smí splouvat jenom v případě, že je hladina vyšší než 50 cm. Letos to bylo jen ve 4 dnech. Letošní sezóna je tak zatím horší než ta loňská, která v počtech splutí zaznamenala rekordní propad. Máme taky čerstvé dopravní informace v odpoledním plusu ve zprávách. Na D5 se z Prahy do Plzně velké zdržení u Berouna na 20. kilometru. Uklízí z dálnice vyteklou naftu, projíždí se jenom jedním pruhem, kolona je od Loděnice z 12. kilometru asi na 25 minut. Na D7 se ucpává výjezd z Prahy do Chomutova. U letiště pracují silničáři obousměrně a kolony jsou hlavně z Prahy od Evropské asi na 25 minut. Na D1 směrem z Vyškova na Brno po pojíždí nesouvislá kolona na příjezdu do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení, pomalu se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 212. Plní se taky příjezd po D2 z Bratislavy, kolona před Brnem je teď z 2. kilometru asi na 10 minut. Na D7 se ucpává výjezd z Prahy do Chomutova. U letiště pracují silničáři obousměrně a kolony jsou hlavně z Prahy od Evropské ulice asi na 25 minut. Silnější provoz je i na Jižní a Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí. Pomalej se jede od Běchovic i Lanového mostu, zdržení vždy asi 10 minut. Nehoda u Hradecké D11 už nepřekáží. Pomalu se jede na příjezdech do centra. Po magistrále na Nuselském mostě před Legerovou zdržení 10 minut, taky ve Vilznově od Bulhara k muzeu a plná je taky Ječná z Karlova náměstí na IP Pavlova. A 10 minut se jede pomalu v Kbelské z Hloubětí na Doletňan k nájezdu na D8. Dobře, dojeďte. V noci bude zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné, na východě bude jasno až polojasno a srážky, tam čekáme jenom ojediněle, teploty v noci klesnou na 22 až 18 stupňů Celsia. A zítra čekáme oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky anebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. A teploty zítra 28 až 32 na západě kolem 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Je pondělí 29. června, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
1: Snažíte se své děti vyhánět od počítačů a televizí a tlačit ke sportu? V tom případě děláte rozhodně dobře.
5: Jít alespoň kousek pěšky, tak to je cíl projektu Pěšky do školy.
6: Děti jsou náchylné na větší úrazovost právě proto, že nejsou tak sladěné a tak napojené na svoje tělo.
7: Takže součástí zakázky je i takzvaná pohybová dráha pro odrážedla a koloběžky.
8: Skateboarding, tím, jak je to vlastně pouliční sport, tak má blízko k lidem. Není to věc, která by probíhala na nějakých uzavřených sportovištích. Je to velice přístupný.
4: Pohyb, spolupráce a radost z obyčejných věcí. Dětem stále více chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či na kroužky. Přitom okolí škol může být víc než jen místem, kde se čeká na zvonění. Stačí nápad, chuť něco změnit a otevřenost k novým možnostem. Ať už jde o kreslení hry na chodníku, skateboarding, parkour nebo jakoukoliv jinou aktivitu, která dětem umožní rozvíjet se pohybem, radostí i spoluprací. Jak hry podporují vzdělávání a rozvoj dětí? Je možné bez velkých nákladů vytvořit bezpečné prostředí pro zdraví, prospěšné aktivity, dobrou náladu a napojit tak školy na lokální komunity? Pamatujete si, jak jste jako děti běhali venku, hráli si s kamarády na hřišti nebo vymýšleli nejrůznější hry po cestě do školy? Jak to mají dnešní děti? Zeptala jsem se žáků z pražských základních škol, jak vypadá prostranství u školy a s čím si tam hrají.
9: Je to jakoby fotbalové hřiště, ale jsou tam i atrakce pro děti. Chodíme tam se družinou a někdy s paní učitelkou.
4: A co tě tam nejvíc baví na tom hřišti? Co tam děláš?
9: Třeba dělám kotouly na hrazdě.
4: A pomáhá ti paní učitelka nebo ty sama?
9: Já sama.
4: Řekla mi prvňačka Julie. Její vrstevnice Klára popisuje školní hřiště takto.
9: No vlastně oni jsou tam hodně atrakcí a jsou, jako, a jsou tam hodně laviček a vlastně oni jsou tam kolem to, ono to je takhle jako rozpulený, jedno je pro malý děti a jedno pro velký.
4: Na kterém hřišti si nejradši hraješ ty?
9: Na tom větším.
4: Co tě tam třeba baví?
9: Horolezká stěna a skluzavka a tyč.
4: Děkuju.
9: Děkuju.
4: A její bratr, žák třetí třídy Martin, popsal, co ho nejvíc baví a co mu v okolí školy v městské části Praha 5 chybí.
10: Máme tam 4 hřiště, jedno s pískem, tam potom máme jedno sportovní, potom dole máme s pískem s hračkami a potom tam nějaká tráva na nějaký prolizačky.
4: A chodíte tam na tělocvik?
10: Tělocvik jo, nikdy jo, tam venku.
4: A nebo i s družinou?
10: S družinou jo, s družinou tak.
4: A co tě tam nejvíc baví, s čím si tam třeba hraješ, nebo co tam děláte, jak tam trávíte ten čas?
10: Já tam rád běhám a hlazu na nějaký prolezačky.
4: A je tam něco, co bys si třeba přál, ale na tom hřišti to není?
10: Jako třeba nějaká houpačka, ale horolezeckou sem tam nemáme. No.
4: A to by se ti líbila?
10: Jo, to taky zaškno.
4: Tak děkuju. Podle expertů z Fakulty tělesné kultury a z Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci je ve volném čase dětí podobných zážitků čím dál méně. Nezanedbatelná část dětské populace stráví 4 a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí a chytrých telefonů a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. Upozorňují výsledky rozsáhlé studie HBSC, která probíhá ve spolupráci se Světovou zdravotní organizací a mapuje zdraví, životní styl, duševní pohodu a rizikové chování dětí a dospívajících. První prázdninový reparát zaměříme na to, jak v okolí školy podporovat dětskou fantazii i zdravý pohyb. Právě to je myšlenka projektu Hry na chodník, který už několik let přináší radost a pohyb do ulic i školních dvorů po celé republice. Jak takové hry vznikají a co všechno mohou dětem dát? O tom si teď budu povídat se zakladatelkou projektu Hry na chodník, Terezou Vašnovskou. Dobrý den.
11: Dobrý den do Prahy.
4: Já jsem dnes cestou do práce prošla přes malé městečko, které na chodník v parku namalovali děti. Jak vás napadlo věnovat pozornost hrám na chodník?
11: Ta myšlenka vznikla ještě v době, kdy jsem sama děti neměla. Pracovala jsem na úřadu jedné ostravské radnice, která dlouhodobě řešila to, že musí odstraňovat takové ty malé herní prvky mezi domy. takové ty staré kovové z důvodu toho, že nevyhovovaly revizím evropským normám. A rodiče samozřejmě byli nešťastní, že si děti nemají kde hrát, protože ta velká moderní hřiště trvá postavit docela dlouho a stojí to strašně velkou spoustu peněz. Takže jsem v té době navrhovala panu starostovi, abychom kreslili aspoň obyčejné skákací panáky mezi domy. A ta myšlenka mě docela zaujala, protože obdobné herní prvky se barvami vytváří v Americe. Dokonce jsem našla speciální termoplasty někde v Anglii a v dalších evropských zemích. Nicméně jako úřednice jsem tu myšlenku nedotáhla a když jsem potom na úřadě skončila a manžel se mě ptal, co budu teď dělat, tak jsem mu říkala, že teď budu kreslit skákací panáky. A on to jako pochopil, takže asi práce na úřadě byla velmi náročná, tak mi řekl, že v klidu, že mám čas si odpočinout a promyslet si to. A nicméně jsem u toho opravdu skončila a teď v letošním roce už hry na chodník kreslíme po celé České republice 10 let.
12: Vy už máte za sebou desítky, možná stovky realizací. Můžete nám tady přiblížit, jak ty hry na chodník, které vytváříte, vypadají?
11: Tak já jsem zmínila skákacího panáka, ale většinou, když právě řeknu, že to jsou skákací panáci, tak to beru hodně zjednodušeně, hodně nadneseně a ti, co naše hry znají, tak mě za to dost kritizují. Protože v průběhu těch 10 let jsme se od obyčejného skákacího panáka posunuli hodně daleko a hry neustále inovujeme, rozšiřujeme a upravujeme teď už i podle mých dětí a podle škol a školek, které se nás objednávají. Takže od nějakých malinkých her, které vlastně cvičí hrubou motoriku nebo třeba i slovní zásobu, tak máme i takové velké rozsáhlé herní prvky, kde děti absolvují cestu, dobrodružnou cestu za pokladem. Každopádně všechny hry, ať už jsou malinké nebo veliké, spojuje to, že jsou barevné. Já si hodně zakládám na tom, že městský prostor, který bývá šedivý, se snažíme proměnit na takový pestrobarevnější svět, aby rozvíjel a podporoval tu dětskou fantazii. To znamená, naše hry jsou barevné, naše hry jsou multifunkční a vždycky se snažíme, aby děti buď trošku udělali nějaký jako pohyb, anebo aby se trošku více rozmluvili. Protože to si myslím, že v dnešní době, kdy jsou děti hodně u televizí a u počítačů, že to prostě chybí. Moje zkušenost je taková, že ať je to jakákoliv hra, děti si vždycky vymyslí nějaký speciální návod, nějaký způsob, jak ji použít v různých modifikacích.
12: Já myslím, že každý z posluchačů si může představit nějakou opičí dráhu nebo abecedu na zemi, jak jste popisovala i toho klasického skákacího panáka. Vycházíte z nějakých konkrétních modelů nebo to vše vymýšlíte?
11: Z konkrétních modelů, tak já určitě jsem si nastudovávala hodně obecně, jak děti rozvíjí hrubou motoriku třeba ve 3 letech, ve 4, v 5, ale vzhledem k tomu, že naše hry jsou většinou veřejně dostupné a tam nedokážeme se zaměřit na třeba teď máme děti od 3 do 5 let vyloženě, takže se snažíme s těmi hrami co nejvíc prostě kombinovat skoky, střídání skoku po levé, po pravé noze, nějaký balanc, chození po rovné čáře. A ono se to nezdá, ale tak, jak jsou děti třeba v dnešní době hodně zvyklé na ten 2D placatý svět, tak ve chvíli, jenom kdy chcete, aby skočili z puntíku na puntík, který je prostě jasně ohraničený, tak už to prostě nějakým způsobem podporuje odhady vzdáleností, které potom rozvíjí tu hrubou motoriku jako takovou a činí dětský pohyb bezpečnějším. Ale úplně zjednodušeně bych chtěla říct, že v dnešní době prostě je více, nebo děti jsou náchylné na větší úrazovost právě proto, že nejsou tak sladěné a tak napojené na svoje tělo. Takže my třeba používáme docela malinké puntíky. Představte si třeba kolečko 25 cm, které je od druhého kolečka, které je stejně velké, 25 cm není nic moc, tak které je vzdálené třeba 0,5 metru a děti musí skočit z jednoho kolečka na druhé. Ono to působí, že to kolečko je malinké, ale ve chvíli, kdy se to děti zaměří se na svoje nohy, svoje tělo, tak se prostě skoordinují, skoncentrují a prostě skočí a tím si jejich tělo osvojuje prostě takové bezpečnostní návyky, jak se prostě pohybovat. No a děti to samozřejmě strašně baví skákat z různých puntíků.
12: A to mě právě, zajímá, co děti baví úplně nejvíc a pro jak velké děti vlastně ta hřiště mohou být a co dospělí.
11: Tak to mám krásnou historku z jedné malinké vesničky, kde si objednávali různé hry. V celém parku byly hry, které jsou zaměřené třeba na poznávání rostlin, případně třeba na nějaké skoky, opičí dráhy. A pan starosta říkal, a toho twistra, toho nám nakreslete tady vedle té hospůdky, přes den tady budou hrát děti a večer budeme hrát my dospělí. A asi 2 roky po realizaci mi potvrzoval, že to skutečně funguje a že tam fakt místní parta, která si jde sednout na pivko, takže se vždycky vyhecuje a zapojí se i dospělí. A vždycky ráda slyším, když právě i dospělí si dovolí trošku zavzpomínat na dětské roky a na to, kdy prostě pohyb byl příjemnou součástí každého dne. Občas vidím, když já mám nakresleného, nebo dlouho jsem měla nakresleného skákacího panáka vyloženě u sebe na ulici, a byly 2 typy lidí. Jední, kteří řekli dítěti, přeskákej to, anebo radši ani neskákej a pojď. A potom druhý typ lidí, který ukazoval těm dětem, jak se skáče ten panák. A prostě ve chvíli, kdy viděl ty barvičky na zemi, tak už ho to jako rozpohybovalo, takže to mám strašnou radost. A naše hry jsou tím pádem úplně od malinkých dětí. Já mám teď aktuálně ročního chlapečka, i toho to baví, prostě probíhat mezi puntíkama a už mu na tom vysvětluji, která barvička je která, až právě po seniory. Dokonce moji nejoblíbenější hru, která se vejde na 1 m² kombinované skoky s poznáváním čísel a barev, tak tuhle hru mi ukázal jeden pán, kterému bylo určitě přes 70 let, zatímco nás pozoroval na jedné realizaci. Tak mi vlastně vyprávěl o svém dětství, zatímco já jsem malovala tím štětcem na tom chodníku, tak on mi vyprávěl o svém dětství a říkal mi, že jako malý si vymyslel takovou jednu hru, která ho strašně bavila a půjčil si křídu a nakreslil mi ji na zem. A je to už hodně let a od té doby máme v katalogu a máme ji vyrobenou i jako koberec. Takže to je moje nejoblíbenější hra. Takže od 1 roku až do 100.
12: Co byste vzkázala těm rodičům, komukoliv, kdo jde kolem chodníku, kde je nějaká hra a kdo tu hru obchází? Jak byste motivovala lidi, kteří nás třeba teď poslouchají, aby věnovali pozornost hrám na chodník?
11: Vemte si křídu nebo cihlu zlomenou. Nakreslete si klidně sami, klidně bez dětí. Třeba to neposlouchají ani lidi, kteří mají děti. Prostě kdokoliv, nakreslete si na zem nějakou pitomou opičí dráhu a jenom si ji proskákejte, jako by vás nikdo neviděl, jako by vás nikdo nesoudil. A za mě to vyvolává v lidech tolik endorfinu, že je to daleko lepší než scrollování na mobilu. Takže pokud si chcete mít hezčí den, prostě si zaskákejte a bude vám hej.
12: Tak já moc děkuji za takové krásné doporučení a tip na aktivitu, která nás může zbavit třeba stresu, anebo nám jenom rozveselit den a přinést nějaké endorfiny. To byla Tereza Vašnovská z projektu Hry na chodník CZ. Děkuji za váš čas a zdravím do Ostravy.
11: Taky děkuji, nashledanou.
12: Hraní venku ale nemusí být jen o klasických hrách. Stále populárnější jsou i modernější formy pohybu, které spojují sport, kreativitu i komunitní život. Jedním z takových fenoménů je skateboarding. Od 1. do 4. července 2026 ožijí České Budějovice a Tábor 3. ročníkem Mezinárodního festivalu Skateholders Forum. Hostem reparátu je Jakub Novotný, kurátor festivalu Skateholders Forum a protože se s Jakubem známe, tak si budeme tykat. Vítej ve studiu, ahoj.
13: Ahoj, díky za pozvání.
12: Ty jsi rodák z Jihočeského Tábora. Mě zajímá, jestli to je to místo, kde jsi poprvé setkal se skateboardingem a jestli skateuješ od dětství, nebo jestli nám můžeš krátce říct, jak to všechno začalo u tebe.
13: Je to tak. Skateboarding jsem poznal někdy ve 12 letech a tehdy jsem právě žil v Táboře, kde jsem byl vlastně až do svých 18. Chodil jsem tam na gympl.
12: A potom se vlastně skateboardingu věnoval i během svých studií na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. A dokonce si za skateboardingem vyrazil na Blízký východ do Jordánska a pokud vím, tak i do dalších zemí. Mohl bys nám přiblížit, co si vlastně zkoumal na téhle kultuře?
13: Přesně tak. Já jsem vlastně už skoro od začátku vnímal skateboarding jako nějaký prostředek, jak se seznámit s lidma třeba z cizích kultur, z cizích zemí, takže tahle ta vášeň začala už někdy právě na střední škole, kdy jsem byl v Turecku poprvé na dovolený a tak nějak vzal jsem tam sebou skateboard a díky němu jsem některé místa třeba v Istanbulu poznával trošku po vlastní ose a začalo mě to fascinovat, ta bezprostřední blízkost s těma lidma, kteří sdílejí tuhle tu stejnou vášeň. Takže potom, když jsem vlastně šel na vejšku, šel jsem na blízkovýchodní studia, potom nějak slovo dalo slovo s mým vedoucím bakalářský a pak i diplomový práce a tu diplomku jsem psal na téma skateboardingu v Jordánsku. Nejdřív jsem se zajímal hlavně o tu původní scénu tam, která tam existovala někdy od začátku 0. let a postupně se na to nabalil i další projekt Seven Hills Skatepark, kde vlastně mezinárodní komunita budovala skatepark pro děti a mladí lidi z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Ta původní představa o té diplomce byla taková, že budu dělat nějakou etnografii a sledovat skateboarding jako nějaký globální fenomén, který získává různé lokální podoby podle geografických, kulturních a sociálních podmínek. A vlastně pak do toho přišel ještě tady ten projekt, kdy to získalo zcela nový rozměr, právě tady ten hodně prosociální. Takže tehdy jsem začal skateboarding plně vnímat i jako takovouhle jako silně emancipační aktivitu a zajímat se o to, jaký to má potenciál.
12: Když se vrátíme zpátky do Česka, tak my v dnešní epizodě reparátu chceme věnovat pozornost tomu, jak může sport nebo další aktivity pohybové podporovat nějaký rozvoj dětí, jaký může mít edukativní potenciál. Tak jak vnímáš ty tu skate kulturu? Má právě skate tenhle potenciál? To znamená, může lekce skateboardingu přidávat něco dětem v jejich rozvoji, co se týče nejenom tělesnosti, ale i třeba duševního zdraví?
13: Myslím si, že skateboarding, byť historicky se dá vidět v té skateové kultuře nějaký, řekněme, gatekeeping nebo nějaká jako neformální hierarchie, nějaká exkluzivita prostě. Dlouhodobě tam byl problém, co se týče inkluze žen, že vlastně to byla čistě jako mužská aktivita dlouhou dobu. Těch žen bylo málo. Často ten přístup těch běžných skejťáků k ženám na skejtu byl takový jako lehce odmítavý, což se naštěstí v posledních letech mění. A naopak právě bych řekl, že sílí takový hlas v tom skateboardingu nebo takový hnutí, který říká, pojďme se podívat na ty právě pozitivní emancipační stránky, který to má, jak se tohle to dá využít. Dá se říct, že ten skateboarding tím, jak je to vlastně pouliční sport, tak má blízko k lidem, není to věc, která by probíhala na nějakých, nebo musela nutně probíhat na nějakých uzavřených sportovištích. Je to velice přístupný ve finále.
12: A je to něco, co se snažíte teda ukazovat na té vaší akci Skateholders Forum, což letos chystáte teď, pokud vím, třetí ročník?
13: Snažíme se ukázat skateboarding jako sport pro každýho, ale nejenom jako sport právě, ale jako nějakou širší kulturu, která je vlastně hodně kreativní a je to nejenom právě pohybová aktivita, ale taky trošku umění, dejme tomu. Takže my se snažíme obě tyhle ty stránky postihnout.
12: V České republice, jaká je tvá nebo vašeho týmu třeba zpětná vazba, jak lidé vůbec vnímají skateboarding? Máme vůči tomu nějaké předsudky nebo spojují si to lidé, kteří neznají ty souvislosti, o kterých ty mluvíš, třeba i s nějakým typem chuligánství nebo něco takového, nebo to vůbec ne?
13: Myslím, že tohle už se za posledních pár let hodně proměnilo. Nejvíc samozřejmě díky tomu, že skateboarding je od roku 2020 olympijský sport. 21, pardon. Takže to si myslím, že vlastně tahle ta mainstreamová popularizace skateboardingu ten obraz hodně proměnila. Ale samozřejmě má to i druhou stránku, když se ten skateboarding odehrává ve veřejném prostoru, tak tam je to samozřejmě, může to být trošku problematičtější a je potřeba hledat nějaký dialog a nějaký kompromisy. Toho vlastně, kdy my se snažíme říct, že skateboarding ve veřejném prostoru má svoje místo a může přinášet jasný benefity životu ve městě, nějak aktivovat ten veřejný prostor, ozvlášňovat ho, ale průměrný občan, když vidí ty skejťáky na ulici, kde je to neregulovaný řízen, tak možná pořád tam jako je určitý stereotyp jako nějakého chuligánství, jak si říkal, nějakého vandalismu.
12: Vy teda se snažíte, už ten název Forum, snažíte se asi vytvářet nějaký prostor a nějaké místo setkávání. Budete to dělat na začátku července v Českých Budějovicích a v tvém rodném Táboře. Tak pro koho je ta akce určená? Je cílem té akce taky nějaká osvěta? Můžeš nám přiblížit ten program?
13: Akce je určená, samozřejmě tím programem cílí převážně na skateovou komunitu, jak českou, tak mezinárodní, ale chceme samozřejmě přitáhnout i širší okruh lidí, hlavně právě z Českých Budějovic a z Jihočeského kraje obecně, protože ten projekt děláme v rámci Evropského hlavního města kultury a jsme si vědomí toho, že prostě musíme nějak pozitivně působit na tu veřejnost, musíme být vidět, musíme ty lidi nějak vtáhnout do toho. I když samozřejmě není to jednoduchý úkol, protože svým způsobem to, co děláme, ten směr je částečně okrajový i v rámci toho skateboardingu, protože my se snažíme nějak některé věci v té skateové kultuře jako problematizovat, nějak si o nich povídat třeba víc do hloubky. A je to proces, není to, že na první dobrou s tím zaujmeme každého průměrného skejťáka a teď ještě jako je ta výzva v tom zaujmout s tím tu širší veřejnost. Ale čeká nás teďka třetí ročník a myslím si, že se to pomalu daří. Ten zájem je větší a větší, jak mezi těma skejťákama, tak i ta široká veřejnost si toho začíná všímat.
12: Já jsem v tom programu viděla například panelové diskuze o skateboardových místech ve veřejném prostoru nebo workshopy zaměřené i na architekturu. Náš pořad se věnuje školám, vzdělávání, tak mě zajímá, jestli třeba nějakým způsobem apelujete na školy nebo jestli je zájem ze strany škol a chcete víc propojovat i to školské prostředí třeba s tímhle fenoménem.
13: Máme teď vlastně rozjetý pilotní projekt se ZŠB Zdrevská, to je základní škola na sídlišti Vltava v Budějovicích. Teď jsme tam vlastně začali provozovat kroužek skateboardingu pro zájemce z řad žáků z druhého stupně a ten zájem je poměrně veliký. Předpokládáme, že bude ještě růst a jak říkám, je to pilotní projekt, takže předpokládám, že příští rok navážeme třeba spolupráci s dalšíma základníma školama a k tomu ještě probíhá vlastně skateová škola jako pro veřejnost ve skateparku Stromovka teďka, který v Budějovicích vyrostl loni. Ten projekt EHMK, Evropské hlavní město kultury, má vlastně několik subprojektů a ten tým, který ten obsah vlastně vytvářel na začátku nebo celou tu koncepci, tak se snažil pracovat s nějakýma místníma kulturníma spolkama, ať už s institucemi, jako je třeba muzeum nebo divadlo, tak i právě s nějakými víc zdola řízenýma subjektama, komunitama. A právě součástí toho byl i místní spolek z Větadíl. Jehož vůdčí postava Martin Kalenský je teďka můj kolega a spolu děláme to Skateholders. Takže vlastně to Skateholders navazuje přímo na aktivity toho Světadílu, pořádání skateových závodů, kulturních akcí a tak dál. A v době, kdy Budějovice získali ten titul, to bylo v roce 2023, kdy vlastně vyhráli tu kandidaturu, tak ty skateové aktivity naše už se staly jako integrální součástí. Takže od začátku máme podporu toho EHMK.
12: A na závěr, co by si vzkázal rodičům nebo prarodičům dětí, kteří třeba mají zájem o skateování?
13: No, myslím si, že je dobrý začít třeba v rámci nějakého toho skateového kroužku. Kromě toho, že to je pohybová aktivita venku, což je samo o sobě důležitý, tak je to taky hodně kreativní, takže se u toho rozvíjí nejenom ta tělesnost, ale i ta tvůrčí část. Má to potenciál vytvářet nějakou hezkou komunitu. Takže když u toho ty děti zůstanou, tak je pravděpodobný, že si vytvoří nějakou partu, prostě nejenom ve svém místě bydliště, ve svém městě, ale tohle to je to nejhezčí. To si myslím, že na tom skateboardingu je.
12: Na Skateholders Forum nás pozval Jakub Novotný, který kromě toho, že pořádá tuto akci v Českých Budějovicích a Táboře, působí jako ilustrátor a založil módní značku Knedlo Zalover. Děkuji za tvůj čas.
13: Děkuji taky, díky za pozvání.
12: První prázdninový reparát je za námi. Připravujeme pro vás nejúspěšnější díly v reprízách, ale také nová témata, která stojí za pozornost. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu i náměty na další inspiraci z českého vzdělávání. Posílejte je na adresu reparat@rozhlas.cz. Další díl tu bude opět za týden a naslyšenou se těší Markéta Vosková.
14: Pochází výraz trolling.
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
14: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
1: Hodin pokračuje pondělní odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
1: Venezuelský Caracas a okolí zasáhly po ničivých zemětřeseních z minulého týdne další slabší otřesy bez zhlášených škod, jak pokračují vyprošťovací práce. Šéf poslanecké sněmovny Okamura a předseda senátu Vystrčil jednají na parlamentním summitu NATO v Istanbulu. A starosta britského Manchesteru a kandidát na nového premiéra Burnham dnes pronese svůj první premiérský projev, kdy a jak se stane opravdu předsedou vlády. To jsou naše témata, která rozebereme podrobněji v následujících minutách. Nejprve jsou tu ale jako vždy zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Přeju vám dobré pondělní odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Dodal ale, že za nejlepší řešení by považoval, kdyby Pavel na své účasti netrval. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
15: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
16: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
15: Popsal Jiří Němčík z hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: A další podrobnosti od nás uslyšíte v odpoledním Plusu hned po zprávách.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. Uvedla to německá policie, která už podezřelého zadržela. Rozsáhlý zásah v 50-tisícovém městě ale dál pokračuje. Nad městem krouží vrtulníky a policie vyzývá lidi, aby se vyhli centru města i jeho širšímu okolí. Podle deníku Tagesspiegel se střílelo u centra pro mládež. Motiv činu zatím zůstává nejasný. Evropané dál čelí extrémním horkům. Vrchol vlny veder a teploty kolem 40 stupňů Celsia dnes očekávají na Slovensku a ve východním Polsku. V Belgii se kvůli vedrům v posledních dnech zdvojnásobil počet hovorů na tísňovou linku. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zase registruje od minulé středy přibližně o 1000 úmrtí navíc oproti dlouhodobému průměru.
15: Viděli jsme lidi, kteří umírali v chudobě, lidi, kteří žili pod střechami v hrozných podmínkách a neměli možnost se přestěhovat nebo odjet.
17: Popsal v televizi BFM lékař Wilfried Samus z nemocnice ve Versailles. Pacienti i rodící ženy si stěžovali na to, že v pokojích bylo často výrazně přes 30 stupňů. Teploty ve Francii sice v uplynulých hodinách klesly, ale premiér Sebastian Lecornu varoval před dalším tlakem na nemocnice. Národní pohřební federace potvrdila zaplnění dvou pohřebních ústavů v Paříži. Podobná situace podle ní nastává v zimě při chřipkové epidemii. Meteorologové navíc předpovídají, že další vlna veder může přijít už za týden. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Po rekordně tropickém víkendu do Česka dorazí ochlazení. V druhé polovině týdne nejvyšší teploty klesnou na přibližně 24 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnes odpoledne by ještě mohly padnout rekordní teploty pro dnešní datum na východě republiky. Na Moravě a ve Slezsku má být totiž až 39 stupňů Celsia. Od západu ale postupně přichází oblačnost a bouřky, popisuje ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
18: Lze očekávat ty bouřky poměrně intenzivní, s intenzivními projevy, s kroupami většími než 2 cm, se silnými nárazy větru a s dalšími doprovodnými jevy.
3: Výstraha před silnými bouřkami platí pro území Čech do dnešní půlnoci. Na Moravě a ve Slezsku hrozí bouřky zítra odpoledne a potom taky přes noc. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Kriminalita v Česku neroste. Loni byla asi stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
19: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. A ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
3: Podle zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice anebo získat adrenalinový pocit. Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
20: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
3: Zpravodajský servis doplníme o dopravní informace na Plusu. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně je velké zdržení u Berouna, konkrétně na 20. kilometru. Uklízí z dálnice vyteklou naftu, projíždí se tam jenom jedním pruhem. Kolona je z Loděnice z 8. kilometru. Zdržení na Plzeň přes půl hodiny. Na D7 teď už jen menší zdržení na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště. Kolona je tam asi na 5 minut. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Je po víkendu silný transitní provoz. U sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a pomalu se jede od sjezdu na Rousínov z kilometru 215. Osobní auta projíždí o něco rychleji. Plní se teď příjezd po D2 z Bratislavy. Kolona před Brnem je z 2. kilometru asi na 10 minut. V Praze je teď odpoledne spíš klidnější provoz. Na dálnici D7 už jen menší zdržení na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova před omezením u letiště, kolona asi na 5 minut. Silnější provoz je na jižní a Štěrboholské spojce, obou směrně před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu, vždy je to asi na 10 minut. A nehoda překáží na Podolském nábřeží směrem do centra Prahy. U Dvoreckého mostu se srazilo osobní auto s autobusem a vypočuje se tam. Dobře dojeďte. V noci bude zataženo až oblačno, na většině území s přeháňkami, zpočátku místy je bouřkami, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno, srážky tam čekáme jenom ojediněle. A teploty v noci 22 až 18 stupňů. Zítra čekáme oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer od jihozápadu přeháňky a bouřky četnější, můžou být i silné. A teploty 28 až 32, na západě kolem 25 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: 8 minut po 15. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Úřady ve Venezuele hlásí už téměř 1500 potvrzených obětí čtvrtečního zemětřesení. Dalších bezmála 50 tisíc lidí, ale jejich blízcí pohřešují. Nezvěstné hlásí na neoficiálním webu. Záchranáři se i po 4 dnech daří, záchranářům se daří v troskách nacházet živé lidi. S každou další hodinou ale šance na přežití klesá. Proto na místě pomáhají i záchranáři z Česka. Situaci probereme s Jiřím Cháberou ze zahraniční redakce. Dobrý den.
0: Dobré odpoledne.
1: Jak se do pomoci ve Venezuele tedy zapojili čeští záchranáři?
0: Tak celkem tam jsou 3 české týmy, které tady už od včera prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí lidé zavalení v sutinách. K práci těm českým záchranářům na místě pomáhají taky třeba speciálně vycvičení psy nebo drony. Větší část z těch českých záchranářů dorazila do hlavního města Venezuely, do Caracasu, a odsud se přesunula hned ráno na sever země, tedy přímo vlastně do té nejpostiženější oblasti, do oblasti La Guardia. Podle zástupce velitele plukovníka Jiřího Němčíka teď Češi hlavně koordinují veškerou pomoc s venezuelskými týmy přímo na místě.
21: Teďka jedeme s jedním týmem, který rozdělíme pro zvýšení efektivity na 2 skupiny a paralelně budeme se snažit prozkoumávat všechny poškozené budovy, které máme v přiděleném sektoru.
0: Na místě je ale situace podle Němčíka velmi nepřehledná, navíc ve Venezuele jsou velká vedra, je tam kolem 30 stupňů Celsia a v takových teplotách vlastně všechna organická hmota velmi rychle tleje a může tedy způsobit pro záchranáře další nepříjemnosti a navíc vlastně o to složitější bude případná identifikace obětí. Všude je těžká technika, na sutinách je vidět hodně pohybu, ať už to jsou místní nebo mezinárodní týmy nebo taky hodně dobrovolníků. Češi už se dříve pojili například k jedné záchraně mladého muže. Ten byl tedy po vyproštění dokonce tak fyzicky v pořádku, že sám dokázal slézt ze zítky po žebříku. Před několika hodinami jim pak místní koordinátoři přidělili jako prioritní objekt, dá se říct, jednu ze zřícených nemocnic. Tam jsou pohřešované desítky lidí. Pomoc finanční i tedy tu konkrétní v podobě záchranářů vlastně kromě Česka nabídly taky třeba země Evropské unie a 27 jako taková, Spojené státy, Čína, ale na místě už jsou taky záchranáři z okolních zemí, ze zemí Jižní Ameriky.
1: Ti se taky zapojili do vyprošťování?
0: Ano, dokonce před malou chvílí se kombinovanému týmu záchranářů z Venezuely, Mexika a El Salvadoru podařilo tedy po asi 90 hodinách vyprostit živého 21-letého muže. Přes víkend pak podle prozatímní prezidentky Venezuely, podle Delcy Rodriguezové, se podařilo ze sutin zachránit 33 lidí. Ale těch podobných zázraků bude s přibývajícími hodinami od zemětřesení ubývat. Záchranáři se řídí takovým nepsaným pravidlem, že na vyproštění mají asi 96 hodin, asi 4 dny. Potvrzuje to třeba jeden z britských hasičů, který je přímo na místě, Mark Leeson.
22: Venezuela je ve velmi katastrofickém stavu i bez zemětřesení. Mimo jiné, tam v podstatě nefunguje stát jinak než jako represivní jednotka, ale už předtím kolabovalo zdravotnictví, kolabovala doprava, vlastně běžné služby, takže tohle je něco, co přichází po více než 10 letech opravdu brutální ekonomické krize, která mimo jiné vyhnala ze země miliony lidí a způsobila největší uprchlickou krizi v latinskoamerické historii.
0: Takhle ve vysílání Českého rozhlasu Plus dříve mluvil a vlastně to zdůraznil odborník na Latinskou Ameriku František Kalenda. Venezuele se totiž daří postupně obnovovat základní fungování. Podle těch úřadů se v těch nejsilněji zasažených oblastech daří obnovovat dodávky elektřiny nebo zpracování ropy na pohonné hmoty pro místní trh, aby lidé měli jak se pohybovat autem, automobilitama zpátky. Ale a Kalenda už to říkal, Venezuela dlouhodobě nebyla jako země v pořádku ani před tím zemětřesením. A to se teď právě projevuje v té, dá se říct, pomalejší a méně účinné reakci na celou tu katastrofu. Dalším z těch mnoha problémů je potom podle Kalendy třeba to, že asi 3/4 budov v oblasti nebyly postaveny podle odpovídajících standardů a při zemětřesení tak tedy neobstály.
1: Tolik shrnutí od Jiřího Chábry ze zahraniční redakce. Děkujeme za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my budeme v tomhle tématu pokračovat dál. Pan americký zdravotnická organizace ve svém aktuálním reportu upozorňuje, že venezuelské nemocnice příval zraněných a mrtvých nezvládají. Je nutné jim kromě personální pomoci zařídit zásoby vody, dezinfekce, vakcíny, ale i pytle a chladírenské vozy na mrtvá těla. Humanitární pomoc při takto velkých neštěstích a její koordinaci probereme se Zuzanou Haníkovou, manažerkou zahraniční komunikace z Charity Česká republika. Dobrý den.
5: Dobrý den i vám.
1: Český hasičský sbor upozorňuje, že Venezuela je složité a nebezpečné prostředí. Co to konkrétně znamená pro humanitární pracovníky? Jak musí postupovat, jak se na to dá připravit?
5: Ano, bylo to už právě několikrát zmíněno, že Venezuela je nebezpečnou a nestabilní zemí. My, co se týká poskytování humanitární pomoci, tak se spolíháme právě přímo na místní organizaci, na Charita Venezuela. Tím, že oni vlastně znají ty místní podmínky, působí v tom prostředí, jsou zvyklí vlastně na tu krizovou situaci, tak dokážou tu pomoc poskytnout efektivně, už vlastně působí přímo v těch zasažených oblastech, i když samozřejmě ty podmínky i pro ně jsou náročné. Mluvili jsme tady o těch panujících vedrech, které jsou ve Venezuele. Je tam narušená infrastruktura, poničené silnice, přerušené dodávky elektřiny, takže ty i podmínky pro ně jsou náročné, ale díky té jejich zkušenosti přímo na místě se tam do těch oblastí dokážou dostat a dokážou tu pomoc vlastně přímo už poskytovat.
1: Do Venezuele dorazilo přes 2700 zahraničních záchranářů. Jak je tak rozsáhlá operace koordinována? I při tom vědomí, že víme, že Venezuela jako stát nefunguje úplně na takových standardech, jak jsme zvyklí třeba tady v Evropě, jak probíhá ta spolupráce mezi venezuelskými úřady a zahraničními týmy?
5: Ano, ona se vlastně i Venezuela po skoro 10 letech otevřela mezinárodní humanitární pomoci. Je tam vlastně umožněn přísun té pomoci a ta koordinace je vlastně klíčová, aby se třeba i ta pomoc nedublovala, nebyla vlastně na několika místech zároveň, ale zároveň třeba v některých místech nebyla dostupná. Takže ta koordinace je určitě významná. Jedná se jak o koordinaci jako místních organizací, místní vlády, tak právě i těch mezinárodních organizací. Vlastně je potřeba neustálá komunikace, je potřeba si vlastně rozdělit i to dané území na oblasti, aby veškeré ty složky věděly, kde pomáhají. Já to opět můžu třeba uvést na příkladu Charity Venezuela, se kterou spolupracujeme, že oni teďka i v následujících dnech si vlastně rozdělili, kdy a jak budou tu pomoc poskytovat, že vlastně jeden den třeba vybírají ty prostředky, vybírají tu vodu, jídlo, vlastně ty dary od té veřejnosti a ten následující den to zase distribuují. A takhle se vlastně střídají, aby se ta pomoc dostala k těm, kteří potřebují a aby to vlastně bylo co nejvíce efektivní.
1: Ano, máte zprávy, jak se vede český tým USAR nebo o jak výraznou pomoc půjde v jeho případě, co očekávat?
5: Samozřejmě činnost českého týmu ve Venezuele sledujeme, i když tím, že jsme součástí celosvětové sítě Charity, tak máme i informace od našich kolegů. Čeští záchranáři se soustředí především na ohledávání těch sutin, hledání přeživších, případně zemřelých a vlastně pomáhají s tím vyprošťováním, odstraňování trosek. A ta humanitární pomoc těch mezinárodních organizací a právě i Charity se zaměřuje právě spíš na práci s těmi pozůstalými nebo na práci s těmi lidmi, kteří byli zasaženi. Takže to je o poskytování právě základních životních potřeb, vody, potravin, zajištění přístřeší, zajištění bezpečí, zdravotní péče a vlastně tohle to bude potřeba po mnoho týdnů, měsíců a i let, protože vlastně ta obnova bude velice dlouho trvat. A právě už i bylo zmíněno, že Venezuela už před zemětřesením byla zasáhnuta humanitární krizí a tato přírodní katastrofa tuto situaci pouze ještě prohloubila.
1: Je známo, že Češi umí pomáhat, že jsou štědří, vypsali sbírku různé charitativní organizace, včetně tedy Charity Česká republika, na pomoc Venezuele. Jaký je o ní zájem mezi lidmi?
5: Ano, přesně tak. Češi dovedou reagovat a i reagují, když se nějaká katastrofa stane. My jsme za tu podporu velice vděční a chtěla bych právě i všem dárcům, kteří přispěli, poděkovat. My máme v celku velký zájem o tuto sbírku. Vlastně za těch několik dní do dnešního dne se nám na účtě shromáždilo necelých 700 tisíc korun a vlastně další dary neustále přibývají a jak jsem říkala, jsme za to velmi vděční a vlastně zakrátko ta pomoc bude směřovat přímo právě do Venezuely.
1: Na co ty peníze použijete? Už jenom stačí stručně?
5: Ano, je to právě určeno na ty základní životní potřeby. V další fázi to bude i ta psychologická pomoc a vlastně o těch konkrétních rozdělených prostředků rozhodují přímo kolegové na místě na základě těch aktuálních potřeb.
1: Ano. Tolik Zuzana Haníková, manažerka zahraniční komunikace z Charity Česká republika. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
5: Hezký den, naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 15 hodin 18 a půl minuty. Týden před klíčovým summitem NATO se v tureckém Istanbulu sešli parlamentní lídři zemí Severoatlantické aliance. Na zasedání vystoupil se svým projevem předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Turecka už zdravím naši kolegyni Danielu Brichtovou. Hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne.
1: Jaké postoje představili oba předsedové ve svých projevech?
6: Šéf senátu Miloš Vystrčil připomněl aktuální bezpečnostní situaci ve světě a potřebu posilovat naši obranu. V té souvislosti přiznal, že Česko má co dohánět.
7: Na tomto zasedání ta prezentace, respektive skládání těch účtů nebylo nutné, přesto já jsem tam řekl, jak na tom Česká republika je, jakým způsobem se chystáme do budoucna ty naše závazky plnit.
6: Šéf sněmovny Tomio Okamura pak řekl, že kolektivní obrana začíná doma. Důležité je proto budovat armádu.
8: Máme rekordní nábory, máme výrazné navýšení personálu, se nám podařilo, průmyslovou expanzi v oblasti zbrojního průmyslu a také nové národní testovací místo pro bezpilotní pozemní vozidla.
6: Parlamentní lídři také řešili postupné zvyšování výdajů na obranu, jak schválili členské státy NATO na loňském summitu v Hágu. To bude tématem i za týden v Ankaře.
1: Shodli se oba předsedové na všech bezpečnostních tématech?
6: Rozdílné názory obou politiků se projevily hlavně v otázce války na Ukrajině. Předseda sněmovny řekl, že je potřeba usilovat o co nejrychlejší ukončení války.
8: Řekl jsem, že špatný mír je lepší než žádný mír. A řekl jsem, že podle mého názoru nemá tento konflikt po několika letech, co už ta válka je, že nemá vojenské řešení.
6: Šéf senátu zmiňoval hlavně podporu Ukrajiny.
7: Tam také mnohokrát zazněla podpora Ukrajiny jako někoho, kdo chrání naše principy a zároveň také chrání naše bezpečí, protože na Ukrajině dneska ukrajinští vojáci a ukrajinský lid chrání bezpečí celé Evropy.
1: V Turecku se měli setkat také s tureckým prezidentem Erdoganem. Už na to došlo?
6: Ano, turecký prezident z předsedy parlamentu po zasedání poobědval. Během toho přednesl svůj projev. V jednom stolu s ním dle svých slov seděl šéf sněmovny Okamura. Detaily ale zatím neřekl. Program obou předsedů už se tady v Turecku chýlí ke konci a večer má delegace přistát v Praze.
1: Tolik naše kolegyně Daniela Brichtová, která je z Turecku. Díky za informace. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: 15 hodin 21 minut, vracíme se opět domů. Pro zemědělskou půdu by v budoucnu mohlo platit předkupní právo. Majitelé zemědělských pozemků by tak v případě prodeje museli půdu nejdřív nabídnout zemědělci, který na ní zrovna hospodaří. Ministerstvo zemědělství, které chystá novelu příslušného zákona, ale má více variant a teprve zvažuje, jak velké změny navrhne. Část majitelů zemědělské půdy vnímá možné zavedení předkupního práva jako omezení jejich vlastnických práv. Podle jiných by to ale zamezilo spekulacím s půdou. Tvrdí, že půdu stále častěji kupují investoři mimo zemědělství a ta tak zdražuje.
23: Chodí velmi hodně nabídek, minimálně jedna za 14 dní, že by odkoupili půdu a tvrdí, že na tom teda hospodaří. Já upřímně řečeno ty jednotlivé nabídky beru s úsměvem, protože v žádném případě nehodlám půdu prodávat.
24: Popisuje 81letý Jaroslav Zeman.
4: Sám nehospodaří. Půdu, kterou vlastní, pronajímá aktivním zemědělcům. Přesto nabídky na odkup půdy od neznámých firem dostává stále častěji. A možné zavedení předkupního práva tak vítá.
23: No, já se domnívám, že především to zkomplikuje život těm, kteří poptávají půdu po jednotlivých vlastnících a píšou, že jsou zemědělci. Jenom to píšou.
4: Podle šéfa litoměřické agrární komory a aktivního zemědělce Otakara Šaška zatím není jasné, jakou ze čtyř variant novely vláda zvolí.
9: Byla by tam pouze ohlašovací povinnost vlastníka pozemků, uživateli pozemků, to znamená vztah pronajímatel-nájemce, a nebylo by tam předkupní právo.
4: Pokud by chtěl někdo pozemek prodat, oznámil by stávajícímu uživateli záměr i tržní cenu. V novele by ale mohla být i nejsložitější a zároveň nejpřísnější možnost.
9: By tam bylo předkupní právo, ale to předkupní právo by bylo v pořadí. Uživatel, zemědělec, který hospodaří ve stejném katastru, a končilo by tohle u toho, že by ty pozemky vykupoval stát.
4: S tím zásadně nesouhlasí vedení litoměřického biskupství, které vlastní více pozemků na Litoměřicku. Zavedení předkupního práva vnímá jako omezení vlastnických práv.
10: Je to pro nás víceméně nepřijatelné, je to omezení práv vlastníka půdy. Pokud by se stalo, že by nakonec tento zákon prošel, tak se domnívám, že ještě zapotřebí, aby tu velmi dobře bylo specifikováno všechny možnosti, které s tím mohou být spjaty na obtíže vůči vlastníkovi.
4: Shrnuje delegát ad omnia Radek Jurnečka. Právě proto, aby novela obstála před evropským právem i ústavním soudem, ministerstvo zemědělství podle mluvčího Vojtěcha Bílého pečlivě váží všechny možnosti. Konkrétní řešení ministerstvo zvolí po analýze dat, vyhodnocení dopadu jednotlivých variant a po diskuzi s dalšími rezorty a nevládními organizacemi. Vláda chce tuto novelu předložit poslancům na začátku příštího roku. Platit by pak měla od ledna 2028. Z Litoměřicka Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
1: 5,5 minuty před půl čtvrtou se podíváme do Británie. Premiérem Spojeného království je sice stále ještě Keir Starmer, muž, který ho s největší pravděpodobností

0: konkrétně do Manchesteru, což není náhoda, protože starostou Manchesteru Burnham je už řadu roků, tak tam chce detašovat část úřadu vlády. On tomu programu říká Downing Street 10 North, tedy něco ve smyslu Downing Street číslo 10 v severu, nebo jak to nazvat. Nakonec on sám bývá nazýván králem severu, takže ten sever, to je takové teď veliké téma. Ono to vlastně v Británii znamená i to, že to je ten postindustriální sever, ta část země, která po těch všech změnách v 80. a 90. letech, když tam končil ten tradiční průmysl, tak velmi utrpěla a vlastně se z toho příliš ještě nevzpamatovala, a to je právě to, ta Downing Street severu, ta by měla mít tu decentralizaci na starosti.
1: No, Andy Burnham taky několikrát zmínil termín manchesterismus. U nás možná mluvíme o trumpismu, babišismu. Co tohle to znamená? Co se po tím myslí?
0: Tak já bych řekl, že to je trošku odlišné od trumpismu třeba, ale je to takový Burnhamův termín. Já mám pocit, že jsem ho zaznamenal poprvé někdy letos v lednu v jednom jeho komentáři. Ono v zásadě je to podobné tomu, o čem jsem mluvil před chviličkou, ta decentralizace. On Burnham stál řadu roků v čele Manchesteru, tohoto významného severoanglického města, které vlastně je takovým příkladem toho, jak se mu podařilo z toho postindustriálního místa, kde se rozpadl ten tradiční průmysl, stát v tuto chvíli nejrychleji rostoucím městem Spojeného království. A to by měla být podle něj taková laboratoř, která by se tento poučení z ní mělo využít v celém Spojeném království, a zase se jedná o tu decentralizaci, o ten přesun moci z Londýna do regionů, a to včetně třeba z kontroly nad daněmi nebo investicemi. Faktem je to, že Británie je mezi zeměmi civilizovanými nebo nejrozvinutějšími nejvíce centralizovaná, a ten rozdíl mezi Londýnem jako tím hlavním městem a zbytkem země je opravdu veliký, a to by mělo vlastně se promítnout i do takových věcí, jako jsou veřejné služby, bydlení, doprava, vzdělávání, tedy decentralizace po vzoru Manchesteru, tedy manchesterizace.
1: Andy Burnham tady sice něco plánuje, i když zatím ještě tedy předsedou vlády není. A je to jenom opravdu taková formalita? Jaké jsou šance, že se jim skutečně stane?
0: Je to taková velmi zvláštní situace, protože, jak jsme řekli na začátku, stále předsedou britské vlády je Keir Starmer, ale je to právě týden, co oznámil, že na pozici lídra labouristické strany, tedy předsedy britské vlády, rezignuje. Je stanovený nějaký plán, k kterému datu to nastane. No a vlastně teď by za standardní situace, a ona vlastně začne fakticky příští týden, ten souboj o lídra labouristické strany. Ale v tuto chvíli se vlastně nepřihlásil žádný protikandidát. Všichni ti velcí potenciální hráči, kteří v minulosti třeba projevili zájem o to, že by se toho souboje o lídra labouristické strany účastnili, tak ten boj vzdali, a vypadá to tak, že tím jediným kandidátem, který tedy zároveň bude vítězem toho klání, bude opravdu Andy Burnham, ale má to jakýsi rámcový plán. Začne to příští týden, bude to trvat zhruba do poloviny července, ale tím, že je tam jenom jeden kandidát, nebo pravděpodobně bude jeden kandidát, a který má opravdu velmi silnou podporu, tak je také velmi pravděpodobné, že tím příštím lídrem labouristů, a tedy i předsedou vlády Spojeného království, bude Andy Burnham.
1: Takže cesta do Downing Street se pro starostu Manchesteru zdá volná.
0: Vypadá to tak.
1: Tolik Jaromír Marek z naší zahraniční redakce, který dění v Británii sleduje. Díky moc, že jste přišel do studia. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Teď už se blíží další časové znamení a po něm vám nabídneme v repríze dnešní Interview Plus. V 15:30 jsou nejprve na řadě zprávy s Ondřejem Látalem.
2: Český rozhlas Plus.

0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. V jejím čele bude premiér, oznámil to sám Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o účast prezidenta na summitu dál nepokračoval. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze, oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jeřikovského jsou obvinění 4 lidé. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jeřikovský propuštěn z vazby. Nejméně 3 lidé, včetně 8letého chlapce, zemřeli po izraelském leteckém útoku na centrální část pásma Gazy. Úder zasáhl stan v oblasti města Dayr al-Balah, kde se ukrývali vysídlení lidé. Izraelská armáda tvrdí, že cílila na člena palestinského hnutí Islámský džihád. Podle Izraele se dotyčný podílel na útoku na Izrael ze 7. října 2023. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Přidáme dopravu na plusu, velmi silný provoz teď čekejte na D5 za výjezdem z Prahy u Berouna. Na 20. kilometru stojí nákladní auto s poruchou, projíždí se jenom jedním pruhem, pomalu se jede už od nájezdu z Pražského okruhu, zdržení celkově v nesouvislé koloně asi 30 minut k Berounu. Na D7 teď už jen menší zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova, před omezením u letiště je kolona z 2. kilometru asi na 5 minut. Na D1 jsou kolony obousměrně na příjezdech do Brna, a to jak z Prahy, tak i z Vyškova. Na kilometru 196 je omezení, jezdí se zúženými pruhy a kolony jsou od Rousínova a taky od sjezdu na Brno Výstaviště. Plní se příjezd po D2 z Bratislavy, kolona před Brnem je z 2. kilometru asi na 10 minut. V Praze je teď odpoledne chvíli po 15:30 spíš klidnější provoz, velmi silný provoz, respektive silnější provoz je ale na jižní spojce a taky na Štěrboholské spojce obousměrně před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu, vždy zdržení asi 10 minut. A 5 minut naberete na jižní spojce i před Barandovským mostem. Dobře dojeďte. Zítra čekáme oblačno, v jeho východní polovině území bude polojasno až skoro jasno. Ojediněle se přidají přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer pak čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější. I zítra můžou být silné. Teploty 28 až 32 stupně. To byly zprávy a tady je repríza Interview Plus.
1: Co říkají časové řady sociologických výzkumů o proměnách české společnosti? Jak reagujeme na klimatickou změnu? Vadí nám hrubost politické diskuze nebo následování politiky raději rezignujeme? Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Česko zažívá vlnu veder a já k tomu ocituji z vašeho nedávného výzkumu ve STEMu. Mezi veřejností panuje shoda na tom, že klimatická změna probíhá a že bychom neměli otálet s jejím řešením. Zároveň se ale lidé bojí, že odvratem od fosilních paliv schudneme. Co to podle vás říká, že dotazovaní na jednu stranu chtějí zastavit klimatickou změnu, ale zároveň to vylučují?
3: Tak jako u mnoha dalších klíčových problémů naší společnosti je dobré vždycky odlišit podstatu věci, to znamená probíhá klimatická změna a způsoby jejího řešení. A právě to napětí mezi tím samotným problémem a formou a cestami řešení je velmi rozporuplné. A tady je klíčová role politiků, aby uměli tyhle ty dvě stránky věci skloubit, vysvětlit, no a aby se také zajímali o to, čemu lidé případně nerozumějí, o čem mají pochybnosti, a pokusit se nějakým způsobem s touto informací pracovat. Od toho máme sociologické výzkumy, není potřeba dvakrát improvizovat, zejména ne nad složitými strategickými problémy.
1: Promiňte,
3: a můžeme si zjistit, jak to vlastně
1: jak to je. No dobře, tak mluvíte o podstatě věci. Řeší podle vás tenhle klimatický rébus a tu podstatu věci současná vláda správně a řeší ho vůbec?
3: To je otázka, na kterou my prostřednictvím sociologických výzkumů úplně přímou odpověď nedáme. Víme jenom z toho napětí, kterým jsme začali, že tady je zásadní úkol, priorita, kterou stanovila Evropská unie, a takový jako polovičatý vyhýbavý postoj, který v podstatě řeší jenom část nebo menší část těch problémů a nechává řadu otazníků. A tady právě nastupuje potřeba na tom pracovat. Lidé nejsou hloupí, jak víme z výzkumu veřejného mínění, neumějí hovořit ve vzletných termínech, ale jsou poměrně praktičtí, chápou, že věci, zejména ty zásadní a strategické, se nevyřeší hned, že je potřeba narýsovat nějakou cestu k tomu řešení. My tady máme vytyčeny nějaké roky, kdy máme dosáhnout určitých cílů. Ale co to prakticky znamená? Lidé chtějí vědět, že politické vedení státu má jasno v hlavě a má jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A tady ta pochybnost je obrovská.
1: Když na tu pochybnost navážu, tak zdá se mi, že část toho rebusu je úzkost. Je to úzkost toho, že schudneme, že ty klimatická opatření, že budou přehnaná, že nás budou příliš mnoho stát. Tak já se ptám vlastně, jestli nemáte dojem, že ten strach z přehnané reakce, za kterou draze zaplatíme, se dá vlastně využít jako politický nástroj. Jestli to není ta podstata věci.
3: Ano, a já bych ještě na tu vaši otázku podotknul úzkost a strach tady a teď. Pokud nevěřím, že tady existuje dlouhodobá rozmyšlená strategie, která se uskutečňuje v dílčích postupných krocích, že je v jednotlivých krocích zabudována solidní zpětná vazba, abychom uměli vyhodnotit, čeho jsme dosáhli, jaké nezamýšlené důsledky ty jednotlivé kroky měly, tak v podstatě v takové malodušnosti lidé sice nerozumějí většinou té odborné stránce věci, ale chtějí mít alespoň pocit, že ti, jak oni by řekli nahoře, vědí, co dělají a mají to rozmyšlené. A pokud tu důvěru nemají, tak zároveň prostě nemají důvěru v budoucnost. Kdyby měli, dejme tomu, důvěru v budoucnost, tak si řeknou dobře, omezí to životní úroveň tady a teď pro nás, ale pro naše děti to bude prostě podstatné, umožní to žít v situaci, ve které bez toho té zelené strategie by naše děti žili divný život, ale oni tu důvěru nemají, že to je rozmyšlené, takže ta touha po jistotách je vlastně jiným slovem výraz bezradnosti. Nevěřím-li v budoucnost, chci jistoty radši tady a teď, protože nevěřím tomu, že ta věc je dobře vymyšlená, a pokud je dobře vymyšlená, nechápu, proč mě ji nevysvětlí.
1: No, vy jste několikrát zmínil slovo důvěra. Je to pojem, s kterým sociologie pracuje, předpokládám.
3: No, samozřejmě.
1: No a není součást toho problému, že se u nás, podobně jako ve Spojených státech, lidi odklánění od mínění odborníků, prostě někdo jim vysvětlí, že to, co říkají odborníci, je pravděpodobně nějaké cinklé, zaplacené, a ať už jde o očkování nebo klimatickou krizi?
3: No, pokud ty názory odborníků jsou zahaleny do takového vědeckého metajazyka, případně v pojetí politiků je tam takový ten úřední žargon, tak ti lidé si pod tím nedovedou nic představit. A solidní politik, zejména když chce prosadit něco, o čem ví, že a priori k tomu důvěra není, jako je například k té zelené strategii, tak musím hledat cesty, jak to těm lidem přiblížit. A to, co zjišťujeme a pomáhají k tomu sítě, ale do toho sociální sítě a do toho nechci zabředat, v té povrchnosti se vlastně ztrácí pro ty lidi ten smysl. Oni si potřebují i ty obecné strategické dlouhodobé cíle přeložit do své každodennosti.
1: A když se dostanu přímo k vám, tak když slyšíte politiky mluvit o zeleném šílenství v souvislosti s klimatickou změnou, co to ve vás vyvolává, úzkost nebo důvěru?
3: Vyvolává to ve mně pocit nechuti, bych řekl. Jo? Protože jakmile něčemu dáte takové nálepky, jakmile vypustíte do prostoru něco, co je propagandisticky velmi snadno zneužité, tak v té situaci nejistoty, něčemu nerozumím, se jako tonoucí stébla chytám takových těch hutných, silných vyjádření, zelené šílenství. Já sice úplně přesně nevím, co to je, ale je to takový šťavnatý a vlastně mě to umožňuje nepřemýšlet do hloubky o té věci, protože se ani nikdo nesnaží mi to vysvětlit.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Jsme svědky sporu mezi prezidentem a vládou, do něhož zasáhl ústavní soud. Má v téhle souvislosti význam, jakou znovu důvěru k prezidentovi, vládě nebo ústavnímu soudu lidé mají?
3: Určitě. Já bych to dokonce posunul do obecnější roviny. Důvěra v instituce a prezident a vláda je prostě jako instituce, to není osoba Petra Pavla, ale to je the presidency institut, instituce prezidentství a bohužel v celém polistopadovém vývoji neblaze neseme to dědictví bolševického režimu a desetiletí totalitních režimů v tom, že instituce obecně jsou vnímány jako něco vnějšího, nepřátelského, co člověka v podstatě omezuje. Je to jakási vrchnost, kterou tam někdo nasadil a cíl jejího působení je vlastně nějakým způsobem prosazovat tu specifickou vůli těch lidí, kteří za tou institucí stojí. Přitom samozřejmě z hlediska sociologie je důvěra v instituce obecně velmi důležitá, protože tam, kde člověk nestačí sám svými silami a nestačí v okruhu svých přátel, své rodiny prosadit věci, tak potřebuje prostě nějakou institucionální pomoc. Ta instituce je vlastně lidský výtvor, který umožňuje řešit věci, na který by člověk z té běžné perspektivy nedosáhnul. A nedůvěra v klíčové instituce je v podstatě svazující. Já to dám na příkladu prostě z naší polistopadové historie. Vláda nebývá dvakrát populární, premiéři také nebývají nějak oslnivě populární, ale když vlivem okolností, třeba zvládnutými povodněmi, a popularita premiéra vzroste, tak v našem případě až na 80%, tak mám takové okénko příležitosti, kdy můžu prosadit i složitý, nepopulární věc.
1: Dostanete kredit důvěry a ten pak proměníte.
3: Ano, a ten pak proměním v pokles té důvěry posléze, protože se jedná o nepopulární opatření, ale když neudělám nic, to znamená, nebudu dělat věci nepopulární, popularita poklesne stejně.
1: No a jak si tedy vysvětlujete, že vláda útočí na instituce a s poměrně vysokou důvěrou veřejnosti, kromě ústavního soudu, je to Česká národní banka nebo veřejnoprávní média, ale vládní podpoře to neubírá důvěru voličů?
3: To jsou dvě různé věci. Jedna věc je, že je potřeba, aby mezi jednotlivými institucemi existoval určitý soulad.
1: No ten tady není.
3: Ten tady zjevně není a navíc v podstatě to odporuje vidění politiky běžných lidí. My si ze svých daní platíme politiky, to jsou, Angličan by řekl, veřejní služebníci, a jejich povinností je vzájemně se domluvit. Za to si je platíme. A pokud oni nám v médiích, v přímém přenosu a na sociálních sítích dávají ostentativně najevo, jak vzájemně se nesnášejí.
1: To mluvíte o současné situaci?
3: Tak mluvím o současné situaci, ale ona to není jenom současná situace, to už se s náma táhne řadu let. Tak je to něco, jak podle lidí ta politika vypadat nemá. Takže to je zásadní problém. A je to vlastně zpronevěření se smyslu a cíli veřejné správy, veřejné politiky, fungování státu a tak dále. No a otázka, jestli se jednotlivé rozpory projevují bezprostředně v postavení vlády a popularitě vlády.
1: Co myslíte vy v současné situaci?
3: To veřejné mínění není zbrklé. Ta představa taková populární, že se něco stane, my to známe například z Ameriky, kdy před projevem prezidenta, po projevu prezidenta se provedou výzkumy a tam se ta čísla výrazně hýbají nahoru a dolů, protože ten dopad je bezprostřední, krátkodobý. U nás je veřejné mínění ostražité. Nic není tak horké, jak se to uvaří. Oni se neshodnou. První skeptická námitka je, Bůh ví, co zatím všechno je. Nebudu dělat zbrklé soudy, počkám si, až tomu trošku jako porozumím. A takže ta reakce není během dnů, ale spíš během měsíců. Oni ty mlýny melou, ale melou velmi pomalu.
1: Čili když vláda antagonizuje, rozporuje to, co dělá ústavní soud nebo prezident, tak vy nespráskněte ruce, neřeknete si, že to je pohroma, ale řeknete si, to veřejné mínění je stabilnější než to, co vidíme v médiích?
3: Ano, stoprocentně. Ta pěna dní, která uvádí vlastně celý ten mediální proces, tak potřebujete ze všeho udělat sled jednotlivostí, sled jednotlivých událostí. A lidé by to sice mnohdy neuměli nazvat, ale to důležité je, jaké procesy, to soustavné působení probíhá za těmi jednotlivými událostmi. A nemluvím o rozhlase nebo televizi, ale na těch sítích To jsou střípky jednotlivostí, které se skládají a pokud někdo je umný manipulátor, tak z těchto těch prvků a výkřiků sestaví tu pěnu dní.
1: Já mám pro vás příklad pěny dní. Hned se k ní dostaneme, jenom ještě řekněte prosím, jestli zjišťují průzkumy v posledních letech nějakou tendenci, která vás vysloveně, vás osobně zneklidňuje, znepokojuje.
3: Mě zneklidňuje už řadu let to, že proměny naší společnosti ztratily dynamiku. Když vezmu celý polistopadový vývoj těch 35 let, tak my těch posledních 15 let v zásadě dost bezradně přešlapujeme na místě. Jakoby jsme ztratili úběžník, jako bychom ztratili cíl. A podporují to výroky politiků, kteří budou říkat, že se politika bude řídit jenom pragmatickými zřeteli, že hodnotová politika sem nepatří. A já se domnívám, hluboce jsem přesvědčen, že do solidní politiky hodnoty patří a musí být toho konstitutivní, tedy základní součástí. A mě takové to zpovrchnění debaty veřejné nebo dokonce absence jakékoliv veřejné debaty o důležitých věcech, když už se debatuje, tak velmi povrchně, klouže to po povrchu a vlastně se to dostává mimo ten hlavní mediální proud. Vy samozřejmě dobře víte, že složité problémy se mnohdy nedají ani nastolit v médiích, protože než vysvětlíte, jak ta složitá věc
1: tak
3: je.
1: Tak už se nová pěna dní. Tak nová věc na hraní.
3: Ano, a hlavně nemáte ten dlouhý formát. Pořád se všechno zkracuje, dělají se z toho klipy, dělají se z toho takový jako krátký vstupy a to je vše.
1: Tak já vám nabídnu něco, co asi označíte za pěnu dní. Abychom pochopili, jak děláte sociologické průzkumy, včetně bleskových, tak si vezmeme za příklad vypískání Oty Klempíře a Petra Macinky z motoristů na folklorním festivalu ve Strážnici, to jste asi slyšel. Ta zřejmá námitka je, že motoristům jde o upoutání pozornosti, takže se méně mluví o střetu s prezidentem nebo o tom, co se děje na ministerstvu životního prostředí. Přesto je to pro vás jako pro sociologa, tahle, řekněme, pěna dní, jak jste to nazval, něčím zajímavé?
3: Zajímavé, ale hlavně varovné, protože zakrajete to důležité a podstatné těmi jednotlivostmi. Budeme se bavit o tom, diváci byli pod vlivem alkoholu, co udělalo vedro a prostě svádím na cestě celou interpretaci té věci.
1: Čili bavíme se o nepodstatných věcech, zatímco společnost přešlapuje na místě, jak jste řekl, těch 15 let.
3: Ano. Jo, to je takové šidítko, které umožňuje, to je taková invalidní berlička, kterou někteří politikové intuitivně a jiní zcela cíleně a záměrně prostě jako dávají tomu běžnému člověku takovou každodenní hru a zítra to zase překryje něco jiného a vlastně to umožní, abychom mohli nerušeně vládnout a aby nám do toho nikdo zbytečně nemluvil. Lidi se baví těmi hloupostmi, které jí předestřeme.
1: No jak to může pokračovat podle vás?
3: No, to je otázka. Pokud se jako veřejnost nevschopíme a pokud nezjistíme, že zásadní proměny ve společnosti, v postojovém zázemí, v hodnotovém zakotvení se nerealizují hned, ale krůček po krůčku, takovou postupnou salámovou metodou, tak jako když té žábě ohříváte tu lázeň, takže lidi si zvyknou na hrubá slova, úhybná vyjádření, různé zavádějící detaily a tak dále.
1: Dal byste mi příklad něčeho, co vás zneklidňuje jako signál toho, že tohle to se děje s českou společností? Měl byste něco po ruce?
3: Teď přemýšlím, co by bylo takový výrazný. No, vezměme si například, a teď úplně odbočím, postoj Čechů k euru. Kdo pak by si vzpomněl, že v letech 2005-2006 pro zavedení eura bylo přes 50%, 51% naší veřejnosti. Byl to náš závazek po vstupu do Evropské unie a pak systematickými dílčími kroky jsme se dostali do takové zabetonované situace, že pro euro stabilně v posledních letech je nějaký 17-19% prostě obyvatel, nikam se to nehejbe, odborníci si můžou říkat, co chtějí, biznis a podnikatelé si také mohou říkat, co chtějí, no ale my máme naši korunu rádi.
1: Hostem Interview Plus je zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartl. Pane Hartle, říkám si, to jak popisujete dnešní dobu, že na to sociologie tak nějak musí reagovat. Třeba Andrej Babiš má jenom na Facebooku 600 tisíc sledujících. Dá se říct, že to je taky rychlý sociologický průzkum podle toho, kolik mu tam dají lidé lajků nebo takzvaných, nebo o čem debatují pod těmi jeho příspěvky?
3: Já bych rád řekl, že to je hledisko zcela zavádějící. A dám příklad z minulosti, kdy si mi jeden redaktor z rozhlasu položil otázku, jak výrazné vítězství zaznamenají protievropské strany. A já jsem říkal, to je velmi jednoduché, pohoří, protože nebudou mít vůbec nic. A z druhé strany se ozvalo, a vy už jste takový starší člověk, vy asi nesledujete sociální sítě, protože byste věděl, že ten protievropský tón je zcela jednoznačný a dominující. A já jsem říkal, ano, ale týká
1: ale
3: se
1: sítích.
3: To... Ale týká se to na sítích a ve skutečnosti to bude jinak. A přesně to, ne, bylo to přesně tak, jak jsem říkal, protievropské strany pohořely, ale... Rád bych si představoval, že to je tak jako v začátku sítí, ale ten problém je, že i ta hlavní mainstreamová média čerpají z těch sítí svoji inspiraci. Pokládají to za jakési, třeba pokřivené, ale přesto zrcadlo. A než vyrazit mezi lidi a namáhavě se jich ptát, tak si sjedu, co je prostě na síti.
1: Snažíme se v Českém rozhlase jinak.
3: Ano, to je dobře. Já taky mám Český rozhlas rád. Ale vlastně takhle se ten tón nepřímo přenáší i do těch hlavních médií, protože alespoň to nastoluje tu agendu a vlastně nikdo si nedovolí ten hlavní proud té agendy nějakým způsobem popřít. A to, kam jsem chtěl dospět, je, že jsem byl rád, že takzvaný zdravý selský rozum se nedá opít těmi sociálními sítěmi. A teď je mi z toho trochu úzko, protože si myslím, že krůček po krůčku ty sociální sítě získávají na relevanci. A v názorech politiků a těch různých politických marketérů, kterých se objevilo jako hub po dešti, tak ty mají sociální sítě za alfu omegu všeho.
1: Hostem Interview Plus byl zakladatel výzkumného ústavu STEM, sociolog Jan Hartle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
3: Ano, těšilo mě.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
5: Luis, Už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
6: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
6: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Bylo 16 hodin, je to opět pondělní odpolední plus. Zdraví vás u něj Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas plus.
8: Česká ekonomika letos podle prognózy hospodářské komory vzroste o 2,1%, tedy méně než očekávala v predikci loni v listopadu, co sníží její výkon především. Evropská služba pro vnější činnost se potýká s problémy a postavení šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové je nestabilní. Státy sedmadvacítky tak začínají uvažovat o možné reformě úřadu. Petr Pavel míní, že způsob, jak se vláda staví k účasti prezidenta na summitu NATO, je v rozporu s ústavním soudem. Měl by být vedoucím delegace na místo premiéra. A bílý pás symbolizující oddanost věřícím převzal ve Vatikánu pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Jak významná událost to je. To jsou naše témata, která probereme v následující hodině. Teď jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
0: Dobré odpoledne. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Delegaci povede premiér, informoval o tom sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
9: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil zahraničí.
0: Prezident Pavel v reakci na to řekl, že způsob, jak se vláda staví k účasti prezidenta na summitu v Ankaře, je v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Vláda prezidentovi slíbila, že do Ankary poletí vlastním letadlem, premiér a ostatní členové delegace se dopraví po vlastní ose, řekl ministr zahraničí Macinka. Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit.
10: Nerozumím tomu, jak může prezident nebýt vedoucím delegace, když podle interních předpisů NATO je chápán hlava státu jako automaticky vedoucí delegace. To znamená, tohle bude muset vláda chce nechce ještě přehodnotit, to jsou takové ty tanečky a hry, které jsou úplně zbytečné a v zahraničí nám dělají akorát ostudu.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklornímu festivalu ve Strážnici. Dodal, že jeho úmyslem nebylo nikoho z účastníků provokovat. Mrzí ho, že na medializaci jeho vystoupení festival a město doplácí. V pátek na Strážnickém folklorním festivalu publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otto Klempíře za motoristy. Macinka tam o den později chtěl taky vystoupit, ale diváci ho odmítli. Na to Macinka festival označil za spolitizovaný.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Polská prokuratura se zabývá možným pokusem o otravu současného prezidenta Karola Nawrockého. Napsal o ní historik a zároveň poradce prezidenta Andrej Novak. Případ se měl stát loni v květnu během předvolební kampaně.
11: Kdy probováno otruť.
12: Profesor Andrej Novak mluvil o údajném pokusu otrávit Karola Nawrockého v době prezidentské kampaně na webu v politice.pl, webu blízkém polské opozici. Cílem útoku mělo být vyřazení Nawrockého z prezidentské kampaně. K incidentu mělo dojít při návštěvě Dolního Slezska v květnu loňského roku. Po jednom setkání s voliči se měl zdravotní stav Karola Nawrockého náhle zhoršit. Údajně ztratil vědomí, měl křeče a zvracel. Prezident Nawrocký ani jeho tým tehdy případ nenahlásili. Nyní po zveřejnění informace Novakem se případem začala zabývat polská prokuratura. Státní zastupitelství zjišťuje, zda existují důvody k zahájení vyšetřování podezření, že byl současný prezident v době kampaně vystavený nebezpečným látkám a tím bezprostřednímu nebezpečí ztráty života nebo těžké újmy na zdraví. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Na 60 slovenských osobností podepsalo výzvu za změnu fungování Slovenské televize a rozhlasu. Ta vznikla před 2 lety jako nástupnická organizace tehdejší RTVS. Podle autorů výzvy změny prosazené vládou Roberta Fica způsobily oslabení nezávislosti veřejnoprávního média. Mezi signatáři jsou třeba herečky Emília Vašáriová a Zuzana Kronerová.
13: Bývalý generální ředitel RTVS a současně jeden z autorů výzvy Luboš Machaj tvrdí, že změny potvrdily obavy kritiků.
14: Za tie 2 roky sa ukázalo, ako sa dá rýchlo vlastne zmeniť verejnoprávna inštitúcia, ktorá má patriť všetkým, na vládnu, ktorá proste presadzuje svoje záujmy len k určitému okruhu obyvateľov.
13: Autoři výzvy kritizují také odchod zkušených zaměstnanců, zrušení koncesionářských poplatků nebo ztrátu konkurenceschopnosti. Současné vedení Slovenské televize a rozhlasu i Ministerstvo kultury dlouhodobě odmítají, že by změny byly politicky motivované. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silné bouřky zasáhly odpoledne Jihočeský kraj. Na Prachaticku napršelo během krátké doby až 60 mm srážek. Bouřky komplikují dopravu a zastavily provoz vlaků mezi Vimperkem a Čkyní. Meteorologové zaznamenali v Pošumaví a Novohradských horách i několika centimetrové kroupy. Pokračuje Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu.
15: Vyskytly se takzvané supercely vnořené, což jsou vlastně intenzivní bouřky, které jsou schopné produkovat i kroupy kolem 5 cm, což se stalo na některých místech v tom Pošumaví v jižních Čechách. Ty kroupy i přes 5 cm byly.
0: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kde bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu anebo zeleň. Nově stanovuje taky výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat. Vysvětluje to náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
16: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků. Takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
0: Na D8 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. U sjezdu na Zdiby na 1. kilometru zasahují hasiči u zahoření pneumatiky u kamionu. Zdržení asi 10 minut. Na D7 se ucpává výjezd i příjezd do Prahy z Chomutova. U letiště pracují silničáři obousměrně a taky kolony jsou v obou směrech na 10 minut. V Praze už sílí provoz, na Pražském okruhu je pomalý provoz z D1 na letiště, kolony jsou nesouvislé od Lochkovského tunelu až k nájezdu na D5, zdržení asi 20 minut celkově. A pomalu teď pojedete na příjezdech do centra po magistrále, na Nuselském mostě před Legerovou, zdržení 10 minut a taky ve Vilznově od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Zítra má být oblačno, v jihovýchodní polovině území bude polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky anebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější, můžou být i silné. Teploty 28 až 32, na západě zítra kolem 25 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: 8 minut po 16. hodině. Odhad růstu české ekonomiky na letošní rok zůstává poměrně optimistický. Podle nejnovější makroekonomické prognózy, kterou dnes zveřejnila Hospodářská komora ve spolupráci s analytiky České spořitelny, vzroste letos český HDP o 2,1%, a to navzdory několika měsíčnímu konfliktu na Blízkém východě. Dobrá zpráva je i to, že by podle prognózy měly zůstat nízko inflace i nezaměstnanost. Podrobněji to rozebereme s prezidentem Hospodářské komory Zdeňkem Zajíčkem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
8: I podle aktuálního odhadu má česká ekonomika letos růst o víc než 2% nebo kolem nich. O kolik vy jste snížili ten svůj odhad proti tomu z loňského podzimu?
17: My jsme předpokládali, že v letošním roce by ten růst měl být 2,3%. Teď jsme to snížili na 2,1%, takže snížení o 0,2% bodu. To znamená, pořád solidní růst, obzvláště když vidíme, jak se s růstem, hospodářským růstem potýkají některé státy v Evropě, například Německo, tak je to určitě dobrá zpráva. Byť si musíme uvědomit, že ten hospodářský růst tuto chvíli zásadním způsobem táhnou české domácnosti.
8: Čím si to vysvětlujete, že právě navzdory tomu té stagnaci německé ekonomiky, na které je česká ekonomika závislá, nebo aspoň se to donedávna tak říkalo, že navzdory tomu si české hospodářství uchovává poměrně dobré výsledky?
17: No, uchovává se právě díky tedy spotřebě domácností, chcete-li lidé více utrácejí. Samozřejmě to bylo způsobeno mimo jiné tím, že tedy ty krize, které přicházely covidem počínaje, následovala energetická krize, válka na Ukrajině, dneska je to hormuzský průliv, tak lidé po těch největších krizích covidu a energetické krizi začali znovu utrácet a to je ten tahoun hospodářského růstu v České republice. A mimo jiné je to samozřejmě způsobeno zejména růstem mezd v posledních letech, které tedy nejenom nominálně, ale také reálně rostou, protože se zásadním způsobem snížila inflace a dostala se pod kontrolu.
8: Takže podle vás ta krize kolem Hormuzu nějak příliš českou ekonomiku na ní negativně nedopadne?
17: To nikdo nedokáže říct. V tuto chvíli jsme pořád ještě ve vyjednávání, tak říkajíc máme dohodu o tom, že se dohodneme, ale konkrétní výsledky, jak by to mělo vypadat a jestli nakonec k podpisu dojde, nikdo neví. Takže i tady v tuto chvíli na straně firm existuje opatrnost a odkládají, dlouhodobě odkládají některé klíčové investice, které by české hospodářství, česká ekonomika potřebovala. Především se jedná o investice do nových výrobních programů, vybavení, roboty, automatizace, včetně umělé inteligence. To stojí poměrně velké peníze, je to dlouhý investiční cyklus a samozřejmě teď, pokud tedy nemáte například na trhu zaměstnance, a navýšují se mzdy tak, jak se navýšují, no tak váháte, jestli ty investice provedete, anebo v jakém čase a v jakém objemu ty investice provedete. Ale potřebovali bychom je jako sůl.
8: Vaše prognóza počítá, že inflace letos zůstane na úrovni 2,5%. Není to příliš optimistické, ani 4 měsíce konfliktu a přeci jenom k nějakému zdražení pohonných hmot tady došlo, tu inflaci nějak nezvýší nad 3%?
17: Je to optimistický výhled, ale doufejme, že se podaří i díky opatřením, které samozřejmě učinila Česká národní banka a vidíme jistou i zdrženlivost na straně vlády, že by se to inflační kolo nemuselo rozeběhnout. Ale platí, že tady riziko dalšího tlaku na navyšování mezd je a zjevně i bude. A to samozřejmě může velmi výrazně přispět právě tomu, aby se začala inflace zvyšovat. To by nebyla dobrá zpráva pro českou ekonomiku, ale nakonec ani pro peněženky domácností. Prostě inflace žere peníze jak firmám, tak domácnostem.
8: Když jste ale zmínil to, že ty platy rostou, znamená to, že už jsme se vymanili z toho, z té montovny s nízkými platy, že už přeci jenom se česká ekonomika posouvá k nějaké vyšší přidané hodnotě, nebo prostě je to o tom, že tady ty platy byly tak nízké, že vlastně tedy musí stoupat, aby nějak se dorovnaly ty zvýšené náklady na život?
17: Víte, ono to je mnoho věcí, které na to působí. V každém případě my jsme na rozdíl od jiných států v Evropě poměrně dost dlouho čekali na ten restart české ekonomiky právě po covidu a energetické krizi. A skoro bych řekl, že jsme byli na chvostu toho pelotonu, kde okolní státy kolem nás začaly růst, tak my jsme stále stagnovali a nerostli jsme. Teď tedy rosteme. Rosteme díky právě mzdám, růstu mezd a snížení inflace. To jsou všechno dobré zprávy, ale to nemá možnost dál už růst. A proč mimo jiné rostou ty mzdy? No tak rostou proto, protože máme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, potřebovali bychom jinou strukturu zaměstnanců, to je mimo jiné další limit, který firmy mají. To znamená, že si nenajdou na trhu zaměstnance, který by disponoval patřičnými kvalifikačními předpoklady a mohli ho ocenit. To znamená, zvyšujeme mzdy i těm, kteří třeba na sobě nepracují, nebo kteří tedy skutečně, nebo za něž nemáme náhradu ve firmách, tak přesto, aby jsme si je udrželi ve své firmě, protože nemáme alternativu, tak jim mzdy rostou, ale neroste jejich produktivita a to neznamená, že by pracovali málo. Každý si to možná takhle dokáže jednoduše přeložit, ale je to dáno tím, že vy musíte ten svůj výrobek nebo službu na konci někomu prodat. A jsme exportně orientovaná ekonomika a pokud vám do té ceny vašeho výrobku vstupuje vysoká cena energií, samozřejmě vysoké mzdy, do toho byrokracie, regulace, která je opravdu extrémně zatěžující a jde do nákladů. No a potom suroviny, které tady mnohdy nemáme, dovážíme i zase za zvýšené ceny a takhle bych mohl pokračovat dál, když všechno sečtete, tak na konci máte výrobek, který chcete prodat, připočtete si k tomu nějaký přiměřený zisk, no a v okamžiku, kdy nenajdete zákazníka, výrobek neprodáte, tak nemáte z čeho ani platit mzdy a dokonce ani ty faktury za energie a za další třeba subdodávky. Takže v tomto směru my potřebujeme změnit strukturu naší ekonomiky a od opravdu montovny se dostat k tomu, aby jsme vyráběli výrobky zboží s vyšší přidanou nebo s vysokou přidanou hodnotou.
8: Tolik prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Děkuji vám, naslyšenou.
17: Mějte se moc hezky, naschledanou.
8: Ve čtvrt na pět se podíváme do Bruselu. Evropská služba pro vnější činnost, vedená šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou, je v krizi. Vztahy mezi Kalasovou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou jsou dlouhodobě napjaté. Unijní exekutiva přetahuje z úřadu Kalasové špičkové zaměstnance a postupně posiluje roli von der Leyenové v zahraniční politice. Toho si všímají bruselská média a my tohle téma probereme podrobněji s naší zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Vítej, dobrý den.
18: Dobrý den.
8: Jak se to postupné oslabování Evropské služby pro vnější činnost projevuje?
18: Ten úřad totiž aktuálně čelí rozpočtovým škrtům a s Evropskou komisí se přetahuje o špičkové lidi. V posledních měsících úřad opustila řada vysoce postavených zaměstnanců. Dlouho už se také mluví o boji o moc a vliv mezi Kalasovou a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, ve kterém podle zahraničních médií vede spíše von der Leyenová. To napětí vyplývá mimo jiné i z toho, že role těchto dvou žen se částečně překrývají a obě chtějí určovat směřování evropské diplomacie. Formálně vede zahraniční politiku Kaja Kalasová jako vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční otázky, ovšem Ursula von der Leyenová často sama vystupuje při jednáních se světovými lídry nebo oznamuje různé iniciativy, které se týkají právě zahraniční politiky. Navíc členské státy Evropské unie začaly ve světle tohoto napětí tedy uvažovat o reformě úřadu, zatím tedy neveřejně. Server Politico píše, že jak v Evropské komisi, tak v Radě jsou zastoupené skupiny, které se kloní dokonce k úplnému zrušení, rozpuštění celého úřadu. Podle agentury Reuters se aktuálně jedná o návrzích, které vypracovali francouzští úředníci a ti nastínili tři možné cesty vpřed. Buď by tedy veškerou diplomatickou odpovědnost Evropské unie zaštiťovala Evropská komise nebo Rada Evropské unie, a nebo by se posílily pravomoci samotné Evropské služby pro vnější činnost.
8: A jak na možnou reformu úřadu reaguje šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová?
18: Kalasová spekulace o možném oslabení či zrušení Evropské služby pro vnější činnost odmítá. Ona v e-mailu zaměstnancům, o kterém už dříve informoval Euractiv, připomněla, že role institucí Evropské unie, včetně služby pro vnější činnost, jsou jasně definované v unijních smlouvách a jejich rámec tedy musí zůstat zachovaný. Uvedla také, že sama se zasazuje o silnou Evropskou službu pro vnější činnost, která zajistí silnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie a nejdůležitější podle ní je, aby se posílila kolektivní schopnost Unie jednat. Kalasová zároveň představila nové vedení úřadu, které zahrnuje i bývalou nizozemskou ministryni obrany Kajsu Ollongrenovou a také slíbila, že po létě provede další změny a další vnitřní reformy s cílem tedy posílit ten svůj úřad.
8: A ještě připomeňme, Zdenko, proč vlastně ta vnější služba vznikla, jaký měl být její cíl, smysl?
18: Ona vznikla na základě Lisabonské smlouvy a svoji činnost zahájila 1. ledna roku 2011. Pod své kompetence tehdy zahrnula zaměstnance Evropské komise, Rady Evropské unie a diplomatických služeb jednotlivých členských států. A ten úřad měl od počátku za úkol koordinovat zahraniční vztahy Evropské unie. Zároveň také spravuje síť více než 140 unijních delegací po celém světě. No a připomínám, že sama Kalasová je v čele zahraniční služby od roku 2024, zastává tedy post představitelky Evropské unie pro zahraniční politiku. V druhé komisi Ursuly von der Leyenové tuto funkci převzala po svém předchůdci Josepu Borrellovi.
19: Tolik informace od naší zpravodajky Zdeňky Trachtové. I tobě díky, hezké odpoledne.
18: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
19: 16:19. Ministr zahraničí Sergej Lavrov, populární moskevský starosta Sergej Sobjanin nebo Mezinárodním trestním soudem stíhaná dětská ombudsmanka Marie Lvova-Bělovová. To jsou jména na prvních místech kandidátky Jednotného Ruska do podzimních parlamentních voleb. Formální předseda Jednotného Ruska, někdejší prezident Dmitrij Medvěděv, se na kandidátku vůbec nedostal. Poprvé v historii strany o sobě Jednotné Rusko hrdě říká, že je stranou Vladimíra Putina. Situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď ve studiu. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Co se dá vydedukovat z těch pěti jmen na čele kandidátky Jednotného Ruska?
20: No, je to zajímavé, protože vlastně všech těch pět lidí je tak či onak spojeno s válkou, kromě tedy asi jedině s výjimkou moskevského starosty Sergeje Sobjanina, který naopak si dává poměrně pečlivě záležet na tom, aby on se neobjevoval v nějakých propagandistických pořadech a podobně a tváří se, že on je prostě ten starosta, prostě ten manažer, prostě, který jako dělá ty krásné věci a s válkou nemá nic společného. Všichni ostatní jsou s ní spojeni, kromě těch tří jmenovaných, je tam ještě Vladislav Golovin, což je veterán a bojů na Donbase byl raněn a dneska šéfuje organizaci Young Army, což je taková militarizovaná dětská organizace, kde se děti opravdu už nějakých 10 let učí střílet. A Evgenij Poddubný, což je jako novinář, ten takzvaný váleční dopisovatel. Takže je vidět, že teda ta válka je ústřední téma.
19: No a tak hlavní asi otázka zní, proč tam není v čele té kandidátky předseda strany Dmitrij Medvěděv. Co to znamená?
20: No to je věc, která opravdu je, ne že snad úplně překvapivá, ale protože se vědělo, že Dmitrij Medvěděv velmi, velmi chce, aby on byl na prvním místě té kandidátky, protože on je dneska nějaký náměstek tajemníka Rady bezpečnosti státu, což prostě jako zjevně není hodnost, která by byla přinejmenším jeho egu důstojná. A nicméně zdá se, že ani taková velmi ostrá právě proválečná retorika, kdy neustále navrhuje, na které město by měla být svržena jaderná bomba, tak mu v tomhletom ohledu nepomohlo. Zdá se, že prostě ten člověk je skutečně jako nepopulární a dělá, co dělá, tak už se prostě do té vysoké politiky nejspíše nevrátí.
19: Proč se ale zdůrazňuje, že Jednotné Rusko bude vystupovat jako Putinova strana? To nebylo jasné už předtím?
20: Tak ono to samozřejmě částečně jasné je, protože už strana Jedinstvo, která vznikla v roce 99 a vlastně na jeho základě potom vzniklo Jednotné Rusko 3 roky později, tak vlastně Vladimír Putin tehdy jako říkal, že bude volit a tak dále. Ale současně on se držel takový ten odstup vlastně celou dobu, celých těch 25, dnes skoro už teďka 26 let, takže on se tvářil, že on je jakoby nad tou stranickou politikou a když se něco nepodařilo, no tak hold za to mohli ti hloupí straničtí funkcionáři, zatímco prezident samozřejmě byl jako nad tím a tohle je skutečně poprvé, kdy dovolil použít vlastní jméno, vlastní portréty pro stranickou agitaci.
19: Víme proč? Proč k té změně došlo?
20: Upřímně řečeno nevíme, víme, jak si to vykládají v Kremlu jako takovém, že teďka je právě ten okamžik, kdy je potřeba se sjednotit kolem toho národního lídra, a proto je ty volby, které samozřejmě nic nerozhodují, ale jsou právě tím symbolem tady té jednoty.
19: Tolik komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Díky za vysvětlenou. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
19: No a teď už máme před sebou 6 minut před 16:30 pravidelnou rubriku Kniha dne. Vesnice, která si přeje zmizet z map, z paměti, a kde existuje sousedská nevraživost, zvědavost a komická nedůvěra v cizí elementy, to je dějiště románu Mizíme od rakouské spisovatelky Johany Zebauerové. Kniha v překladu Michaely Škultéty vyšla v nakladatelství Prostor a s Johanou Zebauer mluvila při její pražské návštěvě Kateřina Svátková.
3: Na besedě s Johanou Zebauer zazníval pobavený smích, potlesk i reakce na podobnost české a rakouské mentality. Autorka totiž ve svém debutu vytvořila vesnici v Burgenlandsku, kousek od hranic s Maďarskem. Nazvala ji Ninchhof, tedy něco jako není ves. V ní hnutí nazvané oblivisté odmontovávají směrovky na silnicích, vytrhávají stránky s mapou jejich vsi v atlasech a chtějí sice žít, ale stranou od ostatních.
21: Podle mě v Rakousku opravdu existuje spousta míst, která by si ráda zachovala svoji uzavřenost. A vůči cizincům jsou mírně řečeno velmi skeptická. Přitom mám ale pocit, že ta moje vesnice Ninchhof

0: zajímavý způsob čtení. Mají strach, ale ne z nově příchozích, jen prostě z toho, co si myslí, že dobře znají a co nechtějí. Mají strach, že ta novost zničí jejich plán. Pro mě to byla dobrá inspirace, jak vymyslet dějový zvrat, kterým se vztah k nováčkům ve vesnici změní.
1: Jak se ale celý nápad na Ninjho vzrodil? Je zvědavost důležitá při vymýšlení příběhů?
0: Považuji se za hodně zvědavého člověka, i když tedy slovo zvědavý pro mě má trochu negativní konotaci. Spíš bych o sobě asi řekla, že jsem zvídavá, nechám se snadno zaujmout. A to samozřejmě usnadňuje i vymýšlení fikce, protože pro mě je strašně důležité zajímat se o své bližní, o jejich příběhy. A obecně to otevírá oči vůči všem, co se ve světě děje. A přesně tak to má i ta dokumentaristka, která přijde do té lehce podivínské vesnice. Ninjhof. Začne rozkrývat příběhy a naráží na nedůvěru, ale i na jejich zvídavost. Zvědavost. Já sama si tohle dobře pamatuju z dob svého vyrůstání na vesnici. To je přece prostředí, které ke zvědavosti tak trochu vybízí, aspoň některé z nás. Jsou tam lidi, kteří vědí všechno o všem a rádi informace posílají dál. Během dětství jsem to zažívala dost intenzivně a teď, když jsem odešla z města, to na venkově zažívám znovu. Důležité je tuhle zvědavost umět uchopit. Pro někoho to může být až nepříjemné, to chápu, ale já osobně jsem ji nikdy nevnímala jako něco zlomyslného. Spíš v tom vidím zájem o ostatní.
1: Je to zájem o ostatní, na druhou stranu ale i snaha o zapomnění. Jakou roli hraje zapomínání, paměť jako taková v rakouských dějinách? A máme si vůbec klást takové otázky?
0: S tím vzpomínáním a pamětí se vyrovnáváme v celé rakouské a německé historii. Je to klíčové slovo a nepřekvapivě je to v souvislosti s druhou světovou válkou, s holokaustem. Máme to vryté do myšlení, to, že řekneme nikdy více, tohle si musíme navždy zapamatovat. Což je samozřejmě správně a dotkla jste se opravdu citlivého tématu. A je potřeba to pořád říkat nahlas. To, o co jsem usilovala já, je možná jiný druh zapomnění. Ninjhofané nechtějí zapomenout na někoho nebo něco jiného. Oni sami chtějí být zapomenuti. Komičnost té situace asi pramení i z toho, že za tím účelem vypracovávají skutečný politický manifest, politickou filozofii, kde výslovně uvádějí, cituji: pokud by někdo chtěl aktivně vyvolat zapomínání čehokoliv vnějšího, bylo by to už v podstatě porušením lidských práv. Pokud chce člověk aktivně vyvolat zapomnění, může tak učinit pouze v případě, že se to týká jeho samotného. Konec citace. A je to takový obraz, hra, jak přimět lidi, aby oni i jejich vesnice byli zapomenuti.
1: Uzavírá Johanna Zebauer. Její kniha Mizíme měla na veletrhu Svět knihy velký úspěch. A to i díky skvělému překladu od Michaely Škultéty, která českým čtenářům předává jak komickou, tak chytrou stránku románu. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
3: Ondřej Látal přináší zprávy.
2: Český rozhlas Plus.
4: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. To má vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých

0: částech summitu. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu. Státní a veřejné instituce mají podle vládního usnesení víc využívat české potraviny při zajišťování stravování zaměstnanců i na veřejných akcích, které pořádají. Informoval o tom ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Do roku 2028 by měli na domácí potraviny vynakládat až 65% rozpočtu na nákup jídla. Podle Šebestiána má opatření podpořit české zemědělce a potravináře. Přidáme taky dopravní informace na plusu 2 minuty po 4:30. Na D8 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem u sjezdu na Zdiby. Na prvním kilometru zasahují hasiči u zahoření pneumatiky kamionu. Kolona má asi 3 kilometry, zdržíte se teď asi 15 minut. Na D1 jsou kolony obousměrně na příjezdech do Brna, a to jak z Prahy, tak i z Vyškova. Na kilometru 196 je omezení, jezdí se zúženými pruhy, kolony jsou od Rousínova z 2.16. kilometru a taky od sjezdu na Brno výstaviště. Plní se příjezd po D2 z Bratislavy, kolona před Brnem, osobní auta stojí ze 3. kilometru, kamiony pak od sjezdu na Blučinu z 11. kilometru. V Praze je silný odpolední provoz, na Pražském okruhu je pomalý provoz směrem z D1 na letiště, kolony jsou nesouvislé od Lochovského tunelu až k nájezdu na D5, zdržení asi 20 minut celkově. Silnější provoz je i na jižní a štěrboholské spojce, obou směrně před Průmyslovou ulicí. Pomaleji se jede od Běchovic i Lanového mostu. Vždy je to asi na 10 minut. A pomalu teď pojedete také na příjezdech do centra po magistrále a na Nusalském mostě před Legerovou ulicí zdržení 10 minut a taky ve Vilznově od Bulhara k muzeu. Dobře dojeďte. Zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky anebo bouřky, a to hlavně na horách. Večer pak čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější, podle meteorologů můžou být i silné. A teploty zítra 28 až 32, na západě kolem 25, na jeho východě až 630 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 4 minuty po 4:30. Vláda rozhodla. Delegaci na červencový summit NATO v Ankaře povede podle původního plánu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tématem se ministři znovu zabývali poté, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. Role hlavy státu na summitu ale zatím stále není úplně vyjasněná. Podrobnosti přidá náš politický reportér Vojtěch Tomášek, se kterým jsme teď ve spojení. Vítej, dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
2: Co tedy po dnešku o české delegaci na summit NATO v Turecku víme?
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO potvrdil, že ministerstvo zahraničí akreditovalo prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod na ten červencový summit. Uvedl, že vláda tím vyhověla tomu rozhodnutí ústavního soudu. No a řekl, že premiér už tedy nechce, aby tento spor pokračoval. Řekl k tomu konkrétně toto.
4: A já si myslím, že v zájmu České republiky, aby skutečně tenhle nesmyslný spor, vlastně, který nás poškozuje a je zbytečný, aby zkrátka nepokračoval. Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
3: Podle předsedy vlády by tím prezident prokázal velkorysost. Na ten příští summit, příští rok, by prezident Petr Pavel podle Andreje Babiše jet mohl. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů taky upřesnil, že prezident bude mít své vlastní letadlo, premiér se zbytkem delegace poletí podle něj po své ose.
2: Přišla už reakce z Pražského hradu, případně jaká?
3: Přišla podle prezidenta Petra Pavla, vláda rozhodla v rozporu s ústavním soudem, v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Část toho vyjádření už jsme slyšeli před chvílí ve zprávách. Já budu citovat konkrétně: způsob, kterým se vláda staví k účasti prezidenta republiky na summitu v Ankaře, je v rozporu s usnesením ústavního soudu. Ten uložil vládě kromě zřízení potřebné akreditace, aby se zdržela jednání, kterým by účast prezidenta a jeho doprovodu bránila nebo ji stěžovala. Konec citace, která přišla z Pražského hradu. Prezident pak dodává, že vnímá zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá, a že je i přes nevstřícné kroky, jak on to označil, připravený hledat s vládou řešení. Vyzval tedy předsedu vlády k dialogu o uspořádání účasti české delegace na tom blížícím se, už velmi blížícím se summitu Severoatlantické aliance. Reaguje na to už i opozice, třeba podle předsedy Starostů Víta Rakušana vláda splnila rozhodnutí ústavního soudu jenom na oko.
2: Zastavme se ještě i u dalších témat z dnešního jednání vlády. Ministři totiž schválili prodloužení státní regulace cen pohonných hmot v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Dokdy by se tedy měla opatření prodloužit?
3: Pokud zůstane v těch následujících třech týdnech situace stabilní, tak je k 19. červenci vláda připravená úplně ukončit tato opatření, a to včetně prominutí části spotřební daně na naftu. Od 20. července by měl tedy být prodej pohonných hmot znovu tržní. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO k tomu řekla, že největší rizika podle reakcí světových trhů už pomíjejí a že podobně postupují i jiné země. Řekla taky, že je optimistická směrem k tomu 19. červenci, že by tedy vláda mohla ta opatření zrušit, nicméně říkala, že vláda tu situaci ještě bude sledovat a ministerstvo financí bude trh monitorovat i potom, co regulace skončí a je případně tedy připravené ten mix těch opatření obnovit. Přidám ještě další dvě témata z dnešní vlády. Kabinet rozhodl i o zrušení postupného navyšování ceny dálniční známky. I o tom už jsem slyšel zmínku ve zprávách. No a k poslanecké novele o střetu zájmu, kterou předložila tedy skupina koaličních poslanců, vláda zaujala neutrální stanovisko a přijala 10 doporučení, jak ten zákon případně upravit.
2: Zasedání vlády a tiskovou konferenci po ní sledoval Vojtěch Tomášek, náš reportér. Díky moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezké odpoledne.
2: A my navážeme s politologem Ladislavem Cabarou ze Západočeské univerzity v Plzni. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
2: Prezident je tedy akreditován, na summit NATO pojede, ale delegaci povede premiér. Jak podle vás tedy vláda splnila to zadání od ústavního soudu? Je v rozporu s tím, o čem rozhodl? Je to nevstřícný krok, jen na oko, nebo jak byste to hodnotil?
5: Tak já bych hodnotil ten krok jako nevstřícný, když jste mi nabídla tuhle škálu. Myslím si, že je zcela zjevné, že vláda prostě je v situaci, kdy chce na oko vyhovět tomu ústavnímu soudu, čili prezidentovi přistaví nějaké letadlo a dovolí mu odletět na summit do Ankary. Současně ale trvá na tom, že vedoucím delegace je premiér a že program sestaví vláda, čili bude prezidenta jednoduše řečeno ignorovat. Čili já to vnímám skutečně jaksi jako spíše takové mimikry, než reálné řešení toho sporu.
2: Navíc tedy premiér vyzval prezidenta k velkorysosti, aby radši nikam nejel, že by to bylo úplně nejlepší, a slíbil mu za to, že tedy určitě by vláda rozhodla, že pojede za rok. Tak a z jeho odpovědí nevypadalo moc, že by plánovala s prezidentem nějakou schůzku ke koordinaci kroků. Jak to vypadá? Jaký vzkaz tím vysílá?
5: Tak v zásadě si myslím, že tohle je jaksi spíš pro nějaké politické psychologie nebo obecně psychologii, ale je to myslím velmi typické. Řeknete v jedné větě, že by bylo hezké, aby se situace uklidnila, že by bylo dobré, aby už se nejtřili prostě nějaké polarizace ve společnosti, a pak na konci řeknete, ať ustoupí ten druhý. Čili zdůraznil bych asi i tu druhou část toho příběhu, to jest jsem připraven ke kompromisu, ale musí to být po mém. Myslím si, že tohle je něco, co samozřejmě můžeme projektovat do obou stran toho konfliktu. Nicméně je tady ta jedna strana, a to je prezident, která říká, a podle mě zcela oprávněně, on to ale v minulých 20 letech takto fungovalo. Proč tedy je potřeba teď něco měnit?
2: No, nezasekli jsme se v téhle věci přece jenom ale příliš na těch personálních detailech, než abychom řešili třeba obsah, s čím vlastně na ten summit do Ankary, který je velmi důležitý, česká delegace pojede?
5: Tak v zásadě je velká otázka, jak si kdo představuje tu prezentaci toho obsahu. Když zase připomenu jedno z vyjádření Andreje Babiše, V zásadě, tak jak jsem to pochopil, vláda jede do Ankary přiznat, že neplní slíbené jaksi parametry určené pro vyzbrojování respektive obranu České republiky, ale současně, a to byla zase druhá část té věty, ale ono to až tak úplně nevadí, protože jsme v dobrých vztazích s Donaldem Trumpem, on nám to promine. Myslím si, že pokud je toto ta strategie, tak tam samozřejmě může prezident překážet. V takovém smyslu to rozhodně chápu.
2: Jak podle vás může ten summit pak v praxi probíhat, když tam pojedou, pokud by tam jeli teď v tomhletom stavu, jak to je, tedy že si vláda trvá na svém, že prostě vedoucím té delegace je premiér, byť tam jede nejvyšší ústavní činitel. Do jaké míry se to třeba propíše do výstupů? Mohlo by dojít k situaci, že by třeba prezident musel říkat něco, co mu napsala vláda, co mu nakázala ona, s čím úplně nesouhlasí?
5: Tak já si to nemyslím už proto, ne, že vláda zcela zjevně prezidentovi žádný program nechystá. Pokud mu žádný program nechystá, tak mu asi nepřipraví ani projev. Já si myslím, že hodně bude nakonec záležet hlavně na chování pořadatelů. Zjednodušeně řečeno, pokud například bude probíhat nějaké oficiální setkání a pořadatelé budou vědět, že přítomen je i český prezident, i český premiér, tak prostě k tomu stolu přistaví dvě židle místo jedné. Myslím si, že tohle bude ta reálná odpověď pořadatelů na ten konflikt, který tady v tuhle chvíli máme.
2: No a je to obvyklé, nebo jezdí i třeba jiné delegace tam v tomhle vlastně silném, nejsilnějším možném složení, prezident i premiér, když do téhle doby tedy bylo zvykem, že to měli rozdělené, prezident jezdil právě na summity NATO, premiér zase obstarával setkání v Evropské unii.
5: Tak mluvíte o té dělbě. Ta dělba zjevně v tuhle chvíli nefunguje, vláda ji zpochybnila. Respektive říká, teď neplatí, možná za rok platit bude. A pokud ji vláda zpochybnila, tak se hledá nějaký nový konsenzus. Ústavní soud do toho přispěl svým předběžným opatřením, které dnes vláda formálně akceptovala a současně ho odmítla, i retoricky, i prakticky. Čili vlastně je to hledání nějakého nového konsenzu, ať už pro tento ad hoc případ, anebo dokonce, a tady se bude muset počkat na rozhodnutí ústavního soudu v té žalobě, jestli to bude i něco, co bude ovlivňovat potom to fungování české zahraniční politiky a reprezentace Česka na podobných setkáních typu Evropská unie, NATO a podobně v těch příštích letech.
2: Ta kompetenční žaloba, respektive to předběžné opatření ústavního soudu v reakci na ní se setkalo s poměrně ostrými slovy, především od ministra zahraničí Macinky, které vlastně to označil za pokus o ústavní puč. Čemu tuhle retoriku přisoudit? Patří to prostě tak nějak k němu? Je to mobilizace vlastních voličů? Nebo tady jde i o vlastně nějaký trend na té populistické a národně konzervativní pravici v Evropě, ve Spojených státech, kdy vlastně tím ústavním pučem se tam také operuje?
5: Tak já bych řekl, že to je od všeho trochu z toho, co jste jmenovala, a přidal bych to možná ještě jednu věc. To, co tam vnímám jako ten klíčový problém, je, že tito aktéři velmi často do toho politického oponenta projektují přesně to, co dělají oni. Když to řeknu velmi otevřeně, já si osobně nejenom myslím, ale myslím si, že jsem schopen argumentovat, že pokud tu někdo pokřivuje ústavní pořádek, tak je to rozhodně spíše pan ministr Macinka než prezident.
2: Ministr Macinka se dnes omluvil za nezamýšlenou reklamu festivalu ve Strážnici. Ke svému víkendovému vystoupení řekl, že určitě nejel provokovat a mrzí ho to. Vnímáte to, že to je upřímné, nebo je to pod tlakem koaličního partnera?
5: Bylo by hezké, kdyby to bylo upřímné, ale upřímné bylo, kdyby tam nejezdil. Já si myslím, že pokud někam jedu, mimochodem den poté, co tam byl vypískán ministr za mou politickou stranu, nemám k tomu žádný mandát, vtlačím se na pódium a ještě řeknu fanouškům, že jsou zmanipulovaní, a pak moji jiní ministři někde v médiích říkají, že to celé bylo zmanipulované a zorganizované, tak si myslím, že ty omluvy, i kdyby nakonec byly upřímné, tak přichází skutečně velmi pozdě.
2: Tolik politolog Ladislav Cabada. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
5: Já děkuji za pozvání. Naschánou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Ve 16:45 se podíváme do Paříže. Francouzská vláda svolává kvůli horku bezpečnostní štáb. Chce na něm řešit dopady vysokých teplot i přípravu na podobné vlny veder v budoucnosti. Ve Francii se v posledních hodinách sice ochladilo, ale další extrémní teploty mohou přijít už brzy. Premiér Sebastian Lecornu varoval zejména před velkým tlakem, kterému v horku čelí nemocnice. Detaily má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Zdravím.
6: Také zdravím, hezké odpoledne.
2: Co je cílem toho dnešního krizového jednání vlády, Martine?
6: Ono těch cílů je hned několik. Jednak to jednání krizového štábu se zúčastní premiér Sebastian Lecornu, samozřejmě ale 17 dalších ministrů, a předseda vlády nařídil každému tomu ministrovi nebo ministrině zpracovat zprávu jednoduchou, co během té současné nebo vlastně už uplynulé vlny veder fungovalo, co nefungovalo a co je potřeba, na co je potřeba se zaměřit. To je první bod. Druhým bodem je taky příprava na další podobné vlny veder, protože meteorologové předpovídají další horka možná už od příštího týdne, a krizový štáb se bude taky zabývat situací farmářů, kteří jsou na tom špatně, potýkají se se suchem, s horkem ve svých chovech, kvůli těm vysokým teplotám mnoho zvířat taky zemřelo. Vláda se obává toho, že některé potraviny, některé suroviny by kvůli té uplynulé vlně veder mohly chybět nebo jich by mohl být nedostatek. Stejně tak kabinet chce řešit i lesní požáry. Vláda objednala dvě nová hasicí letadla typu Canadair, ale je velmi pravděpodobné, spíš bych řekl jisté, tak jak o tom informují francouzská média, že Francie nebude mít tato letadla v dohledné době. Jedinou vlastně výhodou pro případnou další vlnu veder je konec školy, takže už kabinet nebude muset řešit, co se studenty, protože i to byl problém. V posledních dnech se zavíraly školy, upravovali rozvrh, maturity tady byly, ale studenti maturovali například v garáži, kde bylo méně teplo, takže tohle odpadá, protože ten školní rok jednoduše už skončil.
2: Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy přes 1000 nad úmrtí, tedy úmrtí oproti průměru navíc. Je to konečná bilance, nebo je možné, že počet obětí ještě poroste? Taky vyšly zprávy, že pařížské márnice jsou úplně přeplněné.
6: Je to tak, je to možné. Agentura pro veřejné zdraví upřesnila, že jde o neúplnou bilanci, počty se aktualizují, přicházejí další údaje, které se zpracovávají, a ty si vlastně už poukazovala na to, že ty márnice tady v Paříži, respektive ty dva pohřební ústavy, že jsou plné. Národní pohřební federace poukázala na to, že se tu situaci snaží řešit, že se to týká vlastně výhradně Paříže, že další pohřební ústavy na předměstí jsou funkční, že můžou přijímat lidi, takže, nebo ty oběti, takže to je možné to řešení. Ale víme, že ten počet, vyšší počet obětí registrují hlavně oblasti, ve kterých právě platil v těch uplynulých dnech vyšší stupeň varování před horkem, to znamená převážně jihozápad Francie, tam byly ty teploty opakovaně výrazně přes 40 stupňů, taky střední Francie a samozřejmě i Paříž a právě okolí hlavního města. Oběti jsou většinou ve věkových skupinách, ve všech věkových skupinách, ale nejvíc zhruba 85% je mezi staršími 65 let.
2: Francouzští nacionalisté chtějí zítra představit rozsáhlý plán na klimatizování nemocnic, škol a domovů důchodců. S jakými investicemi počítá a co na ní říkají další politici?
6: Ten plán Lepenovců počítá s investicemi ve výši 40 miliard eur. Vlastně jsou to peníze, které jsou rozdělené do dvou kapitol. Ta první kapitola počítá s instalací těch klimatizací v nemocnicích, ve školách, domovech důchodců, a ta druhá má právě pomoc instalací klimatizace v soukromém bydlení, to znamená v bytech a domech. Lepenovci chtějí, aby tyto investice měly podobu půjček s nulovým úrokem, aby se nezvyšoval státní dluh, tak zároveň chtějí, a navrhuje to právě předkladatel toho návrhu, poslanec, taky Lupenovec, Jean-Philippe Tanguy, jedna z těch pravých, nebo opravdu blízký spolupracovník Marine Le Penové, a on právě navrhuje zapojení Evropské centrální banky, ale jak poukazuje a podotýká francouzský rozhlas, tak zatím tato banka nikdy nezavedla podobný typ financování. Ale je pravda, že obecně ta debata kolem klimatizací, instalace klimatizací, jejich nedostatek ve Francii, Francie je na tom podstatně hůř než okolní země, Itálie, Španělsko, podstatně hůře než například Asie nebo Spojené státy, takže je velmi vyhrocená. Ta kritika směřuje na vládu, samozřejmě, že se nedostatečným způsobem adaptovala, a i konkrétní členy vlády, například na ministryni pro ekologickou tranzici Monique Barbutovou, která uvedla, že jí pohoršují komentáře lidí, kteří říkají, že stačí dát všude klimatizace a lidem bude lépe a všechno se vyřeší, tak ona poukázala na to, že naopak se nic nevyřeší. Že v podstatě to není řešení. Takže ta klimatizace tak chybí, ale ta debata je skutečně velmi vyhrocená napříč politickým spektrem.
2: Trochu nám ji přiblížil náš zpravodaj z Paříže Martin Balucha. Díky za to, naslyšenou.
6: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: Teď je 16 hodin 50,5 minuty. O tom, že folklor má v dnešním moderním světě stále své místo, každoročně přesvědčuje festival v Jihomoravské Strážnici. 81. ročník akce letos přinesl kromě Verbuňku na Moravu tance z Asie nebo Ameriky a nabídl program i pro ty nejmenší. Na dálku už je s námi Martin Čimsa, ředitel Národního ústavu lidové kultury v Jihomoravské Strážnici, který akci pořádá. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Pane Šimso, kolik milovníků lidové kultury se letos ve Strážnickém amfiteátru sešlo a z jakých koutů světa dorazili?
7: Tak v letošním roce se nám sešlo asi kolem 25 tisíc návštěvníků, což je oproti takovému tomu průměrnému 30-tisícovému počtu pokles, ale je to způsobené jednoznačně tím vedrem, které bylo opravdu obrovské a abych pravdu řekl, až se divím, že tolik lidí se v tom vedru do té Strážnice vydalo. No ale Strážnice má svoje jaksi stále obdivovatele a návštěvníky, takže ti to vydrželi a odměny byly, doufám si říct, velice pestrou nabídkou, včetně těch zmíněných zahraničních souborů. U nich se snažíme zajistit, aby opravdu byli ze všech koutů světa.
2: No, jak návaly veder ovlivnili plánovaný program Strážnického festivalu? Museli jste ho nějak upravovat kvůli tomu?
7: Máme velkou výhodu, že náš festival se odbývá v Zámeckém parku, což je 25 hektarů zeleně a my skutečně jsme schopni valnou většinu těch aktivit v tom parku uspořádat tak, aby návštěvníci se skryli pod koronami stromů, kde přece jenom to prostředí je mnohem vhodnější nebo příjemnější než někde na otevřeném prostoru. Přesto jsme se po dohodě s městem, jako spolupořadatelem folklorního festivalu rozhodli zrušit například průvod, což je velice oblíbená součást našeho festivalu, především pro domácí, strážničany a přespolní, ale na druhé straně pro samotné účastníky je to velice náročné, hlavně v té koncové části, kdy před vlastně vystoupením na pódium čekají dost dlouhou dobu vlastně na kraji náměstí, pomalu se posunují a tam teda žnou jaksi nejenom ty podrážky od silnice, ale i ty sousední budovy, kde obzvlášť jsou rozpálené, takže tam jsme se rozhodli jako přednostnit prostě jejich zdraví a to celé jsme to zrušili.
2: Celá desetiletí se ve Strážnici pořádá verbířská soutěž a Verbuňk máme vlastně i na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Vy jste v jednom rozhovoru dokonce důležitost soutěže pro taneční svět přirovnal k mistrovství světa v hokeji. Tak jak to letošní klání probíhalo, kdo porotu zaujal ze všech nejvíc?
7: No tak ono spíš než hokej, možná ke krasobruslení, protože přece jenom ten estetický rozměr Verbuňku je mnohem výraznější než nějaká silová záležitost. Na druhé straně ta soutěživost a řevnivost je tam obrovská, hlavně v publikum, kde každý tanečník má svoji klaku, která ho žene k těm vítězným metám a věřím tomu, že samozřejmě pro toho tanečníka je to vždycky velice pozbuzující, slyší svoje jméno od příznivců ze své konkrétní lokality. Letos to pozbuzování přineslo vlastně na cíle vítězů ku podivu tentokrát rodáka z Kunovic, kterým byl teda Petr Polach. Na druhém místě to byl Marek Salaj z Břeclavi, který vlastně vyhrál už po třetí v různých ročnících. Dále Radim Helešic z Břeclavi, Martin Pelikán z Bukován, tak to je Kijovsko, na rozdíl od těch předchozích Podlužáků, Martin Klásek z Petrova na Strážnicku. A vítězem ankety diváků byl Radim Helešic z Břeclavi a cenu pro ty seniorů získal Luděk Pavlík z Bojkovic.
2: A to už je opravdu velký výkon, protože ono je to hodně fyzicky náročné, jak jsem viděla, tak jsou to muži v nejlepších letech, aby to zvládli. No, festival se letos do médií pravděpodobně více dostal než kdy předtím a stal se i předmětem politických debat, nechtěně tedy lidé, kteří přišli do Strážnického amfiteátru na program o víkendu vypískali dva politiky motoristů, ministra kultury Otu Klempíře a pak i ministra zahraničí Macinku. Ten se dnes omluvil na tiskové konferenci vlády za nezamýšlenou reklamou festivalu ve Strážnici a k tomu svému vystoupení řekl, že určitě nejel provokovat a mrzí ho to. Z vašeho pohledu etnografa, co nám ta vzniklá situace říká o tom, jakou lidovou kulturu dnes v Česku vytváříme pro budoucí generace?
7: Já si myslím, že spíše než o lidové kultuře je potřeba mluvit o kulturním dědictví, a to z jednoho prostého důvodu. Lidová kultura byla v minulosti spojována hlavně s obyvatelstvem venkova, který reprezentoval především selský stav, pro kterého vlastně to, co my dneska vnímáme jako lidovou kulturu, byla určitá taková výkladní skříň té sebeprezentace. Kroje je zdaleka a kvalitní, obřadní kroje zdaleka nevlastnili všichni skutečně, to byla záležitost těch středních venkovských vrstev. Takže mluvit dneska o kulturním dědictví je podle mě mnohem relevantnější, protože folklor se stále častěji stává vlastně takovou kulturní náplní života nejenom lidí z venkova, ale stále častěji z města. Vidíme to třeba v Praze, kde v posledních desetiletích se folklorní mejdlo stalo takovým, dalo by se říct, kulturním fenoménem. A
2: protože oni do toho města, pardon, asi přicházejí právě lidé z venkova, takže se to možná takhle točí.
7: No, to ani ne, ale od 50. let fungují v městě různé kružky, ať je to slovácký kružek, valašský kružek, hanácký kružek, a prostě pro ty lidi z města je to šance vytvořit si určitý a identifikovat se s určitou kulturní jednotou, jo? A to je v dnešní době čím dál důležitější, protože taková ta unifikovaná, běžná, standardní kultura vlastně člověku neumožňuje se vyhrát. Takže tohle to kulturní dědictví je opravdu velice důležité.
2: Martin Šimsa, ředitel Národního ústavu lidové kultury v Jihomoravské Strážnici. Děkuji, že jste se připojil k Odpolednímu plusu. Naslyšenou.
7: Naslyšenou.
2: 16 hodin 56,5 minuty. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl dnes ve Vatikánu dostal od papeže Leva 14. pálium. Bílý pás zdobený černými křížky, který se nosí kolem krku. Starobylá insignie je vyhrazená pro arcibiskupy metropolity a kromě Přibyla ji převzalo dalších 34 duchovních. Jak výjimečný symbol to je, probereme s šéfredaktorkou projektu Téma 21 Kateřinou Rožovou, která se náboženským tématům věnuje. Dobrý den.
8: Krásné odpoledne z Říma.
2: Co tedy pálium přesně symbolizuje a jak je pro arcibiskupa významné?
8: Tak já bych řekla, že je to symbol s velmi dlouhou tradicí a také velmi hlubokým významem. Byť je to, řekněme, prostý bílý pás, tak jak jste ho popisovala se znaky kříže, tak on poukazuje na velice zvláštní sepětí mezi římským biskupem, tedy papežem, a potom jednotlivými církevními provinciemi. Arcibiskup Přibyl jako metropolita české církevní provincie je tedy jedním z nich. No a nebyl sám, kdo dnes toto starobylé pálium převzal. Podobných nositelů bylo 35 a byly skutečně z celého světa.
2: No ale v Česku byly pouze dva nositelé pália, zatím předchůdci arcibiskupa Přibyla Jan Graubner a Dominik Duka. Proč dříve arcibiskupové metropolité tehle symbol nedostávali?
8: Tak symbol pália se pojí, jak už jste sama říkala, s tím, že jsou to arcibiskupové metropolité. Ano, je to tak, ona se ta historie toho předávání pália a jeho nošení samozřejmě podrobně vyvíjela, ale my bychom neměli zapomenout jenom na předchůdce Stanislava Přibyla, ale v současné době je také nositelem pália monsignor Josef Nuřík, který zastupuje vlastně Moravskou církevní provincii a je jeho držitelem či nositelem od roku 2024.
2: Arcibiskup Přibyl mluví o tom, že spália až mrazí, že představuje velký závazek, tak jaké pravomoci nebo povinnosti jsou s rolí právě spojenou s metropolitou spojeny?
8: Tak vy jste to už říkala, on o tom skutečně mluvil, že spália doslova a do písmene mrazí, ale pokud já mohu jeho slova takto vykládat, tak si myslím, že to spíš pramení z nějakého jeho vědomí toho závazku, protože toto pálium je vlastně symbolem pastýře, tedy Krista, který přichází a pomáhá skutečně i té jedné poslední ztracené ovečce, aby ji tak, jak symbolicky vykládá vlastně písmo, přinesl zpět do toho stáda. Jinými slovy se chce říct, že arcibiskup je to od toho, aby nesl a pomáhal starosti a těžkosti lidí běžného světa. Co se týká těch závazků, o kterých jste mluvila, tak on je velmi podrobně vlastně upravuje kodex kanonického práva, což je v rámci těch jakási právní úprava. Ty disciplíny nebo ty povinnosti se stahují spíše do nitra církve, jakože je to odpovědnost a strážce, řekněme, toho církevního učení, pak má i různé mimořádné vizitace a tak dále.
2: Ale na to už bohužel nemáme čas, ale já vám aspoň takhle děkuji, že jste se přidala a vysvětlila Odpolednímu plusu, o co jde, tolik šéfredaktorka projektu Téma 21 Kateřina Rožová. Naslyšenou.
8: Děkuji vám, naslyšenou.
1: Radiožurnál je 17 hodin.
9: Macinka se omluvil strážnickému festivalu. Střelbu v severoněmeckém městě Štáde nepřežilo 5 lidí. V úvodním kole tenisového Wimbledonu vypadla Vidmanová i Svrčina. Po nehodě popojíždí kolona na D8 na příjezdu do Prahy. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Ottu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu letiště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
10: Mě to mrzí. Určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
9: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace na neformální večeři lídrů i na jednání NATO. Premiér Andrej Babiš ano, ale po dnešním jednání vlády řekl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti mezi prezidenta a premiéra na jednotlivých částech summitu. Při střelbě ve městě Štáde na severu Německa zemřelo 5 lidí. Policie zadržela 2 podezřelé a další nebezpečí podle ní nehrozí. Německý deník Tagesspiegel uvedl, že útočník střílel v blízkosti centra pro mládež. Podle policie ale mezi oběťmi nejsou žádní nezletilí. Zatím není jasný přesný počet zraněných ani motiv činu. Německá policie žádá, aby lidé nešířili neověřené zprávy a fámy. V hromadné otravě oxidem uhelnatým vyjeli odpoledne záchranáři do areálu bývalého pivovaru v Olomouci Holici. Dohromady ošetřili 7 lidí a rozvezli je do nemocnic v Olomouci, Přerově a Prostějově. Hasiči měli na místě mimo jiné i speciální protiplynový automobil a zasahovali v dýchací technice, říká jejich krajský mluvčí Radek Buriánek.
11: Spolupracovali jsme se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje při resuscitaci jedné těžce zraněné osoby, která se intoxikovala oxidem uhelnatým, který jsme na našich přístrojích naměřili. S dalšíma osobama, jednou další těžce zraněnou osobou, jsme pomáhali při ošetřování. Na místě bylo také dalších 5 osob, které byly intoxikovány a opět ošetřování.
9: Případem se zabývá i policie, co bylo zdrojem úniku plynu, zatím neřekla.
12: Tenista Dalibor Svrčina vypadl při své premiéře na tenisovém Grand Slamu Wimbledon v úvodním kole. V Londýně prohrál s Američanem Tienem 1-3 na sety. Na prestižním turnaji zároveň skončila další debutantka Daria Vidmanová. Ta podlehla Američance Pegulové 0-2. Už brzy se představí postupně další 4 české tenistky. Jednou z nich je i Karolína Muchová, kterou čeká v prvním kole Zacharovová Anastázia z Ruska. Muchová získala v sobotu titul v německém Bad Homburgu a věří, že si teď poradí i s hektickým přesunem.
13: Docela unavená, protože jsme přiletěli nějak před půlnocí. Doufala jsem, že budu možná v té spodní půlce, abych hrála až v úterý. Tak je to takový strašně rychlý. Myslím, že jsem to ještě ani moc nestřebala, že jsem vyhrála turnaj. Na druhou stranu dobrý zápasy v nohách na té trávě, je to fakt jiný, specifický, takže jsem ráda, že jsem se i dobře rozehrála.
12: Kromě Muchové dále nastoupí Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková.
14: Překážka na D1 u Jihlavy a nehoda u Kojetína. Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 112 spadl strom, na místo jedou hasiči, jede se nadále v dešti, nezapomínejte na správné svícení. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Kojetín havaroval kamion na kilometru 256.
15: Kamion, který mu praskla guma, která je tam rozházená, a kamion leží na boku mimo těleso dálnice.
14: Na místě jsou hasiči, sanitka, všechna vozidla v odstavném pruhu, vybočuje se, kolona se netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 4. kilometru dojedete do kolony, na 5. kilometru stojí nákladní auto, upadlo mu kolo, projíždí se teď jen levým pruhem, zpoždění přes 25 minut. Na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy za sjezdem na Smrčnou opatrně, na vozovku spadl strom, podle policie je tam neprůjezdný jeden pruh. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině až skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty je 28 až 32 stupňů a na západě naměříme kolem 25. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
17: Jak pomáhá organizace Člověk v tísni v oblastech postižených zemětřesením ve Venezuele? Proč chystá otevření pobočky v americkém Chicagu? A jak obtížné je pomáhat v pásmu Gazy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
18: Dobrý den.
17: V noci na čtvrtek našeho času zasáhlo Venezuelu velké zemětřesení. Vy jste už ve čtvrtek spustili humanitární sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí. Rovnou jste na první bezprostřední pomoc vyčlenili 1 000 000 korun. Ty už jste využili na pomoc přímo ve Venezuele?
18: Ještě fyzicky nedistribujeme na místě, to bych přeháněl, je to těžké se tam dostat. Venezuela jako stát moc nefunguje, ta krize je primárně politická, dlouhodobá, asi leckdo ví, že venezuelský prezident, v podstatě komunistický nebo postkomunistický prezident Maduro, byl unesen, odvezen letos
17: do Spojených států.
18: Zemi řídí viceprezidentka, respektive jeho nástupkyně. Trochu se liberalizuje, trochu se otvírá, ale velmi málo, a hlavně prostě po těch 20 letech dysfunkčnosti ta země nefunguje. Takže dostat se na místo, nakupovat, začít rozdávat pomoc, zatím jsme schopni nějakých průzkumů a dostat peníze do Venezuely, to je samo o sobě problematické, protože země je pod sankcemi a běžné bankovní převody jsou problematické, takže s tím trochu bojujeme. Máme sice na místě partnerské organizace, my tam 12 let pracujeme ve Venezuele, vždycky jsme podporovali místní venezuelské organizace, většinou tvořené mladými lidmi, dílem se zabývali společenskými problémy, lidskými právy, ale dílem i otázkami chudoby a situace vlastně ve slamech, která je po sociální stránce velmi špatná. Takže s tím poněkud bojujeme, ale během tak 2 dnů maximálně doufáme, že první česká fyzická pomoc už se bude rozdávat na místě. Jestli se nám podaří rozběhnout i finanční příspěvky nějakým způsobem, to teď nevím.
17: Tam tedy řešíte to, jak tam dostat peníze?
18: Ano, jak jsou tam na druhé straně, kromě místních organizací, i evropské organizace. My jsme v síti, která se jmenuje Aliance 2015, to je asi 8 organizací z Evropy a 3 z nich jsou na místě. Francouzský Aktet, italské Česvy a německá organizace Welthungerhilfe, takže je trochu o co se opřít. Oni mají nějaké kanály finančních převodů a i pohybu lidí, mají tam nějaké kanceláře, čili uvidíme, jak přesně ty modality budou vypadat. Ostatně i jakoby rozsah té katastrofy se rozkrývá jenom pomalu. Je tam taková absurdita, že venezuelská vláda nenasadila armádu pro likvidaci trosek, což je vlastně absurdní svým způsobem, že ta armáda je ještě jakž takž funkční těleso a má nějakou těžkou techniku. A když si vzpomenu na nedávné zemětřesení v severní Sýrii, nedávné, před několika lety, což je vlastně stát, který v té době neexistoval, tak i tam byli schopni mobilizovat použití techniky a vlastně poměrně aktivní způsob rozebírání těch trosek, protože lidé jsou pod troskami. Venezuela navíc trpí tím, čím trpí každý špatně řízený, skorumpovaný a vlastně vnitřně rozkradený stát. To znamená, že ty budovy, které se tam stavěly, tak jejich kvalita je velmi nízká, trochu tam funguje za těch skoro 25 let socialismu takové to, kdo nekrade, rozkrádá, okrádá svoji rodinu, což starší pamatují, to je hezký bomot, ale vlastně šílené heslo. a zejména u těch staveb, které by měly být železobetonové, měly by mít nějakou odolnost vůči zemětřesení a podobně, právě to, že se prostě ty věci rozkrádají, šidí a tak dále, tak nakonec, když přijde zemětřesení, vede ke strašným dopadům, daleko větším než v zemích, které jsou funkční. V těch dvou provinciích není nasazená armáda, nebo pokud ano, tak blokuje nebo stěžuje přístup do nejtěžších míst, jinak venezuelské organizace, dobrovolníci, místní skupiny pomáhají. Ta vlastně z místa vedená pomoc je ta jediná, která se teď dostává na místo, kromě několika týmů záchranářů, například ze Spojených států, z Dominikánské republiky, českých záchranářů, z Kataru a podobně. A ty záchranné práce, to je tak vždycky, to je otázka několika málo dnů. Bohužel lidé, které se nepovede dostat z těch trosek, tak prostě po nějaké době vyčerpáním, žízní, tím, kde, jak jsou uvězněni, tak už je nelze zachránit živé. A nastupuje ta druhá dlouhá fáze a to je vlastně, ona se rozbíhá už teď, ale stabilizace těch, kteří přežili. My se vlastně vždycky soustředujeme na ty, kteří přežili, protože sami nejsme záchranáři a nemáme tu techniku. Vlastně naši klienti nebo příjemci pomoci jsou prostě ti, kteří se ocitli bez přístřeší, často i bez obživy, mohli o někoho přijít v rodině, přišli o vybavení domácnosti a jsou vlastně v úplně jako vykolejené situaci, takže...
17: A co těmhle lidem budete nabízet ve Venezuele?
18: To jsou ty skupiny, ono už to běží na té místní úrovni, teď v prvních dnech se skloňuje jako absolutní alfa omega čistá pitná voda. Protože je léto, venezuelské komunální sítě jsou ve strašném stavu, opět vracím se k tomu socialismu, a když přijde zemětřesení, tak i to, co trochu funguje, tak se rozpadne, takže čistá pitná voda je úplné top priorit. Trochu mi to připomíná situaci na Haiti, kde jsme pracovali, kde to bylo také ty první vlastně dny. Lidé se nakonec někde vyspí, není tam zima a tak dále, ale pitná voda, jídlo, stanové tábory, uprchlická centra a pak postupná stabilizace, plus tedy vlastně bylo by potřeba zmínit ještě jeden sektor a to je zdravotnictví, které je ve Venezuele dlouhodobě ve strašném stavu opět, protože je státní, ve skutečnosti to funguje tak, že lidé, kteří chtějí nějaké ošetření nebo potřebují léky, tak si všechno musí zaplatit prostě na dřevo. To zdravotnictví je hluboce podinvestované a teď pod náporem v těch dvou provinciích, pod náporem raněných a lidí, kteří potřebují ošetření, tak kolabuje. Takže ta situace je velmi komplexní a bych řekl, že jako připomíná třeba rozsah toho zemětřesení na Haiti, byť počet obětí je menší, ale ta země je dysfunkční, to území je velké, roztažené na stovky kilometrů vlastně. Je to velmi složitá a přístup do té země, včetně na Haiti se aspoň dalo bez problémů létat nebo na začátku cestovat po zemi z vedlejší Dominikánské republiky. Ta země nebrzdila vlastně jako pomoc a tady to vypadá, že vlastně ta venezuelská vláda, pokud ne brzdí, tak rozhodně tedy není součinná k tomu, aby ta pomoc byla co nejlépe a co nejrychleji poskytnuta.
17: Už jsem říkal, že jste už ve čtvrtek vyhlásili sbírku. Kolik už se podařilo vybrat? Jak dlouho počítáte, že ta sbírka ještě bude trvat?
18: Dnes odpoledne to bylo necelých 6 milionů korun na sbírce SOS Venezuela a další přibližně 3 miliony, o kterých víme, že věnují nějaké instituce, nadace, jako Perlička se dá říct, že Fordova nadace, to je ten Ford, co začal vyrábět Ford kdysi, která sídlí ve Spojených státech tak, a s kterou my spolupracujeme, tak už nás oslovila, že nám přidá finance právě na práci ve Venezuele a takových bude víc pravděpodobně, kteří také vědí. My máme totiž v oblasti regionální kancelář v Kostarice, která není daleko. V týmu máme i Venezuely, Venezuelanky a Venezuelce v Kostarice, jsou to emigranti, nicméně mají kontakt s tou zemí, máme, jak už jsem říkal, partnerské organizace a vlastně i vzdálené spolupracovníky přímo v zemi, takže nějaká kapacita operační tam je, uvidíme, jak budeme pokračovat. Co se sbírky týče, tak vzhledem k tomu, jak je málo informací o tom, co se opravdu děje, ono těch 1500 obětí vypadá, že je to spíš omezená katastrofa.
17: Na druhé straně jsou tam 10 000 pohřešovaných.
18: Vedle toho, ta čísla pohřešovaných se pohybují někde kolem 50, někdy dokonce 70 000 lidí. A je velmi pravděpodobné, že značná část těch pohřešovaných je pod těmi troskami. Ale právě proto, že ta země nefunguje, vláda nekoná, vlastně nechala ty lidi na holičkách, nepoužila ani tu armádu a ty zahraniční týmy nikdy svým objemem nemohou nahradit prostě domácí. Musíte se tam dostat letadly, něco. Tak je pravděpodobné, že počet obětí poroste přinejmenším do nějakých malých desítek tisíc a to už je vlastně obrovská katastrofa.
17: Spoluzakladatel, výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni působí v řadě zemí. V minulých týdnech jste avizovali, že otevřete pobočku ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Proč?
18: Protože jsme globální organizace, máme už 5 let v Londýně svoji kancelář, která pracuje částečně s vysokými školami, částečně s britskou vládou a s některými nadacemi a podobně to chceme zopakovat ve Spojených státech. Není to tak, že bychom z Česka chtěli s humanitární pomocí směřovat do Spojených států, ale třeba některé vzdělávací a komunikační programy, jako náš filmový festival Jeden svět o lidských právech nebo Jeden svět na školách, to znamená použití audiovizuálních materiálů pro výuku různých složitých témat, jako je třeba klimatická změna nebo sociální vyloučení nebo lidská práva, a nebo také aktivní občanství a mediální výchova, kritické myšlení, tak jsou programy, u kterých zdá se bude zájem je pilotovat i ve Spojených státech za peníze Spojených států. Tam je potřeba najít někdo, kdo to bude financovat, nikoli vláda, ale a ten důvod je ten, že ve Spojených státech je celá řada jednak univerzit, které se zabývají zejména rozvojovou, ale i humanitární tématikou. U těch rozvojových věcí jsou ty univerzity velmi daleko v nových technologiích, přístupech a my chceme být maximálně inovativní. Vlastně já vždycky říkám, že se snažíme míchat jakéhosi ducha Člověka v tísni, to znamená ducha skromnosti, respektu a zároveň sebevědomí, skromnosti a respektu k těm, se kterými a pro které pracujeme a sebevědomí vůči překážkám, které nám stojí v cestě, abychom mohli těm lidem dobře pomoci a posunout je dál. A prostě Amerika zůstává centrem inovací. A druhý důvod je i ten, že v Americe jsou desítky a desítky soukromých a korporátních nadací, které financují podobné aktivity, jaké my děláme po světě. Pokud v Americe nejste, tak se nemůžete dostat na jejich mentální mapu, nemůžete se stát jejich partnerem, takže i proto. A proč Chicago? Často jsme dotazováni, tak je to město s největší českou stopou, která ku podivu doteď funguje. V Chicagu jsou lidé, kteří mají spousty lidí, kteří mají vztah k České republice, k minulosti, zároveň jsou to lidé, které zajímá svoboda, demokracie a pomoc po světě, takže proto jsme vybrali Chicago. Pobočka je zatím zaregistrovaná, první právní kroky proběhly v Americe, zároveň dalším krokem je to, že musíte požádat o vlastně registraci pro tax exemption, jak se tomu řekne?
17: Daňová
18: výjimka, ano. Což je proces, který trvá několik měsíců dnes, ale pokud tu registraci dostaneme, což není důvod, proč ne, protože splňujeme všechny podmínky, tak v Americe se dary odepisují přímo z daní, nikoli jako tady v Česku, kde fyzická osoba může dát tuším do 10 nebo 20%, právnická osoba tuším do 10%, ale z daňového základu, čili část jde z vlastních peněz. V Americe je to tak, že když máte zaplatit 100 000 dolarů daní, tak se můžete rozhodnout, že z těch 100 000 dolarů 10 000 pošlete nějaké konkrétní neziskové charitativní pomáhající organizaci.
17: A to takže je samozřejmě něco, co je pro vás zajímavé.
18: To je pro nás zajímavé tomu. A i pro ty dárce samozřejmě.
17: Je tou motivací, proč otevíráte americkou kancelář, i to, že věříte, že by to mohlo ulehčit získávání peněz od americké vlády?
18: Uvidíme, my jsme partnerem americké vlády 20 let, aniž bychom tam měli kancelář. V zásadě
17: Pardon, že do toho skáču, ale to financování se omezilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
18: To financování se částečně omezilo, ale daleko méně, než to vypadalo v těch prvních měsících. Ten příběh, který se zejména Elon Musk a i Trump a jeho administrativa snažili vlastně jako vykreslit, byl, že v zásadě skoro většina americké pomoci je neefektivní a dysfunkční. Ta americká pomoc, pokud už se na to ptáte, tak před nástupem Donalda Trumpa představovala zhruba 60 až 65 miliard dolarů ročně. Teď rok poté, protože kongres nesouhlasil s tím seškrtáním a vrátil 19 miliard zpátky do rozpočtu pomoci, tak se to pohybuje někde k 50 miliardám dolarů, které by Trumpova administrativa měla použít. Ona část těch peněz používá, část jde na humanitární pomoc OSN a podobně. Část pomoci teče do těch nejdůležitějších regionů. My jako Člověk v tísni jsme například příjemcem velkého amerického grantu v letošním roce a bude to pokračovat zhruba do poloviny příštího roku. Očekáváme na pomoc Ukrajině a to v řádech, které výrazně třeba převyšují českou pomoc, která se Ukrajině poskytuje.
17: Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni se stal první českou humanitární organizací, které se podařilo získat jak izraelskou, tak palestinskou registraci a může tak pomáhat přímo v pásmu Gazy. Jak složité bylo získat tyto registrace a která byla obtížnější, ta palestinská nebo izraelská?
18: Já bych řekl, že ta izraelská, byť osobně jsem ta jednání nevedl, vedl je především Marek Štys, šéf našeho humanitárního týmu, který řeší takovéto situace dnes, ale uvidíme, co to znamená. Ono je to tak, že my jsme získali registraci jako nová organizace, naopak celá řada zavedených organizací, u kterých bych řekl, že lze věřit tomu, že postupují profesionálně, čestně a kvalitně, jako třeba britské, německé a další organizace, tak ztratili tu registraci, jo. Takže to může být tak trochu i určitá hra. Těm nováčkům registraci dáme, těm, kteří tady byli déle a mají tady hodně lidí a působí to, taky sebereme. Uvidíme, co bude za rok. My jsme zprostředkovaně v Gaze pracovali přes mezinárodní partnery a místní partnery samozřejmě už od roku 2020, co to bude, pět, ne, čtyři, pardon.
17: Takže dva roky.
18: Takže dva roky zhruba přes holandský Warchild, německou právě Welthunger Hilfe, což je něco jako pomoc proti světovému hladu a je to velká renovovaná 50 let stará německá organizace. Teď už tam můžeme pracovat napřímo. Měli jsme tam první průzkumnou misi, nebo jak to říci. Jedna věc je registrace, druhá věc jsou pak povolení pro konkrétní lidi, rotace tam a zpět, konvoje, které mají nějaké zabezpečení. Ta práce je nesmírně obtížná a nebezpečná pořád. Ale po těch dvou letech, kdy jsme podporovali především výživu dětí, takzvaná nutriční centra, a volnočasová centra, nebo spíš psychosociální centra, taková odlehčovací pro děti, tak teď s pokračujícím příměřím je snaha přece jenom rozběhnout jaksi alespoň jakž tak standardní vzdělávací služby, protože představte si, že děti zůstávají roky bez školní docházky, takže to poslední, co kolegyně a kolegové rozhodli, že budeme financovat a identifikovali na místě, tak jsou vlastně jak by to bylo česky, přechodná vzdělávací centra, školy samotné nefungují, buď jsou poškozeny, anebo v mnoha školách jsou uprchlíci vnitřní. Tohle jsou vlastně centra, která jsou zřízená v nějakých budovách, částečně často kombinovaná se stany, ale reální učitelé a učitelky tam učí děti, které tím pádem dochází v zásadě pětkrát týdně na nějaký vzdělávací proces. V této chvíli máme 1000 dětí v tom programu, bude pokračovat celý příští školní rok. Bohužel česká vláda zastavila prakticky veškerou humanitární pomoc do světa, zatímco před nástupem této vlády a ministra Macinky ta celková česká pomoc na celý rok a celý svět představovala asi 200 milionů korun, což samo o sobě je droboučká částka. Tak teď je to zhruba třetina a týká se jenom některých vybraných projektů, takže financování české vlády, které jsme měli loni na práci v Gaze, jsme ztratili. Tím pádem zbývá SOS Gaza, to znamená výzva lidem

0: rozšířit tu českou pomoc dětem v Gaze.
1: Na závěr se samozřejmě musím zeptat na Ukrajinu. Ta aktuální, jak se říká, plnohodnotná válka na Ukrajině pokračuje už 1587 dní. Jak se za tu dobu mění to, co je potřeba, to, co poskytujete na Ukrajině?
0: To je samozřejmě skvělá otázka, protože ta modalita pomoci se velmi mění a je to, myslím, hodně otázka profesionality organizací, nebýt jako křeček v kolečku. Takže zatímco na začátku hráli prim vlaky plné potravin a rozdávání vody a potravin a dek a hygienických balíčků, tak to v podstatě dostal ukrajinský stát. On také na to dostává zahraniční peníze, částečně evropské, částečně třeba ze Světové banky, nebo dříve to bylo i od Spojených států a od některých evropských států i bilaterálně, tak to vlastně dostal pod kontrolou. Mimochodem, Ukrajina je skvěle digitalizovaná, víc než Česko, takže digitální systém vlastně přidělování a informování o pomoci funguje a není třeba řešit až na některé drobné výjimečné excesy právě základní potraviny a jiné věci. To nám umožnilo věnovat se víc školství. Jenom ilustrativně ukrajinská vláda a prezident, možná to byl přímo prezident, vydali někdy před 3 lety, druhý rok války, dekret, že škola může být otevřena jenom tehdy, pokud tam je funkční kryt proti bombám pod školou nebo vedle a ve škole může být jenom tolik dětí, které se dokáží v tom spolu s učiteli krytu schovat, protože těch útoků leteckých je strašně moc. Samozřejmě většina škol neměla kvalitní funkční kryty, některé měly sklepy ve strašném stavu, protože ta země je dlouhodobě ekonomicky na tom není dobře. Takže jeden z velkých programů je vlastně buď oprava nebo dokonce i budování leteckých krytů ze sklepů nebo v sousedství nebo ve sklepích sousedních domů, tak aby tam děti v jakž tak slušných podmínkách, včetně nějaké ventilace, čisté vody a tak dále, se mohly přesunout a aby tím pádem vyučování ve školách mohlo pokračovat. Velmi se zabýváme infrastrukturou, také díky těm americkým penězům, které jsou i na infrastrukturní projekty a tím nemyslím kohoutek na vodu někde v jedné místnosti. Jsou to čerpací systémy, bateriová úložiště, částečně solární zdroje, podpora tepláren a rozvodu tepla, vodáren a rozvodu vody a dokonce právě třeba ty záložní zdroje. A když jsem byl v únoru a v březnu na Ukrajině, tak jsme čerstvě předávali bateriové úložiště v jedné z centrálních nemocnic. Malá věc a ti místní říkali, to je zázrak, protože vždy, když vypadne elektřina, tak my běháme a bojíme se, kdo umře. Tohle nám pomůže ty minuty překonat.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Dobrý den, 17:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Postup vlády k účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře je podle prezidenta Petra Pavla v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Ten má vyjádření vládě ukládat, aby nebránila účasti hlavy státu ani jeho doprovodu a postupovala podle dosavadních zvyklostí. Prezident to napsal na síti X. Podle něj tak má mít prezident možnost zastupovat Česko jako vedoucí delegace. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po dnešním jednání vlády uvedl, že delegaci povede on. Pavel vyzval k dohodě o rozdělení účasti. Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze. Oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obvinění 4 lidi. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiříkovský propuštěn z vazby. Nejméně 3 lidé zemřeli po izraelském leteckém úderu na centrální část pásma Gazy. Úder zasáhl stan v oblasti města Dair al

0: Balach, kde se ukrývali vysídlení lidé. Izraelská armáda tvrdí, že cílila na člena palestinského hnutí Islámský džihád. Podle Izraele se podílel na útoku na Izrael ze 7. října 2023. Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Máme taky čerstvou dopravu 2 minuty po 17:30 na plusu. V Praze je silný provoz. Na Pražském okruhu je pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolona ve směru na letiště je delší od Lochkovského tunelu. Teď postojíte asi 20 minut. Silnější provoz je na Jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou ulicí. Pomalej se jede od Běchovic k Lanové i Lanového mostu, vždy zdržení asi 10 minut. 10 minut se pak popojíždí taky na Jižní spojce mezi Magistrálou a Barandovským mostem, a to obousměrně. Pomalu pojedete na příjezdech do centra. Po magistrále na Nuselském mostě před Legerovou zdržení 10 minut a postojíte i ve Vilsnově od Bulhara k muzeu. 10 minut se jede pomalu taky v Kbelské ulici z Hloubětí na Doletňána k nájezdu na dálnici D8. Regulují průjezd tunely Blanka. Menší kolony jsou tak v Dobřížské, Radlické i Plzeňské ulici. A kolony na 10 minut jsou i v Bělohorské, obousměrně před Průmyslovou. Dobře dojďte. Zítra čekáme oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojedinělé přehánky a nebo bouřky, hlavně na horách. Večer pak čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a můžou být silné. Teploty 28 až 32, na jihovýchodě až 36 stupňů. To byly zprávy, tady už je repríza Osobnosti plus.
1: Dnešní doba má v různých ohledech blíž k naší komunistické minulosti, než bychom si kdy přáli, prohlásil Václav Klaus v rámci svého projevu na konferenci AFD koncem minulého týdne. A dodal, nepředvídali jsme, že se dnešní postdemokratická, politicky korektní, arrogantní, samolibá a povýšená liberální demokracie může vyvinout v ještě většího nepřítele lidské svobody. Konec citace. V Berlíně mu tleskali ve stoje. Začíná Osobnost plus, mým hostem je filozof, publicista a znalec Německa Petr Fischer. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, přeju, děkuji za pozvání.
1: Prosíme, a hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
1: Má AFD podle vašeho názoru silnějšího, vlivnějšího kamaráda, než je Václav Klaus?
2: No, je otázka, jestli Václav Klaus je nějak vlivný a silný ještě v této době, ale jako pokud je třeba o veřejnou rozpravu v České republice, tak zcela určitě. Na to mezinárodní polisy úplně nejsem jistý, ale ano. Já zatím tam nevidím nějakou osobu z bývalých nebo i současných politiků, kteří by tímto způsobem dlouhodobě vlastně velmi intenzivně podporovali alternativu pro Německo, respektive všechny proudy, které směřují k nějaké dekonstrukci nebo rozboru, rozebrání toho systému, v kterém Německo politicky v současné době funguje.
1: Možná v téhle souvislosti stojí za připomenutí, že německá civilní kontrarozvědka loni označila za AFD za prokazatelně pravicově extremistickou, leč strana se proti tomu brání soudní cestou a zatím verdikt toho soudu definitivně neznáme. Václav Klaus tam přijel do Berlína ještě s šéfem České sněmovny Tomiem Okamurou a ten údajně z toho, co bylo napsáno v Česku, měl výrazně slabší přijetí než Václav Klaus. Je to tak?
2: Ano, no už v tom pozvání vlastně byl zmíněn především Václav Klaus jako hlavní řečník toho prvního dne dopoledne. Potom vlastně Tomio Okamura v té oficiální pozvánce už ani zmíněn nebyl. Byl až v tom programu, takže já myslím, že ho vlastně jako nějakou silnou osobnost, která by AFD na německé scéně pomáhala, určitě neberou. Navíc Tomio Okamura není intelektuál. A já myslím, že na ně i působí to, že Václav Klaus se profiluje jako intelektuál a také jako ekonomická veličina, řekněme člověk, který přemýšlí ekonomicky dlouhodobě, a to je něco, co alternativě pro Německo určitě chybí, nebo chtěla by, aby tento rozměr měla také.
1: Na druhou stranu, ale Tomio Okamura je ústavním činitelem, je to šéf poslanecké sněmovny, a tak se jenom tážu, jestli měla AFD v posledních letech takhle vysoce postaveného sympatizanta, jako je šéf sněmovny.
2: Pokud vím, ne, ale i na této demokratickém kongresu, jak se to jmenovalo, demokratickém kongresu, vystoupila, tuším, Susan Firstová, což je vlastně zástupkyně, řekněme, po Česku poslaneckého klubu, tedy frakce svobodných v rakouském parlamentu, takže to je vlastně do jisté míry jako někdo, kdo tam pohání v parlamentu stranu svobodných FPE, takže to byla asi největší šajba, ale úplně největší šajba, řekněme, byla ta německá, to znamená, byl to Hans-Georg Maaßen, což je bývalý šéf té rozvědky, která označila alternativu pro Německo za extrémně pravicovou, nebo za pravicový extrém. A to bylo zajímavé, protože Maaßen byl svého času vlastně po různých kontroverzích odvolán a pak se přimknul k velkým kritikům současné německé politiky a velmi, vlastně on byl členem CDU, z té vystoupil a vlastně to jeho vystoupení bylo velmi kritické. On začal velmi ironicky, možná až v takovém mancinkovském stylu, jako že vítá všechny špicly, špiony a tak dále, ať si to teda poslechnou, aby zjistili, že alternativa je vlastně rozkladný element demokracie a podobně. Dělal si z toho vlastně trochu jako ironickou legraci, ale potom vlastně vyzval i kancléře Merce k tomu, aby odstoupil, protože dělá špatnou politiku, která ničí Německo a podobně. Čili pro mě byl nejzajímavější tento projev, toto vystoupení, protože jako kdyby bývalý člen nebo bývalý šéf BISKY vystupoval ku příkladu na semináři SPD v parlamentu a mluvil tímto způsobem, tak si to představme.
1: No, já myslím, že něco, co jsme, jsme si neuměli dříve představit, už se docela...
2: Asi bychom si to představili, ale asi by se to nesetkalo s velkým nadšením.
1: Řekněte mi, když, a pak už půjdu pryč od kauzy Okamury, ale jaký signál vlastně vysílá Tomio Okamura, když jako český ústavní činitel, byť nebyl napsán na té pozvánce, jak říkáte, jaký signál vysílá tahle účast směrem do Česka a do zahraničí?
2: No, máme přátelé v České republice, kteří se podílejí na podobné vlně pravicové politiky jako my, Alternativa pro Německo, a tudíž je vlastně velká šance, že pokud se dostaneme k vládě, tak budeme mít na vládní úrovni spolupracovníky, někoho, kdo s námi silně rezonuje v těch nejdůležitějších otázkách. Toto je, myslím, pro Alternativu důležité. Pro Česko je jasné, že SPD naznačuje, že to, co oni dělají tady, dělají i v Německu, i když ne na vládní úrovni, ale že je to zase, že jsou součástí nějakého silnějšího proudu, který proměňuje politiku a který bude proměňovat i nadále.
1: Víte, mně jako takhle, není důvodem kritiky AFD to, že je pravicová. Pravicové strany fungují celkem bez problému a patří pravicové strany do toho spektra všech partají, které jsou. Je tam něco navíc a to je to, co vadí. Co to je?
2: No, úplně nejvíce asi vadí to nastavení vůči imigrantům, a to z jednoho prostého důvodu. Alternativa pro Německo vlastně vznikla z takzvané Pegidy, což je vlastně zkratka, která říká vlastenci, evropští vlastenci proti islamizaci Západu. A to vzniklo, to je hnutí, které vzniklo v roce 2014-15 v Drážďanech a bylo vlastně intenzivně proti přílivu migrantů do Německa. Alternativa pro Německo potom potom z toho udělala vlastně svůj programový základ a dodnes je to to nejsilnější, co je s ní spojováno. To znamená, jsme radikálně proti migraci, jsme proti takzvaným pasdojčen, co znamená lidi, kteří když přijdou do Německa po nějaké době dostanou pas, i když jsou úplně odinut. A oni jsou zkrátka radikálně proti migraci. A
1: ale to... takhle, ne, pardon, že vám do toho vstupu, Petře, ale není to tak, že proti migraci už dneska jako dávno ale není oni... výjimečné ani trestné. Prostě to není to jádro pudla, že jsou
2: ale
1: proti
2: migraci. Ale je, protože oni začali s tím větrem, řekněme, foukat do těch plachet ty protimigrační politiky daleko nejintenzivněji hned na začátku a vydrželo jim to. A pozor, německá ústava má v prvním článku napsáno Die Würde des Menschen ist untastbar. Jo? Důstojnost člověka je nedotknutelná. A to je něco,
1: ale oni definují, kdo je člověk.
2: Ano, oni definují, kdo je člověk a vlastně říkají, někteří lidé nejsou tak úplně lidé, nebo někteří Němci nejsou tak úplně Němci a to je diskuze, kterou velká část německé společnosti a zejména tedy současné německé politiky parlamentní odmítá. Prostě zkrátka nemůžete ponižovat některé lidi tím způsobem, jako to děláte. A pak už samozřejmě ta debata o migraci může být velmi otevřená a velmi striktní a přísná, jak to vidíme. Ale vlastně tohle základní východisko je dokonce i tím hlavním argumentem, proč už několik takových studií nebo posudků vydaných, které říkají, ale alternativa pro Německo není jenom extrémně pravicová, ona je přímo protiústavní. Teď nedávno byl podobný posudek vydala Společnost pro ochranu svobodných práv nebo svobodného práva a ta společnost asi na 1500 stránkách vlastně chtěla doložit nebo dokládá, že alternativa pro Německo je protiústavní a ten hlavní důvod je právě v tomhle, v tom ponižování určitých lidí.
1: Tak, totiž opravte mě, jestli se mýlím, ale já jsem nabyla pocitu, že touha alternativy pro Německo je postavit v Německu etnický stát, stát na etnických základech, což samo o sobě, ve kterém samozřejmě někdo je nahoře s německými kořeny, Bůh ví kam dozadu, a ten, kdo má občanství, ale nemá ty německé kořeny, tak to je ten, který zapláče. Rozumím tomu dobře.
2: Ano, říkáte to naprosto přesně, ten etnický kořen, to znamená skuteční praví Němci by měli vládnout Německu, to je, myslím, jako velmi silné gesto, ale ono to vlastně bude poměrně komplikované, protože když se podíváte na statistiky, tak takzvanou migrantskou minulost, nebo ten background, jak se dneska říká, tak má dneska přes 20 milionů Němců. V podstatě každý čtvrtý, pátý Němec má nějaké buď rodiče, prarodiče, někoho prostě v minulosti, kdo je neněmeckého původu. Jo? A takže by se to týkalo poměrně velkého počtu lidí v Německu, kteří by se stali druhořadými občany. Ale ano. To by byl asi jen začátek, ale jde o to prostě zvednout Německo, udělat z něj zase velké Německo. Teď neříkám jako ve 30. letech nebo za Hitlera, ale samozřejmě i s touto kartou se nějakým způsobem hraje. Prostě osvoboďme se od té tíhy minulosti, přestaňme se v tom vrtat, jak to tehdy bylo a pozvedněme zase prapor Německa, ať se stane zase silným národem, který povládne Evropě, ne v tom smyslu, že by bylo vůči jako silou Evropské unie, ale vlastně vůči silou toho kontinentu, to znamená nejlepším, nejbohatším, nejsilnějším národem.
1: Totiž, když AfD mluví o tímhle směrem, tak potom nelze úplně abstrahovat od takových možná drobností, možná zásadních věcí, jako je to, že prostě relativizuje pojmy spojené s nacistickou minulostí, jako kdyby se ji snažila tak trošku očistit od nefér nálepek. Jo?
2: Je to tak? Je to tak a těch případů je řada. Naposledy asi nejviditelnější byl v kampani do Evropského parlamentu, kdy Maximilian Kahn Krách, který vlastně byl lídrem kandidátky AfD, tak použil výroku, že ne všichni členové SS byli zločinci. Jo, to je vlastně velmi podobná retorika, jakou jsme znali třeba od Jörga Haidera nebo lidí ze svobodných už v 80. letech. Taková ta reminiscence na to, že my jsme tehdy prostě bojovali za národ, ale ne nutně jsme museli se dopouštět zločinů. Zkrátka jsme jenom stáli na této straně barikády a hrdě jsme bránili jako zájmy našeho národa. národa. Takže ale on pod tlakem vlastně té veřejné debaty musel potom odstoupit z té kandidátky, takže ten tlak veřejnosti je ještě poměrně silný.
1: Ale tenhle duch jinak tam žije docela silně dál, protože AfD plánuje týden po této konferenci a AfD v Erfurtu. A přičemž ten termín toho sjezdu si AfD vybrala tak, že to bude přesně 100 let po říšském sjezdu NSDAP, tedy Hitlerovy partaje, který proběhl ve Výmaru. Tohle už jsou přece hrozně jakoby okaté indicie, že s tím dědictvím něco společného chtějí mít, že?
2: Oni se s tím nějakým způsobem hrají právě proto, aby napadli tu, řekněme, ten centrální výklad státu, který to považuje vlastně to období za největší ostudu Německa a za období, s kterým se musí Německo neustále vyrovnávat. Oni jako kdyby chtěli udělat ostrý řez, ale zároveň oživují určité resentimenty s tou dobou spojené. Ono je zajímavé, že třeba Alice Weidlová, která je v současnosti šéfka, jedna ze dvou šéfů s panem Chrupalou Alternativy pro Německo, tak při oslavách nevítězství, kde se slaví vítězství, tak ona nechtěla vlastně konec války slavit, protože to vlastně Německo bylo poraženo. To byla porážka a navíc spojenci si dali záležet na tom, aby destruovali Německo co nejvíc. A takhle všechny tyhle ty podobné úvahy vlastně vedou k tomu, spíš neříkám oživovat tu dobu, kdy jako pro někoho za Hitlera bylo dobře, nebo Německo bylo silné, nejvýznamnější zemí jako Evropy a tak dále, ale ano, nějakým způsobem vlastně se zbavit toho nánosu té minulosti a říct, ale to, že chceme silné Německo dnes, neznamená nutně to samé, že se zase bude dít to samé. A zase nebylo všechno špatně. Jo?
1: Takže ano, stavěli.
2: Známe tu debatu i z České
1: stavěli
2: republiky.
1: Stavěli se silnice.
2: Ano, stavěli se silnice, lidi vlastně měli co jíst, to bylo to fajn.
1: Ne, ale jenom řekněte, když vlastně to, co probíhá, je u AfD vědomé flirtování, ano, řekněme, s tou nacistickou minulostí. Tyhle termíny, různé sjezdu a tak dále, to koncentrují a potom ten plán prostě mít jednoho skutečného člověka tam a jednoho podčlověka. Tak tohle všechno, když dáte dohromady, tak vy sám, protože znáte. Z toho máte obavy?
2: Já z toho obavy mám, protože si myslím, že platí to, co vždycky říkal Vladimír Špidla, když ti lidé něco říkají, tak to skutečně chtějí dělat. Jo, takže i v politice, že to je jeho zkušenost. A to mi přijde hodně důležité. Takže já věřím tomu, že to není jenom volební strategie, že ty lidi jsou o tom přesvědčení, že tímhle způsobem by se ta společnost pak dala proměňovat. A toho se opravdu bojím. A bojím se toho i z toho důvodu, že třeba ekonomický program Alternativy pro Německo jasně naznačuje, že tato politická strana by se znovu spolehla na levné energie z Ruska, že by neměla problém se zase napojit na ty ropovody, plynovody a podobně. A vlastně ten program je tak neuvěřitelně jako, jak bych to řekl, socialisticky státní, jo, že bych z toho trochu měl obavu, protože to by samozřejmě rozhodilo celou Evropu, včetně České republiky, která je ekonomicky na Německo napojená.
1: Víte, ještě mě napadá tahle záležitost. Je všeobecně známo, že AfD má dneska nejsilnější preference, které ze všech stran v Německu, že kráčí k tomu skutečně vládnout v té zemi a zároveň s tím zdědí armádu, která se uplynala léta kvůli Ukrajině, ale nejen, mohutně jako vzchopila, běží do toho miliardy, desítky miliard eur, takže se ptám jenom, jestli ta kombinace téhle strany s těmito plány jako AfD a ovládání armády, ve které mají cíl, aby byla nejsilnější v Evropě, to tedy je poněkud chůze na tenkém ledě.
2: Zdá se to tak, ale možná, že tam je jako drobný posun. Alternativa pro Německo je zároveň v tom proudu protiválečném. To znamená, oni nesouhlasí s tím zbrojením. Oni jsou proti němu. Oni samozřejmě si myslí, že by jako bránit se měli, nebo měli by být schopni, ale rozhodně nejsou ti, kteří by lili ty stovky miliard eur do zbrojení. Čili oni by jako spíše ty peníze přetočili někam jinam. Takže možná z tohohle pohledu by to byla velká obava, protože německá armáda má být tím tahounem společné evropské obrany, na které se nějakým způsobem tak jako tak pracuje. A zároveň je zajímavé ovšem, že některé vládní strany, jako jsou třeba svobodní, projevují velký strach a obavu z toho podobného, co říkáte, ovšem v souvislosti se současnou vládní koalicí, to znamená s lidmi, kteří dnes vládnou, jako je CDU a podobně. A už dokonce na sociálních sítích projevili strach z toho, že jako silné Německo nás zase bude ohrožovat svojí vojenskou silou. Jo? Takže,
1: dobře, ale jako střízlivý pohled historický praví, že této koalice těch předešlých jezdelka není třeba se tolik obávat.
2: Určitě.
1: Jako AFD.
2: Já jenom říkám, že některé strany v České republice to interpretují úplně naopak, že mají strach z Německa už vůbec jako takového, ale nemají strach z alternativy pro Německo, přestože je to strana, která je poměrně radikální, asi právě proto, že ona vede ten, řekněme, ten mírový diskurs, jo, tu mírovou rozpravu, což je vlastně paradoxní v tom, že mírová rozprava a naprostá otevřenost vůči Rusku jako obchodnímu partneru, který zase zajistí náš ekonomický růst, neboť od něj budeme mít
1: rozbití současné Evropy, jo? Chápala
2: bych to. V podstatě ano,
1: dobře.
2: Ano. Alternativa pro Německo, kdyby vládla v Německu, tak si myslím, že by došlo k nějaké určité osekání pro propojení Německa s Evropou. Nevím, jak by to bylo možné udělat prakticky, protože to je vlastně neuvěřitelně silné, ale zároveň tam tlak.
1: Stačí to udělat tím, že se otevřete tomu Rusku, že jo?
2: Ano, to by samozřejmě bylo jako ale bylo by to i proti společné politice, která je teď v Evropské unii prosazována, což by bylo jako radikální zlom. A je tam ještě jedna věc, já pořád vlastně nechápu, proč se teda nikdo nebojí alternativy pro Německo, která se snaží a řada těch členů skutečně třeba v Bavorsku tlačí na to, aby se otevřely Benešovy dekrety v jednání s Českou republikou, protože je potřeba ty vztahy narovnat a říct, že jsou to zločinné dekrety a podobně. A vůbec nechápu, jak Tomio Okamura mohl odjet prostě na kongres této strany. On říká, on potom to vysvětloval někde, že jako to jsou vlastně marginální věci a že ho ty šéfové, i pan Chrupala, i paní Vajdlová čili, že to problém není, ale ta bavorská větev alternativy pro Německo velmi důležitá, protože je v silné zemi docela lidnaté, 13 milionů lidí a tam oni jsou velká síla. Oni potřebují, oni tam uspěli, mají tam 18% a možná budou mít i více, takže já vůbec nechápu, jak jako někdo, kdo brojil proti sjezdu Landsmannschaftu v České republice, může jako navazovat intenzivní spolupráci se stranou, která teda
1: já
2: jako
1: tomu,
2: chce
1: já tomu rozumím, ale
2: dekrety.
1: Oba dobře víme, že i v Česku, nebo možná především v Česku, jsou lidé, i partaj, které popírají, co chtěli a říkají, že pravý opak je vlastně výhodný, viz Macinka a svobodná veřejnoprávní média například, že jo.
2: To je
1: a takových
2: pravda.
1: Příkladů je fůra, ale víte, s tím, jak jste říkal, že by za následek měly některé ty diskutované kroky to, že prostě by se zpřetrhaly ty vazby s Evropou a v momentu, kdy paní Weidl vidí v AFD, jak řekla, opozici k liberální demokracii, tak já mám pocit, že teď vidí opozici k Evropě, ale že tyhle jakoby velké systémové změny není to, čeho by se bála. Rozumíte mi?
2: Ne, ona by se toho určitě nebála, ale nebál by se toho ani Václav Klaus, kterým jsme začali tu debatu. To bylo v tom jeho projevu vlastně jasně řečeno, že liberální demokracie nejvíce ohrožuje svobodu, to je takový jeho evergreen. Ale vlastně on vždycky říkal, ale já chci demokracii bez přívlastků, ale jak to bude vypadat? Jo, že se zbavíme základní listiny práv a svobod, nebo že z německé ústavy se teda o té důstojnosti člověka to se vyškrtne, nevyškrtnou se i paragrafy, které mluví o tom, že jestliže se někdo intenzivně aktivně podílí na tom, že podrývá vlastně veřejnou debatu otevřenou a snaží se dezinformovat, takže vlastně koná proti ústavě. Všechny tyhle věci vyškrtneme a pak to bude ta demokracie, která bude stát na tom, že jednou za 4 roky nahážeme do těch uren ty naše hlasy, pak se sečtou a tím se to všechno zařídí a pak už si politici budou dělat, co chce. Já nevím, jak si to vlastně představují.
1: No, to je totiž další věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli má vůbec někdo v Německu nebo v Česku nebo vy nebo někdo jiný představu o tom, jak doopravdy může vládnutí případné AfD v Německu vypadat.
2: No, já myslím, že oni podobně jako některé politické strany v České republice v poslední době třeba ano, hodně se snaží aspoň v té retorice kopírovat to, co se děje v Americe, ale jako z hlediska třeba odbourávání některých podle nich jako škodlivých nánosů na státu. Jo, to znamená přesně ty neziskové organizace nalepené na stát.
1: To je oblíbené i v AfD.
2: Ano, ale myslím, že to převzal i Václav Klaus, že má pocit, že tímhle způsobem se vlastně uzurpovala veřejná rozprava, že se stala zelenou, ostře zelenou, radikalizovanou a podobně a vlastně příliš politicky korektní, že je tudíž nesvobodná. A tohle je směr, kterým by to asi Alternativa pro Německo dělala. Konec konců jednou z těch hesel Pegidy bylo, které potom Alternativa velmi často přebírala i na vlastních demonstracích, to bylo slyšet, tak Pegida měla heslo Lügen Presse, Halt die Fresse. Jo, lživá média, zavřete hubu. Jo. To se řvalo na těch demonstracích, které probíhaly každé pondělí pravidelně v Drážďanech proti migraci. A tohle je trend, který začal už v tom roce 2015 a vlastně trvá do dneška. My to vidíme i tady. Jo, tady vlastně veřejnoprávní média nebo klasická média jsou považovaná za lživá, za šiřitele nějaké jako zelené nebo i různobarevně evropsky zabarvené propagandy a proti tomu se staví svobodná média, kde tedy vystupují ti správní politici, kteří říkají ty správná hesla a ještě se to celé zabalí do Klausova tvrzení, že je to nesvoboda, ale on by vlastně chtěl, aby se mluvilo teda jenom tím jedním hlasem, ale tím druhým, ne tím, který teď převládá. Rozumíte, jo? Takže vlastně jednu svobodu bychom vyměnili za druhou nesvobodu.
1: Ale to jsem chtěl říct právě, že vlastně v tuhle chvíli a tyhle síly narazí jako cestu k, já chci říct, lepší, ale vyspělejší svobodě a podobně a demokracii. Oni hledají cestu k redefinici toho, co je svoboda, toho, co je demokracie. Pochopila jsem to dobře?
2: No, oni vlastně nemají žádnou svoji vlastní definici. Když se na to zeptáte Václava Klause, tak vám řekne prostě, aby se jednou za 4 roky volilo, aby mi nikdo neříkal, co si mám myslet a aby nebyl ten správný jakoby státní názor nebo prostě způsob, jak máme jednat. Ale my máme přece taky ústavu a v té ústavě jsou třeba základní lidská práva a třeba to, co bylo řečeno v té německé ústavě o té důstojnosti, ta se přece vztahuje třeba i na lidi, kteří jsou jinak sexuálně orientovaní a podobně. Ta debata je samozřejmě daleko pestřejší a my se přece nemůžeme zbavit tady toho liberálního základu ústavy. Znamenalo by to mít jinou ústavu a mít tudíž jinou republiku, jinak vymezenou.
1: Ale tam to jde přece. Tam ano, to jde, ano. Nové systémy.
2: Prostě. Ano, o to jde, ale znamenalo by to odbourat tohle, co jsme tady zažívali vlastně řekněme 70 let po válce, 80 let po válce jako svobodnou společnost evropskou.
1: Petr Fischer, filozof a znalec německá publicista, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
2: Taky děkuju, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Českou delegaci na summit NATO povede premiér, podle něj by prezident měl být velkorysý.
6: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO.
5: Silné bouřky přinesly do Čech přívalové deště i několika centimetrové kroupy.
7: Vyskytly se takzvané supercely, vnořené i kroupy kolem 5 centimetrů.
5: Trenér Miroslav Koubek po neúspěšném mistrovství světa skončil u fotbalové reprezentace. Stojící nákladní auta brzdí provoz na D1 na 210. kilometru směrem do Brna. A zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jeho západu i vydatné a teploty až 630 stupňů. Je pondělí 29. června. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sousedisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
8: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
9: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
8: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
6: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
8: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
5: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
10: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
5: Přístup vlády kritizovali další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Do Česka přišly silné bouřky. Voda po prudkém dešti zaplavovala silnice a vítr lámal stromy na Vysočině. Pásmo bouřek přešlo i přes Šumavu a Novohradské hory. Podrobnosti z jihu Čech má reportérka Eva Marvanová.
11: Nejhorší situace byla odpoledne na Prachaticku a v Pošumaví. Meteorologové tam zaznamenali takzvanou supercelu, tedy mimořádně silnou bouřku. Právě ta přinesla místy kroupy o velikosti až 5 cm. Na Prachaticku během krátké doby napršelo až 60 mm srážek. Amatérská meteorologická stanice v Bohumilicích dokonce naměřila za jedinou hodinu kolem 100 mm deště. Bouřky zaměstnali také hasiče. Ti zatím vyjeli ke zhruba stovce událostí, nejčastěji odstraňují popadané stromy a čerpají vodu. Nejvíce práce mají na Prachaticku, Táborsku, Strakonicku a Jindřichohradecku. Právě tam naopak silný déšť pomohl uhasit požár lesního porostu. Bouřky komplikovaly také dopravu. Mezi Vimperkem a Čkyní zastavili kvůli podmáčené trati a popadaným stromům provoz vlaků. Z Jindřichohradecka Eva Marvanová, Radiožurnál.
5: S následky silných bouřek se potýká i sever Itálie. V okolí města Merano se po sesuvech půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou 3 obytné budovy a propadla se tam místní silnice. Varování před bouřkami v oblasti trvá.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do 4. bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
12: Premiér Robert Fico označil dokončení 4. jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
13: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
12: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
14: Za posledních 20 rokov V Európe sa spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
12: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Při střelbě v domě pro matky s dětmi zemřelo na severu Německa 6 lidí. Několik dalších je zraněných. Pachatele policie krátce po činu zadržela. Motiv útoku zůstává nejasný.
15: Všech 6 obětí střelby jsou dospělí lidé, převážně ženy. Policie našla v domě pro matky s dětmi ve městě Štáde nedaleko Hamburku. Místní obyvatel řekl severoněmeckému rozhlasu, že z domu se pokoušeli utéct mladý muž a mladá žena, ale policie je zadržela. Podle posledních informací jsou zadrženi celkem 3 lidé. Server Spiegel tvrdí, že střelba neměla politický motiv a že policie usuzuje na vztahové problémy soukromého rázu. Po dalších podezřelých policie nepátrá, nebezpečí ve městě podle ní pominulo. V domě sbírají stopy technici v bílých overalech a vyšetřovatelé se snaží zrekonstruovat, co se přesně stalo. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: V pražském Sasazu dnes večer vystoupí americká rocková kapela Dogstar, ve které hraje na baskytaru herec Keanu Reeves. Skupina vznikla na začátku 90. let, pak si dala 20-letou pauzu a v Česku koncertovala už před 2 lety na festivalu Rock for People.
16: Zakládajícím členem Dogstar je kromě Reevese také bubeník Robert Milehouse. Později se k něm připojil kytarista a zpěvák Brett Domrose. V polovině 90. let Dogstar předskakovali mimo jiné skupině Bon Jovi. Dnes večer se pražskému publiku představí s písněmi z posledního alba Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, které vyšlo po jejich návratu na scénu. Alžběta Hablová, Radiožurnál.
17: Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal rezignaci 74-letého kouče. Koubek přebral národní tým v prosinci loňského roku a dovedl ho přes baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi skončili s jediným bodem ve skupině poslední. Fotbalisty Brazílie čeká od 19 hodin na mistrovství světa úvodní kolo play-off proti Japonsku. O postup do osmifinále si od půl 11. také zahraje Německo proti Paraguaji. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Nizozemskem a Marokem. A český tenista Dalibor Svrčina vypadl při své grandslamové premiéře ve Wimbledonu v úvodním kole, když podlehl Američanu Tienovi 1-3 na sety. Další debitantka Daria Vidmanová prohrála s Američankou Pegulovou 0-2. O postup do druhého kola aktuálně bojuje Nikola Bartuňková a je u toho přímo v Londýně i reportér Jaroslav Plašil.
18: Nikola Bartuňková ztratila výhodu breaku a hraje teď 4-4 v první sadě v zápase proti Američance Sternsové. Zhruba do hodiny by už se mohly na kurtu objevit další české hráčky. Karolína Muchová bude mít za soupeřku Rusku Zacharovovou, pak také Kateřina Siňaková, která se utká s Číňankou Cheng, a Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou. Teď právě prošel po velké bitvě a pětisetech do dalšího kola Jannik Sinner, nasazený hráč číslo 1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
19: Nehoda na D1 u Holubic a omezení na silnici 34 u Vystrkova. Na D1 z Ostravy do Brna u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru stojí 2 kamiony a přepravník na auta v pravém pruhu po vzájemné kolizi. Blokují pravý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové i opačně u Poděbrad je teď bouřka, vydatně prší, na vozovce je hodně vody, jede se pomalu, nezapomínejte na mlhovky. Na D7 z Prahy do Chomutova dejte pozor za sjezdem na středu Kluky. Na 5,5 kilometru jsou na vozovce kusy pneumatiky, o kus dál stojí kamion v odstavném pruhu. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova a Velkého Rybníku opravují vozovku, jezdí se kyvadlově na semafor, zpoždění přes 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna po kulatém stolu.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů. Zítra pak čekáme v jihovýchodní polovině skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na východě stále ještě kolem 36 stupňů a na horách většinou kolem 24. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Kulatý stůl s Tomášem Pancířem.
20: Jak je to v Česku se svobodou slova? Může každý svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti nebo za to hrozí nepříjemné následky? A je správné v některých případech svobodu slova omezovat, například u rasistických nebo nenávistných projevů nebo v zájmu ochrany státu a demokratického systému? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách.
21: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
22: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
20: Našimi dnešními hosty jsou v abecedním pořadí Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS, také člen sněmovního podvýboru pro svobodu slova. Dobrý den.
23: Hezký dobrý podvečer.
20: Poslanec hnutí SPD, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, také člen vedení spolku Svatopluk Tomáš Doležal. Dobrý den.
24: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání.
20: Poslanec hnutí Starostové a nezávislí, člen sněmovního podvýboru pro svobodu slova Karel Dvořák. Dobrý den.
25: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
20: A přes internet zdravím třetího člena sněmovního podvýboru pro svobodu slova, prvního místopředsedu poslanecké sněmovny a poslance hnutí ANO Patrika Nachera. Dobrý den.
26: Pěkný den, nebo pěkný večer.
20: Než budeme mluvit o svobodě slova, nedá mi to, abych se nezeptal na reakci na další vývoj okolo cesty české delegace na summit Severoatlantické aliance. Představitelé vlády po svém dnešním jednání řekli, že ministr zahraničí doplnil prezidenta a jeho doprovod do delegace, ale v čele delegace má být premiér. Andrej Babiš řekl, že je v zájmu Česka, aby spor o summit nepokračoval. Nejlepší by podle něj bylo, aby prezident na účasti netrval. A v té souvislosti premiér nabídl, že se prezident může zúčastnit summitu NATO za rok. Pan prezident na to reagoval nesouhlasně, podle něj to dnešní rozhodnutí vlády nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Na druhé straně nemůže být tohle, co navrhl dnes Andrej Babiš, vlastně přijatelným kompromisem v té situaci, že tedy letos prezident nepojede, ale příští rok bude vedoucím delegace, pane Bendo?
23: Tak já si myslím, že to pan premiér celé od začátku do konce úplně zbabral. Jo? To se nedá skoro nazvat jinak. Já jsem teď konci tady čet nějaký tweet Mirka Topolánka, kde posílá summit před 15 lety, kde je s Klausem, s Vlastou Parkanovou a s Karlem Schwarzenbergem a říká, s Klausem jsme se nesnášili, přesto jsme samozřejmě na summit odjeli a žádný problém s tím nebyl. To, kam se dneska ta situace dostala, je za mě úplně absurdní. Já myslím, že výrok ústavního soudu všem právníkům z něj už dneska vstávají vlasy hrůzou, kam může věci posunout nebo neposunout z hlediska jako prezidentského systému.
20: Pardon, když jsem četl ty reakce, tak všichni právníci nevypadali, že by měli vlasy vzhůru.
23: Ne, bacha, já nemluvím o tom předběžném opatření. Já nemluvím o tom předběžném opatření. To je v pořádku a myslím, že tak, jak učinili, je to správně, že...
20: To znamená, vy předjímáte už to rozhodnutí,
23: které
20: přijde.
23: Já se jenom bojím toho konečného rozhodnutí, které může vlastně fakticky vést k tomu, že nebo hrozí riziko toho, že fakticky posune český ústavní systém někam, kam jsme ho posunout v žádném případě nechtěli. Tanečky, které kolem toho nadále předvádějí, tak když už teda ten ústavní soud rozhodne, tak oni řeknou, jako může, prezident bude součástí delegace, ale bude mít samostatné letadlo a zřejmě tam s nima vůbec nebude. Mně to fakt připadá jako už úplně za hranicí trapnosti, jenom to ukazuje, jako, jak premiér je fakticky slabý a neschopný jakékoliv dohody s kýmkoliv, o čemkoliv.
20: Pane Nachere, nemohla a neměla ta nabídka, kterou dnes řekl pan premiér, přijít dříve? Nedalo se tím tomu všemu, co sledujeme, předejít?
27: Takhle, já si myslím, že ta situace tam, kam až se dostala, tak je za mě výsledkem, za mě trochu iracionálního tlaku pana prezidenta. A co na mě nikdo nezlobí. Já zásadně nesouhlasím s tím, co teďka řekl Marek Benda, a on jako právník ví, že za prvé předběžné opatření ústavní soud může dávat jenom u ústavní stížnosti. Nikdy doposud to neaplikoval u kompetenční žaloby. Je to úplně mimo ve veškeré zvyklosti, na které se ale, pokud jde o tu samotnou účast v NATO, všichni odvolávají, že tam je nějaká zvyklost. Ale tady není jenom zvyklost, tady máte i v zákoně napsáno, kdy může ústavní soud vydat předběžné opatření. A to opravdu není u kompetenční žaloby. A kdyby chtěl být...
20: Pardon, že do toho skáču. Na druhé straně v tom zákoně ale je, že při rozhodování o kompetenční žalobě může postupovat podle občanského soudního řádu a tam ta možnost je.
27: Ale doposud se tak nikdy nestalo. A když se bavíme
23: kdybych... Konečí žalob bylo přece strašně málo, Patriku. To je jako nedává vůbec žádný smysl takhle ta debata.
27: Ale ne, ale není to tak. Prostě jestli je tady prostě doposud za 35 let tady nebylo vydáno předběžné opatření u kompetenční žaloby. V zásadě s tím nikdo takhle, kdo konstruoval ústavu, nepočítal. Nepočítal, aby i to předběžné opatření bylo konstruováno takhle jakoby pozitivně, co má kdo jakoby dělat.
20: Já se omlouvám, že vám do toho skáču, pane místopředsedo. Tohle je věc, kterou jsme hodně rozebírali, to rozhodnutí, respektive to předběžné opatření. Ale jestli můžete odpovědět na tu moji otázku. Neměl být Andrej Babiš vstřícnější dříve? Nemohli jsme si tohle všechno, co teď rozebíráme, odpustit?
27: Ale takhle by mohla být i otázka, neměl být pan prezident vstřícnější v tom, že když se liší od vlády v pohledu na například klíčovou otázku výdaje na obranu a opakovaně v zahraničí říkal jiné pozice, než které má naše vláda.
20: Neměl být vstřícnější pan premiér, jestli dobře rozumím tomu, kam míříte?
27: Já jsem neřekl, že by neměl být, já jenom říkám, že prostě každá ta mince má dvě strany a tady je prostě logické a od opozice to slyšíme soustavně, že generální zodpovědnost nese vláda. A já pak nerozumím tomu, že když někdo nese generální zodpovědnost, tak by se to měl generálně umět u představitelů NATO, včetně prezidenta Spojených států, odpovědět a přijmout tu zodpovědnost. A tam najednou se říká ne, vláda sice nese generální zodpovědnost, ale v zásadě ústavní soud za ní bude rozhodovat, kdo tam bude jezdit a kdo bude mluvit. To si myslím, že to je to, co nás teďka posouvá někam úplně jinam.
20: Pane Dvořáku, pokud pan prezident dál trvá na tom, že má být vedoucím delegace, že se má zúčastnit neformální večeře i oficiálního jednání, je třeba cestou ještě jedna žádost o předběžné opatření k ústavnímu soudu?
0: Já si nejsem jistý, jestli je takový postup vhodný. Já jsem rád, že prezident republiky byl maximálně, se snažil o nějaký kompromis už od dubna nebo kdy se celá ta věc řeší a myslím si, že by bylo dobře, aby s nějakou mírou hájení nějakého ústavního pořádku, nějaké zásady loajality mezi těmi ústavními institucemi postupovala i vláda. Bylo by to moc dobře, hlavně z toho důvodu, proč se jde na ten summit do Ankary, aby se tam hájily zájmy České republiky, abychom v té současné bezpečnostní situaci mluvili s našimi spojenci, připravovali se na všechna rizika, která prostě v dnešním světě jsou a to, co předvádí vláda Andreje Babiše, bohužel je jenom vynucováním trucu motoristů vůči prezidentovi republiky a zájem českých občanů a České republiky já v tom jejich postupu vůbec, ale vůbec nevidím.
20: Pane poslanče Doležale, stál vládní koalici a stojí vládní koalici tenhle spor za to? Nebere to vládě a koalici zbytečně čas a energii, kterou byste mohli věnovat jiným věcem a tématům?
1: Ano, může to tak být. Vláda také do toho sporu, a teď myslím, jak v této situaci, tak v otázce nejmenování Filipa Turka nechtěla jít, ale to by teď nechal stranou i ten výrok ústavního soudu, ke kterému se třeba já stavím kriticky. Teď jsme už v etapě B, abych tak řekl, a tady na prvním místě musí být zájmy České republiky, důstojné chování na venek na tom summitu. Vláda tam zařadila dle rozhodnutí ústavního soudu pana prezidenta s doprovodem do té delegace a nejhorší, co by se mohlo stát, abychom se tam před zraky kamer celého světa, když to přeženou, dohadovali, kdo kde bude sedět u stolu a podobně. Teď už musíme myslet skutečně na pověst o zájmy České republiky, jak říkal můj předřečník.
20: Tolik tedy řekněme před téma dnešního kulatého stolu a teď pojďme k tomu hlavnímu, o čem chceme debatovat. Společnost nedůvěry, hranice svobody slova, tak se jmenuje projekt, který připravil Radiožurnál, Český rozhlas Plus a server iRozhlas.cz. Jeho součástí je série obsáhlých článků na našem zpravodajském serveru a také reprezentativní výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. V něm odpovídalo na přelomu dubna a května 2025 lidí, odpovídali mimo jiné na to, jestli mohou lidé v Česku svobodně vyjadřovat názory na veřejnosti. Jak byste na tuhle otázku odpověděli vy, pane Doležale?
1: lidé, občané vyjadřovat své názory na veřejnosti mohou. Svoboda projevu garantovaná ústavou, respektive listinou základních práv a svobod, tam i tuším článku 17, jsou taxativně nebo demonstrativně vyčísleny možnosti, kdy může být zákonem tato svoboda omezená. Čili ano, na tu otázku, abych nezdržel, odpovídám, ano, mohou. Ale některé třeba verbální trestné činy v našem trestním zákoníku existují, o tom ještě možná bude řeč, ale mohou, když se ptáte takhle.
20: Pane Dvořáku?
0: Já bych odpověděl vlastně velice podobně. Svoboda slova je garantována ústavou. Myslím si, že v Česku je velice široká. Stejně tak svoboda tisku a vyhledávání informací. Ve všech mezinárodních srovnáních se pohybujeme na těch nejvyšších příčkách svobodné společnosti. A ano, je i v té ústavě napsáno, za jakých okolností svoboda slova může být omezená. Máme k tomu i nějakou judikaturu ústavního soudu, která říká, že ty zásahy mají být co možná nejmenší, ale jsou zájmy a hodnoty, které má naše společnost a které reprezentuje i naše ústava, které v některých případech prostě mohou být s tou bezbřehou svobodou slova v konfliktu a tam je na místě na to umět nějak reagovat.
20: Pane Nachere, kdybyste vy odpovídal na otázku, jestli lidé v Česku mohou vyjadřovat názory na veřejnosti svobodně, odpověděl byste jednoznačně ano?
27: Já bych odpověděl souvětím, že samozřejmě rozhodně ano, ale zároveň se říká svoboda projevu, ale svoboda i po projevu a nějaký, řekněme, komfort, který ten držitel toho názoru má či nemá. Jinými slovy, my se nepohybujeme v té hranici, že někomu je bráněno, aby říkal svoje názory a hrozil by mu vězení, ale pohybujeme se v tom, kdy si lidé, a mě dost často, když se s nimi bavím na ulici, stěžují, že říkají svoje názory a v momentě, kdy to nejsou ty mainstreamové názory, tak jim jasně dáváno najevo, aby takové věci neříkali, nebo jsou nějakým způsobem dehonestováni, nebo nějakým způsobem napadáni. A proto spousta lidí už dneska ty svoje názory nahlas neříká, což mi přijde škoda. A teďka tady skutečně mluvím politické názory, nebo názory na společenské otázky. Vůbec tady nemluvím o rasismu, nemluvím tady o nabádání k násilí a podobně. Tam jsem toho názoru, že to, co je trestné v offline životě, tak by mělo být trestné i v online životě a velmi tvrdě bych tohleto jaksi aplikoval. Ale bavím se tady o nějakých postojích k politickým a společenským tématům. A tam mám pocit, že za posledních 5 let čím dál více lidí, a vychází to i z nějakých průzkumů, prostě nahlas ty svoje názory, které mohou být vnímány jako ty nepopulární nebo nesprávné v úvozovkách, tak je nahlas neříkají.
20: Abychom dokončili to úvodní kolečko, stejná otázka, která byla pro první 3 řečníky i pro Marka Bendu.
23: Patrik řekl, že řekne jedno souvětí, jako obvykle mluvil 5 minut. Jsme na to zvyklí.
27: Ne, to nebylo 5 minut, minuta a půl, já tady chodím kolem.
23: Já bych v podstatě potvrdil to, co řekli kolegové všichni 3 přede mnou. Máme tady svobodu slova, nepochybně. Máme nějaké její hranice a limity. To je prostě evropská tradice, nežijeme tady ve Spojených státech, kde ta svoboda slova je neomezená. My tady máme zkušenosti s těmi totalitními režimy a prostě máme některé věci zakázané. V Evropě nikdy to nikdo nespochybňoval a myslím, že to trvá. Jestli se někdo dneska třeba bojí říkat své názory, protože za ně dostane na Facebooku vynadáno, no to už je jako trošku jeho biznis, jo. Kdybyste viděli, co já si o sobě přečtu na těch sítích, tak bych se musel přestat číst, no.
20: Já doplním výsledky, no. Jak dopadl ten výzkum. 69% odpovědělo ano, 21% lidí odpovědělo tak na půl a necelých 10% odpovědělo, že není možné svobodně vyjadřovat názory. K tomu, co říkal Patrik Nacher, že během posledních let se ta situace zhoršila, že lidé neříkají tolik názory, tak tam v tom průzkumu byl dotaz na srovnání současné situace a situace před 10 lety. A možná Patrika Nachera překvapí, že současná doba dopadla mírně lépe. O 3% body více lidí si myslí, že teďka je ta svoboda projevu větší, než byla před těmi 10 lety. Když se ale vrátím k tomu základnímu výsledku, jestli každý 10. člověk si myslí, že tady není možné vyjadřovat svobodně názory, co byste těmhle těm lidem vzkázali, pane Dvořáku?
0: Já myslím, že je hodně důležité rozlišovat, co pod tím pojmem svoboda slova chápeme. Pro mě je to především na té ústavní rovině ta garance vaší svobody vůči státu. To znamená, stát vám nesmí omezovat to, co říkáte, píšete, jak se projevujete. Já myslím, že i ty praktické případy, které tady padají, často spíš jsou reakcí na to, že prostě svoboda slova neznamená, že mi nikdo nemůže říct, že moje názory jsou hloupé. A já, jak si myslím, jak je obecně společnost víc konfliktní, tak mnohem častěji lidé dochází i k tomu názoru, že mají nějakou negativní zpětnou vazbu, jak je i společnost často více rozdělená. A pak si myslím, že je tady ještě jedna rovina v tomhletom hodnocení, a to je chování na sítích, kdy spoustu lidí si myslím, že ne úplně správně rozumí tomu, jak funguje celý ten prostor sociálních sítí, že to je nějaká platforma, kterou spravuje nějaká soukromá firma, která si vlastně stanovuje ta pravidla toho projevu, která tam jsou podle svých pravidel. To znamená, já můžu něco jiného, nebo může mít jiný následek nějaký můj výrok, který řeknu na ulici nebo třeba v rozhlase, a nějaký jiný následek potom může mít na tom Facebooku, Instagramu, Twitteru, kdekoliv jinde, kde už jsem v rukách té platformy a nestojím tam proti státu, který mi garantuje nějaká práva, ale proti svému smluvnímu partnerovi, který má nějaké všeobecné obchodní podmínky. Tam si myslím, že často lidé všechny tyto prostředí zaměňují.
20: Tady zaznělo, že důležité je, aby ta svoboda byla směrem ke státu. Když se podíváme do programového prohlášení současné vládní koalice, tak tam se píše, že koalice zamezí zneužívání státní represe proti občanům za jejich názory. Nikdo nesmí

0: ale vláda toto nemá nařizovat, samozřejmě může měnit trestní zákoník a podobně, ale nemá ingerovat do soudních řízení, může se a musí se zdržet zásahů do médií, ať už soukromých nebo veřejnoprávních. Tak to vnímám já a nesmí ani dehonestovat jakýkoliv názorový směr v projevech svých představitelů.
1: Ale rozuměl jsem dobře vaší odpovědi, že to není vymezení se proti předešlé vládě, ta formulace v tom programovém prohlášení. Když se zaměřím ještě na tu druhou větu z programového prohlášení, nikdo nesmí mít strach projevit svůj postoj. Pane Nachere, jak to jde dohromady s reakcemi členů vlády na páteční a sobotní pískání na Strážnickém festivalu, když ministr Šťastný navrhl k úvaze jako adekvátní reakci státu směrem k akci, kde se píská na představitele vlády, odebrat téhle akci dotace?
2: To se musíte zeptat Borise Šťastného. Já jsem tu větu takhle neřekl, nepoužil a nikdy bych to nepoužil. Já tu situaci, když se chcete zeptat na tu situaci ve Strážnici, tak vnímám ty dvě návštěvy dvou ministrů jako dvě úplně odlišné situace. Je ta první, kdy to navštíví ministr kultury, který to navštěvoval podle těch mých informací od jak živá, tak a má s tím nějakou souvislost, tak některé reakce, zejména vulgární projevy, které nechceme třeba ani na fotbale, a to je přece jenom trošičku, já bych řekl, lidovější nebo drsnější prostředí, tak byly za mě jakoby za hranou, čímž já neříkám, že tam musí být povinný potlesk. Na straně druhé, potom ta návštěva následující den ministra zahraničí, to jsem nepochopil, jakou má souvislost jakoby ministr zahraničí s folklorním festivalem, a tam zase ta reakce pro mě těch diváků, byť s ní nesouhlasím, ale je nějaká zpětná vazba na nějakou návštěvu, která jakoby obsahově jako nesouvisí s tím zaměřením toho daného politika.
1: Já vám do toho skočím, omlouvám se, vy říkáte, že na ta vyjádření bych se měl ptát politiků, motoristů sobě. Na druhé straně je to váš koaliční partner, jsou to členové vlády, kterou vede váš předseda Andrej Babiš. Vadí vám, jak na to pískání reagovali vaši koaliční partneři, když pan Macinka říkal, že se lidé zbláznili, když pan Klempíř mluvil o buranství nebo vlivu alkoholu?
2: Myslím si, že s kolegů hovořili v té chvíli emoce a ovlivnění z té situace, kterou třeba nečekali u toho Oty Klempíře, u té reakce už pak u toho Petra Macinky, tam už to asi se očekávat dalo. Ale říkám, možná s kolegů hovořili emoce a já můžu mluvit jenom za sebe, případně za hnutí ANO, a já bych takovéto výrazy jednak nepoužil a jednak, a to kolegové dosvědčí, chodím na akce, kam jsem pozván a které mají, kde mám nějakou autenticitu a mám k tomu nějaký vztah, který uznávají i ti, kteří nemusí mít rádi mě nebo hnutí ANO a má nějakou logiku, že tam jsem, ať už jsou to nějaké sportovní události nebo něco podobného. Nepůjdu někam, kde mě třeba někdo sice pozve, ale nemám k tomu absolutně žádný vztah a vlastně zvyšuju pravděpodobnost nějaké negativní reakce, kde se tam Nacher vyloupl. Takže já můžu garantovat jenom sám sebe, nemůžu komentovat fakt jakoby všechno, co říkají kolegové od motoristů nebo případně SPD.
1: Pane Doležale, v SPD vadí vám, že přední představitelé vašeho kolečního partnera reagovali tak, jak reagovali?
0: Nepoužil bych ten pojem vadí, tam už jsou nějaké hodnotící soudy a emoce, tak jak říkal můj předřečník, neviděl jsem třeba celé to vystoupení ministra kultury je na místě, protože příspěvková organizace, myslím Ústav lidové kultury, to financuje, bylo to tradiční.
1: Pardon, já spíš mířím na to, co Oto Klempíř potom napsal o den později na sociální sítě.
0: Určitě, tady vám odpovím na rovinu, tyhle ty výroky mi vadí mi z obou stran, i když se o demonstrantech, který byli třeba bližší nám v minulých letech, hovořil jako o verbeži a dezolátech, a vadí mi i tohle, je to zbytečné. Nadbytečné. Já to taky nepoužívám.
1: Pane Dvořáku, může reakce politiků v tom stylu, tak jak jsme slyšeli, včetně slov Borise Šťastného na sociálních sítích, může to mít vliv na svobodu slova v Česku?
3: Já myslím, že to usvědčuje hlavně pana ministra z toho, že asi nečetl vládní prohlášení. Protože kdyby tak učinil a myslel to skutečně vážně, co vláda v tom prohlášení má, tak by se takhle chovat a takhle vyjadřovat nemohl. Ale já si myslím, že na tom je založena politika motoristů. Šokovat, být za každou cenu proti něčemu, natřít to svému protivníkovi. Vemte si nakonec...

0: Já myslím, že pan ministr Macinka je toho mistrem a přiznám se, že mu vlastně ani nechci tu pozornost věnovat, protože oni žadoní až příliš okatě.
1: Doplním, že ministr Macinka se dnes veřejně omluvil, řekl, že rozhodně do strážnice nejel provokovat, že ho to mrzí. Pane Bendo, je to dostatečná reakce, měli bychom zatím udělat tlustou čáru, nebo má smysl se k tomu vracet, má smysl to ještě dál rozebírat?
2: Já si myslím, že se to rozebírat bude. Tam prostě jsou některé, já si na tohle vždycky dávám hrozný pozor, abych lidi, a souvisí to trošku s tou debatou, kterou jsme předtím vedli o té svobodě slova, jo. Abych každého, kdo má jiný názor než já, označil automaticky za dezoláta, populistu, nedemokrata, verbež, opilce. Je úplně jedno, jaký slovo použiju, jo? Ale prostě to, že někdo se mnou nesouhlasí, z něj přece nedělá méně cenného člověka. To natolik jako jsem fakt si vědom svých limitů, že mám nějaké názory a že spousta lidí s nimi nesouhlasí. A myslím si, že tahle věc, bez ohledu na to, jestli se Petr Macinka omluvil za to, že tam šel pro tak ty další věty pana ministra kultury asi budou ještě probírány, protože bych čekal, že se omluví i on a řekne, sorry, tohle jsem přehnal, takovýmhle způsobem se o lidech na festivalu prostě nemám vyjadřovat.
3: Můžu ještě jednu větu?
1: Velmi stručně.
3: Ano, já, protože tam kolegové z motoristů nejsou, tak se nemůžou bránit, abych to prosím pěkně všechno zasadil do nějakého zase kontextu. My jsme se tady s kolegou Doležalem shodli, že bychom to nepoužili a že to je nešťastné. Zároveň ale jsme připomněli, nebo on připomněl, abych to podtrhl dvakrát, že když tady byla vládní koalice, proti které se protestovalo celkem pravidelně, tak v zásadě, a já jsem to pozoroval v rámci dvojího metru, jsem nezažil, že by Marek Benda možná ano, ale kolegové jeho to tak neudělali, že by řekli, že respektují ty protesty a vždycky dostali ti protestující nějaké nálepky, ale nikdy se to takhle několik dnů po té akci neřešilo. Typu
1: pardon,
3: dezoláti,
1: dostali takové tu nálepky přímo od politiků?
3: Ano, ruští trolové, dezoláti, lidé ovlivnění dezinformacemi. Třeba Petr Fiala jednou i dokonce jako premiér, že nebude poslouchat náměstí, které pod vlivem ruských trolů a něco podobného, kde vlastně celé to náměstí zarámoval tím, že tam možná nějaký dezinformátoři byli, to já jakoby nespochybnuju, to je na každém náměstí se vám takhle stane, že tam přijde někdo, kdo se jakoby tomu vymyká, ale nemůžete odsuzovat všechny. Já si pamatuju, tehdy se i novinář...
1: Říkal jste stručně, já myslím, že je pochopitelné a srozumitelné, co jste chtěl říct.
3: Ten kontext, že by bylo dobré
1: ten jste řekl a já poprosím o reakci zástupce Hnutí STAN. Vy jste měli ministra vnitra v té době. Máte pocit nebo cítíte určitou spoluzodpovědnost za to, jak vypadají reakce teď? Jeli jste vlastně v podobném duchu v tom minulém volebním období?
0: Já bych možná i úplně krátce zareaguje na tu debatu. Tady mně nepřijde vhodné srovnávat folklorní festival s politickou demonstrací na Václavském náměstí. Myslím si, že to je úplně něco jiného. Na druhou stranu zhodnu se na tom, že vždycky je dobré poslouchat argumenty protistrany, byť se mi nemusí líbit a není na místě o žádných lidech mluvit nějakým dehonestujícím nebo znevažujícím způsobem. Mně to vlastní není. Já si myslím, že to téma vůbec svobody slova, toho, že si vláda napsala do toho programového prohlášení, je i určitou reakcí na to, jak strašila občany před volbami v této souvislosti, kdy se tady pořád mluvilo o cenzuře, o tom, jak jsou lidé zavíráni za názory. Já jsem se s tím setkával dost často. Nakonec i jak teďka reaguje vládní koalice nebo především třeba SPD na to rozhodnutí soudu, byť zatím nepravomocné, ohledně těch plakátů, které SPD vyvěšilo před volbami. Vemte si taky, za mě to je geniální příklad českého politického bizáru, když se Tomio Okamura zobrazoval jako Jan Hus před Kosnickým koncilem. Takže tam si myslím, že takový ten v uvozovkách boj za pravdu a proti všem a to, že nás tady někdo chce umlčet, jsme před těmi volbami slyšeli velice často a chápu, že vládní koalice to téma chce udržet i nadále, protože jí vyhovuje rozdělovat společnost a hledat nějakého nepřítele.
1: Tak to, že je to tématem dnešního kulatého stolu, není záležitost vládní koalice, to je záležitost dramaturgie Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že Karel Dvořák mluvil o SPD, nechám zareagovat poslance SPD.
4: Ne, tak já si myslím, že právě ten příklad, který tady řekl pan kolega Dvořák, toho soudu zatím nepravomocně neukončeného, jak vůči Tomiu Okamurovi, tak vůči našemu hnutí, je legitimním předmětem debaty o tom, kde jsou hranice svobody slova. Já tady mám pochopitelně názor jiný, šlo o politický názor, o to, co by nemělo být. Ať už to udělá kdokoliv, jo, dejme to teďka SPD, sankcionováno prostředky trestního práva, to jenom na tohleto konto. Pak můžeme ještě připomenout tu kauzu, vy jste o ní nedávno i dokonce psali, četl jsem to dneska před vysíláním, že ta jedna kauza vypnutého webu, myslím AC24, a to teď zdůrazňuji, ne ze strany státu, ale operátora týmové, byla označena už pravomocně za nezákonnou. Tak možná, jestli šlo o reakci na toto.
1: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslanec ODS Marek Benda, poslanec SPD Tomáš Doležal, poslanec hnutí STAN Karel Dvořák a první místopředseda poslanecké sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher.
5: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
1: Vrátíme se k projektu Českého rozhlasu Společnost nedůvěry hranice svobody slova. V tom reprezentativním výzkumu o svobodě slova 2000 respondentů odpovídalo na otázku, s jakými negativními reakcemi na projevené názory se setkali oni nebo lidé v jejich okolí. Nejčastěji uváděli takové reakce v rámci rodiny, s těmi se setkal každý desátý, dalších 14% lidí zná někoho, kdo takovým reakcím čelil, ale necelá 3% dotázených uvedla, že nepříjemným důsledkům toho, že projevili svůj názor, čelili v zaměstnání. Dalších 6% zná někoho s podobnou zkušeností nebo má někoho s podobnou zkušeností ve svém okolí. Jsou takové výsledky normální a očekávatelné nebo vám přijdou v něčem varovné, pane poslanče Bendo?
2: Vy se po druhé ptáte na čísla, která jsou pod 10%. Jako v průzkum veřejného mínění, co je pod 10%, je naprosto přece jako nezajímavý číslo. To znamená,
1: i když je to každý desátý, když to sečteme, tak je to nezajímavé.
2: I když je to každý desátý, tak je to jako mnohdy nějaká osobní zkušenost, něco, ale jako mít pocit, že když 90, jako nikdy nebudete mít v té společnosti úplnou shodu na žádný věci, jo, ani na tom, jestli jako jsme Češi, jo, abych to tak úplně
1: zjednodušil.
2: I tam bude část lidí tvrdit.
1: Tady o osobní zkušenost. Jestli 10% lidí tvrdí, že má zkušenost s tím, že zaměstnavatel nějakým způsobem postihoval někoho za názor.
2: Jestli mi 90% lidí říká, že si myslí, že v této zemi je svoboda slova, tak já nevím, jestli někoho postihoval. Samozřejmě zaměstnavatel za názor. Vy jste říkali, že se nejčastěji hádají v rodinách. No to známe asi všichni ze svého okolí, že prostě občas si někdo vynadá tím, jak se ta společnost jako stále radikalizuje, tak se to stává častější. Myslím, že jsme na tom ještě furt mnohem lépe, než třeba takové Spojené státy, kde už spolu mnohdy v těch rodinách nemluví, kde ten, kdo volí Trumpa, ten, kdo nevolí Trumpa. Ale samozřejmě tohle se někdy stává. Zaměstnání, asi i tam se nějaký takovýhle příběh odehrát může, ale to jsou zase věci, na které ten stát úplně nedosáhne. Jo? Vy jste tady na začátku říkal, že jsem členem podvýboru pro svobodu slova. Já jsem do toho podvýboru šel jenom ze zájmu, co tam vlastně chtějí dělat kolegové. Jo? Protože si myslím, že na svobodě slova, že svobodu slova tady opravdu máme a že mě strašně zajímalo, s čím teda ta vládní koalice chce přijít, že je potřeba na ty svobodě slova vylepšovat. Takže čekám, s čím přijdou.
1: Členem toho podvýboru je i Patrik Nacher. Souhlasíte s Markem Bendou, když se vrátím k tomu, že každý desátý člověk buď má přímou zkušenost nebo tvrdí, že má ve svém okolí někoho, kdo má zkušenost s tím, že zaměstnavatel nějakým způsobem negativně reagoval na to, že ten člověk projevil své názory?
3: Takhle, kdyby si chtěl popíchnout směrem k Markovi, tak bych řekl, že on řekl, že to, co je po 10%, tak nemá smysl vlastně komentovat, tak to teda udělal tlustou čáru před tlustou čáru pro TOP 09 a KDU, kteří jsou dokonce pod 5%, takže asi nemá ani smysl se o nich bavit, ale to byla taková jako jízlivá poznámka.
2: Jiný příběh Patrikový.
3: Já vím, ale tak jasně, ale ty jsou dokonce pod 5, ne pod 10, ale zpátky vašemu dotazu. Já tu zkušenost, co mám třeba z volební kampaně, mám celkem jako četnější. Skoro se to stalo, neříkám, že úplně nejčastějším tématem. To mám asi téma exekucí, kde jakoby ty lidi se na mě obracejí. Ale že to v poslední, proto jsem řekl, že se to podle mě zhoršuje, že v těch posledních volbách jsem stále častěji slyšel, že ti lidé prostě nechtějí vystoupit z té komfortní zóny a říkat nahlas ty svoje názory, že dokonce jedna velmi známá osoba z umělecké branže se 100% znalostí tady v republice mi řekne, že mě osobně a nám fandí, ale moc to neříká, protože právě z té kulturní branže, to mě úplně jakoby šokovalo. Jakoby se o tom nesmělo mluvit, jakoby fandit jednomu je chucpev a fandit druhému je in, tak já mám pocit, že to je to, že ti lidé nejsou prostě potom ochotní jakoby podstoupit i ty negativní reakce, pak se pojďme ptát, jaké ty negativní reakce jsou, jestli to skutečně někdy není přepálené a může to být třeba oběma směry. Je možné, že jsem já ovlivněný Prahou, která je jiná a že třeba mimo Prahu to je zase obráceně, to já jako nevylučuju samozřejmě, ale já si myslím, že my jako politici bychom měli spíš směřovat k tomu, aby jsme to uklidnili, aby jsme respektovali ty jiné názory, navzájem se nedehonestovali ani ve sněmovně, ani třeba v takovýhle z těch debatách nějakými osobními jako útoky a šli vlastně příkladem u lidí, kteří to potom samozřejmě v mnohem větší míře i z hlediska třeba nějaké anonymity na sociálních sítích, tam je to mnohem víc vidět, to dělají. Takže já jsem se s tím setkával, říkám, relativně často, až mě to překvapilo.
1: Mají zaměstnavatelé v nějakých situacích řešit, že jejich zaměstnanci projevují nějaké názory? Je to za nějakých okolností na místě, pane poslanče Dvořáku?
0: Tak zákoník práce nezná žádný výpovědní důvod, který by spočíval v tom, že zaměstnanec má jiné názory na něco než zaměstnavatel. Chápu, že v některých případech prostě nemůže na nějakém pracovišti, třeba v užším týmu, nějaké politické názory, že mohou vytvářet konflikt, že potom je asi na tom zaměstnavateli, jak si to vyhodnotí, jak se s těmi lidmi domluví. Každopádně rozhodně je nepřípustné, aby někdo byl vyhozen za názor politický nebo jakýkoliv jiný, i třeba na to, jestli země je placatá. To je prostě nás, teda jestliže nepracuje třeba v Českém hydrometeorologickém ústavu, to by byl asi problém. Pracovně právní vztahy, vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem by neměl být ovlivněn těmi názory. Byť si nemusí ti lidé být sympatičtí a to může mít jiné následky. Ale tam si myslím, že se opět dostáváme k tomu, jak definujeme, co je svoboda slova. Ono prostě taky někdy může třeba ta situace být problematická v tom, že nějaký zaměstnanec nebo zaměstnavatel kdokoliv třeba vytváří konflikt na tom pracovišti a to je pak na místě, aby se každý v rámci té práce řešil nějakým a zákonným způsobem.
1: Poslanče Doležale, je na místě, aby v některých situacích zaměstnavatel řešil to, že někdo ze zaměstnanců projevuje své názory?
4: Já bych docela souhlasil s tím, co řekl teďka kolega Dvořák, nesmí to být výpovědní důvod, to ani právo neumožňuje. Na druhé straně, řekněme si, to nikdo do té výpovědi neuvede ze zaměstnavatelů. Propouštím vás pro vaše politické názory, je to těžko zjistitelné. Taky jsem tyto zkušenosti slyšel, nemůžu je vydávat úplně za bernou minci, protože neznám tu situaci do detailu. A také souhlasím s tím, co kolegové tady řekli přede mnou, že něco jiného je existenční tlak, vyhazov práce, něco jiného taková společensko-morální diskriminace nebo nátlak na pracovišti, byť i ten je určitě velmi nepříjemný pro nositele, ať už jakýchkoliv názorů.
1: V tom velkém reprezentativním průzkumu i rozhlasu CVVM a agentury Median lidé odpovídali i na to, jestli v konkrétních situacích je na místě omezení svobody slova. Největší vůle k tomu, aby bylo omezeno nebo byla omezena svoboda slova, tak podle těch výsledků je u nenávistných myšlenek k lidem na základě rasy nebo etnika. 65% lidí se tam vyslovilo pro omezení, 62,5% by bylo pro omezení v případě myšlenek směřujících ke změně demokratického systému násilnou cestou, 60% v případě nenávistných myšlenek k lidem na základě jejich náboženství. To vám přijde v pořádku? S tímhle souzníte, pane poslanče Doležale?
4: Vracíme se na začátek této diskuze. Myslím, že o tom hovořil Marek Benda, co je evropská tradice, co americká. Já se spíše kloním, neříkám, že k absolutní, ale k tomu, aby ty mantinely byly širší, aby to omezení bylo menší, a taky rozlišme, co je názor, byť třeba odpudivý, nepříjemný nebo vyjádření nějakého politického postoje, a co už je, odkud vede přímá linka k nenávisti a i třeba k tomu, že vyprovokuje nějaký násilný zločin vůči těmto menšinám nebo vůči jakýmkoliv občanům. A tam je asi ta hranice tenká, je na prostředcích a nástrojích trestního práva, aby ji zjišťoval, ale jsem pro širokou svobodu projeva v tom smyslu, pokud to nevede k násilnostem, pokud jde o názor, byť třeba s tím nesouhlasíme a můžeme označit za hnusný, ale přece jenom je rozdíl mezi názorem a trestným činem, za který by měl padnout třeba trest odnětí svobody.
1: Kde je ta hranice, Marku Bendo?
2: Bude se vždycky nějakým složitým způsobem hledat. Všimněme si, že to v podstatě nemáme vůbec přestupkové agendě. Jo? Tohle všechno je jenom trestní právo právě proto, aby to případně bylo před tím soudem. A máme tady nějakou tradici, že je a byla doplňována, ale ta tradice tady existovala samozřejmě minimálně od druhé světové války. Byla pak doplňována o to, že na úroveň rasismu byl postaven třídní nenávist, protože z ní vzešel stejný děsivý a totalitní systém, jako vzešel z toho rasismu, a byla doplňována posléze o to takzvané jáchymovskou a osvětimskou lež zpochybňování holokaustu, zpochybňování zločinu komunismu. To samozřejmě není diskuze o tom, jestli říkám, kolik lidí zemřelo na stavbě bělomorského kanálu, ale jako obecně. Vždycky to bude muset být posuzováno soudem. Mohli bychom jít tou americkou cestou, ale Amerika má fakt prostě jako úplně jinou tradici. Jo, úplně jinou tradici. A tady jsme to dlouho měli a vlastně si nemyslím, že to dělalo nějaké úplně zásadní problémy. Dokonce já jsem se vždycky spíš dost rozčiloval, protože mi přišlo, že ty různé příklony k nacismu tady občas stíhány jsou, symboly a další věci. Naopak jako komunismus tady vlastně nikdy je hlásání jeho symbolů, jeho dalších věcí, hlásání třídní nenávisti tady nikdy odstíháno v reálu. V reálu nebylo. Přesto si myslím, že je správně, aby to prostě v naší tradici po těch dvou totalitních režimech, které jsme zažili, aby to existovalo.
1: Pane Nachere, je to v tomto směru v Česku nastavené dobře, ty hranice, když se teď budeme bavit o trestním právu?
3: Já si doufám říct, že ano, a v tomhle tom já s kolegy, kteří mluvili teďka přede mnou, v zásadě souhlasím a jsem rád, že vlastně v tom se vůbec jako nemíjíme. Jedna věc je umožnit lidem říkat i hloupé názory, abych nepoužil slovo hnusné, ale hloupé, prostě případně názory, jak říkám, které nejsou většinové, mainstreamové, jakékoliv, prostě aniž by měli pocit, jako že jsou na kraji společnosti, a na straně druhé velmi striktně a přísně posuzovat názory, které už jsou za hranou, jsou rasistické, vybízejí k násilí, mohou vyvolat třeba strach u části obyvatel. A tam, jak já jsem řekl úplně na začátku v tom svém prvním příspěvku, to, co prostě je nepřijatelné, když to řeknete na ulici, v tom offline životě, tak má být posuzováno i v tom online životě na sociálních sítích. To znamená, když bych řekl, abych navázal na kolegu Dvořáka, někdo napíše, že země je placatá, tak si nad tím asi ťukneme a necháme to být. Případně, že někdo řekne třeba, že nesouhlasí s Green Dealem, tak to tam prostě zůstane, ale když někdo začne vybízet k tomu, aby se tady, já nevím, útočilo na nějaké menšiny, tak v té chvíli by se mělo za mě jakoby zakročit jako úplně stejně, jako by to nenapsal na síti, ale říkal to někde na náměstí, kde by pravděpodobně ta policie, kdyby to říkal někde na demonstraci, tak by ho asi takového člověka zajistila. Jo? To znamená, tam si myslím, že je potřeba s tímhle s tím ještě pohnout, protože já občas vidím, že některé skutečně nenávistné projevy na těch sociálních sítích zůstávají a některé názorové věci tam naopak mizí. Že to občas je jako v obráceně.
1: Mě tady už zazněla připomínka toho opakovaně rozebíraného sporu, který řeší soudy ohledně reklamních plakátů nebo předvolební kampaně hnutí SPD s tím lékařem s nožem, tak jak tedy je vysvětlován a prezentován ten plakát. Aniž bych chtěl ve zbývajících 8 minutách řešit detaily tohoto případu, ke kterému se určitě ještě vrátíme v našem vysílání, zeptám se pana poslance Dvořáka, pomůže třeba i veřejná debata o těchto konkrétních věcech v tom, aby všichni měli jasněji, kde ta hranice toho, co ještě jde a to, co už nejde, je?
0: Já myslím, že každá debata je jako vhodná, potřebná a může každému pomoct tříbit si svoje názory. Co se týče tohoto sporu nebo této věci trestní, tak ona je hodně specifická v tom, že pachatelem je politická strana nebo politicky činná osoba, kde přeci jenom ta míra citlivosti i toho trestního práva je nastavena třeba trochu jinak. Ale za mě, i abych navázal na to, co tady říkali moji kolegové, a jsem rád, že se shodneme, že ten systém, tak jak je nastaven teď, je nastaven správně. Tak já myslím, že asi pro každého může být dobrou pomůckou to, jaký je zamýšlení nebo možný následek nějakého mého výroku. Já můžu mít nějaký názor, který budu říkat, jak tady říkali kolegové, hnusný, hloupý, jakýkoliv pro někoho šokující, někomu vadící. To tak prostě je, ale jestliže tím mým úmyslem, a to asi i vždycky budou u většiny těch trestných činů, které může někdo spáchat tím, co vysloví, zkoumat ty soudy, policie, státní zastupitelství a tak dále, tak bude ten možný spáchaný důsledek, to, co to může vyvolat, co se kvůli tomu může někomu jinému stát. A to si myslím, že je tou nejjasnější hranicí svobody slova, kterou u nás v Česku máme. Jestli tím, co říkám, můžu někoho nějak skutečně poškodit, někomu ublížit, pak zase ještě rozlišujme to, když o někom řeknu nějakou lež, tak to může mít třeba nějaké následky soudní ve vztahu k nějaké ochraně osobnosti a tak dál, ale to je ještě jiná debata, ale prostě vždycky ty následky a dopady těch mých slov jsou důležité.
1: Na závěr naší debaty se vrátím k tomu, co už tady trochu otevřel Marek Benda. Současná poslanecká sněmovna má podvýbor pro svobodu slova. 3 z vás jste členy tohoto podvýboru. Pane poslanče Nachere nebo pane místopředsedo Nachere, co zatím ten výbor udělal a v čem vidíte jeho smysl?
3: Pokud já vím, tak ten podvýbor se ještě nesešel.
1: Měl se sejít 9. června, tedy pokud já jsem se díval dobře.
3: Tak já jsem se teda zatím žádného jednání neúčastnil, pokud nějaké bylo, tak jsem byl omluven. Já jsem jako předseda třeba podvýboru pro ochranu spotřebitele, my jsme se sešli 5krát, takže každý máme prostě nějaké jiné tempo. Já od toho očekávám debatu.
1: Naznačuje ta frekvence schůzek, že ten podvýbor není z pohledu vládní koalice tak důležitý?
3: Ne, to ne, ale že spíš každý k tomu přistupujeme jako nějak jinak. Ale možná jsem tu jednu schůzi toho podvýboru minul, nevím. Jo?
1: Dobře, proto vám říkám, bez ohledu na to, co si od toho podvýboru slibujete?
3: No, k tomu bych se teďka dostal. Já si od toho slibuju zaprvé debaty tohoto typu, které vedeme my tady, určitě agendu DSA. A teďka vlastně, když o tom hovořím, tak já jsem tam vlastně byl, tak vidíte, tak člověk jak to má hodně byl, protože jsem tam právě říkal, a mám pocit, že tam dokonce seděl vedle mě Marek Benda, vidíte, já mám paměť, to je hrozný, že jsem právě říkal, že bych tam chtěl
1: Marek
3: probírat.
1: Marek Benda kroužil hlavou.
2: Já jsem tam nebyl na tom to jediné.
3: Já jsem byl na tom podvýboru, no jasně, a právě jsem říkal, že bych tam rád řešil tu problematiku toho DSA a věcí s tím spojených, svoboda slova na sociálních sítích, právě ten život offline, online, rozdíly mezi tím a podobně. Takže se omlouvám všem, vám i posluchačům, že já jsem tam nakonec zajímavé, byl, ale jak toho je hodně, tak člověk to i zapomene.
1: Marek Benda, který tam nebyl, chce přesto reagovat.
2: DSA nechtěl řešit ani ústavně právní výbor, který zřídil tenhle podvýbor pro svobodu slova, a řeklo se, že se to všechno nechá na hospodáři, že tam vládní koalice vymyslela nějaké kompromisy. V DSA se nedá skoro nic udělat. Jo? Tam jde jenom o to, jestli můžeme nějak pohnout s pokutama a kdy ty pokuty budou padat. Jo? To je typická věc, kterou tady vyvolali v minulém roce děsivou paniku, jako jak chce vláda omezit svobodu slova, a za to může samozřejmě do značné míry i Patrik, který tady tohle tohle to vyvolávali, nakonec zjistili, že to musíme přijmout v téhle podobě a skoro nic se s tím udělat nedá. Ale jenom mě překvapuje, že to na ústavně-právním výboru vůbec nebylo a řešilo se to celé jenom na hospodářském výboru.
1: Tak Patrik Nacher, jestli jsem dobře zaznamenal, se ptá, co jste mu vyčítal, tak to možná necháme, abyste si potom dovyřídili. Nevím, jestli třetí z účastníků naší debaty, který je členem podvýboru, byl na tom jediném zasedání, pan poslanec Dvořák.
0: Byl jsem tam a pamatuji si to.
1: Tak k čemu jste dospěli a co si vyslibujete od toho podvýboru?
0: Já jsem se stal členem toho podvýboru vlastně i z toho důvodu, abych nějakým způsobem ze své pozice, nechci říkat dohlížel, to není správné slovo, ale byl u té debaty, jestli vládní většina chce něco měnit nebo ne. Jsem rád, že jsme se vlastně tady zhodli, že celkově je ta situace dobře nastavená. Já si od toho slibuji to, že ten podvýbor bude skládat dohromady nějaká fakta, protože v té debatě o svobodě slova mě vadí často to, že se mluví o tom, jak se tady lidé zavírají za názory, co se děje v jiných zemích Evropy a tak dále. Takže já jsem i požádal kolegy, aby předseda podvýboru Radek Vondráček vyžádal od Ministerstva spravedlnosti statistiky toho, kolik lidí bylo souzeno nebo odsouzeno za nějaké trestné činy, kterým říkáme verbální, tedy ty, které je možné spáchat ústy nebo nějakým veřejným projevem, abychom trošku tu debatu taky položili na stůl a vycházeli ze skutečnosti, nikoli z anekdot.
1: V tom případě můžeme možná ulehčit práci Radku Vondráčkovi, protože tyto údaje jsou v jednom ze článků z projektu Společnost nedůvěry, hranice, svobody slova. Kolegové si dali práci a ta data tam jsou, takže na zpravodajském serveru iRozhlas.cz se dají najít. Pan poslanec Doležal, zástupce SPD v dnešní debatě, je jediným účastníkem debaty, který není v tom podvýboru. Přesto máte od něj nějaká očekávání?
4: Pokud bych měl reagovat na kolegy, tak si myslím, že třeba právě ta prováděcí legislativa DSA, kde jsem v té pracovní skupině, stejně jako kolega Nacher, by tam patřila, protože se z části dotýká i problematiky svobody slova a obecně určitě bych tam za mě, kdybych tam členem byl, řešil problematiku případné, když to řeknu otázkou, cenzury na velkých sociálních sítích, protože to, zda umožní někomu přístup nebo smažou účet ty velké platformy, už může mít vliv i na politickou debatu, na volební soutěž, tak jako kdysi měla nebo mohla mít státní cenzura.
1: A tohle jsou schopni ovlivnit čeští poslanci?
4: U těch velkých bohužel ne, to nařízení je přímo...
1: Ale jsou to americké nebo čínské firmy?
4: Ne, u těch velkých opravdu ne, tam je toto evropské nařízení, ale jsou tady i české platformy, které moderují nějaký obsah a podobně.
3: Ale my máme připravený nějaký pozměňovací návrh. No ale my teďka posíláme mezi sebou, co jsme v té pracovní skupině, pozměňovací návrh, který má řešit některé ty věci, o kterých mluvil kolega Doležal s tím overmazáním, nebo jak se tam přesně, overblocking, jak se tam přesně
1: tak,
3: říká.
1: Lákalo by mě teď na samostatnou debatu. Na detaily, ale bohužel nemůžu, protože máme posledních 25 sekund kulatého stolu a to je tak akorát čas na to, abych vás ještě na závěr představil. Našimi hosty byli Marek Benda, poslanec ODS, poslanec hnutí SPD, Tomáš Doležal, poslanec hnutí STAN, Karel Dvořák a také první místopředseda sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher. Vám všem díky za účast, určitě o tomto tématu nemluvíme naposledy, detaily jsou i na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Děkujeme za pozvání.
4: Děkujeme, na shledanou.
3: A já se dám koňskou dávku Ginko Biloby, ano.
5: Rozhlas Plus zprávy.
6: Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení zastavili vlaky na Vysočině a Kolínsku. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. Stojící dodávku nepřehlédněte v tunelu Blanka ve směru na Barandovský most. A zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné teploty až 36 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš ANO řekl ale, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
7: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
6: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl. Silné bouřky komplikují železniční dopravu na Vysočině a Kolínsku. Kvůli popadaným stromům nejezdí vlaky na Dačicku a na hlavní trati z Kutné Hory do Kolína. Po úderech blesků je zastavený provoz i na koridoru z Kolína do Pardubic. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
8: Některé popadané stromy vidujeme i na Jihlavsku a dva případy máme po úderu blesku vyřazený zabezpečovací zařízení, takže tam také je v tuto chvíli zastaven nebo omezen provoz a doporučuji sledovat ty informační kanály zprávy železnic a dopravců.
6: Na odstraňování následků podle Kavky aktuálně pracují hasiči zprávy železnic. Zákaz koupání platí ve vodní nádrži Orlík u Podolska. Voda tam neodpovídá hygienickým požadavkům a je nebezpečná ke koupání. Na 5-stupňové škále ji hygienici ohodnotili číslem 5. Kvalita vody se zhoršila na stupeň 3 taky na Orlíku na Radavě. Rekreační rybníky hejtmana Staňkovský na Třeboňsku mají zatím jedničku. Výsledky odběrů z vodní nádrže Lipno má ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
9: Voda u pláže v Černé Pošumaví dostala tentokrát 3. Voda u pláže v Lipně nad Vltavou byla hodnocena stupněm 2. Dle výsledků rozboru je voda vhodná ke koupání. Zcela shodné hodnocení obdržela i voda u pláže v Horní Plané.
10: Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil ve vedení české reprezentace. Předseda asociace David Trunda přijal po vypadnutí ze skupiny mistrovství světa jeho rezignaci. Fotbalisté Brazílie hrají na světovém šampionátu o postup do osmifinále. Podrobnosti přidá Adam Procházka.
11: Čtvrtá minuta, Brazílie, Japonsko, stále nerozhodný stav 0-0. Brazílie je aktivnější, ale žádnou vyloženou šanci ještě neměla. Adam Procházka, Radiožurnál.
10: Tenistka Nikola Bartuňková hraje úvodní kolo grandslamového turnaje Wimbledon. V Londýně to sleduje reportér Jaroslav Plašil.
12: Barbora Krejčíková vede nad domácí Klugmanovou 5-1 v první sadě. Teď před chviličkou Američanka Sterncová, soupeřka Nikoli Bartuňkové, srovnala stav zápasu a vynutila si rozhodující třetí set v tomto duelu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Kolona na D1 u Holubic a nehoda na D10 u Svijan. Na D1 z Vyškova do Brna je stále silný provoz od sjezdu na Slavkov. Zpomaluje se na 209. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Pokračují do zúžení na kilometr 196. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu dejte pozor. Na kilometru 110 řeší dřívější nehodu, uzavřený je stoupací pruh, kolona se netvoří. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo auto do svodidel. Na 63,5 kilometru je omezený průjezd, brzdí se v dešti a vybočuje, zdržíte se jen krátce. Na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Hradcem a Březovou nad Svitavou spadly zhruba na půli cesty dva stromy. Na místo jedou hasiči, čekejte omezený průjezd. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Barandovský most zastavila dodávka. Ještě před výjezdem na Letnou blokuje pravý pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme zpočátku v jihovýchodní polovině území skoro jasno, jinak ale většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější i silnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále ještě až kolem 36 a na horách většinou kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka, v jar mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června.
15: Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
16: Hezký den a děkuji za pozvání.
15: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce Podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
16: Ty soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého. Ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují. To je na denním pořádku. Jak když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být, a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, co soud běží. A ta vražda například toho Sama Isi, tak ta se stala...
15: To je ten vůdce právě, to je ten drogový boss.
16: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
15: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
16: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je, novináři o ničem nevěděli.
15: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni?
16: Já byl vlastně sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni ty nebezpečné odsouzence tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
15: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
16: No já, on vyšel z těch schodů.
15: Na co jste se ho ptal?
16: Byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně. A já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy, a nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
15: Jo.
16: A jsem se ho ptal vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny. On říkal, že ne. Já jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice. On mi říkal, jo, to je možný. No, možný to není. Jo. Tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni. A
15: to v Johannesburgu nebo?
16: Je to v Pretorii. Dříve tam dokonce byli vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma, samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavej. On tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat. A to vypadalo jako úplné sci-fi. A nakonec ten soud vyhrál. A dokonce ten ředitel věznice, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
15: Takže vládl Podsvětí a teď vládne věznici, jo?
16: A internetu zřejmě
15: věznickému. Možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
16: No, tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigorjev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. A byla to jeho pravá ruka a stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigorjev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigorjev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní. A vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba tři lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, dvě hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedford View, což je taková luxusní čtvrť, vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstřelili ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
17: Takže ho nezastřelil, tak ale rozstřílili.
16: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Cafe.
17: Ten ISA,
16: jo. Kde se jako velmi hádali, podle svědků, právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla. Nechal si to na své náklady udělat v Harbor Cafe v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat. Ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a říkali, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet. Tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petice proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se přistěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
17: Tyjo. Jak se hájí? Jak to vysvětluje? Zajímavý. Jak o tom mluví?
16: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta a u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
17: tak měl na ně peníze.
16: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z kapského města, jmenoval se Kec, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni a dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat. A v této fázi on se snažil upozorňovat na jeho naprosto špatný zdravotní stav, kdy on říká, že má psychické problémy takového rázu, že vůbec není schopen pokračovat v tom soudu, že mu věznice neposkytuje potřebnou lékařskou péči, tam argumentoval. Dokonce říkal, že když šel za ředitelem té vězeňské nemocnice, tak ten mu řekl, že nemám vůbec žádnou vaši dokumentaci, vůbec vás nemůžu ošetřit. A ten soudce mu na to říkal, no ale co já jako s tím mám dělat, to si musíte řešit v té věznici, takže pojďme k věci. A Krejčíř říkal, ne, prosím vás, můžete mi udělat laskavost, pane soudce, zavolejte do té věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla dvě hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy z něj šel.
17: Samozřejmě, taky mu je kolem 60, teď už ne.
16: Bude mu 60.
17: No. Ale na druhou stranu, tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je. Do hlavy mu nikdo nevidí. Na druhou stranu má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže.
16: On tvrdí, že mu ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku a že prostě požaduje léky. No tak ono, na druhou stranu, pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém, to jako chápu.
17: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
16: Ne, to není, ale on teď to začal řešit, ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku a on říká, hleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený a může jednat o vydání do Česka, že to tady bylo uzavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnoha člena, která by se na tom musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Oni tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel a čekají ho tam minimálně ještě dva další soudy a hrozí
17: a navíc
16: tam
17: má těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, přesně za které tak byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
16: Držení drog.
17: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
16: Může to být taktika.
17: Jo, schánění si papíru na hlavu.
16: Je to taktika.
17: Není
16: to
17: poprvé, co se mimochodem o posudcích
16: české know-how.
17: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem, třeba to je přesně hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
16: To je pravda. Dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
17: Tunelování té společnosti.
16: A musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
17: Před 20 lety, to jsou motáky, teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
16: V Česku, protože on byl ve vazbě v roce 2002 a tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nezpůsobilosti být ve vazbě. A dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi, ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. Mu tam píše v jednom tom.
17: Oni se znali skrz otce, ne?
16: No jo, jo, on je seznámil otec vlastně
17: se znali
16: a předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
17: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i VR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
16: Zajímavá otázka, protože on je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
17: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
16: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když k tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív a byl jsem u jednoho ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marian Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že trpí rakovinou. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marian Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem, dokonce dostal nějakou snad podmínku. Já jsem tam u jednoho soudu s ním mluvil, to byl emigrant vlastně, už tehdy před tím 15 lety mu mohlo být 65. A já jsem říkal, a proč jste to dělal? A vy jste nevěděl, kdo je Krejčíř? A on říkal, no to jsem si neuvědomil, to jsem si uvědomil až hodně pozdě, jako jo, bohužel. On říkal, že ho vlastně Krejčíř k tomu donutil. a on pak přišel dokonce o tu licenci, ten Marian Tupi, vím, že ho tam doprovázela u soudu dcera, takže Krejčíř v tom umí chodit.
17: Jo, nějaké ty kontakty mít může.
16: A ještě než utekl z Česka, tak podle policisty Karla Tichého měl připravené posudky, kdyby tady šel do vazby, než utekl z té vily, tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
17: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
16: Přesně tak. Takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
17: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
16: aby byl vydán,
17: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
18: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
17: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší.
16: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl, a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
17: ministryně spravedlnosti,
16: byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi, ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř. A tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký deal o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílej. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
17: Aha.
16: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc. Ale druhá věc je Jižní Afrika. A jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my jsme vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
17: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrný trest asi 15 let za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel technology leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
16: taky únos,
17: je to spousta. Sleduje české podsvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
16: No děje, protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době, takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super, ale většina toho podsvětí ho nechce.
17: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v JAR libanonského původu hrozí Krejčířovi asi doživotí, ne?
16: Hrozí mu tam až doživotí, takže nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
17: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let? Nebo
16: přesně tak. Možná, ne? A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděnci a oni se mě rádi zbaví ta Jižní Afrika a pošlo mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři místními, tak říkají, no to je na omylu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my se ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
17: Scénář B, C, D má nějaký?
16: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
17: Tvrdí, že nic prostě neprovedl, že nic neudělal a na tom to staví.
16: Tak to určitě, no. A on je stále, jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. A má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Sejšely, že by třeba mohli i Sejšely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Sejšelech. Ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude. On tam je údajně nějaký ostrov na Seychelles, kde je jako vězení. Mm-hmm. Jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct. No. Tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně. A to by mu jako

0: kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
1: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v JAR a že jste mohl přinést tyhle informace.
0: Také děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru Odkryto.cz, který byl před nějakým časem ve Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus, pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte, nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků, to všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.
2: Devadesátkové léto.
3: Celý svět se v listopadu 1989 díval na události v Československu. A třeba i legendární americké kapely. Všichni chtěli vidět naživo Václava Havla.
4: Tehdy byla výjimka, že opravdu bylo denně ve zprávách Václav Havel, Love Revolution a tak, takže zapomněl obrovský zájem přijet.
2: Devadesátkové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
5: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
6: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
7: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Popadané stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení po silných bouřkách komplikují železniční dopravu na Kolínsku. Doprava je zastavená na několika tratích, včetně koridoru z Kolína do Pardubic a taky do Kutné Hory. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Holingerové je ve středních Čechách bez proudu kolem 20 000 domácností. Problémy s elektřinou mají lidi taky na Šumpersku a Jičínsku. Společnost Slovenské elektrárny začala zavážet palivo do nově dokončeného čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce. Premiér Robert Fico rozšíření elektrárny označil za další krok k energetické soběstačnosti. Dodal, že přes 70% energie na Slovensku pochází právě z jádra. Testy potvrdily výskyt račího moru v řece Chrudimce na Chrudimsku. Infekce zasáhla úsek řeky od Křižanovické přehrady po nádrž Práčově. Ochranáři tam zaznamenali hromadný úhyn kriticky ohroženého raka říčního. Veterináři pro oblast vydali mimořádná opatření, ta mají šíření nákazy zabránit. Brazilští fotbalisté hrají o postup do osmifinále mistrovství světa proti Japonsku. Sleduje to Adam Procházka.
9: 31. minuta končí, Brazílie prohrává s Japonskem 0-1, prosadil se Sano. Adam Procházka, Radiožurnál.
8: Tenistka Nikola Bartuňková hraje úvodní kolo Wimbledonu. Z grandslamového turnaje v Londýně řekne více reportér Jaroslav Plašil.
10: Bartuňková v rozhodujícím třetím setu prohrává se Stencovou ze Spojených států 2-3. Barbora Krejčíková naopak vede 6-1 a 3-2 v souboji s Britkou Klugmanovou. Kateřina Siněková rozehrála svůj zápas proti Číňance Cheng. Ta je ve vedení 1-0. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Kolona na D1 u Rohlenky a nehoda na D10 u Březiny. Na D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Slavkov z 209. kilometru pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý pruh jede o něco rychleji, je to kvůli dlouhodobému omezení u sjezdu na Bratislavu. Osobními auty se zdržíte jen krátce, ovšem kamiony chvílemi zcela zastavují. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení. Na kilometru 161 se pohybují silničáři, kolona se netvoří. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu dejte pozor, na kilometru 110 řeší dřívější nehodu, auto tam vyjelo z dálnice, uzavřený je stoupací pruh, nezdržíte se. A na

0: na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd vyšetřují nehodu na 63. kilometru. Jede se tam pomaleji v obou směrech bez většího zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci budou doznívat bouřky a ochladí se na 22 až 18 stupňů a zítra čekáme většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 36 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobré pondělní odpoledne. I dnešní Věda Plus s datem 29. června bude hodně o počasí a současné vlně veder. Český hydrometeorologický ústav totiž začne od středy nově upozorňovat na extrémy počasí, které ovlivňují náš organismus. Jak konkrétně to bude vypadat? Jaké zásady musí dodržovat lidé s kardiovaskulárním onemocněním v horku, které dosahuje i 40 stupňů Celsia? A zapomenutý internační tábor v Jižní Africe znovu po 80 letech ožil díky českým archeologům, co o osudech vězněných Němců odhalil. To jsou naše témata pro následující půlhodinku. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Věda plus.
3: Pás, letenka, zbalený kufr a informace o počasí. Kdo by nechtěl vědět, jak bude během jeho dovolené? Jenže když si otevřete třeba 3 aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. Ale máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numerické modely, ať už celosvětové nebo lokální. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
4: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split. Jo.
5: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
4: Dáme si tam Split, pojedeme do Chorvatska a teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe. Jo?
5: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc. A tady skutečně ty 3 dny jsou jako jedna vlna. Pak už se to začíná trochu lišit, ale pořád je tam kolem 30 stupňů.
4: Vidíme, že teď v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený v tom, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
5: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelu předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
4: Minimální srážky, prostě to vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka, ale jinak velmi pěkná dovolená s příjemnýma teplotama.
5: A podobně je to i na německé stránce weatherzentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů, a to pro kterékoliv místo na světě.
6: Co se týče teplot, tak tam je to většinou mnohem stabilnější. Ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. To, co je problematické, jsou srážky. A když jsou to srážky jakékoliv bouřkové přeháňky, tak spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
5: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
6: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu, což je krátkodobá nebo střednědobá předpověď, a tam jsme si docela jistí, že dovedeme posoudit tu situaci z pohledu minimálně té teploty nebo nějakých velkých frontálních srážek.
5: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
4: Tak je to znamení a pozor, od 3. dne je to velmi nejistý, je potřeba se připravit jak na teplou variantu, tak na studenou nebo na srážkovou a bezesrážkovou, a pak samozřejmě každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, a tak jak se ta situace blíží, tak pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už 2. den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta a ta srážkovější nás mine. A čím víc modelů si člověk prohlídne, tím je větší pravděpodobnost, že bude vědět, co ho tak nějak čeká.
5: Důvodem, proč se jednotlivé předpovědní modely liší, není chybné zpracování, ale různá vstupní data a především rozlišení, se kterým modely pracují.
4: Ty globální, to jsou prostě pro celý svět, to je třeba GFS americký model, pak je evropský model ECMWF nebo kanadský model, který nemají tak velké rozlišení. To znamená, většinou počítá v bodech po 10 kilometrech, pak je dobrý koukat na ty lokální modely, jako je náš Aladin nebo německý Icon D2, polský model, který mají mnohem jemnější krok té předpovědi, často 1, 2 nebo 3 kilometry, a předpovědi srážek jsou mnohem přesnější.
5: Meteorologické aplikace tak pro stejné místo mohou předpovídat různé počasí, závisí na numerických modelech, které používají. Eva Kézrová, Český rozhlas.
3: Český numerický model se jmenuje Aladin a je základem předpovědí počasí Českého hydrometeorologického ústavu. Ten bude od 1. července na svém webu i v aplikaci nově upozorňovat také na vlny veder, nebo přesněji na extrémy počasí, které mají vliv na náš organismus. Biometeorologii má v Českém hydrometeorologickém ústavu na starosti Martin Novák, který je teď hostem Vědy Plus. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
3: Jaké musí být počasí, abyste vyhlásili upozornění na zvýšenou biometeorologickou zátěž?
7: To se těžko řekne, tak jednoduše. V podstatě hlavní změna je v tom, že doteďka byly veškeré výstrahy vydávány čistě na základě teploty vzduchu. Ve skutečnosti ale na člověka má vliv vlastně ten stav atmosféry, která ho obklopuje, to znamená nejenom teplota, ale třeba vlhkost vzduchu, rychlost větru, jestli máme přímé sluneční záření nebo nemáme a tak dál. A my zavádíme do výstražného systému nově vlastně pojem tepelný komfort, vyjádřený indexem, takzvaným univerzálním tepelným klimatickým indexem UTCI. A na základě hodnot, předpovídaných hodnot toho indexu UTCI, potom definujeme vlastně míru zátěže, zejména co se týče termoregulačního systému organismu. A vstupuje tam ještě délka trvání té situace, to znamená, jako, jestli očekáváme jeden takový den, nebo tři, nebo pět, pokud očekáváme delší trvání, to znamená opravdu tu podobu vlastně té vlny veder, tak se ten stupeň předpovídané zátěže zvyšuje.
3: No, my teď slyšíme, že bio je na jedničce, dvojce nebo trojce, vyšší být nemůže, jestli se nemýlím. Co konkrétně to znamená, jak jsou ty stupně rozdělené?
7: Tak to je zase něco trošku jiného, protože biometeorologická předpověď je vlastně každodenní výstup Českého hydrometeorologického ústavu a je vlastně určená jako taková součást primární prevence, kdy každý má možnost na základě toho údaje trošičku upravovat třeba svůj denní program a podobně. S tím, že do té biometeorologické předpovědi toho vstupuje ještě víc, tam vstupuje nejenom ta teplota vzduchu, vlhkost, vítr, ale vstupuje tam třeba to, jestli máme nebo nemáme teplotní inverzi, jestli se očekává výskyt bouřek, jestli očekáváme přechod atmosférické fronty, případně jaký druh té atmosférické fronty a tak dál. A to všechno vlastně, tyto všechny faktory jsou obodované a podle součtu bodů potom vlastně dostáváme ten stupeň zátěže číslo 1, to za mírnou zátěž, 2 střední zátěž nebo 3 vysokou zátěž.
3: A vy teď chystáte tady k tomu ještě něco navíc, pokud půjde o nějaké extrémní počasí?
7: Ani ne tak jakože něco navíc, ale vlastně tak, jak provozujeme jako ČHM už dlouho výstražný systém, takzvaný systém integrované výstražné služby, který mnoho lidí zná jak ze svých aplikací nebo z našich webových stránek, nebo konec konců i z vysílání Českého rozhlasu nebo České televize, tak do tohoto výstražného systému byly právě přidány ty výstrahy na tepelný diskomfort člověka, protože ono to není jenom na léto, ale my vlastně jsme připravili i verzi na zimu, protože i když se o tom méně mluví, tak nějaké výrazné vlny mrazů mohou způsobit velmi, velmi podobné problémy jako vlny veder.
3: Ano. Takže vy jste tam ale k tomu ještě připravili i doporučení, co můžeme udělat, abychom právě tyhle, dejme tomu vlny veder nebo vlny mrazů, dobře zvládli. Takže dejte nějaký příklad, co tam třeba najdeme.
7: Tak já si myslím, že to, co asi známe všichni velmi dobře, už to znamená zejména snažit se omezit zbytečnou velkou fyzickou nebo psychickou zátěž, dodržovat pitný režim s tím, že teda jako pokud možno vyhýbat se alkoholickým nápojům, nezapomínat na to, že v těch nápojích by taky měly být nějaké minerály, snažit se pohybovat, když už musím ven v těch vedrech největších, tak se pohybovat ve stínech nebo v chladnějších lokalitách města, jako jsou třeba parky a podobně. Takže to jsou taková ta, dá se říct, notoricky známá doporučení, která ale vždycky je lepší trošku zopakovat.
8: Ano. No a může to být i nějaké vlastně, nějaký signál pro úřady, jak se zachovat v těch situacích, které mají nastat, třeba začnou se kropit ulice nebo něco takového mě napadá.
7: My bychom byli velmi rádi, aby tomu tak bylo, ale není to v naší moci, ale už i probíhala nějaká jednání například s ministerstvem zdravotnictví, kde vlastně se snažíme vyvolat to, aby vznikl nějaký národní akční plán, který by vlastně koordinoval opatření do všech možných rezortů, ať už to je zdravotnictví, školství, sociální péče a tak dál, aby vlastně hned po vydání výstrahy se automaticky spouštěly ty nastavené systémy do všech těch rezortů, protože si myslíme, že právě ta koordinovanost je velmi důležitá. Takže, ale tady musím říct, že na té národní úrovni jsou ta jednání spíš tak trošku v plenkách a momentálně vím, že jistou aktivitu vyvíjejí taková, řekněme, osvícená města, která takové akční plány v té své působnosti chtějí vyhlásit, aniž by čekali už na ten národní akční plán.
8: Tolik meteorolog Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
7: Já taky děkuju, naslyšenou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Přestože teploty mají v tomto týdnu podle předpovědí spíše už klesat, horka se úplně nezbavíme. A navíc s dovolenými a pobyty u moře nebo třeba na hudebních festivalech, které se konají pod širým nebem, potřeba chránit se před žárem a teplem neklesá. Tak si připomeňme, jak vysoké teploty zvládat, protože opakování, jak známo, je matka moudrosti. Řekneme si více s kardiologem Alešem Linhartem, místopředsedou České kardiologické společnosti. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Jaké jsou ty obecné zásady pro režim v horku, co považujete za nejzásadnější, aby lidé měli na paměti?
9: Samozřejmě většina těch rad je velmi dobře známá, ale překvapivě mnoho z nás na ně nedbá. Tak připomeňme si, že je potřeba se chránit před tím přímým žárem. Minimálně chránit hlavu a krk a pokud opravdu svítí, tak vyhledávat především stín, protože ani sebelepší pokrývka hlavy vám nezabrání od toho, abyste se nepřehráli pod ní a riskujete potom, že se dočkáte úžehu, což samozřejmě není úplně dobré. No a pak přichází na řadu ten již zmiňovaný pitný režim a tady je potřeba si říct, že pár dní horkých zvládáme bez toho, abychom například sáhli po jontovém nápoji, ale stejně tak, jako už jsme opakovaně o tom hovořili, je potřeba dbát na to, že ztrácíme nejenom vodu tímto cením, ale ztrácíme soli, takže pokud chceme vykonávat nějakou intenzivnější aktivitu, ale i pokud horka trvají déle, tak je na místě minerálka nebo případně jontové nápoje naředěné na hypotonickou koncentraci. To jsou takové obecné věci, které bychom měli všichni dodržovat.
8: A co třeba takový alkohol, který kam patří i pivo, které se rádo v těch horkých dnech pije, chlazené, anebo naopak horká káva, jak se doporučuje?
9: Je velice zajímavé, že řada lidí má pocit, že pivem se dá docela dobře se zavodnit, ale to neplatí. Velmi často ten mýtus potom vede k tomu, že člověk trochu přebere a navíc takhle koncentrovaný alkohol, jako máme třeba ve 12-stupňových pivech, už nevede k žádnému nahrazení těch tekutin. Slabší pivo možná ano, ale i tam je to trošku problematické. Takže my si myslíme, že opravdu alkohol není dobrým způsobem k doplňování tekutin a už vůbec ne, pokud jde o koncentrovanější typy alkoholu, tam je to vysloveně na škodu věci a vede to k opačnému fenoménu, vede to naopak ke ztrátám tekutin. Bohužel alkohol se často kombinuje s jinými nápoji, a to s vysoce třeba energetickými nápoji, které v sobě obsahují velké množství kofeinu a dalších stimulancí, a to potom může mít ještě daleko horší následky. Pokud je o kávu, tak to se rozhodně nelze úplně zavodnit, ale my ji nezatracujeme ani v horku, ale samozřejmě platí, že ta konzumace by měla být umírněná.
8: Vy jste kardiolog, tak se podívejme speciálně na tuhleto skupinu lidí s kardiovaskulárními onemocněními, na co by si měli dát oni speciální pozor v tomhle horku.
9: Je potřeba říct, že naši pacienti jsou ohroženi tím horkem velmi výrazně, protože pokud máte nemocné srdce, tak ty nároky, které na ně klade horké počasí, jsou často neadekvátně vysoké. Ono je to celkem jednoduché. My potřebujeme ten organismus uchladit, potřebujeme prokrvit svoji kůži a zbavit se toho přebytečného tepla, a to samozřejmě to srdce zatěžuje. Takže každý, kdo má to srdce nemocné, by měl dávat obzvlášť pozor na to, aby zůstával dobře zavodněn, aby byl v chladu, aby se nevystavoval přímému slunci anebo přehrátým prostorám, špatně větraným prostorám. Jsou to někdy královské rady, které dáváme, ale v řadě případů je lze dodržet, a čím více, tím lépe, tím méně riskujeme, že se u pacienta objeví nějaké zhoršení.
8: Dá se třeba z pohledu kardiologa nějak dočasně upravit léčba u pacientů a těchto kardiaků vlastně, aby horka lépe zvládali?
9: Určitě ano, někdy vidíme, že například v tom horkém počasí o něco více klesá krevní tlak a pacientům se nedaří úplně, a pak je možné třeba některé ty léky snížit, jejich dávkování, nebo je modifikovat. Je potřeba se vždycky poradit s lékařem, protože některé ty léky jsou opravdu klíčové v tom, aby pacient zůstal dlouhodobě stabilizován, ale je pravda, že někdy saháme k úpravě dávkování anebo dokonce vyřazujeme dočasně některé léky. Není to tak úplně jednoduché a je potřeba opravdu té konzultace s ošetřujícím lékařem.
8: Chybí vám ve veřejném prostoru nějaké větší informování, to, aby měli vlastně lidé na každém rohu na paměti, na očích tyhle ty zásady, jak se chovat v horku, nebo si myslíte, že je to na každém z nás, abychom vlastně byli zodpovědní za své zdraví?
9: Já myslím, že média v této vlně horka odvedla dobrou práci a že těch informací bylo hodně a byly poměrně komplexní a byly i dobré rady, jak se ochladit a jak si třeba stínit byt a jak větrat. Viděl jsem těch informací poměrně hodně a myslím si, že kdo chtěl, tak určitě se k relevantním informacím dostal.
8: Říká kardiolog, místopředseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart, který byl hostem Vědy Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
9: Děkuji, krásně.
8: Teď se v našem vysílání také schladíme, a to v klimatizovaných prostorách Národního muzea v Praze, které získalo neobvykle rozsáhlou a cennou sbírku savců v Nové Guineji. Na tropickém ostrově ji během své expedice před lety nazbíral zoolog František Vejmělka a nedávno ji muzeu daroval. Jde o 780 exemplářů, které dokumentují více než 60 druhů savců z pralesa nejvyšší hory Papui Nové Guineje.
10: Tady ten největší sud, tam je ta největší chlouba, to je ta velekrysa, kdybychom ho měl srovnat, tak je zhruba velikosti naší ondatry, možná i o něco větší.
11: Kurátor sbírky savců Národního muzea Petr Benda právě vytahuje ze sudu jednoho z největších myšovitých hlodavců světa, Malomys istapantap.
10: Je to teda největší hlodavec vůbec té australazijské oblasti. Doktor Vejmělka, když to chytil, tak měl teda docela velké štěstí.
12: Cítíme, že to je naložené v lihu.
10: Je to v 70% roztoku alkoholu. V tom alkoholu zůstanou akorát ti z nich, kteří nemají výmuté lebky, tak ty lebky se budou preparovat.
11: Právě velekrysu, která může vážit až 2 kilogramy, František Vejmělka z Biologického centra Akademie věd jako první zdokumentoval v jejím přirozeném prostředí. V sudech a krabicích s alkoholem je toho ale mnohem víc. Hlodavci, vakomyši, kuskusové nebo klokani.
10: Takhle, když se podívám do něčeho jiného.
11: Petr Benda otevírá malou plastovou krabici.
10: Ale tady už máme místní krysu, je to mnohem menší zvířátko, které žije v pralese, které tu naší krysu připomíná, ale asi poloviční velikosti a má taky mnohem kratší ocas.
11: Doslova pokladem, ale byl pro Františka Vejmělku jeden z nejmenších hlodavců. Extrémně vzácná mikrohydromyš.
13: Je unikátní v tom, že má na předních horních hřezácích podélnou rýhu. Ale to, že se jedná o dva druhy, jsem zjistil až po pár letech po genetickém zkoumání.
11: K odchytu mu pomohla jednoduchá metoda.
13: Jsem začal používat padací pasti, což není nic jiného než kyblíky zahrabaný v zemi a mezi nimi natažený plůtek.
11: Při expedici pro něj byla důležitá spolupráce s místními papuánci, kteří znali terén i zvířata.
13: Jsme spolu vlastně lovili. Já jsem od nich odkupoval jejich lovená zvířata, snažil jsem se je doprovázet i na nočních lovech.
11: Ve sbírce je tak od místních i několik kosterních exemplářů, například vyúzené lebky, které mají papuánci jako posvátné předměty.
10: Takhle se můžeme podívat. To byste mohla poznat.
11: Připomínáme to trošku ježuru.
10: A je to skutečně ježura. A to je právě vidět tady krásně, že to je vlastně vyuzená lebka, která visela někde, protože oni je měli jako posvátné, zavěšené ve svých chýších, plní funkci zahaněče zlých duchů nebo nějakou podobnou.
11: Říká Petr Benda. Teď odborníky v Národním muzeu čeká čištění lebek nejen od sazí.
10: Asi namočit na nějakou chvíli, na několik dní, potom jí dát larvám kožoedu, což jsou larvy brouků, kteří nám pomáhají čistit drobné předměty od zbytku svaloviny a jiných částí.
11: Práce to podle Bendy bude na roky. Takto rozsáhlý a cenný dar, ale za svou kariéru nepamatuje.
10: No já jsem tady 29. rokem a vlastně takováto sbírka nikdy přijímána nebyla. Je to materiál, který nesnese srovnání.
11: Kolekce zůstane v depozitářích Národního muzea a bude sloužit pro další výzkum. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
3: Posloucháte stále Vědu plus. Čeští a jihoafričtí archeologové objevili přesnou polohu zapomenutého internačního tábora v Jihoafrické republice. Za druhé světové války v něm britské úřady vězněly asi 12 Němců. Pomocí dronů a moderních geodetických metod teď vědci vytvářejí detailní 3D model celé lokality. Co tábor prozrazuje o osudech afrických Němců za druhé světové války a proč je jeho výzkum důležitý i dnes, to si řekneme s vedoucím expedice z Archeologického ústavu Akademie věd Janem Silem. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
3: Kdo byli vlastně lidé internovaní v tom táboře Andaluzia v Jihoafrické republice? Proč se do něj dostali?
14: Byly to v podstatě osoby německé národnosti nebo německého občanství, kteří se v okamžiku vypuknutí druhé světové války nacházeli, řekněme, v teritoriích na jih od Rovníku. Byly to tedy například posádky německých obchodních lodí, byly to například zaměstnanci německých firem, ale tu největší skupinu tvořili němečtí osadníci, kteří ještě před první světovou válkou osidlovali německé kolonie, které v důsledku porážky Německa v první světové válce připadly potom Britům.
3: Jak se vám po těch více než 80 letech podařilo určit přesnou polohu toho tábora?
14: My jsme museli udělat takovou cestu v čase zpět tím, že jsme udělali důkladnou rešerši jednak historických leteckých snímků a jednak tedy různých třeba plánků a schémat, které vytvořili právě ti internovaní Němci. A tím, jak jsme v podstatě poskládali v rámci těch geografických informačních systémů do sebe, tak jsme vytvořili takovou hypotézu, kde ten tábor by se přesně mohl nacházet. A pak už jsme museli vyrazit do terénu a tam skutečně ověřit, že tedy část toho tábora je dneska překrytá takovým golfovým hřištěm a zbytek, že se vlastně rozkládá a je krásně povrchově patrný i v takové jakoby lehké savaně, lehké buši.
3: A když jste tam tedy přijeli, tak co ty samotné pozůstatky tábora prozradily o každodenním životě internovaných? Co z nich lze vyčíst?
14: Tak my jsme se museli ty relikty těch staveb, které prošly složitou transformací, cílenou demontáží, rabováním, potom železa naučit číst, to nám samozřejmě nějakou dobu trvalo, ale po určité době už jsme tam skutečně byli schopni rozlišovat takové, řekl bych, přísně utilitární vojenské struktury, zejména takové pole velkého množství vojenských bungalovů, kdy vždycky obývali je 6 mužů. Ale zároveň je to takový kontrapunkt proti tomu strohému vojenskému stylu. Téměř u každého z nich jsme nalezli vlastně individuálně vytvořený takový květinový záhonek a to pak koresponduje i s poznatky, které známe, řekněme, z písemných pramenů, že ti internovaní se snažili to svoje životní prostředí vylepšovat třeba tím, že si pěstovali zeleninu anebo třeba okrasné rostliny.
8: No, jaký osud čekal vězně po skončení druhé světové války ti, kteří byli v tomhle táboře internovaní?
14: Tak ten konec války, respektive zejména konec války v Evropě, pro jejich tedy každodennost neznamenal žádnou zásadní změnu. Oni v té internaci zůstali až do roku 1947, mnozí z nich, protože jihoafrická vláda chtěla nejprve demobilizovat a přivést ze zámoří svoje vojáky, kteří naopak bojovali proti nacistům, tak, aby si mohli najít civilní uplatnění. Nicméně potom v roce 1947 přišlo rozhodnutí, že vlastně tam neustále trvá nějaký aspekt nebo riziko nějaké, řekněme, státní nebo národní nespolehlivosti. Takže velká část těch internovaných byla posléze tedy odeslána do Evropy, do Německa.
8: Vy v tom výzkumu využíváte moderní technologie, drony, geodetická měření i 3D modelování. Co díky nim dokážete zjistit, co by dříve nebylo možné?
14: My bychom asi dříve byli schopni tu dokumentaci těch zbytků tábora, tak jak jsme letos dělali, udělat také těmi nějakými konvenčnějšími postupy, ale v podstatě bychom na to potřebovali řádově více lidí a více dní. Takže by to asi bylo mimo naše tedy možnosti vůbec takovou expedici provést, nebo nedávalo by to žádný smysl. My jsme vlastně vytvořili detailní ortoplán a 3D modely těch nejzajímavějších situací, takže můžeme vlastně říct, že jsme si v podobě nějakých asi 80 GB dat ty zbytky toho tábora přivezli sebou do Evropy pro další výzkum.
8: Proč je podle vás důležité zkoumat a popisovat právě internační tábory 20. století? Už jenom stačí krátce.
14: Tak pro můj obor, pro archeologii, je pochopitelně důležité nastavovat aktuální agendu, to znamená řešit témata, jako je třeba právě zacházení s německými minoritami ve 20. století, ke kterým se právě třeba vztahuje aktuální veřejný politický mediální diskurs.
8: Tolik Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd, se kterým jsme mluvili o zapomenutém internačním táboře, kde byly za druhé světové války v Jihoafrické republice vězněni Němci. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
14: Děkuju. Naslyšenou.
8: A to byl závěrečný rozhovor, který přinesla dnešní Věda Plus s datem 29. června. Pokud vás nějaký rozhovor zaujal, že byste se k němu chtěli vrátit, anebo jste ho úplně neslyšeli, tak můžete nás najít v našich aplikacích nebo na stránce můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Renata Kropáčková.
1: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Česko povede na summit NATO v Ankaře premiér Babiš, prezident Pavel i opozice postup vlády kritizují. Trenér Miroslav Koubek skončil ve vedení české fotbalové reprezentace a zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 630 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Soni Hollingerové evidují 630 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
15: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách, především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
2: Hasiči dnes se vyjížděli přibližně ke 250 zásahům spojeným s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Nejvíce práce měli ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a taky na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
16: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
2: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připravený dál jednat o uspořádání české delegace. Opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů přístup vlády kritizoval a zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí.
17: To, co navrhuje vláda Andreje Babiše, je naprostý alibismus. Prezident tedy bude moci jet, ale celé si to evidentně, alespoň podle vyjádření, povede pan Babiš. Na jednání půjde vláda, na neformální večeři pravděpodobně taky.
2: Třinecké železárny spustily novou robotickou linku na odlévání oceli. Unikátní zařízení nahrazuje lidskou práci na jednom z výrobních uzlů, kde jsou vysoké teploty. Jak potvrdil generální ředitel železáren Roman Hajde, robotická ramena už v ocelárně zvládají několik úkonů, včetně měření.
18: Tyto úkony byly většinou spojeny s rozstřikem oceli, to znamená jak bezpečnost, tak vysoká teplota a rizikovost. To dnes teda zajišťují s perfektní přesností roboty, který jako jediný na planetě používáme u nás v třineckých železárnách.
19: Fotbalový trenér Miroslav Koubek už není trenérem české reprezentace. 74-letý kouč předal předsedovi asociace Davidu Trundovi krátce po vyřazení Čechů ze skupiny mistrovství světa svou rezignaci. Brazilští fotbalisté hrají na světovém šampionátu o postup do osmifinále proti Japonsku. Sleduje to Adam Procházka.
20: Po prvním poločase Brazílie prohrává s Japonskem 0-1, protože ve 29. minutě se prosadil záložník Kaishu Sano. Adam Procházka, Radiožurnál.
19: A na Grand Slamovém turnaji Wimbledon hrají čtyři české tenistky. Podrobnosti přidá z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
21: Doplníme dvě jména postupujících. Teď aktuálně Nikola Bartuňková 7-5 v rozhodujícím setu nad Sterncovou ze Spojených států. Před chviličkou prošla dál také Barbora Krejčíková. Po výhře nad domácí Klugmanovou o postup ještě bojují Kateřina Siňaková, která vede 4-3 s breakem nad Číňankou Cheng v první sadě, a Karolina Muchová, ta hraje 3-3 v souboji s Ruskou Zacharovovou v prvním setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
22: Překážky na D11 u Hradce Králové a na D5 u Loděnice. Na dálnici D11 z Jaroměře do Prahy se vyhněte překážce u Hradce Králové. Mezi Směřicemi a odbočkou na Liberec na kilometru 97,5 leží na vozovce v levém pruhu předmět. Na D5 z Prahy do Plzně pozor na překážku za Loděnicí. Na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla. Vybočují tam kamiony, tak opatrně. Na D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 zastavilo nákladní auto kvůli defektu pneumatiky a blokuje odstavný pruh a stojí za ním šipka. V Pardubicích vyšetřují nehodu na silnici 2 do Přelouče. V Popkovicích v Pražské ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Místem projedete kyvadlově jedním pruhem. A v Praze, v Brně buďte velmi opatrní v Královopolském tunelu. Směrem na Žabovřesky se pohybují lidé, tak je nepřehledněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer budou od jeho západu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 630 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: A teď už je připravena další výprava za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravila v roce 2020 Ivana Chmeldenčevová v režii Michala Bureše a hovoří také historička Eva Doležalová. 16. června jsme si připomněli 600 let od vítězství husitských vojsk nad Křižáky u Ústí nad Labem. Husitství je významnou součástí našich dějin a není divu, že jeho výklad byl často překrucován. Dnes se zaměříme na jeden filmový kolos natočený v průběhu 50. let 20. století v Československu.
1: Jak to bylo doopravdy?

Musel jsem dávat pozor na výběr témat, ale já už jsem to uměl, protože za nacismu tam sledovali nejenom téma, jestli není protiněmecké, ale doslova každou větu. Takže já už uměl udělat autocenzuru nejen na film, ale i abych se vyhnul jiným možným střetům. To jsem uměl. Proto jsem také dělal historické filmy.

0: Slova Otakara Vávry z knižního rozhovoru Století Otakara Vávry, rozhovor s ním vedl publicista Petr Žantovský. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: husitská trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Mohlo by se zdát, že historické filmy jsou tématy, ve kterých se lze vyhnout právě dobovým ideologickým požadavkům. Ostatně tak i režisér Otakar Vávra to vysvětloval. Je tomu tak? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
1: Je to jen klamné zdání, protože právě historická témata žijí svým druhým životem a bývají znovu interpretována a ideologicky vykládána.
0: Otakar Vávra opravdu ve světě filmu v pozici režiséra působil řadu desetiletí. Mohli bychom říci pravděpodobně letmým pohledem nejdále působící režisér československé kinematografie.
1: Dá se říct, že režíroval, natáčel a psal scénáře téměř 60 let. Ono, když se podíváme na jeho filmografii, tak je to téměř 50 celovečerních filmů plus další dokumenty, kterých je také nepočítaně. A ta jeho kariéra je opravdu široká. On se věnoval nejenom dramatům, ale právě i o něm historickým velkofilmům, které asi nejvíce vstoupily do paměti českých diváků.
0: Pojďme se zastavit u roku 1945. Právě tehdy je kinematografie na zcela jiné cestě. Došlo k jejímu znárodnění.
1: Stalo se to, co se asi dalo čekat, protože po době okupace, kdy byl film ovládán německými scénáristy, režiséry, ale také cenzurou, dohledem nad tím, co se vlastně točilo, bylo logicky uchopeno filmové umění jako nástroj propagandy, na který by měl stát dohlížet, a tak vlastně filmový průmysl patřil k těm prvním znárodněným podnikům. A proto také musíme hned dodat, že celá kinematografie začala spadat pod nové ministerstvo osvěty a informací, které brzy ovládl jeden z představitelů komunistické strany, totiž Václav Kopecký.
0: Propaganda, to je název studie, která byla uveřejněna v souboru Film a dějiny, jejím autorem je Luboš Ptáček.
2: Filmová díla, která generují v divákovi prototypické emocionální stavy, umožňují vhodně kombinovat jednoduché racionální argumenty, pronášené postavami nebo vypravěčem, případně se objevují v titulcích, a vyvolávají excitované emocionální prožitky diváků. Celovečerní hrané filmy se mohou věnovat otevřeně propagandistickým angažovaným tématům. Mezi ně zapadá podstatná část historických filmů spojená s ideologickou interpretací historických událostí. Patří mezi ně i historické velkofilmy Otakara Vávry.
0: Které to jsou?
1: Jedná se o slavnou husitskou trilogii, totiž Jana Husa, Jana Žižku a Proti všem, ale ideologické prvky bychom mohli najít i u některých jiných dalších témat, která Vávra natočil. Stačí se vzpomenout na adaptace Winterových děl, jako byla Rozina Sebranec nebo Nezbedný bakalář, ale k tomu opravdu velkému historickému filmu se dostává právě až na počátku 50. let 20. století.
0: Bylo to proto, že se naučil jak s nacistickou cenzurou, tak komunistickou cenzurou tak nějak vycházet?
1: Na druhou stranu právě tato manipulace vedla k tomu, že některé z těch filmů vytvářejí jakýsi zvláštní obraz historické události, o které chtěl točit, který více reflektuje dobu, ve které vznikal, než vlastní historickou skutečnost.
0: Filmový historik Jaromír Blažejovský je autorem studie Dubové tance kolem života a díla Otakara Vávry a mimo jiné píše:
3: všechny kinematografie našeho regionu, které prošly etapou znárodnění, si historické monumenty vyzkoušely. V Rumunsku se bitevní superprodukce objevily v polovině 60. let zásluhou Mircei Dragana a Sergia Nikolaeska. Poláci adaptovali romány Henryka Sienkiewicze a Bulhaři vytvořili sérii historických fresek až v 80. letech v souvislosti s oslavami 13. výročí založení bulharského státu. Maďarská kinematografie po adaptacích obrozeneckých románů Móra Jókaje dospěla až k rokové opeře Král Štěpán. Husitská trilogie všechny tyto projekty předešla opět až 30 roků. Ve své době mohl Vávra navázat toliko na Eisensteinova Alexandra Nevského a na první český celovečerní barevný film Jan Roháč z Dubé. Souběžně s husitskou trilogií a ještě dlouho poté se vlna historických kolosů valila Hollywoodem a studiem Cinecittá, podnícená novými možnostmi širokoúhlých systémů, například Ben-Hur, Spartacus, Sid, Kleopatra, pád říše římské.
0: Jak si vysvětlit tento trend, který se objevoval v různých kinematografiích a právě se zájmem o historii souvisel?
1: To, co jsme teď slyšeli, že ty nové technologie umožňovaly točit trošku jinak a velké bitvy jsou vždy impozantní a i dodnes velmi vděčné pro diváky, zejména pokud se pak jedná o bitvy, které jsou významné pro národní dějiny, které každý zná a ty, které jsou ještě vítězné. A to pro Vávru samozřejmě byla obrovská výzva a tady se nabízela ona bitva na Vítkově, kterou chtěl už od počátku slavnou husitskou trilogii zakončit.
0: V čem byla pozice československé kinematografie, vyjma toho, že byla znárodněná, jiná než například americká studia, výběr jejich látek a zpracování, o kterých psal Jaromír Blažejovský?
1: Dá se mluvit o jakési atmosféře, která v těch studiích stále ještě přetrvávala, pokud budeme číst paměti některých herců i režisérů, vzpomínají na česká studia, barandovská studia jinak, než potom na ta, pokud se náhodou měli to štěstí dostat do Hollywoodu nebo například do německých studií, jak se pracovalo tam. A potom to souvisí také s tématy, která tam byla točena.
0: V roce 1948 vyhlásil Klement Gottwald takzvanou Jiráskovskou akci. A to samozřejmě s husitskou trilogií jednoznačně souvisí. Oč v této akci šlo?
1: Čí byl vlastně nápad Jiráskovská akce, asi není úplně jednoduché říci. Možná, že ta myšlenka vzešla od Zdeňka Nejedlého a Klement Gottwald ji přijal za svou, protože on byl ten, který ji přímo vyhlásil. Jednalo se ale o to, že ten nově se formující levicový potažmo komunistický stát hledal svoji ideologii, na které by mohl stavit už zmíněnou národní identitu. A dílo Alojze Jiráska bylo ideální proto, aby bylo v tomto smyslu využito.
0: Tereza Hlaváčková se ve své diplomové práci věnuje husitské trilogii Otakara Vávry a k prvnímu dílu oné trilogie Jan Hus uvádí.
4: V roce 1910 začal psát Alois Jirásek historickou hru O pěti jednáních Jan Hus. Její první provedení bylo v roce 1911. Po uvedení premiéry zasáhla cenzura Rakousko-Uherské říše a Jirásek musel text hry poupravit tak, jak to cenzura chtěla. První díl husitské trilogie se o Jiráskovo stejnojmenné dílo opíral. I když film vznikal hlavně podle románu Miloše Václava Kratochvíla, který v 50. letech minulého století splňoval přesně marxistické pojetí husitství. Přesto bývalo Kratochvílovi vytýkáno, že se Jiráskova dramatu příliš držel a převzal od něj schematičnost postav.
5: Naposledy tě vyzývám, Huse! Zachovej svůj život! Odvolej!
6: Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít.
5: Skončete to!

0: Brilantní herecké zobrazení postavy Jana Husa v podání Zdeňka Štěpánka. Jaký je Hus ve Vávrově filmu?
1: Hus je tady především revolucionářem, vůdcem lidových mas, tím, který se bere za spravedlnost toho nejchudšího lidu a tak nějak se vytrácí to nejvýznamnější, co pro každého medievistu je prvořadým popisem Jana Husa, totiž, že Jan Hus byl knězem.
0: Tak kněžství, náboženství, víra, to se opravdu tehdy komunistům nehodilo. Připomeňme si, v jakém období jsme a jakým způsobem komunistický stát se právě ke svým, řekněme, ideovým odpůrcům tohoto typu staví.
1: Musíme si uvědomit, že jsme na počátku 50. let, kdy probíhají velké procesy. U moci je Klement Gottwald, v Sovětském svazu Stalin a vlastně je to ta nejtěžší a nejtuší doba, kdy se formuje komunistické Československo.
0: A připomeňme alespoň umučení faráře, tou fara z Čihošti a některé z vykonstruovaných politických procesů, například proces Machalka a spol, Balena a spol a útoky proti církvi, proti klášterům a všemu, co s tím souviselo. To, že se postava Husova komunistům jak si líbila a jak si nelíbila, tak to můžeme ilustrovat také na konstatování Zdeňka Nejedlého. A ten o Husovi řekl.
2: Dnes by Hus byl hlavou politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelná, ale Pražská Lucerna nebo Václavské náměstí. A jeho strana by byla velmi blízko, o tom můžeme být přesvědčeni, nám, komunistům.
0: Takže se Hus hodil nebo nehodil?
1: Hodil se v některém ohledu a tím ohledem byla revoluce, husitská revoluce. Konec konců historici se dodnes hádají o to, jestli to byla skutečně revoluce, ale to, co se líbilo, byl chudý lid, který se za Husa stavěl. To dávalo právě onen revoluční náboj, který potom Vávra dokázal velmi využít.
0: Takový jaksi předvoj dělnické třídy?
1: No, abychom nebyli k Vávrově nespravedliví, ono to označení husitství, husitské revoluce i těch představitelů, kteří ho symbolizují jako komunistů, nezačíná s komunismem, s Klementem Gottwaldem, Zdeňkem Nejedlým či Václavem Kopeckým, ale začíná daleko dříve a to už na počátku 20. století. A tady můžeme vzpomenout onen slavný spor o cedulky na budovu Národního muzea a o to, jak se poslanci zhádali o to, zda tam smí být uvedeno jméno Jana Husa a kdy Karel Schwarzenberg protestoval, protože husité jsou přeci středověcí komunisté.
0: Co považujete za zásadní propagandistický přešlap daného filmu a proč, pokud existuje?
1: Je jich tam několik, ale ten úplně největší je, že zcela zaniká to, že Hus byl zbožný, věřící člověk a že byl členem církve, kterou nechtěl zrušit. Chtěl pouze, aby se církev svým způsobem reformovala a její představitelé se chovali mravněji.
0: Druhým filmem z oné husitské trilogie, ten vzniká v roce 1955 a je to film Jan Žižka. O původní předloze k tomuto filmu Tereza Hlaváčková ve své diplomové práci píše.
3: Stejně jako Jan Hus je i drama Jan Žižka hra o pěti jednáních. Alois Jirásek tuto divadelní hru napsal v roce 1903 a v témže roce proběhla i premiéra. Drama Jan Žižka věnoval svému příteli a učiteli V.V. Tomkovi, který jistě Jiráskův pohled na Žižku velmi inspiroval. I když Jirásek většinou postavy deheroizoval, tak v této hře je Jan Žižka velmi oslavován. Jiráskovo vidění Jana Žižky nebylo totožné s Palackého pohledem.
1: On celý životní příběh Jana Žižky je trošku dramatičtější, než je vykreslen právě v husitské trilogii, kde bohužel skutečně vyznívá jako takový plochý hrdina, který se odkloní od královy politiky a pak už věrně sleduje onen revoluční dav, který vede do vítězných bitev. Jde o to, že Žižka má své temné období na počátku svého života, o kterém se ví velmi málo, dostal se do velmi nepříznivé situace a potom vlastně ty mladší práce, které o Žižkovi vznikaly, zejména v 50. letech, se snažily tuto jeho temnou fázi buď problematizovat anebo záměrně vynechávat, tak je tomu i ve Vávrově trilogii. No a potom jde ještě o jeden fenomén. Žižka totiž nebyl chudým předákem lidu, který se dostal do čela revoluce, ale byl šlechticem, byl zemanem a tím pádem ten jeho původ nebyl tak ideální pro takové zobrazení.
0: Proč se ale hodil propagandě? Bylo to právě proto, že byl spjat s husitstvím?
1: Bez pochyby ano, a pak je tam ten fenomén, který si asi všichni pamatujeme ze základní školy, totiž, že Žižka podle legend a dokonce i podle historického bádání neprohrál žádnou bitvu, kterou vedl. A tady se zase můžeme vrátit do hluboké historie a vnímat, jak Jana Žižku pozitivně přijímají katoličtí i protestantští historici a je vlastně daleko pozitivněji přijímán obecně celým národem, a to i právě v kontrastu k Janu Husovi.
4: Rozvedněte svá srdce, bratři! Což nás mohou porazit ti služebníci lži? S námi je pravda a proto naše bude i vítězství.

0: V roce 1956 vzniká poslední, třetí film z oné husitské trilogie. Proti všem o tomto filmu Tereza Hlaváčková píše.
1: Tvůrci husitské trilogie si asi nejvíce podrželi Jiráskova vzoru v Proti všem, jenž je závěrečným dílem celé trilogie. I když se jednalo o téměř přesný opis knihy, byly pasáže, které tvůrci záměrně, ať z časových či jiných důvodů, vynechali. Například část knihy, kdy extrémní křídlo husitského hnutí ničí naprosto barbarským způsobem kostel, je ve filmu vynechána.
0: V té době už existovala takzvaná marxistická historiografie. Jakým způsobem ona do pojetí těchto dějin a pohledu na ně vstupovala?
2: Asi bychom měli zmínit jména některých historiků, kteří se do čela této rané marxistické české historiografie dostávají. A tady je to zejména Josef Macek, který stojí také v titulcích jako hlavní poradce při vzniku husitské trilogie. A je to člověk, jehož osud je tedy mimořádně zajímavý, který začíná jako marxista, který právě potlačuje ony motivy, které by nemusely odpovídat konceptu nové ideologie, nového pojetí husitské revoluce, díla Jana Husa a tak podobně, který ale v 60. letech prožil obrovskou katarzi, pak na svůj životní obrat doplatil, aby vlastně dokončil svůj život nesnad v zapomnění, to jeho dílo je zpracovávané dodnes, ale přeci jenom už na druhé straně barikády.
0: Slova Otakara Vávry z rozhovoru s Petrem Žantovským.
3: Jediné, co jsem ve scénáři ani v samotném filmu nepoužil, byla náboženská složka husitství, která byla tenkrát zakázaná. Přitom bylo jasné, že tam bylo obojí. Byla to náboženská a zároveň i sociální záležitost, celá husitská revoluce. Tenkrát se tomu říkalo husitské revoluční hnutí. Já jsem se snažil do toho dostat všechno, co bylo historické.
0: Není v o něch slovech právě ta absurdita husitství bez náboženství?
2: Je to možná ta největší absurdita a už jsme tady zmínili, že Jan Hus byl především věřícím člověkem a knězem, tedy členem římské církve, proti které se ve filmu tolikrát vystupuje. Na druhou stranu je vidět, že Vávra sám si tento rozpor uvědomoval a když bychom se vrátili k historii natáčení toho filmu, schvalovacího procesu i potom jeho uvedení, tak se dostaneme k těm absurdním tématům, že i to málo, co z církve ve filmech zbylo. Bylo tou schvalovací komisí nařízeno přetočit. Asi nejslavnější je výrok Václava Kopeckého, právě onoho ministra osvěty a informací, který po zhlédnutí prvního dílu trilogie Jana Husa zděšeně vykřikl: Ježišmarja, lidi, co jste to provedli, vždyť ten Hus tam vypadá jako kněz. A katastrofa byla na světě.
0: Otakar Vávra bývá častokrát kritizován z různých úhlů pohledu. Ve své studii to zhrnul filmový historik Jaromír Blažujovský slovy.
4: Na žádného z českých filmařů se nenalepilo tolik hanlivých floskulí jako na Otakara Vávru. Nejčastěji se opakuje obvinění, že Vávra točil za všech režimů.
0: Což si přiznejme, je pravda.
2: Ano, tak ono 60 let kariéry je přeci jenom dlouhých a musel se nutně vyrovnávat s různými režimy. Od 30. do 90. let se jich u nás vystřídalo hned několik.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je husitská trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie a stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Spíše ne. Film je sice vnějškově nebo reáliemi docela přesný, právě proto, že na něm spolupracovalo tolik expertů v tehdejší době, ale na druhou stranu ideologicky deformuje významnou epochu českých národních dějin, jakou bezesporu husitství a život a dílo Jana Husa bylo.
0: Přesto husitská trilogie je starší než 60 let a každoročně můžeme říct, že se nám vrací na některou z televizních obrazovek. V čem spočívá to nebezpečí?
2: Spočívá jednoznačně v tom, že ten film je ideologickým zpracováním významné epochy českých národních dějin a že lidé nehledají, jak to bylo doopravdy, ale berou ten film jako danou událost, jako správnou interpretaci. A pak vlastně v našem národním povědomí a tím se ta ideologie 50. let udržuje v širokém povědomí lidí dodnes.

0: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
1: Evropská města jsou přehlcena turisty a Řím není výjimkou.
2: To je něco jako

0: Ronalda Kennedyho, amerického prezidenta, zastřeleného v roce 1963 v Dallasu. Podobný osud ale potkal právě i Roberta Francise.
1: Životy bratří Kennedyových jsou si v leccčems podobné, nejen kvůli tragické smrti. Díky politicky vlivným rodičům se dostali mezi lidi z těch nejvyšších politických kruhů už v mládí. Oba byli stejně ctižádostiví, oba také vystudovali Harvardovu univerzitu. V roce 1959 John Fitzgerald Kennedy oznámil úmysl kandidovat na prezidenta a byl to právě jeho mladší bratr Robert, který mu vedl volební kampaň.
0: Robert Francis Kennedy, přezdívaný Bobby, byl politikem skoro stejně úspěšným jako jeho známější sourozenec. V letech 1961 až 64 zastával úřad ministra spravedlnosti. Měl pokrokové názory, stavil se proti rasové diskriminaci, proti využívání jaderných zbraní a poukazoval také na nesmyslnost vietnamské války. Bratrovi také pomáhal s řešením karibské krize v roce 1962, kdy byla zažehnána hrozba jaderného konfliktu.
1: V letech 1965 až 1968 byl jedním ze senátorů za stát New York. Pak při prezidentských primárkách v roce 1968 slavil jako kandidát za demokratickou stranu značné úspěchy. Zvítězil v Jižní Dakotě a Kalifornii.
0: Cestu k oválné pracovně zastavila až osudná kulka, kterou 5. června 1968 vystřelil mladý Američan palestinského původu. 42-letý Robert Francis Kennedy po sobě zanechal manželku Ethel a 11 dětí.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Českou delegaci na summit NATO v Ankaře povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Informoval o tom sám předseda vlády. Ačkoliv předběžné opatření ústavního soudu ukládá vládě nebránit účasti hlavy státu, podle Babiše by mohl prezident projevit velkorysost a summitu se letos nezúčastnit. Prezident Petr Pavel v reakci na to napsal, že postup vlády je v rozporu s předběžným opatřením. Zároveň ale dodal, že je připravený dál jednat o uspořádání české delegace. 19 českých záchranářů večer odletí z Curaçaa slovenským speciálem do zemětřesením zasažené Venezuely. Uvedla to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Část českého týmu musela na ostrově čekat kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Český záchranářský tým ve Venezuele bude po jejich příjezdu kompletní. Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Fotbalisté Brazílie hrají první kolo playoff mistrovství světa proti Japonsku. Podrobnosti má Adam Procházka.
4: 70. minuta, Brazílie vyrovnala zápas s Japonskem, takže stav je teď nerozhodný 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Tenistky Nikola Bartůňková a Barbora Krejčíková postoupily do druhého kola Wimbledonu. Zápas Kateřiny Siňakové sleduje reportér Jaroslav Plašil.
5: 3-3-2. Kateřina Siňaková vyhrála první sadu 6-4 v souboji s Číňankou Cheng. Teď vede s breakem 1-0, ale odvrací breakovou příležitost soupeřky. Vítězky olympijských her v Paříži Karolína Muchová, ta vede 6-3 a 3-2 v souboji s ruskou Zacharovovou, česká hráčka na podání. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Překážka na D5 zaloděnící a neprůjezdná Sajfrtova ulice v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně stojí zaloděnící na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto. A blokuje pruh pro pomalá vozidla, dejte pozor hlavně na vybočující kamiony. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost u sjezdu na Divišov. Na 41. kilometru stojí porouchaný mikrobus. Na dálnici D35 u Olomouce ve směru na Ostravu stojí za odbočkou na silnici do Přerova. Na kilometru 277 nákladní auto má defekt na pneumatice na straně dovozovky. Na silnici 32 velmi opatrně u Libic nad Cidlinou na Nymbursku. Za sjezdem z dálnice D11 spadl na vozovku strom, leží přes svodidla, na místě budou zasahovat hasiči, čekejte omezení. A v Praze je neprůjezdná Sajfrtova ulice nedaleko křižovatky u Bulhara, střetla se tam tramvaj s chodcem.
7: U kostela si tramvaj někoho srazila, stojí to z obou stran tramvaje, je tam sanitky, policajti.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553.

0: 553.
1: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině skoro jasno, jinak oblačno, hlavně na horách, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále teplo až 36. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Je pondělí 29. června, já jsem Markéta Vosková a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
3: Snažíte se své děti vyhánět od počítačů a televizí a tlačit ke sportu? V tom případě děláte rozhodně dobře.
4: Jít alespoň kousek pěšky, tak to je cíl projektu Pěšky do školy.
5: Děti jsou náchylné na větší úrazovost právě proto, že nejsou tak sladěné a tak napojené na svoje tělo.
6: Součástí zakázky je i takzvaná pohybová dráha pro odrážedla a koloběžky, která
7: skateboarding tím, jak je to vlastně pouliční sport, tak má blízko k lidem. Není to věc, která by probíhala na nějakých uzavřených sportovních. Je to velice přístupný.
2: Pohyb, spolupráce a radost z obyčejných věcí. Dětem stále více chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či na kroužky. Přitom okolí škol může být víc než jen místem, kde se čeká na zvonění. Stačí nápad, chuť něco změnit a otevřenost k novým možnostem. Ať už jde o kreslení hry na chodníku, skateboarding, parkour nebo jakoukoliv jinou aktivitu, která dětem umožní rozvíjet se pohybem, radostí i spoluprací. Jak hry podporují vzdělávání a rozvoj dětí? Je možné bez velkých nákladů vytvořit bezpečné prostředí pro zdraví, prospěšné aktivity, dobrou náladu a napojit tak školy na lokální komunity? Pamatujete si, jak jste jako děti běhali venku, hráli si s kamarády na hřišti nebo vymýšleli nejrůznější hry po cestě do školy? Jak to mají dnešní děti? Zeptala jsem se žáků z pražských základních škol, jak vypadá prostranství u školy a s čím si tam hrají.
8: Je to jakoby fotbalové hřiště, ale jsou tam i atrakce pro děti. Chodíme tam se družinou a někdy s paní učitelkou.
2: A co tě tam nejvíc baví na tom hřišti? Co tam děláš?
8: Třeba dělám kotouly na hrazdě.
2: A pomáhá ti paní učitelka nebo ty sama?
8: Já sama.
2: Řekla mi prvňačka Julie. Její vrstevnice Klára popisuje školní hřiště takto.
8: No vlastně oni jsou tam hodně atrakcí a jsou tam hodně laviček a vlastně oni jsou tam kolem to, ono to je takhle jako rozpulený, jedno je pro malé děti a jedno pro velký.
2: Na kterém hřišti si nejradši hraješ ty?
8: Na tom větším.
2: Co tě tam třeba baví?
8: Horolezská stěna a skluzavka a tyč.
2: Děkuju.
8: Děkuju.
2: A její bratr, žák třetí třídy Martin, popsal, co ho nejvíc baví a co mu v okolí školy v městské části Praha 5 chybí.
9: Máme tam 4 hřiště, jedno s pískem, tam potom máme jedno sportovní, potom dole máme s pískem s hračkami a potom tam nějaká tráva na nějaký prolizačky.
2: A chodíte tam na tělocvik?
9: Tělocvik jo, nikdy jo, tam venku.
2: A nebo je s družinou?
9: S družinou jo, s družinou tak.
2: A co tě tam nejvíc baví? S čím si tam třeba hraješ? Nebo co tam děláte? Jak tam trávíte ten čas?
9: Já tam rád běhám a hlazu na nějaký prolezačky.
2: A je tam něco, co by si třeba přál, ale na tom hřišti to není?
9: Jako třeba nějaká houpačka, ale horolezeckou stěnu tam nemáme. No.
2: A to by se tě líbila?
9: Jo, to taky až, no.
2: Tak děkuju. Podle expertů z Fakulty tělesné kultury a z Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci je ve volném čase dětí podobných zážitků čím dál méně. Nezanedbatelná část dětské populace stráví 4 a více hodin denně před obrazovkou počítačů, televizí a chytrých telefonů a čelí tak zvýšeným zdravotním rizikům. Upozorňují výsledky rozsáhlé studie HBSC, která probíhá ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a mapuje zdraví, životní styl, duševní pohodu a rizikové chování dětí a dospívajících. První prázdninový reparát zaměříme na to, jak v okolí školy podporovat dětskou fantazii i zdravý pohyb. Právě to je myšlenka projektu Hry na chodník, který už několik let přináší radost a pohyb do ulic i školních dvorů po celé republice. Jak takové hry vznikají a co všechno mohou dětem dát? O tom si teď budu povídat se zakladatelkou projektu Hry na chodník, Terezou Vašnovskou. Dobrý den.
10: Dobrý den do Prahy.
2: Já jsem dnes cestou do práce prošla přes malé městečko, které na chodník v parku namalovali děti. Jak vás napadlo věnovat pozornost hrám na chodník?
10: Ta myšlenka vznikla ještě v době, kdy jsem sama děti neměla. Pracovala jsem na úřadu jedné ostravské radnice, která dlouhodobě řešila to, že musí odstraňovat takové ty malé herní prvky mezi domy. Takové ty staré kovové, z důvodu toho, že nevyhovovali revizím evropským normám. A rodiče samozřejmě byli nešťastní, že si děti nemají kde hrát, protože ta velká moderní hřiště trvá postavit docela dlouho a stojí to strašně velkou spoustu peněz. Takže jsem v té době navrhovala panu starostovi, abychom kreslili aspoň obyčejné skákací panáky mezi domy. A ta myšlenka mě docela zaujala, protože obdobné herní prvky se barvami vytváří v Americe. Dokonce jsem našla speciální termoplasty někde v Anglii a v dalších evropských zemích. Nicméně jako úřednice jsem tu myšlenku nedotáhla a když jsem potom na úřadě skončila a manžel se mě ptal, co budu teď dělat, tak jsem mu říkala, že teď budu kreslit skákací panáky. A on to jako pochopil, takže asi práce na úřadě byla velmi náročná, tak mi řekl, že v klidu, že mám čas si odpočinout a promyslet si to. A nicméně jsem u toho opravdu skončila a teď v letošním roce už hry na chodník kreslíme po celé České republice 10 let.
2: Vy už máte za sebou desítky, možná stovky realizací. Můžete nám tady přiblížit, jak ty hry na chodník, které vytváříte, vypadají?
10: Tak já jsem zmínila skákacího panáka, ale většinou, když právě řeknu, že to jsou skákací panáci, tak to beru hodně zjednodušeně, hodně nadneseně a ti, co naše hry znají, tak mě za to dost kritizují. Protože v průběhu těch 10 let jsme se od obyčejného skákacího panáka posunuli hodně daleko a hry neustále inovujeme, rozšiřujeme a upravujeme teď už i podle mých dětí a podle škol a školek, které se nás objednávají. Takže od nějakých malinkých her, které vlastně cvičí hrubou motoriku nebo třeba i slovní zásobu, tak máme i takové velké rozsáhlé herní prvky, kde děti absolvují cestu, dobrodružnou cestu za pokladem. Každopádně všechny hry, ať už jsou malinké nebo veliké, spojuje to, že jsou barevné. Já si hodně zakládám na tom, že městský prostor, který bývá šedivý, se snažíme proměnit na takový pestrobarevnější svět, aby rozvíjel a podporoval tu dětskou fantazii. To znamená, naše hry jsou barevné, naše hry jsou multifunkční a vždycky se snažíme, aby děti buď trošku udělali nějaký jako pohyb, anebo aby se trošku více rozmluvili. Protože to si myslím, že v dnešní době, kdy jsou děti hodně u televizí a u počítačů, že to prostě chybí. Moje zkušenost je taková, že ať je to jakákoliv hra, děti si vždycky vymyslí nějaký speciální návod, nějaký způsob, jak ji použít v různých modifikacích.
2: Já myslím, že každý z posluchačů si může představit nějakou opičí dráhu nebo abecedu na zemi, jak jste popisovala i toho klasického skákacího panáka. Vycházíte z nějakých konkrétních modelů nebo to vše vymýšlíte?
10: Z konkrétních modelů, tak já určitě jsem si nastudovávala hodně obecně, jak děti rozvíjí hrubou motoriku třeba ve 3 letech, ve 4, v 5, ale vzhledem k tomu, že naše hry jsou většinou veřejně dostupné a tam nedokážeme se zaměřit na třeba teď máme děti od 3 do 5 let vyloženě, takže se snažíme s těmi hrami co nejvíc prostě kombinovat skoky, střídání skoku po levé, po pravé noze, nějaký balanc, chození po rovné čáře. A ono se to nezdá, ale tak, jak jsou děti třeba v dnešní době hodně zvyklé na ten 2D placatý svět, tak ve chvíli, jenom kdy chcete, aby skočili z puntíku na puntík, který je prostě jasně ohraničený, tak už to prostě nějakým způsobem podporuje odhady vzdáleností, které potom rozvíjí tu hrubou motoriku jako takovou a činí dětský pohyb bezpečnějším. Ale úplně zjednodušeně bych chtěla říct, že v dnešní době prostě je více, nebo děti jsou náchylné na větší úrazovost, právě proto, že nejsou tak sladěné a tak napojené na svoje tělo. Takže my třeba používáme docela malinké puntíky, představte si třeba kolečko 25 cm, které je od druhého kolečka, které je stejně velké, 25 cm není nic moc, tak které je vzdálené třeba 0,5 metru a děti musí skočit z jednoho kolečka na druhé. Ono to působí, že to kolečko je malinké, ale ve chvíli, kdy se to děti zaměří se na svoje nohy, svoje tělo, tak se prostě skoordinují, skoncentrují a prostě skočí a tím si jejich tělo osvojuje prostě takové bezpečnostní návyky, jak se prostě pohybovat. No a děti to samozřejmě strašně baví skákat z různých puntíků.
11: A to mě právě, puntíky. To mě právě zajímá, co děti baví úplně nejvíc a pro jak velké děti vlastně ta hřiště mohou být a co dospělí.
10: Tak to mám krásnou historku z jedné malinké vesničky, kde si objednávali různé hry. V celém parku byly hry, které jsou zaměřené třeba na poznávání rostlin, případně třeba na nějaké skoky, opičí dráhy. A pan starosta říkal, a toho twistra, toho nám nakreslete tady vedle té hospůdky, přes den tady budou hrát děti a večer budeme hrát my dospělí. A asi 2 roky po realizaci mi potvrzoval, že to skutečně funguje a že tam fakt místní parta, která si jde sednout na pivko, takže se vždycky vyhecuje a zapojí se i dospělí. A vždycky ráda slyším, když právě i dospělí si dovolí trošku zavzpomínat na dětské roky a na to, kdy prostě pohyb byl příjemnou součástí každého dne. Občas vidím, když já mám nakresleného, nebo dlouho jsem měla nakresleného skákacího panáka vyloženě u sebe na ulici, a byly 2 typy lidí. Jední, kteří řekli dítěti, přeskákej to, anebo radši ani neskákej a pojď. A potom druhý typ lidí, který ukazoval těm dětem, jak se skáče ten panák. A prostě ve chvíli, kdy viděl ty barvičky na zemi, tak už ho to jako rozpohybovalo, takže to mám strašnou radost. A naše hry jsou tím pádem úplně od malinkých dětí. Já mám teď aktuálně ročního chlapečka, i toho to baví, prostě probíhat mezi puntíkama a už mu na tom vysvětlu, která barvička je která, až právě po seniory. Dokonce moji nejoblíbenější hru, která se vejde na 1 m² kombinované skoky s poznáváním čísel a barev, tak tuhle hru mi ukázal jeden pán, kterému bylo určitě přes 70 let, zatímco nás pozoroval na jedné realizaci. Tak mi vlastně vyprávěl o svém dětství, zatímco já jsem malovala tím štětcem na tom chodníku, tak on mi vyprávěl o svém dětství a říkal mi, že jako malý si vymyslel takovou jednu hru, která ho strašně bavila a půjčil si křídu a nakreslil mi ji na zem. A je to už hodně let a od té doby máme v katalogu a máme ji vyrobenou i jako koberec. Takže to je moje nejoblíbenější hra. Takže od 1 roku až do 100.
11: Co byste vzkázala těm rodičům, komukoliv, kdo jde kolem chodníku, kde je nějaká hra a kdo tu hru obchází? Jak byste motivovala lidi, kteří nás třeba teď poslouchají, aby věnovali pozornost hrám na chodník?
10: Vemte si křídu nebo cihlu zlomenou. Nakreslete si klidně sami, klidně bez dětí. Třeba to neposlouchají ani lidi, kteří mají děti. Prostě kdokoliv, nakreslete si na zem nějakou pitomou opičí dráhu a jenom si ji proskákejte, jako by vás nikdo neviděl, jako by vás nikdo nesoudil. A za mě to vyvolává v lidech tolik endorfinu, že je to daleko lepší než scrollování na mobilu. Takže pokud si chcete mít hezčí den, prostě si zaskákejte a bude vám hej.
11: Tak já moc děkuji za takové krásné doporučení a tip na aktivitu, která nás může zbavit třeba stresu, anebo nám jenom rozveselit den a přinést nějaké endorfiny. To byla Tereza Vašnovská z projektu Hry na chodník.cz. Děkuji za váš čas a zdravím do Ostravy.
10: Taky děkuji, nashledanou.
11: Hraní venku ale nemusí být jen o klasických hrách. Stále populárnější jsou i modernější formy pohybu, které spojují sport, kreativitu i komunitní život. Jedním z takových fenoménů je skateboarding. Od 1. do 4. července 2026 ožijí České Budějovice a Tábor 3. ročníkem Mezinárodního festivalu Skateholders Forum. Hostem reparátu je Jakub Novotný, kurátor festivalu Skateholders Forum, a protože se s Jakubem známe, tak si budeme tykat. Vítej ve studiu, ahoj.
7: Ahoj, díky za pozvání.
11: Ty jsi rodák z Jihočeského Tábora. Mě zajímá, jestli to je to místo, kde ses poprvé setkal se skateboardingem a jestli skateuješ od dětství, nebo jestli nám můžeš krátce říct, jak to všechno začalo u tebe.
7: Je to tak. Skateboarding jsem poznal někdy ve 12 letech a tehdy jsem právě žil v Táboře, kde jsem byl vlastně až do svých 18. Chodil jsem tam na gympl.
11: A potom se vlastně skateboardingu věnoval i během svých studií na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. A dokonce si za skateboardingem vyrazil na Blízký východ do Jordánska a pokud vím, tak i do dalších zemí. Mohl bys nám přiblížit, co si vlastně zkoumal na téhle kultuře?
7: Přesně tak. Já jsem vlastně už skoro od začátku vnímal skateboarding jako nějaký prostředek, jak se seznámit s lidma třeba z cizích kultur, z cizích zemí, takže tahle ta vášeň začala už někdy právě na střední škole, kde jsem byl v Turecku poprvé na dovolený a tak nějak vzal jsem tam sebou skateboard a díky němu jsem některé místa třeba v Istanbulu poznával trošku po vlastní ose a začalo mě to fascinovat, ta bezprostřední blízkost s těma lidma, který sdílejí tuhle tu stejnou vášeň. Takže potom, když jsem vlastně šel na vejšku, šel jsem na blízkovýchodní studia, potom nějak slovo dalo slovo s mým vedoucím bakalářský a pak i diplomový práce a tu diplomku jsem psal na téma skateboardingu v Jordánsku. Nejdřív jsem se zajímal hlavně o tu původní scénu tam, která tam existovala někdy od začátku 0. let a postupně se na to nabalil i další projekt Seven Hills Skatepark, kde vlastně mezinárodní komunita budovala skatepark pro děti a mladí lidi z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Ta původní představa o té diplomce byla taková, že budu dělat nějakou etnografii a sledovat skateboarding jako nějaký globální fenomén, který získává různé lokální podoby podle geografických, kulturních a sociálních podmínek. A vlastně pak do toho přišel ještě tady ten projekt, kdy to získalo zcela nový rozměr, právě tady ten hodně prosociální. Takže tehdy jsem začal skateboarding plně vnímat i jako takovouhle jako silně emancipační aktivitu a zajímat se o to, jaký to má potenciál.
11: Když se vrátíme zpátky do Česka, tak my v dnešní epizodě reparátu chceme věnovat pozornost tomu, jak může sport nebo další aktivity pohybové podporovat nějaký rozvoj dětí, jaký může mít edukativní potenciál. Tak jak vnímáš ty tu skate kulturu? Má právě skate tenhle potenciál? To znamená, může lekce skateboardingu přidávat něco dětem v jejich rozvoji, co se týče nejenom tělesnosti, ale i třeba duševního zdraví?
7: Myslím si, že skateboarding, byť historicky se dá vidět v té skateové kultuře nějaký, řekněme, gatekeeping nebo nějaká jako neformální hierarchie, nějaká exkluzivita prostě. Dlouhodobě tam byl problém, co se týče inkluze žen, že vlastně to byla čistě jako mužská aktivita dlouhou dobu. Těch žen bylo málo. Často ten přístup těch běžných skejťáků k ženám na skejtu byl takový jako lehce odmítavý, což se naštěstí v posledních letech mění a naopak právě bych řekl, že sílí takový hlas v tom skateboardingu nebo takový hnutí, který říká, pojďme se podívat na ty právě pozitivní emancipační stránky, který to má, jak se tohle to dá využít. Dá se říct, že ten skateboarding tím, jak je to vlastně pouliční sport, tak má blízko k lidem, není to věc, která by probíhala na nějakých, nebo musela nutně probíhat na nějakých uzavřených sportovištích. Je to velice přístupný ve finále.
11: A je to něco, co se snažíte teda ukazovat na té vaší akci Skateholders Forum, což letos chystáte teď, pokud vím, třetí ročník?
7: Snažíme se ukázat skateboarding jako sport pro každýho, ale nejenom jako sport právě, ale jako nějakou širší kulturu, která je vlastně hodně kreativní a je to nejenom právě pohybová aktivita, ale taky trošku umění, dejme tomu. Takže my se snažíme obě tyhle ty stránky postihnout.
11: V České republice, jaká je tvá nebo vašeho týmu třeba zpětná vazba, jak lidé vůbec vnímají skateboarding? Máme vůči tomu nějaké předsudky nebo spojují si to lidé, kteří neznají ty souvislosti, o kterých ty mluvíš, třeba i s nějakým typem chuligánství nebo něco takového, nebo to vůbec ne?
7: Myslím, že tohle už se za posledních pár let hodně proměnilo. Nejvíc samozřejmě díky tomu, že skateboarding je od roku 2020 olympijský sport. 21, pardon. Takže to si myslím, že vlastně tahle ta mainstreamová popularizace skateboardingu ten obraz hodně proměnila. Ale samozřejmě má to i druhou stránku, když se ten skateboarding odehrává ve veřejném prostoru, tak tam je to samozřejmě, může to být trošku problematičtější a je potřeba hledat nějaký dialog a nějaký kompromisy. Toho vlastně, kdy my se snažíme říct, že skateboarding ve veřejném prostoru má svoje místo a může přinášet jasný benefity životu ve městě, nějak aktivovat ten veřejný prostor, ozvláštňovat ho, ale průměrný občan, když vidí ty skejťáky na ulici, kde je to neregulovaný řízení, tak možná pořád tam jako je určitý stereotyp jako nějakého chuligánství, jak si říkal, nějakého vandalismu.
12: Vy teda se snažíte, už ten název fórum, snažíte se asi vytvářet nějaký prostor a nějaké místo setkávání. Budete to dělat na začátku července v Českých Budějovicích a v tvém rodném Táboře. Tak pro koho je ta akce určená? Je cílem té akce taky nějaká osvěta? Můžeš nám přiblížit ten program?
7: Akce je určená, samozřejmě tím programem cílí převážně na skateovou komunitu, jak českou, tak mezinárodní. Ale chceme samozřejmě přitáhnout i širší okruh lidí, hlavně právě z Českých Budějovic a z Jihočeského kraje obecně, protože ten projekt děláme v rámci Evropského hlavního města kultury a jsme si vědomí toho, že prostě musíme nějak pozitivně působit na tu veřejnost, musíme být vidět, musíme ty lidi nějak vtáhnout do toho. I když samozřejmě není to jednoduchý úkol, protože svým způsobem to, co děláme, ten směr je částečně okrajový i v rámci toho skateboardingu, protože my se snažíme nějak některé věci v té skateové kultuře jako problematizovat, nějak si o nich povídat třeba víc do hloubky. A je to proces. Není to, že na první dobrou s tím zaujmeme každého průměrného skejťáka a teď ještě jako je ta výzva v tom zaujmout s tím tu širší veřejnost. Ale čeká nás teďka třetí ročník a myslím si, že se to pomalu daří. Ten zájem je větší a větší, jak mezi těma skejťákama, tak i ta široká veřejnost si toho začíná všímat.
12: Já jsem v tom programu viděla například panelové diskuze o skateboardových místech ve veřejném prostoru nebo workshopy zaměřené i na architekturu. Náš pořad se věnuje školám, vzdělávání, tak mě zajímá, jestli třeba nějakým způsobem apelujete na školy nebo jestli je zájem ze strany škol a chcete víc propojovat i to školské prostředí třeba s tímhle fenoménem.
7: Máme teď vlastně rozjetý pilotní projekt se ZŠ Bezdrevská, to je základní škola na sídlišti Vltava v Budějovicích. Teď jsme tam vlastně začali provozovat kroužek skateboardingu pro zájemce z řad žáků z druhého stupně a ten zájem je poměrně veliký. Předpokládáme, že bude ještě růst a jak říkám, je to pilotní projekt, takže předpokládám, že příští rok navážeme třeba spolupráci s dalšíma základníma školama a k tomu ještě probíhá vlastně skateová škola jako pro veřejnost ve skateparku Stromovka teďka, který v Budějovicích vrostl loni. Ten projekt EHMK, Evropské hlavní město kultury, má vlastně několik subprojektů a ten tým, který ten obsah vlastně vytvářel na začátku nebo celou tu koncepci, tak se snažil pracovat s nějakýma místníma kulturníma spolkama, ať už s institucemi, jako je třeba muzeum nebo divadlo, tak i právě s nějakými víc zdola řízenýma subjektama, komunitama. A právě součástí toho byl i místní spolek z Větadíl. Jehož vůdčí postava Martin Kalenský je teďka můj kolega a spolu děláme to Skateholders. Takže vlastně to Skateholders navazuje přímo na aktivity toho Světadílu, pořádání skateových závodů, kulturních akcí a tak dál. A v době, kdy Budějovice získali ten titul, to bylo v roce 2023, kdy vlastně vyhráli tu kandidaturu, tak ty skateové aktivity naše už se staly jako integrální součástí. Takže od začátku máme podporu toho EHMK.
12: A na závěr, co by si vzkázal rodičům nebo prarodičům dětí, kteří třeba mají zájem o skateování?
7: No, myslím si, že je dobrý začít třeba v rámci nějakého toho skateového kroužku. Kromě toho, že to je pohybová aktivita venku, což je samo o sobě důležitý, tak je to taky hodně kreativní, takže se u toho rozvíjí nejenom ta tělesnost, ale i ta tvůrčí část. Má to potenciál vytvářet nějakou hezkou komunitu. Takže když u toho ty děti zůstanou, tak je pravděpodobný, že si vytvoří nějakou partu, prostě nejenom ve svém místě bydliště, ve svém městě, ale tohle to je to nejhezčí. To si myslím, že na tom skateboardingu je.
12: Na Skateholders Forum nás pozval Jakub Novotný, který kromě toho, že pořádá tuto akci v Českých Budějovicích a Táboře, působí jako ilustrátor a založil módní značku Knedlo Zelovér. Děkuji za tvůj čas.
7: Děkuji taky, díky za pozvání.
12: První prázdninový reparát je za námi. Připravujeme pro vás nejúspěšnější díly v reprízách, ale také nová témata, která stojí za pozornost. Těšíme se na vaši zpětnou vazbu i náměty na další inspiraci z českého vzdělávání. Posílejte je na adresu reparat@rozhlas.cz.
11: Další díl tu bude opět za týden a naslyšenou se těší Markéta Vosková.
0: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
13: Nejprve Brno a pak Ostrava. To byly první regionální stanice Československého rozhlasu, které vznikly hned ve 20. letech minulého století. Nesmíme ale zapomenout ani na Bratislavu. A takto se ohlašovaly Košice. Skutečný boom regionálních stanic Československého rozhlasu ale nastal po druhé světové válce.
14: Oznamujeme vám, že Rudá armáda před malou chvíli projela Ševětínem ve směru na Budějovice a zároveň Seboní rovněž ve směru na Budějovice. Na Budějovice jede zvýšenou rychlostí.
13: To je 9. květen 1945. Češi tehdy po celé republice obsazovali vysílače a informovali o postupu vojsk.
15: Těsně poválečná doba byla svědkem vzniku mnoha regionálních studií ve větších krajských městech, což souviselo s tím, že navazovali na povstalecká vysílání v květnu 45. roku.
13: Doplňuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
15: Tenhle ten rozmach těch regionálních studií souvisí také se snahami místních národních výborů o to mít nějaký prostředek pro rychlou poválečnou rekonstrukci, hospodářskou obnovu a informování obyvatelstva.
13: První německou vysílačku zabrali v Plzni. Potom později, v roce 1960, měla plzeňská pobočka kromě budovy šité na míru rozhlasovému provozu ještě také nejmladšího hlasatele. Byl jim tehdy 19-letý Karel Sedláček.
16: Tehdy se ten humor v rádiu nenosil. Jo. Vím, že jednou jsem třeba řekl, že za opravdu malou chviličku bude 12 hodin. Jo. Už mě volal nějaký inspektor z Prahy. Tak chlapče, tohle ne, jo.
13: Jaké byly začátky rozhlasu v regionech?
17: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Petr Pavel stále chce být vedoucím delegace na summitu NATO. Pákistán útočil na pohraniční oblasti v Afghánistánu. Podle OSN zabili desítky civilistů. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa o postup do osmifinále proti Japonsku. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vedoucím delegace na summit NATO v Ankaře bude Andrej Babiš z hnutí ANO. Oznámil to sám po jednání vlády. Prezident Petr Pavel ale stále věří, že podle protokolu NATO by měl delegaci vést on jako nejvyšší ústavní činitel. S vládou se o rozložení rolí chce ještě bavit. Podle předsedy sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury by Pavel neměl být vedoucí delegace.
18: Vůbec nevím, kde to vzal, to přeci vůbec není na stole. V České republice podle ústavy je za zahraniční politiku odpovědná vláda. No takže jedna věcou můžou být nějaká pravidla, která má NATO, ale rozhodně podle mého názoru nadřazená všemu jsou národní pravidla a hlavně naše ústava.
1: Přístup vlády kritizovala opozice. Ivan Bartoš Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí a podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Po historicky nejteplejším víkendu se v Česku začne ochlazovat. Ve druhé polovině týdne budou teploty kolem 24 stupňů. Od západu bude přibývat oblačnost. Místy přijdou silné bouřky s přeháňkami. Vítr může v nárazech dosáhnout až 90 km za hodinu. Padat můžou i kroupy. Pákistánské útoky na příhraniční oblasti v sousedním Afghánistánu podle Organizace spojených národů nepřežilo 28 civilistů. Dalších 49 je zraněných. O mrtvých civilistech informovalo i hnutí Tálibán. Uvádí ale ještě vyšší počty obětí. Pákistán naopak uvádí, že jeho údery zabily 29 ozbrojenců, včetně jednoho velitele pákistánské odnože hnutí Tálibán. Označil to za odvetu za sobotní útoky na pákistánské polovojenské složky. Demoliční firma musí při bourání kancelářské budovy táborských kasáren v Benešově měnit harmonogram prací kvůli jiřičkám. Pět hnízd s mláďaty bourací práce omezuje na vnitřní části. Obvodové zdi zatím musí zůstat. Pokračuje Martin Pařízek z oddělení ochrany přírody města Benešov.
19: Demolice bude moct být dokončena až po 15. srpnu, kdy už je předpoklad, že hnízda budou opuštěna. Nicméně před vlastním opuštěním hnízd bude probíhat kontrola, jestli tomu opravdu tak je.
1: O zbourání kancelářské budovy kasáren rozhodli občané města v loňském referendu. Nahradit jí má základní škola.
20: Brazilští fotbalisté bojují na světovém šampionátu o postup do osmifinále proti Japonsku. Podrobnosti přidá Adam Procházka.
21: Zápas právě skončil, Brazílie otočila duel s Japonskem po vítězném gólu v 95. minutě v podání Martinelliho. Adam Procházka, Radiožurnál.
20: Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková postoupily ve Wimbledonu do druhého kola. Nasazená desítka Muchová porazila Rusku Anastázii Zacharovovou 6-3, 6-2. Předloňská šampionka Krejčíková zahájila travnatý Grand Slam v londýnském All England Clubu vítězstvím nad domácí Hana Klugmanovou 6-1, 6-4. Bartuňková při svém debitu v soutěži zdolala Američanku Peyton Sterncovou 6-4, 3-6, 7-5. Neuspěli naopak Dalibor Svrčina a Darja Vidmanová. Kateřina Sňaková vede 1-0 na sety a 4-2 nad Gemi nad Číňankou Žengovou.
22: Překážka na D5 za Loděnicí a omezení na pražském okruhu u Lohkova. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně stále pozor na překážku za Loděnicí. Na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla a vybočují kamiony tak opatrně. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lohkovským tunelem. Mezi odbočkami na Lohkov a Barrandov mezi 14. a 16. kilometrem bude až do rána uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zatím se projíždí relativně plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už se také chystají noční práce u Velké Bíteše. Na kilometru 162 už jsou silničáři, chystají se uzavřít jeden jízdní pruh. Pracovat se tam bude až do ranních hodin. A v Praze máme hlášenou překážku v tunelu Blanka ve směru do Troje. Za výjezdem na Letnou stojí na vozovce v zálivu nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách ojediněle přeháňky nebo bouřky. Večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě kolem 630 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu.
24: Letošní prázdninové měsíce patří na plusu devadesátkám. Pestré události přelomového desetiletí české historie připomeneme jak těm, kdo si je pamatují, tak těm, kteří je nezažili, a také těm, kdo už raději zapomněli. V následující hodině pozve Petr Vizina k mikrofonu režiséra a scénáristu Tomáše Hodana, který potvrdí, že prezident Václav Havel opravdu poslal pro kapelu Rolling Stones vládní speciál. Ale ještě předtím dostane slovo Lubomír Smatana a repríza jeho pořadu Zaostřeno. A řeč nebude jen o kapele Rolling Stones, ale také o dalších skvělých muzikantech, kteří k nám na samém začátku 90. let přijížděli, aby se poznali s tím zajímavým prezidentem Václavem Havlem. Takže Pink Floyd, Velvet Underground nebo Bob Dylan.
0: Zaostřeno.

0: Frank Zappa byl první. Vysoký chlápek v huňaté Meranici vystoupil z letadla na pražské Ruzini už v lednu 1990. Rozesmátý od ucha k uchu, zřejmě také překvapený obrovským množstvím fanoušků, kteří se mačkali na letišti. Mezi nimi i hudební kritik Petr Doruška, pro kterého to musel být splněný sen.
1: Já mám pocit, že to člověk, který vytvořil tradici rockového hudebníka v opozici. Jako rockový hudebník, co by rockový underground. A to byla věc v 60. letech, která teď, dejme tomu v Americe, v Evropě už nemá tu platnost. Ale u nás ta tradice vlastně trvá až do nynějška. A proto taková reakce, proto taková odezva. Všichni tady toho Franka vítají jako člověka, který jim k tomu pomohl.
0: Frank Zappa tenkrát ale nepřijel zahrát, přijel se do Prahy jen podívat. Jako jeden z mála amerických muzikantů měl o Československu nějakou jasnější představu. Říká Karel Havelka, zvaný Kocour, muž, který se po procesech s undergroundem vystěhoval do Vídně a na organizaci cesty Franka Zappy do Prahy se podílel.
2: Frank Zappa nebyl člověk, který by zjistil, že Václav Havel existuje až někdy koncem listopadu 89. Ten o chartě, o těchto aktivitách, o Václavovi Havlovi, o českém undergroundu, o Plastic People věděl. Jo? On a Patti Smith. A ještě bych řekl potom možná David Peel trochu. To byli jediný lidi, kteří skutečně to, když právě chci říct, tak třeba Lou Reed a John Cale pro ty Česká republika do listopadu 89 neexistovala. Ty prostě byli trošku nad věcí.
0: Ikona amerického undergroundu Frank Zappa se ale do Československa vrátil hned v roce 1991, a to i s celou kapelou, a ve vyprodané hale vypaloval jeden hit za druhým. Kamery si všimly, že z první řady mával muzikantovi prezident Václav Havel. Zappa té mimořádné situaci v Československu zřejmě velmi dobře rozuměl.
3: I'm sure you already know it. But this is just the beginning of your new future in this country.
4: Až se budete prát se všemi těmi problémy, které vás čekají, prosím vás o jednu věc. Dbejte na to, aby vaše země byla jedinečná. Tak jedinečná, jak dneska je.
3: Keep it unique. And now I will try and tune my guitar.
0: Velký experimentátor Frank Zappa sice přitahoval fanoušky, ale pořád hrál jen okrajový hudební žánr pro zasvěcené. Opravdu velká kapela, kterou chtěl vidět každý, byly až... Do Prahy přijeli v roce 1990 a kdyby nebylo Václava Havla, tak by tu nikdy nehráli. Na tom se shodují všichni, kteří tehdy koncert s velkým nadšením a bez zkušeností z megaakcí organizovali. Stouni v Praze chtěli hrát, říká Jakub Mejdřický.
5: To, že oni to chtěli, prostě, protože z dnešní zkušeností, jakože 20 let potom, kdyby těch problémů byla půlka, jako toho, co byla tenkrát, tak by každá jiná normální kapela řekla, víte co, tak my budeme hrát někde jinde, jako s váma tady tyhle komplikace jako řešit nebudem, protože jako to...
6: Kdyby tady nebyla osoba Václava Havla, tak by je vůbec nenapadlo ten fax poslat, že? Protože jako hrát v Rusku mohli klidně kdykoliv, že? A tam jako tomu nikdo nebránil.
0: Dodává další z hudebních manažerů Lubomír Schmidtmajer. Původní plán organizátorů byl udělat koncert Rolling Stones na výročí sovětské invaze 21. srpna. To se sice o několik dnů nepovedlo, ale 120 tisíc lidí na Strahovském stadionu bylo důkazem, že přesně tohle fanoušci potřebovali. A zřejmě i Václav Havel v tričku s vyplazenými jazyky.
7: Ahoj, Prahu! Vítám vás na budu!
8: Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
0: Kromě megahvězd mířili do Prahy a především za Václavem Havlem i hvězdy undergroundu, jako například Lou Reed z kapely Velvet Underground. Ten přijel také v roce 1990, ale jako novinář, aby udělal s prezidentem interview o svobodě do časopisu Rolling Stone.
9: You know, I always thought the Velvet Underground first and foremost was about freedom. freedom to write about what you want, play it the way you want, put it out.
10: Podle mě tím nejdůležitějším rysem Velvet Underground byla svoboda. Svoboda psát, o čem chcete, svoboda hrát, co a jak chcete. To byl základ všeho. A právě proto měla skupina takový ohlas v Československu. Lidi mi třeba říkali, jak na tu muziku mysleli ve vězení, nebo jak na ně zapůsobily naše texty. A na druhé straně ta represe. Dětem třeba zakazovali brnkat na kytaru na Karlově mostě. Režim se bál, že jakmile spolu budou hrát, budou se taky spolu bavit. A taky, že jo. Takže proto ten vlastně z hlediska režimu oprávněný strach z rock'n'rollu. Řeknu vám, tvůrčí člověk na postu prezidenta, to je prostě nádhera.
9: Creative person being the president is really such a wonderful idea.
0: Samotní Velvet Underground zahráli v Praze až v roce 1993, kdy se dali dohromady kvůli evropskému turné, které bylo i historicky posledním turné celé kapely. Od 90. let minulého století se v Praze vystřídaly stovky muzikantů a kapel všeho druhu. Dnes už ale nikoho z hudebníků nenapadne podívat se na Pražský hrad jinak, než jako na turistickou atrakci. A jen málo fanoušků si vzpomene, že na začátku sem ti nejlepší přijížděli hlavně kvůli Václavu Havlovi. Po boku Václava Havla stál od listopadu 89 až do roku 2003 jeho osobní tajemník a později ředitel sekretariátu na Pražském hradě Vladimír Hanzel. Kromě jiného byl také hudebním publicistou a o hudebním dění kolem prezidenta měl tedy informace z první ruky. Proto jsem ho pozval do studia Českého rozhlasu Plus a na úvod mě ještě jednou zajímal Frank Zappa.
11: Ano, přijel na pozvání Michala Kocába, který nějak se s ní potkal kdysi v Americe a jenom zíral, protože Kocába ho vzal do federálního parlamentu a tam mu ukázal, že on, Kocáb, muzikán, je tam členem Merblov parlament, MP. Tak samozřejmě toho byla tehdy plný televize i v Americe. V Americe se vysílá jenom zprávy o Americe, případně ještě tehdy o Sovětském svazu trošku. A když někde je tsunami nebo tak, jinak to jsou zprávy jenom o Americe. A vlastně tehdy byla výjimka, že opravdu bylo denně ve zprávách Václav Havel, Velvet Revolution a tak, takže zapomněl obrovský zájem přijet.
0: A co to vlastně dělal Frank Zappa, když ani nehrál, žádný koncert tu neměl?
11: Já jsem jeho program nedělal. Já jsem byl jenom, když byl na hradě za prezidentem Havlem a věděl jsem o tom, že se tady pohybuje.
0: A jaký to vlastně mělo význam pro hudební scénu českou, když tu byla nehrál?
11: Takovou symbolickou. Prostě tady vlastně dohromady nikdo nepřijel za ty normalizace. Jezdili občas nějaký jazzmeni, ale z těch rockových kapel téměř nic a jezdilo se do Budapešti na rockový koncerty a najednou takováhle ikona toho vlastně takový nezávislý scény Frank Zappa tady, ale spíš měli větší význam ti další, kteří tady i hráli.
0: To znamená Rolling Stones v první řadě.
11: No, ještě před nima tady byl Lou Reed.
0: Na jaře,
11: ten přijel solově, ano, ten měl za úkol nahrát rozhovor s Václavem Havlem pro časopis Rolling Stone, aby to řekl správně, a nějak špatně zmáčknul magnetofon, takže se mu to nenahrálo, ale zorganizovali na pokyn Václava Havla takové setkání v klubu Úluv na Národní třídě, taková pas trošku na Lou Reeda, protože ty lidi prostě, když mají hrát někde, tak jsou manažeři a stojí to strašně peněz, ale pak je jiná metoda, je plásnout po rameni a říct, pojďte si zahrát tamhle s kamarádama. No, a tím to nestojí nic. A nebo to stojí $1,000,000 nebo kolik. Takže vlastně Havel řekl, že bude nějaký kamarádi, že budou v tom Úluvu, který znají Velvet Underground a takhle, že by bylo by tam jít. No a když tak, že by mohl zahrát. A to on rovnou řekl, že hrát nebude a on říkal, že to ne, to nejde, tady všichni se dotěší, jsou zvědaví a dokonce mu tím způsobem, jak on to uměl, sugeroval to, že vlastně on způsobil tu sametovou revoluci. Protože,
0: motivace, protože
11: jeden z hlavních zdrojů Plastic People of the Universe byli Velvet Underground, jeho kapela, Lou Reedová, tam byl šéf a na základě toho, když je zavřeli, tak vznikla charta 77. No a teď je důsledek té charty vlastně ta Velvet Revolution, takže vlastně on viděl, že má povinnost zahrát, to Úluv zahrál.
0: A jak dlouho hrál?
11: Tam byla skupina Velvet Revival, takže hrál s nima a potom hráli oni sami, nevím kolik, trošku hrál, ne, asi ne dlouho, pak poslouchal ty Velvet Revival a řekl, že to hrajou líp, než hrají ty Velveti.
0: Takže opravdu kapela, která hrála a přijela jsem kvůli Václavu Havlovi, tak to byly až Rolling Stones v tom srpnu 1990.
11: Můžu se mýlit, ale určitě z těch velkých kapel to byly Stouni.
0: A pak jsem přijel, kdo všechno, já jsem si vyhledal, že Joan Baez, ta tu byla, ale to souviselo zase třeba s tou bratislavskou Lirou.
11: Tak, tak.
0: Potom tu byly jednotlivé členové Velvet Undergroundu.
11: To tady byly kompletní vlastně bez Niko, která umřela a ona tady hrála vlastně ještě na konci toho totáče. Takže vlastně postupně tady byli komplet úplně všichni, ale tehdy tady byla celá skupina, to znamená Sterling Morrison, Maureen Tucker, bubenice.
0: No a kteří další muzikanti přijeli speciálně kvůli Havlovi, nebo alespoň to byla hlavní motivace, proč navštívili Československo?
11: Ale to se nedá úplně říct, že to bylo hlavní, nebo bylo to takový podpůrné. Tak o něho obaje jsme mluvili, Paul Simon tady byl, s tím Ladysmith Black Mambazou, takovou s tou černošskou kapelou nebo zpěváky z Jižní Afriky. Byl tady třeba Dizzy Gillespie, což je jazzový muzikant. No a Pink Floydi, ty si myslím, že měli motivaci toho Havla a potom taky Bob Dylan. Bob Dylan, zdá se, že vyloženě přijel kvůli Havlovi a pak tady byl mnohokrát. Ale poprvé, když jsem přijel, tak vlastně já jsem byl u toho osobního setkání v šatně Dylana s Havlem a to bylo takový dost zvláštní.
0: No, přišel Havel do šatny za Bobem Dylanem.
11: No tak přišlo od něj, od těch jeho lidí, taková prosba, jestli by se nemohl s tím Bobem setkat. Takže jsme tam přišli, Havel nesl pod paží svoji knížku Dopisy o loze v angličtině a ta napsal věnování, tu Bob Dylan, Václav Havel a tomu v té šatně předával, Dylan vytáhl a vlastně nejdřív tam seděli a mlčeli. A já jsem zjistil, že oba jsou takový stydlíni, což je takový podivný. Havel vystupoval před 500 000 lidí na Letné a že v parlamentu a tak. Dylan hrál pro obrovský publikum po světě. A když byli spolu, tak opravdu se chovali tak jako dost stydlivě a bál se někdo promluvit první, tak tam bylo takové mlčení nějakou dobu. Pak teda už se trošku mluvilo a Havel teda vytáhl tu knížku, dali Dylanovi a Dylan takhle sahl za sebe a vytáhl takovou kytaru starou, otlučenou, omlácenou, jo, a dávali Havlovi a řekl, tak to je kytara, na kterou jsem začínal hrát v Greenwich Village. Takže taková kytara by měla být někde v rokovém síni slávy.
0: Muzeu. No. A kde ta kytara je dneska?
11: Nevím, nevím, že se už po ní pátralo a nenašla se.
0: Nenašla se?
11: No.
0: To zmizelo.
11: Nevím, a možná někde je, ale opravdu já už jsem neměl k ní přímý kontakt, ty kytaře, ale vím, že několik lidí se na mě obracelo a zkoušeli jsme vysát signály i Dagmar Havlové manželci, jestli náhodou není v garáži, kam se uskladnilo hodně věcí, co měl Václav Havel na Hradě, ale od ní přišel vzkaz, že tam není, tak nevím.
0: A potom, když jsem vracel Bob Dylan, tak se vždycky potkali s Václavem Havlem, nebo už ne?
11: Ne, už se nepotkávali, ale byli jsme několika na koncertě Dylanově.
0: Jenom se podívat jako divák.
11: Ano, ano.
0: A jak to bylo tady s Pink Floyd?
11: Pink Floyd tady taky byli několikrát a ty vlastně vyloženě přijeli kvůli Václavu Havlovi, měli prohlídku na Hradě pražském a pak Eliška Fučíková, šéfka památkářů, která je prováděla, tak nám řekla, byla úplně překvapená, říká, ty toho tolik vědějí o té architektuře, že to nevím ani já. Taky někdo prozradil, že to, někdo z nich studoval architekturu a že to jsou vlastně, to nejsou nějaký tupí muzikanti, ale to jsou opravdu vzdělaní lidé. Vím, že i potom na koncertě byl s námi pan Medek, který se zajímal o vážnou hudbu, jo, takováhle muzika nebrala. Ale šel tam s tím, že někde zjistil, že teda to má prvky vážné hudby. Seděl tam i s manželkou a evidentně nějako to moc nebavilo. Ale nás ano, to bylo výborný. Ten první koncert na Strahově, to bylo úžasná věc.
0: A to se setkali s Václavem Havlem kde? Na Hradě?
11: Na Hradě a pak jsme byli na Kampě, jak se jmenuje, taková...
0: Taková typická pražská kavárna.
11: Se to jmenuje. No tak ne, to je takový, možná, že už dneska není, ale takový dražší podnik. Já jsem tam přizval i publicistu Jirku Černého, ten si s nima vřele povídal a byli tam komplet všichni, i s Václavem Havlem a to bylo takové příjemné odpoledne.
12: A co je tak jako nejvíce zajímalo na Václavu Havlovi?
11: Já už si to nepamatuju, ale vím, že teda ve shodě s Eliškou Fučíkovou jsem si říkal, že mají velmi inteligentní otázky a že teda se do těch věcí, o těch věcí zajímají do hloubky a ne nějak jenom z povrchu. Tak to i z vážné hudby. Mstislav Rosropovič, nebo tady prostě byl Kubelík a tak dále a ty samozřejmě se taky setkali s Havlem a on měl široký jako záběr, to neměl jenom rockovou muziku, ale poslouchali vážnou hudbu a všechno, takže tohle, ale třeba řadou muzikantů se setkal i na svých cestách zahraničí. Já si vzpomínám na jedno zvláštní setkání, to bylo v Dublinu v roce 96, kde v takový hospodě nad Dublinem byl soukromý program večer a součást toho byl hudební produkce a tam byla Sinéad O'Connor. Já jsem to organizoval a irské ministerstvo zahraničí nějak vzdorovalo a nechtělo to domlouvat s tou Sinéad, že je blázen. Říkala, she is crazy in her mind, protože ona roztrhala fotku papeže a takový, a nějak na ní koukali strašně špatně.
12: Extravagantní umělkyně.
11: A my jsme trvali na tom, že teda tam ta Sinéad má být. Nakonec přišla, měla malinkou holčičku, čerstvou, prostě ještě ta ubíhala kojit, jo. Nevím, kolik mohlo být, měsíc, dva měsíce, víc ne. A byla hrozně milá, příjemná, byla hrozně ráda, že tam může být. Zpívala s kytaristou, jenom za doprovodu ty kytary, a pak zpívala jako irsko-lidovou píseň a kapela, to znamená úplně bez nástroje. A to bylo nádhera. Do dneška mě mrazí, když si to vzpomenu, jak tam tím svým krásným hlasem úplně čistě zpívala, nikdo ji nedoprovázel, tak to mě přišlo jako genius.
12: Tak tohle tady asi nevíme, spíš víme o tom, kdo sem jezdil a kdo se tady s Václavem Havlem setkal. A já, když jsem si pročítal zahraniční noviny právě o těch koncertech, třeba Rolling Stones a podobně, jak jsem zjistil, že to mělo obrovskou odezvu, asi mnohem větší než ty politické schůzky. Dá se to tak říct?
11: No, v nějakých souvislostech ano. Dokonce já vím, že jednou, když byl v Austrálii na letišti a zrovna tam byli i Stouni na tom stejném letišti, tak se kvůli tomu podržel odlet letadla, že se tam jako uvítali a pokecali na té ploše a pak o tom vyšly články takový odsuzující, co to je hlava státu, prezident republiky zdrží letadlo kvůli tomu, že si tam povídá s nějakými rockery a tak, ale on byl naopak na to pyšný, hrdý, že to je tam potkal, takže a to byly plný noviny a asi nejenom u nás.
12: V kterém to bylo roce plus minus?
11: To bych musel taky najít. To bych musel najít, ale opravdu byly fotky prostě toho, jak jsou na ty letišní ploše a fouká tam vítr a tam Havel s těma stounama tam klábosí.
12: Dalo by se říct tak úplně zjednodušeně, že kdyby nebyl prezidentem Václav Havel, tak by tady tolik muzikantů nehrálo?
11: No tak já nevím, kdo by byl prezidentem, jo? Takže možná, že by nějaký jiný byl větším magnetem pro muzikanty, ale ten Václav Havel tím, že on opravdu, to nebyl jako povrchní nějaký vztah k tomu, ale teď víme sami, že vlastně celou tu historii z Plastic People, tak on byl ten, který vlastně se setkal s těma plastikama, když už to s nima bylo nahnuté a přes teda Ivana Jirouse. A vlastně on byl ten, který zorganizoval jaksi protestní akce proti tomu, že je zavřeli. No a zase to byl on, který potom na základě toho sepsal chartu 77. Takže jeho vztah k té muzice samozřejmě byl hluboký. A jiní třeba lidé z charty, tak těm ta hudba plastiku moc nevonila. To musím říct přímo, ale pochopili, že je potřeba být s nimi solidární, i když to zrovna není jejich šále kávy.
0: Říká Vladimír Hanzel, hudební publicista a bývalý osobní tajemník prezidenta Václava Havla. A tím končí dnešní pořad Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lubomír Smatana.
13: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
14: Legendární koncert Rolling Stones v srpnu 1990 v Praze byl pomyslnou tečkou za časy komunistického Československa a svérázným startem do legendárních devadesátek. O tomto koncertu a také o chystaném filmu vypravoval režisér a scénárista Tomáš Hodan autorovi pořadu Hovory Petru Vizinovi v lednu 2025.
15: Legendární koncert Rolling Stones v srpnu 1990 v Praze se stal symbolem konce starých časů v nedávno ještě komunistickém Československu. Příběh vzdálený 35 let se rozhodl vyprávět režisér a scénárista Tomáš Hodan. Za sebou má ironický seriál o Tondovi Blaníkovi nebo oceňovaný film Poslední závod o lyžařském klání, při kterém v Krkonoších zahynuli Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Je náš současný pohled na 90. leta spíš trpce ironický anebo obdivně romantický. Při poslechu hovoru na téma 90. a české kinematografie vás vítá Petr Vizina.
13: Hovory.
15: Dobrý den a vítejte.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Teď se přeneseme ve stroji času. Praha 18. srpna 1990, pražský Strahov, 100 000 platících podle odhadů. Vám je ale 10 let, tak co vy si můžete pamatovat o té době?
16: No z tohohle nic, já jsem teda musím říct byl na těch Pink Floydech, to bylo podle mě 94. Tak to se mi tak jako trochu hodilo při psaní toho scénáře, že jsem znal tu atmosféru, dokonce tam tenkrát si jaký pamatuju, že se prodávaly lísky v nějakých maringotkách, do kterých někdo strčil a jelo to z toho kopce a byl to takový ještě dost jako chaos oproti dnešku, kdy už na všechno jsou jako firmy a systémy a tak. Takže z toho jsem trochu čerpal, ale jako na tom koncertě jsem nebyl a asi jsem si to tenkrát ani neuvědomoval.
15: Ten koncert mnozí považují za přelomovou událost, za symbol příchodu nových časů. Jak ho vyprávíte vy? Co vás na něm vlastně nejvíc baví nebo zajímá?
16: No oni to jsou, jako začalo to tak, že já jsem seděl s kamarádem Davidem Gajdečkou, který pořádá koncerty a on mi začal vyprávět nějaký jako historky z toho pořádání. On ten film se vlastně věnuje, on vrcholí tím koncertem, jako není o tom koncertě, on je o přípravě.

0: byla, ten rok 90 byl takový, že už byla ta svoboda, jako všechno se mohlo, ale zároveň tady nic jako nebylo a nefungovaly ty instituce. Jo, takže oni chodili a nevím, šli do chemičky, jakože potřebují suchý led. A ten ředitel jim řekl, dobrý, tak si zadejte žádost tamhle na tu instituci, ty to pošlou tamhle, tamhle ten to schválí, ten to pošle tamhle a my to jako v další pětiletce jako vyrobíme a za 6 let to můžete mít. A oni říkali, ale my to potřebujeme za měsíc. A tady vůbec jako nebyli ty lidi zvyklí, že někdo může něco chtít jako do týdne. Jo, to dneska už taky zní neuvěřitelně dneska, když chcete... Pořádáte akci, jak zavoláte do firmy, která dělá catering, řeknete, pro kolik to chcete lidí a oni to prostě udělají, protože je to pro ně nějaký jako biznis. Ale Tomáši, to tady tenkrát nefungovalo.
1: Já vám do toho skočím. Tohle vypadá jak obdivná historka, ta bohatýřská historka z dob, kdy nic nefunguje, ale ti 4 bohatýři přesto prostě uspořádají koncert pro těch 100 000 lidí. Já předpokládám, ale generačně, vy nejste ta generace, která prostě obdivuje ta 90. léta zcela bezmezně, protože k ním patří. A zažili, to možná budou ti pořadatelé, kteří zažili devadesátky jako tu dobu, kdy se všechno mohlo a vlastně potom to mělo výsledky, tak z jaké pozice vy vyprávíte? Jste skeptičtější?
0: No, určitě ne, protože tohle to je jeden z těch hezkých příběhů těch 90. let a já si samozřejmě uvědomuju, že jako nebyly jenom ty hezký příhody a musím dokonce říct, že jsem ten scénář, kdysi jsem se o tom bavil s kolegou Mirem Šifrou, který teď bude mít premiéru jeho film Černák, před asi rokem byl film Mickey, že jo, který vypráví zase ty 90. léta ze svýho úhlu, dejme tomu, protože on vyrůstal jako na té slovenské dědině. A ten mi třeba říkal, já vlastně jsem nikdy nechápal, co vy na těch devadesátkách tady jako máte.
1: Myšleno Češi žijící, zvlášť ti, kdo žijí v Praze.
0: Ano, že jako jinak to prožíval člověk, který jako byl v Praze a jinak třeba kluk ze slovenský jediný, který říkal, já si ty devadesátky pamatuju, že u nás prostě zavřeli fabriky a ovládli všechno ty mafiáni, který tam řezali lidem hlavy. Takže já si jako uvědomuju, že ty úhly můžou být jako... naprosto rozdílný a myslím si, že je dobře, že oba ty úhly prostě existují a někdo se jim jako věnuje. Ale ano, oproti filmům o tom jako nástupu toho mafiánského kapitalismu, tak tohle, on ten rok 90 byl ještě takový jako panenský, bych řekl, jo. To ještě nebujela ta kriminalita, lidi se rozkoukávali, nikdo nevěděl, co bude a teď se otvíraly ty možnosti, tak ono to bylo něčím jako krásný, takže ano, tady ten film je spíš o tom jako pozitivním, že člověk mohl všechno.
1: Z té doby, alespoň tedy z toho koncertu Rolling Stones v roce 1990 na Strahově existují záznamy, celkem dobře je to zmapované. Co pro vás je ta věc, kterou máte chuť vyprávět? Je to, ta šikovnost těch lidí, kteří jsou najednou v situaci a musí se podle ní zařídit?
0: Já bych ani neřekl, že to je jako šikovnost při veškerý úctě, ale že to je takový to, jak... Nevím, jak se nikdo jako ničeho prostě, nebo jak jako všechno možný. A myslím teďka v tom pozitivním slova smyslu, ne, že je možný ukrást fabriku, ale že je možný udělat koncert. Jo. Takže je to prostě příběh o takových 4, já se omlám, já s nadsázkou říkám, o takových 4 pitomcích, který prostě udělá jako obrovskou věc, který by nikdo nevěřil.
1: Když jsme u těch 4 pořadatelů, tak jaký jsou vlastně, jak žijou s tou legendou? Máte dojem, že mají touhu, abyste jim vybudoval pomník, že tohle to jsme my zařídili?
0: Já jsem se s nima samozřejmě setkal a vycházel jsem z jejich vzpomínek při tom psaní a jako oni na to dneska taky jako vzpomínají, že to bylo něco jako neskutečného a že to vlastně byla v něčem jakoby drzost a že to bylo i setkání těch dvou světů, když jsem prostě přijel ten americký jako management, tak ty vůbec nechápali, jako kde jsou a jak ty kluci fungujou, jako přesně včetně toho, že oni třeba posílali faxy několikrát, jen protože byli prostě zvyklí, jako že se na to odpovídá, jak dneska pomalu na maily a oni jim odpovídali jednou za týden a vysvětovali jim, že chodí faxovat k prezidentovi republiky, že tady jiný fax prostě, že k jiným faxu se nedostanou. Jo, a oni, vlastně oni sami ty Američani jim to nevěřili.
1: Řekněte mi, jestli je apokryfní historka, že možná snad dokonce Václav Havel nabídl Rolling Stones vládní speciál tu 154.
0: No jasně, a ta americká pojišťovna řekla, že to nepojistí, že to mají na seznamu nebezpečných strojů.
1: Jak tohle, čili to není apokryfní historka, to je skutečná věc, která se stala, jak to dopadlo nakonec?
0: Nakonec, já teď nevím, čím letěly ty Stouni, ale jako skutečně ten, oni, jako ta zápletka... je, že

0: ten koncert vlastně o něm nabídli nějakou fixní částku, za kterou jim dají a oni všechno dovezou. A protože ty kluci ty peníze samozřejmě neměli, tak začali vymýšlet, co všechno zařídí jako sami, aby ušetřili.
1: Aby ušetřili.
0: A jedna z věcí byla to, že Václav Havel nabít to vládní tůčko a ta americká pojišťovna prostě řekla, že ne, že to je nebezpečný stroj a oni řekli, ale prezident tím teď byl v Americe, tam řečnil v kongresu, lidi u toho stáli a tleskali. Takže někdo z té pojišťovny přiletěl a kouk se na to a pojistil to.
1: Dívejte, když už jsme u těch filmů na historická témata, tak když si srovnáme, teď mě napadají dva filmy. Jeden je Havel a druhý Vlny, třeba řekněme. Tak Vlny jsou nesmírně přitažlivé téma, které dostalo do biografu, myslím, milion diváků.
0: Už skoro milion, no.
1: Už skoro milion. Havel, ten tak úspěšný nebyl. V čem podle vás je ten trik, jak vyprávět tu nedávnou historii? Jak si to vykládáte vy jako třeba divák těch dvou filmů? Když si srovnáte, v čem spočívá ten úspěch Vln podle vás?
0: Já myslím, že to asi je na delší jako rozbor, ani se do toho nechci pouštět, ale myslím si, že funguje to, že to je prostě jako žánr vlastně, jo, že to je opravdu vyprávěný, jako je to napínavý, jako a není to jenom vzpomínka na tu dobu, je to prostě napínavý film se zajímavýma postavama.
1: Je to scénářem nebo je to režie Jiří Mádla?
0: Asi myslím, že to je jako obojím, jako že to je prostě přístupem k té látce, tak Jiří Mádle autorem i scénáře, i režisér. Takže si myslím, že on věděl, jak k tomu jako chce přistoupit a podle toho si to napsal. Takže si myslím, že jako nesmí člověk asi stavět ty pomníky, jak jste jako říkala, já taky nechci stavět pomník, já dělám vlastně jako komedii. No.
1: A když už jsme u Václava Havla, tak jak vám vychází v tom filmu, bude tam protagonistou nějak, nebo to je spíš jenom taková dějinná okolnost?
0: Že... Ne, Václav Havel tam jako normálně vystupuje, že jo, protože on jim to jako nabít a ty kluci občas chodili na ten hrad za ním, tak on jako hlavní asi figurou v tomhle tom byl Vladimír Hanzel, tajemník Václava Havla a vlastně hudební publicista, takže ten se o to hodně jako zasazoval a hodně jim pomáhal, dělal takovou spojku na ten hrad. Takže ten v tom filmu taky vystupuje, ale Václav Havel je normálně postava toho filmu.
1: Čili vy máte Václava Havla obsazeného už jako roli, předpokládám.
0: No, teď děláme casting, takže teď zkoušíme takový a je to takový hodně jako citlivý, no, musíme k tomu přistupovat jako zodpovědně.
1: Co musí mít herec, aby dobře zahrál Václava Havla, tedy kromě toho ráčkování?
0: No, jako my jsme teď zjistili, že ten Havel je vlastně docela jednoduchý, že ten se napodobuje dobře, ale... Další postava, která v tom filmu vystupuje, Karel Schwarzenberg a to je teda opravdu jako voříček, protože vlastně Václav Havel jako ráčkoval, ono to není úplně, že musíte to trošku jako najít, to jeho ráčkování, ale jako dá se to. Ale mluvit jako Karel Schwarzenberg, což je podle mě opravdu jako kombinace několika neslučitelných logopedických jako vad, tak to je teda hodně těžký.
1: Čili ten zatím... Ani ten obsazený zatím není, Karel Schwarzenberg.
0: Zatím ne, ale děláme nějaký zkoušky a tak jako vymýšlíme, jak to celý pojmout. No.
1: Představuju se, že příprava na scénáře a potom i na samotném filmu ta práce je něco na způsob jako historické práce. Vy jste vlastně člověk, který tak trochu dělá živý dějepis, nebo jak by se to řeklo. Tak co je pro vás v tom jako nejtěžší, ta věc, která je důležitá, na které si zvlášť necháváte záležet?
0: No asi jako chytit tu atmosféru té doby, kde já tady mám jako výhodu, že přesně jak jste říkal, jako bylo mi 10, takže já si to nepamatuju tak jako lidi, kterým bylo aspoň od těch 10 víc, ale mám takový ten dětský věm, že jako hodně přes televizi to člověk vnímal, teď když jsem si pouštěl nějaký ty archivní materiály, tak vlastně jsem si i tak jako vzpomínal, že to z té televize trošku jako pamatuju a myslím si, že ten, to říkal třeba Zdeněk Svirák, že jako vlastně ten, jako že ty dětský oči, když se do nich člověk vrátí při psaní, tak jsou docela vzácný, že to je takový jako oproštěný od, je takový čistý pohled jako a takový úzkej vlastně, jako že člověk nevnímal veškerý ten balast kolem a všechny věci, takže jsem vycházel z té atmosféry, z té doby, kterou já si tak trošku jako pamatuju a samozřejmě si ji nějak představuju, jako každý by to vyprávěl jinak, každý si to pamatuje jinak. A jako každý pohled je legální, podle mě.
1: Jakou roli tam podle vás v celém tohletom příběhu hraje, že tam je kapela Rolling Stone, že jsou tam zrovna oni, že to jsou zrovna těhleti možná nejslavnější rokeři vůbec.
0: Asi tím, že to byly ty nejslavnější rokeři, tak asi v tom byl opravdu ten symbol. A jedna vlastně z věcí, proč já jsem se rozhodl to jako vyprávět, protože na začátku byly ty jako vtipní historky, tak to je jako fajn, ale jako z toho člověk neudělá jako film, nebo je to jako málo, že jo? Jako film.
1: No ale neznamená to, že se, když se vypráví vtipné historky o nějaké dějinné události, že ta událost je svým způsobem stále živá, že se nějakým způsobem dá zrekonstruovat?
0: Určitě, ale já jsem chtěl říct, že jsem se o tom bavil s kamarádem, s Markem Brodským, který je také jako obdivovatel jako Stounů, jako celoživotní. A on mi vlastně říkal, hele, já jsem jako nikdy nevěřil tomu, že to jako zažiju, že to uvidím naživo. Jako on měl prostě doma nějaký, já nevím, nějakou desku, jako kterou někde člověk koupil pomalu za měsíční plat, jako když na to rok šetřil, jako blbá nášivka na džísku, jako s vyplazeným jazykem, byla věc, která se jako platila pomalu jako zlatem. A ten mi říká, já jsem v životě nevěřil tomu, že toho Jagera někdy uvidím naživo. A že ho uvidím jako v Praze, jako na stadionu, kde měl být Spartakiáda. To bylo opravdu něco neskutečného. Dokonce, jak na to ty lidi různě vzpomínají, tak někdo mi říkal, že tam byl, že se jako otočil a říkal, tam stály ty máničky v těch džínových bundách a brečeli. Že se toho dožili, že to opravdu byl prostě ten symbol toho konce jako tý 40-letý jako totalitní šedi. A někdo říkal, že snad Magor Heroes je jako autorem věty, že když prostě se ozvali ten riff té písně Start Me Up a Jagger prostě vyskočil jako na pódium, tak, že Magor se otočil někoho a říkal tak, a teď teda opravdu věřím tomu, že ty komunisti jsou v prdeli. A omlouvám se za to slovo, ale myslím si, že v tomhle případě
1: citát
0: může padnout a je to citát básníka.
1: Hostem hovoru je režisér a scenárista Tomáš Hodan. Bavíme se o filmu, ve kterém Rolling Stones přijíždějí do Prahy, a to je Konec komunismu v Československu.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Já jsem na začátku našeho rozhovoru velmi krátce představil vaši práci na dvou takových, řekněme, ukázkových věcech. Jedna je seriál o Tondovi Blaníkovi, ten je ironický, možná až sarkastický. Druhý je vlastně obdivný film Poslední závod o Hančově a Vrbatovi, to je legenda. Tak dalo by se říct, že je ve vás víc toho ironika nebo toho člověka, který rád předává tyhle ty historky, jako byla ta, které jste vyprávěl o koncertu Rolling Stones?
0: No, to je to těžko říct a takhle, já nejsem moc zvyklý mluvit o sobě. Ale jo, tak ta ironie si myslím, že je trošku i taková zástěrka toho, že člověk má tu romantickou dušičku.
1: Dá se tam najít nějaké ironické téma s dnešním odstupem? Napadá mě, že v roce 1990 mě už tehdy přišli Rolling Stones, že už jsou za Zenitem. Ale to jsem netušil, že ještě v roce 2023-2024 budou hrát nové písničky. A to myslím, že je trošku ironie jako dějin na můj účet, že jsem byl naivní a nebylo to úplně chytré odepisovat je. Dá se pro vás najít na tom celém příběhu nějaká ironická linka?
0: Tak on celý ten příběh jako je vlastně ironický. Takovej prostě jako, jako neskutečný. Dokonce, když to četla castingová režisérka, tak ona říkala, já jsem si nepamatovala, jestli to jako bylo v tom roce 90, nebo jestli to bylo až později. A že to vlastně četla, jako, že to je napínavý, jako jestli opravdu, protože to byl vlastně fail za failem, jako jo, co se to prostě to nikdo vlastně, jako lidi, co četli ten scénář, tak říkali, že to vlastně je opravdu jako neuvěřitelný. Jako, že se to na konci stane. Takže vlastně jako to, že opravdu jako čtyři kluci, jako který jedou žigulíkem nějakým pučeným jako do Mnichova podepsat smlouvu za milion dolarů, tak jako to už samo o sobě je taky absurdní. Jako.
1: Co z toho jako pro vás, jako pro člověka, který tu dobu zažil jako dítě, co z toho vychází, kromě toho, co už jsme řekli? Byla to doba, která už se nebude opakovat, byla to chvíle, která se nebude opakovat a byla to doba, kdy se dějí věci, které se do té doby nikdy nemohly stát. Máte dojem, že třeba s tím odstupem 35 let už nám to zevšednilo, že takováhle věc prostě se stala?
0: No já si spíš myslím, když jsem se o tom bavil jako s mladýma lidma, který se třeba narodili až jako po tom roce 2000, tak vlastně ty tak jako říkají, že vlastně to v něčem mrzí, že to jako nezažili, že to znají z těch historiek těch rodičů a že to je neuvěřitelný a zároveň je taková zase jako skupina třeba mladých lidí, který ty devadesátky jako nesnáší, protože jim furt někdo jako omlacuje o hlavu, jak jako oni tenkrát jako mohli a dneska se ty mladí nesnaží a nechce se jim makat. Tak to já taky zase jako chápu, že je to jako štve, že jim to někdo furt jako předhazuje.
1: A není to generační věc, kdy rodiče říkají, podívej si, jací my jsme byli, tak se taky snažte, ať něco zažijete, jako jsme zažili my.
0: No tam je ale zase problém, že člověk, který má nějaký kritický myšlení, tak musí jako uznat, že ty možnosti, které tenkrát byly, jsou prostě neopakovatelné. Jako já říkám, jak jsem byl jako dítě, tak jako si pamatuju prostě na ty příhody, že manžel máminý kolegyně prostě jezdil jednou za tři do Německa, kde vykoupil drogéry, pak si rozložil na Karlově náměstí prostě kempingový stoleček a prodával tam voňavky, nepotřeboval na to žádný povolení, žádný papíry, ne, jako pomalu se neplatili daně jako a za dva roky měl prostě nějaký první velkosklad s drogistickým zbožím, jako jo, takže to jsou opravdu věci, které tenkrát jako šly a dneska jako nejdou a já si to třeba jako uvědomuju, že se nevím, že zase ten pohled těch lidí, kteří zažili ty devadesátky a říkají, jak dneska ta mládež stojí za prd, tak tomu jaký přijde zcestný. Prostě ty lidi zažili něco, co je neopakovatelný a jako budiš jim to přáno, ale zase tím nemůžou hodnotit jako celý svět.
1: Používal jste jako lokaci ten velký strahovský stadion? Já se na to ptám, protože mám dojem, že od té doby jsme se nepohnuli, my prostě nevíme, co s tou obří stavbou. Nevíme, k čemu ji použít. Předpokládám, že ve vašem filmu bude tím slavným místem, kde se to stalo. To, o čem vy právíte. Ale mám dojem, že je to trochu nešťastný svědek dávných dob.
0: Jo, ale pro nás teda jako pro filmaře je to dobrý, protože ty tribuny opravdu vypadají jako úplně stejně, což je teda neskutečný, že po těch 35 letech jako tam snad i cedule jako a zábradlí opravdu se nezměnilo nic. Kromě toho, že teda na té ploše, kde byl ten koncert, tak jsou tréninkový hřiště Sparty fotbalový. Je to zatravněný a je tam několik jako hřiš, ale ty tribuny prostě vypadají opravdu stejně.
1: No a co jako člověk, který vypráví historii, co vás napadá, když se podíváte na tuhle kolosální stavbu, pro kterou vlastně my nemáme použití, zdá se?
0: No.
1: Je to smutný, smutný svědek něčeho, co bývalo a už nebude? Nebo máte dojem, že třeba ještě přijde ta doba?
0: Tak oni s tím jsou jako různý jako plány. Tam je problém, že ta severní tribuna je chráněná památkově. Myslím, že jako jediná, že to není chráněný jako celek, ale jenom tady ta část. Tak jako, no, nechtěl bych být ten, kdo má vymyslet, co s tím, jako jednoduchý to není určitě.
1: Zatím jste ten, kdo vymýšlí, co bude se čtyřmi pořadateli Rolling Stones a vy říkáte, že to je selhání na selhání a že přesto, že oni nejsou dokonalí, tak se jim to nakonec povede. Díky čemu se jim nakonec povedlo uspořádat to, na co dneska jsou profesionální agentury a celý specializovaný biznis? Co myslíte, že byl ten klíč k tomu, že oni nakonec uspěli, ti čtyři mládenci, tehdejší mládenci, dneska jim bude kolem 60.
0: Tak určitě tam bylo to odhodlání prostě té kapely Rolling Stones, která prostě řekla, že sem chce jako jet a že se chtějí potkat s tím Havlem, takže to bylo určitě zásadní. A pak si myslím, že to právě odráží jako tu atmosféru té doby, no, že prostě by se to opravdu jako jindy jako stát nemohlo, že tohle se opravdu mohlo asi stát jenom v tom roce 90. jako v Praze, kde byl Václav Havel na Hradě, i když byl jako pár měsíců předtím ve vězení ještě.
1: A řekněte mi, jestli bych měl jako divák ještě něco vědět o těch hlavních postavách. Vy říkáte, že jsou čtyři. Čím jsou pro vás zajímaví jako pro scénáristu a filmaře?
0: No tak já musím zase říct, že já jsem vycházel z těch jako jejich historek, takže vlastně takový ty šílený věci, které se tam dějou kolem toho pořádání, jsou dost často jako pravda, ale já samozřejmě jako scenárista jsem si musel vymyslet ty charaktery a jejich nějaký osobní linky, jo, aby prostě už jenom to, že to je taky takzvaný jako ansámblový film, že tam jako některé postavy jsou trošku hlavnější, ale je to vlastně o těch čtyřech jako klucích, tak už jenom, aby je člověk odlišil, aby každý měl jako jinou tu backstory a měl trochu jiný charakter, tak tohle to já jako i říkám jako samozřejmě v úctě k těm pořadatelům, že to jako vychází z jejich příběhu, ale ty postavy jsou jako hodně domyšlený, až bych řekl smyšlený.
1: Čili říkáte, je to na motivy vašich životů, ale nejste to vy.
0: Tak by se to dalo říct. Takhle,
1: řekněte, jestli už máte. Děkuju. Řekněte, jestli už máte vybrané herce, kteří budou ty čtyři postavy pořadatelů stvárňovat, a jestli je potřeba dnes, kvůli tomu, jak se film bude prodávat a nabízet, aby to byly známí herce, aby to byly tváře, které už jsou známé.
0: No nám se nakonec, my jsme opravdu dělali hrozně poctivý jako kamerový zkoušky několika kolový, protože tím, že to má být vlastně jako komedie, tak je důležitá i ta chemie mezi těma hercema, to, jak na sebe reagujou, a vlastně tu hlavní čtyřku máme vybranou, takže to asi můžu říct jako poprvý teda veřejně, že hrát je budou Jan Nedbal, Petr Uhlík, Josef Trojan a Matyáš Řezníček. A opravdu to mezi nima hrozně jako jiskří a ty kamerovky byly krásný v tomhle.
1: Shodli jste se na svém pohledu, myslím vás jako scenáristy, režiséra a herců na 90, na pohledu na tu dobu, na ten okamžik, že je to něco, co vás fascinuje?
0: Jako, jo, určitě. Dokonce i já jsem se to snažil, tak on ten, tam je ještě dobrý, že když jsem předtím pracoval na tom posledním závodu, tak tam jako jsem hrozně řešil tu mluvu. Jo, protože před těma 100 lety se fakt mluvilo jinak. Na těch horách se mluvilo jako jinak. A zároveň já jsem chtěl, aby to byl takový jako prostě napínavý příběh z hor, který jako vemou i mladí lidi, aby to nebyl takzvaně film pro pamětníky rovnou. A tady u toho jsem měl výhodu, že vlastně ty kluci můžou mluvit dost podobně, jako mluví dneska mladí lidi. Takže i ty mladí kluky, který je budou představovat, tak vlastně zaujalo, že mluví dost civilně.
1: Hostem hovoru byl režisér a scenárista Tomáš Hodan. Bavili jsme se o filmu, který předpokládám bude mít název Kameny se volí do Prahy.
0: Přesně tak.
1: A já vám moc krát děkuju.
0: Já taky děkuju.
1: Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.
2: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
3: Hudbu 90. let si teď můžeme připomenout, i když poněkud netradiční formou. Mnichovská rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa vysílala od konce 80. let pořady Hlasy a ohlasy z domova, plný zpráv o tom, co se děje v Československu. V prvních měsících roku 1990 byl tento pořad plný informací o událostech, o kterých se jinde moc nemluvilo. A tak třeba 1. února 1990 se ve vysílání objevil tento mimořádně zajímavý příspěvek.
4: Mladší ročníky z řad našich posluchačů to ještě neznají, starší ano. Kdykoliv dojde k zásadním politickým a společenským změnám, reaguje na to část kultury s mimořádnou rychlostí. Obvykle nejdříve písničkami a básněmi, nepatrně později krátkými jevištními útvary, většinou satirického žánru. Na takzvaná velká díla se musí počkat 2 až 3 roky. Tak tomu bylo po vyhlášení republiky roku 1918 i po osvobození roku 1945. Nepochybně se to bude opakovat. A první vlaštovku už tady máme, dokonce z té naší branže, rozhlasové. I řekli jsme si, proč vždycky končit vážně, proč by to jednou nešlo jinak. Umožnili nám to dva kolegové z Bratislavy, Lubo Dolinka a Rasťo Očenáš. Po dlouhé době stagnace a tabuizování politických činitelů a funkcionářů se situace obrátila. Lidé mohou svobodně vyjadřovat své názory, dokonce i na osobnosti donedávna nedotknutelné. A tak se Lubo a Rasťo rozhodli, že se pokusí metodou populární hudby a složité zvukové montáže přiblížit našim posluchačům osobnost Vasila Biľaka, a to na základě autentického zvukového záznamu jeho projevu, který měl kdysi k východoslovenským komunistům. Vybrali si k tomu skladby velmi populárního hudebního směru House Music a odtud je i název tohoto zvukového mixu B-House.
5: Neskrývám radost. Všetko se změnilo.
6: Komunistická strana Československa.

nici atak de alea. 1, 2, 3, and clap your hands, everybody!

0: Tentokrát, vážené sudružky a sudrovia, nebude kde ustúpiť. Všetko, čo robí Sovietský svaz, je demokratické, komunistické, dobré a Bohu milé. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Ide o to. Tentokrát, vážené sudružky a sudrovia, nebude kde ustúpiť. Áno, nikdy som netajil. Áno, pod vedením strany. Áno, kneža Hohenlohe v Tatárach mal pekárne a piekol chleba pre kamzikov. Áno, to je dlhý proces. Áno, áno, áno, áno. Nesmieme zabudnúť na poučení. Áno. Neberme to, sudružky a sudrovia, na ľahkú váhu. Áno, áno, áno. Jedno je ale isté. Áno, áno, áno, áno. Prajem vám ilúzie.
1: Předpokládáme, milí posluchači, že jste si přišli na své.
2: Devadesátkové léto na plusu.
3: Do Československa jezdili zahraniční kapely a samozřejmě i tisíce turistů z celého světa. Ale jak to bylo s cestováním Čechů a Slováků do světa? 17. února 1990 o tom v pořadu Hlasy a ohlasy z domova hovořila Dagmar Podhradská. Zprávu o tom, kam se Češi a Slováci mohou v létě 1990 vydat na dovolenou, připravila Žofie Tótová.
4: V Tatratúre som sa dozvedela, že v ich programe zájazdov do socialistických krajín na rok 1990 nastali oproti predchádzajúcim rokom len minimálne zmeny. Pretrváva záujem cestujúcej verejnosti o pobytové zájazdy do rumunských a bulharských stredísk pri Čiernom mori. Ponuka zájazdov do Rumunska bola v tohtoročnom programovom kalendári rozšírená. Momentálne je však predčasné posudzovať tento krok, či už z hľadiska odozvy u zákazníkov, či už z hľadiska charakteru budúcej turistickej sezóny, ktorý bude do značnej miery ovplyvnený ďalším politickým vývinom v tejto krajine. Zo zájazdov do Sovietskeho zväzu sú pre zákazníkov Tatratúru už tradične najpríťažlivejšie dovolenkové pobyty v Soči a v Dagomise. Pri výbere zájazdu nezohráva u zákazníka významnú úlohu len atraktívnosť miesta pobytu či trasy zájazdu, ale samozrejme aj jeho cena a primeraná úroveň poskytovaných služieb. V cestovnej kancelárii Čedok bol pre výrazné zvýšenie cienu partnerov v roku 1990 podstatne obmedzený počet objednaných kapacít v Sovietskom zväze, Maďarsku a Bulharsku. Ceny zájazdov do Sovietskeho zväzu boli oproti roku 1988 zvýšené až o 50-60%. Bolo to spôsobené prechodom z komerčných cien na tzv. Ekonomické. Cena zájazdov je skutočne vysoká. Pre informáciu. V hlavnej sezóne stojí 15-dňový pobyt v atraktívnejších centrách pri Čiernom mori, ako sú napríklad Soči a Dagomis, okolo 8 až 9 tisíc korún. Pritom značne zvýšené ceny nezodpovedajú stagnujúcej úrovni služieb. Zájazdy sa z týchto dôvodov horšie predávajú, preto v Čedoku pristúpili k zredukovaniu ich počtu. Do Poľska, podobne ako do Sovietskeho zväzu, sa môže súkromne cestovať len na pozvanie.
2: Vraťte sa do 90-tek s Českým rozhlasem Plus. To, co ste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90-tkové léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90-tek pamatujete vy.
5: Radiokniha.
6: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ministerstvo vnitra podle NKÚ nedodalo policistům vrtulníky ani neopravil hangár v Praze. Za střelbou, kterou nepřežilo na severu Německa 6 lidí, byl podle policie rodinný spor. Fotbalisté Brazílie porazili na mistrovství světa Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále. Zítra bude oblačno, ojediněle přeháňky nebo bouřky, večer od jihozápadu i vydatné a teploty až 36 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety. Upozornil na to nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly také vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby.
8: V roce 2023 ministerstvo přehodnotilo celou koncepci na pořízení nové techniky na dalších 20 let. Následně jsme vyhlásili veřejnou zakázku na pořízení 6 kusů vrtulníků se schopností leteckého hašení. V letošním roce jsme realizovali veřejnou zakázku na pořízení 11 lehkých multifunkčních vrtulníků.
7: Podle Malé rezort vnitra připravuje taky modernizaci hangáru, který je podle kontrolního úřadu v havarijním stavu. Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Pachatelem je muž s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
9: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jirk Wezeman popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miry. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Na hlavním tahu z Liberce do Polska dnes začalo omezení. Důvodem je oprava silničního mostu v Pertolticích. Na místě je kyvadlový provoz. Omezení potrvá do října, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
10: Práce jsou rozdělené do dvou etap a vyžádají si částečnou uzavírku na mostě. Provoz bude po celou dobu zachovaný v jednom jízdním pruhu a řízený kyvadlově pomocí semaforů.
7: Fotbalisté Brazílie zvítězili v úvodním kole play-off mistrovství světa nad Japonskem 2-1 a zahrají si osmifinále. Od něj se od 22 hodin 30 minut utká také Německo s Paraguají a od 3 hodin od rána Nizozemsko s Marokem. Fotbalista Jan Bořil si po odchodu z pražské Slávie zvyká na nové prostředí v Liberci. Ke Slovanu se připojil jako volný hráč. Do Liberce spolu s ním přišli ze Slávie i Alexandr Bužek a Vasil Kušej. Druhý jmenovaný míří na sever Čech pouze na hostování. Bořil popisuje, proč dal přednost právě příchodu do Liberce.
11: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám a vlastně ve Slávě mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného. Našel jsem Liberec, děkuju za to, že můžu stále pokračovat a motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
12: Omezení na D11 před Prahou a nadměrný náklad na D8. Na dálnici D11 opatrně na příjezdu do Prahy od Hradce Králové, od sjezdu na Úvaly po Pražský okruh popojíždějí silničáři s technikou, čistí vozovku a pohybují se vlevo u svodidel. Na dálnici D8 před Prahou vás může zdržet průjezd nadměrného nákladu. Vezou strojní zařízení na Moravu, teď jsou na 3. kilometru, budou projíždět celou Prahou. Zařízení má na šířku kolem 5 metrů, špatně se předjíždí, tak buďte opatrní. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna máme hlášenou nebezpečnou situaci za Buchlovicemi. Leží tam spadlá větev přes celou vozovku, budou tam zasahovat hasiči. A v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. V Těšínské ulici u autobusového nádraží havarovala 2 osobní auta, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude většinou oblačno, hlavně na horách, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer budou od jihozápadu vydatnější. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě stále teplo kolem 630 stupňů a na horách většinou 24. Tolik zprávy.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Co drží společnost pohromadě? Zákony, důvěra, společné hodnoty? A co se potom stane, když se tohle všechno začne rozpadat? Tyhle otázky si neklade jenom spisovatel, ale taky člověk, který skoro 20 let pracuje v samém srdci evropských institucí. Jeho vlastní životní příběh je ale možná stejně zajímavý jako jeho knížky. Vyrůstal třeba v prostředí svědků Jehovových, později z něj odešel, dnes žije mezi několika jazyky, kulturami i identitami a ve svých románech se opakovaně vrací k tématům svobody, víry, války, moci a lidské osobnosti. A na to všechno se ho vyptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
13: Hovory.
14: A mým hostem je dnes spisovatel, právník, lingvista a překladatel Petr Opršal. Vítejte u nás, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Petře, vy se ve své profesi pohybujete ve světě práva, pravidel a institucí. Co vás vedlo k tomu napsat román o světě, ve kterém se právě tyhle pilíře začínají hroutit?
15: No možná právě proto, že jsem v tom světě, který žije pravidly, nebo se řídí pravidly, a zároveň jsem tedy v Lucembursku, takže mohu sledovat i české dění z dálky, z povzdálí. A nejen české dění, ale dění v celé Evropě, ve světě. Tak si dělám starosti, aby ta pravidla hry, která se nastavila a která drží svět pohromadě, aby se zcela nerozplynula, jak se to zdá jevit poslední roky. Takže mám obavy a snažím se o tom hovořit.
14: My mluvíme hlavně o vašem posledním románu, což je dystopická fikce s názvem Běsná země. Je to tedy varování před něčím, co už kolem sebe pozorujete?
15: Tak já myslím, že to vidím všichni kolem sebe. Třeba téma války, které bylo v Evropě mnoho desetiletí tabu, nebo více méně tabu, tak se dnes vrací jako možné řešení konfliktu. Dnes to není už nic, co je jakoby nepředstavitelné, ale mnohé státy to berou jako skutečně metodu, jak šířit svůj vliv a jak se realizovat. To je jenom jeden příklad, těch příkladů je více. To, co známe jako poválečné uspořádání světa po druhé světové válce, tak se vlastně rozpadá. Rozpadá se na úrovni mezinárodní, na úrovni i, řekněme, některých hlavních států, jako je třeba USA, a nemluvě o Rusku třeba, že jo? A navíc ještě se zdá, že spousta věcí, které se zdaly být jakoby ty principy chování společnosti, tak se také úplně rozplyzly a najednou není nic není jasného, není žádná globální pravda, vše je relativní a každý si může říct, co chce a věřit, čemu chce. Takže tam je spousta rizik, které mě opravdu evokují společnost v době nástupu Hitlera a vlastně před vznikem druhé světové války.
14: Ve vašem románu navíc roli státu přebírají korporace. Jak daleko jsme tedy od chvíle, kdy budou třeba soukromé firmy rozhodovat o věcech, které jsme zatím považovali za výsostně veřejné?
15: Tak on si říká, že už vlastně rozhodují, že vlastně mají, tyhle ty společnosti mají obrovský vliv, nebo osoby za nimi, takže to je jedna věc. Druhá věc je, v té knížce se hovoří o rozpadu států, čili po nějakém velkém konfliktu a po kolapsu institucí nastoupí anarchie, chaos, přežijí nějaké místní komunity. No ale samozřejmě vždy bude někdo, kdo bude mít zájem na integraci nějaké širší, větší a na obnově civilizačních infrastruktur. No a já jsem si říkal, že když tady nebude stát, tak kdo by tak měl tu sílu? Čili korporace, velké korporace.
16: Zní to trochu děsivě, no aby ne, protože Běsná země je dystopická fikce. Mimochodem, co drží společnost pohromadě víc? Jsou to nějaké zákony, důvěra, anebo je to obyčejná lidská solidarita?
15: Já bych řekl to poslední a taková ta slušnost. Ale s tím tedy souvisí to, co jsem už uvedl, že tam by měly být vždycky nějaké pravidla, které jsou pro společnost obecně posvátné. Jak se říká, přesto vlak nejede. A to se právě dnes, se mi zdá, hodně, hodně relativizuje.
16: Prožíváme dnes především krizi ekonomickou a bezpečnostní, anebo můžeme mluvit i o nějaké krizi důvěry?
15: Určitě krizi důvěry, a to souvisí právě s tím vlivem těch fake news a podobných platform. Zdá se mi, že třeba víra v autority, takové ty morální nebo přijatelné autority, tak se ztratila, dopředí dostaly se nějaké jiné osobnosti, které mají nějaké jiné plusy, spíš na oko, na první pohled, na takové ty instantní, narychlo uvařené. A navíc vedle nich pak se objevují ještě další autority, které vyloženě mají zájem o demagogii, o manipulaci lidí a o obracení světa ke svému vlastnímu obrazu, ale k tomu, řekněme, negativnímu obrazu.
16: A když se společnost dostane do krize, ukáže se spíš to nejlepší nebo to nejhorší v člověku?
15: No já myslím, že obojí. I v té knižce jsem samozřejmě popisoval nějaké scény a nějaké procesy, které jsou velmi smutné nebo takové ty opravdu negativní v době postapokalyptické. A na druhé straně jsem se snažil tam ukazovat, že lidé i oni ve svých vlastních charakterech neustále vnímají, co se děje kolem nich a také se mohou zlepšovat. No prostě, to je špatné slovo, ale prostě, že vidí, že něco třeba není v pořádku a snaží se to najednou vidět jinak a někam se dostat do pozice, kdy spíš pomáhají druhým lidem, než jim ubližovali, takhle ve zkratce.
16: Ostrava, ta ve vaší nové knize hraje významnou roli. Co z Ostravy pořád nosíte v sobě i po těch téměř 20 letech života v zahraničí?
15: Tak jelikož jsem v Ostravě zažil stejný časový úsek, 20 něco let, tak hodně. Ostrava samozřejmě pro mě je stále jeden z těch mých srdcových měst vedle Moravské Třebové a Prahy taky, když jsem tady vlastně žil několik let. Ale Ostrava samozřejmě je taková zvláštní, že ona má to svoje staré průmyslové dědictví. Na druhou stranu se zlepšila, zkrásnila, zezelenila. Takže ale prostě něco v té Ostravě je, co i když třeba není tak hezká jako Praha nebo jiné města, tak má atmosféru vynikající a má fajn lidi.
16: A jak se to tak přihodí, že se člověk ze severu Moravy, ze Slezska, dostane profesně do Lucemburku, do těch nejvyšších evropských institucí?
15: Tak to bylo opravdu jenom shodou okolností. Já jsem měl dlouhodobě snahu třeba zkusit žít někde jinde. Měl jsem s mým ročníkem, nešlo nějaký Erasmus a další věci tehdy ještě. Takže jsem pak uvažoval, že bych alespoň nějaký čas žil v zahraničí, nechtěl jsem mít, jak se říká, na blind, jako moje sestra mladší, a tak jsem hledal nějakou možnost mít opravdu pracovní místo zajištěné a někde bydlet a mít nějaké zázemí. A když se objevala možnost, když vydali právníky, lingvisty pro práci v orgánech Evropské unie, tak jsem toho využil. To bylo to EPSO, výběrové řízení, a udělal jsem a dostal jsem se do Lucemburska k soudnímu dvoru.
16: A vzpomenete si, Petře, na moment, kdy jste si třeba uvědomil, že ten váš pobyt v Lucembursku nebude třeba jenom na pár let, ale že to bude možná už na tu delší, podstatnější část života?
15: No to je hezká otázka, protože když jsem tam nastoupil, tak mě zahrnuli hned obrovskými překlady, navíc z francouzštiny, že to nebyl můj silný jazyk. A jsem si říkal, po tom první měsíci, to bylo vlastně prosinec, prvního jsem nastoupil, pak byly Vánoce, jsem si říkal, OK, tak to vydržím jeden měsíc, možná pak ještě teda kousek, možná 8 měsíců a nakonec z toho je období daleko delší. Kdy asi to nastalo? No, když jsem to nějak takově zvládl, když jsem ten první nával toho šoku pracovního zvládl, čili tak po roce, a když jsem se tam samozřejmě seznámil s dalšími lidmi a říkal jsem si, ten Lucemburk je hezký, opravdu má i to české dědictví v sobě, a hezké město, takové klidné, i pro děti příjemné, se spoustou parků. Tak jsem si říkal, zkusíme dál a dál a dál. Nakonec tam jsem už tak dlouho.
16: Zkuste ještě vzpomenout na to, co bylo po tom přestěhování do Lucemburku nejtěžší. Byl to nový jazyk, kultura, anebo pocit, že člověk najednou začíná úplně znovu?
15: Nejhorší asi bylo právě ten pracovní nával, protože skutečně francouzština tam je úřední jazyk, čili na soudě. Všechny rozsudky jsou ve francouzštině a já jsem ji neměl tak silnou, takže když jsem chtěl udělat práci, tak jsem musel dělat o víkendech a po večerech. Takže to ten prvotní šok byl spíš pracovní. Jinak z hlediska prostředí, myslím, že ne, že opravdu to město má svoji hezkou atmosféru, je příznivé a přátelské k cizincům. Čili to mi nějak nevadilo a velice brzy jsem se tam zvykl.
16: A je něco, co člověk pochopí třeba o Češích a o České republice až teprve v momentě, kdy má příležitost se na to všechno podívat zvenčí?
15: Určitě. Já jsem si uvědomil třeba po nějakém roce dvou už, když jsem tak měl tu nostalgii v tom Česku a teď jsem začal teď české filmy staré sledovat a pořady a podobně, jak je ten český humor třeba velice jemný a citlivý a inteligentní.
16: Nic takového v Lucembursku nemají.
15: Jiný humor, takový ten,
16: čemu řekněme, se smějí?
15: Spíš německý nebo francouzský. To třeba si myslím, že oceňují i jiné národy, nejen třeba Poláci, na Češích. A my často si myslím, že si nevěříme pořádně jako Češi, ale máme spoustu krásných vlastností a máme světu co dát. Čili z odstupu ze zahraničí si člověk ještě možná víc uvědomí, že je rád, že je Čech.
16: A je něco, co vám tady po letech života v zahraničí na Česku chybí nejvíc? Po čem se stýská?
15: Tak asi kamarádi a to prostředí třeba. Já jsem měl hrozně rád chození v Beskydech, že jo, prostě v Jeseníkách, takové ty túry a i ta města. A prostě nebo a je v Praze tolik možností kulturních. Čili to mi asi chybí, že Lucemburk je malé město. Jo. To je vlastně 100 tisíc obyvatel. Takže sice je krásné, hezké, pohodové, ale není tak, nemá tolik možností, jako má velké město. Takže kamarádi, přátelé, prostředí, to mi chybí.
16: Ale vy žijete vlastně v mezinárodní rodině, v česko-chorvatské rodině. Vaše děti vyrůstají v Lucemburku. Co pro vás dnes znamená takové slovo domov?
15: No rozhodně to pro mě znamená stále samozřejmě Česko, protože to je moje rodiště. Čili Čech jsem na prvním místě, ale řekl bych evropský Čech. Takže já si myslím, že bychom opravdu měli jako Češi se jako Evropané cítit a možná se i více snažit integrovat. Ne nějak násilně, ne proti vlastní vůli. Jak se říká, Evropská unie je vlastně jednota v různosti, takže to není, že bychom se nějak lajšaltovali, ale prostě, abychom byli víc evropští, víc jako kosmopolitní, aby třeba ty jevy negativní, jako je stále ještě občas i rasismus a podobně, aby to vymizelo.
13: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: A dnes si povídám s autorem nového dystopického románu Běsná země, se spisovatelem, právníkem, lingvistou Petrem Opršalem. Zůstanu ještě u jazyků. Kolika jazyky během dne, Petře, opravdu žijete?
15: Tak jestli vedle češtiny používám hodně jazyk, tak spíš angličtinu, protože to je takový univerzální jazyk a navíc snažím ji zlepšovat, jelikož to je hlavní jazyk literární ve světě. Ale jinak samozřejmě pracovně francouzštinu, ale to je pasivní překlad, čili jenom písemný překlad. A němčinu taky hodně, řekněme v obchodech, hlavně německy se snažím, protože francouzsky opravdu nějak mi to nevlilo se dožil, ta francouzština aktivně. No a lucemburštinu samozřejmě chtěl se naučit více, ale to se snažím učit už asi rok a stále to je na počátku.
16: A mění se s jazyky třeba i způsob, jakým člověk přemýšlí o světě? Jestli jste v češtině stejný jako ve francouzštině, v angličtině, možná v chorvatštině?
15: No to je dobrá otázka. Já myslím, že ne, že asi každý jazyk má takovou zvláštní logiku, čili umožňuje třeba vidět věci jinak, i třeba když se vezme etymologie slov nebo frází, tak ukazuje tam velký rozdíl ve vnímání a v charakteristikách národa. Já bych řekl, že když bych chtěl kdykoliv vyjádřit něco opravdu citlivě nebo do detailu, tak česky, protože přece jenom ta čeština, jakož ji znám nejlépe, tak mi umožňuje ty detaily podchytit, vyjádřit. Takže česky na prvním místě a ty jiné, ty když třeba hovořím s lidmi anglicky, tak samozřejmě to je něco jiného. Tam už, dejme tomu, se snažím vnímat ty souvislosti podle toho jazyka, jak plyne. Už to možná nedokáže tak dobře, jakoby v těch detailech vyjádřit, co potřebuje.
16: Zastavím se ještě u vaší autobiograficky laděné knížky, ve které jste otevřeně popsal odchod od svědků Jehovových. Co bylo tehdy těžší? Odejít anebo potom si začít tvořit vlastní pohled na svět?
15: No, tak jako já jsem ho ten pohled vlastně měl do jisté míry už připravený, když jsem odcházel, protože ten proces byl dlouhý. Já jsem se snažil skutečně dokázat, že ti svědci nemají pravdu. Takže já jsem studoval starou řečtinu, abych se tu biblickou řečtinu i hebrejštinu, abych jim dokázal, že nemají pravdu. A našel jsem spoustu míst. Čili já jsem to vzal jako trošku jinak než emotivně, já jsem to vzal jako fakticky, že opravdu jako
16: přes právo.
15: Dokážu si, možná přes právo, že dokážu, že mají pravdu. A tím pádem jsem pak při odchodu už neměl ten problém, že bych se cítil nějak jako vyčleněný nebo že bych byl izolovaný. A potom v té knížce vás popisuju i ten další vývoj poté. A on to jakoby ve mně vedlo k tomu směru, že jsem si uvědomil, že stále jsem věřící, stále věřím, že Kristus je spasitel světa, ať už teda vnímám jakkoliv, ale že to má být jako věc spíš vlastního vnímání. Jo? Když třeba člověk čte evangelia, tak o tom osloví. Ale už ta nadstavba, třeba ideologie nebo manipulace, tak to už není dobře. Takže to znamená pak v praxi, že má být člověk tolerantní k druhým a že nemá se vůči nikomu vyčleňovat a nikomu odmítat a nikomu vnucovat svoji víru. Čili asi jsem takový křesťanský liberál, bych se označil.
16: Zastavím se ještě u toho slova manipulace, které jste teď zmínil. Naučila vás třeba tahle zkušenost líp rozpoznávat nějaké formy manipulace nebo ideologických tlaků, uzavřeného myšlení?
15: Určitě. Proto dneška o tom i třeba hovořím, protože já si myslím, že ta manipulace nejen svědků Jehovových, ale obecně takových společenství, ona nemusí být opravdu jakoby nějaká brutální, že jdeme tomu, skutečně jsou nějaké rituály krvavé nebo nějaké jiné. To se vlastně neděje. To jsou spíš příběhy v knížkách. Ale ta manipulace z hlediska psychologie, tak to je obrovská. Třeba vzpomínám na případ, kdy takový jakoby nevinný, že vlastně když věří oni, že mají ten konec světa před sebou, tak řeknou těm svým bratrům, sestrám, má smysl mít děti? Má smysl se teďkom ženit a vdávat? Nemá, že jo? Prostě bude za pár roků Armagedon, tak to nemá smysl. Že spousta lidí třeba zůstal kvůli tomu bezdětných, jo? Pak jsou třeba staří, opuštění. A to je jenom jeden příklad, co horší, jo? Takže ta manipulace, to, že člověk vnucuje někomu svůj pohled na svět a musí všichni jít podle něho jako na venci, to je špatně.
16: A kdybychom měli tedy začít mluvit o pochybnosti, je pochybnost nebezpečná? A nebo je to naopak předpoklad skutečné svobody?
15: Já se souhlasím s tím, co říkává Tomáš Halík, že jeho víra vždycky byla založena na pochybnostech. Že pokud člověk nemá o něčem pochyby, tak to jeho věření je zkostnatělé a nemá žádný dobrý základ.
16: Posloucháte Český rozhlas Plus a hovory dnes s právníkem, spisovatelem, lingvistou Petrem Opršalem. Když jsem vyjmenovala všechny tyto tři profese, která z těchto rolí nejvíc ovlivňuje váš pohled na svět?
15: No, možná bych řekl asi ještě jednu roli, roli otce, a ten výsledek je spíš směs asi z těch všech. Já bych řekl, že možná spisovatel, který je angažovaný. To znamená ne v tom smyslu, jako tady byly ty sdružení spisovatelů za svazy spisovatelů za komunismu, ale angažovaný v tom smyslu, že vnímá okolí a že se vyjadřuje. Protože spisovatel v té své knížce dosáhne k nějakým čtenářům, k nějakým lidem. On má možnost něco sdělit. Že? To jsou třeba i osoby, které jsou v rádiu nebo kdekoliv jinde, kteří mají nějakou možnost oslovit další osoby. A v tom případě mají odpovědnost, aby skutečně třeba, když vidí nějaký negativní jev, aby se vyjádřili. Aby třeba přispěli k tomu malým políčku, k tomu globálnímu dobrému zájmu a dobrému výsledku. Tak si myslím, že asi spisovatel, který ale vnímá i jiné souvislosti. A proto se vlastně v těch knížkách snažím psát s přesahem. Že to není vždycky jenom třeba jenom zábava nebo prostě nějaká akce, ale že tam je nějaká myšlenka.
16: Dvě dekády působíte u Evropského soudního dvora v těch nejvyšších evropských institucích. Když sledujete českou debatu o Evropské unii, nemáte někdy pocit, že se mluví o úplně jiné Evropě, než jakou znáte potom vy z té každodenní zkušenosti z práce?
15: Vím, kam míříte, samozřejmě těch věcí, které bych možná přivítal v Česku, aby byly právě více, aby bylo více evropské, tak by bylo několik, třeba právě přijetí eura. Ale možná to je ještě vezmu z jiné strany. Teď byl ten problém s tím studentským
16: Landsmannschaftem v Brně.
15: Přesně tak. A spousta lidí samozřejmě dobře, že se vyjádřila, třeba protože se musí z toho historie člověk musí smířit a podobně. A na druhé straně, ale když člověk pochopí lidi, kteří tam žijí už několik generací, třeba v těch konfiskátech nebo v té oblasti, tak já nemůžu jim najednou říct, že všechno zpochybňuju. Já musím samozřejmě být k ním citlivý. To znamená, že je třeba opět zdůrazňovat, že právní vztahy jsou neměnné. To je uzavřené. Nikdo nikoho nebude vystěhovat z jejich majetku a tak dále. A na té bázi, když člověka uklidní jako prostě svého bratra nebo sestru v pohodě prostě nějakého rodinného příslušníka, který má strach, tak potom se dá budovat nadstavba. Dám ještě jeden příklad k tomu, když jsem byl na kurzu v Polsku, tak tam byla jedna lektorka a ta měla vyprávěn od své tetě, která taky žila v tom území bývalém německém v Polsku, v konfiskátu bývalém. A ona celý život, ta teta, po několik dekád života, nebyla schopná, nebo nechtěla si postavit řádný záchod. Měla stále záchodek dřevý na zahradě a to proto, že se bála, že se stále vrátit Němci zpátky, vše jí seberou, tak proč by investovala do stavby nějakého nového záchodu. Takže to vnímání těch lidí, kteří tam žijí, může mít spoustu forem a nuancí a emotivních faktorů.
16: Máte zkušenost se světem institucí, se světem literatury. Kdo dnes lépe zachycuje proměny společnosti? Jsou to politici, právníci, jsou to sociologové, jsou to spisovatelé?
15: To je těžká otázka. Já myslím, že z každé skupiny někdo, ale opět bych zopakoval tu myšlenku, že tam musí být ta odpovědnost, že to prostě není, že když prostě žijeme v nějakém společnosti a z něčeho třeba i bereme nějaké věci a prostě užíváme si to společenství, takže nám je jedno, kam to spěje, že prostě nám je jedno, třeba když se něco děje špatně, že vlastně každý člověk by měl mít odpovědnost i za to okolí, nejen za sebe a svou rodinu. Takže když potom to vnímá politik, historik, sociolog šířeji, tak to je podle mě tam správné nastavení.
16: Vy pracujete v prostředí, jehož smyslem je chránit právo, spravedlnost. Tak jaké signály vám třeba dnes říkají, že demokracie a právní stát vůbec nejsou samozřejmost?
15: Tak to vidíme všichni. To se děje třeba dnes v USA. To jsme si asi nedokázali představit před několika lety, že by to mohlo takto dojít. Pravda je, že americká demokracie vždycky byla zvláštní. Tím, že vlastně vždycky zdůrazňoval takové to lidové náboženství a takovou tu víru, že OK, teď máme tady nějaký problém, tak jdeme, vezmeme zbraně za Krista, prostě jdeme bojovat do různých zemí ze světa. Jo, prostě křesťan, který má třeba v autě tři pušky a jde do kostela zpívat, tam se s prominutím třeba kolíbá ve zpěvu několik dlouhých minut, ale pak se vrátí zpátky, dá si tu americkou vlajku do auta a opět s těma puškama vyrazí domů. Mně se to nelíbí. To je prostě takový způsob, který mi hodně evokuje i to vnímání náboženství třeba v džihádu. Takové to bezodpovědnostní náboženství, takové to náboženství jenom emotivní, ale bez odpovědnosti.
16: Po vašich zkušenostech s vírou, s dlouhodobým přesídlením, s migrací do Lucemburska, s evropským systémem v těch unijních institucích, které patří mezi špičku, mezi právem, literaturou, co dnes považujete za skutečnou svobodu?
15: Já myslím, že to musí být společnost, která je tolerantní, která samozřejmě vždy může říct, že nějaké věci jsou v nepořádku. To znamená, nemůže být absolutní tolerance. Musí být vždycky nějaký rámec těch základních pravidel, aby se cítili lidé bezpečně. Ale když se vezmu jakoby to, co třeba vidím často i u nás, že se skupiny vyhrazují vůči jiným s cílem se zviditelnit, to už je špatný záměr, to je špatná intence. Takže je možné být tolerantní a přitom nevytvářet anarchii. A na druhé straně je možné říkat svoje názory třeba proti někomu, ale ne s tím špatným záměrem. Aby tam prostě třeba někoho to neodsuzovalo a nevymezovalo na pokraj, nebudovalo vůči němu bariéry a barikády. Tak asi nějak.
16: A já jsem si asi nemohla přát lepší tečku za naším rozhovorem. Děkuju za to, že jste přišel. Ať se daří vám, ať se daří i vašemu novému dystopickému románu Běsná země. Ať si najde cestu ke svým čtenářům. Mým hostem v hovorech dnes byl spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal. Mějte se pěkně, šťastnou cestu zpátky do Lucemburska.
15: Děkuji velice za pozvání. Nastranou.
16: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
13: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
17: Czech Radio. News in English. Sunday night was probably the

0: Našimi hosty jsou tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech členka sněmovního ústavně právního výboru, poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A místopředseda ústavně právního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. Dobrý den, vás zdravím po linkách.
2: Dobrý den, skromně říže.
0: A začněme od vás, pane poslanče. Kdo by měl vést českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře?
2: Já myslím, že tu odpověď v podstatě známe, protože se nezměnilo usnesení vlády a ani ústavní soud vlastně nerozhodoval o vedení delegace. Takže vedoucím delegace bude premiér Andrej Babiš. Teď je otázka, v jakém režimu, protože samozřejmě je to něco, co možná v tom svém bleskovém rozhodnutí trochu nedomyslel ani ústavní soud, který mluví pouze o účasti v delegaci. Nicméně protokolárně a podle nějakých zvyklostí je vždy jako hlava delegace považován ten, kdo je protokolárně nejvýše postavený, což je prezident republiky. A je otázka, jestli se to týká jenom takových drobností, kdo první vstupuje do místnosti, kdo kde sedí, nebo jestli to bude mít ještě nějaké další důsledky. Tady se setkávají dva principy. Já už jsem o tom někde mluvil v televizi, takže hlavou delegace, kterou povede premiér, bude prezident. To je věta, tak, která je v podstatě pravdivá a o to víc je to v podstatě neúsměvné, ono je to trochu absurdní.
0: Paní poslankyně, kdo by měl tu českou delegaci na summitu NATO v Ankaře vést podle vás?
1: Tak my souhlasíme s tím, že tak, jak to bylo vždy doposud a tak, jak je to nastaveno protokolárně, by jí měl vést pan prezident Pavel, ale přesně jak uvedl kolega Vondráček, ta situace je taková, že z toho původního usnesení vyplývá, že je to premiérova delegace. Takže se shoduju s tím, že s tím zhodnocením, že je situace lehce absurdní. Na druhou stranu, z mého pohledu, je v této situaci absolutně nejjednodušší, aby opravdu vedl delegaci prezident i z toho důvodu, že je to zahraniční fórum a nikdo jiný vlastně nemá ani potřebu se takhle zajímat o naše interní tady rozpory mezi našimi ústavními činiteli a dávalo by smysl, abychom byli zahraničně co nejčitelnější.
0: Minister zahraničních věcí Petr Macinka by měl to definitivní složení delegace oznámit dnes po jednání vlády. Nebylo by, pane poslanče, jednodušší, vzhledem k tomu, co teď řekla vaše paní kolegyně, kdyby tu delegaci oficiálně vedl nejvýše postavený ústavní činitel, tedy prezident Pavel?
2: Nevždy je to nejjednodušší řešení to správné. A dobré, tady je ještě druhý pohled na věc, že se vláda jako nejvyšší exekutivní orgán, kolektivní orgán v čele s premiérem rozhodla, že zájmy České republiky vzhledem k těm specifickým okolnostem a důležitosti summitu by měl reprezentovat přímo premiér a že by tam měl přímo obhajovat politiku téhle vlády.
0: No což může, i když nebude vedoucí delegace, nebo ne?
2: Ne, to prostě není podstatné v tuto chvíli, kdo a jak je vedoucím delegace, ale že tady byl úmysl vlády, že do té Ankary pojede vláda a bude si přímo obhajovat svou pozici a do toho se prostřednictvím ústavního soudu vlomil pan prezident, který tam prostě chce jet. Na druhou stranu dopředu deklaruje, že bude vlastně říkat to samé. Tak
0: dobře,
2: já jsem v podstatě rád, že česká politika nemá jiné starosti než tyhle starosti, ale teď už se jenom v podstatě modlím za to, aby z toho nebyla nějaká mezinárodní blamáž. Už by bylo trošku na čase, aby pan prezident opravdu začal vnímat a respektovat, že ta vláda tady vládne, má důvěru poslanecké sněmovny a chtěla by tam napřímo říkat své pozice, své názory.
0: A to podle vás, pane poslanče, nebude moct za toho stávajícího složení delegace, ve které nakonec potom rozhodnutí ústavního soudu bude i pan prezident?
2: Já jsem odpovídal na otázku, že by bylo nejlepší a nejjednodušší, kdyby to celé vedl prezident. A já vám vysvětlu principiálně, proč je důležité pro vládu a tím pádem ale prostě i to rozložení politických sil a vůbec dělení moci v České republice, aby si také všichni uvědomili tu výraznou pozici vlády, která je tímhletím tak trochu zpochybněna.
0: A tedy, aby tu delegaci vedl premiér Babiš, to je tedy,
2: je teda
0: ten
2: důležité,
0: váš postoj. Dobře.
2: Že to má racionální důvod, naopak trochu jak si nemůžu najít na racionální důvod.
0: K tomu se ještě dostaneme, pane poslanče. Pokud dovolíte, nechal bych teď reagovat vaši kolegyni, paní poslankyni Chochilovou. Nedává to smysl, aby delegaci do Ankary vedl premiér Babiš právě vzhledem k tomu důvodu, který teď zmínil Radek Vondráček, že si tam chce vláda obhájit určité věci, pokud se nepletu, tak třeba právě i výdaje na obranu?
1: Já souhlasím s tím, že by tam vláda určitě měla jet a měla by obhajovat právě ten svůj pohled, ale přesně jak tady padlo, tak já nevidím důvod, proč by je v tom přítomnost prezidenta omezovala. Přijde mi důležité zde říct, že vláda vždycky měla důvěru sněmovny a fungovala, byla zvolená ve volbách a vždycky na tento summit jezdil dříve prezident a nějaký to v jejich pravomocích neomezovalo. V aktuálním případě ta situace celá zavání tím, že prostě se Petr Macinka rozhodl vyhrožovat prezidentovi a v důsledku toho se tady stala tady ta naše vnitrostátní blamáž, přesně jak to nazval kolega Vondráček.
0: Premiér Babiš nicméně popírá, že by to byl nějaký truc, tak to se přímo vyjádřil na tiskové konferenci minulý týden, když původně vláda rozhodla, že prezident na summit nepojede.
1: Ano, s tím souhlasím, ale z celé té situace, když sledujeme tu komunikaci nejen premiéra Babiše, ale právě i dalších členů vlády, je jasné, že ty emoce tam nejsou úplně klidné a že to jednání není pouze a čistě jenom racionálně o tom, kdo bude co obhajovat a kdo bude co říkat na tom summitu. A bohužel to vedlo až tady k té situaci, kdy bylo potřeba podat kompetenční žalobu. Na druhou stranu já jsem ráda, že se situace konečně nějakým způsobem posouvá a doufám, že se do budoucna vyřeší a ještě tuto diskuzi příští rok ohledně summitu na to mít nebudeme.
0: Dobře, ale když teď ještě zůstaneme u té otázky, kdo tu delegaci českou v Ankaře povede, tak máme tady, jak připomínal Radek Vondráček, to stále platné ústavním soudem nezrušené usnesení vlády z minulého týdne, že delegaci by měl vést premiér Babiš. Tak nemělo by zůstat u toho, paní poslankyně?
1: Já osobně nemám preferenci o tom, jak by to nakonec mělo dopadnout. Já jenom doufám, že pan premiér i pan prezident jsou dospělí lidé, schopní dohody a schopní jednání a že se spolu dohodnou na tom, jak ta delegace bude vypadat, kdo se které části programu jakým způsobem zúčastní a budou nás tam reprezentovat v zájmu České republiky.
0: Pane poslanče Vondráčku, vy jakožto současně předseda zahraničního výboru, máte informaci o tom, jak definitivně ta česká delegace v Ankaře bude vypadat, jak bude složena, tedy co dnes oznámí ministr zahraničních věcí Petr Macinka?
2: Takovou informaci budete muset požadovat po některém z členů vlády nebo po panu premiérovi. Já myslím, že o tom budou dneska jednat. Je otázka, jestli nějakým způsobem ještě třeba rozšíří stanovisko vlády, co se týče vůbec prezentace České republiky na tom summitu. A dostáváme se k tomu obsahu, co tam teda vlastně pan prezident chce tak nutně projednávat. Co bylo tak strašně nutné, že byla v podstatě narušena nějaká rovnováha sil a ústavní soud vstoupil do toho politického boje.
0: Pane poslanče, čím přesně byla narušena rovnováha sil?
2: Jestliže ústavní soud jako představitel moci soudní vstupuje do politického boje vlastně představitelů moci výkonné, tak tím nějakým způsobem může potenciálně narušit i do budoucna další rozhodovací praxi. To já myslím, cítíte úplně stejně. Tam každý spíš řeší, co bude příště. Tady si můžete říct, je to jenom hloupá návštěva Ankary někdo. Ale v podstatě zasahuje vládě do ryze exekutivního rozhodnutí, kdo a kam pojede. A co bude příště? Jaké rozhodnutí vlády ve smyslu článku 63 ústavy by to mohlo být příště? To je ta otázka, kterou si klademe. Pro mě jako člena parlamentu je prostě zásadní, že podle toho článku 63 je podle toho odstavce 4 za celou tu zahraniční politiku
0: odpovědná vláda, ano.
2: Za všechno, co se děje. Ten prezident prostě není odpovědný z výkonu své.
0: Ale velmi dobře víte, pane poslanče, že na druhé straně Pražský hrad argumentuje ústavní kompetencí prezidenta zastupovat stát navenek.
2: No, já ji nespochybňuji, ale tohle je opravdu stoušit exekutivní výkonné rozhodnutí. Kdo bude, já v které delegaci. Nemyslím si, že by tady automaticky
0: Nezlobte se, pane poslanče.
2: Protože
0: to, že má prezident,
2: byla dohoda.
0: Pane poslanče, to, že má prezident podle ústavy kompetenci zastupovat stát navenek, to přece není otázkou rozhodnutí vlády, to je dané ústavou.
2: Ano, a to, že to je napsáno vyloženě v tom článku 63, není náhoda. Tam jsou přesně vymezené kompetence, ke kterým je potřeba vláda. Vlastně není možné, aby si prezident někde jezdil, jak by chtěl. Stejně jak mu vláda nemůže nakázat, tak mu nemůže teda ani zabránit, ale musí tam být ta dohoda. To není nic špatného na tom, že ta ústava předpokládá dohodu ústavních představitelů. Ta kompetenční žaloba, ta prostě odevzdává z části klíče do rukou ústavního soudu a ten se vyjádřil, jak se vyjádřil. Nejsem z toho nadšený, nelíbí se mi to a já myslím, že se mi nikdo nemůže ani divit.
0: Paní poslankyně, ať můžete zareagovat na to, co zaznělo. Není to v jistém ohledu prohra všech? Ta kompetenční žaloba, kterou minulý týden kvůli postupu vlády ve věci sestavení delegace na summit NATO podal prezident Pavel?
1: Já to tak určitě vnímám. Kompetenční žaloba je nějakým nejzazším nástrojem, který my máme používat v situacích, kde opravdu není možné dojít k dohodě, což se bohužel v této situaci stalo. K jednáním docházelo, pan prezident nabízel i nějakou kompromisní variantu, která nebyla přijata a nakonec to teda dopadlo takto. Já se tu ale musím rozhodně vymezit proti tomu, že pan Vondráček tvrdí, že se tu nějak moc soudí vměšuje do moci výkonné. Tohle je normálně aktivita, tedy kompetenční žaloba, která vychází z ústavy a z ústavních zákonů. Ústava ji předpokládá právě proto, že není úplně jasně vždycky napsané, kdo přesně konkrétní úkony může dělat a jak to přesně má vypadat. A v situaci, kdy přesně dojde k tomu, že usnesení vlády nějak může zasahovat, či opravdu zasahuje do pravomocí jiných orgánů, jako je například prezident, tak je jeho právem tuto kompetenční žalobu podat a bránit se. A pro mě je hlavně důležité to, že se na to právě pan prezident, řekněme, jakoby nevykašlal a nenechal to být jenom, že on to jakoby nemá zapotřebí, protože naše demokracie je pořád relativně mladá a každý takový precedent je hrozně důležitý do budoucna. A i on to sám avizoval, že to dělá pro budoucí prezidenty a prezidentky, aby v takových situacích měli jasno.
0: Pan poslanec Vondráček ale současně proti tomu postupu prezidenta namítal, že z jeho pohledu se pan prezident, tak říkajíc, vměšoval do exekutivního rozhodnutí vlády.
1: On se nevměšuje do toho rozhodování do jiné míry, než do té, kde ho ta vláda omezuje. Ta kompetenční žaloba funguje pouze tak, že vy se můžete vymezit, pokud máte pocit, že vám někdo ubírá vaši pravomoc, anebo ji naopak nevykonává. A v tomto případě se vláda pokusila omezit právě možnost prezidenta reprezentovat Českou republiku navenek a proto on se brání.
0: Pane poslanče Vondráčku, nejsou kompetenční žaloby v našem ústavním systému právě od toho, aby když se političtí aktéři jako prezident a jako vláda nedokážou dohodnout, tak aby právě rozhodl ústavní soud a nevnese to do budoucna do věci jasno?
2: Já bych dokonce řekl, že tady nebude sporu mezi námi. Opravdu kompetenční žaloba by se měla týkat prezidentství a prezidentů do budoucna. A to je spor kompetenční o objektivní právo. Nicméně tady právě došlo k vynesení toho předběžného opatření, které se týká čistě jenom Ankary, jedné účasti, složení jedné delegace. Těžko se mi hodnotí, nebo respektive odkázal bych na ta dezidentní stanoviska dvou soudců, že tam nevidím bezprostřední závažnou hrozící újmu, která by hrozila prezidentskému úřadu a kompetencím prezidenta do budoucnosti, když by teďka na tomto summitu pan prezident nebyl. Mm-hmm. On je ten hlak. My v podstatě teď tu hladinu nejvíc stěžilo to rozhodnutí ústavního soudu, to předběžné.
0: Rozumím.
2: Protože kompetenční žaloba je opravdu spor o něco jiného.
0: Dovolte mi, abych se právě na toto vaší kolegyně zeptal, v čem přesně by byla újma pro prezidenta Petra Pavla, kdyby nemohl Česko reprezentovat na tom blížícím se summitu v Ankaře? Proč bylo nutné vydat toto předběžné rozhodnutí ústavním soudem?
1: Já to osobně vnímám tak, že vlastně doteď fungoval nějaký systém, byl nějak nastavený, prezident vždy Českou republiku reprezentoval, nikdy to nebyl problém. V aktuální situaci pan prezident nedává úplně nějaké zásadní záminky k tomu, že by se předpokládalo, že se bude odklánět od vládních stanovisek, či že by Českou republiku nereprezentoval tak, jak je třeba. Proto ústavní soud přistoupil k tomu, že právě ten aktuální stav tedy zakonzervuje v tomto vlastně předběžném opatření. A protože nebyl dostatek času pro to, aby vlastně finálně rozhodnul v této věci, protože vláda rozhodnutí velmi odkládala a došlo k němu až absolutně na poslední chvíli. A to vlastně i donutilo prezidenta podat návrh nejenom právě na ústavní stížnost, ale i na to předběžné opatření, které rozhodlo právě o té delegaci do Ankary.
0: Tak, pane poslanče, chcete stručně reagovat?
2: No ne, já vlastně nemám na to, jak reagovat. Já opravdu nevím, proč to bylo tak nezbytně nutné, proč vlastně byl vyvolán ten zmatek, že teďka se přemýšlí a bude se řešit protokolárně, kdo je hlava, kdo je vedoucí, kdo je protokolárně víc. Buď je to úmyslné, anebo nechtěné, nedomyšlené kvůli rychlosti, že vlastně to předběžné opatření mluví jenom o účasti pana prezidenta. Tak je tam spousta otazníků, to rozhodnutí bylo super rychlé a samozřejmě má i svoje negativní dopady. Tak já už bych to s dovolením přeskočil a znovu bych se zeptal teda na ten obsah. Protože pořád tady řešíme dobře, tak pan prezident pojede, pokud dovolíte, ale co tam bude říkat?
0: Pokud dovolíte,
2: co tam bude takového zásadního říkat, aby to musel říkat on osobně a nikoli premiér sám, protože je to jeho odpovědnost.
0: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají poslanec hnutí ANO Radek Vondráček a poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: K tomu, co bude na summitu na to říkat prezident Pavel a co vládní představitelé, konkrétně premiér Babiš, bych se, dámo a pane, ještě závěrem dostal, ale teď, jestli dovolíte, zůstaňme ještě na chviličku u vás, pane poslanče Vondráčku. Zajímalo by mě, když ústavní soud tím předběžným opatřením, o kterém tady hovoříme, rozhodl, že prezident Pavel na summit poletí, jak jste se díval na slova ministra Macinky, že to byl pokus o ústavní puč?
2: Já nepotřebuji komentovat pana Macinku, on nepotřebuje mě jako obhájce svých slov, on používá svůj slovník a dokáže být velmi, já nevím, jak bych to řekl, ostrý, radikální. Já jsem i v minulosti zažil o jiných politických představitelů různé nálepkování, různá ostrá slova.
0: Nezlobte se, je vhodné, pane poslanče, je vhodné, když se vládní představitel takto vyjadřuje na adresu ústavního soudu?
2: Je to zkratka, je to politická zkratka, jak vidíte, vzbudil zájem. Váš dotaz potvrzuje panu Macinkovi, že když to řekne takhle, tak si ho každý všimne a že to každý řečí. Já jsem kdysi označil za ústavní puč demonstrace na Letné, když se pokoušeli nebo chtěli po panu premiérovi, aby odstoupil ze své funkce.
0: Což se ale netýkalo konání ústavního soudu, takže v tom je asi ten rozdíl.
2: Já jsem slovo půjč nepoužil ani jednou, nesouhlasím s tím postupem. Myslím si, že ústavní soud vystoupil ze své, řekněme, komfortní zóny a vystoupil z toho, co bych od ústavního soudu očekával. Ale když řeknete půjč, tak okamžitě média zbystří a řešíme to. To je prostě doba, ve které žijeme, doba zkratek a nálepek.
0: Paní poslankyně, není možné ten vzkaz ministra Macinky vnímat jako zkratku a nebude nakonec to nejdůležitější, aby ministr Macinka se zachoval podle toho rozhodnutí ústavního soudu? Zatím nemáme důvod domnívat se, že by se tak nestalo?
1: Tak mně osobně přijde hlavně nepřijatelné, aby se politici vyjadřovali tímto způsobem o demokratických institucích, které u nás máme. Mrzí mě, že to ostatní vládní, vlastně koaliční kolegové omlouvají a že se vůči tomu nevymezí více.
0: Promiňte, jako omluvu ze strany pana poslance, protože on říkal, že tady není od toho, aby obhajoval slova ministra Macinky.
1: Vnímám to jako lehký alibismus, když jste s někým v koalici a zároveň se nechcete vyjádřit k tomu, jak ten člověk funguje, komunikuje a že zpochybňuje demokratické instituce této země, které jsou tu pro to fungování demokracie. Důležité. A není to poprvé, co oni takovým způsobem komunikují a nejsou to pouze oni, ale například i poslanci z SPD. Ale abych se k tomu vyjádřila, pan Macinka je prostě tímto slovníkem známý, očividně nějaká míra exhibice a viditelňování se takovými výrazy ho v nějaké formě baví. Mně to přijde naprosto nevhodné, naprosto zbytečné a zejména v postavení vlastně vedoucího diplomata ministra zahraničí je takový slovník absolutně mimo a nepřijatelný.
0: Vy sám, pane poslanče Vondráčku, jste v návaznosti na to rozhodnutí ústavního soudu řekl, že se jedná o stravenku pro pana prezidenta. Není i to určité zpochybňování ústavního soudu tohoto důležitého pilíře naší demokracie?
2: Doufám, že tam jsme se ještě nedostali v České republice, aby jsme už opravdu už nemohli ani nic říct s nadsázkou, aby to nebylo zpochybňování nějaké autority. Já jenom ještě jednu větu. Já taky přece nepožaduji po paní kolegyni, aby se tady omlouvala nebo přijela nějaké stanovisko k těm někdy nehorázným urážkám pana Hřiba, které přednáší v poslanecké sněmovně. Mě, ačkoliv v minulosti teda tvořili nějakou koalici, jsou tam spolu.
0: Teď jsou samostatný koalici, subjekt, prostě, hnutí stan, prostě tak nevím,
2: přesně,
0: jestli
2: tak,
0: tato výhrada je na paní poslankyni.
2: Ne, ale taky to bude jako příklad, prostě to snad nikdo po nikomu nepožaduje. A to, já jsem to dokonce v tom příspěvku říkal, nevím, jestli to z toho vyplývá, že ta situace je na jednu stranu velmi vážná, protože se tady opravdu bavíme o bezprecedentním zásahu do kompetencí moci výkonné. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že je to až taková titěrná věc, nebo ne, malicherná, prostě já z toho cítím určitou malost, tak je taky potřeba ten český humor a trošku si z toho dělat.
0: Ale nemáte tedy pocit, že by tady docházelo ke zpochybňování demokratických institucí státu?
2: Určitě si nemyslím, ani na vteřinu. Má to, že s tím bude mít, má a bude mít ústavní soud reputační problém, to nezávisí na komentářích politiků, to, do toho se vystavil do té situace ústavní soud sám.
0: Bude mít ústavní soud reputační problém, paní poslankyně?
1: Já to tak nevnímám. Osobně mi přijde, že spíše právě reputaci ústavního soudu vadí a škodí dlouhodobé vyjadřování politiků, jako je například Petr Macinka, který právě směrem k ústavnímu soudu měl i jiné naprosto nepřijatelné komentáře, například právě ve vztahu k tomu, kdy se řešila kompetenční žaloba ohledně vlastně účasti Filipa Turka ve vládě. Bohužel už si na to nějakým způsobem asi zvykáme, ale pokaždé, zejména mě jako právničku, to vždycky trošku drásá na duši, když takhle někdo mluví, zejména v takhle vysoké funkci, protože mi přijde důležité tady tu demokracii chránit a oni to prostě nedělají.
0: Tak právníci jste oba v té dnešní diskusi, takže každý právník to vnímá asi trochu jiným způsobem, ale na závěr, jak jsem sliboval, dostaneme se ještě k tomu, co bude pan prezident nebo pan premiér na tom summitu v Ankaře prosazovat. Očekáváte, pane poslanče Vondráčku, že se vůbec dohodnou na tom, co tam budou říkat?
2: Já očekávám, že se ještě nějak vyjádří vláda po tom dnešním zasedání a že by to teda pan prezident měl 100% dodržovat, jestliže respektuje, že odpovědnost nese vláda a tvoří tu zahraniční politiku. A to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. A budu velice zvědavý na každé slovo, které pan prezident v Ankaře řekne, abych věděl teda, co bylo tak zásadního za A. A samozřejmě bude mě zajímat i složení delegace a co tam teda budou říkat případně jednotliví poradci pana prezidenta. Co tam budou dělat. A měli bychom se ptát a měla by se ptát i opozice.
0: Tak, paní poslankyně, očekáváte, že se pan prezident a pan premiér dohodnou a že budou Českou republiku v Ankaře zastupovat důstojně, že nebude každý mluvit jiným hlasem a že pan prezident bude respektovat pozici vlády? Prosím stručně.
1: A já rozhodně očekávám shodu a očekávám, že prezident bude respektovat usnesení vlády tak, jak bude vytvořené, protože i zejména od rozhovoru s panem Rutem, který měl pan premiér, se jejich názory vlastně shodují.
0: Tolik poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová diskutovala s poslancem hnutí ano, Radkem Vondráčkem. Dámo a pane, díky oběma.
1: Děkujeme.
2: Naschranou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Louis Girardot. Jeho jméno je spojeno s výrobou sektu ve starém Plzenci u Plzně.
5: Spolehlivě víme, že pocházel z francouzského města Épernay, které bylo už od 17. století jedním z hlavních středisek výroby šampaňských vín. Tam se vyučil a pracoval ve slavném vinařství Moëtin Chandon. Později se ale rozhodl, že bude vyrábět sekt sám, mimo Francii.
4: S manželkou prý procestoval celou Evropu, aby se nakonec někdy v době druhé světové války usadil v Šanově u Teplic. Jiná verze jeho příběhu tvrdí, že si už za první světové války našel manželku z Maďarska a s ní se pokusil usadit v její rodné zemi. Později ale odešel do Teplic.
5: české území si prý vybral proto, že naše země leží na 49. rovnoběžce, stejně jako jeho rodná Šampaň. Navíc vybudovat výrobu tady bylo levnější než v jiných evropských státech. Nechal si dovést francouzské vinné kvasinky a začal používat klasickou šampaňskou metodu výroby sektu.
4: Po únorových událostech v roce 1948 mu sklep znárodnil stát. Výroba šumivého vína v Teplicích skončila a on jako vinařský odborník musel přijít do starého Plzence. I tam se od válečných let rozvíjela výroba šumivého vína. Začala už v roce 1942. Po válce se tam vyrábělo už 60 tisíc lahví sektu ročně.
5: Louis Girardot ve starém Plzenci pracoval mezi lety 1949 až 52. Během svého pobytu pomohl zlepšit výrobu, naučil místní sklepmistry a technologie, jak se orientovat v odrůdách vína a v kvalitě hroznů, vhodných k výrobě sektů.
4: Proslýchá se, že měl sekt velmi rád. Svou zálibu prý odůvodňoval slovy: sekt je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Mnoho se také vypráví o jeho milostných aférách.
5: Po roce 1952 se vrátil zpět do Francie.
3: Za 23 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Miloš Vystrčil by chtěl obnovit jednání nejvyšších ústavních činitelů. V Monaku zaznamenali silnou explozi, nejméně 3 lidé jsou zranění. U českých fotbalistů skončil trenér Miroslav Koubek. A zítra bude oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer od jeho západu i vydatné teploty až 36 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS by chtěl, aby se vrátili společná jednání nejvyšších ústavních činitelů. Reagoval tak na dnešní pokračování sporu mezi Hradem a vládou. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil, že bude vedoucím delegace v Ankaře on, ale podle prezidenta Petra Pavla by delegaci měl vést nejvyšší ústavní činitel. Vystrčil dnes Radiožurnálu řekl, že by uvítal konstruktivní dialog.
7: Právě když není na všechno stejný názor, tak je dobře se scházet a hledat nějaká společná, třeba i kompromisní řešení. A některé schůzky ústavních činitelů, který jsem se já zúčastnil, tak vypadaly. Že tam byl Miloš Zeman, Andrej Babiš, Miloš Vystrčil a Radek Vondráček. Neměli tam všichni stejný názor.
6: Jednání tohoto formátu se účastnil prezident, premiér a předsedové obou komor parlamentu a koordinovali na nich zahraniční a bezpečnostní politiku. Naposledy se měli sejít letos v lednu, prezidenty ale kvůli zpoždění některých politiků zrušil. Projekt české účasti na Expo 2025 v Japonsku se podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů prodražil z původně stanoveného rozpočtu 290 milionů korun na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi českého pavilonu podle Macinky neexistuje a jediná hospodárná varianta je jeho demolice, řekl to dnes po jednání vlády. Za nevypořádané závazky i demolici pavilonu v Osace by podle něj měly jít peníze vyčleněné na nákup nové budovy pro český zastupitelský úřad. V Kyjevě. Přesun financí ale musí schválit sněmovní rozpočtový výbor. Nejméně 3 lidé jsou zranění po explozi v Monaku, 2 z nich jsou ve vážném stavu, potvrdila to tamní vláda, která výbuch označila za úmyslný. Podle deníku Le Figaro kamerové systémy zaznamenaly člověka, jak pokládá batoh na ulici. Potom údajně utekl do sousedního francouzského města Bosolej. Na místě zasahují záchranáři a policisté. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr bude provozovat Komora veterinárních lékařů a spustí se více než 6 let po zavedení povinného čipování psů.
8: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve 2 registrech.
9: Říká Aneška z Prahy. O zápis do jednotného registru musí majitel psa požádat veterináře. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
10: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem.
9: Registrace vyjde majitele na nižší stovky korun. Pro veterináře bude registrování psů časově náročné, říká prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
11: Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
9: Centrální evidence má pomoct například při chycení zatoulaného psa nebo také proti jejich množírnám. Sára Adamcová, Radiožurnál.
6: U české fotbalové reprezentace skončil trenér Miroslav Koubek. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal jeho rezignaci a Koubek dovedl národní tým po 20 letech na mistrovství světa. Na šampionátu ale Češi získali jen bod a vypadli ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jak hraje Německo s Paraguají, sleduje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport reportér Adam Procházka.
12: 34. minuta pomalu končí, Německo-Paraguay zatím nerozhodný stav 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
6: Ve 3 hodiny ráno našeho času se o postup do osmifinále šampionátu utká Nizozemsko s Marokem. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do druhého kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňáková. Vypadli naopak Daria Veďmanová a Dalibor Svrčina.
13: Omezení na D1 mezi Prahou a Brnem a nehoda u Ševětína. Na dálnici D1 počítejte s omezením u Velké Bíteše. Na kilometru 162 jsou v obou směrech uzavřené levé pruhy. A kvůli práci na vozovce se připravte na pohyb silničářů až do 6 ráno. Aktuálně se jede plynule. Ve směru z Brna do Prahy je nově zúžení také u odbočky na Osovou Bytýšku. Na kilometru 154 se bude až do rána projíždět pouze jedním pruhem. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zvyšte pozornost za odbočkou do Němčic nad Hanou. Na kilometru 242 stojí stále nákladní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, stojí za ním šipka. A na Českobudějovicku pozor na nehodu na silnici 3 do Tábora. Mezi Ševětínem a Neplachovem osobní auto srazilo srnu. Na místě to bude řešit policie, počítejte proto s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak oblačno a nejvyšší úterní teploty 28 až 32 stupňů. Na západě naměří kolem 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Do vedení armády nastupuje Miroslav Hlaváč. Předseda motoristů útočí na ústavní soud nebo prezidenta, protože strana nic jiného nemá. Firmy tiše redukují plány na náhradu zaměstnanců umělou inteligencí. Ostrý vzkaz Putinovi od ruské armády anebo jiskření mezi Polskem a Ukrajinou. To jsou náměty, anebo přímo titulky vybraných příspěvků právě začínající každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A v pondělí 29. června zdraví od mikrofonu Ondřej Konrad. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
14: Zítra, tedy v úterý, jmenuje prezident Petr Pavel nového náčelníka generálního štábu, a to generálporučíka Miroslava Hlaváče, kterého do funkce prosadil premiér Andrej Babiš ku překvapení ministra obrany Zuny, který totiž měl vyhlédnuté jiné kandidáty. A Hlaváč ve funkci šéfa armády střídá Karla Řehku. No a ve studiu je k tématu se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Buď zdrav.
15: Dobrý den.
14: Karel Řehka končí po 4 letech, skoro přesně, a to je vlastně ale obvyklé u náčelníka generálního štábu u nás. Proč tomu tak je, když přitom není určen žádný zákonný časový limit?
15: Hovoří se o tom, že rotace je důležitá, potřebná, aby nedocházelo k nějakému zkostnatění vedení armády, aby tam přicházeli noví lidé, s nimi patrně nové pohledy, nové myšlenky. Je to zavedená praxe nejenom v armádě České republiky, ale je to i ve standardách NATO, kdy oni právě vyžadují určitou rotaci. V České republice, když se podíváme do historie, tak náčelníci generálního štábu pobývali ve funkci v rozmezí od 3 do 5 let, takže většinou ten mandát bývá čtyřletý, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, a pokud byl prodloužen, tak byl prodloužen vždy maximálně o rok. Možná je to náhoda, je to dáno také tím, že se pochopitelně střídají vlády, střídají se ministři a ti mohou mít různé představy, i když samozřejmě náčelníka generálního štábu na návrh vlády jmenuje prezident a ten ho také odvolává.
14: Říkal jsi, že ministři obrany mají různé představy. Já už jsem zmiňoval v tom úvodu, že jinou představu o náčelníkovi generálního štábu měl právě i ministr, současný ministr obrany Jaromír Zuna, ale byl překvapen, když najednou Andrej Babiš vytáhl úplně jiné jméno.
15: Tak to byl zajímavý vývoj, protože ta výměna na postu náčelníka generálního štábu se pochopitelně připravovala delší dobu. Vybírali se vhodní adepti a ministr obrany na tom spolupracoval se současným stále ještě náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, vybrali čtyři jména, která předložili jak premiérovi, tak také na konzultaci prezidentovi. Všichni tvrdili, že jsou to osobnosti, které mohou být tím náčelníkem generálního štábu, že s tím není žádný problém. No a pak zasedala vláda a po vládě se objevilo jméno Miroslava Hlaváče a ten na tom původním seznamu čtyř adeptů nebyl, takže to bylo velké překvapení. A ještě větší překvapení bylo v tom, že de facto vláda přehlasovala ministra obrany, protože ministr obrany byl jediným členem Babišova kabinetu, který pro pana Hlaváče nehlasoval, což je poměrně neobvyklé, protože většinou právě ministr obrany je přímým nadřízeným náčelníka generálního štábu a předpokládá se, že by měl on hrát tu hlavní roli při tom výběru. Lze si těžko představit, že by do toho výběru nějak aktivně zasahovali ministři, já nevím, školství, zdravotnictví a podobně, ale ukázalo se, že zkrátka silnější byl postoj a názor premiéra, který sáhl po panu Hlaváčovi, který do této doby byl právě zástupcem náčelníka generálního štábu, takže je tam určitá kontinuita.
14: Byl to tedy na schvál od pana premiéra?
15: Já nevím, zda to byl na schvál, co hrálo při tom rozhodování hlavní roli, jaká byla motivace, ale vzhledem k tomu, že s tímto jménem nemá problém pochopitelně jak Karel Řehka, odcházející náčelník, který měl právě pana Hlaváče jako svého zástupce, tak s tím nemá problém ani prezident, tak nevím, v čem byl ten zásadní zlom, že tedy nebyl vybrán nikdo z toho původního seznamu. Ministr Zuna svůj postoj zdůvodňoval mimo jiné tím, že armáda by měla procházet modernizací, že i na konfliktu na Ukrajině se ukazuje, jak důležitou roli hraje protivzdušná obrana, jakou roli se hrávají drony a podobně. A tak měl představu, že by to měl být někdo, kdo je spjat s letectvím, s protivzdušnou obranou a tak dále. A jeden z kandidátů na tom seznamu byl, takže z toho lze vyvodit, kdo byl asi favoritem současného ministra obrany, ale jak se ukázalo, neuspěl a bude muset s novým náčelníkem generálního štábu nějak vycházet tak, aby nedocházelo k velkým sporům, aby armáda skutečně fungovala.
14: Říká Petr Hartmann, díky mnohokrát.
15: Naslyšenou.
14: Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Tak přesně to stojí ve volebním programu strany Motoristé sobě, což, jak říká autor následujícího příspěvku, Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo, už dnes buzuje pouze úsměv.
16: Nepochopitelné útoky ministra zahraničí Petra Macinky na prezidenta, ústavní soud a další demokratické instituce jsou z pohledu motoristů vlastně pochopitelné. Jejich reakce na předběžné opatření ústavního soudu, který nařídil vládě zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO, jsou totiž to jediné, co se mohou pokusit prodat svým příznivcům. Je velmi nezodpovědné pěstovat neustálý konflikt ve společnosti, útočit na ústavní instituce a otravovat veřejný prostor. A není ani vůbec jisté, zda to bude motoristům stačit. Jsou nejslabší koaliční stranou, jejich členové vlády jsou málo kompetentní a kabinet dělá opak toho, co slibovali svým voličům. Petr Macinka je sice ministrem zahraničí, ale zahraniční politiku vlády obstarává premiér. Jak Andrej Babiš několikrát výslovně zdůraznil. O tak lempíř, co by ministr kultury dostal na starosti zrušení koncesionářských poplatků. Nejenže motoristé mají v programu jejich zachování, takže si udělali ze svých voličů dobrý den. Ale ministr předvedl při přípravě zákona vrchol nekompetentnosti. Macinku i Klempíře teď vypískali návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ani tahák posledních voleb Filip Turek a lidé kolem Ministerstva životního prostředí motoristy nezachrání. Vždyť seriózněji a inteligentněji než oni už dnes vypadají i největší extrémisté a minulí politici na jedno použití typu Miroslava Sládka a Víta Bárty. Pro ministra Borise Šťastného, který sleduje především vlastní zájmy, je důležitý premiér Babiš, nikoli šéf motoristů Macinka. Ve volebním programu kladli motoristé důraz především na veřejné finance. Slíbili do 4 let vyrovnané nebo přebytkové státní rozpočty. Už vládní program je u snižování zadlužení opatrnější a skutečnost se od představ motoristů výrazně vzdaluje. Na letošní rok mají ve svém předvolebním programu zapsaný schodek 225 miliard. Koalice schválila 310 miliard. Na rok 2027 by se rádi dostali na mínus 165 miliard. Vláda míří nejméně na 350 miliard, víc než na dvojnásobek. Příští rok už také chtěli kvůli úsporám rušit či slučovat některé státní instituce a úřady, ale žádné zákony k tomu se nepřipravují. Motoristé také vyloučili účast ve vládě, v jejímž programu nebude okamžité ukončení inkluze ve školách. Ministr školství Robert Plaga je s rušením vyhodil a pustil se do rozumné revize vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Dali jsme pro vás dohromady tým nejlepších českých expertů a společně vás chceme přesvědčit o tom, že umíme vyřešit složité věci. Stojí také v motoristickém programu a to dnes už vzbuzuje jen úsměv. Volební preference motoristů se pohybují stále kolem 5%, tedy na hraně vstupu do sněmovny. Už nejmenování Filipa Turka ministrem označovali politologové za jasnou porážku a začátek motoristického konce. Teď si došel pro další prohru kolem reprezentace Česka na summitu NATO předseda Macinka. A nejen voliči, ale i premiér si logicky položí otázku, na co vlastně ta strana je. Motoristé nemají pevné voličské jádro. Polovina z 380 tisíc lidí, kteří jim dali hlas v loňských volbách, se rozhodovala na poslední chvíli. Podle podrobných průzkumů odcházeli od stran vládní koalice, hnutí ANO a SPD Tomia Okamury. Mají se tedy kam vrátit a čas pracuje proti motoristům.
14: U mikrofonu byl šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. AI zničí do 5 let vyšší desítky milionů pracovních míst. Největší dopad má už nyní na absolventy vysokých škol, v případě České republiky pak na ty nejmladší. To aspoň říkají předpovědi i poslední výsledky pracovního trhu. Ale má to háček a více už komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
17: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustili zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice, jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na níž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nějak tragicky. Problém je, že umělá inteligence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
14: Tolik Julie Hrstková z Hospodářských novin.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Bývalý ruský voják Alexandr Lunin zveřejnil videovzkaz adresovaný Vladimíru Putinovi. V něm prohlašuje, že pokud se s ním ruský prezident osobně nesejde a nevystoupí společně v přímém TV přenosu, může armáda, cituji, obrátit zbraně proti Kremlu. Téma specialisty na dění v bývalém SSSR Libora Dvořáka.
18: Ve videu adresovaném Putinovi někdejší velitel výzvědné roty a zasloužilý veterán řady ruských tažení ještě před ukrajinskou válkou doslova říká: přesně v tomto okamžiku sedí desítky, stovky, ba tisíce lidí v hlubokých vězeňských jamách, kam je za trest uvrhli jejich velitelé. Doslova tam hnijí a jsou vystaveni a mučeni ze strany lidí, jímž řadoví vojáci říkají gestapo. Často jen za to, že odmítli plnit tupohlavé sebevražedné rozkazy. Za to, že se nenechali připravit o peníze. Nakonec je takzvaně vynulují, tedy zabijí a učiní z nich nezvěstné. Tolik z děsivého svědectví bývalého ruského rozvědčíka Lunina. Ten mimo jiné tvrdí, že ho o podobnou akci požádali anonymní vysocí představitelé ruských ministerstev obrany a vnitra. Ke čtvrtečnímu prohlášení v pátek Lunin připojil další, kde už se jednoznačně domáhá setkání s Putinem. Reakce úřadů byly v celku očekávatelné. Policie provedla v jeho bydlišti domovní prohlídku, při níž zajistila veškerou elektroniku. Pak na Lunina uvalila zatím 11-denní vazbu. Zajímavé je, že poměrně rychle reagoval i Kreml, který v podobných případech buď mlčí, anebo si s reakcí dá přinejmenším na čas. Tentokrát Putinův mluvčí Peskov reagoval skoro okamžitě, ovšem po osvědčeném způsobu chytré horákyně. Připustil, že Kreml vzal existenci videa na vědomí, ale že s konkrétními kroky přijde až ve chvíli, kdy se s jeho obsahem podrobně seznámí. Velká ruská státní média až do pátečního poledne na Luninovo opovážlivé prohlášení nereagovala vůbec. Zajímavé jsou ohlasy v ruské vlastenecké blogosféře, od ostře odmítavých až po nadšené. Ač se vše odehrává přesně 3 roky po nezdařené vzpouře Prigožinových Wagnerovců, nezávislý politolog Abbas Galamov se domnívá, že tohle vše není ani tolik důkaz chystané revolty, ale především potvrzení nespokojenosti mezi ruskými vojáky. Galamov tvrdí, že podle tajných průzkumů veřejného mínění jsou nejurputnější právě vojáci. Citujme, je to nejvrblavější vrstva celé společnosti. Nadávají jak na státní moc obecně, tak na Putina obzvlášť, protože ten podle nich armádu rozvrátil a odsoudil ji k zaostalosti a nemohoucnosti, říká politolog. A co na to všechno Putin sám? Ten hlavně mlčí. Mlčí k palivové krizi, k situaci na Krymu i k aktuálnímu vývoji přímo na frontě. Asi to považuje za nejrozumnější. Možná tuší, že vše by nakonec mohlo vyvrcholit jeho přinejmenším politickým finále, kterému by stejně nedokázal zabránit.
4: To byl Libor Dvořák. V polském Gdaňsku se konala další konference o poválečné obnově Ukrajiny. Hovoří o ní Petr Janiška, který si je zároveň ale vědom toho, že mezi Polskem a Ukrajinou to momentálně politicky jiskří.
19: Ukázalo, že Polsko není jen Varšava, ale že tam jsou i jiná města, která mají moderní kongresové haly, letiště, dostatek hotelů i dobře upravené historické centrum. Tohle všechno se v Gdaňsku postavilo nebo zrekonstruovalo za posledních 10-20 let a z velké části za evropské peníze. A byl to taky velký úspěch pro premiéra Donalda Tuska, který z Gdaňska pochází a byl teď hostitelem konference. To díky jeho vlivu v Evropě se konala v jeho městě. Nepřijel mu ale ukrajinský prezident Zelenský, ač s ním má dobré vztahy. Proč? Mezi Polskem a Ukrajinou to v téhle chvíli jiskří a ještě nejspíš bude. Mezi oběma státy a částí obyvatel nepanuje jen porozumění a solidarita. Ten rozpor nám doposud překrývala ruská invaze. Zodpovědnost za konflikt je na polském prezidentovi Karlu Nawrockém. Před pár dny oznámil, že odebere Zelenskému nejvyšší polský řád. To bylo skoro jako vyhlášení války. Zelenský nelenil a řád mu obratem poslal poštou. Přidali se k němu všichni předchozí ukrajinští prezidenti a pár dalších politiků se svými polskými vyznamenáními a z polské strany se na to ozval Jaroslav Kaczyński, že vrátí zase on svá ukrajinská vyznamenání. Putin by si nemohl přát nic lepšího než takový polsko-ukrajinský rozkol. Co se za tím konfliktem skrývá? Prezident Nawrocký je radikálem, člověkem krajní pravice, která je silně antiukrajinská. To díky mimo jiné jejím hlasům byl zvolen a vychází jí vstříc. Za rok svého prezidentování nebyl na Ukrajině ani jednou. Se Zelenským se sešel, jen když ten za ním přijel do Varšavy. Nic vřelého. Nawrocký teď nafoukl do rozměru mezinárodního konfliktu něco, o čem by jinak nikdo nevěděl. Zelenský totiž podepsal mezi mnoha jinými dokumenty dekret o jmenování jedné jednotky hrdiny ukrajinské povstalecké armády UPA. Už více jak 4 roky nese Zelenský na svých ramenou nesmírnou tíhu války a dělá denně desítky závažných rozhodnutí. Lze předpokládat, že takový dekret mohl být pod jeho rozlišovací schopností. Byla to chyba. Někdo mu měl poradit, ať nepodepisuje, ale stalo se. UPA je totiž něco, co Poláky a Ukrajince nesměřitelně rozděluje. Pro Poláky to jsou vrazy, kteří během války na území západní Ukrajiny zavraždili možná až 100 000 polských obyvatel. Pro část Ukrajinců to jsou zase hrdinové bojů za samostatnou Ukrajinu, včetně proti Sovětům ještě po válce. To všechno je ale minulost a tu mají zpracovávat historici. Nelze na ní stavět současnou politiku. Polsko a Ukrajina se vzájemně potřebují a všichni dosavadní polští politici od roku 1990 dělali vše proto, aby Ukrajina byla nezávislý demokratický stát, který Polsko odcloní od imperiálního Ruska. Pro Ukrajinu je Polsko zase branou do Evropy, i jeho druhým největším obchodním partnerem. Navrocky tak zažehl požár, který bude muset být časem uhašen a vztahy obnoveny. Zdá se ale, že už nebudou tak vřele jako dřív, ale spíš racionálně transakční a často i konkurenční.
14: To byl Petr Janiška. No a úplně na závěr glosu inspirovanou momentální meteorologickou situací, ale pojednávající nejen o až smrtelném vedru, čte její autor, spisovatel a žurnalista Ondřej Neff.
20: Máme za sebou týden teplotních rekordů, završený pořádně horkou nedělí. 40 stupňů, tak to je fakt docela hicna. Dovolím si použít brněnský hantec. Myslím si tedy, že je vhodné zavzpomínat na teplotní rekordy. Nejdřív se zastavím u rekordní zimy. V minulosti jich bylo jistě mnoho, konec konců byla i doba ledová. Má paměť ale sahá do roku 1978. O Silvestra tenkrát padla teplota o 30 stupňů. Odpoledne jsem ještě v košili s krátkými rukávy, dělal něco na zahrádce a večer jsme šli s mou první ženou Michaelou do Karlínského divadla na Golema, Voskovce a Vericha v podání Jitky Mlavcové a Jiřího Suchého. O pauze jsme vyšli na chodník se nadýchat. Padal mokrý sníh, veliké vločky. Po představení už byl všude jenom led. Taky naše auto bylo v kouli ledu. Musel jsem sirkou rozhřát zámek, pak ohřát klíč a teprve pak jsem se

0: U země se držela vrstva ledového vzduchu, takže bylo třeba mít nohy opřené o trnož stolu. Následovala celostátní katastrofa, skolabovala doprava, elektrárny haprovaly, protože se nedalo vyložit uhlí z vagónů. Však taky sebou soudruzi tenkrát hodili a už v únoru schválili stavbu Temelína, protože i oni pochopili, že elektřinu potřebujeme. Stavbu pak pěkně popohánili, takže začala o 7 let později a od roku 2002 jadernou elektrárnu máme, tedy půlku. Od té doby se dohadujeme o dostavbě a bohužel žádná taková zima jako v 78. nebyla, jenom horko. Jaké největší jsem zažil? V údolí smrti v Kalifornii. Tam se pohybujete v klimatizovaném autě, pak rychle přeběhnete do klimatizované hospody na oběd. Těch 45 stupňů venkovní teploty se dá přežít, když parkoviště není moc daleko. Pak už jsem seděl u okna a koukal ven. Měli tam takovou tu ohradu jako z kovbojky, stlučené trámy a prkna. Pozoroval jsem v ránu, jak kráčí ve stínu jednoho toho vodorovného prkna. Pěkně opatrně, ani o centimetr vlevo, o centimetr pravo, pořádně ve stínu. Však jsem na ní vzpomínal včera taky ve stínu, když horko lámalo rekordy a útočilo na normu údolí smrti.
1: Pravidelnou pondělní glosou Ondřeje Nefa končí toto vydání Názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a ze studia se pro dnešek loučí Ondřej Konrád.

Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu. Díl 9. Cesty do budoucnosti, zindustrializovaný turista. Od poloviny 19. století se jako hlavní prostředek hromadné přepravy začíná postupně prosazovat železnice. Drážní transport plynule utlumuje silniční kočárovou dopravu, jejíž význam pro nadregionální a nadnárodní přepravu zboží i osob je vytlačován pokládáním kolejnic páteřních železničních tratí. S hlučným příjezdem parního vlaku, který začne lidi strhávat sebou, se nenávratně promění i turismus. Příjezdem železnice se zároveň s prodlužováním dopravních vzdáleností výrazně zkracují cestovní časy, což má zásadní dopad na prostorovou mobilitu. Nový způsob dopravy také nepřehlédnutelným způsobem snižuje fyzické úsilí a útrapy, které bylo potřeba v průběhu jízdy na koni, v dostavníku nebo na pěší cestě vynakládat a podstupovat. Turismus ovšem z rodu železnice předchází a proto musíme i tradiční představu o parních vlacích, které mají vyživovat rodící se turismus, převrátit na ruby. Je tomu naopak. To turismus je výživným substrátem bující sítě vlakových spojů. Dopravní systém se rodí z poptávky turistů a pokud ne, pak je turistická imaginace přinejmenším příčinou jeho expanze. Když lokomotivy Puffing Devil 1801, Salamanca 1812, Locomotion No. 1 1825 nebo Racket 1829 vybafnou v Anglii na počátku 19. století svá první oblaka kouře, budou turisté už dávno existovat a železnice jejich zálibu už pouze zindustrializuje. Železnice. Povrzávání dřevěných kol a klapot kopyt, frkání vyčerpaných a vyprahlých koní začne během 30. let z imaginace turistů vytlačovat nejprve evolučně zárodečná koněspřežná železnice. Záhy na to však toto hybridní spřežení převálcuje už plně zmechanizovaná ocelová hmota. Rytmus strojních dvojúderů soukolí na stycích kolejnic zní Evropanům v uších ještě roku 1900. Tehdy ho vídeňský inženýr Béla Rapoš reflektuje takto. Na našich evropských drahách je slyšitelný nepřestajný rachot na konci každé kolejnice,

je člověk mající v ruce hodinky schopen počítáním překonaných závěrů kolejnic stanovit aktuální rychlost vlaku. Rozpaky, které pak v turistech samotná železnice probouzí, jsou řečeno s dobovým popularizátorem vědy roku 1844 dílem několikero neštěstí, které se na parovozech puknutím kotle přihodily, takže z toho nedůvěra proti všem veletlakým parostrojům povstala. Jde o nedůvěru společensky sdílenou a přiživovanou zprávami o rostoucím počtu tragických úrazů, jako je smrtelné zranění železničního projektanta Jana Pernera roku 1845, o kterém píše v dopise přítelkyni i Božena Němcová. Velice mě zpráva o náhlém úmrtí pana Pernera zarmoutila. Bylo to vskutku potvrzení vašich slov, že železnice mnoho již životů stojí. Strachu se pasažérům vlaku nikdy nepodaří absolutně zbavit, jak ukazuje zážitek vídeňské měšťanky Georgiany von Hochstetter z kupé v roce 1878. Noc je velmi chladná, žádný spací vůz není k dispozici, vagony ještě nejsou vytápěné, nemám zimní oblečení, Fernand má alespoň pléd. Jedou s námi dvě dámy, staré, které měly nedávno železniční nehodu a ustavičně se modlí.

0: turistovi se cosi podivného sbírá už na peronu, když zaslechne jehlový zvuk proudící kolejemi před vlakem a záhy i hvist parní píšťaly. Netrpělivě postávajícího brněnského studenta Karla Šmídka se naopak romanticky zmocňuje neurčitý elementární pocit, když roku 1838 upřeně pozoruje jeho slovy první pokus s lokomotivem, párním vozem, na železné dráze. Když se lokomotiv napjatým zrakům našim z dálky ukázal, tu každého nepovědomí jakýsi cit pronikl. Takový typ vznešena ostatně vyfukuje společně s kouřem už vlak tažený Moravií a pak i Herkulesem během prvních experimentálních jízd na Moravě koncem roku 1838. V sobotu dne 15. prosince 1838 po jedné hodině slavně se otevřela jízda na železné dráze. Pokračuje Šmídek. Velmi dojat odcházel jsem od tohoto vznešeného divadla. V průběhu 50. let 19. století železnice přece jen poněkud zevšední. Přesto pekelně vyděsí nebohého Josefa Stříže ještě v 70. letech. V Sichravu si ospalý bruzovický chalupník během pěší cesty z Vídně ustele v propustku pod železniční tratí. Tak jsem se přesvědčil o čistotě v té žumpě, ale byla čistá. A tak jsem tam vlezl přendi nohami a vantušek s chlebem vtáhl za sebou, dal si pod hlavu a začal spát blaze. Ještěch nebyl v dobrý spánek ukojen, když tu najednou povstane veliký hřmot, jak by soudný den měl být. Já v tom velikém strachu chci vyskočit, ale strany ze všech stran úzké. Výjít nebylo lze. A tu jenom nade mnou hřmotí, až jsem přece ve velikém strachu ven vyskočil a dívám se, co se děje. A tu Antikrist s ohnivýma očima přeze mne jede. A ještě roku 1909 zapisuje si Franz Kafka. Přihlížející trnou, když kolem projíždí vlak. Jízda vlakem jako divadelní představení. Čím to je, že ve chvílích, jako jsou tyto uplynulé hodiny, nedokážete vnímat to, co se vám nabízí s ostřenými smysly? Ptá se vídeňská měšťanka Georgiana von Hochstetter na konci rýnské plavby v Kolíně roku 1877 a zalituje. Jak mě rmoutí, že tento krásný den musel tak rychle pominout. Neuvědomuje si přitom, jak zásadně se vlivem stoupající rychlosti, kterou přináší parní pohon, mění časoprostorové vztahy. V důsledku svižných cest vlaky a parníky totiž dochází nejen k časoprostorové kompresi, ale i k umenšení kvality dlouhého upřeného pohledu na turistickou pamětihodnost rostoucí kvantitou rychle se střídajících vjemů. Oproti jízdě uvnitř kočáru v éře dostavníku, kdy si turista krajinu okem vychutnává plynule, souvisle, celistvě a v nejtitěrnějších detailech, rychlá jízda ve vlaku smyslově splošťuje okolní svět a činí krajinu za oknem kupé jaksi dvojrozměrnou, neboť ta přináší pouze prchavé postřehy. Cestování po železnici, míní písecký profesor Jan Krejčí, jest jako dívání se na plynoucí obrazy v divadlech, vše jest jen jako v obrazu nebo in abstracto. Vlastní cestování, in concreto, zůstane proto vždy jen pěší. Když krok za krokem krajinu měřím, tu ji teprva v pravdě totiž hmotné poznávám, neb nohy pěšáka jsou pro poznání krajiny jako prsty pro zkoumání látek. Kdo chce tedy ze železnice kraj a lidi zkoumati, chce takřka železnou rukavicí poznat jemnost tkániva prodejního. Pohled z uhánějícího vlaku skrz okno jako jakýsi jevištní portál, dnes se chce říct televizní či displejový rám, je doslova jako zhlédnutí teatrální umělecké show. Obrazné scény se za sklem kinematograficky míhají. Nové krajinné věmy se vynořují, okamžitě odsunuty jinými stranou, strávené moderní strojovou rychlostí. Slévají se ve šmouhu o to jednolitější, oč rychleji se vlak po trati pohybuje. Stopnout záběr, couváním přehrát, napřít turistické oko jako v dostavníku, neřkuli jako během cest pěšky, už během zindustrializované turistiky nadále není možné. Cestujeme rychle tak, že cestování stalo se jistým druhem panoramatu a tudíž prý upadá. Tlumočí kritické postoje některých turistů k blesku rychlým jízdám roku 1911 Jiří Stanislav Gutjarkovský. V rourách Paříže a Londýna. Málo který mobilní vynález proměňuje časoprostorové vnímání turisty a dráždí jeho pohled tak jako metro, které je od počátku své existence emblémem metropolitního světáctví, jak míní i Max Brod roku 1911 v hlavním městě Francie. Metropolitén, měřítko světovosti, volá Brod. Paříž přitom v létě 1900 stejně není prvním velkoměstem, které podzemní dráhu zprovozňuje. Až se tato obludná síť jednou dostaví, bude Paříž opět jako kdysi mašírovat po provaze civilizace, což se nyní nedá tak úplně říci. Světový pokrokový primát si s provozněním metra roku 1863 připisuje Anglie a po Londýně svá již elektrická metra budují Budapešť roku 1896 jako první na pevninské Evropě, po ní Glasgow v roce 1896, americký Boston 1897 a co by jediné jihoamerické město s podzemkou před rokem 1918, Buenos Aires roku 1913. Dopady metra na dopravu v západních metropolích, ale i na společnost, mezilidské vztahy, jednání a vnímání jsou dalekosáhlé. Davovost, hustota, stísněnost, anonymita, tělesná blízkost a fyzická bezprostřednost cizích lidí, intenzita čichových i audiovizuálních podnětů. Metro je navíc i dalším článkem v dlouhém řetězci technických vynálezů, které jitří lidskou imaginaci. Je pohrobkem koněspřežné dráhy i potomkem železnice, její evoluční nadstavbou jenže takovou, která člověka srazí do podzemí, zpátky dolů, do štol, kde byly na počátku 19. století parní lokomotivy poprvé nasazeny. Jak to v pařížském metru roku 1911 cítí Max Brod. Při přestupování se musí nahoru dolů po dlouhých sklepních schodištích. Chce-li se někomu žehrat na složitost těchto štolových bludišť, nechť uváží, že každý z obou peronů, obou nádraží, musí být spojen s každým peronem vlastního i cizího nádraží, každý rovněž přímo s východem a každý odděleně s vchodem. Franz Kafka naopak vidí pařížské metro, co by živorodou a jaksi přirozeně vyrostlou součást širší kanalizační a potrubní infrastruktury metropole. Připadá mu jako ústrojně spojitý podsystém spleti obnažených trubek a rour vodovodu. Nejsme ani daleko od lidí, je to jedno z městských zařízení, jako je například voda ve vodovodním potrubí, uvažuje Kafka. Zatímco on i Brod zbližují roku 1911 na poprvé spatřené metro, v němž je vše nové, cizí, nepoznané a neoskoušené, se ztechničtělou metaforikou vrcholné modernity, v českých turistech, popisujících zážitky z čerstvě zprovozněného metra v Londýně roku 1863, budí nový podzemní svět romantické pocity tajuplnosti a prapodivnosti. Lidé míhají se kolem, líčí anonymní pozorovatel, spěchají se k díře vedoucí do pozemské říše, kterouž i my chvátali dolů, chtějí se ještě zachytit vlak, jenž prohání se říší podzemskou. Avšak chytíme toliko hvízdnutí, prvé nežli můžem skočit. Vlak se blíží k velikému tmavému sklepení a prvé nežli pomyslíme, zmizí v temnotě a toliko hučení doráží ještě po několik okamžiků k sluchu našemu. Kam zmizel? Nežijeme v bajce o Sezamu, či nestojíme tuto tváří v tvář před hrůznou branou, vedoucí do temností podzemských, kde bydlí nekající hříšníkové a odkudž není žádného vykoupení? Takovému rozjímání můžeme obětovat i celou čtvrt hodiny. Neboť minuvše jeden vlak musíme tak dlouho čekati, než druhý se oznámí hučením z protější tmavé dutiny přicházející. Ohlednuvše se v tu stranu, spatříme v brzku dvě zářící světla, která porovnal bych s očima strašné potvory, kdyby to porovnání bez toho každému samo nenapadlo. Rychle na to vyvalí se z temnoty parovůz s přivěšenou řadou velikých železničních vozů. Do textury velkoměsta se metro, co by znak moderní rozvinuté urbanity, vetkává od konce 19. století, kdy se geografie západních i středoevropských metropolí prudce mění před očima. Nad ní se roku 1873 zamýšlí pražský cestopisec Josef Štolba. Nejdříve jde ulice. Nad ulicí zdvihá se železniční most a nad tímto opět most pro obecenstvo a pro povozy. Připočteme-li k tomu dráhu podzemní, vidíme, že Londýňané, nemohouce pracovat i více do šířky, pracují nyní do výšky a do hloubky. V reakci na houstnutí zástavby, která nemá kam přetéct, se stísněný a přetížený urbánní areál protahováním ulic, silnic a chodníků rozšiřuje nejen horizontálně, ale stěhováním městské hromadné dopravy do podzemních a kanceláří do nadzemních pater se rozpíná i vertikálně. Díky výtahům metropole vyletí pozdech vzhůru do výšky, jak to popisuje litovelská turistka Miloslava Frištenská. Manhattanu však nedovoleno přirozenými hrázemi úzkého cípu ostrova růsti do šíře. Proto museli budovy nahrazovat toto omezení výškou a získat i tak potřebnou plochu pro množící se úřadovny firem. Mrakodrap poskytuje místo pro tisíce lidí a zdviž i ocelová konstrukce umožnili rozluštění otázky. Po schodištích, tubusech i ve zdvižích metra zase město vrůstá dolů do země, jak to odrážejí rané futuristické vize a nákresy i pozdější Remešův londýnský zážitek z roku 1909. Rourovou podzemní dráhou jeli jsme od Hyde Park Corner až ku Holborn Station. Dráha ta vede několik metrů pod nivo Londýna. Spouštějí nás tam liftem a liftem vytahují na stanici, kde jsme vystoupili zase na povrch země. Velkoměstský souzvuk, poskládaný z lidských hlasů, křiků i provozního rámusu parních, elektrických i koňských tramvají, omnibusů, drožek, fiakrů, kočárů i aut, se výstavbou metra o něco utiší. Metro uprázdněním ulic snižuje riziko dopravní zácpy, kolapsu nebo havárie a ulevuje od špíny, hluku, ale také světově proslulého schonu a čilého ruchu. La Metro, píše básník Otakar Tér roku 1903, činí značnou konkurenci po uličním prostředkům. Pařížská ulice ztrácí tím na svém rušném životě, stěžoval si mi kdosi. Ač stoupenci podzemní dopravy opěvují metro v popularizačních fejetonech, co by transportní systém, který pro svůj hladký chod a hektický pohyb uspěchaných Pařížanů vylučuje dopravní zácpy, prostoje a mačkanice davů u vstupů do metra budou v New Yorku, včetně přetíženosti vozů, ustavičným logistickým problémem ještě ve 30. letech 20. století. Také Mauric Remeš z pařížské podzemní dráhy hlásí v roce 1910. Vozy všechny přeplněny. Kafka a Brod si příležitost projet se v Paříži podzemkou, kterou Franz pokládá za esenci pařížskosti a metropolitnosti, nenechají ujít a Kafka píše. Metro je kvůli své snadné srozumitelnosti tou nejlepší příležitostí pro cizince plného očekávání a nejistot, jak hladce nabít víry, že správně a rychle, hned na první pokus, pronikl do podstaty Paříže. Masový přepravní prostředek, jakým je metro, s jehož logisticko-technickými parametry je třeba sladit nezřízený dav, představuje jeden z moderních nástrojů ukázňování. Tlumí turistovu spontaneitu a zbavuje ho nepředvídatelných reakcí a emocí, čímž ho spasivňuje a umlčuje, jak si všímá i Kafka. Řeč je z dopravy vyřazena, protože ani při placení, ani při nastupování a vystupování se nemusí mluvit. Metro z turisty činí netečného pasažéra. Náklad, který se při rozjezdu zapře v kotnících a zatímco se přidržuje madla, je po trase unášen dál. Mění ho ale i v sériovou součástku z mechanizovaného aparátu metra, jejíž pohyb na stanicích i ve vozech má být vypočitatelný, protože je ukázňován a usměrňován spletí cedulí, šipek, tabulí, směrnic a návodů, jak zaplatit, kudy kráčet, kde čekat, proč nezastavovat, čeho se držet, kam nevstupovat, co zmáčknout, čím smíknout, za co netahat a na co nesahat. Brod s Kafkou ale zabloudí i přes všechny nápisy a ruce s napřaženým ukazovákem. Metro v Paříži roku 1911 na turisty působí jako synchronizovaná soustava prodeje a cvakání jízdenek, kol a posuvných dveří. Je soustrojím, které jakoby živé operátory ani nepotřebovalo. Tak si to alespoň představuje Brod. Provoz představuje krajně zautomatizovanou službu. Nikdo nikomu neslouží, veřejnost si musí obstarat všechno sama. Proto také moc nepřekvapí, že jsou malé kanceláře v každé z ohromných nádražních hal pod zemí většinou prázdné, špatně osvětlené, na psacím stolku jen pár sotva použitých pijáků. Komplikovaný aparát pracuje sám od sebe. A při neopatrném kroku metro hrozí nebohému turistovi smrtí pod koly vlaku nebo s pečením. Kdo si tvrdí, že střední kolej je nabita hrozně vysokým napětím? Dotknout se jí znamená jistou sebevraždu. Avšak koleje leží hluboko. Nikdo ani nepomyslí na to, aby na ně vstupoval. Není ani zapotřebí nějakého varování. Asepticky uniformní šeť kachlí ve stanicích pokrývá osvětlená reklama, vhodná k tomu, aby ji četli, vyhlíželi a prohlíželi smutní a nečinní pasažéři. A marketingová oddělení firem začnou divadelního efektu během jízdy vagonem metra manipulativně využívat. Pohled turisty, který při jízdě zírá oknem ven, před výlepem reklamy ve stanici i tunelu sotva unikne. Kouzlo uniformity, jehož ostatně využívá i reklama na Diboné podél cest na trati, i sebenedbalejší vyhlédnutí z vagonu se okamžitě automaticky proměňuje ve čtení. Píše Brod. Turistovo pátravé oko se v pestrobarevné změti barev, liter a cifer ztrácí i v Londýně roku 1876. Jedna věc mne však mrzela. Píše se v článku v magazínu Světozor. Že často musel jsem nápis pro mne rozhodující dlouho hledati ve spoustě jiných nápisů, totiž všemožných reklam a obchodních ohlášek, které tam jen prší. Cizinci to stěžuje orientaci a zdali co prospěje ohlasitelům, nevím. Ale musí za polepená místa platit i nájem. Tedy se ohlašování a zpřece vyplácí. Reklama turisty dráždí. Pokud tedy jeho smysly právě nerozptyluje slovy návštěvníka Paříže, jakoby ohnivý chvost komety, řada osvětlených vagónů splývající v jednu ohnivou plochu, zmizí, pak zas míhají se kolem nás pouhé elektrické lampičky, osvětlující matně dlouhý rovný tunel, přetínající Paříž po celé délce, nový blesk a zas pouze rachot našeho vlaku. Tento dosud nepoznaný hluk zaskočí i Kafku, ale záhy je nepříjemný střet s rámusivým dopravním prostředkem upozaděn příjemně zakoušenou svižností metra. Strašný byl lomos metra, když jsem jím jel poprvé v životě z Montmartru na velké bulváry. Jinak není tak hrozný, podporuje dokonce příjemný pocit rychlosti. Záhy po výstupu ze dveří metra musí pasažér skoordinovat pohyby těla uvyklého na obligátní seskok ze schůdku tramvaje či vagónu běžného vlaku. Člověk se při výstupu odrazí a potom chvíli přepadá v chůzi dopředu. To kvůli tomu vystupování na stejnou úroveň. Zapisuje si opět Kafka. Dočasným oddělením od povrchové topografie městské krajiny je pak z podzemí čerstvě vynořený turista svou dezorientovaností a bezprizorností, dříve než svou aktuální polohu sladí s mapou či tištěným průvodcem, mezi uvyklými domácími pasažéry okamžitě patrný. Cizinci se poznají podle toho, míní Kafka, že nahoře hned na posledním odpočivadle schodiště podzemní dráhy už nevědí kudy kam, nestrácejí se z metra do pouličního života pozvolna jako Pařížané. Netečnost cestujících Pařížanů vůči podzemní dráze, jejíž provozní logice nezúčastněně odevzdávají svá těla, Kafku během jeho první jízdy zaskočí. Vynikla nepřirozená lhostejnost pasažérů, s níž přijímají jízdu metrem. Když se obracejí k proskleným dveřím, když po jednom vystupují na neznámých stanicích daleko od opery, vnímáme to jako rozmar. Uzavírá Kafka a vystihuje asi zásadní rozdíl mezi turistou a místním pasažérem. Knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, Zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
2: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus místočinu.
3: Místočinu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místočinu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Českou delegaci na summit NATO povede premiér. Prezident chce o své roli v delegaci jednat. Silné bouřky přinesly do Česka přívalové deště i několika centimetrové kroupy. Fotbalová reprezentace je bez trenéra. Miroslav Koubek u národního týmu skončil po vzájemné dohodě. Dnes bude oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů. Je úterý 30. června. Hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
5: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
6: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
5: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
7: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
4: Předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
8: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
4: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit kvůli interním předpisům aliance. Do Česka přišly po rekordně teplém víkendu silné bouřky. Nejsilněji zasáhly jih a východ Čech, Vysočinu, ale taky sever Moravy. Popadené stromy a poruchy zabezpečovacího zařízení komplikovaly železniční dopravu na Kolínsku, v Hanušovicích, na Šumpersku bouřka podlemlela trať. Nejvyšší úhrn srážek zaznamenali meteorologové ve Štokách na Havlíčkobrodsku, kde napršelo skoro 85 mm. A bouřky doprovázely taky kroupy o velikosti přes 5 cm a nárazy větru přesahující 70 km. Za hodinu. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu čekají Česko bouřky i během dneška.
9: Po většinu dne bude většinou oblačno, v jihovýchodní polovině území skoro jasno až polojasno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky nebo bouřky především na horách a teprve večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a opět se mohou vyskytnout bouřky i silné, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
4: Na Slovensku začalo zavážení jaderného paliva do čtvrtého bloku elektrárny Mochovce. Je to poslední krok před spuštěním reaktoru. Jeho stavba začala už v roce 1987 a stala se nejdražším energetickým projektem v dějinách Slovenska. Celkové náklady přesáhly v přepočtu 160 miliard korun.
10: Premiér Robert Fico označil dokončení čtvrtého jaderného bloku v Mochovcích za další krok ke slovenské energetické soběstačnosti.
11: Pokud jde o spotřebu elektrické energie, tak podstatně víc jako 70% elektrické energie pochází právě z jadra. Už i vo Francouzsku je to méně, jako je to na Slovensku. Jsme teda světovými lídrami.
10: Generální ředitel slovenských elektráren Branislav Strýček mluvil o historickém momentu.
12: Za posledních 20 rokov v Európe sa spustili 4 bloky, z toho 2 na Slovensku.
10: Většinovým vlastníkem slovenských elektráren je skupina EPH Daniela Křetínského a na dostavbě se podílela také plzeňská Škoda JS. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Střelbu ve městě Štáde na severu Německa nepřežilo nejméně 6 lidí. Jejím motivem mohl být podle policie spor o opatrovnictví dítěte. Úřady identifikovaly pachatele jako muže s tureckými kořeny. Policie ho zadržela.
13: Podle policie přišel 45-letý muž do centra pro matky s dětmi na termín týkající se úpravy péče o jeho 3-měsíční dceru. Po návštěvě zůstalo 6 zastřelených, všechno dospělé osoby, převážně ženy, které se měly úředního jednání zúčastnit. Policie dopadla muže několik kilometrů za Štáde na dálnici, na dodávku předtím několikrát vystřelila. Viceprezident lineburské policie Jirk Vézeman popřel zprávy veřejnoprávního rozhlasu, podle kterých muž patřil ke zločinnému klanu Miry. 3měsíční dcera pachatele a taky její matka jsou v bezpečí, i když ne spolu, taky ženu vyslýchala policie. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: 19 českých záchranářů odletělo z Curaçá slovenským speciálem po zemětřesením zasažené Venezuely a doplní tak počty záchranářů z českého USAR týmu. Podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové na ostrově čekali kvůli nedostatečné kapacitě prvního letadla. Češi ve Venezuele s pomocí psů i dronů prohledávají zhroucené objekty. Zasahovali třeba v troskách nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí. Venezuelské úřady už registrují přes 1700 obětí zemětřesení. To jihomoravskou zemi zasáhlo ve středu. Poslanci dnes ve druhém čtení projednají navýšení rodičovského příspěvku. Vládní novela počítá od příštího roku se zvýšením podpory pro rodiny s jedním dítětem na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat má částka vzrůst na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku. Lidovci pak chtějí prosadit i další změny. Vedení hnutí ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové komunální volby zatím nerozhodlo a po večerním jednání to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Vedení by podle něj mělo vybírat mezi 3 kandidáty, kteří se lídrům strany přišli představit. Jejich jména ale Havlíček neřekl.
14: Zatím je nebudeme představovat, protože nemáme od nich definitivní potvrzení toho, že by se takto přáli, ale jsou to lidé, kteří jsou z pražské kandidátky, jsou to lidé, kteří jsou zdatní a zruční v pražské komunální politice, nejsou to lidé, kteří by přišli od nikud, nebo lidé, kteří by byli třeba osobnosti v rámci třeba společenského života, ve smyslu toho, že by nebyli aktivní v rámci politiky.
4: Hnutí by mohlo podle Havlíčka definitivní jméno vybrat zhruba do 2 týdnů. Původní lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli kauze zbyty, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel od papeže Leva 14. pálium, symbol služby věřícím. A pruh tenké bílé látky z ovčí vlny dostávají metropolité, tedy arcibiskupové stojící v čele církevních provincií. V Česku ho nosí arcibiskup pražský a olomoucký. Společně s Přibylem pálium ve Vatikánu obdrželo dalších 34 církevních představitelů, například ze Spojených států, Austrálie nebo Polska. Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě s šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. A Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. Přes baráž ho po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na něm ale Češi vypadli ve skupině. Fotbalisté Brazílie zdolali v Houstonu Japonsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Bostonu hrají o účast mezi nejlepší 16 Paraguay a Německo. Utkání vidí reportér Adam Procházka.
15: 75. minuta, Německo-Paraguay, zatím nerozhodný stav 1-1. Na straně Paraguaje nejprve otevřel skóre Enciso, no a v 54. minutě srovnal na konečných zatím 1-1 Havertz. Adam Procházka, Radiožurnál.
4: A ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí v Monterey Nizozemsko proti Maroku. Tenistky Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková postoupily na Wimbledonu do druhého kola. Vypadly naopak Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. A hokejový obránce Radko Guda se mění v NHL týmy. Po 3 letech se z Anaheimu vrací na Floridu.
16: Nehoda na dálnici u Pohořelic a komplikace na D11 před Chlumcem nad Cidlinou. Na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna se za Pohořelicemi na 18. kilometru střetlo osobní auto se zvěří. Řeší se to v odstavném pruhu, takže projedete plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zpomalte před Chlumcem nad Cidlinou. Na kilometru 64,5 je vlivem horka poškozená vozovka. Místo je označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením hned na 2 místech. U Velké Bíteš na kilometru 162 je provoz svedený do jednoho pruhu. Dále pak u odbočky na Tasov na kilometru 154 je až do rána zúžení, v obou případech se projíždí plynule. A na D1 z Přerova do Ostravy zvyšte pozornost za odbočkou do Oder. Na kilometru 324 pojedete kolem odstaveného osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme v jihovýchodní polovině území až skoro jasno, jinak ale oblačno a nejvyšší teploty od 28 do 36 stupňů. To byly hlavní zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Jak pomáhá organizace Člověk v tísni v oblastech postižených zemětřesením ve Venezuele? Proč chystá otevření pobočky v americkém Chicagu? A jak obtížné je pomáhat v pásmu Gazy? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
19: Dobrý den.
18: V noci na čtvrtek našeho času zasáhlo Venezuelu velké zemětřesení. Vy jste už ve čtvrtek spustili humanitární sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí. Rovnou jste na první bezprostřední pomoc vyčlenili 1 000 000 korun. Ty už jste využili na pomoc přímo ve Venezuele?
19: Ještě fyzicky nedistribujeme na místě, to bych přeháněl, je to těžké se tam dostat. Venezuela jako stát moc nefunguje, ta krize je primárně politická, dlouhodobá, asi leckdo ví, že venezuelský prezident, v podstatě komunistický nebo postkomunistický prezident Maduro byl unesen, odvezen letos
18: do Spojených států.
19: Do Spojených států zemi řídí viceprezidentka, respektive jeho nástupkyně. trochu se liberalizuje, trochu se otvírá, ale velmi málo a hlavně prostě po těch 20 letech dysfunkčnosti ta země nefunguje. Takže dostat se na místo, nakupovat, začít rozdávat pomoc, zatím jsme schopni nějakých průzkumů a dostat peníze do Venezuely, to je samo o sobě problematické, protože země je pod sankcemi a běžné bankovní převody jsou problematické, takže s tím trochu bojujeme. Máme sice na místě partnerské organizace, my tam 12 let pracujeme ve Venezuele, vždycky jsme podporovali místní venezuelské organizace, většinou tvořené mladými lidmi, dílem se zabývali společenskými problémy, lidskými právy, ale dílem i otázkami chudoby a situace vlastně ve slamech, která je po sociální stránce velmi špatná. Takže s tím poněkud bojujeme, ale během tak 2 dnů maximálně doufáme, že první česká fyzická pomoc už se bude rozdávat na místě. Jestli se nám podaří rozběhnout i finanční příspěvky nějakým způsobem, to teď nevím.
18: Tam tedy řešíte to, jak tam dostat peníze?
19: Ano, jak jsou tam na druhé straně, kromě místních organizací, i evropské organizace. My jsme v síti, která se jmenuje Aliance 2015, to je asi 8 organizací z Evropy a 3 z nich jsou na místě. Francouzský Aktet, italské Česvy a německá organizace Welthungerhilfe, takže je trochu o co se opřít. Oni mají nějaké kanály finančních převodů a i pohybu lidí, mají tam nějaké kanceláře, čili uvidíme, jak přesně ty modality budou vypadat. Ostatně i jakoby rozsah té katastrofy se rozkrývá jenom pomalu. Je tam taková absurdita, že venezuelská vláda nenasadila armádu pro likvidaci trosek, což je vlastně absurdní svým způsobem, že ta armáda je ještě jakž takž funkční těleso a má nějakou těžkou techniku. A když si vzpomenu na nedávné zemětřesení v severní Sýrii, nedávné před několika lety, což je vlastně stát, který v té době neexistoval, tak i tam byli schopni mobilizovat použití techniky a vlastně poměrně aktivní způsob rozebírání těch trosek, protože lidé jsou pod troskami. Venezuela navíc trpí tím, čím trpí každý špatně řízený, skorumpovaný a vlastně vnitřně rozkradený stát. To znamená, že ty budovy, které se tam stavěly, tak jejich kvalita je velmi nízká, trochu tam funguje za těch skoro 25 let socialismu takové to, kdo nekrade, rozkrádá, okrádá svoji rodinu, což starší pamatují, to je hezký bomot, ale vlastně šílené heslo. A zejména u těch staveb, které by měly být železobetonové, měly by mít nějakou odolnost vůči zemětřesení a podobně, právě to, že se prostě ty věci rozkrádají, šidí a tak dále, tak nakonec, když přijde zemětřesení, vede ke strašným dopadům, daleko větším než v zemích, které jsou funkční. V těch 2 provinciích není nasazená armáda, nebo pokud ano, tak blokuje nebo stěžuje přístup do nejtěžších míst, jinak venezuelské organizace, dobrovolníci, místní skupiny pomáhají. Ta vlastně z místa vedená pomoc je ta jediná, která se teď dostává na místo, kromě několika týmů záchranářů, například ze Spojených států, z Dominikánské republiky, českých záchranářů, z Kataru a podobně. A ty záchranné práce, to je tak vždycky, to je otázka několika málo dnů. Bohužel lidé, které se nepovede dostat z těch trosek, tak prostě po nějaké době vyčerpáním, žízní, tím, kde, jak jsou uvězněni, tak už je nelze zachránit živé. A nastupuje ta druhá dlouhá fáze a to je vlastně, ona se rozbíhá už teď, ale stabilizace těch, kteří přežili. My se vlastně vždycky soustředujeme na ty, kteří přežili, protože sami nejsme záchranáři a nemáme tu techniku. Vlastně naši klienti nebo příjemci pomoci jsou prostě ti, kteří se ocitli bez přístřeší, často i bez obživy, mohli o někoho přijít v rodině, přišli o vybavení domácnosti a jsou vlastně v úplně jako vykolejené situaci, takže...
18: A co jsou, těmhle lidem budete nabízet ve Venezuele?
19: To jsou ty skupiny, ono už to běží na té místní úrovni, teď v prvních dnech se skloňuje jako absolutní alfa omega čistá pitná voda. protože je léto, venezuelské komunální sítě jsou ve strašném stavu, opět vracím se k tomu socialismu, a když přijde zemětřesení, tak i to, co trochu funguje, tak se rozpadne, takže čistá pitná voda je úplné top priorit. Trochu mi to připomíná situaci na Haiti, kde jsme pracovali, kde to bylo také ty první vlastně dny. Lidé se nakonec někde vyspí, není tam zima a tak dále, ale pitná voda, jídlo, stanové tábory, uprchlická centra a pak postupná stabilizace, plus tedy vlastně bylo by potřeba zmínit ještě jeden sektor, a to je zdravotnictví, které je ve Venezuele dlouhodobě ve strašném stavu opět, protože je státní, ve skutečnosti to funguje tak, že lidé, kteří chtějí nějaké ošetření nebo potřebují léky, tak si všechno musí zaplatit prostě na dřevo. To zdravotnictví je hluboce podinvestované a teď pod náporem v těch dvou provinciích, pod náporem raněných a lidí, kteří potřebují ošetření, tak kolabuje. Takže ta situace je velmi komplexní. Já bych řekl, že jako připomíná třeba rozsah toho zemětřesení na Haiti. Byť počet obětí je menší, ale ta země je dysfunkční, to území je velké, roztažené na stovky kilometrů vlastně. Je to velmi složitá a přístup do té země, včetně Haiti se aspoň dalo bez problémů létat nebo na začátku cestovat po zemi z vedlejší Dominikánské republiky. Ta země nebrzdila vlastně jako pomoc a tady to vypadá, že vlastně ta venezuelská vláda, pokud ne brzdí, tak rozhodně tedy není součinná k tomu, aby ta pomoc byla co nejlépe a co nejrychleji poskytnuta.
18: Už jsem říkal, že jste už ve čtvrtek vyhlásili sbírku. Kolik už se podařilo vybrat? Jak dlouho počítáte, že ta sbírka ještě bude trvat?
19: Dnes odpoledne to bylo necelých 6 milionů korun na sbírce SOS Venezuela a další přibližně 3 miliony, o kterých víme, že věnují nějaké instituce, nadace, jako Perlička se dá říct, že Fordova nadace, to je ten Ford, co začal vyrábět Ford kdysi, která sídlí ve Spojených státech, tak a s kterou my spolupracujeme, tak už nás oslovila, že nám přidá finance právě na práci ve Venezuele a takových bude víc pravděpodobně, kteří také vědí. My máme totiž v oblasti regionální kancelář v Kostarice, která není daleko. V týmu máme i Venezuely, Venezuelanky a Venezuelce v Kostarice, jsou to emigranti, nicméně mají kontakt s tou zemí, máme, jak už jsem říkal, partnerské organizace a vlastně i vzdálené spolupracovníky přímo v zemi, takže nějaká kapacita operační tam je, uvidíme, jak budeme pokračovat. Co se sbírky týče, tak vzhledem k tomu, jak je málo informací o tom, co se opravdu děje, ono těch 1500 obětí vypadá, že je to spíš omezená katastrofa.
18: Na druhé straně jsou tam 10 000 pohřešovaných.
19: Vedle toho, přesně tak, ta čísla pohřešovaných se pohybují někde kolem 50, někdy dokonce 70 000 lidí. A je velmi pravděpodobné, že značná část těch pohřešovaných je pod těmi troskami. Ale právě proto, že ta země nefunguje, vláda nekoná, vlastně nechala ty lidi na holičkách, nepoužila ani tu armádu a ty zahraniční týmy nikdy svým objemem nemohou nahradit prostě domácí. Musíte se tam dostat letadly, něco. Tak je pravděpodobné, že počet obětí poroste přinejmenším do nějakých malých desítek tisíc a to už je vlastně obrovská katastrofa.
18: Spoluzakladatel, výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni působí v řadě zemí. V minulých týdnech jste avizovali, že otevřete pobočku ve Spojených státech, konkrétně v Chicagu. Proč?
19: Protože jsme globální organizace, máme už 5 let v Londýně svoji kancelář, která pracuje částečně s vysokými školami, částečně s britskou vládou a s některými nadacemi a podobně to chceme zopakovat ve Spojených státech. Není to tak, že bychom z Česka chtěli s humanitární pomocí směřovat do Spojených států, ale třeba některé vzdělávací a komunikační programy, jako náš filmový festival Jeden svět o lidských právech nebo Jeden svět na školách, to znamená použití audiovizuálních materiálů pro výuku různých složitých témat, jako je třeba klimatická změna nebo sociální vyloučení nebo lidská práva, a nebo také aktivní občanství a mediální výchova, kritické myšlení, tak jsou programy, u kterých zdá se bude zájem je pilotovat i ve Spojených státech za peníze Spojených států. Tam je potřeba najít někdo, kdo to bude financovat, nikoli vláda, ale a ten důvod je ten, že ve Spojených státech je celá řada jednak univerzit, které se zabývají zejména rozvojovou, ale i humanitární tématikou. U těch rozvojových věcí jsou ty univerzity velmi daleko v nových technologiích, přístupech a my chceme být maximálně inovativní. Vlastně já vždycky říkám, že se snažíme míchat jakéhosi ducha člověka v tísni, to znamená ducha skromnosti, respektu a zároveň sebevědomí, skromnosti a respektu k těm, se kterými a pro které pracujeme, a sebevědomí vůči překážkám, které nám stojí v cestě, abychom mohli těm lidem dobře pomoci a posunout je dál. A prostě Amerika zůstává centrem inovací. A druhý důvod je i ten, že v Americe jsou desítky a desítky soukromých a korporátních nadací, které financují podobné aktivity, jaké my děláme po světě. Pokud v Americe nejste, tak se nemůžete dostat na jejich mentální mapu, nemůžete se stát jejich partnerem, takže i proto. A proč Chicago? Často jsme dotazováni, tak je to město s největší českou stopou, která ku podivu doteď funguje. V Chicagu jsou lidé, kteří mají spousty lidí, kteří mají vztah k České republice, k minulosti, zároveň jsou to lidé, které zajímá svoboda, demokracie a pomoc po světě, takže proto jsme vybrali Chicago. Pobočka je zatím zaregistrovaná, první právní kroky proběhly v Americe, zároveň dalším krokem je to, že musíte požádat o vlastně registraci pro tax exemption, jak se tomu řekne?
18: Daňová
19: výjimka, ano. Což je proces, který trvá několik měsíců dnes, ale pokud tu registraci dostaneme, což není důvod, proč ne, protože splňujeme všechny podmínky, tak v Americe se dary odepisují přímo z daní, nikoli jako tady v Česku, kde fyzická osoba může dát tuším do 10 nebo 20%, právnická osoba tuším do 10%, ale z daňového základu, čili část jde z vlastních peněz. V Americe je to tak, že když máte zaplatit 100 000 dolarů daní, tak se můžete rozhodnout, že z těch 100 000 dolarů 10 000 pošlete nějaké konkrétní neziskové charitativní pomáhající organizaci.
18: A takže to je samozřejmě něco, co je pro vás zajímavé.
19: To je pro nás zajímavé tomu. A i pro ty dárce samozřejmě.
18: Je tou motivací, proč otevíráte americkou kancelář, i to, že věříte, že by to mohlo ulehčit získávání peněz od americké vlády?
19: Uvidíme, my jsme partnerem americké vlády 20 let, aniž bychom tam měli kancelář. V zásadě
18: Pardon, že do toho skáču, ale to financování se omezilo po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.
19: To financování se částečně omezilo, ale daleko méně, než to vypadalo v těch prvních měsících. Ten příběh, který se zejména Elon Musk a i Trump a jeho administrativa snažili vlastně jako vykreslit, byl, že v zásadě skoro většina americké pomoci je neefektivní a dysfunkční. Ta americká pomoc, pokud už se na to ptáte, tak před nástupem Donalda Trumpa představovala zhruba 60 až 65 miliard dolarů ročně. Teď rok poté, protože kongres nesouhlasil s tím seškrtáním a vrátil 19 miliard zpátky do rozpočtu pomoci, tak se to pohybuje někde k 50 miliardám dolarů, které by Trumpova administrativa měla použít. Ona část těch peněz používá, část jde na humanitární pomoc OSN a podobně. Část pomoci teče do těch nejdůležitějších regionů. My jako Člověk v tísni jsme například příjemcem velkého amerického grantu v letošním roce a bude to pokračovat zhruba do poloviny příštího roku. Očekáváme na pomoc Ukrajině a to v řádech, které výrazně třeba převyšují českou pomoc, která se Ukrajině poskytuje.
18: Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Člověk v tísni se stal první českou humanitární organizací, které se podařilo získat jak izraelskou, tak palestinskou registraci a může tak pomáhat přímo v pásmu Gazy. Jak složité bylo získat tyto registrace a která byla obtížnější, ta palestinská nebo izraelská?
19: Já bych řekl, že ta izraelská, byť osobně jsem ta jednání nevedl, vedl je především Marek Štys, šéf našeho humanitárního týmu, který řeší takovéto situace dnes, ale uvidíme, co to znamená. Ono je to tak, že my jsme získali registraci jako nová organizace, naopak celá řada zavedených organizací, u kterých bych řekl, že lze věřit tomu, že postupují profesionálně, čestně a kvalitně, jako třeba britské, německé a další organizace, tak ztratili tu registraci. Jo? Takže to může být tak trochu i určitá hra. Těm nováčkům registraci dáme, těm, kteří tady byli déle a mají tady hodně lidí a působí to, taky sebereme. Uvidíme, co bude za rok. My jsme zprostředkovaně v Gaze pracovali přes mezinárodní partnery a místní partnery samozřejmě. Už od roku 2020, co to bude, pět, ne, čtyři, pardon.
18: Takže dva roky.
19: Takže dva roky zhruba přes holandský War Child, německou právě Welthunger Hilfe, což je něco jako pomoc proti světovému hladu. A je to velká renovovaná 50 let stará německá organizace. Teď už tam můžeme pracovat napřímo. Měli jsme tam první průzkumnou misi, nebo jak to říci. Jedna věc je registrace, druhá věc jsou pak povolení pro konkrétní lidi, rotace tam a zpět, konvoje, které mají nějaké zabezpečení. Ta práce je nesmírně obtížná a nebezpečná pořád. Ale po těch dvou letech, kdy jsme podporovali především výživu dětí, takzvaná nutriční centra a volnočasová centra, nebo spíš psychosociální centra, taková odlehčovací pro děti, tak teď s pokračujícím příměřím je snaha přece jenom rozběhnout jaksi alespoň jakž tak standardní vzdělávací služby, protože představte si, že děti zůstávají roky bez školní docházky, takže to poslední, co kolegyně a kolegové rozhodli, že budeme financovat a identifikovali na místě, tak jsou vlastně, jak by to bylo česky, přechodná vzdělávací centra, školy samotné nefungují, buď jsou poškozeny, anebo v mnoha školách jsou uprchlíci vnitřní. Tohle jsou vlastně centra, která jsou zřízená v nějakých budovách, částečně často kombinovaná se stany, ale reální učitelé a učitelky tam učí děti, které tím pádem dochází v zásadě pětkrát týdně na nějaký vzdělávací proces. V této chvíli máme 1000 dětí v tom programu, bude pokračovat celý příští školní rok. Bohužel česká vláda zastavila prakticky veškerou humanitární

0: institucím, aby si uvědomili, že situace v Gaze je opravdu strašná a pokud člověk nesouhlasí s tím, co se tam děje, nebo pokud chce aspoň trochu pomoci těm, kteří jsou na tom malém území vlastně v několika leté trvající válce, tak je to možnost, jak přispět a pro nás možnost, jak přece jenom o trochu rozšířit tu českou pomoc dětem v Gaze.
1: Na závěr se samozřejmě musím zeptat na Ukrajinu. Ta aktuální, jak se říká, plnohodnotná válka na Ukrajině pokračuje už 1587 dní. Jak se za tu dobu mění to, co je potřeba, to, co poskytujete na Ukrajině?
0: To je samozřejmě skvělá otázka, protože ta modalita pomoci se velmi mění a je to, myslím, hodně otázka profesionality organizací, nebýt jako křeček v kolečku. Takže zatímco na začátku hráli prim vlaky plné potravin a rozdávání vody a potravin a dek a hygienických balíčků, tak to v podstatě dostal ukrajinský stát. On také na to dostává zahraniční peníze, částečně evropské, částečně třeba ze Světové banky, nebo dříve to bylo i od Spojených států a od některých evropských států i bilaterálně, tak to vlastně dostal pod kontrolou. Mimochodem, Ukrajina je skvěle digitalizovaná, víc než Česko, takže digitální systém vlastně přidělování a informování o pomoci funguje. A není třeba řešit až na některé drobné výjimečné excesy právě základní potraviny a jiné věci. To nám umožnilo věnovat se víc školství. Jenom ilustrativně ukrajinská vláda a prezident, možná to byl přímo prezident, vydali někdy před 3 lety, druhý rok války, dekret, že škola může být otevřena jenom tehdy, pokud tam je funkční kryt proti bombám pod školou nebo vedle a ve škole může být jenom tolik dětí, které se dokáží v tom spolu s učiteli krytu schovat, protože těch útoků leteckých je strašně moc. Samozřejmě většina škol neměla kvalitní funkční kryty, některé měly sklepy ve strašném stavu, protože ta země je dlouhodobě ekonomicky na tom není dobře. Takže jeden z velkých programů je vlastně buď oprava nebo dokonce i budování leteckých krytů ze sklepů nebo v sousedství nebo ve sklepích sousedních domů, tak aby tam děti v jakž tak slušných podmínkách, včetně nějaké ventilace, čisté vody a tak dále, se mohly přesunout a aby tím pádem vyučování ve školách mohlo pokračovat. Velmi se zabýváme infrastrukturou, také díky těm americkým penězům, které jsou i na infrastrukturní projekty a tím nemyslím kohoutek na vodu někde v jedné místnosti. Jsou to čerpací systémy, bateriová úložiště, částečně solární zdroje, podpora tepláren a rozvodu tepla, vodáren a rozvodu vody a dokonce právě třeba ty záložní zdroje. A když jsem byl v únoru a v březnu na Ukrajině, tak jsme čerstvě předávali bateriové úložiště v jedné z centrálních nemocnic. Malá věc a ti místní říkali, to je zázrak, protože vždy, když vypadne elektřina, tak my běháme a bojíme se, kdo umře. Tohle nám pomůže ty minuty překonat.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Díky, naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Už zase se mluví o Radovanu Krejčířovi. Chce do Česka, v jar mu ale hrozí do životí. Proč soud stále nerozhodl v kauze vraždy šéfa tamního podsvětí? A co má Krejčíř společného s Rédlem z kauzy Dozimetr? Ptám se na to reportéra Jiřího Hinka ze serveru odkryto.cz. Dnes je pondělí 29. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil za námi do Vinohradské 12.
4: Hezký den a děkuji za pozvání.
3: Jiří, řekněte, jak je možné, že soudy v Jihoafrické republice stále nedospěly k verdiktu v případu vraždy vládce podsvětí, za jejíž objednávku je už přes 10 let obžalovaný někdejší český mafiánský boss Radovan Krejčíř. Ten soud stále probíhá.
4: Ty jsou...

0: Soudy jsou tam v totálním chaosu a není to nic neobvyklého, ty soudy tam trvají i 20 let, co jsem se ptal právníků. Není divu, tam se vlastně všichni různě omlouvají a obstruují, to je na denním pořádku. Já když jsem byl v té soudní budově, tak mi to připomínalo jakýsi jako hučící úl, kde v podstatě nikdo nevěděl, kde má být a byl to totální chaos. Do toho samozřejmě se ti jednotliví účastníci řízení snaží házet vidle pod různými záminkami, například jako zdravotní problémy a tak dále. Takže je to v podstatě už někdy od roku snad 2016, co soud běží. A ta vražda například toho Sama Isi, tak ta se stala...
1: To je ten vůdce právě, ten drogový boss.
0: Libanonský šéf jihoafrického podsvětí, tak ta se stala už v roce 2013. Takže je to poměrně dlouhá doba a řeší se formality zatím pouze.
1: Já už jsem říkal, že ta soudní líčení pokračují i letos a vy jste k tomu dodal, že jste byl v té soudní síni, tak to propojíme. Vy jste se byl podívat na Radovana Krejčíře?
0: Mě zajímalo, jestli vůbec je naživu ten člověk, protože dlouho ho nikdo neviděl. Já když jsem tam vlastně přišel k tomu soudu a navíc o tom soudu také nikdo nevěděl, nevěděla o tom ani místní média, nakonec jsem zjistil, že se to ten místní prokurátor snažil utajit, že vůbec se nějaký soud koná. Bylo to údajně z bezpečnostních důvodů. Já jsem se pak tam na místě bavil s tím prokurátorem a on mi říkal, jak jste se to mohli dozvědět, že ten soud je. No tak já jsem jako pátral a mám tam kontakty na některé lidi z policie a ty mi řekli, že ten soud je, novináři o ničem nevěděli.
1: Vy jste tam byl skoro sám v té soudní síni?
0: Já byl tam vlastně sám, kromě těch bodyguardů a těch ozbrojenců, kteří tam byli s helmami a neprůstřelnými vestami, tak jako jsem se tam bál, protože to je jako nepříjemné se dívat do hlavně těch samopalů. A vůbec jsem nevěděl, jestli ten Krejčíř přijde, protože vím, jak to tam funguje, že se tam všichni omlouvají, ty soudy se ruší, ale tak pak jsem slyšel takový jako povědomý hlas, který vycházel z podzemí, protože oni ty nebezpečné odsouzence tam vodí podzemní chodbou, oni přijdou do garáže a do té, přímo do té soudní místnosti oni přijdou z podzemí. A když jsem viděl jako světlou hlavu, tak mě bylo jasný, že to bude ten náš uprchlík z Česka.
1: No, co jste si řekli? Měli jste vůbec možnost prohodit pár slov?
0: No já, on vyšel z těch schodů.
1: Na co jste se ho ptal?
0: Byli ozbrojenci, já jsem chtěl upoutat jeho pozornost, tak mu říkám dobrý den. A on se na mě podíval a úplně stuhnul. On nechápal. Jako on najednou řekl, proboha, a co se děje? On si myslel, že když jsem tam přijel, že mu nesu nějakou bombu, nějakou zprávu, že se něco přelomového stalo. On v podstatě koukal na mě nevěřícně. A já jsem říkal, ne, já jsem se přijel podívat, jak to tady probíhá, ty vaše soudy, a nic převratného se neděje. A on si myslel, že mu třeba řeknu, že jedete do Česka.
1: Jo.
0: A jsem se ho ptal vlastně, jak teď budou ty další soudy, jestli se něco plánuje na ty následující dny. On říkal, že ne. Já jsem říkal, a je možný se s váma potkat třeba v tom vězení, udělat nějaký rozhovor, nebo je možný tam přijít do té věznice. On mi říkal, jo, to je možný. No, možný to není. Jo. Tam on je pod takovými bezpečnostními opatřeními, že je sám dokonce na patře té věznice sekce C, což jsou ti nejtěžší vězni. A
1: to v Johannesburgu nebo?
0: Je to v Pretorii.
1: Pretorii.
0: Dříve tam dokonce byli vězni z apartheidu v době konce 80. let a naposledy z té věznice snad někdo utekl v roce 1979. Takže nemyslím si, že ten další bude Radovan Krejčíř. Ale byl jsem se tam vlastně podívat u té věznice a mluvil jsem tam s některými vlastně i bachaři a oni říkali, no to je velmi známá firma, samozřejmě, že ho tady dobře známe všichni, toho Krejčíře, protože on je hrozně podnikavej. On tam zažaloval dokonce ředitele té věznice, že chtěl mít na celé počítač, protože se chce učit programovat a to vypadalo jako úplné sci-fi a nakonec ten soud vyhrál a dokonce ten ředitel věznice, mu to nechtěl stále povolit a soud řekl, že jestli to Krejčířovi nepovolíte, tak půjdete do vězení taky. To řekli tomu šéfovi věznice a to tam zase jako způsobilo poměrně velký rozruch.
1: Takže vládl podsvětí a teď vládne věznici, jo?
0: A internetu zřejmě věznickému.
1: Možná. No, vraťme se k tomu případu, vraťme se do té soudní síně. O čem ten soud byl v momentě, kdy vy jste tam před pár týdny byl? Za co konkrétně, nebo v jaké věci je obžalovan Radovan Krejčíř? Za objednávku té vraždy, ale jaké jsou důkazy proti němu?
0: No tak jsou to zejména svědectví některých spoluobžalovaných a některých lidí, kteří dříve pracovali s Krejčířem, pohybovali se kolem něho a teď svědčí proti němu. Je to například člověk, který se jmenuje Grigorjev. To je muž, který pochází z Bulharska a byl v jedné skupině s Radovanem Krejčířem. A byla to jeho pravá ruka a stalo se, že v roce 2013 vybuchla bomba v Krejčířově kanceláři a tento Grigorjev byl velmi vážně zraněný a Krejčíř se o něj staral. Mm-hmm. A já jsem v roce 2013 tam přijel, když tam byl jako vzrušená situace a natáčel jsem s Krejčířem rozhovor a byl u něj ten Grigorjev a pamatuju se, že Krejčíř se o něj staral a dával mu léky na bolest a tak. A teď on svědčí proti němu, tak mě to přišlo zajímavé, jak se to hrozně mění, jak se mu to tam zbořilo jako domeček z karet. A to jeho svědectví je poměrně zásadní. A vlastně vedlo k tomu, že Krejčíř a další zhruba 3 lidi jsou obžalováni z vraždy toho šéfa podsvětí původem z Libanonu Sama Isi. A možná k tomu řeknu ještě další informace. Krejčíř se napojil na něj jako na většinu těch šéfů podsvětí a půjčil si od něj peníze. A řada lidí, od kterých si Krejčíř v Jižní Africe půjčil peníze, už nežijí. To je hrozná náhoda. A zhruba, já nevím, 2 hodiny předtím, než toho ISU někdo zastřelil na křižovatce v Bedford View, což je taková luxusní čtvrť, vlastně ne zastřelil, ale tam přijeli nějací lidi na motorce a rozstřelili ho s 30 kulkami ze samopalu toho ISU v jeho nějakém terénním autě.
1: Takže ho nezastřelil, ale rozstřelili.
0: Předtím měl poměrně vyhrocenou schůzku s Krejčířem v nedaleké, snad 300 metrů vzdálené kavárně, Harbor Cafe.
1: Ten ISA,
0: jo. Kde se jako velmi hádali podle svědků, právě o ten dluh, který dělal zhruba 20 milionů v přepočtu na české peníze, co si Krejčíř od něj půjčil a samozřejmě mu to nevrátil. Tak teď mu to asi už vracet nemusí. A Krejčíř měl zajímavou restauraci, kde měl dokonce neprůstřelná skla, nechal si to na své náklady udělat v Harbor Cafe v takovém obchodním centru. Dneska už tam je nějaký fast food, já jsem se tam byl právě podívat, ale lidi si to tam pamatují, co tam chodili nakupovat a říkali, jasně, Krejčíř, to je ten, co tady byl při té přestřelce. Ono se totiž stalo, že to je poměrně jako luxusní a klidná čtvrť a najednou se tam začalo střílet, tam někoho rozstříleli v autě a ty lidi zděšení místní dokonce psali petice proti Krejčířovi, že takhle teda ne, tady se přistěhoval nějaký Čech a teďka tady máme takovýhle Bronx.
1: Tyjo. Jak se hájí? Jak to vysvětluje? Zajímavý. Jak o tom mluví?
0: Jednak je zajímavý to, že Krejčíř neměl u toho soudu advokáta. A u většiny soudních líčení v poslední době on podle místních novinářů i lidí nemá advokáta. On v podstatě zřejmě z finančních důvodů se většiny těch svých advokátů vzdal. On měl nejlepší advokáty v zemi. On například
1: tak měl na ně peníze.
0: Měl na ně peníze. Nemá. Na vydání, na proces jeho vydání přijel expert na ústavní právo z Kapského města, jmenoval se Kec, to je pojem. A ten tam dělal takovou tu show, protože je to anglosaské právo a teď se tam překřikovali všichni a dneska Krejčíř chodí k tomu soudu v podstatě sám. Má jednu advokátku, která shodou okolností teda tam nebyla, ona je na mateřské, teďka má dítě. Mladá, naprosto neskušená advokátka. Takže on u toho soudu mluví sám. Bylo vidět, že se zdokonalil za ta léta v angličtině, že skutečně jako aktivně se snažil s tím soudcem komunikovat. A v této fázi on se snažil upozorňovat na jeho naprosto špatný zdravotní stav, kdy on říká, že má psychické problémy takového rázu, že vůbec není schopen pokračovat v tom soudu, že mu věznice neposkytuje potřebnou lékařskou péči, tam argumentoval. Dokonce říkal, že když šel za ředitelem té vězeňské nemocnice, tak ten mu řekl, že nemám vůbec žádnou vaši dokumentaci, vůbec vás nemůžu ošetřit. A ten soudce mu na to říkal, no ale co já jako s tím mám dělat, to si musíte řešit v té věznici, takže pojďme k věci. A Krejčíř říkal, ne, prosím vás, můžete mi udělat laskavost, pane soudce, zavolejte do té věznice a řekněte, ať mě tam jako dobře vyšetří. Jo. Takže tam šla 2 hodiny taková diskuze i o to, že Krejčíř žádal přístup k nějaké medikaci, nějakým lékům psychiatrického charakteru. Ale jako nevypadal úplně jakoby ten člověk jako zlomeně, když jsem ho viděl. On potom i se jako smál a vypadal jako úplně jinak, než vypadal před těmi teda 10 lety, kdy z něj šel.
1: Samozřejmě, taky mu je kolem 60, teď
0: bude
1: už
0: mu 60.
1: No. Ale na druhou stranu, tak já chápu, že se asi těžce usuzuje, jak na tom skutečně je, do hlavy mu nikdo nevidí, na druhou stranu má nějaké doklady o tom, nebo vyšetření už proběhla, která by potvrzovala, že má třeba duševní potíže.
0: On tvrdí, že ta věznice neumožňuje nějaké hloubkové vyšetření, takže on vždycky řekne, že má nějakou ataku. A že prostě požaduje léky. No tak ono na druhou stranu pak, když člověk je tak dlouho na samotce, tak asi to by zanechalo stopy na každém. To jako chápu.
1: Ale že by byl nějaký posudek konkrétně?
0: Ne, to není. Ale on teď to začal řešit. ten svůj špatný zdravotní stav. Já jsem se pak sešel s jedním advokátem, který ho hájil na začátku a on říká, hleďte se, my jsme mu radili, ať se k tomu všemu, z čeho je viněný, přizná. Bude to uzavřený a může jednat o vydání do Česka, že to tady bylo uzavřený. Ale on zvolil strategii těchto psychiatrických posudků, což podle těch místních advokátů je poměrně těžký, protože si na to stěžuje každý druhý v té věznici. A tam se musí svolat nějaká komise, mnoha člena, která by se na to musela většinově jako shodnout, což podle toho advokáta je dost jako sci-fi. Nicméně Krejčíř má vždycky nějaký nápad. Oni tak teďka se soustředí tady na to, protože vidí, že ani to vydání nejde tak, jak si myslel, a čekají ho tam minimálně ještě dva další soudy a hrozí.
1: A navíc
0: má
1: těch 35 let, které si má odsadit ve vězení za spoustu věcí, za které byl už odsouzený, pokus o vraždu, únos, mučení a tak dále.
0: Držení drog.
1: Tak, no. Dobře, takže podle vás to může být taktika?
0: Může to být taktika.
1: Jo, schánění si papíru na hlavu.
0: Je to taktika.
1: Není
0: to
1: poprvé, co se mimochodem o posudcích...
0: České know-how.
1: České know-how, no ne, ale že to není poprvé, co se o Radovanu Krejčířovi v souvislosti s posudky mluví, že jo. On už o posudcích takhle komunikoval, vy už jste o tom na Odkryto informovali několikrát s Michalem Redlem, třeba to je hlavní obžalovaný v kauze Dozimetr.
0: To je pravda. Dokonce policie zachytila motáky, kde si Krejčíř s Redlem udělal nějakou tabulku, kolik co stojí. Že nějaké je posudek o špatném psychickém stavu, tuším, že tam byla sazba 1 000 000 korun. Takže on s ním takhle jako s Redlem už jednal. Redl byl o krok napřed, ten si sehnal papíry na to, že byl nesvéprávný, a nakonec díky tomu tehdy nešel do basy, protože on tehdy byl zainteresovaný v kauze Technology Leasing s Radovanem Krejčířem.
1: Tunelování té společnosti.
0: A musíme říct, že to je, pozor, je to ten samý Michal Redl, který je hlavní postavou kauzy Dozimetr. Vlastně po v podstatě 20 letech se tady vynořil nesvéprávný, dnes už tedy svéprávný, protože mu do toho policie hodila vidle Michal Redl, takže už tehdy vlastně se bavil o zdravotním stavu s Radovanem Krejčířem.
1: Před 20 lety, to jsou motáky teda v momentě, kdy byl ještě Radovan Krejčíř v Česku.
0: V Česku, protože on byl ve vazbě v roce 2002. A tehdy policie poměrně se jí povedl husarský kousek, že zadržela všechny motáky, které Krejčíř posílal z vazby. A tam se baví s Redlem právě o tom, že je potřeba vytvořit ty posudky o nezpůsobilosti být ve vazbě. A dále instruoval Redla, jak má tunelovat tu firmu Technology Leasing a vybírat cash peníze. Jo, což bylo neuvěřitelné. No ale úplně neuvěřitelné je také, že policie všechny ty motáky měla a Krejčíř tam píše prostě naprosto osobní věci Redlovi, ahoj Míšo, můj kamaráde, udělej to a to, musíš vybírat peníze v keši. Mu tam píše v jednom tom.
1: Oni se znali skrz otce, ne?
0: No jo, jo, on je seznámil otec vlastně
1: se znali.
0: A předal pana Krejčíře juniorovi a oni v tom zdárně pokračovali.
1: A on má Krejčíř teď podobné kontakty i VR? Někoho, s kým by mohl řešit, já bych potřeboval papíry na hlavu?
0: Zajímavá otázka, protože on je teď poměrně izolovaný v té base 10 let.
1: Jo, to jste říkali, má svoje patro.
0: Tak, má svoje patro, takže on to musí zkusit nějak prolomit a do té hlavy, jak jste říkal, nikdo nikomu nevidí, takže když se mu podaří sehrát symptomy nějaké anamnézy, ale tak samozřejmě, že na druhou stranu může trpět nějakou psychickou nemocí, já nechci říkat, že to je fake, když k tomu nemám důkazy, ale musím říct, že jsem byl v Jižní Africe už před těmi jednak 10 lety, ale už i dřív, a byl jsem u jednoho ze soudů, kde se řešil právě obviněný lékař za to, že Krejčířovi vyrobil falešné zdravotní posudky. Už někdy před 15 lety on se tam nakontaktoval na lékaře slovenského původu, který se jmenoval Marián Tupý. Měl tam svoji urologickou praxi a ten vyrobil Krejčířovi falešné dokumenty, že trpí rakovinou. A na základě těch dokumentů už tehdy on chtěl v podstatě, vlastně to bylo vyrobené směrem k Česku, kdy je chtěl poslat do Česka, aby Česko zrušilo tu žádost o vydání s tím, že on je tak nemocný, že stejně nemůže ani tu cestu absolvovat. A Marián Tupý ale nakonec vlastně skončil před soudem, dokonce dostal nějakou snad podmínku. Já jsem tam u jednoho soudu s ním mluvil, to byl emigrant vlastně, už tehdy před tím 15 lety mu mohlo být 65. A já jsem říkal, a proč jste to dělal? A vy jste nevěděl, kdo je Krejčíř? A on říká, no to jsem si neuvědomil, to jsem si uvědomil až hodně pozdě, jako jo, bohužel. On říkal, že ho vlastně Krejčíř k tomu donutil. A on pak přišel dokonce o tu licenci, ten Marian Tupý, vím, že ho tam doprovázela u soudu dcera. Takže Krejčíř v tom umí chodit.
1: Jo, nějaké ty kontakty mít může.
0: A ještě než utekl z Česka, tak podle policisty Karla Tichého měl připravené posudky, kdyby tady šel do vazby, než utekl z té vily. Tak měl připravené posudky od lidí, kteří byli kolem ústřední vojenské nemocnice a dokonce tam měl být nějaký posudek od psychiatra Cimického.
1: Mm-hmm. Mimochodem, když mluvíte o UVNC, tak teď víme, že policisté obžalovali dva lékaře právě z této nemocnice v kauze potenciálně falešných posudků.
0: Přesně tak. Takže ti samí lidé, ta samá jména už figurovala před těmi 20 lety kolem Krejčíře, což je zajímavé.
1: Krejčíř usiluje teda o nové soudní řízení v Česku, tohle by mohla být cesta? Protože
0: aby byl vydán,
1: Česko tu žádost má poslanou, Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti říká.
2: Samozřejmě bych uvítal, kdyby si nejdříve pan Krejčíř ten trest vykonal, který má uložen v Jihoafrické republice.
1: Ano, usilujeme o to, na druhou stranu, kdyby si Krejčíř odseděl 35 let v JAR, pak jsme ho přesunuli, bylo by to lepší?
0: Ono to nejde, aby Česko úplně vzalo zpátky, právně jsem se o to zajímal. Nicméně nevěřím tomu, že by Česko vlastně ho tady chtělo. Všichni ti lidé, bavil jsem se i s bývalým tehdy ministrem zahraničí Hamáčkem, když byl, a všichni říkali, ne, ale oni ho tady samozřejmě nechtějí, protože si jsou vědomi potenciálních problémů, které by to přineslo. Když ještě žila Marie Benešová, tak jsem byl u ní
1: ministryně
0: spravedlnosti, byl jsem u ní, natáčel jsem nějaký rozhovor a pak jsem se bavil s ní o tom Krejčířovi, ona byla taková hodně hovorná, tak jsme asi hodinu o tom mluvili a ona říkala, hleďte, bylo nějaké uzavřené zasedání Bezpečnostní rady státu, kde se řešil Krejčíř. A tam bylo řečeno, nesmí sem za žádnou cenu jet. Dokonce jsem měl tehdy Andrej Babiš potkat na nějakém summitu s prezidentem Jižní Afriky a dokonce tam byl návrh, tak ať tam řekne, že s nima uděláme nějaký deal o nějakých dodávkách zbraní, že jim pomůžeme, ale ať nám ho sem neposílají. To mi tehdy řekla Marie Benešová.
1: Aha.
0: A když jsme slyšeli teďka Jeronýma Tejce, který říkal, hele, ať si to tam odsedí, to je jedna věc, ale druhá věc je Jižní Afrika. A jak jsem se tam bavil s nimi, tak říkají, hele, ale nejen to, že dobře, my mu řekneme, ať se to tady odsedí, ale Česko nemá uzavřenou dohodu o předávání vězňů. A to je sice formální nějaká věc, ale já si myslím, že právě kvůli Krejčířovi to Česko neuzavře. A když to nebude uzavřený, tak Jižní Afrika řekne, hele, my bychom vám ho rádi vydali, ale vy jste neuzavřeli tu smlouvu.
1: Krejčíř utekl z Česka přes Seychely, se pak dostal právě do Jihoafrické republiky. V Česku má si odsedět, je tam souhrnný trest asi 15 let, za x prostě věcí, tam padlo těch rozsudků víc, pokus o tunel Čepra, příprava vraždy celníka, tunel Technology Leasing, o tom jsme mluvili, daňové únos. Podvody, akciové podvody, únos taky,
0: taky únos,
1: je to spousta. Sleduje české podsvětí, co se kolem Krejčíře děje, zajímá to ještě někoho?
0: No děje, no teda sleduje, no protože samozřejmě oni se ho bojí víceméně. Většina toho českého podsvětí se Krejčíře bojí, protože co by se stalo? Krejčíř by sem přijel totálně bez prostředků a chtěl by ty peníze. Chtěl by, aby mu oni pomohli, takže by šel zaprvé na ty lidi, co mu dluží peníze, kterých je hodně. Šel by i na lidi, co ho okradli o peníze, těch je taky hodně. A ti lidé z toho podsvětí se opravdu jako bojí, co by se dělo, kdyby sem přijel. Protože samozřejmě on by nějaké nohsledy tady měl, kteří by mu začali pomáhat, kteří by z toho viděli taky biznis. No a určitě by se bál třeba Jaroslav Starka, příbramský bos, který měl s Krejčířem velké problémy. Dokonce na něj Krejčíř měl poslat někoho, kdo ho postřelil, protože si myslel, že Starka stojí za únosem jeho otce, který byl unesený a potom někde zřejmě zemřel. Takže těch lidí z podsvětí je hodně, co by se ho báli. A navíc ti lidé, kteří tehdy byli s Krejčířem v kontaktu, už jsou dneska někde jinde, to dělají developing a digitální technologie a Krejčíř ustrnul v nějaké době, takže by to byl velký náraz. Samozřejmě údajně část podsvětí dokonce chtěla vybírat peníze na to, aby se Krejčíř vrátil, protože si mysleli, když se s ním spojí, takže to bude jako super, ale většina toho podsvětí ho nechce.
1: Nechce. No, taky se ho možná ani nikdy nedočká, protože za tu vraždu drogového bose v JAR libanonského původu hrozí Krejčířovi asi doživotí, ne?
0: Hrozí mu tam až doživotí, takže nebo dalších těch 25-30 let, což by se sčítalo tady s tím trestem.
1: Současně, kdo ví, kdy padne rozsudek, protože čekáme na něj už od té obžaloby uplynulo 10 let? Nebo
0: přesně tak. Možná, no. A ona, byť se to zdá, že i Krejčíř říká, je to strašně drahý, že mě tady musí hlídat ty těžkoděn konferenci a oni se mě rádi zbaví, ta Jižní Afrika, a pošlou mě do Česka, tak když jsem se tam bavil s těmi novináři místními, tak říkají, no to je na omilu. My ho tady máme jakoby takový triumf, že jsme nějaký takový velký zvíře dostali do basy. Byla to politická věc, vystoupila tady policejní prezidentka a řekla, že to je věc národní bezpečnosti, že jsme zatkli Krejčíře. A my si ho nebudeme tak jen tak chtít vzdát a poslat ho do Čech. My ho chceme tady mít jako symbol toho, jak bojujeme proti té korupci.
1: Scénář B, C, D má nějaký?
0: No tak ten B je asi zřejmě teď ta psychologie nebo ty psychiatrické posudky.
1: Tvrdí, že nic prostě neprovedl, že nic neudělal a na tom to staví.
0: Tak to určitě, no. A on je stále, jakoby, to se možná zapomíná, má také sejšelský pas, kromě českého pasu. A má taky jeden z plánů, co uvažuje, co mi říkal ten právník, je nějakým způsobem zaangažovat Sejšely, že by třeba mohli i Sejšely, mohl by požádat, že by si to odkroutil na Sejšelech, ale to si myslím je taky jako utopie, že to by se všichni taky jako zasmáli, kde tam bude, on tam je údajně nějaký ostrov na Sejšelech, kde je jako vězení, jo, ale ti vězni tam chodí volně na tom ostrově, jakože nemůžou utíct, no, tak to si myslím, že jsou takové lepší, možná lázně, a to by mu jako nevyšlo, takže si myslím, že ještě další plán může být a uvažuje o tom obnova těch procesů, že řekne, že to bylo zmanipulovaný, že se objevily nové důkazy a že se objeví svědci, kteří říkají, že falešně svědčili. Jo. Už tam nějaké náznaky byly, že někdo z těch svědků řekl, že ho policie nutila nebo že mu zaplatila nějaké peníze. To se už u jednoho soudu objevilo. Vím, že tehdy Krejčířova rodina to hrozně akcentovala, že mi volali a řekli, hele, to je zajímavý, co se tam to, o tom byste měli napsat. Takže je v pořadí to, že by on řekl, že to je celá konspirace, kde byly zapojené i české tajné služby do té konspirace a přesvědčili tu místní policii a ty svědci lhali a oni se tady teď přihlásí a řeknou, že to nebyla pravda a já budu mít obnovu procesu.
1: Dobrá, tak uvidíme. Uvidíme. Moc díky, že jste přišel, že jste byl v JAR a že jste mohl přinést tyhle informace.
0: Také děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jiří Hynek, investigativní reportér ze serveru Odkryto.cz, který byl před nějakým časem ve Jihoafrické republice a u soudu se potkal s někdejším vládcem českého podsvětí Radovanem Krejčířem. Místo činu, to je jedna z červnových sérií Českého rozhlasu Plus, pokud máte rádi krimi, tak si ji určitě dejte, nabídnout ale můžu ještě cyklus Fotbal a válka nebo portréty indiánských náčelníků, to všechno jsou rozhlasové novinky, kdybyste neměli co poslouchat. My s Vinohradskou 12 se přihlásíme zase v úterý a určitě se v následujících dnech vrátíme k předběžnému opatření Ústavního soudu ve věci cesty na summit Severoatlantické aliance. Tam je taky spousta nového a je to hodně zajímavé. Naslyšenou zítra.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Sportovní reportáž začala v rozhlase s legendárním Josefem Laufrem.
5: Já jsem si tehdy už byl posluchačem rozhlasu, měli jsme doma rádio, ale s vysíláním zápasu neměl jsem nic jiného společného než to, že jsem jako jednatel pořádajícího klubu dal k vysílání jménem výboru souhlas.
4: Josef Laufer se za mikrofon k vůbec prvnímu komentovanému zápasu přitom dostal úplnou náhodou.
5: Vyběhl jsem rychle z kabiny a po schodech tribuny nahoru a už jsem stál před mikrofonem. Poprvé tváří v tvář té obludě, která svým otvorem jako okénky klopa hrozivě hledí a hypnotizuje toho, kdo se před ní odstne jako obětní berán.
6: On na to šel možná nevědomky, ale geniálně.
4: Popisuje další významný sportovní reportér Karel Tejkal.
6: On říkal, tak co jsem měl dělat, tak co je to rádio? To si povídají lidi mezi sebou a je mezi ním mikrofon a ten přijímač, ale je to pořád rozhovor mezi lidmi. Tak já jsem na to šel tak, že budu popisovat ten fotbal, jako bych to vyprávěl kamarádovi.
4: Josefa Laufra si posluchači okamžitě oblíbili a s jeho sportovním reportováním začala zároveň vznikat symbióza mezi sportovními fanoušky a rozhlasem. Pokračuje historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek.
7: Protože se přišlo na to, že rozhlas má tu moc přitáhnout ke sportu lidi, kteří se o sport dosud nezajímali, a zároveň ty sportovní reportáže, že mají moc přitáhnout k rozhlasu lidi, kteří se dosud nezajímali o rádio.
4: Jak přesně se stal Josefu Laufrovi rozhlas osudným a nakolik se sportovní reportáž za uplynulé století změnila?
8: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Jedna hodina.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. V severní Itálii se kvůli sesuvům půdy po bouřkách museli evakuovat desítky lidí. Fotbalisté Německa a Paraguaje hrají v prodloužení o postup do osmifinále mistrovství světa. Dnes bude oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, večer od jihozápadu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Všeobecná zdravotní pojišťovna letos čeká nižší schodek, než plánovala, a to zhruba 16 miliard korun. To je o 3 miliardy méně, než byl původní předpoklad. Hospodaření zlepšil mimo jiné větší výběr na pojistném, říká ředitel VZP Ivan Duškov.
3: A ten druhý trend spočívá v tom, že je nižší produkce u ambulantních specialistů, než byla plánována, a tam nejvíc zasahuje segment stomatologie, protože kolegové předpokládali, že v oblasti hrazení bílých plomb to bude mít razantnější dopad do našeho rozpočtu, než mělo.
2: Do schodku pojišťovna zahrnuje i přerozdělení zhruba 8 miliard korun menším pojišťovnám a platbu VZP podle Duškova odeslala na začátku tohoto měsíce. Kriminalita v Česku neroste, loni byla zhruba stejná jako v roce 2024, přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat tzv. Zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá taky projevu násilí mladistvých v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. Region Jižní Tyrolsko na severu Itálie zasáhly silné bouřky. Podle agentury ANSA místy napršelo až 50 mm srážek za hodinu. V okolí města Merano se kvůli sesuvům půdy museli evakuovat desítky lidí. Na místě zasahoval i vrtulník. Poškozené jsou tři obytné budovy a propadla se taky místní silnice. Polská prokuratura se zabývá možným pokusem o otravu současného prezidenta Karola Nawrockého. Napsal o ní historik a zároveň poradce prezidenta Andrej Novak. Případ se měl stát loni v květnu během předvolební kampaně.
4: Profesor Andrej Novak mluvil o údajném pokusu otrávit Karola Nawrockého v době prezidentské kampaně na webu v Politice.pl, webu blízkém polské opozici. Cílem útoku mělo být vyřazení Nawrockého z prezidentské kampaně. K incidentu mělo dojít při návštěvě Dolního Slezska v květnu loňského roku. Po jednom setkání s voliči se měl zdravotní stav Karola Nawrockého náhle zhoršit. Údajně ztratil vědomí, měl křeče a zvracel. Prezident Nawrocký ani jeho tým tehdy případ nenahlásili. Nyní po zveřejnění informací Novakem se případem začala zabývat polská prokuratura. Státní zastupitelství zjišťuje, zda existují důvody k zahájení vyšetřování podezření, že byl současný prezident v době kampaně vystavený nebezpečným látkám. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Meteorologové oznámili nový teplotní rekord z neděle. V Doksanech na Litoměřicku naměřili teplotu 41,9 stupně, potvrdil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů zároveň 9 z 10 nejvyšších teplot, co kdy v Česku byly zaznamenané, naměřili tento víkend. Jediná teplota v první desítce, která není z poslední soboty a neděle, je původní celorepublikový rekord 40,4 stupně z roku 2012 v Dobřichovicích u Prahy. Ten byl pokořený už v sobotu, když tam meteorologové naměřili 40,9 stupně. Fotbalisté Německa a Paraguaje bojují o postup do osmifinále světového šampionátu. Utkání sleduje reportér Adam Procházka.
5: 114. minuta, Německo hraje s Paraguají stále, zatím nerozhodně 1-1. V základní hrací době se prosadili Enciso a Havertz. Zbytek utkání můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Do osmifinále prošla Brazílie po vítězství 2-1 nad Japonskem. Za necelé dvě hodiny začne další utkání prvního kola playoff šampionátu. V Monterey se utkají Maročané s Nizozemci. Čeští basketbalisté se v závěrečných dvou zápasech kvalifikace o postup na mistrovství světa budou muset obejít bez rozehrávače Tomáše Satoranského i pivota Jana Veselého. Satoranský národní tým neposílí kvůli zdravotním problémům. Veselý už dřív oznámil, že po sezóně ukončí kariéru a na boj o šampionát v Kataru se necítí. Češi nastoupí v pátek ve Stockholmu proti Švédsku a v pondělí v Brně proti Estonsku.
0: Omezení na Pražském okruhu u Lochkova a překážka na D10 u Tuřic. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením za Lochkovským tunelem. Mezi odbočkami na Lochkov a Barrandov mezi 14. a 16. kilometrem je uzavřený pravý pruh a pracovat se tam bude do rána. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem na Tuřice. Na kilometru 21,5 stojí porouchané nákladní auto, v místě se vybočuje. Na D1 z Přerova do Ostravy podobná situace u Oder. U sjezdu na kilometru 321 stojí porouchané osobní auto. Místo je označené šipkou, na místě už je také policie. A na D11 z Hradce Králové do Prahy potkáte konvoj s nadměrným nákladem. Vezou pivovarnické nádoby do Plzně. Náklad má na šířku téměř 6 metrů, pozor tedy při předjíždění, teď jsou za Poděbrady. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme skoro jasno, jinak oblačno a teploty od 28 do 36 stupňů. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
6: Czech Radio, news in English. Sunday night was probably the hottest of the current heat wave in Czechia, the Czech Hydrometeorological Institute said on Monday. Temperatures remained about 25 degrees Celsius at 12 weather stations. According to data from the Supreme Public Prosecutor's Office, crime in the Czech Republic remained roughly at the same level last year as in 2024. However, cases involving high levels of aggression, especially among children, are increasing. The new Archbishop of Prague, Stanislav Přibyl, today received the pallium from Pope Leo XIV at the Vatican. The pallium is a ceremonial liturgical vestment worn by senior church leaders and symbolizes an archbishop's pastoral authority and service to the faithful. Increasing teacher salaries to 130% of the average wage in the Czech Republic would require boosting next year's education budget by 35 billion Czech crowns, Daniel Munich of the Idea Think Tank stated today. Wimbledon gets underway on Monday with 14 Czech players in the main draw, including recent grass court title winners Linda Noskova, Karolina Muchová and Marie Bouzková. Czechia has 6 seeded players led by 9th seed Noskova, 10th seed Muchová and 13th seed Jiří Léčka. Weather.
7: Partly cloudy to cloudy, becoming mostly cloudy at times with isolated showers. Daytime highs will range from 27 degrees to 32 degrees Celsius, with temperatures around 25 degrees Celsius in parts of western and northwestern Bohemia. Who should represent Czechia at the upcoming NATO summit in Ankara has become the latest flashpoint in the conflict between President Petr Pavel and the government. Political commentator Martin Čaban of Seznam Zprávy believes the quarrel has little to do with defense policy itself. Vít Pohanka has more.
8: They all agree on the need to build our army substantially and according to the technical NATO commitments, so there is also no dispute. The differences may be in some details, the pace of the changes or some technical issues, but hardly on the merit itself. If nothing, I am absolutely sure that the differences on the merit itself are not worth the conflict, some even say war, between Prime Minister and President that we are witnessing these days. So the core of the current fight is mainly in hurt egos. The foreign minister is angry that the president didn't appoint Mr. Turek as minister of the environment. That is the main cause of the war between government and president. And it is mostly about revenge and egos.
9: So if it's mainly about egos, who do you think stands to lose the most politically? The government, President Pavel, or ultimately the whole country itself?
8: Each one of these political actors in this tragic act is playing for his own political audience. I don't know how much it can help any of them. I can't estimate it. But I'm pretty sure that it is indeed the Czech Republic which has the most to lose in this strange game.
9: So How damaging do you think is this kind of public constitutional dispute to Czechia's credibility among its NATO allies? Is it seen just as another kind of domestic politics battle, or does it, do you think, leave a lasting impression?
8: Well, it definitely doesn't help, does it? I am not able to estimate the extent of damage inflicted abroad to our reputation as reliable allies, which I hope we still have. Maybe the allies just cared most about the merit and the spending and the technical build-up of our army, and they just take this current dispute as some kind of funny spicing or kind of political freak show. I mean, we should hope so. I believe when it comes to some real acute need to fulfill our duties as NATO allies, the Czech Republic, in my opinion, will be ready and eager to do so without any unnecessary comedy show. I am convinced that this is the case.
7: Vít Pohanka with that report. My name is Romana Grajcerová. Thank you for listening.
10: Dobrý den a dobrý také celý nový, snad už méně tropický týden. Od pátku až do pátku vám o tomto čase budu nabízet rozhovory se zajímavými osobnostmi. Dnes to bude Lukáš Jelínek, politický analytik. Já vás vítám, dobrý den.
11: Pěkný den vám i posluchačům.
10: Pozornost zaměříme především na klimatickou politiku státu, mandát české vlády na nadcházející summit Severoatlantické aliance a motoristy na folklorním festivalu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Jak to vidí?
10: Teplotně rekordní noc i rekordně extrémně horký a suchý celý víkend. Pane Jelínku, co vám pomohlo ochladit se?
11: Zalézt doma, schovat se mezi čtyři stěny, pro jistotu nikde do toho pařáku nevycházet, a protože v současnosti se nemůžu ani venku koupat, tak jediné moje rozptýlení bylo, když jsem zajel do nějakého nákupního centra, což člověk sice obvykle nedělá moc rád, ale zase tam mají funkční klimatizaci, takže jsem si tam stihl napsat komentáře, najíst se, nakoupit a pak se zase vrátit mezi čtyři stěny. Já pevně doufám, že už ty teploty trošku poleví a že už se bude moct žít i normálně.
10: Tak podle Českého hydrometeorologického ústavu se ochlazení blíží, přinese i bouřky. Nadprůměrné tropické teploty přes den i v noci jsou v posledních letech nejenom častější, ale jejich čím dál více, trvají déle. Klimatická krize evidentně neskončila, jak prohlásil nedávno Petr Macinka, původně tedy adept na post šéfa rezortu životního prostředí. Jinak možná, abychom byli objektivní, motoristé nemají rádi slovo krize, ale hovoří o klimatické změně.
11: Ano, a taky se nás snaží přesvědčit, že se zase nic až tak moc dramatického neděje, protože, jak řekl pan Macinka minulý týden v poslanecké sněmovně, v létě je teplo, v zimě je zima a v noci je tma a na tom se nic nemění, takže není potřeba podle jeho názoru, aby třeba ani poslanecká sněmovna projednávala dopady tady těchto extrémních veder na Česko. Ale to já si myslím, že to je docela chyba, protože ne každý má to štěstí, aby měl dům dokonale vybavený klimatizací nebo mohl odjet do horského apartmánu někde pod ledovci a tam se chladit.
10: Jako a ty třeba... navíc ještě tají.
11: Ty navíc ještě tají. Takže já si myslím, že stojí za to uvažovat o tom, jak prostě zjednodušit nebo změnit život tady u nás, abychom se dokázali vyrovnávat s těmi extrémními výkyvy počasí. No a zároveň možná nás to vedro taky přiměří k tomu, abychom uvažovali o tom, co se děje s planetou jako takovou, protože my ve Středozemí si moc nevšímáme třeba toho, že tají ledovce, že stoupají hladiny oceánů, že nás se to až tak úplně netýká, ale v okamžiku, kdy přijdou nějaké extrémní povodně, masivní vedra nebo požáry, což teda nemám tady kde zaklepat, ale naštěstí jsem jich nezaznamenal za toho horka tolik, ale to se ještě může samozřejmě během sezóny změnit a takové to situace nás potom možná jako přimějí k tomu, abychom uvažovali taky o tom, co ve svém chování změnit, ale hlavně taky, co změnit ve fungování české ekonomiky.
10: Pane Jelínku, ostatně pokud pomineme ty dopady veder, sucha na lidský organismus od kolapsu, dehydratace, zhoršení chronických onemocnění až po bohužel případy úmrtí, tak ty horké, suché dny se propisují do ekonomiky, energetiky, dopadají nejenom na domácnosti, na lidi, na organismus, ale i na firmy, na zemědělce, dopravce a tak dále.
11: To určitě není to jenom vedro, slyšeli jsme o ozonu, který byl naměřený především ve městech teď o víkendu. No a samozřejmě ruku v ruce s tím jdou oxidy uhlíku, které nás prostě trápí soustavně, a mě proto moc mrzí, že nejenom, že současná česká politická reprezentace sází na jádro, tak o tom by se ještě dalo diskutovat, ale že je tady určitá tendence rehabilitovat fosilní energetické zdroje, fosilní paliva, zachraňovat ještě na poslední chvíli hnědouhelné elektrárny, což si myslím, že je velké neštěstí v situaci, kdy my tady v této zemi prakticky zápasíme o každý větrník za každou vesnicí, což je sice možná estetický problém, ale rozhodně to není problém, který by dopadal na naše životy tak, jako všechny ty nemoderní, zastaralé prostě elektrárny, kterých se stále ještě nejsme schopni zbavit. Ale ono to samozřejmě souvisí s tím pohodlím, protože často politici raději sází na takové cesty, kterým lidé příliš nevěří, nebo kterým lidé příliš nerozumí, ale zároveň se jich nějak bytostně nedotýkají, jako třeba ty nešťastné větrníky, ale myslím si, že i tady po těchto vedrech by se měla znovu rozpoutat debata o alternativních energetických zdrojích, o jejich mixu a o tom, jak taky třeba předcházet tomu, aby ta vedra ničila naše města, protože ne každé město je postavené tak, aby tam bylo dostat k zeleně, ať už v centrech nebo na sídlištích. Vidíme často developery, kteří sází baráky jeden na druhý a na zelené plochy moc nemyslí, když náhodou se něco zbourá v centru města, tak v proluce často vyroste nový dům nebo nějaký objekt místo toho, aby se tam zasadil strom nebo nějaký vodní prvek. Proto já si myslím, že bychom na to současné počasí neměli zapomenout ani na podzim u komunálních voleb, protože až budou strany sepisovat svoje programy, tak tady tohle toto by podle mě měl být jeden ze zásadních bodů. Prostě udržitelné město, udržitelné obce, ať už v centru nebo na okraji, včetně tak citlivých otázek, jako je, kolik si vpustíme do center měst aut, abychom tu situaci ještě zhoršovali či nezhoršovali.
10: Když jste, pane Jelínku, citoval slova Petra Macinky, že v létě je horko, v zimě zima, v noci tma, tak to byla jeho reakce na návrh poslankyně Ireny Ferčíkové Konečné za zelené Piráty, chtěla na pátečním jednání sněmovny zařadit bod, který by se týkal krizové komunikace státu v souvislosti právě s vlnami veder. Tak jaká je připravenost státu a jaká je komunikace? Jakou klimatickou strategii prosazuje stát?
11: Nechci nikomu křivdit, ale mám pocit, že je to strategie zavřených očí, nebo jinak bych to asi pojmenovat nedokázal. Já si vlastně neuvědomuju, co by stát v tuto chvíli nějak zásadně dělal pro to, aby se s tou situací vyrovnal. Sice jsme zaznamenali nejrůznější dotační programy, které se týkají třeba energetické náročnosti bytů nebo zateplování bytů, což samozřejmě zároveň potom může vést tomu, že ty byty slouží nebo fungují lépe za takovýchto extrémních veder, ale i od těchto dotačních politik často, nebo programů, často má tendenci vláda ustupovat. Víme, že na ministerstvu životního prostředí se udělal velký průvan ve všech těch odborech, které se zabývaly klimatickou změnou nebo Green Dealem. Takže já mám pocit, že v tuto chvíli jsme spíš na té cestě jakoby přivírání očí, než abychom si uvědomovali ty dopady. To se skutečně asi musí něco zásadního stát, musí se vytvořit nějaký zásadní tlak ze strany veřejnosti. Mě otázka, jestli k tomu postačí 4 horké dny, které jsme absolvovali, nebo jestli toho budeme muset zažít mnohem víc a třeba i horšího.
10: Pohled Lukáše Jelínka, politického analytika.
1: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
10: Horké hlavy některých politiků nevychladly ani po předběžném opatření ústavního soudu, který vládě minulý týden nařídil, že musí umožnit prezidentovi cestu na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Spor mezi vládou a Hradem píše další kapitolu, kdo bude šéfem české delegace v Turecku, jestli Andrej Babiš nebo Petr Pavel. Hrad to vidí jasně, že to bude automaticky prezident. Šéf diplomacie chce roli hlavy státu v sestavě co nejvíce potlačit a říká, že ji povede premiér. Co je ještě důležitější, je to, že vláda řekne nejenom, jak se změnily to složení delegace, ale vlastně s jakým mandátem ta delegace do Ankary pojede.
11: My tady vlastně zažíváme dvě roviny tohoto příběhu. Ta jedna je vnitropolitická, na kterou se zdá se v tuto chvíli všichni aktéři soustředí především. A to je pochopitelně věc nebo linka, která vychází už z toho měsíce starého sporu motoristů s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování nebo nejmenování Filipa Turka ministrem, protože když potom Petr Macinka jako předseda motoristů a ministr zahraničí spustil tu extrémní kohabitaci s prezidentem, kterou vyhrožoval, tak to pochopitelně vyústilo v to, že vláda se rozhodla, že zatrhne účast Petru Pavlovi v Ankaře, ale nejenom to, všimli jsme si třeba i toho, že ministerstvo zahraničí omezilo servis, informační, diplomatický servis, který poskytuje Pražskému hradu a podobně. Takže tady toto je ta první linka a já se vlastně nedivím Petru Pavlovi, že se v určitém okamžiku rozhodl, že na sobě dříví štípat nebude, nenechá a že se nakonec rozhodl obrátit na ústavní soud, byť z mého pohledu toto je skutečně problém, který by měli politici být schopni vyřešit mezi sebou a domnívám se, že i autoři ústavy psali právě s vědomím toho, aby se vytvořil nějaký prostor pro politický dialog, ale když prostor není nebo když prezident už cítí, že by byl směšný, kdyby si nechal všechny ty naschvály dělat, které dostává od motoristů, takže se ozval. Jak nakonec ten případ dopadne, nevíme, ale my ani nevíme v tuto chvíli, jak se vláda nakonec vypořádá vůbec s tou rolí prezidenta republiky v Ankaře. A ten mandát s tím samozřejmě souvisí, protože v rámci toho mandátu by mělo být známo nejenom, co si Česká republika myslí k těm zásadním tématům, jako je budoucnost financování naší obrany a partnerské závazky v NATO, ale samozřejmě, že ten mandát by se měl týkat i toho, kdo, kde, který politik zasedne na jaké akci v Ankaře, kdo zasedne na slavnostní večeři, kdo zasedne u toho oficiálního jednání a to nakonec možná skutečně podstatné bude. Ale mě na tom všem vlastně nejvíc mrzí to a já trošku i vládní koalici podezřívám z toho, že se jí tady tato hádka nebo tady tento spor hodí, protože oč více se hádáme o prezidenta Pavla a o pana Macinku, tak míň se věnujeme tomu samotné podstatě a sice těm obranným výdajům, se kterým má Česká republika dlouhodobě problém, měla s ním problém s naplněním těch 2% HDP vláda Petra Fialy. Stejný problém zdá se bude mít vláda Andreje Babiše. My sice od politiků slýcháme, že není tak důležité soustředit se na procenta jako na připravenost nebo vybavenost české armády, ale mám pocit, že i tam mají v tuto chvíli stále ještě velké dluhy a že se snaží chytračit, koukat, co by se ještě dalo zakamuflovat, překrýt nějakou kaky barvou jako armádní výdaj, ať už rekonstrukce, letišť nebo nová pražská nemocnice. A ono to všechno skutečně působí jako taková kličkovaná, jako taková snaha prostě nepostavit se čelem k tomu nejdůležitějšímu, to znamená k výstavbě nebo k budování skutečně těch silných pilířů české armády, což by měla být jak pozemní brigáda, ale měla by to být i schopnost obránit náš vzdušný prostor. Proto já si myslím, že by se měla omezit ta debata o těch osobách a obsazení a o všech těch personálních a vztahových věcech, ale že bychom se měli přinejmenším do té doby, do summitu v Ankaře bavit o té podstatě, to znamená o tom, jak si stojíme v plnění našich závazků.
10: A jak je možné, pane Jelínku, že vlastně to plnění, kolik budeme schopni, ochotni dát na HDP vlastně v rámci toho závazku v horizontu 10 let do roku 2035, že vlastně pořád to není jasné, nebo není to čitelné, tak čemu to připisujete?
11: Nevím, já si myslím, že možná, kdybychom měli po ruce jasné analýzy psané černé na bílém ze struktur NATO, z českých ministerstev, takže bychom se v tom třeba trošku vyznali. Problém je, že my ten příběh známe vždycky jenom převyprávěný politiky a jejich výklad toho, co oni mají pocit, že by se dalo zahrnout v současnosti do těch 2%, v budoucnu tedy do těch 3,5% na ty tvrdé armádní výdaje a 1,5% na ty infrastrukturní, což má být do roku 2035. Já vlastně nedokážu sám rozeznat to, co by mělo být uznáno, co by nemělo být uznáno, a dokonce i samotná ta debata, jestli procenta, anebo jestli spíš konkrétní výdaje na konkrétní věci, i tam mně přijde zástupná, protože já si samozřejmě uvědomuju, že o armádě, stejně tak jako o zdravotnictví, se u nás dlouhá léta hovoří jako o černé díře na peníze a víme o celé řadě velmi kontroverzních armádních nákupů v budoucnosti a trochu se bojím, že když se teďka nasype do armády příliš mnoho peněz, tak jestli dokáží na armádní nákupčí nakoupit všechny ty věci tak řádně, abychom byli spokojeni a abychom se vyhnuli těm problémům z těch předchozích let. Tady toto všechno samozřejmě má být podrobeno nějaké vnitropolitické debatě, ale skutečně mám pocit, že právě proto, že politici se té debatě vyhýbají nebo že se jí bojí, že tu řeč odvádějí někam jinam, takže se jí úplně nedočkáme a ani my jako běžní občané nebudeme mít úplně jasno v tom, kolik, za jakých okolností a v kterém období na obranné výdaje poslat.
10: Jak se podle vás, pane Jelínku, vláda obecně vypořádá s rolí prezidenta?
11: Myslím si, že je velmi nepřipravená na to, že by tady prezident začal být skutečně aktivní. My jsme tady zaznamenali sice aktivní prezidenty už Václava Klause a Miloše Zemana. Od Petra Pavla se očekávalo, že bude spíše takovým tím klidnějším, umírněnějším prezidentem už proto, že nemá předchozí politické zkušenosti, že je teprve musí získávat, ale možná právě toto na druhé straně dokázalo svým způsobem Petra Pavla nastartovat, protože on není žádným velkým spisovatelem textů, článků, žádným velkým řečníkem velkých projevů, ale je to člověk, který dokáže velmi dobře nasávat a analyzovat atmosféru, ať už při svých výjezdech napříč republikou nebo při svých zahraničních cestách, a to potom nějakým způsobem transformuje do té své prezidentské praxe, a mám pocit, že měsíc od měsíce, týden od týdne je při výkonu té funkce sebevědomější až tak, že možná i někteří z těch politiků, kteří nám dlouhá léta prosazovali přímou volbu nebo snažili se zalíbit veřejnému mínění, tak dneska mají trochu problém s tím, že tady je prezident jako autonomní hráč, jehož pozice se neodvíjí od parlamentní většiny, že je to navíc ještě prezident, který skutečně umí nakládat s tím, o čem hovořil Miloš Zeman. To znamená, ta legitimita daná tou přímou volbou, ono to nikde v ústavě napsané není, ale vždycky záleží na tom, jak se s tím vypořádá samotná ta hlava státu. A protože v tomhletom okamžiku podle mě, nebo tady s touto věcí, vládní koalice příliš nepočítala, že se bude Petr Pavel takhle osamostatňovat, tak proto já předpokládám, že těch konfliktních situací zažijeme ještě mnohem více. Celkem poklidné bylo období po sněmovních volbách, kdy se skládala vláda, kdy se snažil Petr Pavel s Andrejem Babišem navázat takovou komunikaci, která by dokázala překlenout ty rozdíly mezi nimi a která by dokázala vlastně naplnit jejich poslání v jejich ústavních funkcích. Ale v tuto chvíli, kdy přinejmenším ty radikálnější proudy ve vládní koalici se rozhodly, že si vyberou prezidenta za terč, že si vůči němu budou vymezovat za všech okolností, což je jednak věc motoristů, ale do jisté míry SPD, tak na najednou Andrej Babiš jako premiér neví, co s tím, protože on není ten urovnávač konfliktu, on není ten mediátor, on konflikty dokonce nemá rád, nejradši je vysedí nebo se raději někde ztratí, což tady v této situaci nemůže. A v takovém okamžiku podle mě se může opravdu klidně stát, že když tady máme na jedné straně velmi silnou a sebevědomou vládu a na straně druhé prakticky neviditelnou opozici, tak v tom okamžiku se opravdu může stát, že prezident republiky bude vnímaný jako protiváha té vlády a jako člověk, který bude v tom okamžiku prostě přitahovat pozornost veřejnosti.
10: Myslíte, že opozice je neviditelná, pane Jelínku?
11: Obávám se, že ano, nebo respektive je viditelná stejně, jako byla viditelná před měsícem, před půl rokem. Vlastně ty strany, které v ní jsou, často opakují věci, které jsme od nich slyšeli, když měli vládní odpovědnost. Mám pocit, že se nemění ani styl práce, ani retorika, ani programy. Bojím se, že tady tuto roli být opozicí vůči těm novým proudům ta dosavadní politická reprezentace těch středopravicových stran nesplníme.
10: Zita Senková se připojuje, užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Dnešní doba má v různých ohledech blíž k naší komunistické minulosti, než bychom si kdy přáli, prohlásil Václav Klaus v rámci svého projevu na konferenci AFD koncem minulého týdne. A dodal, nepředvídali jsme, že se dnešní postdemokratická, politicky korektní, arrogantní, samolibá a povýšená liberální demokracie může vyvinout v ještě většího nepřítele lidské svobody.

0: Má AFD podle vašeho názoru silnějšího, vlivnějšího kamaráda než je Václav Klaus?
1: No, je otázka, jestli Václav Klaus je nějak vlivný a silný ještě v této době, ale jako pokud je třeba o veřejnou rozpravu v České republice, tak zcela určitě na to mezinárodní polisy úplně nejsem jistý, ale ano. Já zatím tam nevidím nějakou osobu z bývalých nebo i současných politiků, kteří by tímto způsobem dlouhodobě vlastně velmi intenzivně podporovali alternativu pro Německo, respektive všechny proudy, které směřují k nějaké dekonstrukci nebo rozboru, rozebrání toho systému, v kterém Německo politicky v současné době funguje.
0: Možná v téhle souvislosti stojí za připomenutí, že německá civilní kontrarozvědka loni označila za AFD za prokazatelně pravicově extremistickou, leč strana se proti tomu brání soudní cestou a zatím verdikt toho soudu definitivně neznáme. Václav Klaus tam přijel do Berlína ještě s šéfem České sněmovny Tomiem Okamurou a ten údajně z toho, co bylo napsáno v Česku, měl výrazně slabší přijetí než Václav Klaus. Je to tak?
1: Ano, no už v tom pozvání vlastně byl zmíněn především Václav Klaus jako hlavní řečník toho prvního dne dopoledne. Potom vlastně Tomio Okamura v té oficiální pozvánce už ani zmíněn nebyl. Byl až v tom programu, takže já myslím, že ho vlastně jako nějakou silnou osobnost, která by AFD na německé scéně pomáhala, určitě neberou. Navíc Tomio Okamura není intelektuál. Já myslím, že na ně i působí to, že Václav Klaus se profiluje jako intelektuál a také jako ekonomická veličina, řekněme člověk, který přemýšlí ekonomicky dlouhodobě a to je něco, co alternativě pro Německo určitě chybí nebo chtěla by, aby tento rozměr měla také.
0: Na druhou stranu, ale Tomio Okamura je ústavním činitelem, je to šéf poslanecké sněmovny a tak se jenom tážu, jestli měla AFD v posledních letech takhle vysoce postaveného sympatizanta, jako je šéf sněmovny?
1: Pokud vím, ne, ale i na této demokratickém kongresu vystoupila, tuším, Susan Firstová, což je vlastně zástupkyně, řekněme, po Česku poslaneckého klubu, tedy frakce svobodných v rakouském parlamentu, takže to je vlastně do jisté míry jako někdo, kdo tam pohání v parlamentu stranu svobodných FPE, takže to byla asi největší šajba, ale úplně největší šajba, řekněme, byla ta německá, to znamená, byl to Hans-Georg Maaßen, což je bývalý šéf té rozvědky, která označila alternativu pro Německo za extrémně pravicovou, nebo za pravicový extrém. A to bylo zajímavé, protože Maaßen byl svého času vlastně po různých kontroverzích odvolán a pak se přimknul k velkým kritikům současné německé politiky a velmi, vlastně on byl členem CDU, z té vystoupil a vlastně to jeho vystoupení bylo velmi kritické. On začal velmi ironicky, možná až v takovém mancinkovském stylu, jako že vítá všechny špicly, špiony a tak dále, ať si to teda poslechnou, aby zjistili, že alternativa je vlastně rozkladný element demokracie a podobně. Dělal si z toho vlastně trochu jako ironickou legraci, ale potom vlastně vyzval i kancléře Merce k tomu, aby odstoupil, protože dělá špatnou politiku, která ničí Německo a podobně. Čili pro mě byl nejzajímavější tento projev, toto vystoupení, protože jako kdyby bývalý člen nebo bývalý šéf BISKY vystupoval ku příkladu na semináři SPD v parlamentu a mluvil tímto způsobem, tak si to představme.
0: No já myslím, že něco, co
1: jsme,
0: si, že co jsme si neuměli dříve představit, už se docela...
1: Asi bychom si to představili, ale asi by se to nesetkalo s velkým nadšením.
0: Řekněte mi, když, a pak už půjdu pryč od kauzy Okamury, ale jaký signál vlastně vysílá Tomio Okamura, když jako český ústavní činitel, byť nebyl napsán na té pozvánce, jak říkáte, jaký signál vysílá tahle účast směrem do Česka a do zahraničí?
1: No, máme přátelé v České republice, kteří se podílejí na podobné vlně pravicové politiky jako my, Alternativa pro Německo, a tudíž

0: Již je vlastně velká šance, že pokud se dostaneme k vládě, tak budeme mít na vládní úrovni spolupracovníky, někoho, kdo s námi silně rezonuje v těch nejdůležitějších otázkách. Toto je, myslím, pro Alternativu důležité. Pro Česko je jasné, že SPD naznačuje, že to, co oni dělají tady, dělají i v Německu, i když ne na vládní úrovni, ale že je to zase, že jsou součástí nějakého silnějšího proudu, který proměňuje politiku a který bude proměňovat i nadále.
1: Víte, mně jako takhle, není důvodem kritiky AFD to, že je pravicová. Pravicové strany fungují celkem bez problému a patří pravicové strany do toho spektra všech partají, které jsou. Je tam něco navíc a to je to, co vadí. Co to je?
0: No, úplně nejvíce asi vadí to nastavení vůči migrantům, vůči imigrantům, a to z jednoho prostého důvodu. Alternativa pro Německo vlastně vznikla z takzvané Pegidy, což je vlastně zkratka, která říká vlastenci, evropští vlastenci proti islamizaci Západu. A to vzniklo, to je hnutí, které vzniklo v roce 2014-15 v Drážďanech a bylo vlastně intenzivně proti přílivu migrantů do Německa. Alternativa pro Německo potom z toho udělala vlastně svůj programový základ a dodnes je to nejsilnější, co je s ní spojováno. To znamená, jsme radikálně proti migraci, jsme proti takzvaným Passdeutschen, co znamená lidi, kteří, když přijdou do Německa po nějaké době, dostanou pas, i když jsou úplně odinut. A oni jsou zkrátka radikálně proti migraci. A
1: ale to... takhle, pardon, že vám do toho vstupu, Petře, ale není to tak, že proti migraci už dneska jako dávno ale není oni... výjimečné ani trestné. Prostě to není to jádro pudla, že jsou
0: ale proti migraci. Ale je, protože oni začali s tím větrem, řekněme, foukat do těch plachet ty protimigrační politiky daleko nejintenzivněji hned na začátku a vydrželo jim to. A pozor, německá ústava má v prvním článku napsáno Die Würde des Menschen ist untastbar. Jo? Důstojnost člověka je nedotknutelná. A to je něco,
1: ale co... oni definují, kdo je člověk.
0: Ano, oni definují, kdo je člověk a vlastně říkají, někteří lidé nejsou tak úplně lidé, nebo někteří Němci nejsou tak úplně Němci. A to je diskuze, kterou velká část německé společnosti a zejména tedy současné německé politiky parlamentní odmítá. Prostě zkrátka nemůžete ponižovat některé lidi tím způsobem, jako to děláte. A pak už samozřejmě ta debata o migraci může být velmi otevřená a velmi striktní a přísná, jak to vidíme. Ale vlastně tohle základní východisko je dokonce i tím hlavním argumentem, proč už několik takových studií nebo posudků vydaných, které říkají, ale Alternativa pro Německo není jenom extrémně pravicová, ona je přímo protiústavní. Teď nedávno byl podobný posudek vydala Společnost pro ochranu svobodných práv nebo svobodného práva a ta společnost asi na 1500 stránkách vlastně chtěla doložit nebo dokládá, že Alternativa pro Německo je protiústavní a ten hlavní důvod je právě v tomhle, v tom ponižování určitých lidí.
1: Tak, totiž opravdu mě, jestli se mýlím, ale já jsem nabyla pocitu, že touha Alternativy pro Německo je postavit v Německu etnický stát, stát na etnických základech, což samo o sobě, ve kterém samozřejmě někdo je nahoře s německými kořeny, Bůh ví kam dozadu, a ten, kdo má občanství, ale nemá ty německé kořeny, tak to je ten, který zapláče. Rozumím tomu dobře.
0: Ano, říkáte to naprosto přesně, ten etnický kořen, to znamená skuteční praví Němci by měli vládnout Německu, to je, myslím, jako velmi silné gesto, ale ono to vlastně bude poměrně komplikované, protože když se podíváte na statistiky, tak takzvanou migrantskou minulost nebo ten background, jak se dneska říká, tak má dneska přes 20 milionů Němců. V podstatě každý čtvrtý, pátý Němec má nějaké buď rodiče, prarodiče, někoho prostě v minulosti, kdo je neněmeckého původu. Jo? A takže by se to týkalo poměrně velkého počtu lidí v Německu, kteří by se stali druhořadými občany, ale ano. To by byl asi jen začátek, ale jde o to prostě zvednout Německo, udělat z něj zase velké Německo, teď neříkám jako ve 30. letech nebo z Hitlera, ale samozřejmě i s touto kartou se nějakým způsobem hraje, prostě osvobodíme se od té tíhy minulosti, přestaňme se v tom vrtat, jak to tehdy bylo, a pozvedněme zase prapor Německa, ať se stane zase silným národem, který povládne Evropě, ne v tom smyslu, že by bylo vůči jako silou Evropské unie, ale vlastně vůči silou toho kontinentu, to znamená nejlepším, nejbohatším, nejsilnějším národem.
1: Totiž, když AFD mluví o tímhle směrem, tak potom nelze úplně abstrahovat od takových možná drobností, možná zásadních věcí, jako je to, že prostě relativizuje pojmy spojené s nacistickou minulostí, jako kdyby se ji snažila tak trošku očistit od nefér nálepek. Jo?
0: Je to tak? Je to tak a těch případů je řada. Naposledy asi nejviditelnější byl v kampani do Evropského parlamentu, kdy Maximilian Krach, který vlastně byl lídrem kandidátky AFD, tak použil výroku, že ne všichni členové SS byli zločinci. Jo, to je vlastně velmi podobná retorika, jakou jsme znali třeba od Jörga Haidera nebo lidí ze Svobodných už v 80. letech. Taková ta reminiscence na to, že my jsme tehdy prostě bojovali za národ, ale ne nutně jsme museli se dopouštět zločinu. Zkrátka jsme jenom stáli na této straně barikády a hrdě jsme bránili jako zájmy našeho národa. Takže ale on pod tlakem vlastně té veřejné debaty musel potom odstoupit z té kandidátky, takže ten tlak veřejnosti je ještě poměrně silný.
1: Ale tenhle duch jinak tam žije docela silně dál, protože AFD plánuje týden po této konferenci AFD v Erfurtu. A přičemž ten termín toho sjezdu si AFD vybrala tak, že to bude přesně 100 let po říšském sjezdu NSDAP, tedy Hitlerovy partaje, který proběhl ve Výmaru. Tohle už jsou přece hrozně jakoby okaté indicie, že s tím dědictvím něco společného chtějí mít, že?
0: Oni se s tím nějakým způsobem hrají právě proto, aby napadli tu, řekněme, ten centrální výklad státu, který to považuje vlastně to období za největší ostudu Německa a za období, s kterým se musí Německo neustále vyrovnávat. Oni jako kdyby chtěli udělat ostrý řez, ale zároveň oživují určité resentimenty s tou dobou spojené. Ono je zajímavé, že třeba Alice Weidlová, která je v současnosti šéfka, je jedna ze dvou šéfů s panem Krupalou Alternativy pro Německo, tak při oslavách nevítězství, kde se slaví vítězství, tak ona nechtěla vlastně konec války slavit, protože to vlastně Německo bylo poraženo. To byla porážka a navíc spojenci si dali záležet na tom, aby destruovali Německo co nejvíc. A takhle všechny tyhle ty podobné úvahy vlastně vedou k tomu, spíš neříkám oživovat tu dobu, kdy jako pro někoho za Hitlera bylo dobře, nebo Německo bylo silné, nejvýznamnější zemí jako Evropy a tak dále, ale ano, nějakým způsobem vlastně se zbavit toho nánosu té minulosti a říct, ale to, že chceme silné Německo dnes, neznamená nutně to samé, že se zase bude dít to samé. A zase nebylo všechno špatně, jo?
1: Takže ano, stavěli.
0: Známe tu debatu i z České republiky.
1: Stavěli se silnice.
0: Ano, stavěli se silnice, lidi vlastně měli co jíst, to bylo to fajn.
1: Ne, ale jenom řekněte, když vlastně to, co probíhá, je u AFD vědomé flirtování, ano, řekněme, s tou nacistickou minulostí. Tyhle termíny, různé sjezdu a tak dále, to koncentrují a potom ten plán prostě mít jednoho skutečného člověka tam a jednoho podčlověka. Tak tohle všechno, když dáte dohromady, tak vy sám, protože znáte, z toho máte obavy?
0: Já z toho obavy mám, protože si myslím, že platí to, co vždycky říkal Vladimír Špidla, když ti lidé něco říkají, tak to skutečně chtějí dělat. Jo, takže i v politice, že to je jeho zkušenost. A to mi přijde hodně důležité. Takže já věřím tomu, že to není jenom volební strategie, že ty lidi jsou o tom přesvědčení, že tímhle způsobem by se ta společnost pak dala proměňovat. A toho se opravdu bojím. A bojím se toho i z toho důvodu, že třeba ekonomický program Alternativy pro Německo, já jasně naznačuje, že tato politická strana by se znovu spolehla na levné energie z Ruska, že by neměla problém se zase napojit na ty ropovody, plynovody a podobně. A vlastně ten program je tak neuvěřitelně jako, jak bych to řekl, socialisticky státní, jo, že bych z toho trochu měl obavu, protože to by samozřejmě rozhodilo celou Evropu, včetně České republiky, která je ekonomicky na Německo napojená.
1: Víte, ještě mě napadá tahle záležitost. Je všeobecně známo, že AfD má dneska nejsilnější preference, které ze všech stran v Německu, že kráčí k tomu skutečně vládnout v té zemi a zároveň s tím zdědí armádu, která se uplynala léta kvůli Ukrajině, ale nejen, mohutně jako vzchopila, běží tam do toho miliardy, desítky miliard eur, takže se ptám jenom, jestli ta kombinace téhle strany s těmito plány jako AfD a ovládání armády, ve které mají cíl, aby byla nejsilnější v Evropě, to tedy je poněkud chůze na tenkém ledě.
0: Zdá se to tak, ale možná, že tam je jako drobný posun. Alternativa pro Německo je zároveň v tom proudu protiválečném. To znamená, oni nesouhlasí s tím zbrojením. Oni jsou proti němu. Oni samozřejmě si myslí, že by jako bránit se měli, nebo měli by být schopni, ale rozhodně nejsou ti, kteří by lili ty stovky miliard eur do zbrojení. Čili oni by jako spíše ty peníze přetočili někam jinam. Takže možná z tohohle pohledu by to byla velká obava, protože německá armáda má být tím tahounem společné evropské obrany, na které se nějakým způsobem tak jako tak pracuje. A zároveň je zajímavé ovšem, že některé vládní strany, jako jsou třeba svobodní, projevují velký strach a obavu z toho podobného, co říkáte, ovšem v souvislosti se současnou vládní koalicí, to znamená s lidmi, kteří dnes vládnou, jako je CDU a podobně. A už dokonce na sociálních sítích projevili strach z toho, že jako silné Německo nás zase bude ohrožovat svojí vojenskou silou. Jo? Takže,
1: no jako... dobře, ale jako střízlivý pohled historický praví, že této koalice těch předešlých zdaleka není třeba se tolik obávat.
0: Určitě.
1: Jako AfD.
0: Já jenom říkám, že některé strany v České republice to interpretují úplně naopak, že mají strach z Německa už vůbec jako takového, ale nemají strach z Alternativy pro Německo, přestože je to strana, která je poměrně radikální, asi právě proto, že ona vede ten, řekněme, ten mírový diskurs, jo, tu mírovou rozpravu, což je vlastně paradoxní v tom, že mírová rozprava a naprostá otevřenost vůči Rusku jako obchodnímu partneru, který zase zajistí náš ekonomický růst, neboť od něj budeme mít
1: rozbití současné Evropy, jo? Chápala
0: v podstatě ano, ano, ano. Alternativa pro Německo, kdyby vládla v Německu, tak si myslím, že by došlo k nějaké určité osekání pro propojení Německa s Evropou. Nevím, jak by to bylo možné udělat prakticky, protože to je vlastně neuvěřitelně silné, ale zároveň
1: no
0: je tam tlak...
1: No stačí to udělat tím, že se otevřete tomu Rusku, že jo?
0: Ano, to by samozřejmě bylo jako... ale bylo by to i proti společné politice, která je teď v Evropské unii prosazována, což by bylo jako radikální zlom. A je tam ještě jedna věc, já pořád vlastně nechápu, proč se teda nikdo nebojí Alternativy pro Německo, která se snaží a řada těch členů skutečně třeba v Bavorsku tlačí na to, aby se otevřely Benešovy dekrety v jednání s Českou republikou, protože je potřeba ty vztahy narovnat a říct, že jsou to zločinné dekrety a podobně. A vůbec nechápu, jak Tomio Okamura mohl odjet prostě na kongres této strany. On říká, on potom to vysvětloval někde, že jako to jsou vlastně marginální věci a že ho ty šéfové, i pan Chrupala, i paní Vajdlová vůbec pečili, že to problém není, ale ta bavorská větev Alternativy pro Německo je velmi důležitá, protože je v silné zemi docela lidnaté, 13 milionů lidí a tam oni jsou velká síla. Oni potřebují, oni tam uspěli, mají tam 18% a možná budou mít i více, takže já vůbec nechápu, jak jako někdo, kdo brojil proti sjezdu Landsmannschaftu v České republice, může jako navazovat intenzivní spolupráci se stranou, která teda
1: já
0: jako
1: tomu,
0: chce
1: já tomu rozumím, ale
0: dekrety.
1: Oba dobře víme, že i v Česku, nebo možná především v Česku, jsou lidé, i partie, které popírají, co chtěli a říkají, že pravý opak je vlastně výhodný, viz Macinka a svobodná veřejnoprávní média například, že jo.
0: To je
1: takových
0: pravda.
1: Příkladů je fůra, ale víte, s tím, jak jste říkal, že by za následek měly některé ty diskutované kroky to, že prostě by se zpřetrhaly ty vazby s Evropou a v momentu, kdy paní Weidl vidí v AFD, jak řekla, opozici k liberální demokracii, tak já mám pocit, že teď vidí opozici k Evropě, ale že tyhle jakoby velké systémové změny není to, čeho by se bála. Rozumíte mi?
0: Ne, ona by se toho určitě nebála a nebál by se toho ani Václav Klaus, kterým jsme začali tu debatu. To bylo v tom jeho projevu vlastně jasně řečeno, že liberální demokracie nejvíce ohrožuje svobodu, to je takový jeho evergreen. Ale vlastně on vždycky říkal, ale já chci demokracii bez přívlastků, ale jak to bude vypadat? Jo, že se zbavíme základní listiny práv a svobod, nebo že z německé ústavy se teda o té důstojnosti člověka to se vyškrtne, vyškrtnou se i paragrafy, které mluví o tom, že jestliže se někdo intenzivně podílí na tom, že podrývá vlastně veřejnou debatu otevřenou a snaží se dezinformovat, takže vlastně koná proti ústavě, všechny tyhle věci vyškrtnem a pak to bude ta demokracie, která bude stát na tom, že jednou za 4 roky nahážeme do těch uren ty naše hlasy, pak se sečtou a tím se to všechno zařídí a pak už si politici budou dělat, co chce. Já nevím, jak si to vlastně představují.
1: No, to je totiž další věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, jestli má vůbec někdo v Německu nebo v Česku nebo vy nebo někdo jiný představu o tom, jak doopravdy může vládnutí případné AFD v Německu vypadat.
0: No, já myslím, že oni podobně jako některé politické strany v České republice v poslední době třeba ano, hodně se snaží aspoň v té retorice kopírovat to, co se děje v Americe, ale jako z hlediska třeba odbourávání některých podle nich jako škodlivých nánosů na státu. Jo, to znamená přesně ty neziskové organizace nalepené na stát.
1: To je které, oblíbené i v AFD.
0: Ano, ale myslím, že to převzal i Václav Klaus, že má pocit, že tímhle způsobem se vlastně uzurpovala veřejná rozprava, že se stala zelenou, ostře zelenou, radikalizovanou a podobně a vlastně příliš politicky korektní, že je tudíž nesvobodná. A tohle je směr, kterým by to asi Alternativa pro Německo dělala. Konec konců jednou z těch hesel Pegidy bylo, které potom Alternativa velmi často přebírala i na vlastních demonstracích to bylo slyšet, tak Pegida měla heslo Lügen Presse, halt die Fresse. Jo? Lživá média, zavřete hubu. Jo? To se řvalo na těch demonstracích, které probíhaly každé pondělí pravidelně v Drážďanech proti migraci. A tohle je trend, který začal už v tom roce 2015 a vlastně trvá do dneška. My to vidíme i tady. Jo? Tady vlastně veřejnoprávní média nebo klasická média jsou považovaná za lživá, za šiřitele nějaké jako zelené nebo i různobarevně evropsky zabarvené propagandy a proti tomu se staví svobodná média, kde tedy vystupují ti správní politici, kteří říkají ty správná hesla a ještě se to celé zabalí do Klausova tvrzení, že je to nesvoboda, ale on by vlastně chtěl, aby se mluvilo teda jenom tím jedním hlasem, ale tím druhým, ne tím, který teď převládá. Rozumíte, jo? Takže vlastně jednu svobodu bychom vyměnili za nesvobodu, bychom vyměnili za druhou nesvobodu.
1: Ale to jsem chtěl říct právě, že vlastně v tuhle chvíli a tyhle síly narazí jako cestu k já chci říct lepší, ale vyspělejší svobodě a podobně a demokracii. Oni hledají cestu k redefinici toho, co je svoboda, toho, co je demokracie. Pochopila jsem to dobře?
0: No, oni vlastně nemají žádnou svoji vlastní definici. Když se na to zeptáte Václava Klause, tak vám řekne prostě, aby se jednou za 4 roky volilo, aby mi nikdo neříkal, co si mám myslet a aby nebyl ten správný jakoby státní názor nebo prostě způsob, jak máme jednat. Ale my máme přece taky ústavu a v té ústavě jsou třeba základní lidská práva a třeba to, co bylo řečeno v té německé ústavě o té důstojnosti, ta se přece vztahuje třeba i na lidi, kteří jsou jiná jinak sexuálně orientovaní a podobně. Ta debata je samozřejmě daleko pestřejší a my se přece nemůžeme zbavit tady toho liberálního základu ústavy. Znamenalo by to mít jinou ústavu a mít tudíž jinou republiku, jinak vymezenou.
1: Ale tam to jde přece. Tam ano, to jde, ano. Nové systémy.
0: Prostě. Ano, o to jde, ale znamenalo by to odbourat tohle, co jsme tady zažívali vlastně, řekněme, 70 let po válce, 80 let po válce jako svobodnou společnost evropskou.
1: Petr Fischer, filozof a znalec německá publicista, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuju moc.
0: Taky děkuju, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
3: Co jsou to nepřímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Nepřímá daň je povinná platba státu, kterou neodvádí konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje, ale plátce daně. Tím bývá nejčastěji podnikatel nebo obchodník. Poplatník zaplatí cenu zboží nebo služby, včetně daně obchodníkovi, u kterého nakoupí, a obchodník následně tuto daň zaplatí státu. Daň už je tady při nákupu zahrnuta v ceně, proto se tyto daně často označují také termínem daň ze spotřeby, říká ekonom Michal Skořepa.
4: V Česku máme v podstatě tři typy nepřímých daní. Ta hlavní, co se týče objemu, zdaleka nejdůležitější je daň z přidané hodnoty. To je ta, kterou platíme samozřejmě v obchodě normálně, pokud si něco kupujeme. Potom daně spotřební, které jsou uvaleny na celou řadu konkrétních položek, ať už to jsou pohonné hmoty, tabákové výrobky, je tam daň z lihu, z piva, z vína, některé další. A potom daně energetické, o těch asi víme úplně nejmíň, nebo jako tušíme, že existují, všímáme si jich nejmíň. Ty se velice podobají těm spotřebním daním, akorát, že v tomhle případě není ta daň uvalená na neřest v podobě toho, že kouříme nebo že pijeme alkohol a podobně, ale na neřest v podobě toho, že produkujeme nebo nakupujeme si něco, co špiní přírodu, co produkuje skleníkové plyny, čili to jsou ty energetické nebo ekologické daně, ať už je to daň z elektřiny, ze zemního plynu nebo z pevných paliv.
3: Nepřímé daně mají pro stát některé nepopiratelné výhody.
4: Jednak je to menší vnímání voličem, říkám naschvál voličem, protože samozřejmě daně potom můžou hrát velkou roli u voleb. I ta technická stránka věci je důležitá, to znamená, že se to jednodušeji vypočítává a odvádí, protože daňové přiznání vlastně dělá jenom ten, kdo ty věci prodává, a ne ten spotřebitel. Další věc je, že u těch nepřímých daní je menší prostor pro podvody, což je pro stát samozřejmě taky výhodná záležitost. A jedna věc docela zajímavá a důležitá, pro některé z nás ovšem bych řekl, budí trošku odpor, to je možnost paternalismu. Tím, jak nastavíme tyhle ty konkrétní daně, ať už je to alkohol, tabák, elektřina a podobně, tak tím vlastně my nepřímo regulujeme poptávku po těchto těch věcech a můžeme tak jako trestat vlastně ty z nás, kteří rádi kouří, rádi pí alkohol, tak čím výš nastavíme tuhle tu sazbu, tím více za to trestáme, tím více odpuzujeme od tohle chování, což pak může mít příznivé dopady třeba v oblasti zdravotních služeb a podobně.
3: Vysvětluje ekonom Michal Skořepa. Současně ale dodává, že na druhé straně jsou nepřímé daně částečně sociálně nespravedlivé, protože je platí všichni ve stejné výši bez ohledu na jejich majetek a výši příjmů.
4: Spotřeba u nízkopříjmových domácností hraje větší roli v jejich celkových výdajích, to je pravda, ale to se dá kompenzovat samozřejmě v jiných částech toho celkového daňového systému, buď s vhodným zdaněním toho, na co dávají více peněz právě ti výše příjmoví, což jsou řekněme investice obecně řečeno, nebo se to dá kompenzovat progresí u přímých daní, kde prostě víc peněz budeme brát od lidí, kteří mají vyšší ty příjmy.
3: Tyto možnosti nám jasně ukazují, že daňový systém je vždy zapotřebí nastavit a hodnotit jako celek. Nemá cenu řešit individuálně změny jednotlivých daní bez ohledu na jejich dopady. Daňový systém musí zkrátka vláda vymyslet a vyladit tak, aby jeho negativní dopady byly na společnost a firmy co nejmenší a aby v něm zbytečně nevznikaly nespravedlnosti.
2: 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ahoj. Hnutí ANO zatím nerozhodlo o lídrovi pražské kandidátky. Na Slovensku naměřili 41 stupňů Celsia a je to nový teplotní rekord. Němečtí fotbalisté vypadli na mistrovství světa Paraguay, podlehli v penaltovém rozstřelu. A dnes bude oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami, večer od jeho západu i vydatnými, teploty až 36 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Hnutí ANO stále nemá kandidáta na pražského primátora, oznámil to první místopředseda ANO hnutí Karel Havlíček. Výběr se podle něj zúžil na 3 jména z pražské kandidátky, která mají zkušenosti s komunální politikou. Rozhodnutí by mohlo padnout během příštích 2 týdnů. A místo se uvolnilo po rezignaci Ondřeje Prokopa, který odešel z politiky poté, co vyšlo najevo, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Policie stále nemá nové vrtky.